0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Lídr neúspěšné kandidátky v Hrabové napadl u soudu výsledky voleb v tomto ostravském obvodu. Správní soud Krajského soudu v Ostravě podnět včera přijal, zatím o něm ale nerozhodl. Jan Dvořák, který vedl uskupení Hrabová pro lidi, napadá u soudu průběh voleb kvůli postupu úřadu při posuzování kandidátů.
2: Podle Jana Dvořáka úřad postupoval diskriminačně, když vyškrtnul kandidáta z jeho uskupení, zatímco stejný člověk na konkurenční kandidátce zůstal. Tvrdí, že voliči o tomto kandidátovi vůbec neměli hlasovat. Tajemnice úřadu Jana Teichmannová pochybení odmítá a říká, že se události odehrály úplně jinak. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.
1: Rumunsko poskytlo pomoc hořící lodi v Černém moři. Podle tamních médií plula pod vlajkou Komorských ostrovů u města Sulina na hranici s Ukrajinou. Zatím není jasné, jestli plavidlo nezasáhly drony. Bukurešť nezávisle na tomto incidentu informovala o tom, že zachytila v oblasti pohyb několika bezpilotních letounů. Rumunské ministerstvo obrany uvedlo, že nejméně dva drony vstoupily krátce do vzdušného prostoru země. Případ vyšetřují tamní úřady. Podobná situace se v jihovýchodní zemi v posledních měsících opakovala už několikrát. Od minulého týdne taky sousední Bulharsko zaznamenalo útoky bezpilotních letounů na 4 plavidla v Černém moři. Dvě z nich se po zásazích potopily. Podle bulharského premiéra Rumena Radeva je za to zodpovědné Rusko. V Pavlově na Břeclavsku policie zaznamenala během minulého víkendu zhruba téměř 50 pokusů o vloupání do domů a dalších nemovitostí. Ve 4 případech se pachatelům krádež povedla. Policie vyzývá, aby si lidé důsledně zamykali své nemovitosti a všímali si podezřelých lidí nebo vozidel. Případná zjištění mají hlásit na linku 158. Detaily k případu přidává jihomoravská mluvčí policie Petra Hrůzová.
3: Policisté se zabývají sérií vloupání do rodinných domů, ke kterým došlo během noci ze soboty na neděli. Policisté na případu intenzivně pracují, zajišťují stopy a prověřují veškeré poznatky, které by mohly vést k dopadení pachatele. Zatím, co máme informaci, jedná se o 48 domů.
1: Sport. Fotbalisté Bohemians v dohrávce 6. ligového kola zvítězili nad Mladou Boleslaví 1-0. Po reprezentační přestávce tak vyhráli i druhý zápas v Šancelize a jsou 9., zatímco 4. Středočeši obě utkání prohráli. A basketbalistkám USK Praha se vydařil vstup do euroligové sezóny. Na domácí palubovce porazili francouzský Bourges 76-55. Ten přijel v oslabené sestavě, a to pouze s jednou rozehrávačkou Laurou Mendezovou. Pražanky se tak v obraně soustředili hlavně na ně, pokračuje Gabriela Andělová.
4: Náš úkol byl vlastně znepříjemnit jí po celou dobu zápasu hru, být tvrdý a dávat na ní tlak po celém hřišti. A myslím si, že v té třetí čtvrtině už bylo vidět, že už toho má možná trochu plný zuby. A tím se vlastně trošku rozpadla i ta jejich hra, protože bez rozehrávačky to není úplně jednoduchý a myslím si, že tím jsme se prostě zvedli a začínám padat i střely.
1: Další utkání čeká basketbalistky USK Praha příští středu na palubovce polského Lublinu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 u 9 křížů a omezení na D5 za Loděnicí. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na překážku u sjezdu na Domašov. Na kilometru 168 zastavil kamion kvůli poruše. Vozidla mohou vybočovat, tak doporučujeme opatrnost. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně čekejte omezení za Loděnicí. Na 12. kilometru je kvůli údržbě kanalizace uzavřený levý pruh. Pravým pruhem projedete bez většího zdržení. A na Opavsku dnes začnou stavět cyklostezku mezi Kozmicemi a Dolním Benešovem. Na silnici 56 počítejte s omezeným provozem téměř rok. V místě stavby bude vždy průjezdný jeden pruh k Jevadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teploty klesají na 5 stupňů až na nulu a objevit se mohou i přízemní mrazíky. Přes den pak čekáme ráno místy mlhy, které se ale během dopoledne postupně rozpustí. Přes den pak polojasno nebo skoro jasno a hlavně na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 9 a na Šumavě až 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Petr Zajíček.
6: A já vám přeji příjemnou noc, máme po druhé hodině, tak už po písničce od kapely Miraj, tady bude naše pravidelná soutěž.
7: Noční radiožurnál
0: a Petr Zajíček.

0: Radiožurnál pro vás má audioknihu Foucaultovo kivadlo.
1: Nač by člověk žil, kdyby bylo všechno opravdu tak, jak se to jeví?
0: Poslechněte si hvězdně obsazenou dramatizaci slavného románu Umberta Eka.
2: Popuste uzdu fantazii, Kazabunde. Popuste uzdu fantazii.
0: Audioknihu Foucaultovo kivadlo na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
3: Ano, opět je tady ta chvíle, takže telefon čísla sem k nám do studia 221 552 155 nebo 255 na konci. 221 552 155 nebo 255.
4: Radiožurnál. Každý.

0: Tak to byla nahrávka z roku 1993, kapela Spin Doctors a Two Princes v nočním radiožurnálu. No a máme tady prvního volajícího na naší dnešní noční soutěže radiožurnálu. Měl by to být Petr, doufám, že vydržel na telefonu. Petře, slyšíme se, haló?
1: Já vás zdravím, přeju dobrý večer, k vám krásnou službu a zdravím taky všechny posluchače.
0: Moc děkujeme, Petře. Tak uvidíme, jak si poradíte se soutěžní otázkou. Já se opět koukám do dnešního kalendáře, máme 15. října, tak blahopřejeme samozřejmě Tereskám k svátku, to je jedna věc, ale já se vás zeptám na jednu dnešní oslavenkyni, známou českou herečku. 51. narozeniny oslaví dneska herečka Linda Rybová. A já se vás, Petře, zeptám, jestli pak budete vědět, se kterým hercem má Linda Rybová 3 děti a letos v lednu se rozešly. Budete to vědět bez nápovědy?
1: Vím to, ale potřebuju tu nápovědu, protože se mi vykouřila z hlavy.
0: Jak to uslyšíte, to tak budete vědět, je to
1: Prachař.
0: Tak? Jo!
1: Věděl jsem to.
0: Výborně, ano. David Prachař, aby jsme to řekli.
1: Ale který z Prachařů, to je to, nevím.
0: Je to David Prachař. Já bych vám řekl ještě Saša Rašilov nebo Jiří Langmajer, ale vy byste věděli už potom jasně, že to je David Prachař, protože je to příjmení, jste věděl perfektně. Takže to mi úplně stačí samozřejmě. Petře, gratuluju, cena tohoto týdne je vaše, tak mi vydržte na telefonu, ano?
1: Vydržím, jasně, ještě jednou mějte se hezky a naslyšenou.

Mladý talentovaný Američan, který si říká Sombr, letos byl v České republice, troufám si říct, na jednom z posledních malých koncertů. Bylo to počátkem tohoto roku a byl v Praze ve Fóru Karlín, což je kapacita někde kolem 2500 a v té době už byl v Americe obrovská hvězda. Takže příští rok dobrá zpráva pro jeho fanoušky, přijede znova, ale samozřejmě už to bude vysočanská O2 Arena, protože tento mladý muž opravdu má, troufám si říct, před sebou zářnou kariéru. Ale pojďme k filmu. Jean Gabin, Lino Ventura, Liam Neeson, Hugh Jackman taky například. 4 herci, 1 hrdina, a to Jean Valjean, bývalý trestanec, který dostane druhou šanci. Na plátna francouzských kin se vrátili Bídníci, tentokrát v nejnovější filmové adaptaci, a my vám ji představíme v nočním radiožurnálu už po písničce.

0: Tak legendární bídnici mají další filmovou podobu. Do francouzských kin vstoupila nová adaptace románu Viktora Iga. Nadčasový příběh o vině, odpuštění a druhé šanci má více než 50 filmových a televizních zpracování po celém světě. Nemluvě o divadelních a rozhlasových adaptacích. Osudy bývalého trestance Žána Valžána totiž umělce dodnes přitahují.
1: Na deník Jean Valjean ukradne bochník chleba pro hladové děti své sestry. Za to dostane 5 let galejí. Kvůli opakovaným pokusům o útěk si nakonec odpiká 19. Tak začíná příběh bídníků a vězně s číslem 24601.
2: Jean Valjean, mon frère, je ne crois pas au pouvoir de l'argent.
1: Po propuštění se Valjeana ujme biskup Myriel, který mu nabídne jídlo a střechu nad hlavou. Valjean mu přesto ukradne stříbro a uteče. Když ho četníci přivedou zpátky, biskup prohlásí, že mu stříbro daroval a přidá ještě 2 svícny. Viktor Hugo vydal bídníky v originále Les Misérables už v roce 1862. Vedle Valjeana sledujeme osudy svobodné matky Fantiny, její dcery Cosety i Gavroše.
3: Vous ne pouvez pas être Jean Valjean, puisque... Le vrai Jean Valjean a été arrêté.
1: Proti Valjeanovi stojí inspektor Javert, který se bezmezně řídí zákonem. Hlavní hrdina mu ale svou pomocí druhým ukazuje, že bývalý trestanec může být dobrým člověkem a tím otřásá vším, čemu Javert doteď věřil.
4: Jean Valjean is a thief. He attempted to escape 4 times. He must be exposed and punished.
1: Takový střet láká filmaře znovu a znovu. V roce 1958 dal Valjeanovi tvář Jean Gabin. Další cestu k divákům si překvapivě našla hudební verze bídníků. Francouzský skladatel Claude Michel Chenbert proměnil v roce 1980 Igův román v muzikál. O 5 let později vznikla přepracovaná anglická verze, která odstartovala jeho světový úspěch. Filmaři se mezi tím dál vraceli k románu. V roce 1998 hrál Valjeana Liam Neeson, kterému byl v patách Javert Geoffreyho Rushe. A v roce 2012 se na plátno dostal i slavný muzikál. Hugh Jackman jako Valjean, Russell Crowe jako Javert a Anne Hathawayová jako Fantina. Žena, které život postupně vezme práci, důstojnost i naději. Za tuto roli získala Hathawayová Oscara. Český bídníci poprvé zazněli v roce 1992 v Pražském divadle na Vinohradech. Texty přebásnil Zdeněk Borovec. Nový francouzský film režiséra Freda Cavaillého teď vrací příběh k činohernímu vyprávění. Valjeana hraje Vincent Landon. Čeští diváci film uvidí až v lednu příštího roku. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Je 14:30. Krátké zprávy a Monika Chmilová.
3: Čínský občan Yang Jiming u pražského městského soudu odmítl obžalobu ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. Podle státního zástupce Martina Bílého sbíral citlivé informace pod záminkou novinářské práce. Yang ale tvrdí, že se ničím neprovinil. Je prvním člověkem v Česku obžalovaným z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Bílý pro Yanga navrhuje vězení, peněžitý trest a vyhoštění z Česka. Soudní líčení bude pokračovat až do pátku. Slovenský parlament schválil státní rozpočet na příští rok. Vláda Roberta Fica ho prosadila nejtěsnější možnou většinou 670 hlasů. Opozice se do hlasování nezapojila a návrh kritizovala. Schodek státního rozpočtu má příští rok zrůst přepočtu na téměř 190 miliard korun, tedy o více než 60 miliard. Vláda Roberta Fica přitom slibovala snížit deficit celých veřejných financí na 3% HDP. Místo toho má dosáhnout téměř 5%. Air France bude respektovat izraelské nařízení a pilotům a členům posádek z 31 zemí.

0: neumožní vstup do Izraele ani přelet přes jeho vzdušný prostor, informovala o tom stanice Al Jazeera. Nařízení se týká zemí s převážně muslimským obyvatelstvem. Podle francouzské advokátky Clary Gandanové je případné vyloučení členů leteckých posádek na základě jejich státní příslušnosti přímou diskriminací. Francouzské aerolinky se hájí tím, že musí dodržovat vstupní předpisy zemí, do kterých létají. A ode dneška začíná Praha 4 měnit systém zón placeného stání. Nově budou návštěvníci v některých oblastech platit za parkování i v noci. Dosud bylo po 8 hodině večer zdarma. Část smíšených fialových zón se postupně změní na modré, určené pro rezidenty, a změní se i jejich provozní doba. Nově bude od nedělních 5 hodin odpoledne do pátečních 17 hodin. Sport. Basketbalisté Slavie prohráli v Lize mistrů na palubovce Bilba 86-97. Podlehli taky ve druhém utkání ve skupině G. Další duel čeká Slavii za 2 týdny v úterý 27. října v Bosně a Hercegovině proti Igoké.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D10 u Mladé Boleslavy i na D1 v tunelu u Ostravy. Na dálnici D10 je dnes v noci omezený provoz u Mladé Boleslavy ve směru na Turnov. Za odbočkou do centra a na Jičín na 45. kilometru je kvůli práci na vozovce uzavřený levý pruh, projíždí se ale plynule. Klimkovický tunel na D1 u Ostravy prochází údržbou. V provozu je pouze tunel v pásu na Brno mezi kilometry 348 a 346. Je tam proto obousměrný provoz. V každém směru se projíždí pouze jedním pruhem. A na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně počítejte s omezením u Stříbra. Mezi Stým a Stým 11. kilometrem se kvůli opravě vozovky a výstavbě dopravního značení bude až do víkendu projíždět pouze jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme ráno místy mlhy, které se během dopoledne postupně rozpustí. Přes den pak polojasno nebo skoro jasno a hlavně na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 9. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: Jedno malé zařízení může ušetřit téměř polovinu roční spotřeby vody. I takové rady poskytují klientům poradny prevence energetické chudoby. A zájemců je čím dál více. Další téma nočního radiožurnálu probereme ho už za chvíli.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Česku přibývá těch, kteří mají problémy zaplatit za vodu, elektřinu nebo topení. Na Krnovsku si mohou nechat poradit od pracovníků projektu prevence energetické chudoby. Ti chodí přímo do domácností a pátrají po tom, kde energie zbytečně uniká. A mezi klienty nepatří jenom ty nejzranitelnější skupiny. Projekt využívají i lidé, kteří mají průměrné výdělky.
1: Velké náklady na vyúčtování, které se každý rok neustále zvyšuje.
2: Kamil bydlí ve starém velkém bytě na hlavním krnovském náměstí. Jaké máte ty nedoplatky?
1: Zhruba asi 25 tisíc za rok.
2: I přes zvednuté zálohy přišel opět nedoplatek. Požádal proto o pomoc.
3: Se díváme na spotřebiče, na úsporu vody.
2: O tom, jak může jaká domácnost ušetřit, ví Anna Váverová, která je součástí projektu prevence energetické chudoby.
3: My tam máme ten spořič vody. Je to malá věc, která se dává ke sprše mezi hadici. Je to názorná ukázka. Klientům ukážeme, že můžou ušetřit, sníží se průtok na 6,7 litrů za minutu.
2: To je skoro o polovinu méně než bez spořiče. Je to ale jenom jeden z příkladů. Peníze za energie můžou v domácnosti utíkat třeba přes stará okna, což je i případ Kamila. Anna Váverová ale upozornila na cenu za 1 gigajoule v městských bytech. Ten v Krnově přesahuje 1000 korun. Například v nedalekém Bruntálu je cena za gigajoule něco málo přes 900 korun. V Rýmařově dávají zhruba 800 korun. Podle mluvčí krnovské radnice Dity Círové s tím město nemůže nic udělat.
4: Jde o cenovou politiku společnosti Veolia Energie Česká republika, kterou se každoročně snažíme ovlivnit. Bohužel neúspěšně.
2: Firma Veolia odpověděla, že do současné ceny v Krnově se promítla obnova po povodni v roce 2024. Tamní teplárna taky přechází na biomasu a obnovitelné zdroje, takže do budoucna mají ceny zůstat stabilní a bez závislosti na emisních povolenkách. Z Krnova Adam Tomáš, Radiožurnál.

0: Fotbalisty Jablonce dnes na úvod hlavní fáze konferenční ligy čeká duel na hřišti Freiburgu. V historii najdeme jenom jednoho českého hráče, který oblékal dres obou klubů. Záložník Václav Pilař byl spokojený jak na severu Čech, tak na hranicích Německa s Francií a Švýcarskem.
1: Jablonec je taky takový menší rodinný klub a Freiburg je taky. Rozdíl je v těch fanoušcích, protože Freiburg, ty lidi jsou totálně jako oddaný, neříkám, že v Jablonci ne, ale prostě fanoušci a ta návštěvnost a láska k tomu klubu, vlastně k té Bundeslize, je úplně jiná.
2: Porovnává fotbalista Václav Pilař dva kluby, ve kterých hrával, Jablonec a německý Freiburg.
1: Freiburg byl krásný klub, krásné město a na Freiburg vzpomínám mý kariéře strašně moc. Hodně lidí mi tam přirostlo k srdci.
2: Pilař ve Freiburgu hostoval z Wolfsburgu od července 2013 do konce června 2014 a vinou zdravotních problémů odehrál jen pouhých 9 zápasů. I tak si ho ale tehdejší trenér Christian Streich pamatoval i po letech.
1: Jsem tam přijel a on mě viděl a zastavil trénink a šel za mnou a objal mě. To bylo strašně takový silný okamžik můj, skoro brečel, protože ví, čím jsem si prošel.
2: Například jen během té jedné jediné sezóny ve Freiburgu si Pilař po doléčení přetrženého skříženého vazu v koleni stihl následně ještě natáhnout postranní vazy v kotníku.
1: Freiburg byl klub, který mě hodně přirost k srdci a Freiburg na mě zanechal velký dojem, velkou stopu a teďka jim fandím. Když je zápas v televizi v Freiburgu, tak znám celou sestavu, vím přesně, kdo jak hraje a sleduje od té chvíle, co jsem odešel, takže mám o nich velký přehled.
2: Tvrdí v současnosti záložník Bohemians Václav Pilař.
1: Jsou tam vlastně hráči ještě, se kterými jsem hrál, Ginter stoper a Ginter levej obránce vlastně. To jsou takový stálice Freiburgu a jejich největší ikony a vlastně Vincenzo Grifo, který to je desítka Ital, který je opravdu fotbalista jako kráva, takže na něho se taky strašně rád koukám.
2: Pilař zná velmi dobře i trenéra Freiburgu. Od března 2024 totiž německý klub vede jeho bývalý spoluhráč Julian Schuster.
1: Pamatuju si, jaký to byl skvělý kluk a myslím si, že v té kabině ve Freiburgu byl to takovej jakoby mentor.
2: Václav Pilař rád vzpomíná nejen na Freiburg, ale i na dvě sezóny na severu Čech mezi létem 2020 a 2022.
1: V Jablonci se ke mně chovali hezky a já musím říct, že tam v Jablonci jsem znova nastartoval svoji kariéru naplno.
2: I přes množství zdravotních problémů záložník Václav Pilař v kariéře pokračuje v dresu Bohemians i ve 38 letech. Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: S Jonášem Zbořilem jsme se svého času potkávali v rozhlase. Moderoval na rádiu Wave a už tehdy psal básně. Nedávno vydal i svou první prózu, takže jsme se potkali na frankfurtském knižním veletrhu a povídali si. Proč by měli mladí lidé číst básničky? Protože můžou být i trochu jako dnes populární Lílska na sítích? Jak Jonáš psal svou prvotinu Flora? A proč si svého času smazal soubor s rukopisy a autorským deníkem?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál máme 3 hodiny. Zprávy a Monika Chmilová.
1: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Ukrajina požádala majitele Starlinku Ilona Maska, aby zrušil omezení pro ukrajinskou armádu. Fotbalisté Mladé Boleslavy prohráli v lize i druhé utkání po reprezentační přestávce, podlehli Bohemians. A dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Sněmovna přehlasovala veto prezidenta Petra Pavla a znovu schválila zákon o státních zaměstnancích. Ten od listopadu nahradí dosavadní služební zákon. Má usnadnit výměnu úředníků a přiblížit pravidla jejich zaměstnávání zákoníku práce. Podle vládní koalice změna zlepší fungování státní správy. Opozice naopak varuje před jejím politickým ovlivňováním a snadnějším propouštěním nepohodlných úředníků. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požádal majitele společnosti SpaceX Ilona Maska, aby zrušil rychlostní omezení pro zařízení Starlink. To ukrajinská armáda používá například k ovládání dronů.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pořadu britského novináře Pierce Morgana požádal Ilona Maska, aby znovu zapnul Starlink, protože je to podle něj mezi partnery čestné a spravedlivé. Elon Musk na sociální síti X odpověděl, že nejde o Starlink, ale o vojenský program Starshield, který je vlastněný a kontrolovaný americkou vládou. O omezeních a rychlostech rozhodují armáda a americký prezident, napsal Musk. Ukrajinské ministerstvo obrany oznámilo, že spojení mezi terminály a drony do rychlosti 161 km za hodinu se zlepšilo, ale při vyšší rychlosti se spojení ztrácí. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Starlink se řeší i v Bulharsku. Tamní policie vyšetřuje žhářský útok na pozemní vysílače této americké satelitní sítě nedaleko hlavního města Sofie. Bulharský premiér Rumen Radev to oznámil poslancům a zároveň vyzval k trpělivosti, než budou jasné závěry. Opozice ale tvrdí, že šlo o sabotáž, za kterou stojí Rusko. Lávka spojující autobusové nádraží Zvonařka v Brně s nákupním centrem Baňkovka je ode dneška uzavřená, dělníci musí opravit. Uzavřený je taky přechod pro chodce pod lávkou. Pěší tak musí vytíženou silnici, která je součástí velkého městského okruhu, obejít přes nedalekou křižovatku. Omezení čeká v nočních hodinách i řidiče. Silnice pod lávkou se zúží do jednoho jízdního pruhu v každém směru, a to vždy od 10 hodin večer do 5 hodin ráno až do konce října. Dopad na dopravu popisuje mluvčí jihomoravské policie Pavel Šváb.
4: Vzhledem k tomu, že ta omezení budou probíhat pouze v nočních hodinách, kdy je provoz na městském okruhu nízký, nemělo by to způsobovat žádné zásadní komplikace.
1: Sport. Fotbalisté Bohemians vyhráli i druhé utkání v šancelize po reprezentační přestávce. Mladou Boleslav porazili v dohrávce 6. kola 1-0. Jediný gól dal domácí kapitán Aleš Čermák z přímého kopu. Zejména ve druhém poločase byla hra hodně rozkouskovaná. Diváci viděli mnoho střetů, soubojů a faulů. I o tom mluvil trenér Mladé Boleslavy Aleš Majer.
5: Typický utkání na Bohemians, ať už směrem od fanoušků nebo i směrem od domácích. A to emotivní prostředí vždycky je nešťastný dávat na Bohemku neskušeného rozhodčího. Tam byly situace, které byly výrazně posouzlý v náš neprospěch. Faule Marka Havrana na hraně pokutového území. Nechápu, proč brankář přiběh do toho souboje Karafiáta s Liškou. Byly tam takové prostě situace, které si myslím, že prostě pro toho rozhodčího v té atmosféře jsou složitý.
1: Další ligové utkání čeká Mladou Boleslav v sobotu 7. října proti Teplicím. Ve stejný den nastoupí Bohemians na hřišti Artisu Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D3 za Planou nad Lužnicí i na D2 za Břeclaví. Na dálnici D3 z Tábora do Českých Budějovic dejte pozor na silničáře mezi Planou nad Lužnicí a Soběslaví. Zhruba mezi 90. a 93. kilometrem něco opravují a v obou směrech se pohybují v odstavných pruzích. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy dnes budou silničáři opravovat most za Břeclaví. Na 53. kilometru proto počítejte během celého dne se zúžením do jednoho pruhu. A pracuje se také na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy. U Brandýsa nad Labem na 13. kilometru silničáři pokládají beton ve středovém dělícím pásu. Je tam proto uzavřený levý pruh. Projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teploty klesají na 5 stupňů až 0 a objevit se mohou i přízemní mrazíky. Přes den pak čekáme ráno místy mlhy, které se ale během dopoledne postupně rozpustí. Přes den pak polojasno nebo skoro jasno a hlavně na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 9 a na Šumavě až 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Co mají společného křídla vášky a obvazy bez bakterií? Odpověď může přinést elektronový mikroskop. Co všechno toto špičkové zařízení dokáže, to teď zjišťují vědci i studenti na jihu Moravy. A my se za nimi vydáme i v nočním radiožurnálu už za chvíli.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: V Brně se tento týden učí studenti i špičkoví vědci nahlížet do světa, který lidské oko nikdy samo nespatří. Na podzemní škole elektronové mikroskopie zkoušejí nejmodernější přístroje přímo v laboratořích a hledají nové možnosti, jak je využít ve vlastním výzkumu. Moderní mikroskopy jim pomáhají odhalit detaily, které mohou vést k novým materiálům i lepším lékům.
1: Tak. V ruce aktuálně držíte krabičku, vnímáte dva vzorky.
2: Tady máme vzorky hadí kůže z krajty královské, vzorek vášky, respektive křídel vášky, a potom tady máme netkané textílie nanovlákené.
3: Ukazuje mi svůj výzkum Václav Peroutka z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Mladý vědec a účastník podzimní školy elektronové mikroskopie.
2: Tyhle vzorky jsou zajímavé tím, že mají specifickou mikro- nebo nanostrukturu.
3: Zkoumá, jak mikroorganismy, například bakterie, reagují na povrch různých materiálů.
2: Takové struktury omezují schopnost mikroorganismů sedat si na ty povrchy, zůstávají dále čisté a využití by to potom mohlo najít například v léčení kožních poranění nebo v obvazech.
1: Ten mikroskop v tom hraje vlastně jakou roli?
2: Bez elektronové mikroskopie jsme v těchto rozměrech poměrně slepí.
3: A právě teď jeden z elektronových mikroskopů chystá školitelka podzimní školy Barbora Fousková.
4: Jenom si velice jednoduše odstřiháme kus listu.
1: Ano, ten teďka držíte v pinzetě.
4: A pomocou automatické pipety si nejprve nastojím na ně sem kvapku vody.
1: Takže kapete na místečko, kam přijde vzorek, a jemně ho pokládáte.
4: Můžeme zavřít komoru. Teraz spustím vyčerpávání komory.
1: Klikla jste na políčko pump.
5: Já bych možná doplnil, že tento vzorek je zobrazován vlastně jedinečným mikroskopem na světě, který umožňuje zobrazovat vzorky třeba i živé.
3: Vysvětluje hlavní organizátor podzimní školy Vilém Neděla z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd.
5: Podzimní škola je unikátní projekt spolupráce mezi akademickými a firemními partnery v rámci Brna.
3: Škola už 25 let učí v Brně studenty i zkušené vědce pracovat s elektronovými mikroskopy a seznamuje je s novými metodami výzkumu. Potvrzuje i Václav Peroutka.
2: Přihlásil jsem se, chtěl jsem se v těch metrách zase dál zdokonalovat, protože to člověka posouvá.
3: Letošní ročník má přes 100 účastníků. Studenti, vědci i další odborníci mohou navštívit více než 25 laboratoří po celém Brně. Marek Hensl, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

Pamatujete si ještě, co byla akce Z? V minulém století si lidé v Československu v rámci tohoto formátu sami brigádnicky stavěli školky, stadiony nebo obchody. No a v Cejli na Jihlavsku teď tuto tradici oprášili. Proč vlastně? Tak to se dozvíte z naší další reportáže už po písničce.

0: 3 hodiny a 17 minut máme pro vás mimořádnou zelenou vlnu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D1 z Brna do Prahy hlásíte čerstvou nehodu za odbočkou na Čechtice. Na 63. kilometru v pravém pruhu havaroval kamion. Kousek před ním dál stojí osobní auto.
3: Osobní auto ve svodidlech a je zhasnutý. Byl jsem celkem překvapený, když jsem u svodidel všiml černého auta zasahujícího do levého rychlého pruhu.
2: Dejte pozor, D1, Brno, Praha, 63. kilometr, v pravém pruhu čerstvá nehoda, zatím tam není policie, není to dobře vidět, tak projíždějte opatrně. Další zelená vlna ve zprávách půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: V Cejli na Jihlavsku začali místní obyvatelé vlastními silami stavět novou samoobslužnou prodejnu. Původní obchod, který vznikl na přelomu 70. a 80. let v akci Z, už nefunguje. Lidé se proto domluvili s radnicí a nový objekt budují převážně své pomocí.
4: To už je 44 let.
5: Miloslav Wolf bude mít prodejnu hned u svého domu. Před více než 40 lety pomáhal stavět tu původní, která se dělala v Cejli v akci Z.
4: Většinou tam jsme chodili tady z práce chlapi, co jsme tady dělali v zemědělském družstvu. Odpoledne po té 16:00, tak se tam chodilo pracovat. Asi 3,5 roku.
5: Prodejná podle něj teď v obci chybí.
4: Je to dobře, že se to dělá, ale všechno to dojíždí do Jihlavy, takže lidi si nakoupějí většinou ve městě.
5: Z nové prodejny jsou teď hotové zatím základy. Na stavbu chodí například pan Adam, který pomáhal ukládat zemnič. Další brigáda pak byla na vylití betonu do základů.
6: A zatím víc brigád nebylo, budou pokračovat další. Teď se vlastně plánuje, že se udělá brigáda na vystavění ztraceného bednění.
7: Troufáte si brigádně i pak na tu hrubou stavbu nahoru?
6: Na zděnou stavbu, jo. Ale střechu už bude muset svěřit nějakým odborníkům, plus nějaký profese asi taky.
5: Stavba teď čeká na dodávku cihel, aby se mohla znovu rozběhnout.
8: Co půjde, tak si uděláme brigádně tady s lidma.
5: Akce Z.
8: Akce Z ve spolupráci s našima dvouma zaměstnancema.
5: Rozlíží se po staveništi bezpartijní starostka Pavlína Nováková. Obchod má být hotový nejpozději příští rok v létě a bude fungovat jako bezobslužný. František Jirků, Radiožurnál.

0: Na komunální úrovni si Češi zvolili.
1: Teď se začíná hrát o to, kdo města další 4 roky povede.
0: Jak se změní priority velkých měst?
1: Kde už je o nové koalici jasno?
0: A kde se naopak čekají dlouhá vyjednávání?
1: A nakolik se do vyjednávání promítnou vztahy stran na celostátní úrovni?
0: Česko po volbách.
1: Seriál Radiožurnálu, který vás zorientuje v politické situaci v zemi.
0: Česko po volbách.
1: Živé shrnutí od našich reportérů.
0: Každý všední den krátce po 3:15.
1: Radiožurnál?
0: Každý den s vámi.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
3: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
2: Tisíce aktivních zpravodajů.
3: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
2: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
3: Ráno každých 15 minut. Přes den každou půl hodinu.
2: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
3: 800 553 553.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Máme 15:30. Další zprávy a Monika Chmilová.
5: Zemědělci můžou ode dneška až do konce října žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Celkem je na to připravených 264 milionů korun z Evropské rezervy. Další peníze doplní Česko z národních zdrojů. Podle ministerstva zemědělství má kompenzace farmářům pomoct zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Po zásahu projektilem se v Hormuzské průlivu včera potopila kontejnerová loď plující pod singapurskou vlajkou. Další loď je poškozená. S odvoláním na bezpečnostní zdroje o tom informovala agentura Reuters. Podle singapurských úřadů jsou posádky obou plavidel v pořádku. Námořní dopravu v úžině, která je klíčová pro globální dodávky ropy a dalších surovin, komplikují útoky iránských ozbrojenců. Keňské ministerstvo zdravotnictví potvrdilo druhý případ nákazy ebolou. 39letý muž je blízkým příbuzným první keňské oběti onemocnění, která zemřela minulý týden v hlavním městě Nairobi. Protože spolu oba případy souvisí, není podle keňského ministerstva zdravotnictví důvod k obavám z rozsáhlejšího šíření nemoci. A v Praze začíná 14. ročník Signál festivalu. Až do neděle si můžou lidé prohlídnout 21 světelných a digitálních instalací na dvou trasách v centru města, ale to poprvé taky v Dejvicích. Mezi hlavní části programu patří laserová projekce na hladině Vltavy, videomapping na staroměstské radnici a nebo světelná instalace z 1500 žárovek.
2: Sport.
5: Hokejisté Plzně ovládli základní část Ligy mistrů. V závěrečném 6. kole vyhráli na ledě finského celku Saipa 6-3. Postup do play-off vybojoval také Liberec, který zvítězil v Davosu 2-0. Ve vyřazovací

0: Části se díky tomu objeví kompletní trio zástupců české extraligy. Už dříve si zajistili postupy Pardubice. V osmifinále se Plzeň utká s Davosem, Pardubice změří síly se Saipou a Liberec čeká Kolín nad Rýnem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D1 za Loktem a omezení na D5 za Loděnicí. Na D1 z Brna do Prahy dejte pozor za odbočkou na Čechtice. Na 63. kilometru havaroval kamion a osobní auto. Nákladní vozidlo stojí v pravém pruhu, osobní hned za ním je pod mě a zasahuje i do levého pruhu. Je tam špatně vidět, tak opatrně. A na D5 z Prahy do Plzně čekejte omezení za Loděnicí. Na 12. kilometru je kvůli údržbě kanalizace uzavřený levý pruh. Pravým pruhem teď je projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno a nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď uslyšíte dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
3: Volby 2026. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: Blíží se druhé kolo senátních voleb, které možná rozhodne i o tom, kdo bude mít nejsilnější klub.
5: Postoupilo nejvíc kandidátů hnutí ANO, celkem 13.
6: O 11 senátorských křesel se utkají zástupci hnutí STAN.
7: Nejčastější duel v tom druhém senátním kole teď bude právě mezi hnutím STAN a hnutí ANO.
8: Nejsilnějším klubem by pravděpodobně mohl zůstat klub ODS a TOP 09.
9: Druhé kolo patří dlouhodobě k nejméně populárním volbám.
3: Kampaň s Michalem Davidem v zádech, společný billboard kandidátů ANO a ODS, bitva hejtmana proti poslankyni a opoziční souboj ex-ministra s výrobkyní klavírů. 4 ostře sledované senátní duely probereme s politologem Janem Hruškou z Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani. Dnes je čtvrtek 15. října. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12.
10: Dobrý den.
3: 22 senátních bitev nás o víkendu čeká. Nelitujete, že v Česku není jenom jedno kolo? Bylo by hotovo?
10: Ani ne, spíše naopak. Já si myslím, že s ohledem na to, jakou roli má Senát vykonávat, co něj čekáme, tak ten volební systém je velmi vhodně zvolený, protože díky té dvoukolové volbě on zajišťuje, že vyhrávají častěji nějací umírnění kandidáti, a to odpovídá té roli pojistky demokracie.
3: Zase je otázka samozřejmě, nakolik pak ten mandát je relevantní, když přijde tolik málo lidí. Zejména k těm druhým kolům nechodí moc lidí.
10: A máte pravdu, nechodí. A co víc, myslím si, že to druhé kolo ukazuje reálný zájem o ty senátní volby. Kdyby to první kolo nebylo v souběhu, tak by i ta volební účast ano, byla ještě menší. A pokud se ptáme, co nám to třeba říká o legitimitě, tak se musíme ptát, čí legitimita. Je zajímavé, že odborníci lidé často zpochybňují kvůli tomu o legitimitu Senátu, nebo na to upozorňují. Já, když jsem dělal výzkum se samotnými senátory, tak ty třeba často odpovídali, že voliči mají svobodnou možnost se rozhodnout nevolit a že to je vlastně taky demokratické.
3: A tak to je, to je pravda,
10: a tak
3: že
10: to
3: jo?
10: Je na jednu stranu. No.
3: My jsme ale každopádně vybrali 4 ostře sledované duely a ty teďka probereme.
11: Senátora je především hlídat tu legislativu a to já se snažím dělat.
12: Duel číslo 1, Cheb. Plevný versus Cukerník.
13: Vstupuji do politiky a zejména z pozice nespokojeného občana.
3: Sandra Cukerník za ANO na sebe strhla velkou pozornost kvůli kampani, ve které si před premiérem Andrejem Babišem z ANO zatrsala se zpěvákem Michalem Davidem na pódiu. Pokud vyhraje, bude to vítězství marketingu nebo vítězství jejich plánů, které má se Senátem a se kterými jde do Senátu?
10: Pokud vyhraje, tak si myslím, že to bude zejména její úspěch a úspěch ANO ve smyslu, že dokáží mobilizovat ty voliče během tohoto týdne. To je ta největší výzva, před kterou stojí.
3: Cukerník vyzývá Miroslava Plevného za STAN, který říká, že část jeho práce je v regionu. Cukerník říká, že hlavně její práce bude pro region, chybí dětská pohotovost, krajská nemocnice, chybí lékaři a tak dále. Co s tím ale bude v Senátu dělat? Jsou to témata, co senátoři a senátorky řeší.
10: Tímto otvíráte vlastně velmi zajímavé téma, a co je roli Senátu a jestli vůbec senátoři sami můžou reprezentovat ten svůj region. Protože my víme, že senátoři o tom často mluví, Když se koukneme na tu ústavní roli Senátu, tak zjistíme, že to tak nebylo myšleno. Senátoři ani nemají formálně dané pravomoci na to, aby to dělali. Na druhou stranu mnoho senátorů je kreativních a našlo si nějaký způsob, jak to vykonávat. Ať už to jsou nějaké neformální věci ve smyslu lobbingu, skutečně, že hrají roli toho ombudsmana, chodí za ministry, píší a tak dále. A nebo pak to je využití nějakých formálních pravomocí vlastně kreativním způsobem. Uvedu příklad, senátoři samozřejmě schvalují legislativu,
14: ano.
10: A krom toho samotného zákona tam máte nějaké přílohy, nějaké prováděcí předvěci a tak dále. Takže to jsou určité kosmetické změny, jak vlastně ovlivnit tu legislativu a pomoct tomu svému vlastnímu obvodu.
14: Taky připomínkujete ty zákony, které vám chodí z poslanecké sněmovny a pak je odesíláte zpátky do dolní komory, to znamená, vy můžete fakticky mít nějaký vliv na to, co je pak prosazeno, pokud teda sněmovna vás nepřehlasuje.
10: Ano, to je o něco těžší, protože to už zasahuje do samotného zákona a to se málo kdy týká vlastně těch regionů.
14: Miroslav Plevný, už jsem ho zmiňoval, on senátorské křeslo obhajuje. Jak se do fungování Senátu mimochodem projevuje to, že on může obhajovat do nekonečna?
10: My víme, ukazují to data ze všech těch minulých senátních voleb, že statisticky obhajovat mandát má výhodu, protože vy jste známý, jste viditelný a když tu svoji práci děláte dobře a čistě pragmaticky se účastníte i toho obhajování regionu, protože ne všichni senátoři to dělají, ano. Někteří se věnují víc té, co státní politice, tak pak získáváte určitou výhodu.
14: Sandra Cukerník je v regionu známá mimo jiné jako žena krále hazardu Leona Cukerníka, to je rodák z Moskvy, který na Rozvadově vybudoval obří kasíno. A k tomu se ptám, hnutí ANO se podílelo na regulaci hazardu. Mm-hmm. Zvyšování daní z neřestí v Česku, to bylo taky jejich téma. Pro voliče to je čitelné?
10: Já si myslím, že je hlavně důležité, že pravděpodobně to nebude mít obecně tento profil až tak pozitivní vliv na voliče. My víme, že existují různé vlastnosti kandidátů, které statisticky zvyšují šanci kandidáta uspět v těch volbách, ale vůbec to není nic, co souvisí s biznisem. Oproti třeba jiným zemím, kde být úspěšný biznismen znamená nějakou politickou výhodu, u senátních voleb to není, jsou to spíše jiné vlastnosti.
14: Jak Cukerník, tak Plevný nejsou členové z těch stran, za které kandidují. Plevný za STAN, Cukerník za hnutí ANO. To je pro ně výhoda nebo nevýhoda?
10: Záleží, může to být výhoda, je to docela běžné v těch senátních volbách a souvisí to s tím, že v těch volbách je jednak potřeba, nebo hraje vliv ta politická značka, politická strana, hlavně v těch jako baštách, těch politických stran, to je velká výhoda, chcete být lidovec na Jižní Moravě, chcete být kandidát ANO v Karviné a tak podobně, ale současně jsou důležité ty vlastnosti a to, že ten kandidát je nějaká silná viditelná osobnost. No a pokud vy jste politická strana a kouknete se na ten svůj senátní obvod, co tam máte za lidi, které můžete navrhnout a pokud tam nevidíte například silného krajského nebo lokálního politika, tak se vrhnete na jejich hledání. Já jsem to vlastně v své práci pojmenoval jako určitý headhunting, protože tak skutečně připomíná. Mě vlastně většina senátorů v mém výzkumu řekla, že byli osloveni tou politickou stranou, aby kandidovali. Nezešlo to z jejich hlavy. A pak je logické, že to jsou nezávislí kandidáti, byť kandidují pod tou značkou, ale má to také vliv na to, jak vlastně se chová ta instituce Senátu jako celek. Že ty lidi na jednu stranu mají vztah k těm stranám, ten Senát není apolitický, nestranický, ale zase ten vztah k těm stranám je volnější než u té sněmovny a stává se třeba, že ten Senát někdy hlasuje proti té sněmovně, která má stejnou barvu.
14: Plevný 40%, 27% Cukerník z prvního kola, to jsou výsledky, jak to dopadne podle vás?
10: Já si myslím, že ten náskok pana Plevného je velmi velký, navíc víme, že voliči současných opozičních stran jsou o něco více mobilizovaní i při tom druhém kole senátních voleb, takže si myslím, že pan Plevný je velkým favoritem. Je tedy zajímavé, že se trochu ty role možná prohodily, že z minulých let jsme byli zvyklí, že to byli kandidáti současných opozičních stran, kteří museli dohánět, ale tím, že letos se v hodně obvodech spojili a ten celý opoziční blok se sešikoval za tím jedním kandidátem, tak to jsou ti kandidáti opozičních stran, kteří vedou a naopak ti
14: ANO dotahuje.
10: A ANO musí dotahovat.
14: No i z toho důvodu, ale máme tak málo kandidátů, asi kolem 150, že jo?
10: Je to jeden z těch velkých efektů toho ANO.
15: Je velikou výzvou také naše současná bezpečnostní situace.
12: Duel číslo 2. Hradec Králové. Dvořák versus Ceralová Petrofová.
16: Hradec Králové je krásné město, ale bohužel ekonomicky poslední dobou strádá.
14: Tak duel číslo 2 Hradec. Proč jdou proti sobě v Hradci dva kandidáti opozice? Když jste mluvil o tom, že naopak redukovali ty kandidáty a snažili se spojovat, tak zrovna v Hradci to vyšlo tak, že je tam ex-ministr Martin Dvořák ze Starostů a Zuzana Cralová-Petrofová za ODS, bývalý primátor města, bývalý ministr pro evropské záležitosti versus šéfka výrobce klavíru Petrov, které se dělají právě v Hradci, tak to jsou těžké váhy.
10: A máte pravdu, jsou to těžké váhy a já si myslím, že to je jednoznačně proto, že ne vždycky se ta dohoda povede. A my si občas jako možná trošku naivně myslíme, že se všechno rozhoduje někde v centru v Praze ve vedení politických stran, ale právě u toho Senátu, jak jsem říkal, jsou důležité ty silné osobnosti. A ty často zkrátka můžou mít jinou představu o tom, co se bude dít, než ty politické strany.
14: Dvořák chce zlepšovat podle toho, co jsem od něj slyšel, potenciál aglomerace Pardubice-Hradec. Petrofová mluví o investicích a atraktivitě, takže de facto mluví o tom stejném, ne?
10: Na jednu stranu ano, jsou tam podobnosti, na druhou stranu si myslím, že tam pořád jsou mezi nimi rozdíly. Jednak Dvořák, to je ten straník z té celostátní politiky, byl to ministr, paní Cralová-Petrofová je doteď vlastně nepolíbená tou politikou, je to právě spíš ten příklad toho headhuntingu, o kterém jsem mluvil a mně přišlo, protože já sám jsem Hradečák a přišlo mi, že v té kampani třeba pan Dvořák více zdůrazňoval tu roli Senátu, která není regionální, ale spíše ho zajímá ta celostátní politika i třeba zahraniční politika. A to nám vlastně ukazuje na to, že tady je spor o to, co je rolí Senátu.
14: Ano, o tom, jak jsme se bavili v té první části.
10: Přesně
14: to
10: tak.
14: Je to takové víceúrovňové vlastně.
10: Je to tak a já bych dokonce, to, co jsem zjistil já ve svém výzkumu, tak je vlastně vidět, že vy, když jste zvolený senátorem, tak vy si můžete vybrat, jak ten svůj mandát budete vykonávat. Na jedné straně máte roli toho regionálního ombudsmana, na druhé straně máte roli nějakého senátora, který řeší celostátní věci, často i evropskou agendu, a vy si vyberete, což je zajímavé, že tady máme instituci, která má nějakým způsobem dané pravomoci, ale vy si vyberete, jak ten mandát budete dělat. A je tedy ale pravda, že většina kandidátů tyhle ty dvě role nějakým způsobem kombinuje a je v pomyslném středu toho spektra.
14: To je hezké, že jste Hradečák, já jsem taky Hradečák, tak dáme našemu obvodu ještě jednu otázku. Dvořák říká, že by si v Senátu dovedl představit hádat se kvůli některým zákonům. To je asi ta hlavní role Senátu, protože řeší ty zákony a pak je dává zpátky do sněmovny. Petrofová by taky nesouhlasila prý s některými verzemi, které teď ze současné sněmovny přicházejí do Senátu. Dobře, ale jakou moc mají, když je potom ta sněmovna stejně přehlasuje? Tak není ten Senát jenom, jak říká pan premiér Andrej Babiš, ano, něčím, co zdržuje tu sněmovnu?
10: Ten Senát má vlastně dvě role. Jedna je schvalování těch každodenních zákonů, když se podíváme na data, tak zjistíme, že historicky všechny ty pozměňovací zákony, které Senát kdy předložil, tak většina z nich byla akceptována. Poslední období se to trošku mění, že tam je trošku vidět ten politický charakter toho, že oni mají jiné tričko, než mám já tričko, tak hlasují proti. Ale obecně ten Senát skutečně řadu zákonů zlepšil. No a pak je také ta důležitá role ve smyslu pojistka demokracie, jak se nejčastěji používá, zachovávání stability, kdy Senát má pravomoci, kdy přihlasován být nemůže. Změna ústavy, ale změna třeba také volebních zákonů. A pak to samozřejmě je schvalování soudců ústavního soudu a tak dále. A to jsou právě ty, řekněme, málo využívané, ale pro ten systém jako takový důležité pravomoci.
14: 25% Dvořák, 22% Petrofová z prvního kola. Výsledek bude jaký? Komu dají hlas ti, kteří hlasovali pro třetí kandidátku ANO, která se neprosadila, tak možná teď ani nepůjdou k volbám, ne?
10: A tohle podle mě bude jeden z nejvíce vyrovnaných soubojů. Je zajímavé, že ti, co neuspěli, třetí, čtvrtý i pátý v pořadí, všichni podpořili kandidátku ODS. Takže čistě matematicky by měla být daleko větší favoritkou.
14: Dobře, takže za vás Petrofová.
10: Říkám 50 na 50.
11: Podpora Ukrajině není jenom nějaké heslo nebo nějaký výraz solidarity. Je to také ochrana investice do naší vlastní bezpečnosti v budoucnu.
12: Duel číslo 3, Plzeň. Řehka versus Kantorová.
17: Inkluze je rozjetá, je velmi důležitá. My potřebujeme integrovat žáky, potřebujeme asistenty pedagoga.
14: Duel číslo 3, Plzeň tentokrát, protože vy jste mluvil o té podpoře jako o důležitém faktoru. A teď se to hodně řeší v Plzni, o Plzni je teď hodně slyšet. Končící senátor Lumír Aschenbrenner z ODS naštval svou stranu tím, že na billboardu se objevil s náměstkyní primátora kandidátkou ANO Lucí Kantorovou. Jak to zamíchá kartami?
10: Myslím si, že zas tak velký efekt by to mít nemuselo ve výsledku. Ta aféra je zajímavá.
14: Taky dlouholetý senátor mimochodem.
10: Ano, ano, 12 let byl senátor, ano. Tuším. Ona ta celá vlastně aféra, jestli tak můžeme nazvat, má historii v tom, že opoziční strany se domluvily, že nebudou nasazovat svého kandidáta tam, kde kandidát jiné opoziční strany obhajuje mandát. Ona ODS byla první, která to porušila v Praze 9, kdy nominovala vlastně paní Peckovou proti obhajícímu senátorovi Smoljakovi.
14: Ano.
10: Ale to bylo vlastně avizováno relativně dopředu. Pan Řehka byl nominován relativně na poslední chvíli, což se v ODS kulantně řečeno moc tomu nebylo moc porozuměno.
14: Ano, bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka, kandidující za STAN, který právě se postaví Lucii Kantorové.
10: Přesně tak.
14: V Plzni.
10: Takže už tady bylo zaděláno na nějaký jako rozpor mezi ODS a STANem v Plzni. A je vlastně ta zvláštní, že pan Aschenbrenner, doslova on říká teda, že nepodpořil kandidátku za ANO, no. Ale pokud jste někým, jak, s někým na billboardu, tak nevím,
14: navíc
10: co
14: je to váš
10: znamená.
14: Billboard, to jsou billboardy ODS, že jo?
10: Přesně tak, takže tím to je zvláštní ještě na druhou.
14: A ODS to řeší, ODS bude chtít ty billboardy samozřejmě přelepit.
10: Přesně říkali. Tak, to mě nepřekvapuje, že vlastně ve vedení ODS tohle nebylo úplně pochopeno. Myslím, že nechci panu Aschenbrenneru nějak jako moc sahat do vědomí. Z mého pohledu, říkám z mého pohledu, to možná vypadá i jako nějaká zášť. Já jsem s ním včera četl rozhovor, kdy on tak jako postižoval, že pan předseda nebo žádný předseda mu nevolal za poslední 12 let ani jednou a teďka během dvou dnů měl 5 jako rozhovorů. Tak to mě to přišlo takový jako možná trošku ďobnutí si.
14: Dobře, ale není legitimní jeho pohled zase a relevantní, kdy on říká, že by prostě senátor, který kandiduje v obvodu Plzeň, měl být z Plzně, což Karel Řehka není.
10: A to se nám zase vlastně vrací ten spor o tom, co je vlastně rolí Senátu. Jestli to má být obhajování toho regionu, pak to nějakým způsobem třeba může dávat smysl, ale my víme, že to není primární rolí Senátu. My víme, že Senát rozhoduje o zákonech, velmi často o těch klasických nebo velmi často o těch ústavních, volebních a tak dále. A možná to s tím souvisí i nějaká naivita. Já zase v tom včerejším rozhovoru pan Aschenbrenner už byl tázán na to, jestli čeká, že by ta kandidátka ANO nehlasovala pro zrušení důchodové reformy, kterou zvládla minulá vláda, tak on řekl vlastně, že neví. Přitom je jasné, že ona zjevně bude hlasovat se zbytkem ANO. Takže možná nějaká jako naivita ohledně toho, do jaké míry ten senátor může být apolitický a nedívat se na to jako čí tričko má na sobě.
14: No, pokud jsme četli ten stejný rozhovor pro Seznam zprávy, tak on tam taky zároveň říkal, že dlouhodobě bojuje proti ANO, takže je pak samozřejmě pozoruhodné, že se objeví na fotografii nebo na billboardu s kandidátkou hnutí ANO. Když mluvíme o té podpoře ODS, kandidáta, který se nedostal do druhého kola za ODS a o jeho podpoře, tak tam je to důležité i kvůli tomu, že ODS se asi právem mohla bát před letošními senátními volbami, že by ztratila třeba předsedu senátu, protože ten většinou bývá zástupcem toho nejsilnějšího senátního klubu. Teď je to celkem otevřené, těch variant je asi celá řada. Pořád se to stát může, že ODS ztratí tu pozici, ale asi je to neúplně pravděpodobné.
10: Myslím si, že to nepravděpodobné i ze stanu bylo slyšet, že jsou vlastně spokojení s prací Miloše Vystrčila a nečekám změnu.
14: Ta funkce je důležitá, předseda senátu?
10: Je, jednak z hlediska
14: kromě toho, že to je jeden z nejvyšších ústavních činitelů,
10: přesně tak,
14: bez
10: konkrétně
14: pochyby,
10: druhý dokonce, takže to je důležité. A pak řekněme i symbolicky. Je to
14: tak,
10: vlastně,
14: na to jsem se spíš ptal.
10: Ano, jsme viděli v době vládnutí vlastně Andreje Babiše, když byl prezidentem Miloš Zeman, tak ta pozice Miloše Vystrčila byla vlastně, byl to takový jediný hlas té opozice, a teď nemyslím jenom opoziční strany, ale celou tu část té společnosti, on ji reprezentoval. Všichni si pamatujeme tu cestu na Tajvan, která ho proslavila, a bylo vidět, že pak třeba i u normálních občanů, se kterými jsem si dělal nějaký výzkum a kteří o senátu příliš mnoho nevěděli, tak znali jméno toho předsedy. Takže vlastně je to i jako řekněme nějaké dobré PR pro tu stranu.
14: Řehka 33%, Kantorová 26%, to je výsledek prvního kola. Pro ANO je to velmi důležitý souboj i z toho důvodu, že ve druhém mají 13 kandidátů, většinou teda spíš na druhých místech z toho prvního kola, ale tak to druhé, tam se začíná od nuly. A jen v České Lípě a v Karviné postoupili teda z prvního místa, všude jinde i v Plzni se musí o výsledek prát. Dopadne to?
10: Tady si myslím, že to dopadne pro pana Řehku. Není tak důležité, co říká pan Aschenbrenner. Ti voliči nutně nebudou cítit nějaké to zklamání z nepostupu na druhého kola, ani tam nevnímají ty rozepře mezi ODS a starosty. A oni jsou samozřejmě daleko blížeji panu Řehkovi než paní Kantorové.
18: chtěla bych bojovat za to, aby maminky s dětmi měly možnost mít zkrácenou pracovní dobu.
12: Duel číslo 4. Česká Lípa. Wolfová versus Půta.
19: Pro mě důležité dostupné zdravotnictví.
14: Duel číslo 4 Česká Lípa, poslankyně Jitka Wolfová z ANO a taky starostka České Lípy, proti ní liberecký hejtman Martin Půta ze Starostů pro liberecký kraj, to je další souboj titánů. Proč chce do Senátu poslankyně a proč hejtman? Uh-huh. Ti totiž tu funkci stále mají, tak dává to smysl?
10: U paní Wolfové je odpověď pravděpodobně to, že ANO dlouhodobě nemá silné osobnosti, které jsou právě potřeba do těch senátních voleb. Ne vždycky tomu tak bylo, pamatujeme si paní Krnáčovou, pana Teličku z začátku, ANO dokázalo ANO přitahovat ty silné osobnosti a teď jich nemá dostatek, proto často vidíme, že poslankyně kandiduje do Senátu, občas se to pak prohodí, senátoři kandidují zase do sněmovny a tam už pak sami skáčou ty náhradníci, teda v případě senátních voleb se konají doplňovací volby.
14: My taky vidíme, že poslanci třeba kandidují v komunálních volbách taky,
10: tak.
14: Že? I když dopředu říkají, že by se potom poslaneckého mandátu nevzdali.
10: U pana Půty to můžou být i nějaké třeba osobní ambice vstoupit do celostátní politiky, on je relativně populární, byť něčím kontroverzní hejtman, tak tomu může jako nabídnout dobrou pozici.
14: No, pan Půta figuruje hned v několika kauzách, v jedné byl loni uznán částečně vinným z přijetí úplatku, proti verdiktu se odvolal. V jiné kauze jeho stíhání státní zástupkyně letos zrušila, opět se případ týkal úplatku, ten Půta nepřijal, ale ani neoznámil. Zpátky na stole mají tuhle kauzu kriminalisté k došetření. Je to něco, co v Půtovi, ale i jakémukoliv jinému kandidátovi, kdyby byl stíhán nebo čelil podobnému případu, tak jestli mu to v očích voličů škodí a voliček?
10: No, já bych řekl normálně, že ano. Mělo by, bych řekl tak.
14: Ale je to hejtman, ty kauzy se táhnou roky.
10: Ano, ale jde otázka, jestli tomu pak uvěřili třeba jeho voliči. Protože u Andreje Babiše jsme viděli spoustu kauz a nezdá se, že jeho voliče by to nějakým způsobem zajímalo. A je otázka, jak tohle dokáže pan Půta vysvětlit v tom svém regionu a jestli ti voliči uvěří to vysvětlení nebo ne.
14: No, znova říkám, je hejtman, takže už někoho asi přesvědčit musel.
10: Přesně tak, a víme, že on v tom jako regionu je populární, takže pravděpodobně mu to nemají zas tak za zle.
14: Podle Wolfové by měl být Senát trochu nadstranický a apolitický. Aby už jste říkal, že Senát nadstranický ani apolitický není. To znamená, že se tahle představa míjí s realitou toho korektivu Senátu jako sněmovny.
10: Mm-hmm. Tohle je velmi zajímavé téma. A řekl bych, že není úplně, ale není tak, jak to je často interpretováno. My víme, že tady existuje určitá percepce Senátu, co by komory moudrých, nezávislých, nějakých elitních osobností.
14: Rada starších. Aniž bych se teda chtěl kohokoliv ale tak mluví se o tom.
10: Je to tak, používají se tyhle termíny a často to právě souvisí s tím, že tam se dostávají ti úspěšní lidé, kteří mají třeba menší vztah k těm politickým stranám. Mm-hmm. My víme, a zase já jsem na tohle téma dělal výzkum, a samotní občané pak očekávají takové věci, že by senátoři měli vidět, co je dobré a co není dobré. Teďka cituji doslova. Nebo přirovnávají senátory k rodičům a poslanci k dětem, a že by měli usměrnit občas, když je potřeba. A nebo že to je vysoká škola oproti základní škole. Ale tohle
14: to jsou takový parlamentní ústavní soudci, až ne?
10: A je to tak, je to tak. A je třeba zajímavé, když oni mluví o poslancích, tak používají slovo politici, ale u senátu se častěji tomu slovu politik vyhnul. Takže až jako jiné vnímání, ale tohleto vnímání je, když použiju slovo naivní, neodpovídá té realitě.
14: Senátor je pořád politik.
10: Přesně tak, on je zvolený, on musí kandidovat s nějakým programem, ať už je levicový, pravicový, liberální, konzervativní, neexistuje, že je něco dobré, něco nedobré. Jsou vyšší nebo nižší daně dobré, má stát víc přerozdělovat a tak dále. Zkrátka na tohle musíte mít nějakou konkrétní pozici, se kterou jdete do těch voleb a nemůžete hájit nějaké absolutní dobro, protože existuje.
14: Navíc volby jsou prostě politický boj, že?
10: Přesně tak.
14: Wolfová 35%, Půta skoro 33%. Je to hodně vyrovnané, nebo tak to aspoň vypadalo v tom prvním kole, ale významně do toho může promluvit Jiří Vosecký, respektive jeho voliči a voličky. To je senátor, který už nebude obhajovat, respektive se obhajoval, ale nedostal se do toho druhého kola, takže po těch 12 letech, co strávil v Senátu, končí. A je to taky člověk, který byl spolu s Půtou ve Starostech pro liberecký kraj. tak nekanibalizovali teď na sobě, proč kandidovali každý zvlášť a proti sobě?
10: Tam zatím je nějaká historie. Starostové pro Liberecký kraj měli vlastně jakoby primárky, ve kterých byl jakožto kandidát v tom obvodu zvolen právě pan Půta, což je zvláštní, že nedali přednost jako obhajícímu senátorovi, ale tam, já jak to čtu, tak tam jsou nějaké spory mezi nimi. My jsme vlastně věděli, že po tomhle tom pan Vosecký opustil starosty pro Liberecký kraj, kritizoval směřování toho hnutí a kritizoval i samotného pana Půtu, ale tím, že dále chtěl asi zastávat ten post toho senátora, tak mu nezbyl nic jiného, než kandidovat jako nezávislý.
14: Takže automaticky ti, kteří hlasovali pro Voseckého, nebudou teď hlasovat pro Půtu? Ten duel je otevřený?
10: Ti voliči to často nevnímají tak intenzivně jako ti lidé.
14: Takže budou.
10: Takže řekl bych, že spíš budou a myslím si, že se dá říct, že pan Půta je velký favorit.
14: Tak, 4 ostře sledované duely jsme probrali. Který z těch 4 bude nejlepší? A nebo který jsme ještě nezmínili a vy ho budete sledovat? Možná Karviná, tam byla velmi nízká účast, ani ne 30% mimochodem. Mm-hmm.
10: Je dobře, že zmiňujete Karvinou, protože to je obvod, kde ANO má největší šanci na svůj mandát. V nějakém pesimistickém scénáři by to dokonce pro ANO mohl být jediný mandát. Ta kandidátka ANO tam má velký náskok a navíc nejde ani proti kandidátovi opozice, ale z místního Združení.
14: Združení bývalého hejtmana Ivo Vondráka z ANO.
10: Přesně tak. Já bych možná ještě zmínil jednu věc, která souvisí právě i s tímhletím obvodem. Čemu jsme byli vždycky zvyklí, že v druhém kole si ty kandidáti opozičních stran snažili k sobě dostat ty voliče těch ostatních opozičních stran. Ale to se nám prohodilo i tohle. A já vlastně budu hodně sledovat, byť si myslím, že to spíše nestane, ale budu to i tak sledovat, zda voliči těch dvou menších koaličních subjektů, tedy SPD a motoristi, přijdou v nějaké zajímavější, důležitější míře podpořit ty kandidáty ANO. Protože v těch obvodech, které jsou zajímavé a které jsou tady vyrovnané, Přerov třeba dále, případně Pelhřimov, tak to může být rozhodující.
14: A taky spolu budeme sledovat Hradec.
10: Určitě.
14: Tak fajn, tak jsme domluveni. Tak se mějte a díky, že jste přišel.
10: Já děkuji za pozvání.
14: Naslyšenou zítra.
1: Radiožurnál.
20: Každý den s vámi. Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
21: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
1: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
22: Se tady snaží na každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
20: Nezapomínejme na pravidla zipování.
1: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
20: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
20: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
20: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
23: Přijďte zjistit, co hýbe světem médií, komunikace a marketingu na mezinárodní konferenci Forum Media. Dozvíte se mimo jiné, jak nás korporace ovládají přes data, jak si váleční zpravodajové udržují chladnou hlavu, proč Harry a Meghan dělají stále stejné chyby a jak chápe komunikaci nový pražský arcibiskup. V úterý 10. listopadu v Praze. Více na forummedia.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
24: Radiožurnál 4 hodiny. Jsou tady zprávy s Monikou Chmilovou.
25: Koalice se shodla na podobě novely školského zákona. V Černém moři začala hořet loď, pomohlo jí Rumunsko. Fotbalisté Sparty přivítají v evropské lize norský Lillestrøm. A dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno teploty do 17 stupňů.
1: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
25: Koalice se shodla na novele školského zákona. V pondělí by je měla projednat vláda. Výhrady k ní původně měli hlavně motoristé. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje. Peníze na ně by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Motoristé do novely prosadili některé své priority, například návrh na zavedení spádu. Poraden. Pokračuje ministr pro sport a předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný.
0: Tím konečným cílem musí být nějaká míra redukce té inkluze, tak jak potom volají samozřejmě pedagogové, jak potom volají samotní rodiče, ale i, jak to samozřejmě někdy zaznívá, i od dětí.
25: Ministr školství Robert Plaga za ANO chce, aby novela začala platit od září příštího roku. Rumunsko poskytlo pomoc hořící lodi v Černém moři. Podle tamních médií plula pod vlajkou Komorských ostrovů u města Sulina na hranici s Ukrajinou. Zatím není jasné, jestli plavidlo nezasáhly drony. Bukurešť nezávisle na tomto incidentu informovala o tom, že zachytila v oblasti pohyb několika bezpilotních letounů. Rumunské ministerstvo obrany uvedlo, že nejméně dva drony vstoupily krátce do vzdušného prostoru země. Případ vyšetřují tamní úřady. Podobná situace se v jihovýchodní zemi v posledních měsících opakovala už několikrát. V Pavlově na Břeclavsku policie zaznamenala během minulého víkendu zhruba téměř 50 pokusů o vloupání do domů a dalších nemovitostí. Ve čtyřech případech se pachatelům krádež povedla. Policie vyzývá, aby si lidé důsledně zamykali své nemovitosti a všímali se podezřelých lidí nebo vozidel. Případná zjištění mají hlásit na linku 158. Detaily k případu přidává jihomoravská mluvčí policie Petra Hrůzová.
2: Policisté se zabývají sérií vloupání do rodinných domů, ke kterým došlo během noci ze soboty na neděli. Policisté na případu intenzivně pracují, zajišťují stopy a prověřují veškeré poznatky, které by mohly vést k dopadení pachatele. Zatím, co máme informaci, jedná se o 48 domů.
25: Sport. Fotbalisté Sparty nastoupí k druhému zápasu v hlavní části Evropské ligy. O udržení 100% bilance se pokusí proti norskému Lillestrému. Jeho dres v minulosti oblékal Nor Jonathan Brunes, který dal po letním přestupu do Sparty zatím jen jednu branku.
4: Před týdnem jsem mluvil s rodinou a se svými blízkými a říkal jsem jim, že přestože mi to tam teď moc nepadá, tak jsem tu opravdu šťastný. Život v Praze jsem si zamiloval a doufám, že tu zůstanu co nejdéle to půjde. Užívám si to tu a doufám, že důvěru, kterou ve mě fanoušci i trenéři vkládají, začnu svými góly brzo splácet.
25: Zápas Evropské ligy mezi Spartou a Lillestrémem se bude hrát na Letné od 18 hodin a 45 minut. V 21 hodin pak Viktoria Plzeň nastoupí ve stejné soutěži na trávníku maďarského Ferencvároše. Jablonec od 21 hodin čeká úvodní duel v konferenční lize, a to na hřišti německého Freiburgu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D1 za loktem a omezení na D10 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za odbočkou na Čechtice. Na 63. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Na místě už je policie. Řidiči hlásili neprůjezdný pravý pruh, jede se ale plynule. Na dálnici D10 je dnes v noci omezený provoz u Mladé Boleslavy ve směru na Turnov. Za odbočkou do centra a na Jičín na 45. kilometru je kvůli práci na vozovce uzavřený levý pruh. A na D5 z Rozvadova do Plzně počítejte s omezením u Stříbra. Mezi Stým a Stým 11. kilometrem se kvůli opravě vozovky a výstavbě dopravního značení bude až do víkendu projíždět pouze jedním pruhem. I tam aktuálně bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
25: Teploty klesají na 5 stupňů až na nulu a objevit se mohou i přízemní mrazíky. Během dne čekáme ráno místy mlhy, které se ale postupně rozpustí. Přes den pak polojasno nebo skoro jasno a hlavně na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na horách nejčastěji kolem 9 a na Šumavě až 13 stupňů Celsia. To byly zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
7: Pozemní antény americké satelitní služby Starlink byly v Bulharsku terčem žhářského útoku. Tamní politické špičky se nyní přou o to, zda incident odsoudit jako ruskou sabotáž. Více probereme už za chvíli s bezpečnostním analytikem Vlastislavem Břízou.
26: Noční radiožurnál
5: a Petr Zajíček.

0: Bulharsko vyšetřuje možný žhářský útok na několik pozemních antén satelitní služby Starlink. Informoval o tom bulharský premiér Rumen Radev. Podle něj je potřeba neuspěchat vyšetřování a počkat na kompletní výsledky. Opozice ale útok nedaleko Sofie ze začátku týdne spojuje s Ruskem a označuje ho jako sabotáž. Na detaily se bezpečnostního analytika z Univerzity Karlovy Vlastislava Břízy ptal moderátor Štěpán Pokorný.
1: Bulharští opoziční poslanci si stěžují, že vláda o žhářském útoku dosud mlčela. Existuje nějaký standardní postup, jak státy Evropské unie přistupují k případům podezření ze sabotáže?
2: Ano, ale neexistuje jeden univerzální evropský postup. Vyšetřování je primárně odpovědností národních bezpečnostních složek. Následuje zajištění důkazů, musí být následně prověřena zahraniční stopa a případně spolupráce s Europolem nebo zpravodajskými službami spojenců. Zásadní je totiž rozlišovat mezi podezřením na sabotáž a prokázaným útokem organizovaným cizím státem. Mlčení vlády může být během vyšetřování pochopitelné, na druhou stranu dlouhodobě ale podkopává důvěru veřejnosti.
1: Jak zranitelná je infrastruktura satelitního spojení Starlink na Zemi? Jsou podobné prostory dostatečně zabezpečené před útoky?
2: No i tam musíme rozlišit a rozebrat to detailně, protože satelity jsou stovky kilometrů nad námi, jejich pozemní infrastruktura je ale fyzicky dosažitelná a zranitelná, takže to, co je vlastně na oběžné dráze, tak to teď jde mimo téma. Nicméně Starlink má jednu zásadní výhodu, to je to, o čem mluvím, decentralizaci. Když zničíte několik antén, nemusíte tím vyřadit celou síť. Rozhodující je, zda jde o běžně uživatelské terminály nebo důležitou pozemní stanici, která propojuje satelity s internetem. Zničit obyčejnou anténu je zcela logicky relativně snadné, ale ochromit celý Starlink je podstatně těžší. Onu míru zabezpečení konkrétních objektů bez znalosti jejich ochrany ale samozřejmě nemůžeme spolehlivě zhodnotit.
1: Jakou očekáváte další reakci bulharské vlády? Od minulého týdne Sofie řeší třeba taky ty dronové útoky na obchodní lodě u svých hranic.
2: Máte pravdu, to je teď opravdu kumulace útoků, které Bulharsko v posledním období nezažilo. Já bych očekával především posílení ochrany kritické infrastruktury, intenzivnější zpravodajskou spolupráci, no a v neposlední řadě zvýšený dohled nad Černým mořem. Bulharsko teď řeší dva bezpečnostní problémy současně. Vy jste to sám naznačil, to jsou ony útoky na obchodní plavbu a podezření ze sabotáže strategické komunikační infrastruktury. Jejich společný původ ale zatím prokázán nebyl, i to bychom měli zmínit.
0: O útocích na lodě i antény Starlinku v Bulharsku mluvil vysílání Radiožurnálu bezpečnostní analytik Vlastislav Bříza.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: think of me. Češi si oblíbili nakupování takzvaných fast tech produktů. Jde o levnou elektroniku z internetu, která ale příliš dlouho nevydrží, lidově elektrošunt. Podle nového průzkumu agentury Ipsos ji loni nakupovalo asi 78% lidí a více než polovině z nich takový výrobek nevydržel ani půl roku. Problém potom nastává při likvidaci. I elektrošunt má totiž skončit v elektroodpadu a to se často neděje.
1: Tady už stojíme u jednoho z kontejnerů na elektroodpad. Uvnitř vidíme například pračku, sušičku, mikrovlnnou troubu, vysavač a nebo sporák.
2: Provádí sběrným dvorem v hlavním městě mluvčí pražských služeb Alexandr Komarnický. Češi sice třídí elektroodpad ve velkém, někdy jim ale dělá problém rozlišit, co všechno ještě do červeného kontejneru patří a co už ne. Všímá si toho Roman Tvrzník, předseda představenstva společnosti Elektrovin, která v Česku provozuje asi 12 000 kontejnerů na elektroodpad.
3: Patří tam věci, o kterých by člověk ani neřekl, že jsou elektroodpadem. Takovým klasickým příkladem jsou jednorázové cigarety. Dalším jsou různé hračky, různé svítilny malé, powerbanky.
2: Ale taky třeba mluvící přánička k narozeninám nebo svítící klímky z festivalů. Mezery Čechů ukázal i zářijový průzkum, který si společnost nechala zpracovat od agentury Ipsos mezi tisícovkou lidí. Hned 41% z nich nevědělo, že do elektroodpadu patří právě jednorázové elektronické cigarety. A třeba takové vánoční světelné řetězy by tam správně zařadilo jen 28% respondentů.
3: Řeší to tak, že to hodí do popelnice, no, z větší části. Polovina lidí v podstatě řekla tohle, no.
2: Takzvané fast-tech výrobky, tedy levnou elektroniku, která dlouho nevydrží, si přitom loni koupilo alespoň 78% dotazovaných. Víc než 6 elektrošuntů mělo doma 44% lidí. Nejčastěji je pořizují na asijských online tržištích, což samo o sobě může být problematické. Důvody přibližuje Roman Tvrzník.
3: Na tom výrobku by měl být symbol přeškrtnuté popelnice, který je na všech elektrozařízeních. Je to obecně problém u těch malých výrobků, že se to tam prostě fyzicky nevejde a obal se vyhodí, že jo.
2: Že takové označení hlavně na produktech z čínských tržišť chybí nebo se objevuje pouze na příbalových letácích, potvrzuje i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
4: Problém výrobků z čínských tržišť je v tom, že často nejsou správně označené, není na nich uvedeno, že je to například elektroodpad, což může způsobovat velká rizika při zpracování směsného odpadu. Nejsou tam často pokyny k tomu, jak výrobky recyklovat.
2: Čísla jsou přesto pozitivní. Zatímco v roce 2006 vytříděl každý Čech v průměru 2 kg elektroodpadu, v roce 2024 už to bylo téměř 18 kg, říká obchodní manažer společnosti Rema System David Chytil.
5: Když se na to podíváme, v rámci nějakých procent jsme na míře sběru kolem 67% a cíl evropský, který nám legislativa ukládá, byl 65%. Takže můžeme říci, že jsme v roce 2024 poprvé splnili evropský cíl.
2: Pro srovnání, Evropa se jako celek pohybuje ve sběru elektroodpadu okolo 40%. Podle odborných firem by rozdíl mohl být ještě výraznější. V Česku by pomohl ještě větší důraz na osvětu mezi dětmi školního věku. Dominik Hron, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po celou noc.
7: Yes.

simple sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now.

0: podcast Radiožurnálu.
1: S Jonášem Zbořilem jsme se svého času potkávali v rozhlase. Moderoval na rádiu Wave a už tehdy psal básně. Nedávno vydal i svou první prózu, takže jsme se potkali na frankfurtském knižním veletrhu a povídali si, proč by měli mladí lidé číst básničky, protože můžou být i trochu jako dnes populární rýlska na sítích, jak Jonáš psal svou prvotinu Flora a proč si svého času smazal soubor s rukopisy a autorským deníkem.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Nikdo z nás nechce přemýšlet o odcházení, ale potkat se s ním může každá rodina.
4: Táta chtěl zůstat doma. Nevěděla jsem, jestli to zvládneme. Pak k nám začala jezdit doktorka a sestřička z mobilního hospicu. Mohli jsme jim kdykoliv zavolat.
3: Mobilní hospice zajistí zdravotní péči o vaše blízké a jsou oporou vám, pečujícím. Když vám blízcí odcházejí, jsme s vámi. Více na dožitdoma.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
5: Radiožurnál je půl páté. Zprávy a Jana Utendrovská.
6: Nové státní stavební správy hrozí nedostatek kvalifikovaných úředníků. Většina stavebních úřadů teď spadá do působnosti obcí a ne všichni zaměstnanci budou ochotní je po reorganizaci opustit a přejít do nového systému. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO bude stát potřebovat nejméně 4 000 pracovníků, aby dodržoval lhůty pro povolování staveb. Rezort se teď podle ní snaží současné úředníky o přesunu přesvědčit. Toxický kouř z rozsáhlých požárů v Indonésii způsobuje dýchací problémy statisícům lidí v regionu. V Singapuru koncentrace jemných částic v ovzduší podle Světové zdravotnické organizace výrazně překročila doporučené limity. V Malajsii a východním Timoru jsou zavřené školy. Malajsie kvůli situaci svolala mimořádné zasedání Sdružení zemí jihovýchodní Asie. Vlády zasažených států doporučují lidem při neodkladném pohybu venku nosit roušky. Na německých nádražích od dneška platí zákaz konzumace alkoholu. Oznámila to železniční společnost Deutsche Bahn. Důvodem je podle ní zvýšení bezpečnosti zaměstnanců i cestujících. K zákazu alkoholu se německé dráhy rozhodly po sérii útoků na zaměstnance. Na dodržování bude dohlížet ostraha. Opatření se nevztahuje na nádražní restaurace a hospody. A v Liberci začíná největší vzdělávací veletrh na severu Čech Eduka. Představí se na něm desítky středních škol a firem. Veletrh je určený hlavně žákům 9. tříd. Nabídku tam najdou i lidé, kteří hledají novou práci nebo chtějí změnit zaměstnání. Veletrh, který ročně navštěvuje zhruba 30 000 lidí, potrvá v liberecké aréně až do soboty.
2: Sport.
6: Fotbalisté Realu Madrid zvítězili ve druhém kole Ligy mistrů na trávníku AS Řím 4-3, přitom ještě ve 82. minutě prohrávali 1-3. Vyhrál také Liverpool, a to na trávníku Lasku 6-3. Aston Villa porazila Fenerbahce Istanbul 6-0. Manchester City prohrál s Paris Saint-Germain 2-4. Slovan Bratislava podlehl Stuttgartu 0-3, Dortmund padl v norském Bode Glimt 0-1. Šachtar Doněck slaví po výhře nad AEK Athény 3-1. Real Betis zase po výhře nad FC Porto 3-2 a Feyenoord porazil 3-2 Komu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D3 za Planou nad Lužnicí a

0: taky na D2 za Břeclaví. Na dálnici D3 z Tábora do Českých Budějovic dejte pozor na silničáře mezi Planou nad Lužnicí a Soběslaví. Mezi 90. a 93. kilometrem něco opravují, v obou směrech se pohybují v odstavných pruzích. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy dnes budou silničáři opravovat most za Břeclaví. Na 53. kilometru proto počítejte během celého dne se zúžením do jednoho pruhu. A Klimkovický tunel na dálnici D1 u Ostravy prochází údržbou. Provozuje pouze tunel v pásu na Brno. Mezi kilometry 346 a 348 je tam proto obousměrný provoz a jezdí se v každém směru pouze jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Ráno čekejte místy mlhy, přes den pak polojasno nebo skoro jasno, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno. Teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 9, na Šumavě až 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál a Petra Zajíčka.
3: Ano, a jaké bude hudební menu do 5. hodiny raní, tak budou tady třeba Pet Shop Boys, také irští Cranberries a právě teď společně Timbaland a One Republic.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Zavání to cenzurou, tak komentují někteří umělci nové dotační podmínky Ministerstva kultury. Rezort nechce, aby státní peníze sloužily k politické kampani v kultuře. Proto hodlá důkladně kontrolovat využití dotací. Více v reportáži už po písničce.

0: Cenzura nebo jenom přísnější kontrola výsledku finanční podpory. Ministerstvo kultury chystá přísnější dotační pravidla. Umělci ale mají obavu o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu, třeba politické debaty na festivalech. Nejasná pravidla by ale podle některých kulturních pracovníků mohla vést i k autocenzuře.
1: Umělci mají právo na svůj názor, ať se nám to líbí nebo nelíbí. Nemám právo jim určovat, co mají říkat nebo o čem mají tvořit.
2: Zdůraznil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy ve videu na sociálních sítích s tím, že o cenzuru nejde.
1: Pokud ale někdo požádá o peníze na kulturní projekt a použije je místo toho na politickou kampaň nebo politický obsah, je to něco jiného. Proto chceme zpřísnit pravidla, zabránit střetu zájmu při rozhodování o dotacích a posílit kontroly.
2: Tvůrci mají ale jiný problém. Pravidla podle nich nejsou dost přesná, komentuje prezident Mezinárodního divadelního ústavu Jakub Vedral.
3: Není úplně v pořádku to, aby si ministerstvo kultury dávalo do podmínek, co smí a co nesmí obsahovat umělecké dílo. To je nepřípustný, zavání to cenzurou a minimálně to nastavuje takovou atmosféru, která vede tvůrce potom k autocenzuře.
2: Také Lenka Havlíková za Asociaci nezávislých divadel dodává, že jsou požadavky rezortu nejasné.
4: Ten bod 17.2 se týká hanobení prostě různých skupin. V tom bodě nejsou uvedeny žádné konkrétní prováděcí mechanismy a je to velice široce formulováno, takže to zakládá obavu, že to může být neužito.
2: Na dotacích závisí velká část nezávislé kultury. Lidé v tomto sektoru pracují pod průměrnou mzdou a tak se tvůrci mohou raději vyhnout riskantním tématům, než aby o peníze přišli.
4: A potom jde o ten bod, který se týká toho takzvaného zákazu využívat prostředky z dotací na politické kampaně. Současných dotačních podmínkách je zcela jasné, že dotace jsou určené na umělecké výkony. To považujeme za buzování klamné představy, jako by příjemci dotací chtěli dělat nějaké politické kampaně.
2: Rezort kultury také slibuje, že posílí kontroly dotací. Plánuje vyhodnocovat také, jestli projekty opravdu dodali, co slíbili a jestli veřejné peníze přinesly skutečný výsledek. Podrobnosti zatím ministerstvo nezveřejnilo. Příštím roce chce ale představit také větší reformu celého dotačního systému. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Filmové novinky v kinech.
0: Recenze očekávaných šlágrů.
1: I postřehy ze zákulisí natáčení.
0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Pravidelný a zasvěcený výběr toho nejdůležitějšího, co se děje na stříbrném plátně.
0: Očima filmového kritika Radiožurnálu.
1: Předpremiéra Pavla Sladkého.
0: Každý čtvrtek krátce po půl dvanácté na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: tady je Radiožurnál, 5 hodin. A se zprávami Jana Tendorská.
1: Ministerstvo školství zvažuje dočasné vyloučení problémového žáka z výuky. Lídři států Evropské unie budou v Bruselu jednat o vysokých cenách energií. Fotbalisté Jablonce vstoupí ve Freiburgu do hlavní fáze konferenční ligy a bude polojasno až oblačno, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministerstvo školství hledá způsoby, jak lépe chránit děti i učitele před agresivním chováním ve školách. Zvažuje například větší odpovědnost rodičů nebo možnost dočasně vyloučit problémového žáka z výuky. To by ale podle ředitele odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva Michala Černého muselo být až krajním řešením. Nemělo být o trest, ale o cestu k nápravě. Zároveň by škola musela zajistit, aby dítě ani během vyloučení nepřišlo o vzdělávání.
3: V téhle fázi je především taky potřeba s tím dítětem pracovat, samozřejmě, aby se nevrátil stejný dítě, aby se vrátil jako změněný dítě, který třeba někdy si udělat nebude nebo je bude dělat míň. A stejně tak se musí pracovat s tou třídou, protože to dítě taky právě mohly být nějaký důvody, proč to dítě udělalo.
1: Od 1. listopadu musí žadatelé o připojení do elektrické rozvodné sítě podepsat dodatek ke smlouvě, jinak přijdou o rezervaci kapacity. Změna má přispět k tomu, aby žadatelé své projekty opravdu realizovali. Podle energetického regulačního úřadu se to týká odběratelů i výrobců elektřiny, ale i firem a domácností, které mají bateriové úložiště nebo fotovoltaiky. Lídři států Evropské unie projednají na summitu v Bruselu nový víceletý rozpočet Evropské unie. Nový upravený návrh počítá se škrty o 8%. Řešit budou také obchodní vztahy s Čínou nebo přípravu Evropské unie na rozšíření o další státy.
4: Jedním z hlavních témat Evropské rady budou také možná řešení vysokých cen energií. Podle návrhu závěrů summitu, které má Radiožurnál k dispozici, se lídři chystají Evropskou komisi vyzvat, aby připravila cílená dočasná opatření. Ta mají zohlednit okolnosti různých členských států. Česko na summitu zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Před středečním odletem do Bruselu se znovu vymezil proti systému emisních povolenek, který podle něho dopadá nejvíc na průmyslové země, jako je Česko či Polsko. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Moravského a českého vína bude letos kvůli extrémnímu suchu asi o třetinu méně. Pokles produkci vinaři očekávají taky u mladých a svatomartinských vín. Ty se smí začít prodávat od 11. listopadu. Jejich cena nejspíš zůstane podobná jako v předchozích letech, říká výkonný ředitel svazu vinařů Martin Půček.
5: Ten globální trh s tím vínem tlačí na tu cenu. Z loňských roků je přebytek vína, takže se nedá očekávat, že to bude mít nějaký výrazný vliv na růst ceny. Na druhou stranu všechno roste, to znamená je oprávněné jakékoliv navýšení ceny ze strany vinařů.
1: Označení svatomartinské uděluje Vinařský fond. Na odeslání vzorku ke zhodnocení mají vinaři posledních několik dní.
2: Sport.
1: Fotbalisty Sparty čeká druhé utkání v hlavní fázi Evropské ligy. Na Letné v 18 hodin a 45 minut přivítají norský Lillestrøm. Viktoria Plzeň ve stejné fázi soutěže nastoupí v 21 hodin v Budapešti na trávníku Ferencvároše. A fotbalisté Jablonce vstoupí do hlavní fáze konferenční ligy. Na úvod je čeká zápas na hřišti Freiburgu, který si v minulé sezóně zahrál ve finále Evropské ligy.
6: Tak jako vedou německou ligu, takže určitě by to byl zázrak nebo nějaký překvapení. Jedeme tam jako outsideri a málo kdo asi čeká, že bychom tam vyhráli, ale to neznamená, že jedeme jako předem poražení.
1: Úvodní zápas jabloneckých fotbalistů v hlavní fázi konferenční ligy na hřišti Freiburgu začne v 21 hodin. Všechna utkání českých klubů v pohárové Evropě odvysílá Radiožurnál Sport živě. Na Radiožurnálu uslyšíte pravidelné vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na dálnici za Prostějovem a v Brně uzavřený Královopolský tunel. Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce opatrně za sjezdem na Prostějov sever. Na 28. kilometru zastavila dodávka, má defekt na pneumatice. A dejte pozor na pohyb lidí na vozovce. V Brně je teď uzavřený Královopolský tunel, provoz se zastavil v obou směrech. Má jít jen o údržbu tunelu a skončit má zhruba za hodinu. A na Opavsku dnes začnou stavět cyklostezku mezi Kozmicemi a Dolním Benešovem. Na silnici 56 počítejte s omezeným provozem téměř rok. A v místě stavby bude vždy průjezdný pouze jeden jízdní pruh kyvadlově. Další Zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, ráno ojediněle mlhy, teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 9, na Šumavě až 13 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál, je s vámi Petr Král.
0: Dobré ráno, 15. říjnové. Už před několika dny na některých horských partiích jsme viděli čerstvě napadaný sníh. V Jeseníkách to bylo poměrně patrné. Takže o sněhu, o teplotách, o noci a o tom, co nás čeká. Ranní radiožurnál.

0: Dobré ráno, 15. říjen, den bílého leta, také světový den mytí rukou, svátek mají Terezy a teploty, tak ty v noci už klesají k nule. Některé lyžařské areály už vyrábějí technický sníh do zásoby, no a na některých místech na horách už dokonce nasněžilo, a to přírodně. Co to mimo jiné znamená? Třeba to, že pneuservisy se začínají plnit. Řidiči začali už teď s předstihem přezouvat pneumatiky na autech na zimní vzorek.
1: Plné ruce práce teď mají mechanici v pneuservisu v Hraniční ulici v Olomouci, ukazuje mi vedoucí provozu Daniel Mikulík.
2: Kolega teďka obouvá novou pneumatiku, protože sezona už se pomalu blíží a i nám to tady začalo dost fičet teďka.
1: Momentálně tu za den přezují zhruba 50 vozidel, čekací lhuty při rezervaci jsou aktuálně kolem 5 dní. Zájem o výměnu gum v dalších dnech pravděpodobně vzroste.
2: A v tom formulu to je tak 80 do 100 vozidel. Někdy víc. Děláme i přes čas, takže třeba do 6 hodin tady klidně jsme a přezouváme.
1: Pan Miroslav v tomto pneuservisu stihl přezout ještě před půlkou října, podobně brzy jezdí každoročně.
3: Vždycky včas, protože potom je tady strašný nával.
1: Sezóna už začala i v dalším olomouckém pneuservisu v Studentské ulici, ukazuje mi zdejší pracovník Tomáš Mazáč.
4: Kompletní přezutí osobního auta, cirka 16 palců i s vyvážením alukola jsme plus minus nějakých 1290-1350 korun.
1: Ceny tu proti loňsku zvedly v řádu 10 korun, zhruba o 5%. Meziročně zdražily i v pneuservisu v Hraniční ulici. Zimní pneumatiky u auta zkracují brzdnou dráhu, říká krajský koordinátor BESIPu Miroslav Charous.
5: Jako takový ty kočičí drábky se zachytí kdejaké nerovnosti na komunikaci a tím, že jsou měkké, tak se samozřejmě líp rozprostřetá. Ten dezen.
1: Hloubka dezénu by měla mít minimálně 4 mm. Z Olomouce Josef Čermák, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, 6:15. 15. říjen, blíží se začátek topné sezóny a hasiči tak varují před požáry. Lidé by proto neměli zapomínat na pravidelné kontroly a také na čištění spalinových cest. Hořet totiž může kvůli špatně vyčištěnému komínu anebo také neopatrnému zacházení se žhavým popelem. Rumunsko pomohlo hořící lodi v Černém moři. Podle tamních médií plula pod vlajkou Komorských ostrovů u města Sulina na hranici s Ukrajinou. Zatím není ještě jasné, co přesně se tady stalo, zda plavidlo nezasahly drony.
1: Dnes nás čeká slunečný den, na obloze ale mraky budou, tentokrát je ale slunce prosvítí. Ráno se ale vyskytnou ojediněle mlhy, které paprsky slunce zastíní. Během dopoledne se ale nízká oblačnost rozpustí a pak už bude na celém našem území polojasno, místy oblačno. Pršet dnes ale nebude vůbec. Teploty odpoledne vyšplhají ke 12 až 17 stupňům, na horách naměříte kolem 9, na Šumavě opět tepleji až kolem 13 stupňů Celsia. A povene k tomu jen slabý proměnlivý vítr. Krásný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 519, týká se to jen někoho, ale přesto připomínáme 16. a 17. tedy v pátek a v sobotu druhé kolo senátních voleb. A my se ještě vracíme k těm komunálním. V 50 obcích na Vysočině totiž bylo více než 10% neplatných hlasů. Spočítali to naši reportéři na základě údajů Českého statistického úřadu. Téměř ve všech dotčených vesnicích neměli přitom voliči vůbec na výběr mezi více kandidátkami. Od některých byl nevyplněný lístek anebo také prázdná odevzdaná obálka právě protestem proti jediné kandidátce. Tak například třeba ve Škrdlovicích na Žďársku neplatně volilo 18% lidí.
1: Zdál se mi tenhle způsob takový nejtransparentnější, že vlastně bude prázdná obálka a tím pádem ten hlas je neplatný a zároveň demonstruje můj postoj.
2: Co teď s tím lístkem?
1: V separovaném odpadu.
3: Ivan Hořínek byl do roku 2018 jako nestraník starostou Škrdlovic. Teď mu jediná kandidátní listina nevyhovovala a vlastně už neskládal.
1: Vlastně já už jsem ve věku důchodu.
3: Současného bezpartijního starostu Josefa Novotného překvapilo nejdřív, že se nenašla konkurence a pak i vysoká míra neplatných lístků a prázdných obálek.
4: Někteří nevěděli, že tam mají dát křížek, protože na té kandidátce vlastně nebo na tom volebním lístku byla jenom jedna kandidátka, nebyly tam uvedené dvě nebo tři a tak dále. Případně si myslím také, to samozřejmě mohlo být od někoho třeba i nesouhlas.
3: Až na výjimku všech 50 obcí na Vysočině, kde víc než 10% obálek obsahovalo neplatný nebo žádný lístek, mělo jedinou kandidátku nebo jen tolik uchazečů, kolik se obsazovalo zastupitelských mandátů.
5: Český statistický úřad zaznamenal v některých obcích vyšší míru neplatných hlasů. Šlo zejména o menší obce s jednou kandidátní listinou.
3: Mluvčí statistiku Jan Cízlar dodává, že v takových případech se doptávají komisí. Podle politologa z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Jakuba Čapka, hlasování na prázdno může být tím opozičním hlasem tam, kde opozice chybí.
6: Když vám vyskočí chybovost kolem 10%, to si spíš myslím, že jsou jako protestní hlasy svým způsobem.
3: Neplatná byla celostátně 2,25% komunálních hlasů. Ze Žďárska, Daniel Zach, Radiožurnál.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut. Přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnálu.
1: S Jonášem Zbořilem jsme se svého času potkávali v rozhlase. Moderoval na rádiu Wave a už tehdy psal básně. Nedávno vydal i svou první prózu, takže jsme se potkali na frankfurtském knižním veletrhu a povídali si, proč by měli mladí lidé číst básničky, protože můžou být i trochu jako dnes populární Lílska na sítích, jak Jonáš psal svou prvotinu Flora a proč si svého času smazal soubor s rukopisy a autorským deníkem.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál půl šesté. A teď Jana Utendorfská a zprávy.
4: Zemědělci můžou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Celkem je připravených 264 miliony korun z Evropské rezervy. Další peníze doplní Česko z národních zdrojů. Podle ministerstva zemědělství má kompenzace farmářům pomoci zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Žádosti bude přijímat Státní zemědělský intervenční fond do konce měsíce. Čína a Severní Korea slavnostně otevřely 3 kilometry dlouhý silniční most přes řeku Jalu. Na zprovoznění čekal více než 10 let. Most má usnadnit obchod mezi oběma zeměmi. Peking chce podle expertů navíc posílit svůj vliv v Severní Koreji, která v posledních letech výrazně prohloubila vztahy s Moskvou. Poslanci by dnes mohli začít debatu o zvýšení trestů za narušování životního prostředí. V úvodním kole je i návrh na rozšíření trestného činu obchodování s lidmi o zneužívání náhradního mateřství, nezákonné osvojení a nucený sňatek. Na programu jsou taky pravidelné interpelace na členy vlády a některé mezinárodní smlouvy. A v Praze začíná 14. ročník Signal Festivalu. Až do neděle nabízí 21 světelných a digitálních instalací na dvou trasách v centru města, ale to poprvé taky v Dejvicích. Mezi hlavní části programu patří laserová projekce na hladině Vltavy, videomapping na staroměstské radnici nebo světelná instalace z 1500 žárovek. Letošním tématem jsou sny a vize. Festivalová díla se rozsvítí každý večer v 7 hodin večer a k vidění budou až do půlnoci.
2: Sport.
4: Fotbalisté Bohemians zvítězili v dohrávce 6. kola Šance ligy nad Mladou Boleslaví 1-0. V tabulce se tak dostali na 9. místo a na 3. Spartu ztrácí jen 3 body. Středočeši zůstali na 4. příčce. A fotbalista Tomáš Souček dal 2 góly a West Hamu tak pomohl k výhře v Lincolnu 6-0 v 2. nejvyšší anglické lize. Domácí hráli už od 23. minuty v 9. Souček, který od června bojoval s poraněným kotníkem, naskočil do zápasu z lavičky stejně jako v předchozí.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na Strakonické u jíloviště a v Brně zavřený tunel na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy. Pozor dnes u jíloviště. U stavby mostu na 9. kilometru se dnes pojede pouze jedním pruhem v obou směrech. Zatím se ještě projíždí plynule, ale provoz pomalu houstne. V Brně je kromě Pisáreckého tunelu teď na chvilku zavřený taky Královo-Polský tunel, a to kvůli údržbě. Do 6 hodin by ho měli otevřít. U Brna pozor teď na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna. U sjezdu na Rousínov na 216. kilometru stojí na krajnici porouchané auto. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Na českém je dnes po ránu prozatím málo oblačnosti, to znamená jasno až polo.

0: jasno. K tomu fouká jen slabý proměnlivý vítr a teploty klesly poměrně nízko. Aktuálně na teploměrech vidíte 5 až 1 stupeň. Jen místy je trochu více, kolem 7, naopak na horách je lehce pod nulou. No a nejchladněji opět na Šumavě, tam se místy dostala teplota k minus 5 stupňům. Přes den pak očekáváme polojasno až oblačno. Ráno se budou jen ojediněle vyskytovat mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Jinak slunečno s teplotami mezi 12 a 17 stupni. Na horách v 1000 metrech nad mořem kolem 9, na Šumavě až kolem 12 stupňů. A vítr dnes jen slabý, proměnlivý. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Marcela Halová s počasím 5.34, 15. říjen. Mimo jiné je to den, kdy slaví Česká filharmonie konkrétně 125 let od svého prvního samostatného koncertu. I tohle vám dnes připomeneme.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: prvním radiožurnálu v 5.38 jeden silný příběh o volnočasovém spolku hráčů Národního divadla. Takové byly totiž začátky dnešní věhlasné České filharmonie. První koncert v roce 1896 oddirigoval v pražském Rudolfinu sám Antonín Dvořák. Výtěžky těch prvních vystoupení putovaly na penze pro vysloužilé muzikanty, pro vdovy a sirotky. Nezávislý orchestr se zrodil až o 5 let později, tedy v roce 1901, z divadelní stávky proti novému šéfovi opery Karlu Kovačiřkovi.
1: Karel Kovařovic ty hudebníky stávkující asi poměrně překvapil, protože jim všem dal promptně výpověď.
2: Vypráví muzikolog Petr Kadlec.
1: Což tedy skutečně nečekali a začal sestavovat úplně nový operní orchestr. Samozřejmě vztahy zaměstnavatelé, zaměstnanci nebyly ještě tehdy tak dokonale vymyšlené, jako je dneska. Dneska by to tak snadno a rychle samozřejmě Kovařovic udělat nemohl, ale tehdy se to prostě stalo.
2: Podle Kadlece neměla taková situace v rámci Evropy obdoby. Svůj premiérový koncert Česká filharmonie odehrála 15.10. na pražském Žofíně pod taktovkou šéf-dirigenta Ludvíka Čelanského. Během dalších 69 dnů pak hudebníky čekalo na 49 vystoupení po celé zemi. Špičkovou hudbu tak poprvé přivezli i do řady českých regionů. Aby orchestr vůbec finančně přežil, hrál na zájezdech v Rusku i štamgastů ve Smíchovském pivovaru. Zlom nastal v roce 1919 s nástupem šéf-dirigenta Václava Talicha. V roce 1929 vzniká vůbec první hudební nahrávka.
3: Česká filharmonie, toť slovo tělem učiněné, toť činorodá práce, která se nestydí raději udělat omyl, než by se ztrácela v obznešené libomluvě či v pohodlné kulturní švejkovině.
2: Takový vztah měl Talich k filharmonii na sklonku první republiky. Následně 23-letý Rafael Kubelík narychlo převzal velké turné po Anglii a Bruselu. Ještě před odjezdem čekal orchestr koncert pro domácí publikum. Na generální zkoušce ale vše nešlo podle plánu.
4: Jeden člen orchestru vystoupil a řekl: milý pane Kubelíku, když takhle dirigujete, tak nemůžeme vůbec hrát. Měl jsem strach, co se stane večer. Byl jsem prostě zoufalý. Tak jsem se šel projít v Vltavě, byla neděle, slunce, modrá obloha a já jsem šel a přemýšlel jsem. A najednou mi napadla myšlenka mého otce. Nesmíš se dát vést nenávistí, mrzutostí a násilím. Chceš-li něčeho dosáhnout, dosáhneš toho jen láskou.
2: Vzpomínal Kubelík v rozhlasovém rozhovoru natočeném z emigrace v roce 1948. Z té se vrátil o 42 let později, a to rovnou za dirigentský pultík hudebního festivalu Pražské jaro, které před lety založil. Prestiž České filharmonie upevnil Jiří Bělohlávek. Na jeho odkaz navázal současný šéf-dirigent Semjon Byčkov. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

0: raním radiožurnálu jedna novinka z německých nádraží. Na 6 000 vlakových nádraží tam začíná platit zákaz alkoholu. Podle drah to zajistí větší pořádek a bezpečnost.
1: Alkohol und Gewalt leider oft zusammenhängen.
2: Mluvčí německých drah Anja Brekrová řekla, že násilí jde bohužel často ruku v ruce s alkoholem a připomněla taky incident z letošního léta, kdy opilý cestující bez jízdenky vystrčil mezi Baden-Badenem a Karlsruhe z rychle jedoucího vlaku zaměstnance drah. Přímo na vlaky se ale současný zákaz alkoholu nevztahuje. Naopak ve vlacích Intercity se dál bude alkohol i prodávat. Některé organizace činné v sociální oblasti proto kritizují, že opatření nezlepší podmínky chudých a závislých lidí, kteří se na nádražích často zdržují a jenom povede k jejich vytlačování. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: 6:45. Na ranním radiožurnálu novinky z povolebního vyjednávání. Vznikající pěti koalice v Pardubicích ladí program. Hotový by měl být příští týden. Pokud se na něm shodnou, tak se vítězné hnutí ANO po 12 letech ocitne v opozici. A například v Sokolově se budoucí trojkoalice dohodla na starostovi. Má jim být Jan Picka. Lídr uskupení je Společně pro Sokolov. No a další města navštívíme krátce po 6. hodině. A právě dnes začíná v Bruselu dvoudenní summit prezidentů a premiérů zemí Evropské unie. Zabývat se budou konkurenceschopností Unie, vysokými cenami energií a také situací na Ukrajině. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš, hnutí ANO.
3: Překážka u Biškova na dálnici a omezení na Strakonické u Jíloviště. Na dálnici D46 ve směru Solomouce na Brno dejte pozor u Biškova. Kousek před nájezdem na dálnici D1 na půl kilometru stojí nepojízdné nákladní auto. Kamiony tam můžou lehce vybočovat doleva. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy už houstne provoz u Jíloviště. Připomínáme, že ještě dnes se pojede u stavby mostu na 9. kilometru v obou směrech jedním pruhem. Ráno čekáme kolony do Prahy, odpoledne směr Příbram. Jinak ale zatím dálnice průjezdné plynulé všechny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: Až se rozpustí ojedinělé ranní mlhy, čekáme polojasno až oblačno, mraky ale budou vysoko a slunce je prosvítí, takže bude slunečno a teploty se dostanou k 17 stupňům. Zítra se můžeme také těšit na slunečný a teplý den, po ránu nás ale mohou potrápit i přízemní mrazíky. Přes den pak polojasno nebo skoro jasno a až večer bude od severozápadu přibývat oblačnosti. Teploty zítra ještě vyšší než dnes, od 14 do 19, jen tam, kde se déle udrží nízká oblačnost nebo mlhy, to bude pravděpodobně na severozápadě našeho území, se budou teploty držet kolem 13 stupňů. No a teplo bude zítra i na horách, na hřebenech kolem 9, na Šumavě až kolem 13 stupňů. Krásný den.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál v 5.50. Basketbalistky USK Praha porazili v úvodním zápase Evropské ligy Burš jednoznačně 76-55. Nejvíce 21 body se podílela nová posila Pražanek, azerbajdžánská pivotka Briana Praserová. První čtvrtina přitom vyzněla lépe pro francouzský tým.
1: První desetiminutovce prohrávaly Pražanky rozdílem 5 bodů. Právě první čtvrtina se nelíbila ani rozehrávačce Gabriele Andělové.
2: Neměli jsme vlastně pod kontrolou obrany doskok, z toho plynulo to, že jsme nemohli chodit rychle dopředu a myslím si, že v druhé čtvrtině jsme našli nějakou energii, která nám pomohla. I holky z lavičky nebo i já, ty, co jsme tam přišli, tak jsme dali maximum do obrany, do nějakého i snažení se útočný doskok a potom už jsme měli takovou flow a začali jsme se trefovat i z dálky.
1: I díky zlepšenému výkonu šli basketbal listky USK Praha v druhém poločase velmi rychle do vedení a to pak udrželi až do konce zápasu. Jejich tým je přitom oproti loňsku z víc než poloviny obměněný. Podle trenéra Martina Bašty tak ještě chvíli potrvá, než se všichni pořádně sehrají.
3: Chemie uvnitř týmu je úžasná. Ty holky jsou bezvadný lidsky, to znamená, že táhnou za jeden pro vás. Samozřejmě chemie na hřišti je trošku ještě něco jiného. Tam nám to ještě trošku drhne, ještě nejsme úplně jako sehraný. Pořád se nevidíme v těch pozicích, ve kterých bychom se mohli vidět, ale jde to každým dnem, každým tréninkem to jde na.
1: Další zápas ve skupině D čeká Pražanky příští středu na palubovce polského Lublinu. Z Pražské Královky Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
4: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
5: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
4: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
5: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
4: 3x2tv.pamětnároda.cz.
5: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
4: V sobotu od 21 hodin.
5: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: When will they go from here?

0: Radiožurnál 559 ještě se nerozednělo a až se začne dnes zase stmívat, tak se Lesně v Praze rozsvítí víc, než je to obvykle. Právě dnes totiž začíná 14. ročník festivalu světla, digitální a kreativní kultury Signál. I na něj vás pozveme příští hodině.
1: Své zástupce na komunální úrovni si Češi zvolili.
2: Teď se začíná hrát o to, kdo města další 4 roky povede.
1: Jak se změní priority velkých měst?
2: Kde už je o nové koalici jasno?
1: A kde se naopak čekají dlouhá vyjednávání?
2: A nakolik se do vyjednávání promítnou vztahy stran na celostátní úrovni?
1: Česko po volbách.
2: Seriál Radiožurnálu, který vás zorientuje v politické situaci v zemi.
1: Česko po volbách.
2: Živé shrnutí od našich reportérů.
1: Každý všední den krátce po 8:45.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál v 6 hodin. Posloucháte zprávy s Janou Tendorskou.
3: Novému centrálnímu stavebnímu úřadu můžou chybět tisíce úředníků. Spojené státy poprvé po více než 20 letech nepozvali k volbám mezinárodní pozorovatele. Fotbalisté Bohemians vyhráli v lize nad Mladou Boleslaví 1-0. V Praze brzdí provoz nehoda za letištěm směrem do Prahy. A bude polojasno až oblačno, teploty do 17 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Nové státní stavební správy hrozí nedostatek kvalifikovaných úředníků. Naplno má fungovat od ledna 2028. Většina stavebních úřadů teď spadá do působnosti obcí a ne všichni úředníci je budou ochotni opustit, říká ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
4: Objeli jsme přes 550 stavebních úřadů. Na žádném se nám nestalo, že by nám řekli, že nikdo nepřejde. Nicméně přesná data zatím kvantifikována nemáme, ale vnímáme, že zhruba jedna polovina by přejít měla.
3: Aby nová soustava stavebních úřadů fungovala, bude podle Mrázové potřebovat minimálně 4 000 vyškolených lidí. Bez problémů jich ale podle odhadů ministerstva přijde jen zhruba třetina. Rezort se proto podle ní snaží současné úředníky stavebních úřadů přesvědčit k přesunu a také připravuje na příští rok náborovou kampaň. Americká vláda nepozvala na listopadové volby do kongresu pozorovatele Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Porušila tím tradici, kterou od roku 2002 dodržovaly administrativy obou stran, včetně té první Trumpovy. Mezinárodní pozorovatele k volbám dnes nepouštějí například Rusko nebo Bělorusko.
5: Mluvčí Bílého domu Lauren Bisová Trumpovo rozhodnutí vysvětlila tím, že americké volby budou organizovat, volit v nich i dohlížet na ně američtí občané. Demokratická senátorka Jean Shaheenová naopak vyzvala Bílý dům, aby pozorovatele pozval, jinak podle ní půjde o hluboký rozpor s duchem svobody a transparentnosti amerických voleb. Kritici se obávají, že prezident chystá půdu ke zpochybnění výsledků, pokud republikáni prohrají. Mise pozorovatelů přitom o platnosti voleb nerozhoduje, jen hodnotí jejich průběh a navrhuje zlepšení. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Brazilcům se nově zkrátil pracovní týden z 6 dnů na 5. Rozhodl o tom brazilský parlament, který schválil změnu ústavy. Stalo se to před druhým kolem prezidentských voleb, které budou příští týden v neděli. Zkrácení pracovního týdne prosazoval současný levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Ústavní změnu se ale podařilo schválit po změně postoje pravicového kandidáta na prezidenta Flávia Bolsonara. Mzdy a platy by měly i přes kratší pracovní týden zůstat stejné. Podle agentury Reuters se jde o jednu z nejvýznamnějších změn pracovního práva v Brazílii za několik desetiletí. Je velký knižní čtvrtek, na pulty knihkupců přináší 15 knih, klasické romány, rozhovory s anglistou Martinem Hilským i knihy pro děti. Jiný pohled na osobnost maršála Radeckého pak přináší skotský historik Ellen Skett.
6: Ellen Skett se na slavného vojevůdce, který porazil i Napoleona, dívá nově a objevuje i podrobnosti z jeho soukromého života. Knihu o životě, ale i překládání a literatuře sepsal z víc než 50 hodin nahraných rozhovorů s legendou české anglistiky Martinem Hilským, jeho žák, překladatel a redaktor Petr Onufer.
7: Bylo to něco jako prostě chodit k němu na domácí semináře anglické nebo americké literatury.
6: Vychází taky nový román Josefa Formánka Lovec lvů a několik knih pro děti. V nakladatelském výběru velkého knižního čtvrtka je tentokrát 15 titulů. Od historie po romantické romány i fantazy. Kateřina Svátková, Radiožurnál.
1: Sport.
8: Fotbalisti Bohemians zvítězili ve fotbalové šancelize nad Mladou Boleslaví 1-0. O výhře rozhodl kapitán vršovického klubu Aleš Čermák, který se trefil z přímého volného kopu ranou o břevno a po zápase přiznal, že si takové zakončení den předem zkoušel.
9: Jo, jsme si kopali na tréninku s Honzou Kovaříkem 3 nebo 4 a všechny jsem kop tak do úrovně kotníku po zemi, takže když jsem si to stavil, jak jsem si říkal, tak prosím tě, hlavně to zvedni, ať to nedopadne jako včera na tréninku, aby se mi nesmál, a naštěstí to dopadlo, takže dobrý.
8: Fotbalisty Sparty a Plzně čeká druhé kolo hlavní fáze Evropské ligy. Pražané budou od 18.45 hostit norský Lillestrøm a Západočeši nastoupí na trávníku Ferencvároše v 21 hodin. Ve stejném čase Jablonec vstoupí ve Freiburku do konferenční ligy. Všechna utkání odvysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D7 u letiště v Praze a omezení u jíloviště. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy ze Slaného a Chomutova čekejte kolony u letiště. U přechodu pro chodce je tam nehoda, zabírá jeden jízdní pruh a fronta se táhne už od sjezdu na Kněževese, prodlužuje se. Kolony se tvoří i na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy u jíloviště. Ještě dnes se pojede u stavby mostu jedním pruhem v obou směrech. A ve směru do Prahy už se zdržíte chvilku v koloně, i tam se ale kolona a prodlužuje. V Brně byl chvíli zavřený Královopolský tunel kvůli údržbě, silničáři už končí, tunel bude každou chvíli opět průjezdný obou směrně. U Brna kolony na silnici 43 ze Svitav, je to ranní kolona v Lipůvce, zatím asi na 10 minut. A ucpává se i průjezd Kuřimí směrem do Brna, tam je ve směru z Čebína silnější provoz kvůli zavřené silnice v Malohosticích. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude polojasno až oblačno, ráno ojediněle mlhy, teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
11: Krásný čtvrtek, milí posluchači, jsme tu s Adamem Weidenthalerem.
0: A Janem Pěruškou, krásný den.
11: Hodně témat, Adame, čím bys začal?
0: No, ne asi basketbalem, o kterém jsme se teď bavili v mezidobí. Každopádně fotbalová Liga mistrů nabídla další trochu bláznivý večer. Bylo tam několik gólových přestřelek, asi mnoho, respektive leckdo nečekal, že Paris Saint-Germain si už v první půlhodince smlsne na Manchester City stavem dílčím, tedy do té doby 3-0. Nakonec toho bylo vítězství 4-2, ale bylo tam třeba taky, která Liverpool zvítězil na hřišti rakouského Lince 6-3, nebo Real Madrid, který si z Říma, z věčného města, odvezl vítězství 4-3 nad AS Řím. A taky Aston Villa, ta vyklepla slušně Fenerbahče Istanbul 6-0.
11: No, to jsem si říkal, když jsem viděl jenom ten výsledek, že možná fanoušci Slávy trošku zavětřili, že by třeba s Fenerbahče se aspoň prohra o 2 góly mohla udít. Ne, teď si dělám legraci, ale tak přece ten úterní večer nás zanechal asi takovou pachuť, že teď se bavit o fotbalové Lize mistrů. Já osobně snad ani nemám chuť vůbec, ale tak máme tady třeba i jiné sporty, ve kterých se hrála Liga mistrů. Ty proberem dneska, ať je to basketbal anebo hokej, a myslím, že tam se dařilo Čechům lépe a o tom se tak nějak, Adame, líp vysílá.
0: Ano, a pokusíme se taky spravit chuť českého fanouška fotbalu, ne tedy Slaví, ale těmi dalšími zástupci, pakliže přejete alespoň koeficientu, tak pro vás budeme mít dnes ráno informace samozřejmě o pražské Spartě či Viktorii Plzeň, ty nastoupí v Evropské lize proti Lillestrømu, potažmo na trávníku Ferencvároše, Lillestrøm tedy Sparta, Ferencvároš venku pro Viktorii Plzeň, no a ještě tam je ten poslední český zástupce, Jablonec bude hrát na trávníku Freiburku, což je v tuhle chvíli bundesligový vedoucí. První tým tabulky.
11: Tak jo, tak se těšte, poslouchejte, ať se dobře stává. Dobrý den.
0: Hezký den.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.

0: Ještě můžeme zmínit přece jenom fotbalovou ligu mistrů z pohledu českého zástupce, protože hráčů tam moc není, ale jeden hrál včera.
1: Krištof Daněk, to je český záložník, potažmo útočník, který se předvedl právě v barvách už zmíněného rakouského Lince, tedy rakouského jak ligového šampiona, tak pohárového vítěze. Daněk nakonec odehrál celý zápas, který byl premiérový, mimochodem pro Linec v hlavní fázi ligy mistrů na domácím pažitu, ale skončil neslavně 3-6 prohra s anglickým Liverpoolem, který přitom přijel v dosti obměněné sestavě. Někteří jsou zranění. Třeba takový Virgil van Dijk naskočil pouze jako náhradník.
0: No samozřejmě téma výměny dresu tady čtu na Sport.cz, olomoucký deník dělal rozhovor, obě média dělala rozhovor s Daňkem, prý se vyměnil dres s Florianem Wirtzem.
1: Což je cenný artefakt.
0: No, ale když to vezmeš možná, i podle postavy to zvolil dobře.
1: Že
0: mu bude a zároveň Wirtzovi nebude třeba extra velký ten Daňkův. Nemám to úplně přesně v hlavě, ale tak si představuju, že oba by mohly být podobné fyziognomie, že třeba s Virgilem van Dijkem by měl možná Virgil pak problém, aby si to oblékl ten Daňkův dres.
1: Dal by ho dětem, když tak.
0: Ano.
1: Ne, tak Krištof Daněk není zas tak malinký. Dívám se oficiálně 182 cm. Wirtz bude mít o něco málo méně.
0: Dobře. Tak jsme se podívali teď ptáčkovi na Daňka, ne tedy na Daňka, a můžeme zmínit podobného hráče možná na Tyrelem a schopnostmi, jaké předvádí na fotbalových pažitech. Bohužel hlavně tedy na těch českých, že to nedotáhl třeba do zahraničí.
1: Ano, chceš ho přirovnat k Aleši Čermákovi, který byl nejvíc vidět v té včerejší dohrávce nejvyšší domácí soutěže. Bohemians hráli s Mladou Boleslaví 1-0, bylo to díky právě trefy Aleše Čermáka. Do sítě Středočechů se kapitán Bohemians trefil výstavní ranou z přímého volného kopu.
2: Nakonec to bude Aleš Čermák, který pálí a dává gol. Fantastická branka Aleše Čermáka, Obřevno a Bohemians vedou 1-0.
3: Skvělá, ještě Obřevno a je hezký, že takhle trefil, a myslím si, že fanoušci Bohemky a Tondy Panenky to určitě ocenili. Tohle mi Tonda říkal, že už to dlouho nikdo netrefil, říkám, jo, tak Čermák jedině, no, vidíte, je to tady.
2: Připomněl trenér Bohemians Jaroslav Veselý čestného prezidenta klubu, bývalého fotbalistu s výbornou technikou a autora legendárního dloubáčku z finále mistrovství Evropy 1976 Antonína Panenku. Sám Aleš Čermák pak prozradil, že takové zakončení z přímého volného kopu zkoušel den předem.
4: Jo, jsme si kopali na tréninku s Honzou Kovaříkem 3 nebo 4 a všechny jsem kop tak do úrovně kotníku po zemi, takže když jsem si to stavil, jak jsem si říkal, tak prosím tě, hlavně to zvedni, ať to nedopadne jako včera na tréninku, aby se mi nesmál, a naštěstí to dopadlo, takže dobrý.
2: Bohemians měli k dispozici volný kop kvůli tomu, že hostující Jan Zíka nedokázal nad svým vápnem rozehrát, v klíčovém momentu uklouzl a fauloval.
5: Rozhodlo naše zaváhání a odklouznutí a potom kvalita Aleše Čermáka, který fantasticky kopnul standardku.
2: Pochválil mladoboleslavský trenér Aleš Majer zakončení domácího kapitána Čermáka. Zejména ve druhé půli už byla hra hodně rozkouskovaná a diváci viděli mnoho střetů, soubojů a faulů.
5: Typický utkání na Bohemians, ať už směrem od fanoušků nebo i směrem od domácích. A to emotivní prostředí vždycky je nešťastný dávat na Bohemku neskušeného rozhodčího. Tam byly situace, které byly výrazně posouzeny v náš neprospěch. Faula Marka Havrana na hraně pokutového území. Nechápu, proč brankář přiběh do toho souboje Karafiáta s Liškou. Byly tam takové prostě situace, které si myslím, že prostě pro toho rozhodčího v té atmosféře jsou složitý.
2: Bohemians doma získali 3 body po druhé za sebou. Znovu, stejně jako proti Baníku, neinkasovali a v tabulce poskočili na 9. místo. Mladoboleslavští zůstávají čtvrtí, ale po reprezentační přestávce ještě nevyhráli ani nedali gól. Z pražského Dělíčku Kristián Šveda, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: 6 hodin 19 minut, přejeme dobré ráno ve čtvrtek 15. října a máme tady basketbalové okénko. Adame, včera se hrálo na několika soutěžních úrovních, když to vezmu úplně od té, a teď v kontextu těch dalších, nejnižší, tak Česká národní basketbalová liga můžu nabídla duel vlastně Pardubic, z které teď nedávno padly až při vstupu do sezony.
1: A to s Olomouckem.
0: Ne, oni porazili Olomouc, ale nedávno padli právě ze Slaví s Nymburkem, protože to byl takový ten duel neporažených týmů, tak Pardubice už tedy porážku měli, ale včera vyhráli 88-61. Slavia, když jsme o ní mluvili, tedy muži Slavie Nymburka.
1: Ano, tak ty se předvedli v lize mistrů a konkrétně neúspěšně na hřišti Bilba, bylo to 86-97 z pohledu pražské Slávie, která se transformovala v létě z nymburského týmu. Zatím to tedy není úplně úspěšná pouť v lize mistrů, protože na úvod v Pardubicích z toho byla ještě vyšší prohra s německými šampiony Albou Berlín. Takže dva zápasy, dvě prohry pro Slávy.
0: No tak snad trošku třeba zlepší tu bilanci, protože pamatujeme, že hráli poslední roky třeba i čtvrtfinálovou fázi této soutěže a mají některé z těch pamětníků v kádru, ale nedaří se teď. No a máme nakonec vlastně i pozitivní informaci o velmi úspěšném vystoupení žen USK v Eurolize, což je úplně ta nejprestižnější soutěž pohledem basketbalu, protože tam nemají to naopak jako ve fotbale, ale opravdu Euroliga je to nejvíc.
1: Podobně jako v minulém roce, basketbalistky USK vstoupili do Euroligy vítězstvím nad francouzským týmem Bourges. Tentokrát to bylo doma 76-55.
0: 21 body se na tom podílela nová posila Pražanek, azerbajdžánská pivotka Briana Frazerová.
1: První čtvrtina přitom vyzněla lépe pro francouzský tým.
2: A nyní si pojďme představit soupisku domácího týmu.
3: Prvních 8 bodů domácích se postarala rodilá Američanka reprezentující Azerbajdžán Frazerová, které se dařilo i v dalším průběhu zápasu.
4: Přišla jsem a hrála jsem tvrdě. Bylo skvělé, jak mi spoluhráčky nahrávali. Kdykoliv jsem byla volná, dostala jsem míč. Bourges je skvělý tým, je velmi fyzický, ale já jsem zkrátka měla dobrý den.
3: Po úvodní desetiminutovce ale prohrávaly Pražanky rozdílem 5 bodů. Právě první čtvrtina se nelíbila ani rozehrávačce Gabriele Andělové.
5: Neměli jsme vlastně pod kontrolou obrany doskok, z toho plynulo to, že jsme nemohli chodit rychle dopředu a myslím si, že v druhé čtvrtině jsme našli nějakou energii, která nám pomohla i holky z lavičky nebo i já, ty, co jsme tam přišli, tak jsme dali maximum do obrany, do nějakého i snažení se útočný doskok a potom už jsme měli takovou flow a začali jsme se trefovat i z dálky.
3: I díky zlepšenému výkonu šly basketbalistky USK Praha v druhém poločase velmi rychle do vedení a to pak udrželi až do konce zápasu. Jejich tým je přitom oproti loňsku z víc než poloviny obměněný. Podle trenéra Martina Bašty tak ještě chvíli potrvá, než se všichni pořádně sehrají.
6: Chemie uvnitř týmu je úžasná. Ty holky jsou bezvadný lidsky, to znamená, že táhnou za jeden pro vás. Samozřejmě chemie na hřišti je trošku ještě něco jiného. Tam nám to ještě trošku drhne, ještě nejsme úplně jako sehraný. Pořád se nevidíme v těch pozicích, ve kterých bychom se mohli vidět, ale jde to každým dnem, každým tréninkem to jde nahoru.
3: Další zápas ve skupině D čeká Pražanky příští středu na palubovce polského Lublinu. Z pražské Královky Veronika Šlajzová, Radiožurnál.

0: Fotbal na radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, víte.

0: Tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
1: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport.
2: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu Fair Play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
2: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Alpine Pro a Toyota.
4: Dobré ráno, je 6:30. Jana Utendorfská zprávy.
5: Školy nejspíš budou moct v některých případech dočasně vyloučit agresivní žáky z výuky, zvažuje to ministerstvo školství. Opatření by mělo chránit ostatní děti i učitele. Škola by k němu ale měla přistoupit jen v krajním případě, kdy už selhaly všechny preventivní kroky. Podle ředitele odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva školství Michala Černého by školy měly poskytnout vyloučenému žákovi i třídě podporu. Zároveň by škola musela zajistit, aby dítě ani během vyloučení nepřišlo o vzdělávání. Na německých nádražích ode dneška platí zákaz konzumace alkoholu, oznámila to železniční společnost Deutsche Bahn. Důvodem je podle ní zvýšení bezpečnosti zaměstnanců i cestujících. K zákazu alkoholu se německé dráhy rozhodly po sérii útoků na zaměstnance. Na dodržování bude dohlížet ostraha. Opatření se nevztahuje na nádražní restaurace a hospody. Rumunsko poskytlo pomoc hořící lodi v Černém moři. Podle tamních médií plula pod vlajkou komorských ostrovů u města Sulina na hranici s Ukrajinou. Zatím není jasné, jestli plavidlo zasáhly drony. Bukurešť nezávisle na tomto incidentu informovala o tom, že zachytila v oblasti pohyb několika bezpilotních letounů. A lávka k autobusovému nádraží Zvonařka v Brně je ode dneška uzavřená kvůli opravám. Uzavřený je taky přechod pro chodce pod lávkou. Omezení čeká v nočních hodinách i řidiče. Silnice pod lávkou se zúží do jednoho jízdního pruhu v každém směru, a to vždy od 22 hodin do 5 hodin ráno, a to až do konce října.
1: Sport.
5: Fotbalisté Bohemians porazili v dohrávce 6. kola šance ligy Mladou Boleslav 1-0. O výhře rozhodl kapitán Aleš Čermák. A hokejisté Colorado s Martinem Nečasem podlali v NHL Dallasu 2-3 po samostatných nájezdech. Nečas svůj nájezd neproměnil. Za Dallas nastoupil útočník Radek Faxa. Montreal s golmanem Jakubem Dobešem prohrál ve Washingtonu 4-5.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Úspadá D7 před Prahou a komplikace na Strakonické před Jílovištěm. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova, Slaného a Kladna čekejte dlouhé kolony. Za letištěm před přechodem pro chodce se srazila dvě osobní auta. D7 velmi špatně průjezdná směrem do Prahy a kolona je tam už pomalu od nájezdu z Kladna. Je to na půl hodiny minimálně. Z Kladna do Prahy jeďte raději po Karlovarské dálnici. Na D4 s Příbrami do Prahy postojíte už asi 15 minut v koloně před Jílovištěm a u stavby mostu se ještě dnes pojede jedním pruhem. Teď na konci té kolony u benzinky Koloc nedobrzdilo, navíc auto narazilo v levém pruhu do dalšího auta před sebou a na místo jedou policisté. Kolona se tak bude prodlužovat. No a pozor, komplikace hlásíte i na možné objížďce přes Klínec.
7: Před Klíncem v jedný zatáčce leží auto v příkopě, to tam jako čerstvě teďka ryby. Jsou tam u toho dvě auta, takže se to tam možná začne uspávat taky.
6: Začíná se ucpávat taky plzeňská dálnice D5 na příjezdu do Prahy. Poprvé se brzdí už u sjezdu na Vráž, další fronty jsou pak od 7. kilometru až na okruh. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Konec pracovního týdne bude slunečný, bez deště, s docela příjemnými teplotami. Dnes tedy, až se rozpustí ojedinělé ranní mlhy, čekáme polojasno až oblačno. Mraky ale budou vysoko a slunce je prosvítí. A díky tomu se místy dostanou teploty až k 17 stupňům. Zítra se můžeme také těšit na slunečný a teplý den. Po ránu nás ale mohou potrápit přízemní mrazíky. Přes den pak polojasno.

0: nebo skoro jasno a až večer se bude od severozápadu přibývat oblačnosti. Teploty zítra ještě vyšší než dnes, od 14 do 19 stupňů. Jen tam, kde se déle udrží nízká oblačnost nebo mlhy, to bude pravděpodobně na severozápadě našeho území, se budou teploty držet kolem 13 stupňů. No a teplo bude zítra i na horách. Na hřebenech kolem 9, na Šumavě až kolem 13 stupňů. O víkendu se pak počasí lehce pokazí. V sobotu na Moravě a ve Slezsku ještě stále slunečno, od západu se ale bude nebe zatahovat a hlavně v Čechách bude pršet. V neděli už bude mraku i dešťových kapek ubývat. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: 6.38, posloucháte Radiožurnál Sport, můžeme s Adamem Weidenthalerem připomenout teď ty nejaktuálnější výsledky. Vezmeme to nejprve od toho hraného zápasu tenisového turné ve Wuhanu.
1: Karolína Muchová totiž prohrála první sadu v osmi finále s ruskou Schneiderovou, konkrétně 5-7, ale byla tam dost slušná přetahovaná. Ty jsi zmiňoval situaci někdy okolo stavu 2-2? Je to tak, Honzo?
0: No, někdy v průběhu té první sady, tak ten se trval hodinu a čtvrt, to je neuvěřitelné. Ale bohužel přišla o dva servisy soupeřka pouze o jeden a koukám teď na aktuální stafa, taky se opakuje situace, že má zas o servis méně.
1: Furt. Ano, Karolína Muchová ztratila své podání aktuálně tedy na servisu Diana Schneiderová a může získat třetí gem v té druhé sadě, takže by to znamenalo, že Karolína Muchová se bude loučit právě s tímhle turnajem, na kterém už v osmi finále, jak se dívám, není žádná další česká hráčka.
0: Dobře, tak budeme držet palce, že to ještě Karolína zvrátí, nicméně když se mluvil o těch nejaktuálnější výsledcích, tak to jsou z hokejové NHL ještě dva zápasy. A trošku jste něco slyšeli ve zprávách, tak jenom možná trošku víc kontextu. Washington Montreal 5-4 a Jakub Dobeš, ten jeho příběh, on nechytal snad týden.
1: Ano, on se stává čím dál tím víc dvojkou v tom týmu za Jacobem Fowlerem, mladým talentovaným brankářem, kterého on přechytal v minulé sezóně. To patřilo Dobešovi místo v bráně třeba i pro playoff. Tentokrát tedy nebyl úplně úspěšný, 19 zákroků, dalších 5 inkasovaných branek. Washington na domácím ledě zvítězil nad Montrealem 5-4.
0: No a pak ani ta další česká stopa, teď už tedy hráčů spole, není extra výrazná. Martin Nečas na jedné straně za Colorado a Radek Faxa na straně Dallasu.
1: Martin Nečas neproměnil samostatný nájezd v té sérii, ve které nakonec Colorado ztratilo zápas 2-3 po nájezdech, tedy prohra pro domácí Avalanche s tebou změněným Dallasem.
0: No tak jo, ať se českým hokejistům daří lépe, o tom se pak lépe taky mluví.
1: Ale na druhou stranu Martin Nečas měl večer předtím 2 góly a 2 nahrávky, nemůžeme úplně po něm chtít, aby v každém zápase bodoval, i tak je tuším na zhruba statistice bod na zápas.
0: Dobře, tak jo.
1: To měl i minulé sezóně, chválme ho.

0: 6.43, pokračujeme v našich tématech, teď budeme koukat k dnešnímu večeru, protože ten bude patřit, pokud fandíte fotbalu, asi u vás doma především tedy fotbalu.
1: A to věřme i ve společnosti Radiožurnálu Sport, protože pro vás máme hned 3 přímé přenosy, 2 zápasů Evropské ligy a 1 ligy konferenční.
0: No, ve druhém kole Evropské ligy Sparta přivítá norský Lillestrøm a Plzeň bude hrát v Budapešti s Ferencvárosem.
1: Jablonec ten vstoupí do konferenční ligy ve Freiburgu v Německu.
0: Tak, píše se o tom taky na zahraničních webech a konkrétně co to zjišťoval František Typovský, kterého vítáme.
2: Dobré ráno.
0: Můžeme začít v Norsku. Jak těžké třeba bylo najít informace o Spartě na severu?
2: Poměrně náročné to bylo, celkem překvapivě se většina webů věnuje jiným, ať už domácím novinkám nebo světovému sportu. Můžeme vypíchnout jiný žlutočerný celek z Norska, tedy Bodø Glimt, tento tým spoza polárního kruhu porazil v lize mistrů Borussii Dortmund 1-0. Zpátky ale k Lillestrømu, oficiální web klubu totiž nabízí preview a v něm se dočtete třeba to, že do Prahy přijela asi tisícovka norských fanoušků, přijede, a na Letné by tak večer měl být sektor hostí vyprodaný. Jinak zajímavostí může být samotný trenér Lillestrømu Hans-Erik Ødegaard. Je to totiž otec slavného norského fotbalisty, aktuálně kapitána Arsenalu Martina Ødegaarda.
1: Tak to zní jako kvalita, přímo na lavičce Lillestrømu, mimochodem Norové teď mají spadeno na slavné soupeře, ty zmiňuješ Bodø Glimt, tak já zmíním ještě o den dřív, kdy Viking Stavanger remizoval 3-3 s Bayernem Mnichov, asi to nebude žádný met pro pražskou Spartu, ostatně uslyšíte o tom od 18:05 v našem přímém přenosu. My těch zajímavostí ale nabídneme...
0: Jenom takhle, ještě to vyvážím, oni ztrácí 20 bodů domácí lize Lillestrøm na Viking a na Bodø Glimt.
1: Tak to bude jednoduché.
0: To bude trošku tekutější met.
1: Rozumím, rozehřátý nad Plotnou. Každopádně my se budeme Lillestrømu věnovat konkrétně za hodinu a pár minut s bývalým fotbalistou Michalem Škodou. Ten si za Lillestrøm zahrál jako jediný Čech, takže tohle je téma, které nabídneme taky v dnešním ranním vysílání.
0: Dobře, budeme mluvit samozřejmě s našimi reportéry v 8.20 s reportérem Pavlem Tilšarem, v 9.10 s Pavlem Horvátem. Každopádně jdeme tedy na Plzeň, která bude hrát v Maďarsku, v Budapešti, na Ferencvároši, tak Františku, ty, co by slavný následovník Jiřího, nebo co by následovník slavného Jiřího Vimra, seš hungarolog, hungarista, tak co se píše v Maďarsku, prosím tě?
2: Neřekl bych, že jsem úplně hungarista, on dost člověku pomůže překladač. Člověk takový ten automatický.
0: Tak já to bral podle toho, že když máme rádi, nebo já mám osobně rád uherák, tak se beru jako hungarolog, no, to nevadí. Tak já myslím, že ty taky, dobrý, pokračuj.
2: Každopádně na maďarských webech je poměrně silným tématem známost slovenského kouče Ferencvároše Baláše Borbéliho s legendou Viktorie, mistrem ligy Marianem Čišovským, který v roce 2020 bohužel podlehl nevylečitelné nemoci ALS. Na příběh upozorňuje několik maďarských médií, třeba televizní stanice M4 Sport. Borbéli si s Čišovským zahrál v bratislavské Petržalce, rumunském Temešváru a nebo slovenské reprezentaci, kde byli také s aktuálními trenéry Plzně s Markem Bakošem a Matúšem Kozáčikem. Pokračuje v maďarštině samotný trenér Borbéli.
3: Není jednoduché o tom mluvit, protože když se člověk ohlédne zpátky a vzpomene si na všechno, co se stalo, nebylo to vůbec lehké. Ano, i v současném realizačním týmu Plzně mám přátelé. Ti mě ale znají spíš po lidské stránce, než po té profesní. Spojuje nás společná minulost. Jsou to moji bývalí kolegové anebo spoluhráči.
2: Dodal trenér Ferencvároše Budapešť Baláš Borbéli při vzpomínce na Mariana Čišovského.
1: Tolik tedy k zápasu Plzně na trávníku Ferencvároše. Ten duel startuje v 21 hodin, stejně jako zápas Freiburg-Jablonec, díky kterému Severočeši vstoupí do konferenční ligy. A tak pojďme ještě do Německa.
2: Tady je to znovu dost v úsporném režimu. Předzápasový článek nabízí sice web bullynews.com, ale o Jablonci se dočteme opravdu jen zřídka. A když už, tak třeba o tom, že Jablonec porazil o víkendu Duklu Praha, což ale není pravda. Němečtí novináři si to nejspíš spletli s výhrou Severočechů v MOL Cupu. Tak myslím si, že by je to tedy samozřejmě chyba možná k pousmání, tak to asi tak dokládá, s jakou vážností ve Freiburgu nebo celkově naši němečtí kolegové přistupují k věhlasu jabloneckého klubu, řekněme.
0: Hmm. No tak třeba jim vytřou zrak a zapíšou se tučně i do zítřejších novin. Držíme palce českým klubům v Evropě a děkujeme, že František Typovský nám řekl, co se píše v zahraničí o nich.
2: Naslyšenou.

0: Přejeme krásné ráno, je 15. října a můžeme se podívat na rubriku Stalo se dnes, tak na co dneska budeme vzpomínat?
1: Můžeme zavzpomínat třeba na to, že Wayne Gretzky měl právě 15. říjen roku 1989 jako velmi významné datum ve své kariéře. Stal se totiž nejproduktivnějším hráčem všech dob v hokejové NHL.
0: 15. října 1989 nastoupil za Los Angeles Kings proti Edmontonu Oilers, se kterým předtím vyhrál 4x Stanley Cup.
1: K překonání historického rekordu Gordieho Howea v počtu kanadských bodů mu tehdy chyběly pouhé 2 bodíky.
0: Hned v první třetině si Gretzky připsal asistenci, ale ten kýžený rekordní bod dlouho nepřicházel. Edmonton navíc vedl a zdálo se, že Gretzky si na ten rekord bude muset počkat.
1: Jenže necelou minutu před koncem přišel rozhodující okamžik. Gretzky se dostal k puku před brankou, jeho první střelu brankář vyrazil, ale dorážku už kanadský útočník poslal do sítě. Pokračujeme dál, vyrovnal tím totiž skóre Wayne Gretzky a zároveň tedy překonal rekord Gordieho Howea, kterým bylo tehdy 1850 bodů.
0: Zápas se přerušil, diváci v Edmontonu Gretzkému připravili bouřlivé ovace a přímo na led mu přišel pogratulovat i samotný Gordie Howe. A Gretzky svůj výjimečný večeriček korunoval pak vítězným gólem v prodloužení.
1: NHL pak pokračoval dalších téměř 10 let a svůj rekord posunul o dalších více než 1000 bodů na 2857. Tuhle cifru dodnes nikdo nepřekonal, dost pravděpodobně ji nikdy nikdo nepřekoná. Dokonce i kdybychom mu odečetli všechny vstřelené góly, tak jen díky asistencím by stále s číslem 1963 přihrávek na gól vedl historické bodování NHL. Teď jsem se na to díval ve spojitosti s Connorem McDavidem, protože McDavid odehrál, tuším, že v noci na včerejšek 800. zápas. A v momentě, kdy odehrál McDavid 800 zápasů a Gretzky odehrál 800 zápasů, tak Gretzky už byl virtuálně před McDavidem asi o 600 bodů napřed. Nedá se to srovnat vůbec s tou současnou érou.
0: Jiná doba, ale Gretzky tedy asi opravdu nesmazatelná ikona hokejové historie. Ty jsi mi říkal, že máš ještě jinou věc, která by se dala zařadit do rubriky Stalo se dnes, protože je významná.
1: 15. říjen ještě o 5 let dřív, tedy roku 1984, je totiž významným datem pro historii československého horu. Lezectví, protože nejvyšší horu světa Mount Everest tehdy zdolali první českoslovenští horolezci, konkrétně na vrchol vystoupili Slováci Zoltán Demián a Josef Psotka, ještě doprovázeni šerpou Ank Ritou. Psotka pak při sestupu tragicky zahynul, takže to má bohužel i negativní konotace, každopádně 15. říjen 1984 první výstup Čechoslováku na nejvyšší horu světa.
0: No jo, tak vzpomínáme a můžeme popřát aktuálně, protože dnes slaví na svátky taky Terezy, nebo svátek Terezy, tak samozřejmě i českým sportovkyním, i vám posluchačkám, které se pyšníte tímhle krásným jménem. Hezký den přejeme.

0: Tady je Radiožurnál, 7 hodin. Další zprávy, Jana Utendorská.
1: Lídři států Evropské unie budou v Bruselu jednat o rozpočtu i vysokých cenách energií. Ukrajina požádala majitele Starlinku Elona Muska, aby zrušil omezení pro ukrajinskou armádu. Basketbalistky USK Praha rozehrály Evropskou ligu vítězně, Burš porazili o 21 bodů. Na Strakonickém směrem do Prahy brzdí provoz zúžení u Jíloviště a bude polojasno až oblačno, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: V Bruselu začíná dvoudenní summit Evropské rady. Na programu bude například 7letý rozpočet Evropské unie. Irské předsednictví o víkendu navrhlo jeho snížení oproti původnímu návrhu o 8%. Lídři členských zemí budou na summitu také řešit konkurenceschopnost, vysoké ceny energií nebo situaci na Ukrajině. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ten se ještě před odletem vymezil proti systému emisních povolenek. Na Česko nebo Polsko podle něj dopadají mnohem silněji než na méně průmyslové evropské státy. Víc od naší bruselské zpravodajky poslouchejte ranní Radiožurnál po 7:15. Ukrajina začne znovu útočit na rafinérie v Rusku. Deníku Financial Times to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajina tyto údery na několik dnů přerušila kvůli energetickému příměří, které v neděli ohlásil americký prezident Trump. Rusko ho ale nerespektovalo. Majitele společnosti SpaceX Elona Muska pak Zelenský požádal, aby zrušil rychlostní omezení pro zařízení Starlink. Ukrajinská armáda ho používá například k ovládání dronů.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pořadu britského novináře Pierce Morgana požádal Elona Muska, aby znovu zapnul Starlink, protože je to podle něj mezi partnery čestné a spravedlivé. Elon Musk na sociální síti X odpověděl, že nejde o Starlink, ale o vojenský program Starshield, který je vlastněný a kontrolovaný americkou vládou. O omezeních a rychlostech rozhodují armáda a americký prezident, napsal Musk. Ukrajinské ministerstvo obrany oznámilo, že spojení mezi terminály a drony do rychlosti 161 km za hodinu se zlepšilo, ale při vyšší rychlosti se spojení ztrácí. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Pěti ze 13 krajských měst už je jasno o novém vedení. V Ústí nad Labem včera vítězné uskupení Jedno Ústí oznámilo, že povládne samo. Primátorem se stane jeho nezávislý lídr Tomáš Vohryska. Hnutí ANO tam tak po 8 letech skončí v opozici. Naopak ve Zlíně se povolební vyjednávání po včerejšku vrací na začátek. Série vloupání do domů šetří policie v Pavlově na Břeclavsku. Jen během víkendu zaznamenala na 50 pokusů. Ve 4 případech se pachatelům krádež povedla, popisuje mluvčí jihomoravské policie Petra Hrůzová.
4: Policisté se zabývají sérií vloupání do rodinných domů, ke kterým došlo během noci ze soboty na neděli. Policisté na případu intenzivně pracují, zajišťují stopy a prověřují veškeré poznatky, které by mohly vést k dopadení pachatele. Zatím, co máme informaci, jedná se o 48 domů.
1: Policie vyzývá, aby si lidé důsledně zamykali své nemovitosti a všímali si podezřelých lidí nebo vozidel. Případná zjištění mohou hlásit na linku 158. Vinaři dokončují letošní svatomartinské víno. Kvůli suchu ho bude méně.
5: Enoložka vinařství ve Velkých Bílovicích Karolína Zpěváková otáčí kohoutkem na několik metrů vysoké nerezové nádrži a do sklenice už teče bílé víno.
6: Letos je toho tak o 30% míň.
5: Podobně je na tom i většina ostatních tuzemských vinařů. Na ceně vína se to ale nejspíš neprojeví, upřesňuje výkonný ředitel svazu vinařů Martin Půček.
7: Ten globální trh s tím vínem tlačí na tu cenu. Z loňských roků je přebytek vína, takže se nedá očekávat, že to bude mít nějaký výrazný vliv na růst ceny.
5: Svatomartinské víno se jako každý rok smí začít prodávat 11. listopadu. Šimon Franc, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalisti Bohemians vyhráli 3. z posledních 4 zápasů domácí šance ligy v dohrávce 6. kola. Doma zdolali Mladou Boleslav 1-0 a v tabulce poskočili na 9. místo. Basketbalistkám USK Praha se vydařil vstup do euroligové sezony. Na domácí palubovce porazili francouzský celek Burš 76-55. Ten přijel v oslabené sestavě s jedinou rozehrávačkou Mendézovou. Pražanky se tak v obraně soustředili hlavně na ní. Pokračuje rozehrávačka Pražanek Gabriela Andělová. taková.
9: Náš úkol byl vlastně znepříjemnit i po celou dobu zápasu hru, být tvrdý a dávat na ní tlak po celém hřišti a myslím si, že v té třetí čtvrtině už bylo vidět, že už toho má možná trochu plný zuby a tím se vlastně trošku rozpadla i ta jejich hra, protože bez rozehrávačky to není úplně jednoduchý a myslím si, že tím jsme se prostě zvedli a začínám padat i střely.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na Strakonické před Prahou a nehoda na Trojce v Olbramovicích. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy postojíte před Jíloviště asi 20 minut v koloně. Po pojíždí od sjezdu na Řitku až ke zúžení na 9. kilometru stavby mostu. V koloně u benzínky Kolotř je navíc i nehoda v levém pruhu. A nevyplatí se to objíždět určitě ne přes Klínec, tam je nehoda u Golfu a dlouhá kolona. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně čekejte fronty od 7. kilometru. Je to až na okruh Kořechu a je to asi na půl hodiny. V Liberecké ulici na příjezdu z D8 směrem do centra překáží nehoda v omezení u sjezdu na Prosek. Kolona od Gbelské tak zpomalila. A utpávají se i další místa v Praze. Gbelská směr Ústí nad Labem, Štěrboholská spojka, fronty jsou tam až na půl hodiny. A na silnici 3 z Prahy na České Budějovice dejte pozor v Olbramovicích. U Davokár se srazila dvě auta, stojí v jízdním pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, ráno ojediněla mlhy, teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy.
11: Hezký den, milí posluchači, 15. říjen je tady a aktuálně 7.06, jsme tu s Adamem Weidenthalerem.
12: Pěkný den, Jane Pěruško a vážení posluchači.
11: Tak a budeme mít dneska spoustu živých rozhovorů, hodně s našimi reportéry, o fotbale se budeme bavit později, nicméně za chviličku o basketbale, tak myslím, že když máme ta témata velkých míčů, tak můžeme zmínit třeba sport, který se hraje s menším míčkem a to je sice tenis, protože myslím, že tam jsme sledovali jeden zápas, který bohužel už skončil.
12: Mluvíš v minulém čase a to proto, že Karolína Muchová vypadla z osmifinále turnaje v čínském Wuhanu, Rusce Schneiderové podlehla 5-7 a 3-6, ta úvodní sada tedy poznání vyrovnanější a delší, druhá měřila v uvozovkách tedy o méně než, nebo respektive byla kratší o zhruba půl hodinu, tak je to správně. Schneiderová tedy dál, poslední zástupkyně z českého rybníčku končí.
11: Dobře, tak tolik tenisová aktualita, za chviličku jdeme na basketbalovou Euroligu. Příjemný poslech.
12: Hezký den.
2: Radiožurnál Sport.
13: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.

0: Linkin Park v našem vysílání v 7.11. Vstáváte s Radiožurnálem Sporta. Spousta basketbalů se včera hrála, a to ať na české domácí scéně nebo v mezinárodních soutěžích. Zmiňovali jsme, že ten nový projekt Slavia Praha Era NBK neuspěl ani na podruhé v lize mistrů mužů. Prohráli tedy basketbalisti teď z hlavního města v Bilbao o kolik? O 11 bodů.
1: Co se týče domácí nejvyšší soutěže, tedy Národní basketbalové ligy, tak tam Pardubice zdolali Olomoucko 88-61. V ženské basketbalové lize si pak hráčky Trutnova poradili s Chomutovem 86-72.
0: Úplně ta nejprestižnější soutěž kontinentu Euroliga žen se týkala českých mistryň z USK Praha a ty zažili možná takové deja vu včera.
1: Znovu po roce totiž otevírali sezónu Euroligy s francouzským týmem Bourges, i když tentokrát to bylo doma na rozdíl od toho loňského ročníku, a znovu tedy Bourges porazili řádově o 20 bodů. Loni to bylo přesně o 20, letos dokonce o 21 na úvod euroligového ročníku. Jak to vypadalo přímo na Královce, to nám už řekne reportérka Veronika Šlajzová. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: No ještě můžeme připomenout to, co se stalo minulý rok. USK vyhrál otvírák té minulé sezony v Eurolize navíc venku, ale pak zhruba dva týdny poté doma z Bourges podlehl nebo prohrál 0 o 35 bodů. Rozumíš tomu tehdy, nebo rozuměla jsi tomu tehdy takovému rozdílu?
2: Ono v ženském basketu asi se zkrátka může stát cokoliv. Ne, ono záleží strašně, jak se ty týmy vyspí, jak se sehrajou. Ono loni byl u týmu USK nově Martin Bašta, převzal to po Natálii Hejkový, takže všechno si ještě tak nějak pomalu sedalo a hlavně tým Bourges hodně spoléhá na rozehrávačku Alex Dušetovou a ta si myslím, že pak v tom druhém zápase hodně tvořila hru a i díky tomu dokázal Bourges vyhrát. A ono, co si budeme, když se na to podíváme čistě ze sportovního hlediska, tak vždycky, když prohrajete doma, tak pak to chcete tomu týmu oplatit v tom následném dalším vzájemném zápase, které je na palubovce soupeře.
1: Pojďme tedy k tomu včerejšímu duelu. Český tým první čtvrtinu prohrál 12-17, tak jaká byla tehdy, řekněme, atmosféra v aréně? Věřili Pražanky tomu, že nakonec urvou první výhru v sezóně v Eurolize?
2: No já přiznám, že ještě vůbec před první čtvrtinou jsem se bavila s pár lidmi, moc nikdo vlastně nevěřil tomu, že by Pražanky měly zvítězit, protože jim chyběly některé hráčky, hlavně tedy pod košem, protože přeci jen Bourges je obrovský fyzický tým, hlavně tedy právě v tom podkošovém prostoru. Nicméně první čtvrtina opět bodů, to v basketbale není nic moc, takže myslím si, že většina lidí věřila, ale hodně třeba například rozehrávačka Gabriela Andělová vůbec nebyla spokojená s tou první čtvrtinou. Takže myslím si, že i to byla jedna z věcí, která nakopla Pražanky. No a údajně pak přišla i nějaká promluva ze strany trenéra Martina Bašty. No a ten, bych řekla, hodně nakopnul hráčky, do poločasu se pak šlo s plichtou a pak Pražanky, bych až řekla, vlétly do té třetí čtvrtiny a ta byla podle mě tou rozhodující, protože tam si poměrně rychle Pražanky vybudovaly dokonce dvouciferný náskok.
0: Já jsem koukal, že Bourges dokonce za 8 minut poslední části dal pouze 2 body, že ta poslední čtvrtina byla pro ně tedy mizerná a USK tak urvalo první vítězství v Eurolize.
1: My jsme v příspěvku tvém, Verčo, slyšeli o kvalitách nové posily USK, Briany Fraserové z Azerbajdžánu. Tak jak to, že jsou najednou v Azerbajdžánu dobří basketbalisté? To přece není úplně basketbalová velmoc, nebo?
0: My jsme mysleli o tutérka fotbalová.
2: Není to basketbalová velmoc, ona totiž Fraserová je původem z Ameriky, má pouze azerbajdžánské občanství. A čím to je, že je tak dobrá? Ona je 190 cm vysoká, což co si budeme docela pomáhá. Je to zároveň nová posila Pražanek, která přišla z Bešiktaše Istanbul. No a ona je velmi dobrá, nebo respektive je velmi rychlá. Docela často se stávalo, že třeba probíhala za zády obránkyň, které oni vůbec netušili. Což si myslím, že má z basketbalu 3-3, který taky hraje, byla například čtvrtá na mistrovství světa, které proběhlo v letošním roce. Takže myslím si, že ze všeho tohohle hodně těžila a včera, jak sama pak po zápase říkala, tak hráčky nebo spoluhráčky jí velmi dobře viděli, kdykoliv byla volná, dostala míč, pak mohla vystřelit vlastně to tam začalo docela rychle padat. Včera ostatně prvních 8 bodů, které USK dalo, tak dala pouze Fraserová. Takže zkrátka se včera sešlo všechno, co se pro ní sejít mohlo. Ono se jí ostatně daří i v ženské basketbalové lize, tedy v té české nejvyšší soutěži, kde dává v průměru 14 bodů na utkání. Takže zkrátka, myslím si, že to je jedna z těch top hráček, které teď budeme moct vídat v drezu Pražanek, a i proto, že tedy je tak vysoká, tak rychlá a má zkrátka zkušenosti i ze zahraničí.
0: Veronika Šlajzová, naše kolegyně, která byla včera na Královce při vítězství USK nad Bourges v Eurolize 76-55. Dost možná, Verčo, budeš sledovat i další elitní zahraniční hráčky, protože o ty se USK historicky opíralo v těch úspěšných sezonách i pod Natálí Hejkovou. A myslím, že jedna francouzská Astierová teď posílila tým, tak asi můžeme čekat, že ještě budou silnější.
2: Ta přijela v pondělí, teď ještě nastoupit nemohla včera, protože on je určitý vždycky datum, do kterého se musí uzavřít soupisky, nebo respektive ta možnost přidávat někoho na soupisku, takže včera tady nebyla, nicméně na ní se hodně spoléhá trenér Martin Bašta. Včera právě po zápase říkal, že teď je ten tým silný, ale jakmile přijede Paulína Stěrová, tak bude ještě silnější. Uvidíme, jak rychle si to všechno sedne, ale je fakt, že ty zahraniční posily zkrátka dělají obrovské množství práce. Včera jmenovitě například Frida Bienerová, německá posila, která přišla právě před letošní sezonou, nebo Minja Turejová, obě dvě předvedly výborný výkon, takže předpokládám, že tedy i Paulína Stěrová se k ním přidá a budou tvořit ten, řekněme, herní základ Pražanek.
1: Ještě na závěr, Verčo, pojďme zmínit celkově ambice Pražanek, protože v minulé sezóně oni nepotvrdili pozici obhájkyně titulu v Eurolize a poprvé od roku 2021, tedy po 5 letech, chyběli v té rozhodující fázi turnaje ve Final Six. S čím vůbec šli do letošního vydání Euroligy?
2: Já jsem měla možnost mluvit s manažerem Markem Kučerou a ostatně tedy i s trenérem Martinem Baštou. Oba dva cílí na ten závěrečný turnaj, který je v Zaragoze pro 6 nejlepších týmů. Tam ale vede ještě hodně dlouhá cesta. Připomenu, že teď jsou Pražanky ve čtyřčlenné skupině, ještě je čeká polský Lublin a turecký Emlak Konut. Z téhle skupiny pak postupují 3 nejlepší týmy do další skupiny, ta bude už šestičlenná a teprve z ní se pak postupuje na to Final Six, ale to je právě tedy cíl Pražanek. Jestli se jim splní, to zatím nedokážu říct, do budoucnosti nevidím, ale minimálně včera ten výkon od druhé čtvrtiny vypadal tak, že by se jim to podařit mohlo.
0: Říká Veronika Šlajzová, reportérka Radiožurnálu Sport, která včera byla u vítězství USK Praha nad Bourges při vstupu do Euroligy. Další zápas příští týden v Lublinu, tak držíme palce USK a moc děkujeme Veronice, že se s náma spojila a přejeme krásný den.
2: Naslyšenou.

0: Dnes večer, nebo spíš v podvečer, můžete vyrazit na hokejovou Tipsport Extraligu na západ Čech do Litvínova. Přijde tam Hradec Králové, ale my s Adamem chceme tady zmínit dva výsledky českých týmů v Lize mistrů, protože ty v té hokejové Lize mistrů stojí opravdu za to.
1: No pokud by dnes napodobili fotbalisté Plzně to, co zvládá hokejová Plzeň, tak bychom se asi z českého pohledu úplně nezlobili, protože Plzeň opanovala všech šest zápasů v letošním vydání Ligy mistrů, tentokrát, nebo respektive naposledy v základní fázi, v té ligové fázi, to bylo vítězně 6-3 na ledě finského týmu Saipa Lappeenranta, který sídlí kousíček od finsko-ruských hranic. Působí tam taky jeden český útočník Petr Friedrich, který se prosadil proti plzeňským, ale už pouze korigoval na 3-5. Nakonec to tady bylo 6-3 pro plzeňské hokejisty. Ti jsou tak prvním českým vítězem toho, řekněme, stále ještě relativně nového formátu Ligy mistrů, který se hraje, tuším, že tři, čtyři sezóny. Jinak není úplně novum, že by někdo zvládl vyhrát všech šest zápasů v hlavní fázi. Loni se to podařilo totiž právě finskému týmu Ilves Tampere. Koukal jsem se na to, Tampere dostalo za těch šest zápasů sice méně gólů, ale taky jich méně dalo. Takže plzeňští skutečně dokázali, že u nás umíme hrát hokej a taky, že české týmy tak úplně lidově řečeno nekašlou na tuhle soutěž, protože se v minulých letech zmiňovalo, že Liga mistrů jde možná na vedlejší kolej, ale teď vlastně všichni tři extraligoví zástupci, kteří nastoupili do letošního ročníku nebo do toho nového ročníku Ligy mistrů, tak postupují dál.
0: No jo, zatím dva tedy historicky týmy Hradec a Sparta ve finále, tak třeba letos, když máme takhle úspěšnou tu základní část nebo české týmy, tak by mohli i někdo z nich zvítězit. Liberec vyhrál v Davosu 2:0 a tím pádem taky prošel, protože ten jediný měl vlastně tu nejistotu, tu zda projde nebo ne. A máme tedy z té dvojice pro osmifinále. Pardubice, ty už v úterý porazili Vechy a z konečného čtvrtého místa jdou právě na tu Lappeenrantu, na Saipu. Plzeň tady jde na Davos, což je za paradoxní, takhle se to prolnulo, a Liberec půjde na, a teď to tady nemůžu najít, na Köln,
1: Kolín nad Rýnem. Německý tým.
0: Playoff začíná 10. listopadu, tak budeme držet palce.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: 7 hodin 25 minut, teď jsme mluvili o sportu, který se děje na zmrzlé vodě, a budeme se teď bavit o sportu, který se děje v tekoucí a občas hodně divoké vodě.
1: Vodáci oslavili úspěšnou sezónu, a to na vyhlášení ankety kanoista roku. Vítězem se stal mistr světa ve vodním slalomu Jakub Krejčí.
4: Vítězem ankety kanoista roku se stává Jakub Krejčí.
5: Bylo to složité vybírání, světové zlato v tomto roce získali i další vodní slalomáři, Tereza Kneblová s Vítem Přindišem a rychlostní kanoista Martin Fuxa. A tak si Jakub Krejčí ocenění považuje.
6: Je to pro mě velká čest, mockrát vám děkuju, obzvlášť v sezóně 2026, kdy se dařilo celému svazu a nejenom mě. Proto by tady mohl stát úplně kdokoliv jiný.
5: Pro 24-letého kajakáře to byla letos životní sezóna s jasným vrcholem. Zlatým mistrovstvím světa.
6: Byl to určitě moment z nějakého radosti učinění, nějaký moment, kdy jsem si oddychl a řekl jsem si jo, dokázal jsem to.
5: K tomu Krejčí vyhrál i mistrovství Evropy a v součtu s kajak crossem 3 závody světového poháru. Teď si užívá dovolenou v Portugalsku a tak chyběl i na vyhlášení kanoisty roku. Už brzy se ale znovu vrhne do tréninku.
6: Můžu si odpočinout a hrozně se těším na tu sezónu další, na tu přípravu a na další závody.
5: Říká kanoista roku 2026 Jakub Krejčí, který má jako mistr světa i Evropy ve vodním slalomu příští rok na co navazovat. Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je půl osmé. Jana Utendorská a zprávy.
1: Zemědělci můžou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Celkem je připravených 264 milionů korun z evropské rezervy. Další peníze doplní Česko z národních zdrojů. Podle ministerstva zemědělství má kompenzace farmářům pomoci zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Žádosti bude přijímat státní zemědělský intervenční fond do konce měsíce. Brazilcům se nově zkrátil pracovní týden z 6 dnů na 5, rozhodli tom brazilský parlament, který schválil změnu ústavy. Mzdy a platy by měly i přes kratší pracovní týden zůstat stejné. Podle agentury Reuters jde o jednu z nejvýznamnějších změn pracovního práva v Brazílii za několik desetiletí. A je velký knižní čtvrtek, na pulty knihkupectví přinese 15 novinek. Mezi nimi jsou romány úspěšných autorů, domácí i zahraniční biografie, literatura faktů, knižní rozhovory i knihy pro děti a mládež. Sport. Basketbalisté Slavie NBK prohráli i druhý zápas základní skupiny Ligy mistrů. Španělskému Bilbao podlehli na jeho palubovce 86-97. Porážku neodvrátilo ani 17 bodů křídla Jaromíra Bohačíka. V ženské eurolize se naopak dařilo hráčkám USK Praha, které na úvod soutěže doma zdolali francouzský celek Bourges 76-55.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaná Strakonická před Prahou a kolony v Brně. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy postojíte před Jílovištěm asi 20 minut v koloně. Popojíždí se od sjezdu na Řitku až ke zúžení na 9. kilometru stavby mostu. A v koloně u benzinky Koloc je navíc i nehoda v levém pruhu. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně fronta aktuálně zhruba od 7. kilometru popojíždí až na okruh ke sjezdu na Ořech a je to asi na půl hodiny. Ucpaná i dálnice D7 na příjezdu z Chomutova do Prahy. Od Středokluk k letišti pojedete 10 až 15 minut. No velké kolony ve městě v Praze, třeba na jižní spojce fronta od sjezdu na Krč přes Barandovský most až k tunelu Mrázovka. Ucpaná dosti Kbelská směr Ústí, taky Štěrboholská spojka a nebo magistrála z Pankráce do centra, tam je zúžení za Nuselským mostem. V Brně se ucpávají objížďky zavřeného Pisáreckého tunelu, třeba ve směru z Bystrce do centra je Knížská celá ucpaná. Plná je taky Vídeňská a Heršpická směrem do centra. V ulici Úvoz jsou křižovatky z Tvrdého ulicí, je teď navíc nové omezení.
4: Tam je jeden pruh dolů, který oni frézujou a dva jsou nahoru, jo? Takže je to vlastně jeden na jeden jenom.
3: Na D1 na příjezdech do Brna teď ráno kolony zatím krátké, zdržíte se do 10 minut. A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Nad Českem je dnes po ránu prozatím málo oblačnosti, to znamená jasno až polojasno, k tomu fouká jen slabý proměnlivý vítr a teploty klesly poměrně nízko. Aktuálně na teploměrech vidíte 5 až 1 stupeň, jen místy je o trochu více kolem 7, například na Milešovce. Naopak na horách v těch nejvyšších polohách je pod nulou. Nejchladněji bylo na Šumavě, tam místy klesla teplota k minus 5 stupňům. Přes den pak očekáváme polojasno až oblačno, ráno se budou jen ojedině ale vyskytovat mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Jinak slunečno s teplotami mezi 12 a 17 stupni, to už je řeč o odpoledni. Na horách v 1000 metrech nad mořem kolem 9 stupňů, na Šumavě až kolem 12 stupňů Celsia. A vítr i přes den jen slabý proměnlivý. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: 7.37, tohle byly Support Lesbians v našem vysílání. Je 15. října, dneska máme na programu desítku od 10 do 11. Pavel Horvát pozval Tomáše Wagnera. To určitě ale pamatuješ nejen proto, že podle mě je podobně vytáhlý jako ty. Nemá to spočítané, ty máš kolik?
1: 194. No. On je vyšší, myslím.
0: Myslíš, že jo?
1: Ochloupek, ano. Navíc on měl vždycky natupírované vlasy nahoru a plnovous, takže ten mu přidával určitě několik centimetrů k dobru.
0: Je pravda, že s ním jsem dělal rozhovor párkrát, tak já bolel mě za krkem a naštěstí proti tobě sedím tady, takže pohoda.
1: Já tě příště vezmu na záda, každopádně.
0: Ne, já si vezmu štafle.
1: S Tomášem Wagnerem se potkal Pavel Horvát, asi hádám během plzeňské štace.
0: No, tam bude vzpomínat na jeden velkolepý gol, který dal a pomohl Plzni hodně v lize mistrů dokonce.
1: Povídej.
0: No, bylo to proti CSKA Moskva, tehdy postupili do jarní fáze Evropské ligy, to bylo sezona 2013-14 a hráli i na Manchester City, kde si zahráli spolu, tak myslím, že můžou nabídnout i jiným třeba zástupcům recept na to, jak porazit třeba papírově slabšího soupeře v lize mistrů.
1: A taky tuším, že to povídání třeba nebude zas tak veselé, co se týče Příbramy, protože s tou jsou taky oba dva pánové.
0: Ale spolu. Mohlo by být, podle mě.
1: Mohlo by být.
0: No. Tak si to poslechněte, pokud máte chuť a zajímá vás Tomáš Wagner nebo i třeba rozhovor s Pavlem Horvátem, tak po 10. ho nabídneme v desítce.
1: No a už v pondělí se vydáváte zase na výjezdní desítku Pavla Horváta, teď to jde docela v rychlém sledu, Olomouc.
0: Ano, další my jsme přesouvali tu zářijovou vlastně na 5. října, to byla ta plzeňská a teď jsme tedy po 14 dnech v Olomouci, jsme dokonce takzvaně v Tibetu, v jazz klubu Tibet. Tak kdo by ho znal, já už jsem tam jednou byl, dokonce s Martinem Procházkou, ale to je na jinou historku. Ale budeme tam s Antonínem Panenkou, na to se moc těším, protože myslím, že i Olomouci má určitý vztah a hlavně s Romanem Hubníkem, což je taky sigma k tělem a duší. A pokud máte zájem, tak doražte. Máme zkušenost, že to bývají velmi příjemná povídání.
1: Vstupenky jsou k dispozici na našich webových stránkách sport.rozhlas.cz, eventuálně radiožurnalsport.cz. Pokud byste s námi chtěli vyhrát třeba v naší pravidelné soutěži dnes v 8 hodin a 50 minut, tak pro vás máme ještě hokejové vstupenky na utkání Kladno-Brno. Tenhle souboj se bude hrát už zítra.
0: Tak soutěžte a poslouchejte a bavte se.
1: Těšíme se na vás.
2: Fotbalová talk show desítka Pavla Horváta se vrací tam, kde před dvěma lety z výjezdy za posluchači začala.
3: Proč právě tady v Olomouci? Tak to je poměrně jednoduché, protože jde o tradiční sportovní město, jak fotbalové, tak hokejové.
2: V říjnu na Hanou znovu dorazí velmi zajímavá sestava v čele s naším expertem a pětinásobným českým mistrem Pavlem Horvátem. Těšit se tradičně můžete i na historky legendy československého fotbalu Antonína Panenky, mistra Evropy z roku 1976, který si i o 6 let později zahrál na světovém šampionátu.
4: Byl tam jeden hráč, který v té době měl velký problém s alkoholem. Byl vylosovaný na dopingovou kontrolu. Vlastně, aby se mohl vyčůrat z zkumavky, tak je povolený pivo, protože pivo je močopůdný, jedna hodina pryč, nikde. Druhá hodina, hráč nikde. Za 2,5 hodiny si odevřel dveře, vypotácel se, říká, nalít jako bro. Říká, kucí, 18 piv jsem udělal. A přišel dozadu do autobusu, říkal, a už se mi chtělo při druhým.
2: 19. října se v olomouckém Jazz Tibet klubu představí i speciální host. Někdejší fotbalový reprezentant Roman Hubník, který se k velké kariéře odrazil právě v Sigmě.
5: Musím říct, že jsem rád, že jsem skončil, protože v dnešním videu, co používají pořád rozhodčí, tak už je to nebezpečný, no, protože tehdy jsem udělal skluz, diváci mi zatleskali a akorát právníkář byl naštvaný, protože pak to musel zasypávat.
2: Desítka Pavla Horváta v Olomouci v pondělí 19. října v Jazz Tibet klubu.
6: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
0: 7.42, posloucháte Radiožurnál Sport, nabídneme aktuality, byť třeba tohle, co budem říkat, je určitá pozvánka. Dneska bude nabitý fotbalový večer, ozdobí ho totiž hned 4 přímé přenosy, tak on nebude úplně jenom fotbalový.
1: Protože vám nabídneme taky hokejový duel Litvínov, Hradec Králové, úvodní boli v 17 hodin a 30 minut, ale pak se to prolne hezky do fotbalu, protože nás čeká konfrontace 3 českých fotbalových klubů v evropských pohárech. I o tom teď budeme mluvit v pravidelném sportovním přehledu spolu s Františkem Typovským. Františku, pěkné ráno.
7: Ještě jednou hezký den. Fotbalisté Sparty se pokusí natáhnout vítěznou sérii napříč soutěžemi. O šestou výhru v řadě budou hrát ve druhém kole základní části Evropské ligy. Doma přivítají norský Lillestrøm. Jehož dres v minulosti oblékal 26-letý norský útočník Sparty Jonathan Brunes.
8: Zažil jsem tam pěkné časy, i když jsem tolik nehrál. Byl jsem ještě celkem mladý, bylo mi tehdy 19-20 let a dost jsem se tam naučil od zkušenějších hráčů. Jeden z nich, útočník Thomas Olsen, mi napsal, jestli dorazím na jejich trénink, takže tam mám stále dost kontaktů.
7: Zápas Sparty s Lillestrømem začne v 18.45. Ve 21 hodin pak taky v Evropské lize nastoupí Plzeň na trávníku Ferencvároše Budapešť.
1: A fotbalisté Jablonce, ti se připravují na vstup do hlavní fáze konferenční ligy. Na úvod je čeká zápas na hřišti Freiburgu, který si v minulé sezóně zahrál ve finále Evropské ligy. Pokračuje obránce Jablonce Jiří Sláma.
9: Tak jako vedou německou ligu, takže určitě by to byl zázrak nebo nějaký překvapení. Jedeme tam jako outsideri a málo kdo asi čeká, že bychom tam vyhráli, ale to neznamená, že jedeme jako předem poražení.
1: Úvodní zápas jabloneckých fotbalistů v hlavní fázi konferenční ligy na hřišti německého Freiburgu začne v 21 hodin a Radiožurnál Sport odvysílá živě nejen tento duel, ale taky ty předchozí dva zmíněné nepřerušované přímé přenosy najdete třeba v aplikaci Můj rozhlas nebo na našich webových stránkách, to nejlepší pak tady ve vysílání v pořadu s mikrofonem za sportem.
7: Fotbalisté Bohemians vyhráli i druhé utkání v šancelize po reprezentační přestávce. Mladou Boleslav porazili v dohrávce 6. kola 1-0. Jediný gól dal domácí kapitán Aleš Čermák z přímého kopu. Zejména ve druhém poločase byla hra hodně rozkouskovaná. Diváci viděli mnoho střetů, soubojů a faulů. I o tom mluvil trenér Mladé Boleslavy Aleš Majer.
10: Typický utkání na Bohemians, ať už směrem od fanoušků nebo i směrem od domácích. To emotivní prostředí vždycky je nešťastný dávat na Bohemku neskušeného rozhodčího. Tam byly situace, které byly výrazně posouzlí v náš neprospěch. Faul na Marka Havrana na hraně pokutového území. Nechápu, proč brankář přiběh do toho souboje Karafiáta s Liškou. Byly jedna takové prostě situace, které si myslím, že prostě pro toho rozhodčího v té atmosféře jsou složitý.
7: Další ligové utkání čeká Mladou Boleslav v sobotu 17. října proti Teplicím. Ve stejný den nastoupí Bohemians na hřišti Artisu Brno.
0: Fotbalisti Realu Madrid po otočce zvítězili ve druhém kole Ligy mistrů na trávníku AS Řím 4-3. Přitom ještě v 82. minutě prohrávali 1-3. Vyhrál taky Liverpool, a to na trávníku Laskulinec 6-3. Aston Villa porazila Fenerbahce Istanbul 6-0 a Manchester City prohrál s Paris Saint-Germain 2-4.
1: Slovan Bratislava, ten podlehl Stuttgartu 0-3, Dortmund pak padl v norském, respektive na trávníku norského Bode Glimt 0-1. Šachtar Doněck slaví po výhře nad AEK Athény 3-1, Betis Sevilla zase po výhře nad FC Porto 3-2 a Feyenoord Rotterdam, ten porazil Como 3-2.
7: Fotbalista Tomáš Souček dal dva góly a West Hamu tak pomohl k výhře v Lincolnu 6-0 ve druhé nejvyšší anglické lize. Domácí hráli už od 23. minuty v 9 hráčích. Souček, který od června bojoval s poraněným kotníkem, naskočil do zápasu z lavičky, stejně jako v předchozím kole.
1: Hokejisté Colorado s Martinem Nečasem podlehli v NHL Dallasu 2-3 po samostatných nájezdech. Nečas ten svůj neproměnil. Za Dallas nastoupil útočník Radek Faxa. Montreal v brance s golmanem Jakubem Dobešem pak prohrál ve Washingtonu 4-5.
7: Basketbalistky USK Praha porazili na úvod Evropské ligy francouzský Bourges 76-55. 21 body k tomu pomohla jejich nová posila Briana Fraserová. První čtvrtina přitom vyzněla lépe pro francouzský tým, což se nelíbilo trenérovi Pražanek Martinu Baštovi.
11: Nerodilo se to úplně snadno, oni na nás vlítli ve velkém stylu, byli hodně fyzický. Nám trošku trvalo, než jsme se rozběhli, než jsme dali do pohybu balón v útoku a v momentě, kdy my jsme začali trošičku víc diktovat tempo v obraně a zlepšili jsme ten pohyb v útoku, tak ta hra potom začala být trošku jiná, úplně se obrátila a naštěstí v náš prospěch.
7: Další zápas čeká basketbalistky USK Praha příští středu na palubovce polského Lublinu. Vítězně vstoupili do níže postaveného evropského poháru basketbalistek oba brněnské celky. Žabiny porazily v prvním kole skupinové fáze v domácím prostředí kyperský AEK Limassol 102-64 a KP Brno si poradilo se švýcarským šampionem z Nyonu 72-60. Porážkami naopak zahájili účinkování v soutěži Brandýs nad Labem a Ostrava. DSK prohrál na hřišti Villeneuve vysoko 51-92. Ostravská SBŠ podlehla ve Španělsku Žironě rovněž hladce 49-77.
0: Basketbalové okénko pokračuje mužskou ligou mistrů, kde hráči Slavie NBK prohráli i druhý duel základní skupiny. Ve Španělsku nestačili na Bilbao 86-97. V tabulce domácí nejvyšší soutěže se navíc za úřadující české šampiony dotáhli basketbalisti Pardubic. V předehrávce 13. kola Východočeši doma přehráli Olomoucko 88-61, a to hlavně díky povedené druhé čtvrtině, kterou pardubičtí ovládli o 16 bodů. A ještě doplňme výsledek evropského poháru mužů. Opava zvítězila na palubovce gruzínského Batumi 102-62.
1: Hokejisté Plzně ovládli základní část Ligy mistrů. V závěrečném šestém kole vyhráli na ledě finského celku Saipa Lappeenranta 6-3. Postup do play-off vybojoval také Liberec, který zvítězil v Davosu 2-0. Ve vyřazovací části se díky tomu objeví kompletní trio zástupců české extraligy, protože už dřív si zajistili postup taky Pardubice. V osmi finále se Plzeň utká s Davosem, Pardubice změří síly se Saipou a Liberec čeká Kolín nad Rýnem.
7: Kanoistou roku se stal Jakub Krejčí, ten letos jako první kajakář vyhrál v jedné sezóně mistrovství světa i Evropy ve vodním slalomu.
12: Top moment sezóny bylo určitě mistrovství světa, ale nevím, jestli jsem se cítil nejšťastněji, spíš za mě konečně spadl nějaký ten tlak, který jsem si na sebe vyvíjel, který na mě vyvíjelo okolí, a byl to určitě moment z nějakého radosti učinění, nějaký moment, kdy jsem si oddychl a řekl jsem si jo, dokázal jsem to.
7: Za Krejčím se v anketě kanoista roku umístili další mistři světa i Evropy. Rychlostní kanoista Martin Fuxa a vodní slalomářka Tereza Kneblová.
0: Nabitý sportovní přehled můžeme skončit ještě informací o tenise, Adame.
1: A to, že Karolína Muchová do čtvrtfinále turnaje ve Wuhanu nepostoupila, ve třetím kole prohrála 5-7 a 3-6 s Dianou Schneiderovou, tedy ruskou tenistkou, která ale startuje pod neutrální vlajkou.
0: Perfekcionista František Typovský připravil opravdu kompletní sportovní přehled. Perfektní práce, Františku, děkujeme.
7: Taky díky, pěkné ráno.

0: 7.52, posloucháte Radiožurnál Sport, přejeme příjemné ráno a máme tady fotbalové téma, které se teď váže k jednomu z těch českých týmů ve večerní Evropě.
1: Konkrétně ke Spartě, která přivítá norský Lillestrøm v 18:45 v našem přímém přenosu. Aktuálně šestý celek nejvyšší norské Eliteserien, který si přitom účast v soutěži vybojoval loni coby druholigista vítězstvím v domácím poháru.
0: No další zajímavosti můžeme připojit s jediným českým fotbalistou, který v Lillestrømu nastupoval. Je to Michal Škoda, vítáme vás ve vysílání, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Michale, chtěl jsem se jenom zeptat technicky, jestli by nešlo dát mobil na ucho, protože teď cítím, že tam máme trošku takovou zvukovou kulisu, která nám úplně nevyhovuje, ale když bychom tedy pokračovali, tak přece jenom, vy jste tam strávil necelý půl rok v roce 2017, máte nějakou konkrétní vzpomínku?
2: Ano, dobrý den, tak určitě nějaký vzpomínky mám. Je jich asi dost a ta nejlepší je ten můj první gól, co jsem nastoupil do prvního zápasu, když klub slavil 100 let výročí, tak to bylo super, no. To je asi
1: Lillestrøm klubem, který nehraje na přírodní trávě, k dispozici má obří tréninkovou halu, kam by se mělo vejít snad až 1800 diváků, tak hrál jste v ní, je to taky jedna z těch vzpomínek, kterou máte na tohle městečko nedaleko Osla?
2: Jo, určitě. Teda Lillestrøm má přírodní trávu jako na hlavním stadionu, ale máte pravdu, že ta obrovská umělá tráva pro 1800 diváků tam je a trénovali jsme tam několikrát.
0: Michal Škoda, který hrál v Lillestrømu tedy zhruba půl roku v roce 2017, mířil do Norska v době, kdy možná to angažmá nelákalo, jako by to bylo dnes, protože dneska mluvíme stále o Holandovi, Edegaardovi, úspěšná norská repre, Bodø Glimt, úžasný příběh, ale přece jenom v tom roce 2017, když jste tam přišel, překvapila vás ta úroveň, že byla třeba výš, než bychom si tady v Česku mysleli v tu dobu?
2: Překvapila... Ani nějak ne, jako ta úroveň, jako si myslím, že byla v tu dobu nižší, jak Česká liga, takže nějak mě to nepřekvapilo, spíš teďka se jim líhnou ty světoví fotbalisti, který jsou jako neskutečný, no, takže se jim to vyplatilo.
1: Každopádně Lillestrøm v historii pětkrát mistrem norské ligy, naposledy někdy ještě v minulém století už docela hluboko. Jak ambiciozní klub to tehdy byl? Kam jste přicházel? Dýchala tam z toho ta bohatá historie několikanásobného norského šampiona?
2: Já jsem teďka neslyšel, omlouvám se, mě to nějak vypadlo.
0: Michale, vy jste tam přicházel v době, kdy to byl klub, který dlouhá léta působil v první lize, 45 let nesestoupili, ale mají taky 5 titulů v historii, nicméně ten poslední je opravdu, jak se říká, fousatý. Tak když jste tam přišel, jestli jste si nějak uvědomoval, jaké ambice ten klub vlastně má v tu dobu?
2: No, já jsem koukal samozřejmě na tu historii toho klubu a vím, že nějaký tituly získal, ale že už to bylo hodně dlouho. Ale v tu dobu oni jsme hráli spíš jako o záchranu, než nějaký jako velký ambice. Ale shodou okolností se nám podařilo vyhrát ten pohár taky. Ale přes ty předkola v tom roce 2017 se do té Evropy nedostali.
1: Říká Michal Škoda, fotbalový útočník, se kterým se bavíme k té příležitosti, že Sparta vyzve Lillestrøm, dnes se právě tedy představí společně na pražské Letné, tak může Lillestrøm něčím Spartu překvapit? Jak podle vás sedí ten norský fotbal v úzovkách českému? Protože už v minulosti jsme zažili případy, že třeba Viking Stavanger byl schopen pozlobit právě pražský celek.
0: A dokonce vyřadit ho tedy na úvod toho pryského angažmá.
2: Jo, ten zápas si pamatuju, ale myslím si, že Sparta jednoznačně vyhraje, že bude hodně na balónu a Lillestrøm nebude takovým soupeřem, jako je teď třeba Viking, který hrál s Bayernem Mnichov 3-3 zrovna včera, nebo kdy to bylo. Takže si myslím, že Sparta Lillestrøm přehraje a zvítězí.
0: Samozřejmě držíme palce českým klubům v pohárové Evropě, aby i ten koeficient narůstal, třeba i čeští fotbaloví fanoušci i posluchači Radiožurnálu Sport mohli slyšet o zápasech s vyhlasnými evropskými soupeři, ale i třeba s těmi ze zajímavých destinací, mezi které patří právě i norský Lillestrøm, ve kterém působil část své kariéry i Michal Škoda. Moc děkujeme, Michale, že jste si udělal čas na vysílání Radiožurnálu Sport a přejeme vám krásný den, ať se vám daří.
2: Já děkuju vám taky a posluchačům taky. Mějte se.
3: Evropská fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
4: Fotbalová Plzeň má v Evropské lize co napravovat.
5: Viktorii Plzeň se nepovedl vstup do Evropské ligy. Prohrává se Saint-Gilloise 0-3.
4: Teď Viktoria zabojuje o body v Budapešti. Na druhé straně bude stát Ferencvároš a v jeho službách taky známá jména šance ligy. Kadu a Birmančevič. Tak si nalaďte přímý přenos Radiožurnálu Sport. Ferencvároš, Viktoria Plzeň ve čtvrtek od 21 hodin.
6: Poslouchej Sport, Radiožurnál Sport.
7: České radiokomunikace. Infrastruktura pro digitální Česko. Propojujeme datová centra, konektivitu, umělou inteligenci i svět televizního a rozhlasového vysílání. České radiokomunikace. Partner Prý Bohemia Radio 2026.
0: Radiožurnál Sport vám za chvilku nabídne zprávy, ale poté se budeme dál bavit aktuálními tématy a teda ta příští hodinka bude hodně patřit fotbalu.
1: Je to očekávatelné vzhledem k tomu, že nejen Spartu čeká právě další utkání v evropských pohárech. V evropské lize Viktoria Plzeň nastoupí na trávníku Ferencvároše od 21 hodin. Co se týče té ještě nižší evropské soutěže, tak Jablonec se právě taky v 21 hodin v našem přímém přenosu představí na trávníku Freiburgu. Ale těch českých hráčů, kteří dnes půjdou do akce, je vlastně docela dost, protože v evropské lize zpátky třeba Hoffenheim čeká Bešiktaš Istanbul. Ve Hoffenheimu samozřejmě trio Hložek, Hranáč, Coufal. Dívám se taky na Leverkusen, který se představí na trávníku Lechu Poznaň, tam zase figuruje Patrik Šik na soupisce, no a Olympic Lyon čeká Crystal Palace, toť vše v evropské lize, tedy taky s českou stopou.
0: Takové bývalé bratrské měření, Olympic Lyon proti Crystal Palace, že jo, vzhledem k tomu, že měli podobné majitele. To probereme třeba taky, hezký den.
8: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy, Jana Utendorská.
9: Ministerstvo školství zvažuje dočasné vyloučení problémového žáka z výuky. Čína a Severní Korea otevřeli strategicky důležitý most. Hokejisté Liberce zvítězili v lize mistrů ve švýcarském Davosu a postoupili do play-off. Nehoda brzdí provoz na silnici 16 u Velvar a bude polojasno až oblačno, teploty do 17 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Možnost dočasně vyloučit problémového žáka z výuky zvažuje ministerstvo školství. Chce chránit ostatní děti i učitele.
10: V téhle fázi je především taky potřeba s tím dítětem pracovat, aby se vrátil jako změněný dítě, který třeba někdy si udělat nebude nebo je bude dělat míň.
11: Popisuje ředitel odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva školství Michal Černý s tím, že je třeba poskytnout podporu jak vyloučenému žákovi, tak i třídě. Dočasné vyloučení má být možné jen v krajních případech, zdůrazňuje dětský ombudsman Martin Beneš.
12: Abychom měli jistotu, že ta škola se nezbavuje nebo nezasahuje do práv dítěte, se kterým nedokáže. Že dobře pracovat.
11: Školám podle učitelky a speciální pedagožky Jarmily Čechové pomůže ale především posílení prevence.
13: V některých regionech je nějaká terapeutická péče hrazená pojišťovnou téměř nedostupná.
11: Ministerstvo zatím podobu případných opatření hledá. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
9: Ukrajina podle prezidenta Volodymyra Zelenského obnoví útoky na ruské rafinérie. Uvedl to v rozhovoru pro britský deník Financial Times. Kyjev útoky na ruská ropná zařízení na několik dní přerušil poté, co americký prezident Donald Trump ohlásil energetické příměří. Moskva ale podle Zelenského na ukrajinskou energetickou infrastrukturu útočila dál. Situaci sleduje náš zpravodaj na Ukrajině. Do vysílání ranního radiožurnálu se přihlásí po 9:30. Severní Koreu a Čínu spojil nový silniční most přes řeku Jalu. Obě země si od něj slibují posílení ekonomické spolupráce.
14: Nový most je dlouhý 3 kilometry a v podstatě je dokončen od roku 2014 a není úplně jasné, co dosud bránilo jeho otevření. Před několika týdny zprovoznili strategicky důležitý most na společné hranici také Rusko a Severní Korea. Ale Čína i nadále zůstává nejdůležitějším obchodním i politickým partnerem KLDR. Peking i Pchjongjang chtějí nový most využívat hlavně pro přepravu surovin, strojírenských výrobků, spotřebního zboží a také vojenského materiálu. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
9: Začíná 14. ročník Signal Festivalu. V Praze nabídne celkem 21 instalací v centru města a nově i v Dejvicích. Jednou z nich bude dílo amerického umělce Jima Campbella.
15: Je to 20 metrů vlastně dlouhá řada zavěšených letkových žárovek, kterých je 1500.
16: Popisuje jednu z instalací v parku generála Lázaro Cárdenase programový manažer a kurátor Signal Festivalu Daniel Burda. Festival nabídne také dva videomappingy. Jeden na průčelí arcibiskupského semináře v Dejvicích, druhý na staroměstské radnici. Ten vytvořila ukrajinská umělkyně Svitlana Rajniš.
17: Celé dílo je postaveno na jazyce, písmenech a slovech, které představují hlavní umělecký přístup k této práci. Vše začíná českými slovy. Slovy, která jsou spojována s Václavem Havlem.
16: Celý Signal Festival potrvá do 18. října. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
18: Sport. Fotbalisti Bohemians vyhráli i druhý zápas po reprezentační přestávce v dohrávce 6. kola šance ligy. Doma porazili Mladou Boleslav 1-0. Všechny tři české kluby v hokejové lize mistrů si zajistili postup do play-off. Plzeň zvítězila na ledě finského celku Saipa Lapeen Ranta 6-3 a bez porážky ovládla základní část. Pardubice dál prošly ze 4. pozice a do 8. finále se dostal ze 14. příčky i Liberec. Severočeši v klíčovém utkání vyhráli ve švýcarském Davosu 2-0. Golman Petr Hamalčík neinkasoval a nejen jeho výkon ocenil autor rozhodujícího gólu, útočník Jaroslav Vlach.
19: Šli jsme docela brzo do vedení, což nám určitě pomohlo a skvělý týmový výkon podpořený samozřejmě vynikajícím Hamaldu, který chytal skvěle. Měli jsme tam občas samozřejmě i štěstí, ale to k tomu patří. Myslím, že jsme se zasloužili tím výkonem, že jsme tomu šli naproti.
18: V osmifinále se Plzeň utká s Davosem, Pardubice změří síly se Saipou a Liberec čeká Kolín nad Rýnem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Nehoda u Velvar a v Praze velké kolony. Na silnici 16 z Mělníka na Slaný po pojíždějí kolony za Velvary. U Ješína je tam nehoda, srazila se dvě nákladní auta, projíždí se Kyvadlově. Zdržíte se 15 až 20 minut v obou směrech. Na příjezdech do Prahy silný provoz, třeba na plzeňské dálnici na D5 před Prahou kolona asi na půl hodiny od sjezdu na Rudnou a pokračuje pak i dál na okruhu až ke sjezdu na Ořech. Na Strakonické před Jílovištěm, před zúžením u stavby mostu je teď fronta na 15 minut. Neobjíždějte to přes Radotín, tam je fronta na půl hodiny z Dobřichovic. Velké kolony v Praze i na východní a Štěrboholské spojce směr Lanový most. Kolona už z dálnice D10 a je to asi na 50 minut. Dostupná je taky jižní spojka směr Smíchov, Kbelská ulice na Ústí nad Labem a další místa v Praze. Z Prahy teď do Brna, v Brně se utpává mimo jiné objížďky zavřeného Pisáreckého tunelu. Třeba ve směru z Bystrce do centra je Knínská celá ucpaná. Plná je taky Vídeňská, Heršpická směrem do centra. A připomínáme kolony na příjezdu do Kuřimy z Čebína, tam postojíte asi půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Bude polojasno až oblačno, teď ráno ojedinělé mlhy, teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy.
0: Krásný nemilí posluchači, ve čtvrtek 15. října jsme tu společně s Adamem Weidenthalerem
1: a Janem Pěduškou, hezký den.
0: Tak 10. měsíc roku 26 je už v polovině, toto letí. Za chvilku tady máme dušičky, ale myslím, že těch sportovních událostí je čím dál víc a tím pádem ten čas víc letí. Víš, jakože když máš před sebou 8 zápasů, 9 zápasů, třeba večer ligy mistrů, tak další den další a prostě to tak nějak rychle ubíhá. Nevím, jaký máte vy osobně s tímhle pocit nebo s tímhle zkušenost, ty Adame?
1: No, shodli jsme se na tom, že to člověk ani všechno nestíhá sledovat. Kdyby si chtěl věnovat večer pouze sportu, tak v podstatě neděláš nic jiného, než že seš připoutaný u rozhlasového přijímače nebo třeba u novin, potažmo televize a sleduješ pouze to. Do toho ještě můžeme připomenout třeba, že dnes mají narozeniny někteří slavní sportovci.
0: Ano, Pamatujeme Karla Janku, který byl vynikajícím lyžařem, sjezdařem, dneska slaví už čtyřicátiny. O trošku starší je, troufám si říci, legendární cyklista Tom Boonen, skvělý klasikář, který vyhrál spoustu těch i velkých monumentů, a tomu je dneska 640.
1: A když se dostaneme třeba k Formuli 1, tak synovec Ayrtona Senny Bruno Senna dnes taky slaví narozeniny, a z fotbalistů pak třeba Francouz David Trezeguet anebo Němec, avšak s tureckými kořeny, Mesut Özil.
0: Tak gratulujeme všem, kteří se toho dožili, a přejeme všechno nejlepší. I vám, milí posluchači, pokud máte důvod slavit, třeba jenom, jak říkám, že jste vstali ráno z postele. Já osobně jsem vždycky za to rád.
1: Pěkný den.
3: Radiožurnál Sport.
6: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.

0: Tohle byly ZZ Top v našem vysílání v 8.12. S Adamem Weidenthalerem budeme teď řešit Ferencváros Viktorka Plzeň v rámci Evropské ligy.
1: Zápas, který je na pořadu dne už po čtvrté za poslední rok a půl, nebo možná necelé dva roky, abych úplně nepřeháněl. Každopádně tahle konfrontace je prostě extrémně častá na půdě Evropské ligy. Tentokrát u ní bude za radiožurnál Sport Adam Procházka, kterého zdravíme do Maďarska. Hezké ráno.
2: Dobré ráno z Budapešti.
0: Adame, trošku si zarýmuji. Minulý rok bylo tématem, že tam hraje za Ferencváros Kadu, který dříve nastupoval za Plzeň, tak teď je tématem Adu. Proč? Adu Plzeňák, prosím.
2: No z toho opačného vlastně pohledu, protože princ Adu určitě hrát nebude, protože tenhle 23-letý útočník z Ghany vůbec neodcestoval s týmem do Budapešti. Samozřejmě jsme se na to ptali trenéra Radoslava Kováče, ale ten to úplně rozebírat nechtěl. Řekl, že to bylo rozhodnutí trenéra a že se tím nechce zaobírat, že se soustředí na ten dnešní zápas. Bylo z něj cítit, že zkrátka tohle téma nechce řešit, takže nic konkrétního neřekl, ale samozřejmě podle informací například webu eSport.cz je to zkrátka kvůli špatnému přístupu Adua k tréninku. A navíc všechno to mělo tak nějak se ještě vyostřit po tom víkendovém utkání v Šancelize proti Mladé Boleslavi. Plzeň vyhrála 3-0, Adu proseděl zápas na lavičce a potom měl údajně odejít do sprch, navzdory tomu, že měl ještě jít na hřiště doběhávat s ostatními náhradníky. Takže tohle by měl být ten hlavní důvod, proč princ Adu neodcestoval do Budapešti a nemůže pomoci tedy Viktorii Plzeň v zápase Evropské ligy s Ferencvárosem. Zkrátka exemplární trest.
1: Teď tedy zpátky k těm konfrontacím v roce 2025. Nejprve postup Viktoriánů v dvojzápase do osmifinále Evropské ligy v ročníku 2024-25. Následně otvírák taky nové sezóny, kdy Viktoria Plzeň dlouho vedla, navíc proti oslabenému soupeři a následně inkasovala v nastaveném čase. Jak na ty zápasy vzpomínají muži, kteří byli i tehdy, i jsou dnes součástí Plzně?
2: No, vzpomínají na Ferencváros jako na silného soupeře, náročného soupeře, oglosoval to trenér Radoslav Kováč, který samozřejmě dostal tu otázku, jaké to je a jestli vlastně se mu to vůbec líbí hrát proti Ferencvároši, byť on tehdy Plzeň netrénoval, ale taky ví, že Plzeň hrála s Ferencvárošem tolikrát, tak Kováč řekl, my se prostě máme rádi, tak trochu to odlehčil na tiskové konferenci, ale vlastně vůbec toho nevyplývalo, že by to hráčům nějak extrémně vadilo, že znovu a znovu hrají proti Ferencvároši. Ono konec konců teď by se měla ta vzájemná bilance tak trochu rozseknout, protože ona je po těch třech zápasech naprosto vyrovnaná. Jednou vyhrál Ferencvároš, to bylo 1-0, Plzeň vyhrála potom 3-0 a ten třetí vzájemný zápas skončil remízou 1-1. Dnes se tedy potkávají znovu v Evropské lize a hladovější po bodech by měla být Plzeň, protože ten první zápas v Evropské lize Viktoria doma prohrála s Unionem San Gilloas 0-3. Naopak dobře vstoupil do Evropské ligy Ferencváros, který zvítězil v těžkém utkání na Celticu 3-1, takže teď by zkrátka ty body víc potřebovala Viktoria Plzeň. Tak uvidíme, jak to večer dopadne.
0: Adam Procházka bude dneska v Budapešti komentovat Ferencváros s Viktorkou Plzeň od 21 hodin. Pokud bychom chtěli posluchače nalákat i na jména, která budou čelit Viktorii Plzeň, tak můžeš je zmínit některá, kromě Kadua, toho jsme už zmiňovali.
2: Zmiňovali jsme Kadua, zmínit můžeme taky Velka Birmančeviče, kterého samozřejmě známe ze Sparty a známe ho moc dobře. Konec konců hned ta jeho první sezóna v rudém dresu byla skvělá, protože se stal hráčem sezóny Šance ligy. Potom už to mělo takovou sestupnou tendenci, ale ta sestupná tendence pokračuje vlastně dál, táhne se s ním. Nepodařilo se mu ani angažma v Chetafe, no a teď nedostává moc příležitosti právě ani ve Ferencvároši, protože stále čeká na první start v základní sestavě. Čeká i na gól. Konec konců na gól čeká už od loňského roku. Naposledy skóroval někdy v září minulého roku ještě v dresu Sparty. Takže těžko říct, jestli se na něj vůbec můžeme těšit. Nepředpokládá se, že nastoupí v základní sestavě. Občas tedy nastupuje jako žolík z lavičky, takže možná se můžeme těšit na Velka Birmančeviče. No a asi fotbalový fanoušek bude znát i jméno Naby Keita, což je záložník, který hrál třeba v Liverpoolu několik sezon. Teď hraje ve Ferencváros. Vároši, je mu už 31 let a pravda taky nenastupuje úplně pravidelně, konec konců za 2,5 sezony ve Ferencvároši nastoupil k 24 ligovým zápasům, ale je to taky jméno, které zkrátka fotbalový fanoušek zná a taky hraje za Ferencvároš, tedy za dnešního soupeře Viktorie Plzeň.
1: Ještě se možná zeptám, Budapešť, velké kosmopolitní město, žije to nějak výrazně fotbalem takhle v běžný pracovní den, nebo se nedá poznat běžně na ulicích, že Ferencvároš hraje utkání s Viktorií Plzeň dnes večer?
2: Vlastně to vůbec znát nebylo, soudím podle včerejška, uvidíme, jak to bude dnes. Procházeli jsme si město, vlastně jsem neviděl nikoho v dresu ani jednoho týmu. Každopádně fotbalem to večer docela žilo, když jsme samozřejmě se dívali v těch nočních uličkách do různých podniků, tak všude běžel fotbal, hlavně tady samozřejmě Liga mistrů. Tak uvidíme, jestli už se tu roztrousí nějací fanoušci po Budapešti dnes. Budeme zvědaví, kapacita Groupama Arény je 22 tisíc diváků, tak doufejme, že nebudou tedy jenom na ulici, ale potom přijdou i na stadion a že ta atmosféra tady v Budapešti bude stát za to.
0: Říká nám Procházka, těšíme se na přímý přenos Ferencvároše v 21 hodin, tam nastoupí Viktoria Plzeň a vy to uslyšíte právě od Adama. Tak hezký den a večer, hodně zdaru.
2: Budu se těšit, naslyšenou.

0: 8 hodin 20 minut, teď nám dohrávají Blink 182 v našem radiožurnálu sportovém playlistu. Každopádně, když dneska řeknu, že přijedou do Prahy Kanárci, tak to nebudou Brazilci, ale zjistil jsem, že Lillestrém, který nastoupí na Spartě, si taky takhle přezdívá. Trošku mě to překvapilo. Lillestrému a Kanárci, no, nedává mi to úplně smysl.
1: Můžou za to pravděpodobně žluté barvy v jejich logu, kde dominuje kromě žluté taky černá. Černou ostatně někdy obléká taky pražská Sparta, tak jak to dnes bude barevné, to uvidí nejlépe z naší redakce Pavel Tilšar, který se vydává jakožto reportér radiožurnálu Sport přímo na Letnou. Hezké ráno.
2: Krásné ráno, věřím, že to bude hodně barevné.
1: Pražská Sparta chce, řekněme, vylepšit tu svou aktuální pozici. Připomeňme na úvod vítězství 4-1 na trávníku Araratu Arménia a tím pádem téměř první místo v tabulce. Je Sparta i dnes v roli favorita?
2: Měla by být, když jsem se díval na web Transfermarkt, tak hodnota kádru Sparty je zhruba 6x vyšší než ta Lillestrému, ale když si připomeneme úterní zápas Slávie v Lize mistrů v Sabahu, respektive v Baku proti Sabahu, no tak to bylo vlastně úplně stejné, co se týká toho poměru hodnoty kádrů obou týmů. Každopádně Brian Priske stručně odvětil na to, jestli je Sparta favoritem, slovem ano.
0: Ano, musí to přijmout, přece jenom tady nejde předtím uhýbat, protože když připomeneš, Pavle, před tu cestu, jak se dostali Lillestrém do Evropské ligy, tak to asi možná jenom doloží.
2: No rozhodně, Lillestrém hrál v minulé sezóně, připomeňme, že v Norsku se hraje systémem jaro-podzim, takže vlastně celý minulý rok druhou ligu. Byl to druhý pád Lillestrému o patro níž za posledních 10 let, ale ta série, kterou si vytvořil ve druhé lize pod zajímavým jménem a trenérem Hansem Erikem Edegaardem, tak ta je opravdu pozoruhodná. Ani jedna porážka, takže taková vzpomínka na Invincibles a Arsenal z Premier League 2003-2004.
1: Dívám se na Edegaardu v trenérský životopis. Nějakou dobu strávil v Realu Madrid v jistých mládežnických oddílech. A ty popíšeš asi podrobnosti proč.
2: No tak myslím si, že naši pozorní posluchači zachytili to příjmení Edegaard. Hans-Erik Edegaard je opravdu otcem Martina Edegaarda, současného kapitána Arsenalu, který ale jako mladý odešel do Realu Madrid a tam strávil spoustu let, vyprofiloval se v toho fotbalistu skvělého, kterým je teď, a Hans-Erik Edegaard u toho byl, a když už poznal, že jeho syn Martin je na tom tak dobře, že nepotřebuje, dá se říct, nějakou podporu, to říkám v uvozovkách, tak se vrátil zpátky do Norska, kde se stal už trenérem seniorských výběrů, aktuálně tedy v Lillestrému, se kterým má údajně velké plány po té, co tedy svých prvních 40 zápasů ve funkci neprohrál a vytvořil tak v Norsku skvělý rekord, tak Lillestrém by chtěl atakovat ty nejvyšší příčky v nejvyšší norské soutěži.
0: Jenom k tomu, jak aktuálně jsou na tom hráči Lillestrému, tak v prvním kole té Evropské ligy prohráli s portugalským Torenze 1-2 doma a to je druholigový soupeř, takže vlastně málem došlo na souboj třeba dvou druholigistů, kdyby nepostoupili v té minulé sezóně do první ligy, do Elitserien. A aktuálně, Pavle, máme za sebou třeba i vystoupení Budeglim, které porazilo BVB 1-0, Viking remizoval s Bayernem 3-3, ale když se podíváme do tabulky Elitserien, tak tady asi nemůžeme úplně hledat shodnost forem těchto týmů s Lillestrémem, viď?
2: Já myslím, že ne. Co se týká Lillestrému, tak taky se dostal vlastně do Evropy po dlouhých 26 letech díky tomu, že vyhrál tamní pohár, ne, že by tedy zvítězil ve druhé norské lize, to se samozřejmě nepostupuje v takovém případě do evropského poháru, ale i Brian Priske říkal, že Lillestrém nedosahuje kvalita aktuálně Vikingu, případně bude Glimt. Na druhou stranu upozorňoval před soupeřem z Norska, Norsko jde nahoru, nejen klubový fotbal, ale i ten reprezentační, takže Spartu podle slov Briana Priskeho nečeká v Evropě nic jednoduchého.
1: Sparta, můžeme se k ní teď dostat, měla o víkendu trošku problémy s pardubickým týmem, nakonec tedy vítězství, ale chyběli někteří důležití hráči ze základní sestavy. Tak můžeš prosím rozebrat, kdo by se třeba mohl pro ten dnešní duel vrátit, kdo naopak bude chybět Pražanům dlouhodobě?
2: Dlouhodobě to jsou Adam Karabec a Matěj Rineš, ty budou mimo hru další dobu, v horizontu asi nějakých týdnů. No a pak, kdo už je dnes k dispozici, to je Kostaričan Josimar Alcocer. Naopak, na rozdíl od Alex Klosera, dnes ještě nebude hrát Loic Bessoch, tedy francouzský stoper, taky nová posila Sparty, která je stále zraněná. A dobrá zpráva pro spartanské fanoušky je taky ta, že k dispozici bude Jaroslav Zelený, který nedohrál vlastně ten nedělní zápas s Pardubicemi, ve kterém skóroval, ale pak musel střídat.
0: Sparta Lillestrøm, duel Evropské ligy, který dnes zahájí z pohledu fotbalového to naše živé vysílání v 18.45 výkopa. Pavel Tilšar bude připravený podobně jako byl teď, za což mu děkujeme. Pavle, hezký den.
2: Taky díky, krásný den.

0: 10%. Lídři členských zemí budou na summitu taky řešit konkurenceschopnost, vysoké ceny energií nebo situaci na Ukrajině. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V 5 ze 13 krajských měst už je jasno o novém vedení. V Ústí nad Labem včera vítězné uskupení Jedno Ústí oznámilo, že povládne samo. Primátorem se stane jeho nezávislý lídr Tomáš Vohryska. Hnutí ANO tam tak po 8 letech skončí v opozici. Naopak ve Zlíně se povolební vyjednávání po včerejšku vrací na začátek. A do 1. listopadu musí žadatelé o připojení do elektrické rozvodné sítě podepsat dodatek ke smlouvě, jinak přijdou o rezervaci kapacity. Změna má přispět k tomu, aby žadatelé své projekty opravdu realizovali. Podle energetického regulačního úřadu se to týká nejen odběratelů a výrobců elektřiny, ale také firem a domácností, které mají bateriové úložiště nebo fotovoltaiku. Sport. Fotbalisté Sparty a Plzně odehrají své druhé zápasy v hlavní fázi Evropské ligy. Pražané doma nastoupí proti norskému Lillestrømu. Utkání na Letné začne v 18 hodin a 45 minut. Západočechy čeká duel na trávníku Ferencvároše Budapešť s výkopem v 21 hodin. A ve stejný čas bude v konferenční lize hrát Jablonec na hřišti německého Freiburgu. Radiožurnál Sport nabídne střetnutí českých klubů v přímých přenosech. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 u Jihlavy a v Praze velké fronty. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí kolona před sjezdem na Jihlavu. Silničáři malují značení na 111. kilometru v levém pruhu. Brzdí se na 108. kilometru a je to asi na 10 minut. Na silnici 16 z Mělníka na Slaný čekejte kolony za Velvary. U odbočky na Ješín se srazily dva kamiony. Nic vážného, ale stojí v jízdním pruhu a podle našeho zpravodaje jsou policisté teprve na cestě.
3: Jsou tam kamiony a šoféři se pouští mezi sebou, takže tady vůbec ani policie tu není, vůbec nikdo tady není.
2: Kolony jsou dlouhé v obou směrech. Od Mělníka je v koloně ještě jedna nehoda a zdržíte se okolo půl hodiny. V Praze silná ranní špička ještě umocněná omezeními a uzavírkami. Kbelská směr Ústí nad Labem postojíte přes půl hodiny v koloně. Štěrboholská, taky jižní spojka směr Smíchov, fronty opět asi na půl hodiny. Doprava kolabuje ve spojovací i dál v Libni a to samé na křižovatce Ohrada na Žižkově. Na magistrále z Pankráce do centra pojedete přes půl hodiny. Kolony i na příjezdech do Prahy, nejdelší asi na plzeňské D5C od Rudné na okruh k Ořechu. Je to pro osobní až na 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Konec pracovního týdne bude slunečný, bez deště, s docela příjemnými teplotami. Dnes tedy, až se rozpustí ojedinělé ranní mlhy, čekáme polojasno až oblačno. Mraky ale budou vysoko a slunce je prosvítí a díky tomu se místy dostanou teploty až k 17 stupňům. Zítra se můžeme také těšit na slunečný a teplý den. Po ránu nás ale mohou potrápit přízemní mrazíky. Přes den pak polojasno nebo skoro jasno a až večer se bude od severozápadu zatahovat. Teploty zítra ještě vyšší než dnes, od 14 do 19. stupňů. Jen tam, kde se déle udrží nízká oblačnost nebo mlhy, bude to pravděpodobně na severozápadě našeho území, se budou teploty držet kolem 13 stupňů. No a teplo bude i na horách kolem 9 stupňů, na Šumavě až kolem 13 stupňů Celsia. O víkendu se pak počasí lehce pokazí. V sobotu na Moravě a ve Slezsku ještě stále slunečno, od západu ale bude nebe se zatahovat a hlavně v Čechách bude pršet. V neděli už bude mraku i dešťových kapek ubývat. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 8.38, posloucháte Radiožurnál Sport, přejeme vám příjemné ráno ve čtvrtek 15. října a máme tady vlastně poslední z dílů těch rozhovorů o fotbalové evropské nebo konferenční lize. V rámci dnešního večera to bude pěkně pestré pro české kluby.
1: Začíná totiž taky konferenční liga, která se přidává k evropské a lize mistrů, a to znamená, že čeká zápas taky severočeský Jablonec. Konkrétně od 21 hodin na trávníku německého Freiburgu. Komentovat to bude taky v přímém přenosu pro Radiožurnál Sport a taky v pořadu s mikrofonem za sportem Tomáš Petr, kterého zdravíme do německého Schwarzwaldu, tedy Černého lesa. Hezký den.
2: Hezký den do Česka.
0: Tak Tomáši, zkusím takové porovnání třeba kvality nebo úrovně těch soupeřů. 20. květen 2026 se zapsal do historie obou klubů tím, že prohráli pohárové finále. Jablonec v českém MOL Cupu, Karviné podlehli 1-3, Freiburg v Istanbulu v evropské lize ve finále podlehl Aston Ville 0-3. Je tam mezi soupeři, myslíš, takový rozdíl jako mezi MOL Cupem a Evropskou ligou?
2: No, řekl bych, že ano, že to jedno je úspěch, tedy to prohrané finále Evropské ligy, a to jedno je neúspěch, tedy prohrané finále českého poháru. Ten rozdíl mezi oběma kluby je opravdu značný. Možná se jen sejdou v tom, o čem vlastně mluvili i tři Češi, kteří tady dříve hráli, tedy Pirář, Darida a Krmaš, že to jsou oba takové rodinné kluby, protože na poměry Německa Freiburg menší město, i ten klub je menší, i ten stadion, který má kapacitu přes 30 tisíc diváků, je přece jenom menší, takže možná ta atmosféra v klubech ta bude podobná, ale jinak výsledkově kvalitou kádru přece jenom ten rozdíl bude podobný jako mezi těmi dvěma finálovými zápasy.
1: Jablonečtí fotbalisté se vrací do hlavní fáze evropského poháru po 5 sezónách. Očekávají z dnešního duelu něco víc než ubojovanou remízu?
2: No, řekl bych, že i ta remíza by byl vlastně úspěch. Vlastně o tom mluvili všichni, ať už hráči nebo trenéři, se kterými jsem měl možnost komunikovat před tímhle zápasem. Tedy Jiří Sláma, Nemanja Tekijašky i trenér Luboš Kozel si uvědomují, že tohle bude zatraceně těžká šichta. Ono se to možná na první pohled nezdá. Freiburg pro Leckoho, to je, řekněme, ne neznámý klub, ale zkrátka ten klub v Bundeslize, který by se třeba dal porazit, že tam jsou silnější Bayern Mnichov, Borussia Dortmund a podobně, mohl by si někdo říci, že když se podíváte na tabulku Bundesligy, tak Freiburg je první a od toho zmiňovaného finále Evropské ligy, tedy toho prohraného finále, jen jeden ztracený soutěžní zápas, ztracený z pohledu toho, že to nebylo za 3 body, remíza ve Frankfurtu, ale jinak všechno vítězné zápasy. Freiburg je teď ve velké formě a Jablonec si uvědomuje, že v té hlavní fázi konferenční ligy se ten chlebíček pomyslný bude lámat úplně někde jinde než na úvod proti Freiburgu, anebo i příští týden doma proti Brightonu, že ty klíčové zápasy přijdou v té, řekněme, druhé polovině programu pro Jablonec. A také vlastně Luboš Kozel si v uvozovkách, řeknu, postižoval na to, že vlastně Jablonec má hodně těžký los, že když porovnával ty soupeře ostatních týmů, takže Jablonec z toho vychází opravdu poměrně nepříjemně a že pokud bylo potřeba na postup v těch minulých sezónách zhruba 7 bodů a nějaké kvalitní skóre, takže tedy to bude velmi těžká práce pro Jablonec. Na druhou stranu ale nezazněly takové ty poraženecké řeči, mluvilo se o tom, že samozřejmě Jablonec chce uspět, ale myslím, že jak si naznačil, že i ta remíza případná by byla asi brána jako velký úspěch.
0: Tomáš Petr dneska bude komentovat přetěžký zápas Jablonce v konferenční lize na půdě Freiburgu. Vlastně, když se na to člověk podívá, tak když to zmínil i s Brightonem, tak to jsou těžší soupeři Freiburg, Brighton, než třeba má Slavia na úvod ligy mistrů, než je Racing Lens a třeba teď byl Sabah Baku, jenom abyste věděli, s čím dneska budou hrát jablonečtí. A taky to dokládají třeba ta jména, když vezmeme poslední zápas Bundesligy 2-1 porazili Schalke, tak v základu Freiburgu z těch reprezentantů, tak jenom Německa, Troy, Engelhardt, Schenhardt a brankář Backhaus, to je 21, Igor Matanovič, Chorvat, Linhart, Rakušan, Suzuki, Japonec. To jsou reprezentanti svých zemí, kteří byli na těch srazech z Jablonce. Vlastně jsme hodně mluvili o Jiřím Slámovi, ale jinak prostě, no, to porovnání je kruté.
1: Ale ty už si, Tome, trochu nastínil, že to je rodinný klub. Julian Schuster, ten je s tímhle manšaftem spjatý opravdu hodně dlouho. On už V podstatě celou svou profesionální hráčskou kariéru strávil právě ve Freiburgu a nedlouho poté, co ukončil hráčskou kariéru, tak se stal trenérem právě tohoto týmu, dovedl ho tedy do evropských pohárů a on má i velmi dobrou zkušenost s některými českými zástupci, kteří se třeba jen myhli ve Freiburgu. Můžeš to rozvést, prosím?
2: Je to tak, Julian Schuster vlastně pamatuje ty doby, kdy tady ve Freiburgu v uvozovkách řádilo české trio, tedy Václav Pilař, Vladimír Darida a Pavel Krmáš, on se s nimi potkal v kabině. Já jsem se ho vlastně i ptal na to, jak na ně vzpomíná, protože jsem mluvil i se všemi třemi českými fotbalisty, kteří tady byli. Ostatně ten příspěvek během dne uslyšíte na Radiožurnálu Sport a všichni tři moc pěkně vzpomínali na Freiburg, vlastně i Václav Pilař, který tady strávil jeden rok, odehrál pouhých 9 zápasů a tak jako po většinu jeho kariéry i tady ho trápila zranění, tak nedá na tenhle klub dopustit a Julian Schuster vzpomínal na tohle trio a vlastně prohlásil, že pokud by všichni Češi byli takoví jako tihle tři, které tady potkal ve Freiburgu, takže jako národ můžeme být pyšní, že zkrátka byli všichni tři výborní a že je mám pozdravovat, vlastně vyřizoval pozdravy do Česka, takže můžeme i prostřednictvím Radiožurnálu Sport, pokud nás ať už Krmáš, Darida nebo Pilař poslouchají, tak můžeme vyřídit ty pozdravy od Juliana Schustra, který tady vlastně navazuje na tu dlouhověkost trenérů ve Freiburgu. Je zvykem, že trenér se jen tak nevyhazuje, i kdyby se párkrát prohrálo, jakože v téhle sezóně se zatím jen jednou remizovalo, tak trenér zkrátka zůstává, protože Julian Schuster navazuje na Christiana Streicha, který tady strávil víc než dekádu a který vlastně byl ikonou klubu a Julian Schuster po té, co tady dlouho hrál, a tak myslím, že tady bude i dlouho trénovat.
0: No ta vazba se Matthias Ginter, toho možná pamatujete taky z repre Německa pod Jürgen Löwem mistr světa a ten má snad teď z aktivních fotbalistů půlnojerově nejsi chytá ještě Adame Baumann, co
1: chytá, jo, tak,
0: to je vlastně třetí nejdéle hrající nebo hráč, který hraje aktuálně se třetím nejvyšším počtem startu, ale chtěl jsem zmínit, že jsme minulý rok v listopadu byli v Hradci Králové právě s Vladimírem Daridou a možná jsem mu tam připomínal to, že tehdy za jeho první sezony oni na konci ve 33. kole porazili Guardiolu v Bayern 2-1, ale od sestupuje to neoddálilo, protože pak prohráli v Hanoveru a sestoupili, takže Vladimír Darida tam pamatuje možná trošku jiné časy než aktuálně, když Freiburg je vedoucí tým Bundesligy a finalistou posledního ročníku Evropské ligy.
1: Pojďme možná ještě nakrátko k Jablonci, v jakém rozpoložení, v jaké třeba i soupisce se vydali Severočeši směrem do Německa. Mají k dispozici všechny klíčové hráče?
2: No tohle je určitě narážka na to, že Jablonci tady bude chybět, a vlastně asi nejen tady, Lamine Djavo, útočník, který patří mezi důležité postavy, i když letos zatím skoroval, nebo v téhle sezóně skoroval pouze jednou, tak má zlomenou ruku z toho zápasu s Artisem Brno, takže chvilku chybět bude. Na druhou stranu Luboš Kozel optimisticky prohlásil, že je to zlomená ruka, ne zlomená noha, takže by to nemuselo být až tak dlouhé. No a co se týče té nálady, tak pokud ta nálada v kabině je taková, jakou ji prezentoval kapitán Nemanja Tekijašky na té včerejší předzápasové tiskové konferenci, tak si myslím, že Jablonec je tady ve vynikající náladě, protože Nemanja Tekijašky za mě zatím snad ten nejusměvavější hráč, kterého jsem viděl na předzápasové tiskové konferenci.
0: Tomáš Petr, reportér Radiožurnálu Sport, který bude dneska u vstupu Jablonce do konferenční ligy, vlastně u historicky prvního zápasu v konferenční lize v té ligové fázi. Jablonce o 21 hodin na půdě Freiburgu. Uslyšíte o tom u nás na Radiožurnálu Sport. Tomáši, moc děkujeme za rozhovor a těšíme se večer.
2: Pěkné ráno.

0: Vstávat s námi se vyplatí.
1: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
0: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
2: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
3: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
2: Z toho mám takovou radost, já nad normální lístky dneska do Edenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
1: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
0: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
1: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: Je to tady soutěž Radiožurnálu Sport, rádi vás uslyšíme, tak pokud máte zájem, pojďte soutěžit. Adam může prozradit o co?
5: Jsou to dvě vstupenky na hokejovou Tipsport Extraligu, konkrétně zítřejší utkání Kladno Brno.
4: Výborně. Předchozí dva měsíce, pokud jste nezvítězili, tak o to bystřeji poslouchejte, kdo že to mluví, protože hádáte jméno téhle osobnosti.
6: Fanoušci, to bylo něco neskutečného, asi jsem to nikdy taky nezažil. Vím, že jsme prohráli derby se Stuttgartem, pak se prohrálo s Hamburkem doma 3-0 a fanoušci, já myslel, že ani nemůžeme vyjít ven a fanoušci nás podporovali dál. A to bylo skvělé, jaký jsou oddaný a vlastně zahrál jsem si tam i Evropskou ligu za Freiburg a fakt mám jenom ty nejlepší vzpomínky.
4: 221-552-222, ten číslo k nám do vysílání, tak můžete zavolat, pokud víte odpověď na to, kdo mluvil.
5: Hádáme tedy ne úplně hokejovou osobnost, ale jsou to hokejové vstupenky, tak věřme tomu, že vás obohatilo vysílání Radiožurnálu Sport natolik, že tohle nebude problém, protože to téma jsme ostatně probírali dnes už několikrát a teď před chviličkou taky.
4: Ano, tak už nám někdo volá. Přece jenom, já si říkám, kdyby to posluchač věděl, tak už mu to vlastně nevadí. Ještě napovědět, víš, kdyby totiž nevěděl, tak ať ho nepoškodíme. Čím bychom mohli ještě napovědět třeba u téhle osobnosti, Adame? Třeba z hlediska výšky? Nebo,
5: může být.
4: Jo, že není vysoký jako Adam Weidenthaler, ale spíš
5: rychlý jako Jan Pěruška.
4: Rychlejší, ale podobně vysoký jako já, když to řeknu takhle. Tak to jsme možná nenapověděli, ale já věřím, že tušíte. No. Máme napovídat Adame svátek, kdy má, nebo to by bylo už hodně jako jednoduché.
5: To by bylo asi hodně jednoduché, ale tak můžeš to
4: tak
5: zkusit.
4: 28. září má svátek. No. Tak víte, zavolejte, ale už nám někdo volá, tak dobrý den, kdo je tam?
7: Dobrý den, Roman.
4: Romane, tak my jsme se zkoušeli podílet na tom vašem úspěchu, tak úspěšně, kdo to je?
7: No já si myslím, že to je Václav Pilař.
4: Výborně, no tak jo. Vy jste to tušili bez nápověd?
7: Já jsem tu nápovědu už neslyšel, když jsem telefonoval.
4: Aha, tak to nám nedošlo, no. Tak dobře, ještě jste vyhrál, no.
7: To nevadí, já jsem slyšel ten rozhovor s ním včera.
4: Jo, vidíte, no, tak skvěle.
5: Jste připravený.
7: Já vám pořád.
5: No, to je dobře.
4: A hokej taky máte rád, protože máte dva lístky.
7: A na co?
4: Na Kladno Kometa, viď, Adame?
5: Mhm.
7: A kde to bude?
4: No, podle mě by se mohl hrát na Kladně.
7: No.
4: Romane, neříkejte, ne, to vyřešíme. Máte dva lístky, tak si jdem zavolat mimo vysílání. Hezký den.

0: posledních 150 metrů. Kateřina Neumannová jde dopředu, nasazuje do finiše. Čepalovová nestačí. Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová se jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Byla úspěšnou běžkyní na lyžích. Už několik let je ale Kateřina Neumannová moderátorkou.
2: A proto můžete na Radiožurnálu Sport slyšet, jak se baví olympijská šampionka s další olympijskou vítězkou.
3: Co ty zlaté boty už si zaužila, které si koupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se nerouhala.
4: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně

0: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
0: Nebo na place s Davidem Novotným.
1: Každou středu po 10. hodině nebo kdykoliv ze záznamu v podcastových aplikacích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: České radiokomunikace. Infrastruktura pro digitální Česko. Propojujeme datová centra, konektivitu, umělou inteligenci i svět televizního a rozhlasového vysílání. České radiokomunikace. Partner Prý Bohemia Radio 2026.
3: Bude 9 hodin a po 9. vás zveme na rozhovor s naším oblíbeným kolegou a expertem
4: Pavlem Horvátem právě o fotbalových evropských pohárech. Po 10. pak pravidelná desítka s hostem. Dnes sem zavítá bývalý fotbalista, vynikající útočník Tomáš Wagner.
5: 9 hodin. Další zprávy s Janou Tendorskou.
6: Zrychlení výstavby si od novely stavebního zákona slibuje 60% developerů, ale jen 29% stavebních firem. Vyplývá to z průzkumu. Německo zavádí plošný zákaz alkoholu na vlakových nádražích. Chce tím zvýšit bezpečnost zaměstnanců i cestujících. Fotbalisté Sparty a Plzně se připravují na druhé zápasy v hlavní fázi Evropské ligy. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova brzdí provoz nehoda a bude polojasno až oblačno, teploty do 17 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Zrychlení povolovacích procesů a tedy i výstavby si od novely stavebního zákona slibuje 60% developerských firem v Česku, ale jen 29% stavařů. Vyplývá to ze srpnového průzkumu společnosti CEEC Research mezi šéfy 650 developerských a 133 stavebních společností. Obav mají hlavně z toho, jak stát zvládne přechod na novou soustavu stavebních úřadů, říká ředitel CEEC Michal Vacek.
7: Protože ty předchozí zkušenosti s tou nepovedenou implementací, ať to byla digitalizace nebo stavební zákon, který je platný od 1.1.24, nebyly dobré.
6: Problémem by mohl být nedostatek vyškolených úředníků. Teď spadají pod obce a kraje a podle zjištění Ministerstva pro místní rozvoj bude ochotna přejít pod stát bez problémů jen asi třetina z nich, další třetina váha. To by znamenalo, že od ledna 2028 mohou chybět až zhruba 2000 úředníků. Rusko vyslalo v noci na Ukrajinu 580 dronů a dvě řízené střely. Na síti Telegram o tom informovalo ukrajinské letectvo. Většinu bezpilotních letounů zneškodnila protivzdušná obrana. Tři mrtvé a několik zraněných hlásí Kirovohradská oblast. Na vlakových nádražích v Německu začíná platit plošný zákaz alkoholu. Podle německých drah to zajistí na nádražích větší pořádek a hlavně bezpečnost.
8: Alkohol und Gewalt leider oft zusammenhängen.
9: Mluvčí německých drah Anja Brekrová řekla, že násilí jde bohužel často ruku v ruce s alkoholem a připomněla taky incident z letošního léta, kdy opilý cestující bez jízdenky vystrčil mezi Baden-Badenem a Karlsruhe z rychle jedoucího vlaku zaměstnance drah. Přímo na vlaky se ale současný zákaz alkoholu nevztahuje. Naopak ve vlacích Intercity se dál bude alkohol i prodávat. Některé organizace činné v sociální oblasti proto kritizují, že opatření nezlepší podmínky chudých a závislých lidí, kteří se na nádražích často zdržují a jenom povede k jejich vytlačování. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: Světovou premiéru má dnes nový film režiséra Václava Marhoula Doznání. Představí ho na varšavském mezinárodním filmovém festivalu.
10: Have you ever seen a child starve to death, professor?
11: No.
10: I have.
12: Děj filmu Doznání se odehrává v jedné z moskevských věznic v roce 1938, tedy v době stalinského režimu. Doznání řeší to, zda si má člověk uchovat lidské hodnoty, jako je důstojnost, sebeúcta a morálka, i za cenu vlastního života i životů blízkých. Václav Marhoul film natočil na 35mm negativ a do hlavních rolí obsadil například Nicka Noltyho, Jennifer Jason Leighovou nebo Breda Dourifa. Do českých kin dorazí Marhoulovo Doznání příští rok. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
0: Sport.
13: Fotbalisty Sparty a Plzně čekají večer v Evropské lize druhé zápasy v hlavní fázi. Pražané doma přivítají norský Lillestrøm. Utkání má výkop v 18:45. Ve 21 hodin pak Plzeň nastoupí v Budapešti na hřišti Ferencvároše. Úvodní duel ligové fáze Viktoria prohrála doma se San Žiloa z 0-3. V šance lize ale o víkendu stejným poměrem porazila Mladou Boleslav. A to by podle plzeňského záložníka Alexandra Sojky mohlo pomoct i v Budapešti.
14: Musím říct, že to pro nás bylo velice důležité.
11: protože jsme měli dlouhou reprezentační pauzu, něco jsme si připravovali a ukázalo se nám, že to funguje, že takhle, když půjdeme touhle cestou, takže se to změní, protože potřebujeme sbírat výsledky a my jsme se pohybovali v tabulce jinde, než teďka jsme.
13: V konferenční lize nastoupí Jablonec v německém Freiburgu. Zápas odstartuje také ve 21 hodin. Radiožurnál Sport všechna tři utkání českých klubů nabídne živě. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nebezpečí na karlovarské D6 za Prahou a kolony u Miličína. Na dálnici D6 teď velký pozor, dejte za Prahou směrem do Karlových Varů. Za sjezdem na Unhošť na 13. kilometru stojí nákladní auto u středových svodidel.
15: Nákladní auto vypadalo to, že mu tam upadlo kolo. Jo, vyhejbá se, ale drobná překážka, tak jenom ať si říct pozor.
14: Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy od Slaného a Kladna čekejte kolony za sjezdem na Středokluky. Na kilometru 3,5 se srazilo auto s motorkou, průjezdný jeden pruh a fronta je tam na 15 minut. Ucpaný stále příjezd do Prahy z Plzně po D5 od Rudné až na okruh k Ořechu pojedete osobním autem asi 40 minut. Na Strakonické s Příbrami do Prahy před Jílovištěm fronta už je asi na 10 minut, další fronty jsou ale pak před Barandovským mostem. V Praze je stále velmi silný provoz. Třeba na jižní spojce směr Smíchov, kolona od sjezdu na Krč až k tunelu Mrázovka regulují vjezdy. A objížďkou po magistrále od Pankráce přes centrum si nepomůžete. Je tam je zúžení za Nuselským mostem a kolona opět na půl hodiny. A ještě silnice 3 z Českých Budějovic do Prahy. Mezi koncem dálnice D3 a Miličínem pracují silničáři. Zdržíte se v obou směrech okolo 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude polojasno až oblačno, teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy.
3: Krásný den, milí posluchači, 15. říjen a v našem vysílání dneska dominuje fotbal. Adame, tak to pojďme ještě připomenout, protože je dneska velký pohárový večer.
4: A to konkrétně pro Jablonec, Viktorii Plzeň a pražskou Spartu. Sparta z Plzní v evropské lize, Jablonec v konferenční lize.
3: Ano, probereme to s Pavlem Horvátem. Ale vzhledem k tomu hostovi, který má s Pavlem společnou i pohárovou minulost, Tomáš Wagner hrával třeba i za Viktorku Plzeň nebo za Jablonec evropské poháry, tak myslím, že se k tomu dostaneme i v dnešní desíce zhruba za hodinku. Tak poslouchejte, bavte se, krásný den.
4: Hezký den.
0: Radiožurnál Sport.
1: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.

0: 9:10, vítáme ve vysílání Radiožurnálu Sporty v našem krásném červeném studiu Pavla Horváta. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Liga mistrů se včera hrála docela v bohatém nabídce.
2: Ano, a těch zápasů, které stojí za zmínku, je hned několik, tak Pavle, necháme tě vybrat si, co tě zaujalo nejvíc včera?
1: No tak samozřejmě musím říct, že jsem sledoval Real, že jsem byl, nechci být překvapený, že Řím měl dostatečný vedení a říkal jsem si, že už Real Madrid jsou trošku jako odstavený, ale musím říct, že Mourinhovi fantasticky vyšly střídání, že Endrick se jmenuje, úplně jiný přístup, úplně jiný chování, vím, že Vinicius má spoustu fanoušků, já mezi ně bohužel nepatřím a říkal jsem si, že to jako bude na rozkoukání, že je tam dává jenom, aby to dohráli společně s Bernardo Silvou, ale tyhle dva hráči si myslím, že velmi pomohli tomu, byť ty góly padly po standardkách, tak hodně pomohli tomu, že Real se vrátil do toho zápasu a nakonec ho zvládnul. No.
0: Jsi trenér, Pavle. José Mourinho po tom zápase řekl, cituji, je to překlad do češtiny, ale snad není úplně mimo. Za slabý první poločas nese odpovědnost trenér, za dobrý druhý poločas hráči, domnívám se, že mám vždycky pravdu a nikdy si nemyslím, že dělám něco špatně. Tak co to jako znamená podle tebe? Jako to, co říkám, je naprostá pravda, anebo naopak je to trošku pokora?
1: Já si myslím, že každý trenér bez ohledu teďka, že to je Mourinho, je tak trošku herec, že musíš prostě umět pracovat s těma emocema, ať už před zápasem, nebo při zápase, nebo po něm. A myslím si, že Mourinho musel být v sedmém nebi, jednak protože ten zápas zvládli, ale taky proto, jakou dostal poctu od těch římských fanoušků. Tam v průběhu toho zápasu vlastně bylo, že kdo získá pro Řím trofej, tak prostě nikdy na něj nezapomenou a bylo vidět, že měl na krajíčku, že to bylo hodně, hodně dojemný, ale myslím si, že on je prostě v tomhletom expert, v tom chování k hráčům a i samozřejmě pak si to užít na diskovce.
2: Bereš ty si z nějakého slavného trenéra příklad takhle, co týče jeho chování u postraní čáry na tiskovkách a tak?
1: No určitě, třeba z toho argentinského, co ušel vždycky 10 kilometrů za zápas.
0: Hodně chodíš, jo, taky?
1: No právě, že moc ne. Já to myslím, trenéru, z kterých si může říct příklad, je spousta, ale když nevidíš úplně pod tu pokličku, tak si myslím, že to jsou jenom takové řeči. Když tě nikdo nepustí do té své hlavy a do toho svého myšlení, tak vlastně nemáš možnost navnímat, co ten trenér, jak vidí fotbal, jak to cítí.
2: Když říkáš argentinský trenér, mě vytanul na mysli Marcelo Bielsa, který si vždycky sedal na ten kbelík.
1: Ale byl ještě jeden, já teď možná, že třeba pak to dáme jako téma, že jeden trenér, vím, že furt pochodoval v tom území, že mu to, já si byl argentinský nebo urugvajský, ale byl to určitě jeho americký trenér nějakej a že mu to měřili, že ušel prostě spoustu kilometrů za ten zápas.
2: Potřeboval přemýšlet přece.
1: To je možný.
0: Jako ten Dudek se Marečku, podejte mi pero. Někdo potřebuje třeba jezdit autem, aby byl v klidu. No, každopádně Pavla Horváta mají mnozí za vzor a říkám si, jestli třeba takový Aleš Čermák, který včera nádherně skoroval proti Boleslavi, mezi ně patří. Možná slyšel tady, co si říkal v Desíce pondělí.
1: Já musím říct, že s Aldou jsem už dlouho domluvený na rozhovor čtvrteční, ale samozřejmě, jelikož prostě je to pracující člověk, tak oni ve čtvrtek většinou mají trénink a nemá čas, ale samozřejmě i vzhledem k tomu, že jsem ho měl možnost poznat v Plzni, tak vím, že to je velmi, velmi inteligentní kluk a samozřejmě tohle tomu přeju, je to super.
2: Abychom to ještě doplnili, výsledkově Bohemians v dohrávce porazili 1-0 Mladou Boleslav právě golem Aleše Čermáka, předtím ten zápas, o kterém jsme se bavili v Lize mistrů, AS Řím 3, Real Madrid 4, ale pojďme to vztáhnout tomu dnešnímu programu. Tři čeští zástupci se představí v evropských pohárech, konkrétně tedy Plzeň v Budapešti na trávníku Ferencvároše v evropské lize, ve stejné soutěži Sparta s Lillestrémem a později taky v konferenční lize Jablonec na trávníku Freiburgu. Možná začnu u Jablonce, který vstupuje do téhle soutěže. Má nějakou reálnou šanci na to, že překvapí první tým německé Bundesligy?
1: No je to neskutečný, že vlastně, že asi málo kdo před sezonou čekal, kde Freiburg bude. Takhle, já si myslím, že jim to úplně nevydrží, ale že tam ta euforie bude teďka obrovská. Myslím si, že se může stát, že trenér Freiburgu sáhne do sestavy a udělá tam nějaký guláš, který by Jablonec mohl využít. Samozřejmě výkony Freiburgu asi nebudou náhodný, protože tam prostě jsou dobrý hráči, ale nějaká takováhle situace si myslím, že může nastat a pro Jablonec by to bylo dobrý a můžou překvapit.
0: Jenom malé promo dnešní desítky. Tomáš Wagner, který přijde, tak s Jabloncem zažil vyprodanou střelnici, když hráli s Ajaxem. Kvalifikace Evropské ligy, tehdy vypadly, ale remizovali 0-0 a skóroval v Kodani. Když jsem vzpomněl i na tebe, vy jste tam v Kodani taky hráli jedno předkolové, no, ještě v roce 2017. No, takže tam máte spojitost, tak si poslechněte náš rozhovor, ale až za hodinku, jenom jsem to chtěl navázat na to, že hrál za Plzeň i za Jablonec, takže můžeme teď na Plzeň, tam je to téma s útočníkem Plzně, který není k dispozici, viď, Adame? Jsme řešili vlastně s naším kolegou Adamem Procházkou Prince Adu.
2: za disciplinární prohřešky, alespoň to se proslýchá, ale Radoslav Kováč nebyl konkrétní, tak proč myslíš, že nechce nechat tenhle guláš bobtnat?
0: Neštěbetá si někde něco takhle třeba na D5, Pavle, kde ty se často pohybuješ.
1: Neštěbetá, já teď nevím, co můžu pustit, protože ty zdroje tam jsou, ale není to s ním jednoduchý. Není to s ním jednoduchý, myslím si, že samozřejmě fotbalově i vlastně na tom hřišti je vidět, že to není jednoduchý, protože někdy je fantastický a někdy prostě je vypnutý, je to zajímavý hráč, ale prostě na té nejvyšší úrovni už to musí být komplexní výkon a když potom, teď neříkám, že nefunguje v šatně, ale když potom to není kompletně v topu, tak ten hráč samozřejmě z toho může vypadávat a myslím si, že je celkem logický, že pokud se ten hráč chová nějak hloupě ve smyslu toho, že nepřijímá nominaci a nenominaci na zápas nebo do základní sestavy, tak potom nemůže v tom mužstvu fungovat.
0: Nebylo vám někdy líto takových hráčů? Já občas mám v sobě pocit lítosti, že si říkám, kam to mohl dotáhnout, kdyby byl prostě ještě nastavený v hlavě. Třeba Adu, jak jsi říkal, fantastický, když to jde, a když to nejde, tak
1: nejde. Honziku, takových bylo.
0: No, právě, víš, jako jenom taková, no, prostě malá.
1: Tak kdyby zase byli všichni fantastický, tak nebudou rozdíly a bude to všechno 0-0 nebo 10-10. No. A tak to by nás nebavilo.
0: Třeba se vrátí Plzně dneska Matěj Vidra, tak ten by mohl pomoci.
1: A zase by sportovní psychologové neměli práci.
0: To je vlastně pravda. No tak Plzeň dneska na Ferencvároši, to bude zajímavý duel.
2: Jeden z těch, kteří se dokázali vrátit zpátky i třeba po nějakých problémech ve svých angažmá, to je Adam Karabec aktuálně mimo hru, spartianský záložník, který tedy bude chybět v tom dnešním utkání s Lillestrémem. Zajímá mě, kdo ho nahradí, protože v mých očích byl Karabec asi nejlepší Spartan úvodu sezóny, teď je tedy mimo hru na několik týdnů.
1: Jo, tak ukazoval to i v tom nároďáku, tam přijmul tu roli toho levýho křídla po noze, kde si myslím, že není nejsilnější, nicméně to rozestavení k tomuhle spělo. Já nevím, Sparta si myslím, že má kam sáhnout. Mně se prostě i z té strany líbí třeba ten Mercado prostě přes tu nohu. Myslím si, že zbytek toho té sestavy jde přeskládat tak, aby to vyhovovalo těm nejsilnějším hráčům, takže já si myslím, že Sparta v tuhle chvíli má kam sáhnout, ale je škoda, že Adam Karabec v těchto těch zápasech hrát nebude, protože zase i jemu by to pomohlo v nějakým rozvoji.
0: Já myslím, že dneska budete mít o čem poslouchat na Radiožurnálu Sport, ten program skloubí ještě kus hokejové extraligy, že jo, tam myslím zasahuje ten zápas Litvínova s Hradcem Králové,
2: který začíná v 17.30, fotbalový program pak od 18.45.
0: Tak, a Pavel Horvát s námi o tom teď mluvil a bude v desítce, tak se, Pavle, těšíme a děkujeme moc.
1: Program Radiožurnálu Sport je nadítý.

0: Češky dohráli na turnaji ve Wuhanu. Prestižní tenisový podnik v tomhle čínském městě měl několikeré české zastoupení a bohužel ta poslední v osmifinále prohrála.
1: Bylo to dnes brzy ráno. Karolína Muchová, která nestačila na Rusku Schneiderovou, podlehla jí 5-7 a 3-6, co se týče českých zástupkyň ve Wuhanu, tak tam už tedy zůstávají pouze ve čtyřhře. Dnes by ještě měla hrát Kateřina Siňáková po boku Australanky Hunterové, jejich soupeřky jsou Sterncová a Kozyrevová z Spojených států, respektive Ruska, to je osmifinálový souboj, no a stejná fáze turnaje je taky pro Marii Bouskovou, která je po boku Španělky Soribesové Toromové v souboji s čínsko-francouzskou dvojicí Guo Mladenovičová. Tam se jedná o velmi zkušené deblistky, takže v roli favoritek s největší pravděpodobností právě ten druhý pár, nežli česko-španělský.
0: No když jsme u tenisu, tak já jsem ti to říkal před chvilkou, ale ve vysílání televize Kanál Plus Sport byla Daniela Hantuchová a bývalá elitní slovenská tenistka tam z pozice ženy, která se taky podílí na organizaci profi turnajů a zná ten okruh a zná elitní hráčky, tak se tam docela zajímavě, nevím jestli jako pustila, ale spíš vyprávěla historku prostě o Ize Švilcekové a i z hlediska toho, jaké má třeba nároky prostě na pořadatele turnaju, že když někde vypadl proud, tak chtěla ohřát ráno nějaké jídlo a teď to má obrovský ohlas na sociálních sítích a asi tuším, že to bude tím, že Iga Švilceková je docela velká hvězda. Tak myslím, že v tom tenisovém světě, alespoň na okruhu WTA, bude co řešit i tak jako v šatně, že si dámy řeknou, jak to teda je.
1: Nevím, jestli to má souvislost, ale je tedy pravdou, že když navštívíte Polsko, tak vlastně jako téměř jediný sportovec na vás kouká Iga Švinteková. Pak je tam samozřejmě ještě Robert Lewandowski, ten jí sekunduje, ale jinak mi přijde, že i třeba do toho českého prostředí kolikrát vykoukne z nějaké reklamy právě Iga Švinteková, navzdory tomu, že si myslím, že českému fanouškovi nemusí být úplně tak známý ten její obličej.
0: No, já jsem tam vlastně nějakou dobu pravidelně létal kvůli práci a je pravda, že tam byla na billboardech ona a možná Lewandowski občas. Podobně to bylo, když jsem občas chytnul nějaké slovenské vysílání třeba v televizi a byla tam Petra Vlhová.
1: Ano.
0: A tady v Česku teď z televize občas křičí Zlatan Ibrahimovič nějakou reklamu, ale tak prostě to spíš, že někdy se to takhle takzvané překlene i do úplně jiné země, kde teoreticky nemá žádnou souvislost.
1: Já jsem si ještě všimnul Andreho Agassiho, ale toho možná si člověk spojí spíš nebo vybavíš spíš.
0: Ano, toho si spojuju s Beat Hanzova Mas na Lisinu Past. Každopádně přejeme krásné ráno, dobře se bavte. Je čtvrtek a zítra je pátek a pak začíná víkend, tak myslím, že všechno takzvané do růžova.
1: Krásně jsi to spočítal. Vyšlo ti to na výbornou.

Radiožurnál je půl desáté. U zpráv vás vítá Jana Utendorfská. Návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje budoucího rozpočtu Evropské unie jsou pro Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO naprosto nepřijatelné. Řekl to před začátkem jednání lídrů unijní.

0: policisté zabývají od půlnoci. Jakékoliv informace prosím volejte na linku 158. Čína a Severní Korea slavnostně otevřeli 3 kilometry dlouhý silniční most přes řeku Jalu. Na zprovoznění čekal více než 10 let. Most má usnadnit obchod mezi oběma zeměmi. Peking chce podle expertů navíc posílit svůj vliv v Severní Koreji, která v posledních letech výrazně prohloubila vztahy s Moskvou. A Mohelnici jako jedno z nejvýznamnějších archeologických míst na Moravě představuje nová výstava ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. K vidění jsou repliky pravěkých neolitických domů a pravěkých studen, nebo jedna z nejstarších keltských lodí na našem území. Sport. Hokejisté Hradce Králové zabojují o posun na třetí místo tabulky Tipsport Extraligy. V dohrávce 11. kola nejvyšší soutěže nastoupí v Litvínově. Vítězství zajistí východočechům skok na bronzovou příčku. Utkání Litvínov Hradec Králové začne v 17:30 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D1 u Jihlavy, taky na silnici 3 u Miličína. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na 111. kilometru před sjezdem na Jihlavu je zúžení. Silničáři jsou tam v levém pruhu a dojíždí se do krátké kolony. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy čekejte kolony na konci dálnice D3. Mezi dálnicí a Miličínem pracují silničáři, projíždí se Kyvadlově. Kolony jsou tam z obou stran asi na 10 minut. Na příjezdech do Prahy popojíždějí kolony třeba na dálnici D7. Na příjezdu z Chomutova se na kilometru 3,5 srazilo auto s motorkou. Nehodu šetří policisté, projíždí se jedním pruhem a zdržíte se 10 minut. Větší kolony jsou na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně od 6. kilometru až na ucpaný Pražský okruh a postavují tam hlavně kamiony. Na okruhu pak ve směru na D1 i osobní auta, rozjedete se až u sjezdu na Ořech. A menší kolona i na dálnici D4 s Příbrami do Prahy po pojíždí před zúžením u Jíloviště. Je to do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů, na horách bude kolem 9, na Šumavě až 13 stupňů. Takové byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 9.37, ať se vám dneska dobře pracuje, někam pokud jedete, tak ať bezpečnou cestu přejeme. Zkusíme vám to ještě zpestřit, budeme tady s Adamem do 10, nicméně máme tady encyklopedii, tak čeho se týká?
1: No, mnozí z vás určitě milují zažívat sportovní akce naživo, být u velkých momentů svých oblíbených sportovců či týmu a některým z vás se možná povedlo být třeba u finálových zápasů na mezinárodní scéně. Právě tento týden se věnujeme v encyklopedii Radiožurnálu Sport tomu, jak jsou některé sportovní akce finančně dostupné, anebo spíš v některých případech nedostupné.
0: Tak teď mi řekni, jestli si vzpomeneš, kolik si dal třeba nejvíc za vstupenku, jestli máš v hlavě nějakou událost. Já mám pocit zhruba 60 liber za Premier League, když jsem byl na West Hamu.
1: A to je kolik? Já to nedokážu rychle spočítat. Dej mi tomu, že krát 30, no. Tak to já jsem dal mnohem víc. Já jsem zaplatil za vstupenky na zápas Dortmund Mönchengladbach, vyprodaný duel, protože to je derby.
0: Revír.
1: To
0: není revír, ne?
1: Revír derby ne, to je mezi Schalke a Dortmundem. Ale protože jsem nebyl ještě v té době zkušený, jak to nakupovat, nebyly to úplně ideální lístky, každopádně byl to dárek, tak jsem platil, tuším, že asi 4000 za jeden.
0: Aha, jako na normální ligu, jo?
1: No, byla to klasická Bundesliga a teď dokonce s naším kolegou Františkem Typovským se vydáme za kulturou a tam jsou ty lístky ještě dražší na kapelu Oasis, ale to není úplně sportovní rank.
0: Ale hrajeme, takže možná je taky zajímavý posluchač, já už je znám asi 2 týdny, ale každopádně to je dost peněz,
1: je
0: což
1: dost
0: mě překvapuje. Tak teď budeme v naší encyklopedii mluvit o NHL, což je teda nejprestižnější hokejová liga světa a už takhle bez přípravy vím, že od známých, tam jsou ty lístky hodně drahé.
1: Ano, NHL má, řekněme, své levnější týmy, kam patří třeba Columbus nebo Ottawa, kde tam se dá dostat v přepočtu i za pár stovek českých korun, řekněme běžnější, obyčejné zápasy základní části. Naopak nejdražší jsou ty známé, provařené značky, jako třeba Montreal, Toronto, Boston nebo New Yorkští Rangers.
0: Ale v tomhle případě tedy hodně záleží na tom, do jaké části haly vstupenku máte. V některých pak evropských soutěžích jde taky o to, jestli jde o stupenku na stání nebo sezení. Když jsme se bavili o té tvé, tak ta byla, předpokládám, tedy na sezení.
1: Na ano, nešel jsem na žlutou stěnu. Nešel. Dortmundu.
0: A tam jsou teda asi levnější, ne? I jako na to vypjaté derby.
1: Hádám, že ano, na druhou stranu netuším, jestli se tam můžeš jako běžný smrtelník dostat, jestli to není pouze pro členy klubu nebo nějaké dlouholeté permanentkáře. Každopádně zpátky k hokeji. Zajímavou kapitolou jsou totiž národní týmy a mezinárodní turnaje, třeba mistrovství světa, v letošním roce taky olympijské hry v Itálii. Na hrách v Miláně se ty ceny nejlevnějších stupenek na úvodní duely pohybovaly kolem 30 eur, tedy řekněme vyšších stovek korun, ale s každým kolem turnaje a atraktivnějšími zápasy ta cena rostla. Na finále byste tedy zaplatili třeba od 400 až do 1500 eur, což už jsou, řekněme, 10 000 korun.
0: Na světových šampionátech jsou běžné takzvané balíčky, kdy si kupujete například vstupenku na program celého dne v hale.
1: Konkrétní příklad můžeme dát s mistrovstvím světa, které se bude hrát v květnu roku 2027. Ale nejprve nesoutěžní otázka. Víte, kde se bude tenhle turnaj konat?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: To mistrovství světa v roce 2027 v ledním hokeji budou hostit německá města Düsseldorf a Mannheim.
0: Aha. Obrovský zájem byl o zahajovací zápas mezi Německem a Švýcarskem. Ten se bude hrát totiž v Gelsenkirchenu na stadionu fotbalistů Schalke.
1: A hlavní kategorie lístků už jsou pryč. Aktuálně se ve volném prodeji dají sehnat VIP lístky za více než 10 000 korun.
0: Pojďme zpátky k těm zmiňovaným balíčkům. Pokud byste chtěli třeba na první zápasový den šampionátu, tam v první hale jsou duely Švédsko-Ukrajina, Finsko-Lotyšsko a v té druhé Česko-Norsko-USA-Kanada, tak si za jeden balíček nachystejte na ta horší místa do rohu a pod strop zhruba 2,5 tisíce až 3 tisíce korun.
1: Platí ale to též, co u olympiády s postupem turnaje a atraktivity zápasu se ceny budou zvedat, takže pokud nechcete být třeba pouze u svého rozhlasového přijímače, zase to bude něco stát.
0: Pokud byste skáněli, řekněme, dostupné lístky nebo třeba lístky na některé zápasy, které by se mohly zdát obsazené, tak musím říct, že třeba na Twitteru hodně funguje v tom fotbalovém hledisku účet
1: Destinace fotbal.
0: Jo, Destinace fotbal. Udělá, myslím, Karel Málek se jmenuje ten kluk,
1: Spardubic.
0: Nebo pán, no, Spardubic a musím říct, že teda, co jsem slyšel, tak opravdu dokáže vás dostat na mnoha netušená místa.
1: Na druhou stranu můžeme taky zmínit, že některé sportovní zážitky vlastně nepotřebují mít zase takovou finanční protiváhu, protože jde třeba zajít, z mé osobní zkušenosti vím, na nižší německé fotbalové soutěže a tam je kolikrát atmosféra lepší než u nás na prvoligovém zápase. To samé třeba my to tady máme z našeho Vinohradského studia velmi blízko na Viktorce Žižkov, tam když si dáte v 10 hodin a 30 minut v neděli ráno klobásu s hořčicí nebo chleba se sádlem.
0: Tak to taky.
1: Nevím, co může být lepšího.
0: Ano, anebo samozřejmě, jak často říkáme, můžete poslouchat naší stanici a soutěžit, protože právě třeba o lístky na Evropskou ligu jsme tento týden hráli konkrétně na utkání, na které vás teď zveme.
2: Evropská fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
3: Fotbalová Sparta se pokusí potvrdit svou formu tentokrát na evropské scéně. Ve čtvrtek bude hrát proti norskému Lillestrému o 6. vítězství za sebou bez zraněného kapitána Karabce.
4: Neřekl bych, že bych se úplně musel měnit ten herní styl, protože si myslím, že tam máme hráče, kteří třeba nejsou úplně typologicky stejní, ale jsou schopní některé ty věci zastoupit anebo naopak třeba tam zazdát něco jiného.
3: Zvládne Sparta i druhé utkání v základní části evropské ligy. To se dozvíte ve čtvrtek z našeho přímého přenosu, který začne stejně jako zápas Pražanů s Lillestrémem v 18 hodin a 45 minut.
2: Poslouchej Sport, Radiožurnál Sport.
0: Tak, evropské poháry dnes, ale včera se hrály taky i třeba v ledním hokeji.
1: A hokejová Plzeň zkompletovala svou sbírku 6 vítězných zápasů v hlavní fázi Ligy mistrů. Plzeň porazila domácí tým, finský tým Saipala Penranta 6-3. Liberec, ten se taky kvalifikoval, a to díky výhře 2-0 na ledě švýcarského Davosu.
0: No, spousta témat pro našeho hokejového experta, kolegu Martina Procházku. Martine, vítej ve vysílání.
5: Dobrý den.
0: Máš pocit, že české kluby začaly dávat patřičnou váhu lize mistrů, když se jim tam teď tak vydařila ta základní fáze?
5: Dá se to tak říct, já si myslím, že jak už jste zmiňovali, jak Plzeň, tak Liberec, tak samozřejmě Pardubice šli teďka do těch záležitých playoff bojů a myslím si, že to je prostě známka toho, že už to neberou čistě jenom jako tu klasickou přípravu letní, ale že pokud se jim ty výsledky nějakým způsobem daří v té přípravě, tak potom už dají i všechno možné pro to, aby se dostali do těch teďka záležitých bojů a je to určitá prestiž, samozřejmě hrajete s těmi top týmy v Evropě a pokud je porážíte jako v případě Plzně, Pardubic a teďka, když to Liberec porazil Davos, kde je spousta zahraničních hráčů, spousta bývalých hvězd NHL nebo hráčů z NHL, tak je to určitá prestiž a určitá nějaká konfrontace s takovými týmy.
0: Martine, my jsme tady v létě v čisté hře měli Josefa Marhu, který je podle mě legendou Davosu a bavili jsme se o tom, jak nesmírně silný to je tým a když Liberec tam bojoval o postup do KO a fáze, tak tam vyhrál 2-0, to teda je cenný skalp, který možná ani tady někteří nedocení.
5: Určitě, já si to právě myslím taky a ano, bylo to 2-0, bylo vidět, že Liberec šel pro to vítězství, samozřejmě povedli se jim vždy vstupy do první a do druhé třetiny, kde dali branku rychle, ve druhé třetině to bylo dokonce v 15. vteřině, když tam Galvas dal branku, no a pak to utkání nějak jsem odehráli, odbojovali, museli hrát disciplinovaně, protože neměli ani moc vyloučených, no a bylo jasné, z toho je aspoň jasné to, že prostě Liberec dělal všechno možné pro to, aby se právě dostal do těch teďka závěrečných bojů.
1: Pojďme pochválit hokejisty Plzně, kteří i v domácí extralize zažili docela slušné zápasy, byť podlehli asi favoritům, třeba Karlovým Varům nebo Pardubicím, ale to je docela dost bezprecedentní, že by český tým zvládl 6 úvodních zápasů v lize mistrů takhle svižně, takhle skvěle, řekněme.
5: Je to tak? No, tak asi to nikdo úplně takhle až úplně nečekal, možná od Plzně, možná by se to dalo čekat, když to řeknu teda přeženu od Pardubic, který mají ten tým opravdu nabitý hráčema, zdá se říct, já jsem hráčema z národního týmu a hráčema z NHL, který se vrátili, ale Plzeň prostě všechny asi překvapila a prostě evidentně jim to tam prostě sedí v té lize mistrů a uvidíme teďka koho, který tým dostane a jak se jim bude dařit dál.
0: No právě teď je to zajímavé z pohledu toho, že se nakonec už rozlosovalo a plzeňští narazí na Davos a Adam, jsme mluvili o tom, že včerejší soupeř Plzně taky potká nějakého Čecha.
1: No, Liberec ten bude hrát s Kolínem nad Rýnem a kdo nám tam zbývá?
0: Pardubice.
1: Pardubice, ty budou hrát s tou Saipou, se kterou hráli právě včera večer plzeňští hokejisté, takže si můžou extraligisti vyměňovat své zkušenosti v podstatě.
5: Chtěl jsem říct úplně to samé, že teď si mohou všechny týmy provolat, zavolat a říct si, co na ně platí, na soupeře.
0: Martin Procházka s námi ve vysílání. Přeci jenom mě to vrtá hlavou, jestli z tvého pohledu se dá třeba i ta dobrá nálada nebo ta získaná forma i sebevědomí přenést do české Tipsport Extraligy, anebo si myslíš, že to prostě jsou pak zas trošku jiné zápasy, že to úplně nejde, protože si řekněme na rovinu, že takový Liberec třeba úplně v té nové sezóně zatím nezáří doma.
5: Já bych řekl, že se dá přenést právě ta atmosféra, ta dobrá nálada, jak už si zmiňoval Honzo, protože když porazíte Davos, víte, že hrajete, že Davos už to také o všechno, také bojoval o to, tak jakoby svým způsobem prostě jakoby je to dobrý, no když je porazíte, tak ta nálada se přenese a vemte si v loňské sezóně, myslím, že to byly Vítkovice, který se nedařilo vůbec v extralize, ale hráli Ligu mistrů a hráli je snad až do semifinále a v pořád jakoby nějakým způsobem se to jakoby na nich projevovalo a postupně nakonec tu sezónu zvládli a uhráli to, aby nehráli baráž.
1: Říká náš hokejový expert Martin Procházka, když to ještě stáhneme k extralize, dnes se bude hrát jedno utkání 11. kola Litvínov versus Hradec Králové v 17:30, taky v přímém přenosu na naší stanici, ale my můžeme zamířit k jinému východočeskému celku, protože hokejový mistr světa Jan Ščotka zamířil oficiálně včera večer z Brna do Pardubic výměnou za Tomáše Vondráčka. Asi posluchač pochopí, že ta protihodnota je rozhodně silnější na straně aktuálně tedy Pardubic, které získávají takového řízného beka, který už na východě Čech působil mezi lety 2014 a 2018. Jak ty to vidíš, jak pomůže Jan Ščotka týmu Dynama, který už je tak moc nabitý i v defenzivě?
5: Tak určitě jim pomůže, už jenom díky tomu, jak jsi zmínil, že vlastně má za sebou skvělou kariéru. Je to vynikající hráč, samozřejmě má přednosti své do té defenzívy, je to takový ten řízný obránce. A další věc, jeho přidaná hodnota je to, že je to skvělý kluk do kabiny. Takže já si myslím, že to je právě možná i taky další takový ten článek do kabiny, aby tam se zvedla ještě víc nálada, aby tam byla prostě pohoda. A Honza Ščotka tohle to přesně umí a myslím si, že právě proto došlo i k této výměně.
0: Říká Martin Procházka, náš hokejový expert, 14. mistr světa, taky olympijský vítěz Nagana, který se s námi pravidelně spojuje na Radiožurnálu Sport. My jsme za to rádi, věřím, že i vás posluchači to baví, tak se těšíme, Martine, opět naslyšenou a přejeme ti krásný den a samozřejmě dneska si můžou posluchači užít i 17:30 hokej Litvínov hostí Hradecký Mountfield, tak myslím, že zítra ráno zase bude co řešit. Hezký den, Martine.
5: Já taky přeji všem.

0: 9.51 a my spěcháme na plavání, to se mi děje vždycky ve středu ráno, když chodím s malým synem, že nestíhám, a teď ale stíháme, ne Adame?
1: Ano, a to díky Martinu Charvátovi, který je aktuálně na startu největšího tuzemského plaveckého závodu v podzimní části sezóny. Ta se vždycky plave v krátkém bazénu. Martin Charvát tedy na plzeňských sprintech, hezké dopoledne.
2: Hezký den z Plzně.
1: Jak velká je to akce? Já jsem se dočetl, že se jí má účastnit až 850 sportovců, moc si to nedokážu představit. Tak za A potvrď to číslo, prosím, jestli jsem hledal správně, a za B, jak se tam všichni vejdou?
2: Už jen vzhledem k tomu, kolik lidí je tady na tribunách, tak bych řekl, že to číslo ti bude souhlasit, a navíc, co je dost důležité, tak plzeňské sprinty se zvětšují, co by akce o zahraniční závodníky, takže tu jsou plavci z Rakouska, Maďarska, Turecka, a není to jenom o té české špičce, ale ano, opravdu, i vzhledem k tomu, že se byť plave mistrovství republiky, které ale v prosinci po tom vrcholu sezóny, tak tohle je ten největší závod i kvůli tomu, že se tady plní limity na mistrovství světa, a velká většina těch plavců, kteří mají ambici splnit, tak právě jako jediný domácí tuzemský závod mají nahlášené právě plzeňské sprinty, které jsou od dneška až do neděle.
0: Martine, kolik by závodníků mohlo ty limity pro mistrovství světa splnit?
2: No, pětice plavců už je má, respektive tři, Barbora Šupenič, Barbora Sémanová, ale nově tedy Barbora Šupenič, poté co si vzala Alexandra Šupeniče, stejně tak i Jan Čejka a stejně tak i Miroslav Knedla měli na základě svých předchozích výsledků už limit automaticky daný, nemusí se o nic takového pokoušet, přesto tady třeba Čejka a Šupenič budou závodit, tak ti už byli jasní, k ním se na světovém poháru v minulých týdnech přidali Barbora Janíčková a Ondřej Gemov. No a tuhletu pětici se tady bude snažit doplnit co možná nejvíce plavců. Doufejme, že se to povede velké české naději plavecké, tedy Janu Foltýnovi, domácímu plavci tady v Plzni. Doufejme, že se třeba podaří znovu na krátkém bazénu se dostat na velké akci Matěji Zábojníkovi, což je velmi kvalitní český prsař. No a potom pár jednotlivců bude doufat, že se tomu přiblíží, ale tohle by měly být dvě největší české naděje na to, aby se to tady podařilo během následujících čtyř dní.
1: Říká náš reportér Martin Charvát. Ještě jedno jméno můžeme zmínit, kraulař David Kratochvíl, úspěšný český paralympionik, je totiž také součástí toho programu aktuálně na plzeňských sprintech, tak jaké on má šance?
2: No, on má šance poměrně dobré, samozřejmě vzhledem k tomu, jaký má David Kratochvíl handicap, ale když se podíváme na přihlášky, on tedy bude plavat jenom sobota, neděle, měl původně 7 startů přihlášených, ale ty čtvrteční a páteční se odhlásil, tak David Kratochvíl v rámci těch přihlášek častokrát patří do lepší poloviny těch přihlášených navzdory svému handicapu. Tam není žádný přepočet, tam jde zkrátka o ten dosažený čas, a čas Davida Kratochvíla jako nejlepšího paralympijského plavce současnosti, tak je lepší, než má polovina závodníků, kteří jsou tady přihlášení. Samozřejmě, že na ty úplně nejlepší to nestačí, to ani snad jako není možné, aby někdo, kdo je nevidomý, stačil zdravým, pravidelně, denně trénujícím plavcům na té elitní úrovni, ale těm, řekněme, pravidelně trénujícím, těm, kteří se pravidelně připravují na závody, tak David Kratochvíl stačí, a myslím si, že tady může předvést kvalitní výsledky, a v některých těch rozplav je třeba nasazený do prostřední dráhy, takže v rámci té své rozplavby je klidně možné, že David Kratochvíl bude i nejrychlejší, ale v tom celkovém součtu samozřejmě na ty úplně nejlepší nebo na ty postupy do finále logicky stačit nemůže, to ani jako možné není.
0: No ale velmi zajímavé souboje tedy skýtá mistrovství, respektive závod plzeňské sprinty, největší plavecký závod podzimní části sezony, který se plave v krátkém bazénu, bude u toho Martin Charvát, a na Radiožurnálu Sport ho pravidelně uslyšíte. Martine, moc děkujeme za to pozvání a ať se daří i tobě.
2: Hezký den.
0: My přejeme krásný den všem posluchačům Radiožurnálu Sport. To je poslední téma, které jsme probrali. A další?
1: Může být třeba desítka Pavla Horváta po 10. hodině spolu s bývalým výborným útočníkem Tomášem Wagnerem.
0: Byl tady se mnou výborný kolega Adam Weidenthaler. Moc ti děkuju.
1: Naslyšenou.

0: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Jana Utendorská.
1: Lídři států Evropské unie budou v Bruselu jednat o vysokých cenách energií i rozpočtu. Série vloupání šetří policie na Břeclavsku. Sobotu v noci zaznamenala na 50 pokusů. Bohemians zvítězili nad Mladou Boleslaví ve fotbalové šancelize 1-0. Na silnici 3 z Prahy do Tábora popojíždí kolony za Miličínem. A bude polojasno až oblačno, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Lídři států Evropské unie budou jednat o novém víceletém rozpočtu. Upravený návrh počítá se škrty o 8%. V Bruselu budou řešit také obchodní vztahy s Čínou nebo přípravu Evropské unie na rozšíření o další státy.
3: Jedním z hlavních témat Evropské rady budou také možná řešení vysokých cen energií. Podle návrhu závěru summitu, které má Radiožurnál k dispozici, se lídři chystají Evropskou komisi vyzvat, aby připravila cílená dočasná opatření. Ta mají zohlednit okolnosti různých členských států. Česko na summitu zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Před středečním odletem do Bruselu se znovu vymezil proti systému emisních povolenek, který podle něho dopadá nejvíc na průmyslové země, jako je Česko či Polsko. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Zemědělci můžou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Celkem je připravených 264 milionů korun z evropské rezervy. Další peníze doplní Česko z národních zdrojů. Podle ministerstva zemědělství má kompenzace farmářům pomoci zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Žádosti bude přijímat Státní zemědělský intervenční fond do konce měsíce. Série vloupání do domů šetří policie v Pavlově na Břeclavsku. Jen během víkendu zaznamenala na 50 pokusů. Ve 4 případech se pachatelům krádež povedla, popisuje mluvčí jihomoravské policie Petra Hrůzová.
4: Policisté se zabývají sérií vloupání do rodinných domů, ke kterým došlo během noci ze soboty na neděli. Policisté na případu intenzivně pracují, zajišťují stopy a prověřují veškeré poznatky, které by mohly vést k dopadení pachatele. Zatím, co máme informaci, jedná se o 48 domů.
1: Policie vyzývá, aby si lidé důsledně zamykali své nemovitosti a všímali si podezřelých lidí nebo vozidel. Případná zjištění mohou hlásit na linku 158. Je velký knižní čtvrtek. Na pulty knihkupců přináší 15 knih, klasické romány, rozhovory s anglistou Martinem Hilským i knihy pro děti. Jiný pohled na osobnost maršála Radeckého nabízí skotský historik Ellen Skett.
5: Ellen Skett se na slavného vojevůdce, který porazil i Napoleona, dívá nově a objevuje i podrobnosti z jeho soukromého života. Knihu o životě, ale i překládání a literatuře sepsal z víc než 50 hodin nahraných rozhovorů s legendou české anglistiky Martinem Hilským, jeho žák, překladatel a redaktor Petr Onufer.
6: Bylo to něco jako prostě chodit k němu na domácí seminář anglické nebo americké literatury.
5: Vychází taky nový román Josefa Formánka Lovec lvů a několik knih pro děti. V nakladatelském výběru velkého knižního čtvrtka je tentokrát 15 titulů. Od historie po romantické romány i fantazy. Kateřina Svátková, Radiožurnál.
7: Sport. Fotbalisté pražských Bohemians zvítězili i ve druhém zápase po reprezentační přestávce. Mladou Boleslav porazili v dohrávce 6. kola šanceligy 1-0. Z přímého volného kopu rozhodl gólem Aleš Čermák. Svou trefu opřel o břevno branky a ránu kapitána Bohemians pak chválil i trenér Pražanů Jaroslav Veselý.
8: Skvělá ještě o břevno a je hezký, že takhle trefil a myslím si, že fanoušci Bohemky a Tondy Panenky to určitě ocenili. Tohle mi Tonda říkala, že už to dlouho nikdo netrefil. Říkám, jo, tak Čermák jedině, no vidíte, je to tady.
7: Basketbalistky USK Praha vstoupily do nového ročníku Evropské ligy vítězně. Na úvod nejprestižnější kontinentální klubové soutěže porazili francouzský klub Bourges 76-55. Naopak basketbalistům Slavie NBK nevyšel ani druhý zápas v základní skupině Ligy mistrů. Čeští šampioni prohráli ve španělském Bilbao 86-97.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D6 u Chebu a kolony v Bučovicích. Na dálnici D6 ve směru z Chebu do Karlových Varů dejte pozor za sjezdem na Odravu. Na kilometru 147 v levém jízdním pruhu jsou dřevěné latě na vozovce a vybočuje se. Opatrní buďte i na dálnici D49 ve směru z Frištáku na Brno. U sjezdu na Holešov na 9. kilometru plastový kanistr leží v levém jízdním pruhu. Na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna postojíte v koloně u Bučovic. Přímo v Bučovicích na křižovatce opravují vozovku a tvoří se kolony v obou směrech. Zdržíte se až půl hodiny jak z Brna, tak i z Uherského Hradiště. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice postojíte v koloně u Miličína. Mezi Miličínem a začátkem dálnice silničáři něco opravují a projíždí se Kyvadlově. Větší je teď fronta ve směru z Prahy asi na 15 minut. Opatrní buďte i ve směru z Českých Budějovic, tam se dojíždí do kolony na konci dálnice. A na D5 se na příjezdu do Prahy z Plzně připomínáme kolony kamionů v pravém pruhu. Od 7. kilometru se sunou až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů, na horách bude kolem 9, na Šumavě až 13 stupňů. Tolik zprávy.
2: Desítka Pavla Horváta.
10: Krásný den, milí posluchači, je tu další desítka Pavla Horváta v prostředku října. Vítám Pavla, dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Tak, máme tady hosta, kterého by si mohl představit, ale říkal jsem si
11: ale
10: zase...
11: Ale vidím, že máš prst na spoušti, tak něco...
10: Prst na spoušti, no. Tak je to nositel takového hodně zajímavého příjmení, které samozřejmě souvisí třeba s takovou docela známou melodií. Já si dovolím tady...
11: Přihrát polívčičku.
10: Lehce něco. Ale pak si přihřeješ i ty.
11: Samozřejmě.
10: Vůbec se neboj. Jo, to je nájezd. Uvertýrka.
11: To chápeme.
10: Napsal dlouho. Jízda Valkýr. Víš, kdo to napsal? Příjmení bys tušil asi,
11: víš? Já si myslím, že to byl nějaký Wagner.
10: Richard Wagner. No, tak, to je náhoda, co?
11: Takhle, on teďka, to, tak to, já řeknu to jméno, že je tady Tomáš Wagner, není to žádný spisovatel, není to ani Petr Janda, který tady byl před týdnem, teď mi to sám nadhodil, že to bylo výborný, ale je to můj bývalý spoluhráč z Plzně a je to vlastně můj současný jako trenérský kolega v tuhle chvíli, v Příbrami dělá spoustu funkcí u spousty mužstev a já jsem rád, že si Tomáši přijel a vítej a užij si to tady s náma.
12: Dobrý den, ahoj, děkuji za pozvání a zajímavý představení.
10: No a tak, aby vám to bylo třeba bližší, protože cítím, že možná tady opera Valkýra z tetralogie Prsten Nibelungu vám není zas tak blízká, chápu to, je to strašně dlouhá věc, i řehole to poslechnout. Tak vám pustím něco, co třeba jste mohli slyšet i v těch vašich profesích, když jste trénovali oba v Příbrami, ono to tam zní třeba, když člověk nastupuje, nebo tam jí klobásu před zápasem. To je trošku jiný soudek.
11: Je to super, mě jediný, já jsem tam teďka nedávno byl na druhou ligu se podívat s Prostějovem a vlastně ta písnička je super, jenom je prostě blbý, že tam nejsou ty lidi. No, kdyby tam byl plný ten staďák, tak podle mě je to fakt jako bomba.
12: Mm-hmm. No já si myslím hlavně, že ji nahrával nebo pomáhal ji nahrávat tehdy druhý golman, co tam býval, Kuba Ronzik, takže on to měl rád, ale on dneska vlastně do dneška dělá takového rapera asi, nebo co to je, takže už je to už má takových 15 let tradici.
10: No,
11: takže se tam zapsal nesmazatelně v podstatě.
12: Ale podle mě ji známe stejně jenom v Příbrami, jako, i když je tam 15 let.
10: Tak. Já ji mám teda strašně rád a možná je to tím, že jsem tam docela často jezdil jako reportér a hrají to tam pravidelně. Pan Broš tam občas řve ty góly, hodně gól.
11: Tak já teďka taky, jako já chodím na ty stadiony, že já ty hymny, samozřejmě nároďák, to je jasný, no ale když jsem na Spartě, tak si zpívám spartianskou, když jsem na Slavě, tak si zpívám jako slavistickou, jako prostě je to v Plzni jasný, že jo, to je jasný, takže to je prostě, když tam jezdíš pravidelně, no tak ty písničky, my, co máme hudební sluch, tak by bylo špatný, kdybychom je neuměli, že jo.
12: Jo, tak je to hezký určitě před tím zápasem, když si to zpívají ty fanoušci a akorát v té Příbrami ještě musíme ty fanoušky a ten stadion dostat.
10: Tak třeba k tomu může přispět Tomáš Wagner i z té aktuální pozice, kterou Pavel trošku nakousl, ale myslím, že posluchačům byste sám mohl představit teda, že hráčská kariéra, bývá mi 36, asi teď v profi fotbale úplně není. A jaká je tedy?
12: Tak vzhledem k tomu, že jsem měl nějaký zdravotní problémy, tak jsem se musel vydat trošku jinou cestou. Chtěl jsem samozřejmě u fotbalu zůstat. Takže jsem momentálně asistent trenéra v Příbrami Jirky Kouta a trénu U19 dorost.
10: Takže dva týmy vedete takhle v podstatě.
12: Dva týmy a je to časově docela blázinec.
13: To je od rána do noci v podstatě.
12: Jako doma úplně nepanuje spokojenost, ale už si zvykla, tak je to dobrý.
10: Jo. No já vím, že tam ale spousta těch, kteří hráli dřív profi fotbal, nějakým způsobem zůstávala nebo zůstává možná dodnes. Myslím, Daniel Huňa tam trénoval, Tomáš Zápotočný taky tam působil, ne?
12: Jo.
13: Tak je další asistent Máša taky vlastně.
12: Jo, Dominik Mašek je s náma asistent.
10: A to je Dominik Mašek, ten, který hrál i za Boleslav, za Bohemku, co sbírá houby.
12: Jo, to je Hubert. Je zajímavý, že ho dneska znají všichni spíš jako Hubert.
13: Tam je to kousek do těch Brtné, tak jako...
12: Chodí často. Jo.
13: A nosí do šatny něco?
12: Panu Starkovi donese občas.
10: No ne, ale jak vás to napadlo teda, že byste mohl zůstat u trénování, bylo to během kariéry už třeba nějaký signál?
12: No právě, že ne, já jsem jako spíš říkal, že ne, že asi bych nedokázal být trenér, ale ono to tak, samozřejmě člověk třeba v 25 něco plácne a ten čas se změní, člověk se trošku změní, takže byla to úplná náhoda. Vlastně jsem zkoušel po poslední operaci, co jsem měl, tak jsem zkoušel začít se vrátit jako do toho profi fotbalu ještě, ale vzhledem k tomu, že jsem asi po dvou týdnech hned cítil bolesti zase a věděl jsem, že už prostě to je špatný, takže jsem musel vlastně narychlo přemýšlet, co s tím, a my u 17 zrovna neměli trenéra, takže někdy vám ten život přinese vlastně ze dne na den, jsem se stal jako trenérem, i když samozřejmě už jsem nad tím jako přemýšlel, že asi ta varianta toho může být. Třeba hlavně v Příbrami si to jako zkusit, jestli mě to vůbec bude bavit, jestli na to vůbec mám. A zatím jsem u toho třetím rokem, takže.
13: No a k tomu se samozřejmě přidávají licence. No. Když jsme spolu teďka vlastně mluvili, domluvili jsme se na rozhodu, tak se absolvoval nějaký bloček, tak jak to tam vypadá?
12: Tak jsem na Ačku teďkon, vlastně že dneska je čtvrtek, tak od plní do středy jsme měli druhý blok licence, takže zdravím kluky z licence. Jsem zvědavý, kolik z nich to poslouchá dneska.
13: A kolik to proleze.
12: Já doufám, že všichni.
13: No a není to jednoduchý, jako není. Musím říct, že takhle. Vždycky těžší si myslím, že jsou ty přijímačky, aby jsi se dostal do toho počtu, který tam je. A pak už je to takový, jako nechci říct jednodušší, ale už máš klid. Jo.
12: 100%. Ty přijímačky jsou nejdůležitější a udělal jsem to na podruhý. Nevím, Pavle, jak ty.
13: Já si myslím, že jsem to udělal na poprvý, musím říct teda jeden příběh rychlosti, já jsem vlastně končil a taky jsem dělal Ačko a dělal jsem vlastně přijímačky, bylo to v tu dobu, kdy Marián měl ty problémy číšovský a já jsem vlastně byl hrozně nervózní a ten den druhý jsem tam jel a říkám, ty vole, z čeho seš nervózní, jako proč se nervuju, takže možná mi i tohle pomohlo a vlastně jsem ty licence jako proles na poprvý. Jo.
12: A ono možná, když třeba člověk tam jede, jako, že když hraje 12-15 let ligu, má něco za sebou, tak ono možná ta nervozita jenom z toho, že vlastně člověk by ani neměl být, když vlastně od 5 let dělá fotbal a měl by to vlastně udělat na první dobrou úplně v klidu, ale on bohužel ty testy jsou takový, nevím, slovíčkaření. No,
10: že možná ta praxe úplně vždycky není jako... Jenom ta 100% jistota, ale teorie se taky hodí.
13: No to měřítko, no takhle, já nevím, jestli Vagy bude souhlasit, jo, a ono, já jsem, tady my si z toho děláme srandu, naše lingvistický okýnko, prostě tady ty slova explicitně a implementace, to my jsme prostě jako ve fotbalové kariéře to úplně nezažiješ, jako ve fotbalové šatně tyhle slova se moc nepoužívají a pak když to tam na tebe někdo chrlí jako v nějaký přednášce nebo u zkoušek, tak úplně nevíš, jako jak to jako používat a co to všechno znamená.
12: Mění se to hrozně a určitě i za tenhle třídenní blok jsem taky slyšel slovíčko, já si říkám, ale to se já snad nehrál fotbal, to není možný, lidi, jako tady některé věty ani nechápu, jako nedovedu si představit, že bych třeba šel do té U19 a vysvětoval jim to takhle, jak no, třeba jasně, se o tom bavíme na té licenci, protože by na mě koukali jak na blázna.
13: No, tak jsou průpravní cvičení, herní cvičení, jo, ale my třeba tomu můžeme říct normálně přihrávky, že jo.
12: Ne, tak pojdem si nahrát.
10: Jo. Asi z běžného života každý ví, že prostě, když to řekneme tak trošku polopatičtěji, než to nějak hrozně jako nějakou filozofickou frází říct, tak je to jednodušší, jak nám pusa narostla, jak se říká.
12: Určitě. Host desítky Pavla Horváta.
2: Horváta.
10: Je tu Tomáš Wagner v první české lize, 272 zápasů, 74 gólů, 18 asistencí. Spousta klubů, probereme ty nejzásadnější, ale přece jenom na závěr kariéry i zahraniční zkušenost. Ta nás s Pavlem docela zaujala.
13: Mě úplně překvapila. Já musím fakt přiznat, že jsem to vůbec vlastně nevěděl, protože se mi v určitou dobu trošku ztratil jednak ze života, jednak z fotbalové mapy. Protože jsem věděl, že máš i zdravotní problémy, že jo, takže tohle jsem nevěděl, a když to na mě vykouklo, jestli Honzo teda řekneš tu statistiku.
10: No, na Kypru jste byl Nea Salamis a sezona 30 zápasů, 17 gólů, sezona 2021, to klobouk dolů teda.
13: No, to jako mě úplně, nechci říct, vyrazilo dech, protože jako on byl vždycky střelec, jo, nebyl to ten hráč, který asi bude úplně sprintovat z křídla na křídlo, nebo se vracet k tomu, aby padal do střel, ale byl to střelec a tohleto číslo stejně mě překvapilo, no. Takže jednak jak ses tam dostal a jednak jak jsi to tam jako užil, protože to byla celkem jako úspěšná sezona.
12: Tak sezona to úspěšná byla, 100%, užil jsem si to skvěle, i když byl bohužel covid v té době, což tam byl docela přísnej a to bylo takový to mínus toho angažma, ale samozřejmě, tak když se daří, útočníkovi dává góly, tak jsem tam navázal skvělý vztah s těma lidma a říkám, užil jsem si to, mrzí mě, že to byl jenom rok. Ale jak už si ty říkal, ty zdravotní problémy jsem tam měl a ve výsledku si myslím, že to hrálo i roli pak v tom, jestli tam budu zůstávat nebo ne, protože ať je to jak je, tak Kypr je malej. Je tam jenom fotbal, možná pak trošku volejbal a všichni tam řeší fotbal, takže jako když párkrát jsem z toho vypadl a nehrál jsem, tak samozřejmě všichni ty kluby věděli, že jsem zraněný a vlastně jsem se tam vracel na operaci po sezóně, takže myslím si, že to byl ten důvod toho, proč jsem tam nepokračoval. No. Ale jinak krásný, jako všichni, kdo asi hráli na Kypru, tak to prostě skvělý angažma a myslím si, že i ten fotbal šel jako hrozně nahoru tam, takže vidíme to i v těch klubech, co hrajou evropský poháry, tak jsou tam docela úspěšní, bych řekl.
10: Třeba Pafos ten taky hraje, takže porazí Slavii 4-1 v lednu. Ale jsou tam i jiní, kteří už třeba dříve ukázali i jiným českým týmům. Jenom mě zajímá, Tomáši, když jsem koukal i na statistiky v české lize, tak vlastně 2018-19, když jste se s Karvinou zachraňovali v té docela i legendární baráži v různých kontextech, tak jste měl nejproduktivnější roční kariéry a pak o dva roky později takhle jste skoroval a to už bylo teda jako na prahu třicítky, tak změnil se Tomáš Wagner začínající Příbrami a který se setkal s Pavlem a pak takovýhle Tomáš Wagner kolem třicítky v něčem?
12: Já myslím, že určitě.
13: Nebo já to doplním tu otázku, jo. Jak vnímá jako tenhle ten střelec, který ho v sobě máš, změny ve fotbale a i ten věk, jak na tom jako funguje?
12: Změny ve fotbale, myslím si, že je třeba škoda, že už za nás se furt hrálo těch 30 kol, myslím si, že i těch 36 zápasů pak v té sezóně, ať se to nezdá, tak 6 zápasů navíc.
13: Jo, může být 5 gólů.
12: Může být 5 gólů.
10: Tam se Komličenko, váš nedávný nebo dávný souputník, dal tehdy ten rekord, když byla ta nadstavba, že jo? Jinak měl David Lafata nějaký rekord.
12: Tak to si myslím, že asi jen tak někdo nepřekoná, to samozřejmě mu tam to bylo neuvěřitelné, mu tam padlo všechno.
10: Na 28 gólů, ne?
12: Já vlastně můžu odpovědět, jak jsem se dostal na ten Kypr, tak ono to bylo taky z důvodu toho, že vlastně jsem z Karviné mířil do Boleslavy, kde bylo všechno připravené na to, že tam vlastně Komličenko skončí a asi se tehdy mladá Boleslav se snažila logicky z toho vytěžit co nejvíc peněz a bylo to takový, že on tam pak zůstal, což samozřejmě byl problém, že jo. Pro mě hlavně problém, protože mě bylo úplně jasný, že ať je to jak je, tak hrát bude Komličenko, protože se ho budou chtít snažit prodat v zimě hned, takže celkově ten přechod, jestli si někdy jako vyčítám něco v té kariéře, i když se snažím jako to nedělat, protože člověk vždycky jako chce udělat to nejlepší pro sebe, tak si myslím, že jsem mohl jít z Karviny do Polska a rozhodl jsem se tehdy pro Boleslav a díky tomu, že ten Komličenko se neprodal, tak vlastně si myslím, že to byla chyba asi.
10: Je pravda, že on tehdy dal dokonce 29 gólů za tu sezonu, kdy vy jste ještě byl v Karviné, pak jste přišel v létě a on tam zůstal a dal 10 gólů za 15 zápasů, než asi odešel. Mě tam zaujala jedna věc, kterou jste zmiňoval v rozhovoru poté, že tam nějakým způsobem se objevilo nějaké zranění z dřívejška, které neodhalila zdravotní prohlídka a prý vám to mělo uškodit. Já jako nemusíme být příliš konkrétní, ale napadlo mě to v kontextu těch zdravotních prohlídek, jak moc jsou třeba takhle, protože pak těch klubů jste střídal docela dost na konci kariéry. Jak to třeba je náročné jenom projít? Nemusíme jít konkrétně k tomuhle případu v Boleslavi, ale obecně, protože jsme se o tom nebavili nikdy, Pavle.
13: Jo, je to pravda.
10: Jo, že jako tak co všechno se zkoumá takhle na té zdravotní prohlídce?
12: Já si teda nepamatuju, že bych nějakou dělal v mladý Boleslavi, takže
10: ne, jo.
12: Takže to je spíš chyba jejich asi, nebo věřím, že se to taky dneska posunulo už ta doba, jo, za těch 5, 6, 7 let, co to je, ale já jsem žádnou zdravotní prohlídku nedělal, takže.
10: Že spíš se
12: ale
10: pak
12: jsem tam, já jsem tam měl, ne, to bylo špatně, to někdy, tak, někdy máte prostě smůlu i v tom fotbale, já jsem odjel na dovolenou, tam jsem si zlomil malíček na, na pláži, takže
13: už, na noze.
12: Na noze, takže už jsem přijel s tím, tak jsem to nějak 14 dní kousal, na soustředění už to nešlo a ve výsledku pak možná zmiňuješ to, že já měl vlastně v operaci ruky, taky někdy v 21 nebo ve 20 a samozřejmě ve fotbalovém životě už nechcete jít na vyndání drátu, protože ztratíš 14 dní, jo, a ty kluby to nechtějí a to vydržíš a to zvládneš. A mě to vlastně nikdy nebolelo, ale paradoxně za to šlo všechno v té mladé Boleslavi, že jsem odjel na soustředění. Dělal jsem tam kondici na kole, jenže jak jsem jezdil furt na kole, trošku těžší terén, tak mě začala bolet ta ruka. I když já už na konci v té Karviné už mě tam vyndavali ty dráty postupně, jo, protože před baráží zase nechtěli, jít na operaci, takže jsem doma přijel k doktorovi, ten řekl, lehni si, koukej se doleva, opíchnul mi to a tahl mi normálně, hráli Češi se Švedama, myslím hokej, tak já tam poslouchal ten hokej a bych nemyslel na to, že vůbec mě tam vyndává něco z ruky, no, takže to bylo. Tohle období se sešlo jako blbě, říkám, no, takže pak ta Boleslav po druhý nevyšla.
13: Já bych jenom tady k tomu dodám, jo. Já jsem byl v Příbrami, Matěj Polidar, který teďka už nějaký čas hraje v Jablonci, tak já jsem ho zažil vlastně jako mladýho kluka v Příbrami a musím říct, že společně s Melíškem, s brankařem současným i Příbrami, tak to byly takový ty klasický kluci venkovský a Matěj Polidar třeba přišel, jsme měli před zápasový trénink, byl v pohodě a druhý den přišel a měl ruku v sádře, že si byli s klukama jenom zakopat, že jako se mu to stalo, ale že jako může hrát, jo, nebo Melíšek, když šel podle mě jako na jeden z prvních svých ligových zápasů, tak jsme hráli Bago a on hrál Bago tak, že mu někdo roztrhl hlavu špuntama a on zrovna se ostříhal na krátko, takže to tam měl, že měl normálně to zelený, jak to doktor zamazával, tak měl tam prostě 5-centimetrový šlic jako a šel chytat ligu prvně nebo po druhý, takže tam jsou kluci, kteří jdou do všeho naplno a tady ty dráty mě úplně nepřekvapujou, no, protože znám třeba Míru Slepičku, který prostě taky měl spoustu těch jako menších zranění, které prostě k životu patří, k životu takových těch kluků, který dělají všechno naplno.
12: Ale tak to si myslím, že jo, že máš pravdu, že v té Příbrami také bude Melda, jako to je do dneška, jo, to je démon úplně, to je, on hrál vlastně, měl zanární kůzku zlomenou, on s tím dochytal 5 zápasů.
10: Jo, jenom brankář vlastně. Martin Melichar?
12: Martin Melichar, no, takže ten je jako úplně jinde a jo, tak určitě začal to tam slépat, to je taky jasný, že jo, ten taky měl věci. No ale jako je pravda, že já i v tomhle jsem, myslím, byl jako docela držák, ale na druhou stranu, jestli se mi to možná pak nevrátilo s těma problémama, protože jako spoustu zápasů jsem hrál s injekcí, no, což je určitě špatně.
13: No. Jasně, no, to je jasně. Já jenom ještě se vrátím těm testům, já jsem tenkrát šel do Sportingu a tady taky v Čechách se vůbec ty testy nedělaly a já vím, že jsem měl problém levej kotník a pravý koleno, a přijel jsem na stadion a tam byl nějaký fyzioterapeut, který mě jako prohlížel a zkoušel, co jako nějaký rozsah kloubní, což u mě bylo fantastický, že jo. Jsem se nepředklonil pod kolena, takže na to asi úplně jako nekoukal, ale vyhodnotil, že mám jako horší pravý kotník a levý koleno, takže jsem měl na tu rezonanci, v tu dobu to nebylo úplně obvyklý, takže mi vyfotili ty dvě věci, které jsem měl podle mě v pohodě, ale ty vlastně to udělal křížem, takže myslím si, že kdyby mi tenkrát vyfotil levý kotník, kde teďka ještě mám nějaký zapouzdřený zánět, tak bych možná tu prohlídku asi neprošel, ale v tu chvíli jako hrála náhoda se mnou, no, ale myslím, že teďka už ty prohlídky jsou hodně důkladný a už jsme viděli i to, že v uvozovkách bych řekl, že nějaký zboží bylo vráceno.
12: Já teda musím, že si pamatuju, že jsi šel v Plzni přede mnou, jak jsme chodili v zimě vždycky na ty fyzické testy, možná jako každý půl rok, že jo, ale a ty jsi šel zrovna přede mnou, jak říkáš o tom, že předklonit a takhle, ne, tak to jako musím, že na to vzpomínám do dneška, to je to doktor, ten pan doktor tam byl vyřízený.
13: A on pak doktor s náma tam byl to a on říká, je tak pane Horvát, pojďte, a já říkám, máme to, budeme to dělat, a on tak to uděláme, tak já říkám, tak je to dobrý, je to furt stejný.
12: jo, to si pamatuju, to jsem se smál. Jako.
10: Je to s námi Tomáš Wagner.
14: Host desítky Pavla Horváta.
10: Chci se zeptat ještě samozřejmě, nebo spíš připomenout, že Tomáš Wagner se potom v zahraničním angažmá vrátil pak do Příbramy, kde teda už byl jeho klub ve druhé lize, tam jste teda zase nastřílel kupu gólu. Nějakým způsobem jsem pochopil, že zase, o čem jste se bavili, to zdraví už vás pak připravilo o tu kariéru, dostal se na trenérskou dráhu, ale když se dostane na začátek, tak jste byl jeden z takových těch hráčů, které si možná Příbram hýčkala pro ten velký fotbal, protože opravdu příbramští odchovanci, to je slavná škola, tady samozřejmě měli jsme Miroslava Slepičku, ale tak když se bavíme teď z těch mladších, Dominika Maška jsme zmínili, Antonín Barák, Václav Černý, Tomáš Wagner, tady s námi Aleš Matějů, Antonín Fantiš, který s váma taky začínal tehdy v Příbrami, spousta lidí, ale říkali jste, že přece jenom někteří divočáci, takhle, hýčkali se vás tam, jakože se o vás vědělo, jestli na vás víc dbali, třeba tebe jednou prodáme, tak dávej bacha.
12: To já si nemyslím právě, já jsem rád za to, jak to tam bylo, myslím, že to bylo právě naopak. Jo, tam to bylo, myslím, takové drsné město, že jo, vždycky se to vědělo.
13: No hlavně vždycky, i ty starší hráči byli drsnější, no, podle mě. No,
12: tak jako tyjo, Míra, Tomáš Pilík vlastně tam byl, všichni jako jsme se tady s Pavlem o tom bavili, no, že ta doba, tam jako ty mladí, tam jsme jenom přišli, pozdravili a seděli a udělali všechno, co nám řekli. Jako, takže...
10: Vzpomíná se tady na muže, který dělá Masera teď v Ačku v Příbrami?
12: No, Marcel Mácha, no, tak to, je to, on. To byl ten jeden z těch, kterýho jsme zdravili první.
13: Tak já řeknu s Marcelem Máchou jednu historku, protože já jsem se s ním pak samozřejmě jako trenér potkával, že jo, v Příbrami. Ale my jsme hráli s Příbrami a já nevím, za co jsem hrál, jestli to bylo za Spartu, za Teplice, ono to je jedno. Ale vím, že jsem jako ho dohrál, že jsem ho dohrál nějaký souboj, rozhodčí to nepísk a on mi neřekl vůbec nic. A pak jsme stáli tak jako mimo hru a on mi normálně dal pěstí na solar, tyva. Ale já jsem úplně samozřejmě bez dechu a on zas neřekl nic.
12: To je, on je nějaký rekordman, ne? V kartách nebo má jich strašně.
13: No ale on byl, on jako popíšeme, Je to jako menší jo, jako chlap, jo, prostě, jo. Ale byl důrazný prostě. Já vždycky jsem říkal, tak to je klasický Příbamák, prostě. Jo, jo. To neuhne, bolí, každý souboj bolí a ještě jako na tebe kouká, že to každou chvíli ukončí.
12: Strašně moc startů, že jo. Dva góly jediný, to já se musím jeho do dneška říkám, mechu. Ty jsi nemohl ani za půlku, vej ty.
10: No dal dva góly a devět
12: červených. Co bych dneska dělal v té době?
10: Dva góly a devět červených karet.
12: No, tam on to hrál, jak to říká Pavel, to mě vůbec nepřekvapuje.
10: A to bylo bez varu ještě.
12: A on byl jako opravdu do něj, on i když byl jako...
13: On je jak skála.
12: Do něj jste nechtěl ani narazit nic, jako ten šel... Na hrazdu a ten tam dělal nesmysly věci.
10: Ale tak to vzpomínáme na éru třeba na začátku milénia, kterou jsme tady připomínali i vlastně s Danielem Šmejkelem, když tady byl na zápasy proti Sedanu a Aston Ville. Možná Tomáš Wagner nespomene přímo konkrétní duely, ale jestli jako kluk jste chodili k Litavce taky podávat balony nebo jasný, některé určitě, z těch hráčů, jestli určitě. Jste obdivovali, přece jenom tam...
12: Tak Rudu Otepku musím říct, tak já jsem chodil určitě na každý zápas, to jako když teda ještě odskočím do té dnešní doby. Já musel ty moje kluky třeba ze 18, já jim vlastně musel říkat, jestli se přijdou vůbec podívat na zápas. Jo. Skoro jim to musím nakazovat občas. Jo. Teď už si zvykli, teď už chodí, teď už mi napíšou jenom lístky, já je pošlu a jdou. Ale prostě ta doba se změnila, ale já tam byl, myslím, na každý zápas a tyhle zápasy si pamatuju. Sedan, Paok, myslím, tam byl ještě. Jo. Aston Villa, máš pravdu, takže to bylo jako v té době 7, 8, 9 tisíc lidí. Takže pro kluka... nevím, 9 let, tak samozřejmě nádherná atmosféra, takže určitě si na to pamatuju. A říkám, hlavně Rudu Otepku si pamatuju, že spoustu zápasů rozhodoval, takže vždycky si jako to dítě většinou pamatuje toho,
13: co dává Mára Kulič
12: goly,
13: taky.
12: No. Mára Kulič taky určitě.
10: Horstígl tam taky hrál. Horstígl
12: tam pak chvilku byl Marcela, že jo, taky jako jsem znal, jako že prostě celou kariéru strávil tam.
10: Tomáš Wagner debutoval v první lize 23. května 2009 a tuším, že to mohlo mít drahé. Připomenete, vy jste dal gol totiž hned.
12: No, podle mě to byl můj jediný kontakt v tom zápase.
13: Tak jo.
12: Já tam přišel, byl jsem hrozně nervózní, měl jsem úplně spálený nohy, to víš asi, co myslím, ne, Pavle. Jak z té nervozity, já jsem šel na 15 minut, ale nemohl jsem se rozběhnout. Jako, mě to dělalo jako celý život problém, se jako rozběhnout.
13: Se rozběhnout.
12: Ale v tomhle zápase to nešlo prostě, jo. Takže trenér vyřízený, že jo, to byl myslím Čuhel. No, ty vadíč jsi čerstvý a já říkám, já nemám nohy.
10: Neběží
12: no, ale,
10: to.
12: Ale pak 90. jsme jak vedli, standardka. A jsem Lukáš Pleško to tam nacentroval, já jsem na zadní dal gole, no, takže říkám, první kontakt s balonem.
13: No to si běžel, ale potom.
12: No pak už jsem běžel, ty nohy povolili, ale já nevěděl, co mám dělat v tu chvíli, takže jako.
10: Jenom, proti komu to bylo, Tomáši? Pamatujete si? Tady sídlí nedaleko nás, no.
12: Žižkov,
10: Viktorka
12: no?
10: Žižkov. Žižkov. Já vás nechci zkoušet, ale vzpomenete si úplně poslední ten soutěžní zápas teď ve druhé lize, co jste hrál před třemi roky.
12: Já taky jsem říkal, to je osud.
10: A taky gól?
12: No.
10: Střelec, jak říkal Pavel Horvát, no.
12: No, ale tam jsem, tam mě to vyděsilo, ale tam už jsem se začal připravovat na to, že to bude asi konec, protože jsem to už dohrával zase s bolestí, ten zápas, a byl to poslední zápas, tak já pak 14 dní, jako obrovský problémy vůbec chodit, no a pak jsem si
13: a
12: vlastně...
13: A teď se bavíme o kolenou teda, jo?
12: Ne, stydká kost, je to takový...
10: Aha. Jako sedací taková, jo, ta nebo...
12: No, já ani nevím, jak to mám popsat, ale ve stydký kosti máme všichni chrupavku a i tam moc nemám, takže... A je to asi podobný s kolenama, že když, když nemáš chrupavku, tak máš velký problém s tím, abys vůbec mohl pokračovat v kariéře, no.
10: A v životě vás to omezuje nějak teďko, nebo?
12: No, posledních 3/4 roku ne, ale samozřejmě už ta myšlenka, proč skončit, byla vůbec kvůli tomu, že jako já si nemohl jít zaběhat, já nemohl jít dělat nic. Já byl rád, že jsem se šel projít. A tam jsem trošku jako zpozornil, říkám, hele, stojí ti to za to. Ale doktorka, paní doktorka Velebová, jsem dostal kontakt přes jednoho kluka v Plzni vlastně, takže naštěstí jsem šel k ní a říkám, trošku mi s tím pomohla, no, takže teďkon už jsem trávil léto, že jsem si občas šel zahrát padel, jdu si zaběhat
13: a
12: začínám být jako spokojenější, ale bylo to nepříjemný, třeba ty dva roky, kdy fakt třeba teď je podzim, jo, přijdeš domů, a jsi zvyklý 35 let jako něco dělat, takže to jako, bylo to nepříjemný, bylo to na hlavu, ale zaplať pámu se to teď trošku zlepšilo.
10: Tomáš Wagner je hostem desítky Pavla Horváta, věříme, že vás zdravotní problémy budou míjet a samozřejmě budeme teď pokračovat v kariéře, která byla tehdy snad ještě bezbolestná. Host

0: Jede tam, nehraju, dobrý, tak jdu hrát 20 minut, tehdy asi jsem hrál, dal jsem gola.
1: On odjel.
0: A volám tátovi, říkám, hele, tak co, dobrý, ne, jakože, tak přijdu na chvíli, dám gola. No, hele, já nevím, jestli tehdy byl Lifespoor, nevím, jestli to možná, jako, možná byl, no. Ale jako taťka ho určitě nepoužíval, jo, a říká, no, a kolik to skončilo? A říkám, no 3-1, když jsem dal gola. No, ale mě už byla zima, jsem v 80.
2: Takže
0: si přijel se podívat prostě vlastně na mě na nějakých 5 minut a když už jsem začal hrát, tak... Ale
1: o půli nešel na párek a koukal na rozsud.
0: Ale byl, ne, vypadalo to v hlase, že byl spokojený z toho zápasu, jo, tak se mu to asi líbilo. Ale pamatuju si ještě k tomu zápasu, že pak vlastně tehdy Karel Krejčí asistent, tak on mě samozřejmě znal z Příbrami, takže si myslím, že třeba i ten gol mi pak pomohl v tom, když přemýšleli o tom, jestli mě do Plzně udělají. No.
1: To já ještě nevím, jsem se ještě nepohyboval v té druhé kanceláři.
0: Tý horší, ale v životní. Jak za mě je prostě kancelář jako kabina mnohem lepší.
1: Je to rozdíl, velký.
0: Velký.
2: No. Ale tady je takové to věčné téma, Žolík nebo člen základní sestavy, že pro útočníka to může mít dost rozdílné významy. Vy jste totiž do tohoto momentu byl náhradník a dal jste tam nějaké góly a pak, jak jsem říkal, byste základu a najednou to nepadalo.
0: Tak jako...
2: Jestli to psychicky vnímáte, no, nebo jestli Pavel si tohle uvědomoval u útočníku, že najednou dostane důvěru Ježišmarja a rozsype se třeba, nebo že to nejde.
1: Já dám Vagimu čas a ty si připrav jméno Krejčík z Viktorky Žižkov, najdi to, protože ten ve své době, já tuším, že měl nějaký rekord a teď možná 4-5 jako střídající hráč nastoupil a vždycky dal gól a pak vždycky, když hrál od začátku, tak gól nikdy nedal.
0: Hele, ty si pamatuješ určitě Šimra, že jo?
1: No jasně, no.
0: No tak ten mě tohle říkal, ale no. Když jsem tam takhle začínal, on říkal, hele, ty nemusíš hrát, ty budeš ten Krejčí, jak tehdy dával ty góly. Ale já mu vždycky říkal, že nechci, že jo, chci samozřejmě
1: hrát. To nechce žádný hráč.
0: Ale to je jasný, já nevím ani, jestli je to jako vlastně, že tě chválí nebo lichotí někdo, když to
1: ne, tak,
0: jako
1: hele, řekne, všichni mají
0: že
1: rádi...
0: v základu hrát neumí.
1: No, to je hrozný. To takhle, když to řekneš, tak je to blbý, no, ale všichni mají rádi ty hráče, co dají gól a jako trenér musíš vědět, že je dobrý, když máš na lavici někoho, koho tam dáš a říkáš si, on to otočí.
0: Určitě, hlavně není pak naštvaný tolik, že nehrál, to si řekne vlastně, že ten gól dal, ale jako tehdy jsem se to obál, když to ten Šimi říkal a říkám, no tak snad tohle nebudu, protože bych 10-15 let jako dostříhal a byl Žolík, tak to ne.
1: Tak.
2: Našli jsme oficiální stránky Šance ligy. Tomáš Krejčík v lize 58 zápasů, 12 gólů. První teda za Viktorku Žižkov proti Drnovicím, zrovna ze základní sestavy, ale pozor, pak tady sezona 94-95, vlastně několik gólů a koukám, že snad všechny jako střídající hráč, a když byl v základu, tak nedal.
1: A něco bylo po sobě, jako fakt to byla série nějaká, jo. Že vím, že už vždycky všichni si říkali, hele, nastupuje Krejčí, to je gól.
2: No. Jo, má tady právě sérii někdy na podzim 94, asi 5 nebo 6 gólů a všechno jako střídající, tak to mě jenom zajímalo a vím, že když se takhle člověk baví, třeba taky jsme se Tomáši párkrát viděli po zápasech na takovém tom rychlém rozhovoru pro televizi, tak na to se prostě nejde ptát, protože to jsou spíš, tak jsem to tady vytáhl. Ještě mě zajímá věc, na kterou se možná ptali tehdejší novináři i třeba Josefa Hušbauera i Karola Marka, protože v ročníku 2009-10 v dubnu jste hráli v Českých Budějovicích, tehdejší stoper Budějic, dnešní trenér Hradce David Horeš dal 2 góly. A vy jste prohráli 2-1. A jeden gol padl po té, co se Josef Hušbauer přiznal k nějaké teči. A vím, že se to hodně řešilo, že pak dostal trošku jako sfénováno ne od trenéra. On se k tomu vyjadřoval, že mi jako nenadávali, ale říkali, ať už to teda nedělám. Tak možná mu nadávali.
0: Ne, ne. Tak Pepa je hodnej kluk. Mě to ani nepřekvapilo vlastně, že se v té době přiznal. Já mu to určitě nevyčítal, tak byl jsem stejně starý, tak ještě abych mu něco takového vyčítal. Trenér mu to vyčítal, myslím tehdy, no, ale...
2: A ne, jak ale máš jsou
0: to teda vzpomínky, že bych se na ně možná ani nespomněl. No, toto.
2: Ne, spíš jde o to, že dneska to samozřejmě taky připadá asi
0: dneska
2: často...
0: Už je VAR. Dneska už je VAR.
2: Dneska prostě je VAR, nepřiznávej.
1: Dneska už se přiznávat nemusíš.
0: Ne, takhle, já si myslím, že spíš se dneska jdou všichni hned přiznat, protože víš, že to stejně za minutu všichni uvidějí, no, takže...
1: No, takhle...
0: Bylo to hezký tehdy.
1: No, jasně, no, hezký to je, a teď zase vžíš se do role toho trenéra, ty hraješ jako o živobytí a...
0: No tak taky ti říkám, ten mu dal, že?
1: No Marko, a nějaký 20-letý kluk se přizná, jako, jo, je to... Já jsem zažil jedno fair play, který mě úplně jako vyrazilo dech a bylo to při finále hokejové ligy, Plzeň hrála ve Zlíně, my jsme tam byli a myslím si Tomáš Slovák, že hrál beka a k něčemu se přiznal a Zlín normálně vyrovnal a šel se do prodloužení. Byl to 7. zápas a Plzeň vedla a Zlín

0: vyrovnal a vím, že taky prostě pak si říkali kluci, že byli vlastně odměněni za to fair play, že to tak dopadlo, no.
1: No, musí člověk věřit tomu, že se mu to vrátí pak, no.
2: Určitě. Jo, ale tak Josefu Hužbavěru se to myslím vrátilo v úspěšné kariéře mnohokrát tenhle fair play čin. Tomáš Wagner pokračoval pak samozřejmě ještě nějaký čas Příbrami a my si můžeme připomenout, že taky porazil s Příbrami Viktorku Plzeň a možný důvod, proč se to taky povedlo?
3: 2-1. Stačilo několik desítek sekund a hned je to veselější. Milan Petržela zatáhl míč do hlouby pokutového území Bate Borisov a zpětnou přihrávkou našel Marka Bakoše, po kterého už to byla celkem jednoduchá úloha dát gól. To se mu povedlo a Plzeň tady vede ve 43. minutě nad Borisovem 1-0. Jan Kaliba, Radiožurnál Minsk.
2: Tohle byl Minsk, konec listopadu 2011. A 4 dny potom, nebo 3 dny potom hrála Příbram doma z Plzní a vy jste vyhráli 2-1. To bylo vlastně poprvé, co Tomáš porazil Pavla Horváta. Tak mě trošku jako napadlo, že možná tady dovětek toho, že jste měli postupovou výhru i vyčerpání z náročného cestování, taky mohl hrát ve prospěch tady Tomáše.
1: Já vlastně dneska pochopil, nebo až když jsem přešel pak do Plzeň, jsem pochopil, proč jsme tehdy porazili.
0: Já teď přemýšlím takhle, jak jsem si to poslech, že to muselo být jako náročné cestování. Jo.
2: Zpátky.
0: Bylo to v Minsku a já si to pamatuju.
2: Počkej, tak to asi nebylo tak náročný, je?
0: Já si pamatuju odjezd na letiště.
2: Aha.
0: Jenom.
1: Až.
2: Abychom to doplnili posluchačům, Viktorka Plzeň tehdy v přetěžké skupině AC Milan Barsa a Bate Borisov po úvodní remizě doma s Tevenku vyhráli 1-0, bylo to v tom Minsku a postoupili jste do Evropské ligy do jarní fáze.
0: No a my jsme pak ještě hráli, ale s AC doma ten poslední zápas.
2: A to bylo těch 2-2?
0: No, ale to nebylo rozhodující, protože už bylo jedno, jestli uděláme bod nebo padnem, takže tenhle ten zápas byl rozhodující, jo, ta musím říct, že ta noc v Minsku na tom hotelu byla zajímavá, že vím, že zase prostě ta doba byla jiná, jeden pokoj narvaný 25 lidma a vím, že tam s náma byli i doktoři, tam bylo jedno kouzlo, jsem viděl, jak se kouří uchem, byla to jako samozřejmě fígl, ale já jsem to zbaštil, že jo, protože to je jedno.
2: Dobře.
0: Prostě kouzelná noc. Prostě.
1: A tak vyhrál se v Lize mistrů. Tak
0: no a jedeš do Příbram, jak si říkáš, to nějak jako uhrajem. No.
1: To uděláme jak.
2: A Tomáš Wagner v 53. dává gól na 2-0 a už pouze Marian Čišovský, kterého vzpomínáme, tak už snižoval. Tak ale myslím,
1: Lukáš Pleško šedal, viď?
2: Ten první,
1: jo. On mi nahrával na ten druhý.
2: No, tak pěkný zážitek asi, ne? Vy jste teda nevěděli asi ten kontext.
0: Plašun je Plzeňák, ne?
1: Plašun je ze Stříbra někde tam od Plzeň. A
2: říkali jste, nebo jako, já nevím, tak vy jste byl fakt mladý tehdy, 21 let, jako bavili jste se třeba o tom v kabině, že hele, budu unavený, možná něco?
1: Ne, pro nás, to už si nepamatuju, ale tak pro nás to určitě byla motivace jako obrovská, že ho porazit Plzeň a využít té situace, že budu unavený, to je jasný, a tak je to, do dneška to vidíme, že ty zápasy po Lize mistrů jsou těžký jako ve všech klubech, takže určitě jsme to chtěli využít, ale my jsme hráli pod Davidem Vavruškou a my jsme hráli jako dobrý fotbal, takže my jsme si jako věřili v té době celkově, jako David ještě byl takový, že neříkal prostě, ale pojďme vyhrát, hrajme fotbal, prostě pojďme dát víc gólů než soupeř, to byla vlastně jiná taktika a nám se to v té sezóně strašně dařilo, jo, takže my jsme si tu sezónu docela užívali a tohle bylo jenom takový plus, že vlastně jsme dokázali porazit Plzeň, ale rozumím tomu, jakože určitě pro tu Plzeň to nebyl zápas, že to bylo hrozně těžký se asi namotivovat na nás. Ale Dan Kolář, myslím, tehdy říkal právě tomu Plešounovi, že jsme hráli dobře. Jsme hráli, to tam nějak říkal, že hrajeme snad líp v Barceloně, jako, že
4: to
1: zveličoval to jako náš výkon.
2: A tak třeba říkám, ty...
1: My hráli dobře a Plzeň už byla v nějaký fázi unavená. Chápu, že asi přijet do Příbrami po Lize mistrů jako nechceš. No.
2: No, ale tak jste se, teď to je jako zase trošku novinářský, ale možná paradoxně jste se sám obral o možný titul, protože ty body pak docela chyběly. Protože Tomáš Wagner, tohle byl poslední zápas za Příbram před odchodem teda do Plzně, než vás prodali do Plzně, protože jste od jara 2012 patřil Viktorce Plzeň. Byl jste třeba u jednání, nebo víte, jak vyjednává Jaroslav Starka třeba takhle o Tomáši Wagnerovi?
1: Ne, já jsem šel tehdy za panem Starkou a říkám mu, že chci dvojnásobek platu. A on říká, já neměl moc teda, aby se teď lidi nezhoutili v autě.
0: Jsi měl 2000, jako odchovanec.
1: A on mi říká, tehdy mi říká, to se mě líbí, jako, že se nebojíš jako takhle přijít, říct. Ale on už asi tehdy věděl, že já stejně půjdu pryč, takže říkal, není problém, to je jasný. A pak za 14 dní se začala řešit Plzeň, no, takže. Neměl jsem to tušení, ale nebyl jsem u toho jednání určitě pana Starky s panem Šátkem.
0: Byl Mášít Kerdovi. Hele, tak Jdeš do Plzně.
1: Ne, já ti to dávám, ale jdeš vlastně do Plzně, takže...
0: Já bych ti přidal klidně i třikrát tolik, ale jdeš do Plzně.
1: Přesně tak, takže tak jak to bylo. A nebyl jsem u žádných těch, jak jsem byl mladý, jsme se tady s Pavlem bavili. Já znal jenom Příbram tehdy a pro mě to byl jako skok, já nevím, o tři levly.
0: No dobrý,
1: jako.
0: Tak jedeš přes ty Brdy do té Plzně první.
1: Teď víš, jak jsem dojel první, ne? Jsem tam, já byl v Příkopě, první cestu do Plzně. Jsem se chytnul hned. Jsem se chytnul na cestě hned. Takže volám tomu, volám tehdy asi agentovi a říkám, hele, zavolejte tam někam někomu do té Plzně, že to vypadá, že zřejmě na devátou nepřijedu. Takže jsem přijel později ještě ten první den. No. A Lukáš Pleško samozřejmě shodou okolností jel proti mě z Plzně, takže už to za 10 minut to věděli všichni. Jo. Takže říkám, super den.
0: Tak se mu to povedlo.
2: Jo. Ale Pavel často mluví hrozně hezky i o tom, jak přijímali ty hráče, jak je i podporovali, ale samozřejmě útočník má konkurenci, ty góly prostě musí dávat, takže to má možná třeba v něčem těžší, než když přišel Václav Pilář a chce se od něj třeba jiná práce. A konkurence tam byla teda.
1: Jo, přijmul mě pěkně, to musím říct, citron ve očích jsem měl asi dva dny po nějaký akci, takže to souhlasím, vůbec jsem nechápal, že to, já říkám, to snad nepřestane pálit, ty vole. A jako, to říkám, já jsem mladý, citron. Ne, to nebylo o tebe, víme, že tahle situace nebyla o tebe,
2: jedna z 20.
1: Ale byla to od konkurenta v útoku, takže chtěl asi ať nevidím na ten balon, ale bral jsem to, že to jako říkám, no. Jestli jsem přešel jako ze sportovního hlediska o tři levely, tak z toho pozápasového hlediska jsem, to bylo tak 10 levelů.
2: Nahoru.
1: Jo, to bylo úplně jiný svět.
2: No. Byla to ale samozřejmě těžká sezona i pro Plzeňáky, protože obhajovali už ty nabité pozice. Pavle, ty jsi o tom často mluvil, přece jenom my jsme to připomínali s Jiřím Steinerem a se spoustou lidí. 2012. koncovka byla dramatická. Jenom si to připomenem, než budeš mluvit.
4: Liberecké akce v první půli byly přímočařejší a hlavně Rabušic měl dobré možnosti, jak otevřít skóre. Po přestávce se ale Severočeši soustředili hlavně na bránění bezbrankové remízy a mohlo se jim to vymstít. V 56. minutě ale zachránil Slovan skvělým zákrokem proti Bakošově střele Bičík. Při střele Daredy pomohl gólmanovi tyč. Liberec tak nerozhodný stav uhájil a po 6 letech slaví mistrovský titul. Jaroslav Plašil, Radiožurnál Liberec.
2: Často zmiňovaná koncovka dramatické finále. Já nevím, jestli Tomáš Wagner tam nastoupil taky na poslední minuty, jestli tam šanci jsme neslyšeli teda, že by popisoval kolega Plašil.
1: Tak to je chyba toho redaktora.
2: No. To byl krátký sumář, abych ho tady nehanil, tam byly jenom dvě ty největší šance.
1: Ale tam to je jedna věc, která mě jako extrémně mrzí, že nevyšla, ale já jsem tam měl obrovskou šanci, asi 5 minut do konce nebo 3 minuty do konce, tam propadl dlouhý aut, jsme házeli, tam to propadlo, zase tam kluci přede mnou udělali dobrou práci. Já jsem si dal dobře i tělo před tím stoperem a z otočky jsem vlastně střílel a David Bičík to vytáhl na tyč. Jo, měli jsme roh, ale já mohl dát větší. Tam se to si prostě vyčítám do dneška, jsem mohl vystřelit určitě jako razantněji. Jak asi jak jsem se otáčel, tak jsem do toho jen tak jako plácnul a to byl jako i skvělý zákrok. Možná do dneška ani nebyl tolik vidět, takže možná do dneška, ale tam jim David Bičík chytí jednoznačně ten titul. A mě ho vzal, bohužel.
0: Tak teďka teda jsme se s odstupem několika let prostě dozvěděli, kdo nám to zkazil.
1: No. Já.
0: ne, já to, tak ty jsi to říkal, že už to několikrát prostě bylo to, já jsem byl samozřejmě hrozně zklamaný, jsme to nevyhráli, ale vlastně jsem to tomu Liberci jako přál, protože to bylo hrozně sympatický mužstvo v tu dobu.
1: Ale mě to i tak přišlo. Mě ten, jako, že ten zápas, i jsem byl jako mladý, jo, tak to měl si určitě víc zkušeností a víc jako z těch zápasů, ale mně to přišlo, že na to, že se hraje o tolik, jo, že to je vlastně zápas, kdo vyhraje má titul, remíza šla samozřejmě za Liber, tak já jsem z nás necítil, že to chceme jako, že to, jak kdyby jsme přesně jim to jako přáli.
0: Tyhle to, no,
1: tak, jako nebyla to taková, jako, jako, hele, vzpomenu si na finále ze Spartou pohár, jo. Nevraživost, jo. Ale my přijeli do Liberce, jak kdyby jsme, jako nechci nic s nima vose, chtěli jsme vyhrát, to je jasný, ale jak kdyby nás to netrápilo, že jsme remizovali, no. Tehdy jsem to tak cítil a přišlo mi to hrozně
0: divný. Mě to potom, já si uvědomuji, že pak jsme přišli do té šaty, tam se jde po těch schodech nahoru a že vlastně, jako, tak já jsem to bral v tom kontextu celý té sezony, že jo, jsme se probojovali do Ligy mistrů, jasně. Prostě skončili jsme vlastně, jako mohli jsme to vyhrát, ale skončil si třetí a já jsem si furt říkal, ale jako pro Plzeň prostě je to furt skvělý výsledek, jako, jo, příští rok zase budeš hrát před kola, jo, a vlastně jsem tušil, že to mužstvo je silný, takže já jsem to bral, samozřejmě nejsem šťastný, že prohraje, já nejsem šťastný, že tady s tou prohrou střežu, tak budu
1: no,
0: se
1: to, ale, to, to
0: no, takže já si myslím, že nás to všechny mrzelo, akorát ten Liberec prostě nebyl tak jako takovej ten rival v tu dobu, jako Soulas, byla Sparta třeba.
1: A oni tam i pak, že jo, samozřejmě lidi běželi na hřiště a oni byli docela fajn na nás, jako že nás respektovali. Říkali, děkujem kluci, hráli jste skvěle, jako super sezóna, my jsme šťastní, že máme titul. A ono to tak zapadlo do toho, že jsme už zase jeli prostě do Plzně.
0: A do Plzně.
2: No, a vlastně je to paradoxní, že Tomáš Wagner pak ty další dvě sezony, které Plzeň brala titul i s Pavlem, tak strávil na hostováních. Ta první přišla vlastně na rozehrání v Příbrami, kde vám to sedlo, protože samozřejmě není to nafukovací tedy ten čas, tak se dostaneme už tedy do doby, kdy jste se vrátil po sezóně 2012-13, kdy jste pod Františkem Strakou se tedy nakonec vytáhli na 11. místo a vy jste pak hráli i vlastně předkola a tam se dost zapsal vlastně i Pavel Horvát, můžeme si připomenout tady jednoho estonského soupeře.
5: A v tuto chvíli tedy krátce po 8:30 znovu spěcháme do Štruncových sadů, kde padají branky. Je to další gol v zápase Plzně s estonským mistrem Neme Kalju a na místě je Jan Kaliba.
6: Ano, plzeňským se povedlo nasadit scénář toho zápasu zpátky na žádané koleje. 22. minuta 1-1 je to ve Štruncových sadech. V minutě 20. faulovali hosté v pokutovém území Koláře, aspoň podle švédského soudího Johannessona, a Pavel Horvát, kapitán plzeňského týmu, penaltu proměnil, takže je to v 23. minutě 1-1. Celkově Plzeň vede ve dvojzápase 5-1. Jan Kaliba, Radiožurnál Plzeň.
2: A Pavel v 38. pak ještě dal dva góly a měl hat-trick takhle v předkole. Tomáš Wagner tu výhru 6-2 podpořil gólem, takže to byl pro vás oba teda pěkný večer, si troufnu typovat.
0: To jsi mi to včera připomněl, jsem se šel podívat do pokoje, jestli tam ten balón ještě mám a je tam.
2: Máš balón, jo, z toho?
0: Tak to byl jediný můj hat-trick, tak jsem si s odpuštěním vzal balón, no.
2: Vám přišli...
1: Ale byl krásný.
0: Byl krásný.
1: Byl krásný.
2: Vám teda přišli později, když jsme u hat-tricku v Boleslavi, myslím v Jablonci, jste tam na úvod té sezony 2016-17 taky dal Karviné 3 góly. Ale máte ty balony třeba, nebo to bylo z Ligy mistrů speciálnější? Nemáte?
1: Jsme byli chudší kluby a my jsme to...
2: To se nedávalo.
0: Takhle tohle byl předkolo, to se hrálo s Pumou, takže to není balon z Ligy mistrů.
2: Aha, to byl plzeňský, ovestvo.
1: Jo, to byl plzeňský, tam se nehrál. Ale jinak...
2: chci jenom návratově, jasně, ale návratově, když jsme v té Plzni, tak to bylo po tom příbramském hostování. Pavel Vrba vás hrozně chválili, dal jste dva góly Jablonci zrovna super poháru a nějakým způsobem jste možná cítil zase další šance, i ta předkola vyšla.
1: Já bych potřeboval, aby tyhle góly se počítaly do té stovky, ale bohužel to nejde, no, ale...
2: V té první lize 92 gólů, že jo?
1: Ta sezona byla jako skvělá, to zase akorát to neskončilo tím titulem, no, ale asi, že jo, postoupili jsme do té Evropské ligy, pak z té Ligy mistrů. Jo, ona, prostě ta doba je zase jiná, jo, ta konferenční liga to strašně změnila, to si myslím, že my jsme jako v té době ten tým byl tak skvělý, že si myslím, že třeba takovou konferenční ligu, kdyby jsme do ní někdy spadli, tak si myslím, že půjdeme hrozně daleko, no, ale bylo v té době hrozně těžký i pak s toho Jabloncem, s tím Mladý Boleslavy vlastně se dostat do těch pohárů, no, jako v Jablonci jsme měli dobrou sezonu, dobrý ty předkola, ale vyřadili jsme Kodáň, pak hraješ s Ajaxem, no, nedáš penaltu, vlastně 1-0, vypadneš z dvojzápasu a nemáš tu možnost propadat do té konferenční ligy, kde ty soupeři prostě jsou přijatelnější. No. Takže ta doba byla těžší a o to víc jsem šťastný, že jsem si ty hezký zápasy nějaký zahrál. No,
2: No já myslím, že můžeme tedy připomenout ten výrazný zápas, ve kterém jste hodně přispěl Viktorce Plzeň k úspěchu.
6: Centr do pokutového území CSKA Moskva od Rajtorala odvrácený Limberský, ani on nedokázal dostat míč do nadějné pozice pro své spoluhráče, protože ten byl zblokovaný ještě prvním nejblíže stojícím hráčem. Velká šance, ale je to branka. Plzeň dává v 90. minutě přeci jenom branku, je to Tomáš Wagner, který vystřídal před malou chvíli a tenhle útočník projevil zabijácký instinkt.
2: Tak co? Pěkný.
1: Dobrý, je to hezký, no, tak taky jako...
2: 10. prosinec 2013.
1: 10. prosinec, ano, je to už asi 10 let. Krásný moment, jasný, bavili jsme se i o tom Liberci, tam to nevyšlo, tak jsem to pak bral tak, jakože zase mi to vrátilo tady v tomhle zápase a byl to strašně důležitý gól. Pamatuju si, nebo vím, že na YouTube video nějaký, točíme, jako točil někdo trenéra, my se tam pak radujeme, že tam dojdeš úplně v klidu napít, Pavle, bez emocí, jako, takže krásný vzpomínky a jsem vděčný, že jsem to mohl prožít.
0: Já si jako vybavu ten Teď já nevím, jsem to tam kopal já, ten balón.
1: Rajty.
0: A on, vím, že Baky tam udělal tu práci, odstavil toho hráče, kdo by to propadlo. A já jsem podle mě byl jako blízko u stříhaček, já jsem se nemohl jít radovat, já jsem byl fakt jako unavený. A já teď, jestli se nepletu, tak Pavel Vrba měl v ten den 50, není to možný?
2: No on se loučil z Plzní, on odcházel pak reprezentaci.
0: Jo, to byl poslední zápas vlastně. Takže ten zápas měl spoustu takových
2: chvil. On 54 dny předtím, koukám, no.
0: Takže já vím, že jsme mu tam dávali ten svetr takovej po tom zápase, ten s tím sobem a že se mu tam zpívalo všechno nejlepší a to, ale že to jako bylo super, že vlastně tam hrál, jestli se jmenoval Honda ten Japonec.
1: Honda, no, pak měl ještě standardku.
0: A pak měl standardku, já jsem na něj něco řval, ale japonsky, vím, že jsem na něj řval, jako, že to je neuvěřitelně, jako Shinjira Renai. A on jako tak to, ale kop to přes, vlastně, jo, no. Někam to to.
1: Já se sem modlil,
0: já taky, ale říkám, tohle už nám to nemůže říct. Jabko, hlavně to netrefí, no, takže to, ale jako to byl krásný jako zážitek. A jako pro tebe určitě si myslím asi jeden z nejhezčích gólů, co si vůbec dal.
1: Jako jo, jsem rád, že to nebylo ani do prázdní, myslím, no, jasný, že to bylo jako to bylo hezky udělané.
0: Ne, já si myslím takhle, že to si vlastně každý, ty si to vysníváš odmala, že jo? No, 90. minuta, Tomáš Wagner, ty vole, ty to tam práskneš.
2: To je pravda, že snad 10 let předtím dal Marek Inseláciu takovýhle gól, taky postupový.
1: A to je právě ten moment, kdy si pamatuju, že když tehdy mi mohlo být 11, že když dával góla tomu Láciu, já prostě, že jo, tehdy byl jeden zápas Ligy mistrů a no, to jako já ještě jako malej musel vydržet, koukal jsem na to v kuchyni jako na menší televizi, jo, a ta Liga mistrů je pro mě, jako když bych si měl vybrat mezi titulem a Ligou, já prostě nevím, ta Liga mistrů je pro mě něco prostě strašně jako skvělýho, odmala jsem to žral a takže jsem jako hrozně šťastný, že se mě tohle povedlo, no, ale hlavně, že to nebyl jenom gól nějaký, jasně, nějaký 1-1, nebo jako, ale no že ten gól byl prostě extrémně důležitý.
0: Když se přichází k plzeňskému stadionu od pivovaru, tak jsou tam vlastně takový ty, co vybrali fanoušci, ty nejdůležitější čtyři momenty a jeden z nich je ten gól Tomáše, no.
1: No, tak jsme to tam, já jsem to docela cítil ten den, já jsem věřil, že tu sílu jako na to máme a jo, super moment.
2: No, moc vám gratulujeme i takhle zpětně, protože to byl velký zážitek i pro vlastně nás, fotbalové fanoušky. Ještě otázka doplňující k té Lize mistrů. Vlastně vy jste tehdy dokázali, ať už to bylo proti Bate Borisov, anebo proti CSKA Moskva, porazit v té Lize mistrů ty papírově slabší soupeře. Teď se bavíme o Slavii, která tam už je druhou sezonu a jak s Pafosem na konci té minulé účasti, tak teď vlastně i v tom dalším vystoupení v Baku to nezvládla. Vnímáte tam jako nějakou odlišnost? Protože prostě před 5 lety Slavia došla třeba do čtvrtfinále Evropské ligy do duelu s Arsenalem a ten jako tým byl a je do dneska obrovsky silný, ale tady to najednou jako nejde to, co se dařilo v té Plzni.
0: Tak to těch aspektů může být velká spousta, no.
2: Nebo jestli tam u vás fakt byl nějaký ten duch toho, že jste to teda naplánovali, ten jeden zápas dáme, protože to bylo fakt o ten gol i tehdy v tom Minsku.
0: Já si myslím, že jako tady Bate Borisov pro nás byl prostě srovnatelný soupeř a doma jsme s nima remizovali 1-1 a tam jsme je porazili, jo, je to, myslím si, že možná je to i výhoda toho, že to je ten druhý zápas. CSKA vlastně tam vím, že jsme si dali taky nějaký takový vlastňák, to Matušovi podjelo pod nohou vlastně a pak z ničeho jsme dali dva góly, jo, a z 3-0 podle mě to bylo 3-2, jestli se nepletu, nebo 2-1.
1: No, myslím, že Rajty taky tam dával góly, a jsme hrali v Petrohradě,
0: no,
1: že jo.
0: No, tak dva góly jsme dali a byl ten první zápas.
1: Ne, 3-2 to muselo
0: 3-2, být. Jo, že jsme vlastně z prohraného zápasu udělali to, že vlastně tím, že jsme dali ty dva góly, tak jsme je pak vlastně vrátili jsme se do hry a doma jsme pobyli, no, takže to jsou takové maličkosti, vlastně teď, když se vrátíme, já furt mám před očima tu šanci toho Lukáše Provora, teda v rychlosti jenom, že jo, na dvakrát prostě takovýhle gól, to je třeba ten příklad, co říkal Vagy, že v Liberci ten gól nedal a tady prostě prostřelíš toho Akinfejeva.
1: Ale já si prostě myslím, už s odstupem času, že v té Plzni byla jako jiná aura. Slavia má fantastický tým, já neříkám, jo. Ale my jsme dokázali prostě na tu vůli, nebo prostě jsme si, nebo hlavně vy, jako jo, jste si prostě tak věřili, jo, že jste fakt věděli za sebou už 2-3 roky, prostě když už jste jako věděli, že s těma dobrýma týmama umíme hrát. Já myslím, že s Bayernem doma jsme, myslím, nebo s Manchesterem City jsme taky hráli jako dobrý zápas, jo, i když se třeba. Takže si myslím, že tam v tu chvíli jsme prostě věděli, že na to CSKA Moskva máme a kluci těma zkušenostma, tím, jak fakt byli dobrý, tak se pak nám povedlo udělat jako takovýhle výsledek. No. Což u Slávy nevím, myslím si, že to tam není už o takový jako kabině, neříkám, že mají špatnou kabinu, ale prostě
0: je to, tak, no, je to doba jiná.
1: Doba jiná, no.
2: Dobře. Vzpomínáme s Tomášem Wagnerem a můžete zazpomínat s námi a vyhrát stupenky na desítku Pavla Horváta živě. Budeme 19., což znamená za 4 dny v pondělí v Olomouci od 18 hodin v Jazz klubu Tibet. Bude tam s námi Antonín Panenka a taky Roman Hubník, pamětník nejen velkých plzeňských úspěchů, ale taky velký olomoucký srdcař. Tak pokud jste třeba z Hané a máte zájem o 2 stupenky, tak nám zavolejte. A otázka jednoduchá, bavili jsme se teď tady o tom, že Tomáš Wagner přispěl k postupu ze skupiny Ligy mistrů 2013, ve které tedy porazili Plzeňáci CSKA a Moskva, tak aspoň jednoho z těch dalších 2 soupeřů, kteří tam byli, nápověda je taková, že jeden byl z Anglie, druhý byl z Německa. 2-2-1, 5-5-2, 2-2-2. Můžete nám zavolat a vyhrát tedy vstupenky na živou desítku Pavla Horváta 19. října. Budeme tam teď už v pondělí v Olomouci.
7: Festival Prý Bohemia Rádio a jediné sportovní rádio u nás, stanice Radiožurnál Sport, vás zvou na fotbalovou talk show Desítka Pavla Horváta. Nenechte si ujít večer s bývalým českým reprezentantem a fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem, legendárním fotbalistou Antonínem Panenkou a bývalým českým profesionálním fotbalistou Romanem Hubníkem. Moderuje Jan Pěruška. Pondělí 19. října od 18 hodin v Jazz Tibet klubu v Olomouci. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Prý Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
5: Host desítky Pavla Horváta.
2: Tak nám nikdo nevolá, tak můžeme vysoutěžit samozřejmě v jiných částech vysílání. Zveme vás srdečně, nicméně Tomáš Wagner tady s námi je ještě několik minut, tak závěrečné téma.
0: No, tak budoucnost, no. Co plánuješ? Což furt mladý člověk.
1: No, děkuju. Co plánuju? Hele, určitě se budu teď věnovat tomu trénování. Jo, docela mě to baví, tak uvidím, ale nechci se určitě jako stresovat tím, že musím být nějaký fantastický trenér. Určitě bych někdy chtěl, kdyby mě to bavilo celou dobu, ale nechci se jako stresovat tím, protože ta práce, víš sám, že je úplně jako jiná, než když se věnuje svojí kariéře jako hráčský, takže nechci se díky tomu dosáhnout pod tak, že musím něčeho dosáhnout, rád bych, ale uvidím, jak ty roky teď před sebou s tou licencí a tak co bude, ale určitě bych chtěl zůstat u fotbalu, to je jasný, no, nic jiného neznám. Od 5 let hraju fotbal a asi tohle jsou podobné příběhy, takže no, s tím fotbalistů, takže jako a furt jako cítím, že ten fotbal miluju, že ho mám rád, takže ani bych od něj nechtěl vlastně odejít, ale kam je vítr zavane, to fakt nevím.
2: No jsme zvědaví, jestli se třeba vrátí někdy první liga zase k Litavce. Pavel Horvát si vyzkoušel, jaké je to tam trénovat první ligu a už nějaký čas tam chybí, tak třeba i Tomáš Wagner přispěje k tomu, že tamní klub zase bude zpátky mezi elitou. Tomáši, moc děkujeme, že jste přišel. Ať se vám daří i v tom rodinném životě, protože jsem něco četl, tak snad teda přejeme hodně zdraví, ať se všechno vydaří. A třeba zase se budeme těšit brzy na slyšenou někdy.
1: Já moc děkuji za pozvání Pavlovi i vám tady a bylo to fajn tady s váma pokecat o těch dobrých časech.
2: To jsme rádi. Pavle, taky děkujeme.
0: Hezký den.
8: Hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká.
9: V Liblicích u Českého Brodu začíná bourání rozhlasového vysílače. V rumunských vodách Černého moře začal hořet chemický tanker. Jablonecké fotbalisty čeká na úvod hlavní fáze konferenční ligy duel ve Freiburgu. Na D1 popojíždí kolo na Zabrném směrem na Ostravu. A bude oblačno až polojasno, v Čechách večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty do 18 stupňů.
7: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
9: Začíná bourání rozhlasového vysílače v Liblicích u Českého Brodu. 2 stožáry vysoké přes 350 metrů jsou nejvyšší stavbou v Česku. Podle českých radiokomunikací už pro ně ale není využití.
10: Český rozhlas ukončil vysílání na tomto vysílači na konci roku 2021. Potom nějakou dobu pokračovaly stanice s menším výkonem, ale potom začaly vysílat v DABu a tato distribuce pro ně už byla zbytečná.
11: Podle Marcela Procházky z Českých radiokomunikací bylo vysílání z Liblic na středních vlnách příliš nákladné. Nahradil ho digitální rozhlas DAB.
10: Dneska DAB 50 vysílačů má výrazně menší příkon než jedny Liblice.
11: Po demolici liblického vysílače bude nejvyšší stavbou v Česku několik metrů nižší krašovský vysílač na Plzeňsku. Martin Srp, Radiožurnál.
9: A v Liblicích máme i naši reportérku. Vydáme se tam hned po zprávách. Návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje budoucího rozpočtu Evropské unie jsou pro Česko naprosto nepřijatelné. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to řekl před začátkem jednání lídrů unijních zemí v Bruselu. Předsedovi české vlády hlavně vadí, že část příjmů ze spotřební daně z tabáku, emisních povolenek ETS a uhlíkového cla by nově směřovala právě do rozpočtu EU.
12: Když se to vezme celkově, tak my samozřejmě ten základ platí všichni z HND v procentech, ale když se tomu napočítá, kolik my platíme za emisní povolenky a co nám chtějí všechno vzít, tak to je samozřejmě absolutně nepřijatelné.
9: V rumunských teritoriálních vodách Černého moře začal hořet chemický tanker. Informují o tom rumunské úřady s tím, že pátrají po 8 z 12 členů posádky. Je to už druhá loď, která vzplála poblíž města Sulina v deltě Dunaje na hranici s Ukrajinou. Není ale zatím jasné, jestli incidenty souvisí s ruskými útoky na Ukrajinu. První letošní premiérou ostravské opery je Requiem od Giuseppe Verdiho. Národní divadlo Moravskoslezské dnes uvede novou scénickou verzi. Režisérský tandem Scooter v inscenaci kombinuje hudbu s výraznou scénografií a tancem.
13: Šedesátihlasý sbor na jevišti, čtyři solisté a dva tanečníci jako nositelé příběhu.
14: Takže se nám tam dostala taková jako mladá dvojice, která vlastně čeká dítě. Bude to takový jako videoklip na téma Requiem.
13: Říká jeden z režisérů Martin Kukučka. Po hudební stránce je podle dirigenta Marka Šedivého Requiem tím nejlepším z Verdiho.
15: Kdo se chce seznámit s Verdiho hudbou, tak bych řekl, že šáhnout po Requiem je nejlepší volba.
13: Verdiho Requiem je první zádušní mší na repertoáru ostravské opery. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál.
16: Sport. Fotbalisty Sparty čeká druhé utkání v hlavní fázi Evropské ligy. Na Letné v 18.45 přivítají norský Lillestrøm. Viktoria Plzeň ve stejné fázi soutěže nastoupí v 21 hodin v Budapešti na trávníku Ferencvároše. Hlavní fázi méně prestižní konferenční ligy rozhrají jablonečtí fotbalisté, kteří nastoupí ve Freiburgu na hřišti aktuálního lídra německé Bundesligy. A taky posledního finalisty Evropské ligy bude Severočechům chybět zraněný útočník Lamine Javo. Pokračuje jablonecký trenér Luboš Kozel.
17: Brně si zlomil ruku, bohužel se ukázalo, že tam je zlomenina, takže vlastně už postoupil operaci. Co se týká návratu, tak věříme, že to asi nebude tak na dlouhou dobu, je to ruka, není to noha, ale určitě třeba tenhle ten týden prostě je mimo.
16: Úvodní duel jabloneckých fotbalistů v hlavní fázi konferenční ligy na hřišti Freiburku začne ve 21 hodin. Radiožurnál Sport odvysílá všechny zápasy českých klubů živě. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Odpadá D1 za Brnem a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D1 čekejte kolony za Brnem směrem do Ostravy. Na 210. kilometru sjezdu na Slavkov mají silničáři zavřený pravý jízdní pruh. Kolona od Rohlenky zabere asi 15 minut. Na silnici 50 z Brna na Uherské Hradiště velké zdržení u Bučovic. Opravují vozovku, jede se kyvadlově v obou směrech, je to až na půl hodiny. Na silnici 3 z Prahy na Budějovice popojíždějí kolony u Miličína. Mezi Miličínem a dálnicí opravují vozovku, jede se kyvadlově. Kolona je tam v podstatě nebo pouze ve směru z Prahy. Zastavíte už kousek za Oldřichovcem a zdržíte se až půl hodiny. V Praze nehoda na Pražském okruhu ve směru z D1 na Plzeň. Za sjezdem na Lochkov na 15,5 kilometru v pravém pruhu auto s kamionem. Nic vážného a zatím bez policie, ale jsou v jízdním pruhu a kvůli kolonám musí regulovat vjezdy do tunelů. Zastavíte u sjezdu na Vestec. Na okruhu kolona je ve směru z D1 na Ústí nad Labem. Štěrboholská východní spojka Novopatská. Rozjedete se až na konci Kbelské. Hlavně pro kamiony je to velké zdržení. No a kolony kamionů postavají i na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně, už od 8. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
18: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Bude oblačno až polojasno, večer v Čechách místy i skoro jasno, teploty 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě jen do 14 a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
20: 11 hodin 6 minut, krásné čtvrteční dopoledne přejeme všem, kteří posloucháte dál. Radiožurnál Sport, hokejový obránce Stanislav Svozil bude působit v extraligovém Litvínově. Severočeši převzali smlouvu bývalého juniorského reprezentanta od brněnské Komety, která s 23-letým bekem přestala počítat. V úvodu sezony ho vyřadila z kádru. Verva o jeho příchodu informovala na svém webu. No a já už můžu taky napoutat na to, co vám nabídneme po skupině Coldplay v roce 1975. To bylo naposledy, kdy ještě legendární tenistka Martina Navrátilová startovala za Československo. Změna přišla náhle, téměř ze dne na den. Okolnosti připomeneme už za chvíli v dalším dílu našeho seriálu.
18: Radiožurnál Sport
5: a Karel Janů.

0: seriál Radiožurnálu Sport.
1: Na Radiožurnálu Sport tady máme další část seriálu o legendární tenisce Martině Navrátilové, která v neděli oslaví 70. narozeniny. 7 příběhů postupně připomíná kariéru slavné české rodačky. V minulých dnech už jsme si připomněli začátky na kurtech v Řevnicích, nedaleko Prahy, náležnická léta plná setkání se slavnými šampiony a taky období prvních Grand Slamů. Jenže dostat se na turnaje mimo takzvaný východní blok bylo pro talentovanou juniorku stále složitější. A právě o tom je dnešní díl, který nás nejprve zavede do roku 1975 k velkému týmovému úspěchu.
2: Pamatuju se na to, když jsme přiletěli. My jsme z toho byli nadšený, ale zase jsme nevěděli, jestli vůbec o tom někdo věděl. Samozřejmě v televizi to nebylo. Pak jsme přiletěli, tam bylo pár novinářů, no ale šnitlík. To prostě končilo za jeden den, to byla sláva na jeden den a pak jako zase začínali z nuly.
3: Martina Navrátilová se usmála při vzpomínce na to, za jakého mediálního klidu vybojovala na začátku května roku 1975 na jihu Francie společně s Renátou Tomanovou historicky první fedcupový titul pro tehdejší Československo. Zřejmě i dost nečekaný, jako tom psal v pondělí 12. května po finálové výhře nad Austrálií československý Sport. Původní reportáž vyzdvihuje senzační výkon 18-leté Navrátilové a přidává i některé citace tehdejší kapitánky Věry Sukové.
4: Měli jsme přednost v tom, že Navrátilovou zastihl pohár federace ve velmi dobré formě a to strhlo také Tomanovou k dobrému výkonu. Máme radost, že jsme tu dobře reprezentovali náš tenis.
3: Československo se tenkrát po Spojených státech, Austrálii a Jihoafrické republice stalo teprve čtvrtou zemí, která dokázala vyhrát pohár federace a zřejmě jen málo kdo v té době mohl tušit, že další trofeje už bude sbírat bez Martiny Navrátilové. Výjimečně talentovaná tenistka se chtěla stát světovou jedničkou, ale zároveň cítila, že podmínky pro sportovní rozvoj byly pro ní stále složitější. Z rozhlasového archivu vám teď nabízíme vzpomínku na bývalého úspěšného trenéra i funkcionáře Miloše Konráda, který kdysi Českému rozhlasu popisoval důležité okolnosti náhlé emigrace tenistky.
5: A její takový ten konec a důvod, proč rychle zmizla, to bylo prakticky, se dá říct, ze dne na den, byla schůze trenérské rady, kterou řídil Antonín Bolárd a oznámil nám tam všem trenérům, že po dohodě s předsedou ČSTV Antonínem Himlem by se nedoporučovalo, aby Martina jezdila na západ, aby jeden rok celou zimní sezonu strávila na turnajích v Česku a na turnajích v socialistických zemích. Nevím, jakým způsobem a kdo to sdělil Navrátilům a ona z republiky zmizela natrvalo.
3: Sportovní a politické špičky byly v tehdejším Československu úzce propojeny a představy komunistických funkcionářů o životě a kariéře Martiny Navrátilové byly ve velkém rozporu s touhami a plány cílevědomé tenisky. Takže Martina Navrátilová ještě v 18 letech, jenom pár hodin po vyřazení v semifinále US Open, požádala v New Yorku o politický azyl a aby se co nejlépe ochránila, svolala tiskovou konferenci, na které útěk veřejně oznámila.
2: Nejhorší bylo to, že já jsem o tom se nemohla bavit s nikým a bylo to jasný, že to, je to nutné, když jsem teda chtěla tu tenisovou kariéru, že mě ta federace nebo vlastně stát nepustí tak často, jak jsem potřebovala, abych ten tenis mohla hrát. Pak mi dělali jako potíže, že mě nechtěli pustit do Ameriky na to US Open a táta říká, no to tak to se ještě zhorší. 100% jsem si jistá nebyla, ale pak když jsem tam odjela a začala jsem zase hrát, tak jsem říkala, no tak jinak to nepůjde. No.
3: Vysvětlovala už později Martina Navrátilová. Světovou jedničkou se stala poprvé v červenci roku 1978 po prvním wimbledonském titulu, ale rodiče i blízcí z bývalého Československa to mohli sledovat jen na dálku. A jak těžké to bylo, když si vyprávila pro britskou televizi maminka tenistky Jana Navrátilová.
6: We were watching this final. Very close to border, less border, another country in Plzni.
7: To finále jsme sledovali na televizní obrazovce s přáteli v Plzni, kde se dal chytit signál západoněmecké televize. Manžel nervózní nebyl, ale já strašně. Když zápas skončil, vůbec jsem nemohla mluvit. Celá jsem se třásla. Bylo to hrozné.
6: After match I couldn't talk. I was shaking the stream.
3: Tehdejší československý režim Martinu Navrátilovou po útěku zavrhl, složité to měli blízcí tenistky, o které se veřejně nepsalo ani nemluvilo, a když už, tak jen velmi stroze.
8: Na mezinárodním tenisovém mistrovství Francie v Paříži se stala vítězkou dvouhry žen Chris Evertová-Lloydová. Ve finále porazila Navrátilovou 2-6, 6-3 a 6-3.
3: Domů do rodného Československa se mohla Martina Navrátilová poprvé podívat až v roce 1986 jako členka amerického fedcupového týmu 11 let po emigraci. Právě to připomeneme v dalším dílu našeho seriálu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Jirská skupina YouTube dohrává v 11 hodin a 20 minut. Vy posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport a my jsme za to moc rádi a teď zamíříme v našem vysílání na jediném čistě sportovním rádiu v Česku do západočeské metropole. V Plzni se totiž koná plavecká sprinterská soutěž. No a přímo na místě je Martin Charvát.
1: Hezký den z plzeňských sprintů, místa, kde v těch nejrychlejších rozplavbách žádný z favoritů neměl problém postoupit a povětšinou ani problém postoupit z prvního místa. Týká se to vlastně všech nejlepších českých plavců, stejně tak postoupil i Rakušan, velmi dobrý Rakušan Bernhard Reinshammer, který se ale následně z finále odhlásil. No a kdo postoupil také poměrně dost jednoznačně, byla Barbora Janíčková, už česká několikanásobná limit na mistrovství světa a vedle mě teď sedí Dušan Viktorijeník, právě trenér Barbory Janíčkové. Hezký den.
2: Dobrý den.
1: Vaše svěřenkyně splnila už tři limity na mistrovství světa a to na světovém poháru v azerbajdžánském Baku, teď dost často zmiňovanou metropolí, protože tam hráli vlastně jak fotbalisté Slávie, tak tam bylo judistické mistrovství světa a tak jste tam také vlastně ve stejných dnech plaveli i vy. Jaké to bylo závodit v Baku?
2: Bylo to velice exotické, bylo to zajímavé, přínosné, byl jsem velice příjemně překvapen, jak to tam všechno bylo po stránce organizační připravené. Já můžu říct jenom výborné.
1: A předpokládám, že i co do výsledku, protože když vaše hlavní svěřenkyně splní tři limity na mistrovství světa, tak to je asi všechno, co jste potřebovali.
2: Určitě ano, děkuji za podporu tady v tomto případě. Jeli jsme tam pro limity, máme rádi, když splníme limity co nejdřív, ať máme čas se připravit na vrchol sezóny, což je mistrovství světa. Čili víceméně skončilo mistrovství Evropy v Paříži, půlce srpna nebo koncem srpna. Měli jsme 14 dní pauzu, hned jsme skočili do tréninku a jsem rád, že z té přípravy, kterou jsme udělali, Bára už je schopna zaplavat limity na ty největší akce, které na světě vlastně jsou.
1: Dušan Viktorijeník, trenér Barbory Janíčkové ve vysílání radiožurnálu Sport. Vy si stejně jako všichni ostatní plavečtí trenéři pečlivě každý rok zaznamenáváte, jak se vlastně v daném týdnu plave. Postupujete tento rok podle sešitu s datem 2025 i 2024?
2: Určitě ano a musím říct, že plavali jsme velice rychle a jsme na tom o nějakých 5% lépe než v loňském roce v tuto dobu. Tuto dobu jsme měli plně jedný limitu na sprinte, kde jsme plavali ještě pomalej, než plavala Bára před 14. v Baku, takže za mě všechno běží podle plánu, nechci to nějakým způsobem zakřiknout, ale je to na dobré cestě. Musím hlavně vydržet zdraví.
1: No tím pádem tak nějak navyšujete i očekávání na mistrovství světa.
2: Uvidíme. U toho krátkého bazénu bude velice záležet na tom, jaká tam bude konkurence. Na mistrovství Evropy v dlouhém bazénu, když to srovná maličko, tak se sešla po x letech konkurence taková, že to byly vlastně nejlepší plavkyně v celé Evropě. Se zúčastnili. Uvidíme, kdo se přihlásí na mistrovství světa. Teď to malinko napovědělo to světový pohár Baku, kde Bára obsadila ve finále 5. a 6. místa, kde ta konkurence byla také vysoká. Takže máme se na co těšit. Těšíme se do Číny a těšíme se na závody.
1: Dušan Viktorijeník, v našem vysílání, byla ta konkurence na světových pohárech větší, než bývala v některých minulých sezónách, přece jenom když teď na té sérii padl i světový rekord mezi muži. Marit Stenberchenová, velká konkurentka Barbory Janíčkové, tak překonala evropský rekord, tak to vypadá, že se tam plavalo velmi rychle.
2: Ano, plavalo se tam velmi rychle, hodně tomu přispěli teda diskutovaná účast Rusů, kteří teda opravdu tam pozbírali hodně v finálových umístění. Konkurence samozřejmě, když je světový pohár, tak největší konkurence by vás přejela v Evropě nebo i v Americe, když se plave v severní, ale i tak, že to bylo takový exotický místek a ty světový poháry budou v Baku, budou v Taškentu a budou v Almaty. I tak tam byla ta konkurence velice kvalitní. Byli tam Číňani, Japonci, to znamená i Jižní Afrika, tam byli Australan, Cameron, McEvoy, takže ta konkurence byla výborná a bylo se na co se dívat.
1: Co se týče Barbory Janíčkové, už jste zmiňoval, že je na tom podle vašich měření velmi dobře a když jsem se s ní před chvílí bavil, tak říkala, že pracujete i na něčem, co se týká záběru. Já jsem laik, zkuste to prosím vysvětlit, na čem teď, co se týče záběru, pracujete.
2: Tak malinko upravili jsme polohu hlavy s trenérem, který dělá tady ty dovednosti, s ním trénujete speciální trenér, víceméně to já už víceméně pod kontrolou úplně nemám, abych řekl pravdu, kdy chodí Bára třikrát týdně na speciální tréninky, kde tady ty skill a dovednosti technicky dělá. Malinko ten záběr pod vodou, ta paže neměla takový ten, říká se, že tam by měl být pravý úhel pod vodou v tom lokti, což Bára neměla, tak jsme zkusili zapracovat na tom, jestli by to bylo efektivnější, když tu paží trošičku v tom lokti pokrčí víc a uvidíme.
1: Teď jsme na plzeňských sprintech. Co chcete z těchto závodů? Protože Barbora Janíčková z těch elitních českých reprezentantů tady je vlastně jediná na všechny čtyři dny, respektive začíná už od čtvrtka jako jediná.
2: My to bereme jako trénink, Bára ráda závodí, sama to i sama říká, že radši závodí, než trénuje, takže víceméně jsme to přizpůsobili tento týden tomu, že má hodně disciplín, hodně startů a prostě jedeme tréninkově a když bude nějaký rekord meetingu, který si sama překoná, tak to bude jedině dobře, jedině velké plus.
1: Říká Dušan Viktorijník, děkuju.
2: Není zač, nashledanou.
1: Co se týče dalších českých reprezentantů, tak ti se tu také představí, ať už Barbora Šupenič, dříve tedy Barbora Sémanová, stejně tak tu bude plavat i Jan Čejka. No a představí se tu také mezi zdravými plavci v sobotu a neděli nejlepší paralympijský plavec současnosti, tedy David Kratochvíl. Z Plzně Martin Charvát, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: toho.
1: Posledních 150 metrů, Kateřina Neumannová jde dopředu, nasazuje do finiše, Čepalovová nestačí, Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
2: Byla úspěšnou běžkyní na lyžích. Už několik let je ale Kateřina Neumannová moderátorkou.
3: A proto můžete na Radiožurnálu Sport slyšet, jak se baví olympijská šampionka s další olympijskou vítězkou.
4: Co ty zlaté boty už si zaužila, které si skoupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se znerouhala.
5: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně není počasí, ale na léto mám taky poladěné boty. A teď jsem si koupila teda ještě zlatý podpatky, takže ke každému outfitu, kam jdu, mám zlatý boty.
2: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
3: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
2: Nebo na place s Davidem Novotným.
3: Každou středu po 10. hodině nebo kdykoliv ze záznamu v podcastových aplikacích.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál 11:30. Zprávy a Eliška Zábrocká.
7: V Česku v roce 2024 meziročně přibylo neziskových organizací. Oproti předchozímu roku jich bylo aktivních o necelá 4% víc. Podle dat Českého statistického úřadu bylo v zemi asi 120 tisíc spolků. Zároveň vzrostl i počet zaměstnanců, kteří v nich pracují. Ubylo ale dobrovolníků. Organizace své služby ve většině případů poskytují lidem zdarma nebo za netržní ceny. Jde třeba o pomoc lidem v nouzi, sociální služby, vzdělávání nebo rekreaci a sport. Brazilcům se nově zkrátil pracovní týden ze 6 dnů na 5. Rozhodl o tom brazilský parlament, který schválil změnu ústavy. Stalo se to před druhým kolem prezidentských voleb, které bude příští týden v neděli. Zkrácení pracovního týdne prosazoval současný levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Ústavní změnu se podařilo ale schválit po změně postoje pravicového kandidáta na prezidenta Flávia Bolsonara. Do 1. listopadu musí žadatelé o připojení do elektrické rozvodné sítě podepsat dodatek ke smlouvě, jinak přejdou o rezervaci kapacity. Změna má přispět k tomu, aby žadatelé své projekty opravdu realizovali. Podle mluvčího energetického regulačního úřadu Jana Hamrníka se to týká odběratelů, výrobců elektřiny, ale i firem a domácností, které mají bateriové úložiště nebo fotovoltaiky. A víkend v Česku bude zatažený a deštivý. Teploty v sobotu dosáhnou maximálně 12 až 17 stupňů, v neděli se ochladní na 9 až 14. Podle meteorologů se v noci na sobotu a pondělí taky můžou objevit přízemní mrazíky.

0: Brna kolony u Bučovic. Na dálnici D1 popojíždějí kolony na výjezdu z Brna směrem na Ostravu. Je tam zúžení silničáři v pravém pruhu na 210. kilometru sjezdu na Slavkov. Fronta od 203. kilometru zabere asi 20 minut. A taky silnice 50 z Brna na Uherské Hradiště je hodně ucpaná u Bučovic. Opravují vozovku, v Bučovicích jde se Kyvadlově. V obou směrech se zdržíte až půl hodiny. Na silnici 12 z Kolína do Prahy se tvoří kolony u Českých Budějovic. Je to v souvislosti s odstřelem vysílačů Liblice. Kolona je tam převážně směrem do Prahy. Ucpané jsou i okolní silnice. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice čekejte kolony u Miličína. Za Miličínem je omezení. Teď je tam kolona pouze ve směru z Prahy. Zastavíte už kousek za Oldřichovcem a zdržíte se až půl hodiny. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště popojíždí kolona. Je silný provoz u sjezdu na Lochkov, překážela i nehoda, ta už je na straně, ale stále regulují vjezdy do tunelů. Fronta od sjezdu na Vestec. No a velké kolony kamionů čekejte na příjezdu do Prahy z Plzně po dálnici D5. Od 9. kilometru pravý pruh plný až na okruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, večer v Čechách místy i skoro jasno, teploty 13 až 18 stupňů na východě a severovýchodě jen do 14 a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Def Leppard ve čtvrtečním radiožurnálu Sport je 11 hodin a 38 minut. Volejbalistky Přerova by v nově rozvěté sezóně po letech rády zabojovali o extraligovou medaili. Pomoci by k tomu měly i dvě posily ze slovenské reprezentace. Blokařka Eva Směšková a smečařka Radka Hašková. Obě na Hanou dorazily po několika letech ve slovenské nejvyšší soutěži a na vlastní kůži poznávají rozdíly mezi oběma ligami.
1: Už tie tréningy boli inakšie, ako som možno bola zvyknutá. Určite je tu rýchlejší volejbal, myslím si, že sú tu staršie hráčky, skúsenejšie hráčky a o to je tá extraliga lepšia než vás na tom Slovensku.
2: Tá česká extraliga je určite niekde vyššia ako slovenská, čiže pre Slovenky je to podľa mňa najlepší krok, kde vykročiť a neskôr sa už uvidí.
3: Shodují se slovenské reprezentantky Ema Směšková a Radka Hašková, které před sezónou posílili Přerov. Krok ze slovenské do české nejvyšší soutěže dělá v posledních letech čím dál více volejbalistek a některé dokonce dřív, než by bylo pro jejich vývoj nezbytně nutné.
2: Tak ja som bola v Slavii, podmienky a za zemi som mala dobré. Ja som tam bola v podstate od 15 rokov až do svojich 22, čiže pre mňa už bolo na čase odísť, pretože som tam bola 7 rokov a myslím si, že sa trebalo posunúť. A veľa hráčok odchádza po tej strednej škole práve preto, lebo si myslia, že už to bude lepšie. Ale ja si myslím, že ešte by mohli ten rok ostať a počkať a uvidieť, že čo to bude. Ale všetko to záleží o tých podmienkach, no a v ktorom klube sú.
3: Popisovala sú cestu smečařka Radka Hašková. A právě horší podmínky, ať už finance nebo zázemí, tento odliv kvalitních hráček ze Slovenska způsobují nejčastěji. V řadě klubů totiž nemají takový plat, aby se dali považovat za profesionálky.
1: Myslím si, že se s tím dá dobré přivyrobit například popri škole, keďže já ještě študujem, alebo mať popri tom ještě nějaký part-time job. To je tak spojené všetko dokopy, či financie, možno aj celkovo to zázemie. Tá liga nie je až tak na takej výbornej úrovni. Dlhodobý problém, že možno tá extraliga slovenská nie je až tak zaujímavá pre tie zahraničné hráčky a možno tých prvé 4 týmy sú dobré, majú celkom fajn podmienky. Takže veľký rozdiel je v tom, že tu v Čechách sú tie týmy veľmi vyrovnané oproti tej slovenskej lige.
3: Komentovala blokařka Ema Směšková, která posledních 5 sezon působila ve Slovanu Bratislava, kde si na podmínky stěžovat nemohla. V jiných klubech to ale tak slavné není. A kvalitativní rozdíl mezi soutěžemi je také nezanedbatelný.
4: Nevím si, či si úplně všetci ty hráčky, které to robí, uvědomují, prostě jaký to je obrovský výkonnostný skok mezi těmi ligami. Já vím, že chcem čo najskôr dostat do profi volejbalu. Úplně jim rozumím, ale rozdíl mezi ligami je naozaj velký. Možná ne tak o tréninkových a o tom celom hovorím, koľko tých tímov tu na je vyrovnaných. Já verím, že tých ľudí to láká, prostě chcú si to skúsiť, nech idú. No, všeobecne v tom zázemí je prostě ten rozdíl velký. Bude to pre nich náročné, ale nič, čo by nezvládli.
3: Myslí si trenér konkurenčního Štermerka František Bočkaj, který ve slovenské extralize trénoval 12 sezon. A právě jeho tým naposledy Přerovu podlehl i za přispění obou zmíněných posil Radky Haškové a Emy Směškové. Ty se tedy zatím na českou extraligu adaptovali slušně, i protože obě už mají něco za sebou a pro odchod ze Slovenska zvolili ideální čas. Z Přerova Adam Kodét, Radiožurnál.

11 hodin 45 minut, posloucháte čtvrteční vysílání radiožurnálu Sport a já vás teď pozvu, a to konkrétně na 19. října, tedy na příští pondělí od 18 hodin se totiž koná další desítka Pavla Horváta live. Tentokrát to tedy bude v rámci festivalu Pri Bohemia Radio v Olomouci. Můžete se znovu těšit na Pavla Horváta, na Antonína Panenku, na Jana Pěrušku a tentokrát taky na bývalého fotbalistu Romana Hubníka. Ke vstupenkám na říjnovou akci se dostanete přes naše internetové stránky sport.rozhlas.cz. Pondělí 19. října, připomínám ještě jednou, pokud se vám nehodí termín anebo místo, tak další akce už jsou naplánované na další měsíce, v listopadu Pardubice, v prosinci potom Liberec. Podrobnosti se samozřejmě od nás včas dozvíte, když budete poslouchat radiožurnál Sport.

0: Je přesně 11 hodin 50 minut, posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku a my si budeme teď povídat o dráhové cyklistice. V čínské Šanghaji se naplno rozjelo mistrovství světa, budeme hodnotit české výkony, podíváme se třeba taky na nizozemskou dominanci, no a to všechno probereme s bývalým elitním dráhovým cyklistou, mistrem Evropy Tomášem Bábkem, který by teď s námi měl být ve spojení. Tomáš, hezký den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače, děkuji za pozvání.
0: Čeští sprinteři skončili osmí v týmovém sprintu, Petra Ševčíková ve skreči 18. místo, tak jak zatím hodnotíte ty české výkony na šampionátu?
1: Já si myslím, že je to úplně skvělý, protože ta konkurence je vysoká, protože začala olympijská kvalifikace dvouletá, takže se tam objevila spousta silných jako závodníků a men, takže za mě je to úžasný a ty body, které kluci pozbírali tím osmým místem, protože vlastně osm týmů se kvalifikuje na olympiádu, tak jsou jako úžasný a z toho mám obrovskou radost a navíc to bylo časově jako velmi těsný, takže ti kluci mohli klidně o pár setin, kdyby jeli ještě o kusy rychleji, což není až takový problém, je to spíše potom už o náhodě, o nějaké souře náhod, tak mohli být i třeba na šesté pozici, jo. Tak za mě jako skvělý posun.
0: S Tomášem Bábkem si povídáme na Radiožurnálu Sport. Asi je zbytečné ptát se na to, jak důležitý je to závod mistrovství světa, je mistrovství světa, ale vy jste zmínil i tu olympijskou kvalifikaci, tak je i tohle nějaká, řekněme, zvýšená důležitost toho, že se prostě hraje o olympijské hry?
1: Přesně tak to je, jak to říkáte, no, vzhledem k tomu, že olympiáda je vše a podle toho se potom i přidělují jako prostředky další na podporu a je to vlastně to nejvíc, co se sleduje, všechno se jede v rámci čtyřletých olympijských cyklů, tak ano, teďka se už jako hraje opravdu o tu olympiádu a dostat se tam je každý cyklus vlastně těžší a těžší a v podstatě jenom ta samotná účast už je pár olympiád pro tu zemi, konkrétně pro nás, pro Česko, má obrovský úspěch. Takže já klukům jako moc fandím a myslím si, že to mají skvěle rozjetý. A zrovna tady sleduju Dominika Topinku ve semifinále Keirinu, což tady byl v podstatě 10 let téměř nebylo, když jsem naposledy byl já ve semifinále a potom finále Keirinu. Takže zároveň se teďka vykládám, jak to sleduju a už jsem trošku nervózní.
0: Tak Dominikovi budeme držet palce, uvidíme, jestli to dojede v průběhu našeho povídání. Já se vás teď chci zeptat na jednu výjimečnou ženu, nizozemka Lorena Wiebesová, nejenom, že je bezesporu nejrychlejší sprinterkou na silnici, ale na dráze tedy ve skreči třetí titul mistryně světa v řadě. Jak výjimečná tohle je závodnice z vašeho pohledu?
1: Já myslím si, že je jako neuvěřitelně univerzální, ale jenom to vlastně potvrzuje to, netýká se teda klasických dráhových sprinterů, ale spíše jako vytrvalců dráhových, tak to potvrzuje jenom to, že kombinace vlastně tréninku závodní na dráze a té silnice je jako vlastně nesmírně prospěšná pro všechny ty závodníky. Nemyslím teď jako pro vrchaře, jo, pro ty klasikáře a spurtery, takže ani mě to vlastně jako nepřekvapuje, že tady vyhrála, protože takových případů i muži jsme měli mnoho v minulosti.
0: A když se na chviličku s Tomášem Bábkem zastavíme, omlouvám se, že jsem vám do toho skočil, já vás to nechám hned doříct, zastavíme u vlastně té holandské reprezentace, další obrovská hvězda Henry Lavriesen, mohl bych klidně pokračovat dál, tak ta dominance nizozemců, nebo proč oni jsou takhle dobří a mohli bychom se od nich třeba něco naučit?
1: Já nechci, aby to vyznělo špatně, ale oni mají systematickou dlouhodobou přípravu a ty prostředky, které jsou tam investovány, jsou samozřejmě jako naprosto odlišný od toho, co se investuje u nás. Takže myslím si, že je pro nás velmi složitý se k ním jakoby dostat, ale jak je vidět, tak kluci i holky vlastně české repre dělají maximum a máme tady poslední kolo, kdy Dominik Topinka teďka hákuje zrovna holandského závodníka Harryho Lavriesena a vypadá to, že to těsně bohužel teďka v tento moment nevyšlo, byl asi na čtvrtým, pátým místě, takže, ale tak si myslím, že to je skvělý, pardon. Pro mě
0: v pořádku, to je krásné, že to máme obohacené o váš komentář.
1: Ale je to skvělý, protože i přesto, že byl teďka pátý, tak tyko měl úplně skvělou, nepodařilo se to jako zachytit tak dobře, ale myslím si, že to je jako naprosto skvělé. Na té pásce to bylo pátý místo, ale i tak ho budeme mít vlastně ve finále B, což je podle mě obrovský úspěch, jako a tímto teda Dominikovi a celé naší repre chci pogratulovat.
0: Nejenom o Dominiku Topinkovi si aktuálně povídám s Tomášem Bábkem pro představu vás posluchačů. Dominik Topinka před chvilkou se řítil po té dráze borovicové rychlostí přes 80 km v hodině. Tomáši, já se ale vás chci zeptat na něco, na co jste včera před chviličkou narazil, když jsem se vás ptal na Holanďany. Vy sám se snažíte drahovou cyklistiku posouvat nějakým systematickým způsobem dál společně s mistrem Evropy do 23 let Robinem Wagnerem stojíte za Akademií dráhové cyklistiky, která má mimo jiné tenhle sport přiblížit veřejnosti, tak jak se vlastně tenhle nápad zrodil a jak ta akademie funguje?
1: Děkuji za ten dotaz. Ano, ta myšlenka byla taková hlubší, mě to vlastně napadlo právě na mistrovství světa 2019, když jsem byl jako na pokoji a říkal jsem si sakra, jak bychom to mohli přinést i té veřejnosti, tak jsem oslovil s tím Robina Wagnera, který se mnou byl na pokoji toho mistráku světa tehdy a říkám, co kdybychom se nakoupili drahový kola a začali dělat lekce prostě pro veřejnost. Jo. Tak on se toho chytil taky a nakonec jsme na tom nějak začali pracovat a následující rok jsme už měli nakoupený kola a začali jsme to takhle nabízet. Začali nám chodit vlastně lidi z řad jako opravdu veřejnosti nebo té cyklistické sportovní veřejnosti po práci a prvně jsme toho koncipovali jenom jako zážitek, ale vzhledem tomu, že tou metodou, kterou jsme to vlastně učili během těch dvou hodin a na konci vlastně z nich byli téměř jako hotoví dráhoví cyklisti, začátečníci, že uměli na ten dráze velmi dobře jako se rozjet, jezdit skupině a tak dále, tak je to chytlo natolik, že se nám začali vracet, tak jsme zároveň vytvořili vlastně takový komunitní klub a dneska nám i ty závodníci závodí tyhle právě amatéři na mistrovství světa amatérů a máme téměř 10 titulů mistrů světa, jo, za tady tyhle z těch 5 let, co to děláme a pořád nám ty lidi chodí, takže myslím si, že to je super, jako naplňuje nás to a snažíme se tím tu dráhovou veřejnost jako rozšiřovat.
0: Tak ať se vám nejenom v tomhle daří dál, povídal jsem si s bývalým elitním dráhovým cyklistou, mistrem Evropy Tomášem Bábkem, nejenom o tom, že se v Číně, v Šanghaji naplno rozjíždí mistrovství světa v dráhové cyklistice. Tomáši, moc děkujeme, mějte se hezky.
1: Já vám taky děkuju a přeju upřímný den všem. Díky.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
1: Česko přišlo o nejvyšší stavbu v historii. Dopoledne padly stožáry rozhlasového vysílače v Liblicích na Kolínsku.
2: Český rozhlas ukončil vysílání na tomto vysílači na konci roku 2021.
1: Unijní lídři jednají v Bruselu o novém společném rozpočtu. Česko zastupuje premiér Babiš.
3: Ty návrhy komise na nové zdroje jsou pro nás absolutně nepřijatelné.
1: Fotbalisté Sparty v Evropské lize přivítají Lillestrém. Plzeň nastoupí v Budapešti. Na Pražském okruhu brzdí provoz nehody ve směru zde jedničky na letiště. A bude oblačno až polojasno, v Čechách večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty do 18 stupňů. Je čtvrtek 15. října, začínají hlavní zprávy s Eliškou Zábrockou.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Demoliční firma před necelou hodinou odstřelila liblické vysílače na Kolínsku. Česko tak přišlo o svou nejvyšší stavbu, měla 355 metrů. Další údržba by se českým radiokomunikacím nevyplatila. Odstřel z místa sledovala reportérka Alena Junová.
5: Spolu asi se stovkou dalších lidí ještě stojím na poli přes silnici první třídy z Prahy na Kolín. Většina jich už odjíždí, ale hodně jich tu zůstává, fotí, někteří jsou smutní a slzí. Firma konstrukci odstřelila zhruba ve 11:15, kovové zbytky leží na poli ve směru na Kolín. České radiokomunikace pro vysílače už neměly využití a oprava by stála zhruba 170 milionů korun. Spadlé kovové konstrukce budou dělnice odvážet během následujících 20 dní. Alena Junová, Radiožurnál.
1: Zemřel novinář a spisovatel Rudolf Křesťan, bylo mu 83 let. Křesťan vynikal svými fejetony, kterých napsal téměř 3000. Dlouhodobě spolupracoval s Českým rozhlasem. Léta působil taky v časopise Mladý svět, později v týdeníku Televize. Povolební vyjednávání ve velkých městech pokračují i dnes. V Praze, v Brně a ve Zlíně bez hnutí ANO. Regionální politici mají první kolo jednání za sebou třeba v Jihlavě. Sleduje to tam reportér František Jirku.
6: A i tady to vypadá, že vedení města bude bez hnutí ANO. Jeho lídr a končící náměstek primátora Radek Popelka oznámil, že odcházejí do opozice. Vítězný tým pro Jihlavu, společná kandidátka ODS, Lidovců a TOP 09, jednal o koalici ještě s Piráty. Ti výsledek nechtěli komentovat, ale připustili, že se neshodli na otázce dostupného bydlení. Třetím možným partnerem jsou Starostové. Pokud by skutečně v Jihlavě vznikla koalice týmu pro Jihlavu a STANu, měla by v zastupitelstvu většinu 3 hlasů. František Jirků, Radiožurnál.
1: Možnost dočasně vyloučit problémového žáka z výuky zvažuje ministerstvo školství. Chce chránit ostatní děti i učitele. Škola by k němu mohla přistoupit až po vyčerpání ostatních možností a musela by zajistit další vzdělávání dítěte.
7: Je především taky potřeba s tím dítětem pracovat.
8: Popisuje ředitel odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva školství Michal Černý s tím, že je třeba poskytnout podporu jak vyloučenému žákovi, tak i třídě. Dočasné vyloučení má být možné jen v krajních případech, zdůrazňuje dětský ombudsman Martin Beneš.
9: Abychom měli jistotu, že ta škola se nezbavuje nebo nezasahuje do práv dítěte, se kterým nedokáže dobře pracovat.
8: Školám podle učitelky a speciální pedagožky Jarmily Čechové pomůže ale především posílení prevence.
10: V některých regionech je nějaká terapeutická péče hrazená pojišťovnou téměř nedostupná.
8: Ministerstvo zatím podobu případných opatření hledá. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
1: Roste počet pacientů s chronickou bolestí. Loni jich v Česku bylo 374 tisíc. Za posledních 10 let jejich počet vzrostl zhruba o třetinu. Vyplývá to z dat České lékařské společnosti. A podrobnosti má reportérka Sára Adamcová.
11: Příčinou jsou následky sedavého a uspěchaného životního stylu a prodlužující se délka života, říká předseda Společnosti pro studium a léčbu bolesti České lékařské společnosti Tomáš Gabrhelík.
12: Na co dřív lidé umírali, tak dneska se prostě dá z velké části vyřešit anebo oddálit to úmrtí. Starší organismus, který se dožívá vyššího věku, má více chronických chorob.
11: Pomoci může co nejdřívější návštěva lékaře, říká Jitka Fricová z kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
13: Algeziolog může nabídnout léky, ať jsou to opioidy nebo neopioidní medikace, ale také může pacienta indikovat k lékařským výkonům.
11: Lékař může pacienta taky poslat k psychologovi. Komplexní léčba podle Fricové pomáhá pacientům i k návratu do práce. Sára Adamcová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
8: Víme, co se děje u vás.
1: Lídři Evropské unie na dvoudenním summitu v Bruselu řeší ceny energií nebo příští dlouhodobý rozpočet EU. Hledají nové zdroje, které by doplnily příspěvky členských států. S těmi dosud navrhovanými nesouhlasí premiér Andrej Babiš z ANO.
14: Premiér při příchodu na summit pochybnil, že je možné rozpočet schválit do konce roku.
3: Ty návrhy komise na nové zdroje jsou pro nás absolutně nepřijatelné. Komise nám chce vzít podíl ze spotřební daně z tabáku, chtějí vzít emisní povolenky, ty příjmy.
14: V debatě o cenách energií chce Babiš prosazovat další oslabení, respektive odklad systémů emisních povolenek. To před začátkem summitu podpořil i estonský premiér Kristen Mihal. Naopak Dánsko, Švédsko či Finsko varovali před jakýmkoliv oslabováním systému ETS. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Ukrajinské drony zasáhly rafinérii v ruské Ryazaňské oblasti, tvrdí to tamní gubernátor Pavel Malkov. Oznámení přichází poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovoru pro list Financial Times řekl, že Ukrajina obnoví útoky na ruské rafinérie jako odpověď na ruské útoky.
15: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský listu Financial Times dále řekl, že Ukrajina na 3 dny zastavila útoky na ruské rafinérie a respektovala tzv. Energetické příměří vyhlášené americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Moskva ale v útocích na ukrajinskou energetiku pokračovala, zdůraznil Zelenský. Rusko v noci na dnešek na Ukrajinu vystřelilo 2 rakety a vyslalo 580 dronů různých typů. Většinu z nich protivzdušná obrana zlikvidovala, ale v Kirovogradské oblasti útok trval 10 hodin. Zahynuli při něm 3 lidé a 7 bylo zraněno, informovala záchranná služba DSNS. Z Ukrajiny Martin Nurazín, Radiožurnál.
1: V některých francouzských supermarketech po kybernetických útocích stále chybí mražené a čerstvé zboží. Neznámí hackři na začátku týdne na dálku změnili teplotu v mrazácích a chladničkách. Obchody kvůli tomu museli vyhodit jídlo odhadem za 10 milionů eur.
16: V prodejně Monoprix v centru Paříže je prázdný mrazák s nápisem, že obchod při kybernetickém útoku napadli hackři. Několik dní po útoku chybí mražené maso, ryby, zelenina nebo zmrzliny. Hackrům se na dálku podařilo napadnout systémy dánské společnosti Danfoss a v mrazácích v asi 700 obchodech přes noc zvýšili teplotu až na 50 stupňů. Dánská firma, která francouzským supermarketům dodává mrazicí a chladicí technologie, se brání s tím, že používané systémy byly zastaralé. K hackerskému zásahu se na rozdíl od předchozích rozsáhlých útoků ve Francii zatím nikdo nepřihlásil. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
17: Sport. Fotbalisti Sparty odehrají 2. utkání v hlavní fázi Evropské ligy. Na vítězství v Arménii se pokusí navázat na Letné v souboji s Lillestrémem. Dánský kouč Sparty Brian Priske k norskému soupeři říká.
18: Podle mě je to velmi dobrý ofenzivní tým s dobrými hráči do útoku. Mně je Lillestrém lepší než v obraně. Viděl jsem, že v defenzivě může být zranitelný, ale k soupeři máme respekt. Je to evropský fotbal a v něm nejsou jednoduché zápasy.
17: Utkání Sparty s Lillestrémem začne v 18.45. Ve 21 hodin pak Plzeň nastoupí v Evropské lize v Budapešti proti Ferencvároši a Jablonec v konferenční lize v Německu proti Freiburgu. A hokejisty Hradce Králové čeká předehrávka 11. kola Tipsport Extraligy v Litvínově. Úvodní boli padne v 17.30. Pokud Východočeši zvítězí, posunou se na 3. místo tabulky. Jeden hokejový zápas a 3 fotbalové duely odvysílá Radiožurnál Sport živě. Na Radiožurnálu slyšíte reportážní vstupy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Kolony na D1 u Brna a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D1 popojíždějí kolony na výjezdu z Brna směrem do Ostravy. Od 203. kilometru je to až ke zúžení na 210. a zdržíte se přes 20 minut. Na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna postojíte v koloně v Bučovicích. Opravují vozovku a je to zhruba na 15 minut. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice kolony u Miličína. Mezi Miličínem a dálnicí je omezení. Kolona teď pouze ve směru z Prahy až na půl hodiny. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště aktuálně překážejí dvě dopravní nehody. První u nájezdu z Písnice na 5. kilometru, druhá pak ještě na 16.5. kilometru u Barandova. Čekejte kolony od Jesenice. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, večer v Čechách místy i skoro jasno, teploty 13 až 18 stupňů na východě a severovýchodě jen do 14. Tolik zprávy.
20: 12 hodin 10 minut, čtvrtek 15. října, dál posloucháte Radiožurnál Sport a my jsme za to moc rádi. Olympijská vítězka Sifan Hassanová se odhlásila z maratonu v New Yorku. Nizozemská běžkyně, která bezmála rok už nezávodí, není kvůli výpadku v tréninku dostatečně připravená. V této sezóně přijde o druhý velký maraton. V dubnu kvůli zranění achilovky nestartovala v Londýně. Jejím posledním závodem byl 2. listopadu loňského roku právě New Yorkský maraton, ve kterém doběhla 6. Chtěla se na tenhle závod vrátit, ale nakonec z toho tedy sešlo. Teď už Bon Jovi.
4: Radiožurnál Sport
21: a Karel Janů.

0: Máme 12 hodin a 14 minut ve čtvrtečním radiožurnálu Sport. Teď můžeme tak trošku vyzkoušet vás, tedy naše posluchače, schválně, kolik znáte hráčů fotbalového Ferencvároše. Pokud jste v minulých letech poslouchali přenosy radiožurnálu Sport ze zápasu Šance ligy, tak dva byste znát měli velmi dobře. Dres dnešního soupeře Plzně v Evropské lize totiž oblékají Kadu a Birmančevič.
1: Jméno Velika Birmančeviče vyvolávali fanoušci na Letné mnohokrát. Vždyť se hned ve svém prvním roce v Česku v dresu Sparty stal nejlepším hráčem sezóny.
2: Birmančeviče známe velmi dobře ze Sparty, je to vlastně tahový křídelník, rychlej, hodně za obranu. Sami jsme viděli, že tolik příležitostí teďka nedostává.
1: Říká trenér Plzně Radoslav Kováč. Naráží na to, že srbský křídelník zatím čeká ve Ferencvároši na start v základní sestavě i na první gól. Kadu je naopak jedna z opor týmu z Budapešti.
2: Kadu má vynikající ofenzivní schopnosti a velmi dobře cítí prostor. To znamená spoustu centrů, spoustu proběhů a je to chytrý hráč, který dokáže udělat rozdíl.
3: Jo, tak na Kadu se těším. Já jsem s ním dobrý vztah. Strávil jsem s ním tady jeden rok. Je velice dobrý dopředu. Vím, že dozadu to není zase tak úplně 100%.
1: Navázal na plzeňského trenéra Kováče jeho svěřenec Alexandr Sojka. Oba budou doufat, že si s Kaduem a Birmančevičem na hřišti poradí lépe než překladatelka na tiskové konferenci.
4: Kadu.
1: Birmančevič. Trenér Plzně Radoslav Kováč naopak lingvisticky zazářil, když se s místními novináři rozloučil maďarsky.
2: Holnap talas kozunk.
1: Jestli Kováčovi dobrá nálada zůstane i během utkání na hřišti Ferencvároše v Evropské lize, uslyšíte v přímém přenosu na radiožurnálu Sport od 21 hodin. Z Budapešti Adam Procházka, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Výškař Jan Štefela, který loni ovládl národní anketu Atlet roku, je znovu v nejlepší desítce mezi adepty na vítězství, které dnes zveřejnil Český atletický svaz. Nechybí ani favorizovaná halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Bronzový medailista z loňského mistrovství světa Štefela se v hlasování dostal mezi 10 nejlepších, i když neměl úplně povedenou sezonu. V hale sice skočil 232, ale na světovém šampionátu v Toruni pak zdolal jenom 226 a skončil 6. No a venku se dostal přes 230 pouze na domácím šampionátu v Plzni, jinak skákal výrazně méně a na mistrovství Evropy v Birminghamu vypadl v kvalifikaci. Určitě se dá říct, že umístění pod stupni vítězů, které bral na evropském šampionátu, taky kladivař Volodymyr Myslivčuk, i z něj dělá určitě adepta na dobrý výsledek. Ukrajinský rodák sahal po medaili i v sezóně, ve které poprvé překonal 80-metrovou hranici, zařadil se na druhé místo českých historických tabulek. Vedle Manuely je v desítce taky další česká medailistka z letošního halového mistrovství světa, bronzová tyčkařka Amálie Švábíková. No a slavnostní vyhlášení ankety se uskuteční v sobotu 7. listopadu v Praze.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
6: Strašně se to posunulo,
4: viď? Neuvěřitelně.
6: Oni prostě furtí.
4: Oni furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
6: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady dřít jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
7: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Půl jedné. Zprávy a Eliška Zábrocká.
1: Zemědělci můžou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Celkem je na to připravených 264 milionů korun z Evropské rezervy. Další peníze doplní Česko z národních zdrojů. Podle ministerstva zemědělství má kompenzace farmářům pomoct zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. V žádosti bude přijímat státní zemědělský intervenční fond do konce měsíce. Rusko v noci na Ukrajinu zaútočilo 580 drony a dvěma řízenými střelami. Na síti Telegram o tom informovalo ukrajinské letectvo. Většinu bezpilotních letounů zneškodnila protivzdušná obrana. Tři mrtvé a několik zraněných hlásí Kirovohradská oblast. Ukrajinská státní služba pro mimořádné situace uvedla, že region čelil rozsáhlému dronovému útoku víc než 10 hodin. Zlínští policisté pátrají po 43-letém Radku Galuškovi. Podezírají ho z pokusu o vraždu na Uhersko-Hradišťsku. Podle policie může být nebezpečný. Lidé by se ho proto neměli snažit zadržet ani kontaktovat. Muž je zhruba 170 až 180 cm vysoký, má krátké hnědé vlasy, širší obličej a výrazné čelo. Podezřelý se může pohybovat v šedém autě Škoda Fabia. Případem se kriminalisté zabývají od půlnoci ze středy na dnešek. Jakékoliv informace o hledaném volejte na linku 158. A v Liberci začal největší vzdělávací veletrh na severu Čech Eduka. Představí se na něm desítky středních škol a firem. Veletrh je určený hlavně deváťákům, kteří se rozhodují, kam dál na školu. Nabídku tam ale najdou i lidé, kteří hledají novou práci nebo chtějí změnit zaměstnání. Veletrh, který ročně navštěvuje zhruba 30 000 lidí, bude v liberecké aréně až do soboty. Sport. Karolína Muchová si zkomplikovala cestu za účastí na turnaji mistryní pro 8 nejlepších tenistek roku. Aktuálně sedmá hráčka planety, totiž na podniku série WTA v čínském Wuhanu, vypadla ve třetím kole. Muchová podlehla Ruse Schneiderové 5-7 a 3-6 a do čtvrtfinále neprošla.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Brna, taky před Šmejkalkou. Na D1

0: otázkou přejezdu. Podle našeho zpravodaje jsou větší fronty směrem z Tábora.
1: Ve směru od Šínova se vytvořila kolona už kousíček za odbočkou na Patov.
0: Na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna brzdí provoz oprava vozovky v Bučovicích. Tam se jede Kyvadlově a je to asi na 15 minut obousměrně. No a připomínáme kolony kamionů na příjezdu do Prahy z Plzně po dálnici D5. Pravý pruh plný od 9. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno, večer v Čechách místy i skoro jasno, teploty 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě jen do 14 a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: John Farnham dohrává ve 12 hodin a 39 minut. Posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport. Na předposledním maratonském majoru sezony předvedl Jan Havlena nejlepší český čas za posledních 7 let. Tradičně rychlou maratonskou trať v Chicagu zvládl za 2 hodiny 15 minut a 19 sekund a dvojnásobný český šampion v téhle disciplíně by s námi teď měl být ve spojení. Hezký den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vy jste se do našeho vysílání spojil, jestli to správně chápu, z Kanady, z Toronto, tak ještě jste si chtěl prodloužit ten pobyt za oceánem?
1: Ano, přesně tak, chtěl jsem vlastně navštívit 3 města, z toho 2 ve Spojených státech, 1 v Kanadě, takže já jsem se přesunul z Ženevy do Chicaga týden před, do Washingtonu týden před maratonem. Ve Washingtonu jsem strávil 5 dní, potom jsem byl 5 dní v Chicagu a 2 dny po maratonu jsem přeletěl sem do Toronto.
0: Takže je to spojené s turistikou?
1: Trochu, snažím se. Myslím si, že do Spojených států nebo obecně do Severní Ameriky by byla asi škoda letět jenom na 5 dní.
0: S Janem Havlenou teď pojďme k tomu nedělnímu maratonu v Chicagu. Jste spokojený s tím výsledným časem, který už tady jednou padl, nebo to mohlo být třeba ještě rychlejší?
1: Upřímně, mně se málo kdy stane, že by byl spokojený a tenhle závod není výjimkou. Byl tam strašně moc rezerv, přijel jsem s pěknou formou, ale už to počasí bylo zase docela teplý pro rychlý maraton, to znamená, měli jsme 16 stupňů na startu a potom pro mě to bylo nějaký 19 v cíli. Tím, že jsem byl v tom programu, který byl až za elitami, tak jsme startovali 2 minuty po nich a v téhleté skupině jsem neměl lidi, kteří by běželi tempo, který já jsem potřeboval, a kdybych si to celý táhl sám 42 kiláku, tak bych tam pravděpodobně buď někde skolaboval nebo vytuhnul a musel zpomalit. Takže jsem se musel spokojit se docela, nechci říct pomalým tempem, ale s pomalejším tempem pro mě. Musel jsem si navíc všechno pití brát sebou už od startu a tím, že jsme obíhali hodně elitních žen z vnějšku trati, tak jsem tam měl i dost metrů navíc, což mi ve finále samozřejmě čas přidalo, takže já tam vidím rezerv hrozně moc. Ale jsem rád na druhou stranu, že tenhle ten závod jsem zvládl hladce, i když tam byly problémy, bolesti břicha, věci, které prostě nevyšly, tak jsem tím stejně podle svých pocitů projel jako nůž máslem, takže s tímhletím jsem spokojený, že jsem skončil opravdu v komfortu, byl to 100% nejlehčí závod, co jsem kdy v životě měl, co jsem kdy v životě běžel, takže na tohle to jsem hrdý, ale samozřejmě hnedka po závodě, po doběhu jsem si říkal, že jsem chtěl víc a že vlastně chci víc, takže jsem motivovaný do dalších závodů.
0: S Janem Havlenou si povídáme ve vysílání radiožurnálu Sport. Vy jste toho teď řekl strašně moc, já jsem se vás chtěl zeptat na ty rezervy, ale vy jste vlastně řekl úplně všechno, ne? Tak pojďme začít u toho, že jste nestartoval přímo v tom nabitém elitním poli. Proč tomu tak bylo?
1: V Chicagu je potřeba mít vstupní čas po 2 hodiny a 10 minut. Proto aby byl člověk přijat do elit a berou tuším 50 mužů, ale tady nechci říct nějakou dezinformaci, ale myslím, že tak to bylo, tak mi to řekli a můj osobní rekord před tímto závodem byl 217.48 právě z mistrovství České republiky v Praze, kde jsem vyhrál v květnu a to znamená, že mi to nestačilo.
0: Takže ale i tak navzdory tomu dalšímu, co jste říkal, že jste třeba startoval 2 minuty po elitě, musel jste spoustu lidí předbíhat a nemohl jste třeba volit tu ideální trať, tempo nebylo nastavené od začátku správně, osobák, jestli dobře počítám, o 2,5 minuty, tak to vaše očekávání, nebo o kolik myslíte, že by to v případě nějakého ideálního závodu se ještě dalo stlačit?
1: To se strašně těžko odhaduje a například u mě je problém v tom, že já opravdu potřebuju, nebo pro ten můj výkon jsou ideální ty chladné podmínky, které já jsem měl naposledy ve Valencii, ale už v roce 2023. Takže třeba v tomhle tom vidím obrovskou rezervu, kdyby tam na tom maratonu jednou to počasí sedlo, tak já si myslím, že minimálně třeba minutu můžu ubrat dolů. Ale tohle se strašně těžko odhaduje. Tam vlastně tolik faktorů, který ten závod ovlivní, ať už vnějších, nebo právě zdravotní problémy, jiné věci, že na tuhle otázku se mě často lidé ptají a já vlastně nikdy neumím úplně odpovědět.
0: Tak já mám připravenou pro Jana Havlenu ještě nějakou další samozřejmě. Co říkáte třeba na tu rostoucí maratonskou konkurenci v Česku? Martin Zajíc se chystá na svoji premiéru na téhle distanci. Damian Vích, Jan Frisch přechází z kratších tratí k maratonu. Ta vidina olympiády v Los Angeles 2028, myslíte, že zatím stojí především?
1: Předpokládám, že ano. Samozřejmě každý chce na olympiádu, ale na druhou stranu ty maratony jsou těžký. Klukům přeju samozřejmě jenom skvělé výsledky, ale těžko se z toho odhaduje, jak to nakonec bude vypadat u Martina a u Damiana, protože to jsou kluci, který maraton ještě neběželi. A maraton nejsou jenom dva půl maratony. Je tam strašně moc věcí, které na kratších tratích nemáte. Typicky jenom ta stěna 30. kilometru, což je vlastně fenomén, kdy závodníkovi totálně dojde energie zhruba po 30 kilometrech nebo po 32 kilometrech, tak je vlastně něco, co ten závod ovlivní dost zásadně, klidně v řádu minut, a to na půlmaratonu nemáme, takže je zatím asi ta olympiáda. Na druhou stranu bych to všechno bral jako moment nebo jako období, kdy ty kluci ten maraton začínají. Asi bych na ně nekladl úplně velký tlak a spíš bych čekal, jak to bude vypadat, až si to osahají. Ale zase na druhou stranu jsou to kluci, kteří se tomu běhu věnou na 100%. Takže jako já věřím, že to bude super, nebo strašně fandím v tomhletom a doufám, že...
0: Tak Jan Havlena teď nám vypadl, tak věřme, že se nám to spojení s ním podaří spojit, protože ještě přeci jenom na dvě, tři věci bych se ho velmi rád zeptal a teď se mi zdá, že už snad by mohl být zpátky. A ne, tak slyšíme se?
1: Jo, já jsem vás slyšel pořád.
0: Výborně, mě jste tady na chviličku zmizel, tak já, ať se vás neptám jenom na vaše kolegy nebo konkurenty, a jak už chceme, pro Jana Havlenu je olympijská účast cílem, lomenosnem?
1: Neříkám, že ne, ale na druhou stranu pořád vidím, že ta olympiáda je velmi daleko. A myslím si, že v současné době samozřejmě pro mě je primární progres na té maratonské trati. Je pro mě strašně důležitý, abych se zrychloval závod od závodu. Ale běhat maratony, běhat je konzistentně dobře, nebo na nějaké úrovni těžký samo o sobě, ať už jsou majory, anebo jiné maratony, Praha, Paříž, Valencie, cokoliv dalšího. A já samozřejmě nejsem profesionální sportovec, nikdy jsem nebyl. Naopak mohl bych klidně říct, že jsem hobby běžec nebo amatér, protože jsem vlastně 5 let studoval na univerzitě, teďka pracuji na 80% a mám stále dvě studia vedle zaměstnání, to znamená, dělám terapeutický výcvik a studuji klasický zpěv na konzervatoři. Takže olympiáda samozřejmě je krásná věc, ale tím, že tam mám tolik programů vedle, tak je to samozřejmě dost komplikovaný a zároveň jsem pořád dost mladý na maraton. Je mi 25 let, což u těch maratonců není úplně zvykem startovat nebo začínat v tomhletom věku. Vlastně i ty kluci od nás, právě jak jste zmiňoval tu českou elitu, který maraton buď už běhá nebo bude běhat, tak jsou přece jenom starší než já. Takže olympiáda byla by krásná, byla by to skvělá věc, ať už Los Angeles nebo jakoliv další, ale samozřejmě mám tam vedle toho normální život, osobní a profesní, se všema odpovědnostmi, které mu patří, a to samozřejmě tu situaci lehce komplikuje. Ale tím se nechci stěžovat.
0: Jan Havlena, který tedy jako sám sebe popisuje jako amatéra, zaběhl maraton za 2 hodiny 15 minut a 19 sekund, nejlepší český čas za posledních 7 let, tak ještě na závěr našeho povídání se vás chci zeptat na asi logickou věc, která se taky nabízí. Když jste zmínil všechno to, co vlastně šlo proti vám při tom rekordním závodě v Chicagu, kde jste si osobák zlepšil o 2,5 minuty, tak kde budete chtít příště to vaše maratonské maximum vylepšit, protože kdyby se všechno dalo dohromady, tak by to přece jenom mohlo jít ještě trošku dolů ten čas.
1: Já se o tom mluvím s trenérem už vlastně před závodem, ale znovu jsme to téma otevřeli po závodě. Rád bych běžel maraton v Seville v únoru, takže pokud se tam stihnu připravit do toho závodu, tak ten bych moc rád odběhl. Valencia je samozřejmě moc brzo, takže tam už se připravit nestihnu a potom bych znova rád běžel v Praze. Takže tohle jsou moje takové vyhlídky do budoucna, ale uvidíme. Samozřejmě není ideální závod, to na tom maratonu platí takřka vždy. Vždycky tam budou komplikace, vždycky tam je něco, co se neodehraje úplně podle představ, ale myslím si, že už po tomhletom 10. maratonu můžu říct, že mám tu zkušenost maratonce, že jsem se v tom maratonu dost jako zabydlel a myslím si, že i díky tomu životu, který vedu vedle toho sportu, jsem prostě vybudoval silnou mentalitu, ve které se právě dokážu skoncentrovat na ten výkon a podat ten nejlepší čas i přes ty nepřízně, které jsou okolo. Umím se posouvat vpřed a být flexibilní, vymýšlet řešení pro ty situace, které musím čelit na místě v ten daný moment toho závodu. A takže i díky tomu jsem tam, kde jsem. Uvidíme, jak se s těmi komplikacemi budu prát v dalších závodech.
0: Jan Havlena, dvojnásobný český šampion v maratonu s námi ve vysílání Radiožurnálu Sport. Tak moc děkujeme za to, že jste se připojil ze zámoří. Užijte si zbytek pobytu v Severní Americe a ať se daří.
1: Já moc děkuji. Mějte se hezky.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí devítkou teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000 čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme
2: tam
9: zlobíkali. My jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě.
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali. Jasně. A pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce. Takže vlastně nás museli hlídat. No, pokud chceš jít ven, tak jsem Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázali někde ke stromu, já si srandu.
2: No jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svou partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepička.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Festival Pri Bohemia Radio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropolu budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
3: České radiokomunikace. Infrastruktura pro digitální Česko. Propojujeme datová centra, konektivitu, umělou inteligenci i svět televizního a rozhlasového vysílání. České radiokomunikace. Partner Pri Bohemia Radio 2026.
4: Posloucháte čtvrteční Radiožurnál Sport, bude 13 hodin, připravili jsme pro vás aktuální zprávy.
5: Radiožurnál je 13 hodin. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
6: Liblické stožáry se dopoledne zřítily k zemi, nechali je odstřelit české radiokomunikace. Severní Korea zprovoznila strategicky důležitý most do Číny. Hokejisté Litvínova odehrají extraligový souboj s Hradcem Králové už s obráncem Svozilem. Po nehodě je uzavřený sjezd z dálnice D8 směrem z Prahy na Teplice. A bude oblačno až polojasno, v Čechách večer i skoro jasno, nejvyšší teploty do 18 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
6: České radiokomunikace dnes nechali odstřelit dva stožáry vysílače v Liblicích u Českého Brodu. Oba stožáry se zřítily současně na pole směrem ke Kolínu. Měřili 355 metrů a byly téměř 50 let nejvyšší stavbou v Česku. Vysílač už dřív využíval Český rozhlas. Vysílání z něj ukončil v roce 2021. V posledních letech neměl žádné využití a nezbytná oprava a údržba by byla velmi nákladná. V Teplicích bude i další 4 roky vládnout koalice ANO a Volba pro Teplice. Lídři kandidátek dnes podepsali memorandum o spolupráci. Vítězná ODS zůstane v opozici. Koalice získala 16 ze 27 mandátů. Primátorem zůstane pravděpodobně Jiří Štábl z ANO. Počet náměstků se sníží ze 4 na 3.
7: Důležitý to, že jsme se shodli na tom počtu, že bude vlastně o jednoho náměstka méně. Teď budeme ladit znění koaliční smlouvy, jednotlivé priority a gesce.
8: Říká primátor Jiří Štábl z hnutí ANO, které získá taky jednoho náměstka. Další dva budou z Volby pro Teplice. Prvním zůstane Petr Slavíček. Podle něj obsadí posty ve výborech opozice.
9: Asi můžu říct, že kontrolní výbor jeho předsednictví připadne opozici.
8: Koaliční smlouvu podepíšou ještě před ustavujícím zastupitelstvem. Z Teplic Jana Vitásková, Radiožurnál.
6: Severní Koreu a Čínu spojil nový silniční most přes pohraniční řeku Jalu. Obě země si od něj slibují další posílení ekonomické spolupráce a KLDR očekává, že díky větší obchodní výměně bude ještě líp čelit ekonomickým sankcím OSN.
10: Nový most je dlouhý 3 kilometry a v podstatě je dokončen od roku 2014 a není úplně jasné, co dosud bránilo jeho otevření. Před několika týdny zprovoznili strategicky důležitý most na společné hranici také Rusko a Severní Korea. Ale Čína i nadále zůstává nejdůležitějším obchodním i politickým partnerem KLDR. Peking i Pchjongjang chtějí nový most využívat hlavně pro přepravu surovin, strojírenských výrobků, spotřebního zboží a také vojenského materiálu. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
6: Začíná 14. ročník Signal festivalu. Lidé v Praze si tak budou moct znovu prohlédnout zajímavé světelné instalace nebo videomapping. Celkem jich bude 21 v Davicích i centru města. Jednou z nich bude dílo amerického umělce Jima Campbella.
11: Je to 20 metrů vlastně dlouhá řada zavěšených letkových žárovek, kterých je 1500.
12: Popisuje jednu z instalací v parku generála Lázaro Cárdenase programový manažer a kurátor Signal festivalu Daniel Burda. Festival nabídne také dva videomappingy. Jeden na průčelí arcibiskupského semináře v Dejvicích, druhý na staroměstské radnici. Ten vytvořila ukrajinská umělkyně Svitlana Rajniš.
13: Celé dílo je postaveno na jazyce, písmenech a slovech, které představují hlavní umělecké přístup k této práci. Vše začíná českými slovy. Slovy, která jsou spojována s Václavem Havlem.
12: Celý Signal festival potrvá do 18. října. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: Sport.
14: Hokejisti Litvínova se připravují na předehrávku 11. kola Tipsport Extraligy proti Hradci Králové. Zatímco hosté se můžou posunout na třetí příčku tabulky, domácí Severočeši budou hrát o skok na 7. pozici. V utkání už za Litvínov může nastoupit nová posila obránce Stanislav Svozil. Bývalý mládežnický reprezentant se 2 starty v NHL do Vervy přestoupil z Brna a podepsal smlouvu do konce dubna roku 2029. Pokračuje Svozil.
15: Těším se moc a doufám, že uspějem. Bylo to všechno strašně narychlo, ale já jsem rád za tuto šanci a doufám, že to bude dobře pokračovat. Přicházím s chladnou hlavou a hlavně ať pomůžu týmu. Upřímně, já jsem v Litvínově tolikrát nebyl, takže vzpomínky tu žádný skoro nemám, ale vím, jaký to je klub, s jakou pověstí, takže se na to strašně těším.
14: Utkání Litvínov Hradec Králové začne v 17 hodin a 30 minut. Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Nehody na D35 za Mohlnicí, taky na D8 u Řehlovic. Na dálnici D35 ve směru z Mohlnice na Olomouc pozor za sjezdem na Moravičany. Na kilometru 242 se dojíždí do kolony. Na 244. narazilo auto do světelné šipky. Zabraný je pravý pruh, zdržení 10 až 15 minut. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem počítejte s uzavřeným sjezdem na Teplice na exitu 64 u Řehlovic. Převrátil se tam kamion. Potřeba sjíždět už před tím exitem 52, jet do Teplic po silnici 8 přes Velemín. Na D1 za Prahou směr Brno se od sjezdu na Velké Popovice táhne kolona z 15. kilometru do omezení na 24. u Šmejkalky zhruba čtvrt hodiny. Na D1 v Brně směrem na Ostravu čekejte silný provoz od nájezdu z bratislavské D2 Krohlence. Rozjíždí se tam hlavně zbytky z kolony kamionů. Před chvílí skončilo omezení na 210. u sjezdu na Slavkov. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec popojíždí kolona z 54. kilometru, na 56. pracují v levém pruhu, zdržení kolem 10 minut. A D5 před Prahou směrem z Plzně plná kamionů v pravém a stoupacím pruhu za Loděnicí z 8. kilometru až na Pražský okruh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude oblačno až polojasno, večer v Čechách místy i skoro jasno, teploty 13 až 18 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
4: 13 hodin 6 minut, čtvrtek 15. října, dál posloucháte Radiožurnál Sport. Střelec Jiří Přívracký získal na světovém poháru v Káhiře další medaili. V třípolohové malorážce tentokrát skončil třetí, Filip Nepejchal potom obsadil čtvrté místo.
0: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: Fotbalisty Sparty čeká druhý zápas v hlavní části Evropské ligy. Po vítězství v Jerevanu nad Araratem Arménia nastoupí na Letné proti norskému Lillestrému. Proti svému bývalému klubu by se rád prosadil spartianský útočník Jonathan Braut Brunes, který od prvního utkání za pražský celek čeká na soutěžní gól.
1: Jo, přesně to dělám posledních 10-11 zápasů. Šetřím si ty góly na ně.
2: Odpověděl s úsměvem 26-letý Jonathan Braut Brunes na otázku, jestli si druhou branku ve spartianském dresu schraňuje na tým, za který v minulosti taky nastupoval.
1: Zažil jsem tam pěkné časy, i když jsem tolik nehrál. Byl jsem ještě celkem mladý, bylo mi tehdy 19-20 let a dost jsem se tam naučil od zkušenějších hráčů. Jeden z nich, útočník Thomas Olsen, mi napsal, jestli dorazím na jejich trénink, takže tam mám stále dost kontaktů.
2: Od chvíle, kdy Brunes hrál za Lillestrém, už uplynulo 5 let a během nich se norský útočník vypracoval až v nejdražšího hráče, kterého kdy Sparta přivedla. A navzdory střeleckému půstu si nové angažmá v pražském klubu užívá.
1: Před týdnem jsem mluvil s rodinou a se svými blízkými a říkal jsem jim, že přestože mi to tam teď moc nepadá, tak jsem tu opravdu šťastný. Život v Praze jsem si zamiloval a doufám, že tu zůstanu, co nejdéle to půjde. Užívám si to tu a doufám, že důvěru, kterou ve mě fanoušci i trenéři vkládají, začnu svými góly brzo splácet.
2: Do norské reprezentace se Jonathan Brunes ještě nepropracoval. V útoku čtvrtfinalisty letošního mistrovství světa má velkou konkurenci svého bratrance a kanoníra Manchesteru City Erlinga Haalanda. A tak si během rekordně dlouhé reprezentační přestávky mohl odpočinout v Norsku u chytání ryb.
1: Ten výlet jsem měl naplánovaný už dlouho. Neodjel jsem proto, že nedávám góly. Praha je velké rušné město. Je fajn si od všeho trochu odpočinout, být na chatě v Norsku a rybařit.
3: Ten gól by mu slušel, protože on v těch zápasech dost toho naběhá opravdu, ať už v presu, anebo pak když máme balón, tak se nám prostě snaží pomáhat, dávat do toho všechno, ale bohužel není odměněn. No, takže doufejme, že to prolomí teďka už co nejdřív a začne mu tam padat.
2: Přál by si obránce Jaroslav Zelený, aby se norskému spoluhráči začalo dařit. Jestli Brunes prolomí střelecké trápení ve Spartě v zápase Evropské ligy proti Lillestrému, se dozvíte z přímého přenosu radiožurnálu Sport. Ten začne s výkopem utkání v 18 hodin a 45 minut. Z Letné Pavel Tilšár, radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Zatímco na tiskové konferenci nejde přehlédnout jeho ostych, na hřišti se chová jako sebevědomý mazák. Mládežnický fotbalový reprezentant Idris Hopy v posledním ligovém utkání vstřelil svůj premiérový gól v tomto ročníku. Po vystřídání mu stačilo 8,40 sekund na to, aby svému celku zařídil aspoň remízu s Olomoucí 1-1. Pochvalu pak 18-letý mladík slyšel nejenom od fanoušků, ale taky od teplického trenéra Zdenka Frťaly.
1: Nejenom ten gól, ale i ty jeho možnosti, který měl, ty situace jeden na jedno, tak znova ukázal, že má velký předpoklady, že je hráč, který se nebojí těchto situací.
2: Hopy hrál skoro celou minulou sezónu za teplický Dorost, kterému pomohl 27 góly k postupu do nejvyšší soutěže. Za odměnu dostal první starty za teplické Ačko, ve kterém na sebe upoutal pozornost dvěma zásahy. Od léta už je součástí prvoligové šatny.
3: Konkurence je veliká a je to taky motivace k tomu, aby se každý den makal, trénoval a dostal se do základní sestavy, případně dát gól.
2: V této ligové sezóně má Idris Hopy 6 startů, polovinu v základní sestavě. O větší porci ho připravili zdravotní problémy.
3: Že jsem nemohl hrát, tak jsem prožíval docela hodně, protože jsem se díval na kluky, jak tam hrajou, a prostě jsem tam chtěl taky být. Měl jsem natažený vazy v kotníku a chtěl jsem se vrátit vlastně co nejrychleji. Tým mi hodně pomohl, fyzio, kondiční trenér, trenéři, všichni, za to jsem vděčný. A pomalinku se do toho dostávám a snad budu dávat víc gólů. Já rád útočím, kdybych měl možnost, tak bych chtěl jenom útočit, ale musím jít do té obrany.
2: Je si Idris Hopy vědomý svých nedostatků. Uplynulou reprezentační přestávku strávil s českým týmem do 19 let na turnaji ve Španělsku, kde zasáhl do utkání proti Švédsku a Německu, proti kterému zařídil gólem remízu 1-1.
3: Určitě jiný než mužský fotbal, tam jsem měl víc klid, víc pohodu, víc balon u nohy a tady je to těžší, tady hned každý na tebe napadá, je u tebe, takže určitě to vnímám. A zase je to rozdíl mezi U19 a mužským fotbalem.
2: Řekl Idris Hopy, který má rodiče z Chorvatska, ale on už se narodil v Česku. Do reprezentačního Ačka si španělský kouč Santi Denia vybral z Teplic Matěje Radostu a motivoval tím i ostatní nadějné fotbalisty.
3: Ano, určitě, a jsem taky šťastný za něho. Určitě přijdu k němu, zeptám se ho na hodně otázek, protože mě to zajímá, jak to tam bylo. Motivace je tam veliká. A každý zápas chceš hrát nejlíp, aby se prosadil, ukázal a snad taky se dostanu.
2: Přeje si 18-letý fotbalista Idris Hopy, který v tomto kalendářním roce za Teplice v 8 ligových zápasech nastřílel 3 góly. David Kalvas, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: konferenční fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalisté Jablonce zvládli přejít přes tři soupeře v předkolech a teď je také čekají zápasy v hlavní fázi konferenční ligy. Na úvod se Severočeši představí na hřišti aktuálního lídra německé Bundesligy, Freiburgu.
2: Když vynechám nějaký přátelák, tak oni naposledy prohráli opravdu ve finále Evropské ligy v květnu. Možná Freiburg nezní tak, jak já nevím, Dortmund nebo Lipsko nebo tak, ale je to mužstvo absolutně srovnatelný s těma týmama.
1: Úvodní duel fotbalistů Jablonce v hlavní fázi konferenční ligy na hřišti Freiburgu začne ve čtvrtek ve 21 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá živě.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu fair play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
1: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Olvin a Fosfa.
3: České radiokomunikace. Infrastruktura pro digitální Česko. Propojujeme datová centra, konektivitu, umělou inteligenci i svět televizního a rozhlasového vysílání. České radiokomunikace. Partner prý Bohemia Radio 2026. Rozhlas.
4: Radiožurnál je 13.30. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
5: Ukrajina podle agentury Reuters obnovila údery na ruské rafinérie. Gubernátor Ryazanské oblasti Pavel Malkov na sociálních sítích napsal, že drony způsobily požár v tamním ropném zařízení. O obnovení úderů mluvil v rozhovoru pro list Financial Times ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Kyjev útoky na ruská ropná zařízení na několik dní přerušil potom, co americký prezident Donald Trump ohlásil energetické příměří. Moskva ale podle Zelenského na ukrajinskou energetickou infrastrukturu útočila dál. Ve věku 83 let zemřel novinář a spisovatel Rudolf Křesťan. Podle rodiny podlehl krátké nemoci. Vynikal svými fejetony, kterých napsal téměř 3000. Dlouhodobě spolupracoval s Českým rozhlasem. Své texty načetl taky v pořadu Psáno kurzívou. Dlouhá léta působil i v časopise Mladý svět, později v týdeníku televize. Ostravský rapper Enrico Pešt, vystupující jako Hard Rico, půjde do vězení na 5 let. Olomoucký vrchní soud mu trest za loupež a vydírání zvýšil o 1 rok z původních 4 let. Potvrdil mu taky peněžitý trest 2 miliony korun. O rok z 5 na 6 let soud zvýšil trest i jeho komplicovi Miroslavu Cihimu. Třetímu z mužů Karlu Mecovi potvrdil soud 5letý trest. Rapperová tehdejší přítelkyně Laura Červeňáková nakonec dostala podmíněný trest. A sopranistka Petra Alvarez-Šimková s manželem Rafaelem Alvarezem vystoupí na koncertu 5 tváří zdi. Začíná v 18 hodin v Českém senátu. Výtěžek koncertu pořadatelé věnují na podporu dětí z vězněných rodičů a obětem trestných činů. Petra Alvarez-Šimková je držitelkou ceny Thálie za rok 2025 v kategorii opera.
0: Sport.
5: Čeští hokejisté na kolečkových bruslích postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Národní tým na šampionátu v Paraguaji udržel 100% bilanci. Češi v osmifinále přehráli Puerto Rico 11-0 a vyhráli i 5. zápas na turnaji. Ve čtvrtfinále čeká obhájce stříbra Namíbie. Zápas začne krátce po půlnoci českého času.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na 4 u cukránku a nehoda na pražském okruhu u Lochkova. Na výjezdu z Prahy silnicí 4 směr Příbram opatrně za Lipenci v levém pruhu hlásíte překážku.
7: Na 7. kilometru u cukráku leží v levém pruhu takový velký balík itongu, nějaký izolace, proč se tam vybočuje do pravýho.
6: Na dálnici D1 za Prahou směr Brno se tvoří kolona od exitu 15 Velké Popovice do omezení na Šmejkalce na 24. zabere 20 minut. Na D1 v Brně směrem z Prahy na Ostravu se tvoří kolona od sjezdu k výstavišti ze 190. kilometru, ale postupně se začíná rozjíždět. Příčinou byla nehoda na 194. u sjezdu na Vídeň, tam už auta odstavili, takže se to sune dál do omezení u D2 a slábne to, je to tak na 10 minut. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se začíná zastavovat před tunely, regulují průjezd za nimi před sjezdem na Barandov.

0: 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě jen do 14 a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Eric Clapton, 13 hodin 38 minut, krásný čtvrtek 15. října, ať už posloucháte Radiožurnál Sport kdekoliv. Střelec Jiří Přívratský získal na světovém poháru v Káhiře další medaily. V třípolohové malorážce skončil na třetím místě. V souboji o bronz porazil reprezentačního kolegu Filipa Nepejchala, kterého odsunul na čtvrté místo o pouhé 0,2 bodu. Francouz Luka Křiš vyhrál

tuhle soutěž poslední ranou předstihl Nora Hermana. Přívratský navázal na pondělní vítězství ve střelbě ze vzduchové pušky, díky kterému oslavil první letošní triumf v seriálu a osmý v kariéře. O podiové umístění v téhle sezóně usiloval zatím marně, ale v Káhyře se dostal na stupně vítězů hned dvakrát. Tonight.

0: Na úvod druhého sportovního přehledu s datem 15. října vám připomeneme dva noční zápasy zámořské hokejové NHL. Colorado podlehlo Dallasu 2-3 po nájezdech, Montreal prohrál na ledě Washingtonu 4-5. Čeští hráči v těchto utkáních nebodovali. Teď už je se mnou ve studiu František Typovský, který nabídne mimo jiné pozvánku na večerní přímé přenosy Radiožurnálu Sport. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Fotbalisti Sparty se pokusí natáhnout vítěznou sérii napříč soutěžemi. O šestou výhru v řadě budou hrát ve druhém kole základní části Evropské ligy. Doma přivítají norský Lillestrøm, jehož dres v minulosti oblékal 26-letý norský útočník Sparty Jonathan Brunes.
2: Zažil jsem tam pěkné časy, i když jsem tolik nehrál. Byl jsem ještě celkem mladý, bylo mi tehdy 19-20 let a dost jsem se tam naučil od zkušenějších hráčů. Jeden z nich, útočník Thomas Olsen, mi napsal, jestli dorazí na jejich trénink, takže tam mám stále dost kontaktů.
1: Zápas Sparty s Lillestrømem začne v 18.45. V 21 hodin pak taky v Evropské lize nastoupí Plzeň na trávníku Ferencvároše Budapešť.
0: Hokejisty Hradce Králové čeká v 11. kole. Promiň, ty jsem se fotbalisti Jablonce, viď? Já jsem se ztratil. Fotbalisté Jablonce se připravují na vstup do hlavní fáze konferenční ligy. Na úvod je čeká zápas na hřišti Freiburgu, který si v minulé sezóně zahrál ve finále Evropské ligy. Pokračuje obránce Jablonce Jiří Slama.
3: Tak jako vedou německou ligu, takže určitě by to byl zázrak nebo nějaký překvapení. Jedeme tam jako outsideri a málo kdo asi čeká, že bychom tam vyhráli, ale to neznamená, že jedeme jako předem poražení.
0: Úvodní zápas jabloneckých fotbalistů v hlavní fázi konferenční ligy na hřišti Freiburgu začne v 21 hodin. Radiožurnál Sport pochopitelně všechny tři duely s českými zástupci odvysílá na našem přímém přenosu.
1: Hokejisty Hradce Králové čeká v 11. kole Tipsport Extraligy zápas v Litvínově. Utkání začne v 17.30 a podle útočníka Patrika Miškáře bude klíčové uhlídat útok litvínovských sourozenců Kašových s Davidem Kempfem, tedy hokejistů se zkušenostmi z NHL. Pokračuje Miškář.
4: Ty hráči prošli největší ligou v celém světě. Ondra Kaše už tam hraje nějaký pátek, takže o něm už víme a určitě ten Kempfik mu dá nějakou větší kvalitu, než měl, takže určitě to bude důraz na naše hráče, co budou zrovna na ledě. A všímat si těchto hráčů víc než obvykle ostatních.
1: Domácí Litvínov už do utkání bude moct nasadit obránce Stanislava Svozila, který přestoupil z Brna a podepsal na severu Čech smlouvu do konce dubna roku 2029.
0: Etická komise fotbalové asociace České republiky potrestala bývalého ligového rozhodčího Simona Vejtasu za ovlivňování zápasů. Ve fotbale nesmí působit 15 let, navíc má zaplatit pokutu 150 000 korun.
5: Simon Vejtasa se podle komise provinil při řízení tří zápasů B týmu Baníku Ostrava. Dvakrát přijal úplatek za ovlivnění utkání. Jednou si ho nechal slíbit. Bývalý ligový arbitr Vejtasa s nepravomocným rozhodnutím etické komise nesouhlasí a chce se odvolat. Případ je součástí rozsáhlé korupční kauzy, kterou vyšetřuje taky policie. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
0: Tenistka Karolína Muchová do čtvrtfinále turnaje ve Wuhanu nepostoupila, ve třetím kole prohrála 5-7 a 3-6 s Ruskou Schneiderovou, startující pod neutrální vlajkou.
1: Plavec Matěj Zábojník předvedl nejkvalitnější čas dopoledních rozplaveb na plzeňských sprintech. Na nominačním závodě na mistrovství světa zaostal na prsařské 50ce 800 sekundy za svým vlastním českým rekordem. Mezi polohovkářkami na stovce byla nejrychlejší Barbora Janíčková. Ta už má limity na světový šampionát splněné a tak má hlavní podzimní závody bez nároků. Pokračuje Janíčková.
6: Tlak na čas určitě nemám, ani já sama na sebe, ani ze strany trenéra to tam není. Spíš si myslím, že mi bude dávat nějaké úkoly, které budu muset plnit, třeba zasoustředit se na tu rychlejší obrátku nebo naopak rychlejší dojezd posledních 15 metrů. Takže to bude takové na vyzkoušení, ale určitě na sebe nemám jako nějaký tlak, že bych tady musela zaplavat třeba pod 53 vteřin a podobně.
1: Finálový program začne po 17. hodině a vy o něm na této stanici živě uslyšíte.
0: Tak jako jste teď slyšeli sportovní přehled, který připravil František Typovský, moc díky.
1: Naslyšenou.

0: Ariem, 13 hodin 51 minut, krásné čtvrteční odpoledne všem posluchačům Radiožurnálu. Sport, fotbalová Slavia v české lize vede, jenže v lize mistrů je to úplně jinak. Předevčírem po porážce 0-2 s azerbajdžánským Sabahem Baku dál čeká na první výhru letošním ročníku. Přestože už je to skoro dva dny od zápasu, tak experti kritizují především neproměněné šance, časté změny v sestavě i nedostatečnou kvalitu v rozhodujících momentech. No a fanoušci, ti si na sociálních sítích stále ze sešívaných pořádně utahují. Víc už prozradí v hitech sociálních sítí Lukáš Antoš. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Právě výkony Slávie inspirovaly fanoušky k videím, které teď kolují na po Instagramu a TikToku. Jejich základem je známá scéna ze seriálu Okresní přebor, kterou lidé používají jako vtipné srovnání toho, jak Slávia dominuje české lize, ale na evropské scéně se trápí a někteří dokonce mluví o takzvaných prodaných zápasech. A jak takový fanouškovský humor vypadá, poslechněte si sami.
2: Ježmarja, jak jsme prohráli, to se stane, ne?
3: Teď to byla trapná komedie.
4: Tak byli prostě lepší, Václave, no!
0: U fotbalu ještě zůstaneme, tentokrát ale zamíříme na sever Čech do Ústí nad Labem. Tam po zápase v Jagemu s Opavou zaujal internet víc než samotný výsledek. Po zápasový rozhovor, tak Lukáši, co se tam odehrálo?
1: Ústí prohrálo ve druhé lize s Opavou 2-3, ale jeho trenér David Oulehla se přesto stal hvězdou sociálních sítí. A to díky pozápasovému rozhovoru s klubovou reportérkou Sabinou Jakšovou, která na sebe upoutala pozornost výrazným výstřihem. Trenér se přitom snažil soustředit na hodnocení zápasu a očima raději mířil jinam. Video z instagramového účtu FK Viagem Ústí se začalo šířit i za hranicemi Česka a komentáře přicházejí z nejrůznějších koutů světa. Jeden slovenský uživatel například napsal, cituji, trenér sa doprava radšej ani nepozeral, lebo už by bolo po rozhovore.
0: Tak to byly dnešní hity sociálních sítí, připravil je Lukáš Antoš, díky za ně.
1: Mějte hezký den.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Evropská fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalová Plzeň má v Evropské lize co napravovat.
2: Viktorii Plzeň se nepovedl vstup do Evropské ligy, prohrává se Saint-Gilloise 0-3.
1: Teď Viktoria zabojuje o body v Budapešti. Na druhé straně bude stát Ferencvároš a v jeho službách taky známá jména šance ligy Kadu a Birmančevič. Tak si nalaďte přímý přenos Radiožurnálu Sport. Ferencvároš, Viktoria Plzeň ve čtvrtek od 21 hodin.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 14 hodin. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
1: Česko přišlo o nejvyšší stavbu. Dopoledne padly stožáry rozhlasového vysílače v Liblicích na Kolínsku. Rakouský soud propustil z vazby Slováka obviněného v kauze otravy výšev HIP. Fotbalisté Sparty, Plzně a Jablonce odehrají zápasy v evropských pohárech. Kolona po nehodě vzniká na pražském okruhu z D1 na letiště před Lochkovem. A bude oblačno až polojasno, v Čechách večer i skoro jasno. Nejvyšší teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Demoliční firma dopoledne odstřelila vysílače v Liblicích na Kolínsku. Česko tak přišlo o svou nejvyšší stavbu. Obě 355 metrů vysoké věže se po 11. hodině zřítily na sousední pole. Technickou přípravu zvládli dělníci bez komplikací, říká střelmistr Petr Mikula.
3: Co se týče zájmu ve veřejnosti, tak to byla černá můra a moje jedna z nejhorších akcí. Jsme museli během posledních 14 dnů na základě informací ze sociálních sítí rozšířit ze 6 na 28 hlídek a policistů tady bylo mraky.
1: Prodejny Albert vypnuly až do odvolání aplikaci Můj Albert. Důvodem je kybernetický útok ze začátku týdne na skupinu Ahold Delhaize, která prodejny v Česku provozuje. Podle mluvčího řetězce Albert Jiřího Marečka zákazníci o výhodné akční ceny nepřijdou.
4: Bezpečnost dat našich zákazníků a zaměstnanců je na prvním místě a proto nebude aplikace k dispozici delší dobu, než je obvyklé. A proto jsme promítli akční ceny do cen pro všechny zákazníky i bez aplikace a tyto ceny, tyto nízké ceny jsou již dostupné.
1: Výpadek aplikace na zásobování obchodu nemá podle Marečka vliv. Rakouský soud propustil z vazby Slováka, který čelí obviněním z otravy sklenic s dětskou výživou HIP, informuje o tom agentura APA. 39-letého bývalého zaměstnance společnosti HIP zadrželi rakouské úřady na začátku května. Je podezřelý, že do skleniček s příkrmy přidal jed na krysy. Poté je rozmístil v supermarketech v Rakousku, Česku a na Slovensku, aby firmu vydíral. Podezřelý po propuštění z vazby nesmí opustit Rakousko, vinu ale odmítá. Moravští a čeští vinaři dokončují výrobu letošních mladých vín. Do příštího týdne musí stihnout vinařskému fondu odeslat vzorky těch, která chtějí označit jako svatomartinská. Kvůli horku a suchu ale bude vína letos výrazně méně než obvykle.
5: Enoložka vinařství ve Velkých Bílovicích Karolina Zpěváková otáčí kohoutkem na několik metrů vysoké nerezové nádrži a do sklenice už teče bílé víno.
6: Letos je toho tak o 30% míň.
5: Podobně je na tom i většina ostatních tuzemských vinařů. Na ceně vína se to ale nejspíš neprojeví, upřesňuje výkonný ředitel svazu vinařů Martin Půček.
7: Ten globální trh s tím vínem tlačí na tu cenu. Z loňských roků je přebytek vína, takže se nedá očekávat, že to bude mít nějaký výrazný vliv na růst ceny.
5: Svatomartinské víno se jako každý rok smí začít prodávat 11. listopadu. Šimon Franc, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalisty Sparty a Plzně čekají v evropské lize druhé zápasy v hlavní fázi. Pražané doma přivítají norský Lillestrøm, utkání má výkop v 18:45. Ve 21 hodin pak Plzeň nastoupí v Budapešti na hřišti Ferencvároše. V níže postavené konferenční lize do hlavní fáze vstoupí fotbalisti Jablonce, kteří se představí ve Freiburgu. Německý tým je aktuálně první v Bundeslize a od květnového finále evropské ligy neprohrál, pokračuje kapitán Severočechů srbský obránce Nemanja Tekijašky.
9: Nějak moc speciálně jsme se nepřipravovali, myslím si, že jsme celkem dobrý tým, co se týká defenzivních standardkýrů a myslím si, že se umíme pořádit s takovým týmem a například i Brno težko o víkendu měla taky dost vysokých hráčů, taky dávali moc gólů ze standardky a nám jsou nehrozili.
8: Zápas Freiburg-Jablonec v hlavní fázi konferenční ligy začne ve 21 hodin. Radiožurnál Sport odvysílá utkání Sparty, Plzně i v Jablonce živě. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Neprůjezdná D1 u Oder a nehoda i na pražském okruhu u Lochkova. Dálnice D1 ve směru z Ostravy na Přerov a Brno je za sjezdem na Nový Jičín úplně zablokovaná. Na kilometru 325 narazila dodávka dovozu silničářů. Hasiči a záchranáři jsou na cestě. Udržujte v koloně záchranou uličku a opatrně dojíždějte kolem kilometru 327, respektive sjíždět předtím se dá na exitu 330 na Nový Jičín. Na dálnici D1 za Prahou směr Brno se dojíždí do kolony hned za okruhem na 13 15. kilometru do omezení na 24. u Šmejkalky už je to na půl hodiny. Na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové za exitem Městec se táhne kolona z kilometru 52 do zužení na 56. zhruba čtvrt hodiny. Na D5 se před Prahou z Plzně se v kopci za Loděnicí brzdí před kolonou kolem 7. kilometru, chvílemi i v levém pruhu nakrátko, dál se sunou hlavně kamiony na pražský okruh směr D1 k Ořechu. Na pražském okruhu opačně z D1 na letiště počítejte s kolonou od exitu 3 Vestec, regulují průjezd tunely, za nimi je před sjezdem na Barandov na kilometru 15,5 neprůjezdný pravý pruh po srážce osobního auta s kamionem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, večer v Čechách, místy i skoro jasno, teploty 13 až 18 stupňů na východě a severovýchodě jen do 14. Tolik zprávy.
11: 14 hodin 6 minut, krásné čtvrteční odpoledne 15. října všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Mužská tenisová asociace ATP chce od roku 2028 zvýšit finanční odměny hráčům na 350 milionů dolarů, něco přes 7 miliard korun ročně, informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na otevřený dopis šéfa ATP Andry Gudenziho. Podle návrhu chce ATP taky změnit podobu turnajového kalendáře i systém světového žebříčku. Hráči by měli mimo jiné dostávat víc bodů za výsledky na nejvýznamnějších turnajích, aby nemuseli dohánět ztracené body na dalších akcích. Objem bonusů, do kterého nejsou započteny grandslamové turnaje, by se měl zvýšit ze současných 21,5 milionů na 50 milionů dolarů. Dalších 25 milionů by si rozdělilo prvních 250 hráčů z konečného žebříčku a 30 milionů ročně by šlo na penzijní zabezpečení tenistů.
2: Radiožurnál Sport
0: a Karel Janů.

0: Alice Cooper, Poison, 14 hodin 11 minut, Radiožurnál Sport je tu dál s vámi, no a fotbalisti Jablonce vstoupí do hlavní fáze konferenční ligy. Na úvod je čeká ve Freiburgu velmi těžká zkouška. Nastoupí totiž na hřišti aktuálního lídra německé Bundesligy, který navíc před 5 měsíci hrál i finále Evropské ligy.
1: Tak jako vedou německou ligu, takže určitě by to byl zázrak nebo nějaký překvapení. Jedeme tam jako outsideri a málo kdo asi čeká, že bychom tam vyhráli, ale to neznamená, že jedeme jako předem poražení.
2: Tvrdí jablonecký obránce Jiří Sláma. Severočeši si uvědomí, že na úvod hlavní fáze konferenční ligy ve Freiburgu budou šance bodovat jen minimální.
3: Rychlost ofenzivních hráčů, přechod útoku, ten pressing, repressing, neustále dostávají toho soupeře pod tlak a z těch chyb samozřejmě můžou těžit. Jsou výborní ve vzduchu, mají hodně vysokých hráčů, ofenzivní standardky, dávají z nich góly, takže ať už je to Matanovič nebo oba stopeři, i středoví hráči nejsou malí, takže jako je to prostě komplexní tým.
2: Popisuje trenér jablonských fotbalistů Luboš Kozel, v čem je síla aktuálního lídra německé Bundesligy.
3: To je o tom, jak budeme hrát na míči, aby jsme prostě byli schopní třeba po zisku míče taky ten balon udržet, dokázat toho soupeře dostat trošku do stavu, že musí třeba do toho bloku, a protože jejich pressing i repressing je na vysoký úrovni a hodně týmů to dělá problémy, takže bude to samozřejmě o defenzivě, ale i o té naší kvalitě na míči, jestli dokážeme tady předvést pod takovým tlakem, který asi může být.
2: Kapitán Severočechů Nemanja Tekijašky obavy ze soupeře, který v této sezóně jen jednou ztratil body při remíze ve Frankfurtu, ale nemá.
4: Je to úplně jiný level než ty soupeři, co jsme měli předtím v kvalifikacích, ale jasně, jako mají dobrou formu, ale taky víme, že mají nějaké věci, které nedělají dobře, na které jsme se připravovali a taky chceme zdobit.
2: Úvodní duel fotbalistů Jablonce v hlavní fázi konferenční ligy začne na hřišti Freiburgu ve 21 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá živě. Z Německa Tomáš Petr, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Obránce Ondřej Karafiát je už šestým fotbalistou, který za poslední týden prodloužil smlouvu v Mladé Boleslavi. 31-letý stoper podepsal s prvoligovým klubem blíže nespecifikovaný nový dlouhodobější kontrakt. Během posledních dní mladoboleslavský klub prodloužil smlouvu i dalším oporám s kapitánem Martinem Králikem, Solomonem Johnem, Matějem Hybšem a Denisem Donátem s Josefem Kolářikem.

0: Evropská fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalová Sparta se pokusí potvrdit svou formu tentokrát na evropské scéně. Ve čtvrtek bude hrát proti norskému Lillestrému o 6. vítězství za sebou bez zraněného kapitána Karabce.
2: Neřekl bych, že by se úplně musel měnit ten herní styl, protože si myslím, že tam máme hráče, který třeba nejsou úplně typologicky stejný, ale jsou schopní některé ty věci zastoupit, anebo naopak třeba tam zazdát něco jiného.
1: Zvládne Sparta i druhé utkání v základní části evropské ligy. To se dozvíte ve čtvrtek z našeho přímého přenosu, který začne stejně jako zápas Pražanů s Lillestrémem v 18 hodin a 45 minut.
3: Poslouchej Sport, Radiožurnál Sport.
4: Vy posloucháte čtvrteční Radiožurnál Sport ve 14 hodin a 21 minut. Basketbalisté Slávy ani na druhý pokus v Lize mistrů neuspěli a dál čekají na premiérovou výhru v soutěži. V Eurolize Hapoel Tel Aviv s Tomášem Satoranským uhájil domácí palubovku a vyhoupl se v tabulce do elitní šestky. Stejně jako týmová forma rostou i výkony českého rozehrávače. Bavit se o tom teď budeme s Tadeášem Skalickým. Hezké odpoledne.
5: Pěkný den.
4: Tak nastoupil Tomáš Satoranský, dost možná už bývalý český reprezentant, v základní sestavě izraelské vicemistra v pátém kole Euroligy.
5: Už za dva týdny 35-letý rozehrávač po čtvrté nechyběl v základní pětce Hapoelu v nejlepší basketbalové pohárové soutěži Evropy a po utkání se mohl se spoluhráči radovat z výhry 182 nad Bešiktašem Istanbul. Díky ní si ambiciozní celek z Tel Avivu, hrající domácí zápasy v Eurolize kvůli situaci na Blízkém východě v bulharské Sofii, polepšil v tabulce na šestou příčku s bilancí 3 výher a 2 porážek Tuma, ale dalších 5 klubů.
4: No a jak se Tomáši Satoranskému dařilo?
5: Nově složený tým trenéra Itudise na Satoranského nejen zkušenosti čím dál víc spoléhá. Za lehce přes 21 minut na hřišti tentokrát pozbíral 4 doskoky, 3 asistence a dal 5 bodů. Zvlášť ty první dva na začátku druhé čtvrtiny stály za to, kdy ukázal něco ze své před časem výjimečné atletičnosti, to využil clony spoluhráče a chybky soupeře v obraně, prosmíkl se ke koši a tvrdě oběma rukama zatloukl míč do obroučky. Zvedl tak na nohy nejen náhradníky na lavičce a možná i několik lidí z těch 200 přítomných ve 12-tisícové hale v Sofii, ale obrazně řečeno i komentátora euroligového přenosu. Pak už Tomáš Satoranský trefil jen trojku a z dálky tak zůstal 100%. Mimochodem dvoumetrový rozehrávač je v této sezóně 5. nejlepším střelcem z dálky v celé soutěži, když má skoro 67% nebo 67% úspěšnost, ale je třeba dodat, že trojkami tradičně spíš šetří. V 5 zápasech trefil 4 z 6 pokusů.
4: Basketbalová Slavia při sloučení s Nymburkem vyhlašovala, že chce být úspěšná hlavně na mezinárodním poli, to ale zatím podle představ úplně nejde.
5: Výběr kouče Amiela prohrál v základní fázi Ligy mistrů i po druhé, tentokrát na palubovce Bilba 86-97 a dál čeká na premiérovou výhru v historii soutěže.
6: Bilbao hrálo daleko chytřeji než my a to, že jsme velmi mladý tým, nás v mých očích neomlouvá. Co si o tom má myslet? Úplně nevím, ale příště už prostě musíme odvést daleko lepší práci.
5: To mrzelo po utkání ve Španělsku slavistického trenéra Orena Amiela. Jeho svěřenci teď mají 14 dní na to dobře se připravit na klíčový duel v boji o postup do play-off v Černé Hoře s Igokeou. Ta zatím v tomto ročníku také nevyhrála, zatímco druhé Bilbao a první Alba Berlín zůstávají bez porážky.
4: Probrali jsme s Tadášem Skalickým. Naslyšenou.
5: Naslyšenou.

0: Hokejová Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady Dan Voženílek. Po dvou letech se vracím zpátky do Extraligy. Poslouchejte hokej na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
2: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.

0: Radiožurnál je půl třetí. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
1: Se začátkem nové topné sezóny varují hasiči před rizikem požáru. Hořet může kvůli špatně vyčištěnému komínu nebo třeba kvůli neopatrnému zacházení se žhavým popelem. V minulé topné sezóně hasiči třeba na Jižní Moravě likvidovali 105 takových požárů. Způsobili škodu za téměř 7 milionů korun. Na německých nádražích ode dneška platí zákaz konzumace alkoholu. Oznámila to železniční společnost Deutsche Bahn. Důvodem je podle ní zvýšení bezpečnosti zaměstnanců i cestujících. K zákazu alkoholu se německé dráhy rozhodly po sérii útoků na zaměstnance. Na dodržování bude dohlížet ostraha. Opatření se nevztahuje na nádražní restaurace a hospody. V Jihlavě se zastupitelé dohodli na nové koalici. Vítěz voleb tým pro Jihlavu, tedy společná kandidátka ODS, Lidovců a TOP 09, si jako koaličního partnera vybral hnutí STAN. Na sociálních sítích to uvedl předseda občanských demokratů Martin Kupka. V primátorském křesle by měl podle něj pokračovat jeho spolustraník Petr Hryška, který bližší informace k dohodě zveřejní dnes odpoledne. A ve vlastivědném muzeu v Olomouci v podvečer začne nová výstava, která představuje Mohelnici jako jedno z nejvýznamnějších archeologických míst na Moravě. K vidění na ní budou repliky pravěkých neolitických domů a pravěkých studen, nebo jedna z nejstarších keltských lodí na našem území. Sport. Střelec Jiří Přívratský získal na světovém poháru v Káhiře další medaily. V olympijské disciplíně třípolohové malorážce skončil třetí a navázal na pondělní vítězství ve střelbě ze vzduchové pušky. V souboji o bronz Přívratský porazil reprezentačního kolegu Filipa Nepejchala, kterého odsunul na čtvrté místo o 0,2 bodu. Vyhrál Francouz Chris.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřená D1 před Odrami, taky sjezd z D8 na Teplice. Dálnice D1 z Ostravy na Brno je před Odrami uzavřená na kilometru 325,5, najela tam dodávka dovozu údržby, na místě pořád vrtulník záchranné služby, odklon je předtím na exitu 330 na Nový Jičín, osobním autem se dá jet přes Suchdol k Mankovicím, tam zpátky na dálnici exitem 321. Na D1 za Prahou směr Brno se tvoří dlouhá kolona od okruhu z 11. kilometru do zúžení na 24. u Šmejkalky, už to zabere 40 minut. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem je znovu uzavřený sjezd na Teplice na exitu 64 u Řehlovic. Vyprošťují tam převrácený kamion, sjíždět se musí už před tím exitem 52, do Teplic se jede přes Velemín. Na dálnici D5 Praha Rozvarov čekejte nejdřív kolony obou směrně u Plzně před omezením v tunelu Valík. Popojíždí se směrem na Prahu od exitu 80 body čtvrt hodiny, směrem na Rozvarov ze 76. od nájezdu od Černic asi 10 minut. A potom dál na D5 směr Rozvadov ještě opatrně přímo u sjezdu na Bor na kilometru 128 zasahují teď hasiči u požáru vozidla. Provoz je stažený do levého pruhu, zatím bez kolony. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, večer v Čechách místy i skoro jasno, teploty 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě jen do 14 a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: seriál Radiožurnálu Sport.
1: Na Radiožurnálu Sport tady máme další část seriálu o legendární tenistce Martině Navrátilové, která v neděli oslaví 70. narozeniny. 7 příběhů postupně připomíná kariéru slavné české rodačky. V minulých dnech už jsme připomněli začátky na kurtech v Řevnicích nedaleko Prahy, mládežnická léta plná setkání se slavnými šampiony a taky období prvních Grand Slamů. Jenže dostat se na turnaje mimo takzvaný východní blok bylo pro talentovanou juniorku stále složitější. A právě o tom je dnešní čtvrtý díl, který nás nejprve zavede do roku 1975 k velkému týmovému úspěchu.
2: Pamatuju se na to, když jsme přiletěli. My jsme z toho byli nadšený, ale zase jsme nevěděli, jestli vůbec o tom někdo věděl. Samozřejmě v televizi to nebylo. Pak jsme přiletěli, tam bylo pár novinářů, no ale šnitlík. To prostě končilo za jeden den, to byla sláva na jeden den a pak jako zase začínali z nuly.
3: Martina Navrátilová se usmála při vzpomínce na to, za jakého mediálního klidu vybojovala na začátku května roku 1975 na jihu Francie společně s Renátou Tomanovou historicky první fedcupový titul pro tehdejší Československo. Zřejmě i dost nečekaný, jak o tom psal v pondělí 12. května po finálové výhře nad Austrálií československý Sport. Původní reportáž vyzdvihuje senzační výkon 18-leté Navrátilové a přidává i některé citace tehdejší kapitánky Věry Sukové.
4: Měli jsme přednost v tom, že Navrátilovou

0: A stihl pohár federace ve velmi dobré formě a to strhlo také Tomanovou k dobrému výkonu. Máme radost, že jsme tu dobře reprezentovali náš tenis.
1: Československo se tenkrát po Spojených státech, Austrálii a Jihoafrické republice stalo teprve čtvrtou zemí, která dokázala vyhrát pohár federace. A zřejmě jen málo kdo v té době mohl tušit, že další trofeje už bude sbírat bez Martiny Navrátilové. Výjimečně talentovaná tenistka se chtěla stát světovou jedničkou, ale zároveň cítila, že podmínky pro sportovní rozvoj byly pro ní stále složitější. Z rozhlasového archivu vám teď nabízíme vzpomínku na bývalého úspěšného trenéra i funkcionáře Miloše Konráda, který kdysi Českému rozhlasu popisoval důležité okolnosti náhlé emigrace tenistky.
2: A její takový ten konec a důvod, proč rychle zmizla, to bylo prakticky, se dá říct, ze dne na den, byla schůze trenérské rady, kterou řídil Antonín Bolárd, a oznámil nám tam všem trenérům, že po dohodě s předsedou ČSTV Antonínem Himlem by se nedoporučovalo, aby Martina jezdila na západ, aby jeden rok celou zimní sezonu strávila na turnajích v Česku a na turnajích v socialistických zemích. Nevím, jakým způsobem a kdo to sdělil Navrátilům a ona z republiky zmizela natrvalo.
1: Sportovní a politické špičky byly v tehdejším Československu úzce propojeny a představy komunistických funkcionářů o životě a kariéře Martiny Navrátilové byly ve velkém rozporu s touhami a plány cílevědomé tenistky. Takže Martina Navrátilová ještě v 18 letech, jenom pár hodin po vyřazení v semifinále US Open, požádala v New Yorku o politický azyl a aby se co nejlépe ochránila, svolala tiskovou konferenci, na které útěk veřejně oznámila.
3: Nejhorší bylo to, že já jsem o tom se nemohla bavit s nikým a bylo to jasný, že to, je to nutné, když jsem teda chtěla tu tenisovou kariéru, že mě ta fér nebo vlastně stát nepustí tak často, jak jsem potřebovala, abych ten tenis mohla hrát. Pak mi dělali jako potíže, že mě nechtěli pustit do Ameriky na to US Open a táta říkala, no to tak to se ještě zhorší. 100% jsem si jistá nebyla, ale pak, když jsem tam odjela a začala jsem zase hrát, tak jsem říkala, no tak jinak to nepůjde. No.
1: Vysvětlovala už později Martina Navrátilová. Světovou jedničkou se stala poprvé v červenci roku 1978 po prvním wimbledonském titulu, ale rodiče i blízcí z bývalého Československa to mohli sledovat jen na dálku. A jak těžké to bylo, když si vyprávila pro britskou televizi maminka tenistky Jana Navrátilová.
4: We were watching this final. Very close to border, less border, another country in Plzni.
5: To finále jsme sledovali na televizní obrazovce s přáteli v Plzni, kde se dal chytit signál západoněmecké televize. Manžel nervózní nebyl, ale já strašně. Když zápas skončil, vůbec jsem nemohla mluvit. Celá jsem se třásla. Bylo to hrozné.
4: After match I couldn't talk. I was shaking the stable.
1: Tehdejší československý režim Martinu Navrátilovou po útěku zavrhl, složité to měli blízcí tenistky, o které se veřejně nepsalo ani nemluvilo, a když už, tak jen velmi stroze.
6: Na mezinárodním tenisovém mistrovství Francie v Paříži se stala vítězkou dvouhry žen Chris Evertová-Lloydová. Ve finále porazila Navrátilovou 2-6, 6-3 a 6-3.
1: Domů do rodného Československa se mohla Martina Navrátilová poprvé podívat až v roce 1986 jako členka amerického fedcupového týmu 11 let po emigraci. Právě to připomeneme v dalším dílu našeho seriálu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál. Come here, baby.

11. kolo hokejové Tip Sport Extraligy dnes ve čtvrtek 15. října nabízí jediný duel. Začne se hrát v 17 hodin 30 minut a to na severu Čech. Litvínov nastoupí proti Mountfieldu Hradec Králové. Zítra potom zbývajících 5 zápasů nabídneme tady na Radiožurnálu Sport v rámci pořadu s mikrofonem za hokejem. Zítra tady už od 17 hodin Třinec proti Mladé Boleslavi. O půl hodiny později se přidají další dva stadiony. Do Plzně přijede pražská Sparta. Na Vítkovice vyzvou Motor České Budějovice a v 18 hodin potom další dva prvoligové stadiony, lépe řečeno extraligové, Kladno proti brněnské Kometě a Olomouc proti Karlovým Varům.

0: Čeští vodáci oslavili úspěšnou sezonu na vyhlášení ankety kanoista roku. Vítězem se stal mistr světa ve vodním slalomu Jakub Krejčí.
1: Vítězem ankety kanoista roku se stává Jakub Krejčí.
2: Bylo to složité vybírání. Světové zlato v tomto roce získali i další vodní slalomáři Tereza Knéblová s Vítem Přindišem a rychlostní kanoista Martin Fuxa. A tak si Jakub Krejčí ocenění považuje.
3: Je to pro mě velká čest, moc krát vám děkuju, obzvlášť v sezóně 2026, kdy se dařilo celému svazu a nejenom mě. Proto by tady mohl stát úplně kdokoliv jiný.
2: Pro 24-letého kajakáře to byla letos životní sezóna s jasným vrcholem, zlatým mistrovstvím světa.
3: Byl to určitě moment nějakého radosti učinění, nějaký moment, kdy jsem si oddychl a řekl jsem si jo, dokázal jsem to.
2: K tomu Krejčí vyhrál i mistrovství Evropy a v součtu s kajak crossem 3 závody světového poháru. Teď si užívá dovolenou v Portugalsku a tak chyběl i na vyhlášení kanoisty roku. Už brzy se ale znovu vrhne do tréninku.
3: Můžu si odpočinout a hrozně se těším na tu sezónu další, na tu přípravu a na další závody.
2: Říká kanoista roku 2026 Jakub Krejčí, který má jako mistr světa i Evropy ve vodním slalomu příští rok na co navazovat. Jan Suchan, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: posledních 150 metrů. Kateřina Neumannová jde dopředu, nasazuje do finiše. Čepalovová nestačí. Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová se jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Byla úspěšnou běžkyní na lyžích. Už několik let je ale Kateřina Neumannová moderátorkou.
2: A proto můžete na Radiožurnálu Sport slyšet, jak se baví olympijská šampionka s další olympijskou vítězkou.
3: Co ty zlaté boty už si zaužila, které si koupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se znerouhala.
4: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně není počasí, ale na léto mám taky poladěné boty. A teď jsem si koupila teda ještě zlatý podpatky, takže ke každému outfitu, kam jdu, mám zlatý boty.
1: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
2: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Nebo na place s Davidem Novotným.
2: Každou středu po 10. hodině nebo kdykoliv ze záznamu v podcastových aplikacích.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Festival Pri Bohemia Rádio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropol budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
2: Hnutí STAN a Spolu pro Prahu dále ladí sestavení koalice v hlavním městě. Zemřel publicista a moderátor Českého rozhlasu Rudolf Křesťan, bylo mu 83 let. Fotbalová Plzeň zabojuje na hřišti Ferencvároše o první body v Evropské lize. Kolona je po vážné nehodě na dálnici D1 z Ostravy na Brno u sjezdu na Nový Jičín. A zítra čekáme polojasno až skoro jasno, v Čechách ráno a večer i oblačno. Nejvyšší teploty do 19 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Zástupci vítězného hnutí STAN a Spolu pro Prahu pokračují v jednání o společné koalici v hlavním městě. Shodli se v otázkách dopravy, školství a bydlení. Naopak ještě nenašli shodu v tom, kdo získá oblast financí. Starostové budou o spolupráci ještě jednat s Prahou sobě a Piráty. Preferují koalici tří uskupení. Naopak Spolu chce koalici bez třetího subjektu, říká jeho lídr Tomáš Portlík z ODS.
4: My k tomu nevidíme důvod, my jsme se vyjádřili jasně, řekli jsme, že ta preferovaná varianta je pro nás v rámci prostě spolupráce Spolu a STAN, to znamená 34 hlasů, že jsme připraveni na to, že bude v koalici třetí partner a v tuto chvíli je to otázkou STANu.
2: Maximální povolená cena nafty zítra vzroste na 48 korun a 77 haléřů za litr. To je o 14 haléřů víc než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na benzín naopak klesne. Čerpací stanice ho zítra budou moct prodávat nejvýš za 46 korun a 72 haléřů za litr, tedy o 39 haléřů méně. Vláda reguluje ceny pohonných hmot od začátku října. Opatření má platit do konce měsíce. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požádal majitele společnosti SpaceX Elona Muska, aby zrušili rychlostní omezení pro zařízení Starlink. To ukrajinská armáda používá například k ovládání dronů.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pořadu britského novináře Pierce Morgana požádal Elona Muska, aby znovu zapnul Starlink, protože je to podle něj mezi partnery čestné a spravedlivé. Elon Musk na sociální síti X odpověděl, že nejde o Starlink, ale o vojenský program Starshield, který je vlastněný a kontrolovaný americkou vládou. O omezeních a rychlostech rozhodují armáda a americký prezident, napsal Musk. Ukrajinské ministerstvo obrany oznámilo, že spojení mezi terminály a drony do rychlosti 161 km za hodinu se zlepšilo, ale při vyšší rychlosti se spojení ztrácí. Z Ukrajiny Martin Durazín, Radiožurnál.
2: Ve věku 83 let zemřel publicista a spisovatel Rudolf Křesťan. Napsal víc než 3000 fejetonů, které založil na nadsázce, recesi a slovních hříčkách. První fejeton otiskl už ve svých 16 letech.
6: Nejsem králem fejetonu, protože králem fejetonu je čtenář.
7: Zdůrazňoval Rudolf Křesťan ve vysílání Českého rozhlasu v roce 2013. Na kontě měl přes 20 knih a nikdy prý netrpěl noční můrou, že nenajde téma nového fejetonu.
6: Já jsem měl to štěstí, že jsem nikdy nebyl fejetonistou deníku, který musí ten text odevzdat na poslední chvíli.
7: Spolupráce pojila Rudolfa Křesťana i s Českým rozhlasem, kde působil jako moderátor nedělního Dobrého rána s Dvojkou. Pravidelně se s ním potkával i Aleš Cibulka.
8: Každý pátek mezi 8 a 9 měl svoji hodinku fejetonů a pro mě to byla ohromná škola.
7: Za sbírku fejetonů nazvanou Proč nemám pistoli získal Rudolf Křesťan v roce 2015 cenu Miloslava Švandrlíka. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
9: Sport. Fotbalisté Viktorie Plzeň nastoupí v Evropské lize v Budapešti proti Ferencvároši. Bude to čtvrtý vzájemný duel obou týmů za necelé 2 roky. Bilance je vyrovnaná. Večer by v Plzni mohl poprvé od srpna pomoct i zkušený útočník Matěj Vidra, kterého trápilo zranění. Potvrdil to trenér Viktorie Radoslav Kováč.
10: To náš kapitán, jsme strašně rádi, že s náma mohl cestovat protože už jeho přítomnost je velmi důležitá pro tým. A samozřejmě těch tréninků tolik ještě s týmem neměl, pracoval tvrdě individuálně a myslím si, že na 10-20 minut je připravený hrát.
9: Zápas Ferencvároše z Plzní začne ve 21 hodin stejně jako premiéra Jablonce v konferenční lize na hřišti německého Freiburgu. Už v 18.45 přivítá v evropské lize Sparta norský Lillestrøm. Všechny zápasy odvysílá živě Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 před Odrami i Šmejkalkou. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy na Brno opatrně dojíždějte do kolony. Před exitem 330 Nový Jičín, tam ještě trvá odklon provozu na Jičín, případně osobní auta přesuch dol na Mankovice. Nemuselo by to už trvat dlouho, protože v místě vážné nehody na kilometru 325,5 už začínají vypouštět auta uvízlá v koloně levým pruhem. Na D1 za Prahou směr Brno se vytrvale tvoří kolona za okruhem ze 13. kilometru do zúžení na 24. u Šmejkalky, strávíte v ní 40 minut. Na D11 z Prahy do Hradce Králové očekávejte za sjezdem na Městec kolonu z 52. do omezení na 56. kilometru, zdržení 15 až 20 minut. Na D5 u Plzně před omezením na 77. v tunelu Valík po pojíždí kolony směrem na Rozvadov od nájezdu od Černic ze 76. pár minut, směrem na Prahu od exitu 80 Bory kolem 10 minut. Dlouhé kolony se tvoří na silnici 35 Svitavy Olomouc kvůli omezení v Mohelnickém kopci. Kolona z Mohelnice a hlavně z druhé strany už před Studenou Loučkou, je to klidně na hodinu. A na 50. v Bučovicích ujatek omezení kolony až na půl hodiny už před odbočkou na Marefy z druhé strany od technických služeb. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, zpočátku zejména v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, během dne se rozpustí. K večeru bude ale v Čechách oblačnost znovu přibývat. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů, zejména na severozápadě jen do 12. Tolik zprávy.
12: 15 hodin 6 minut, krásné čtvrteční odpoledne, je 15. října, posloucháte odpolední Radiožurnál Sport. Střelec Jiří Přívratský získal na světovém poháru v Káhiře další medaili. V třípolohové malorážce skončil třetí, navíc v souboji o bronz porazil reprezentačního kolegu Filipa Napejchala, kterého odsunul na čtvrté místo o pouhé 0,2 bodu. No a Jiří Přívratský by se dnes v téhle hodině s námi měl spojit v odpoledním Radiožurnálu Sport. Teď už ale Kurt Nilsen, příjemný poslech.
3: Radiožurnál Sport.
13: Karel Janů.

0: 15 hodin, 11 minut, čtvrtek 15. října. Dnešní večer na Radiožurnálu Sport bude hodně fotbalový. V ligové fázi konferenční ligy v 21 hodin nastoupí hráči Jablonce na hřišti Freiburgu. Už o něco dříve v 18.45 na pražské Letné Sparta proti Lillestrému. No a v 21.00 potom v ligové fázi taktéž Evropské ligy Ferencvároš proti Viktorii Plzeň. To samozřejmě všechno za účasti reportérů Radiožurnálu Sport. No a my se pojďme teď věnovat tedy Západočechům. Ti nastoupí v 21 hodin, jak už jsem říkal, proti Ferencvároši. Hrát se bude v Budapešti, kde sídlí i další tým maďarské nejvyšší soutěže Újpešť. V jeho dresu nastupuje 31-letý český obránce Patricio Stronaty. V Maďarsku je to pro něj už druhý klub. No a nejenom o tom si s ním v centru Budapešti povídal reportér Adam Procházka.
1: Většinu těch sezon jste odehrál za tým Puškáš Akademia, teď hrajete za Újpešť, je to už 6. rokem tady v Maďarsku, pokud jsem to správně spočítal, nebo mýlím se?
2: Myslím, že 5. Teď sám jsem si nejsem jistý, teď říkám, myslím, že 4,5, 5, no teď začínám 6., máte pravdu.
1: Začínáte 6., takže už to je nějaká doba, ale letos se to v lednu teoreticky mohlo změnit, protože i váš agent Václav Sirkoš potvrdil, že přišla nabídka od Baníku Ostrava. Tak jak těžké bylo přemýšlení nad tím, jestli se vrátit nebo ne?
2: Tak bylo to těžké. Samozřejmě Venca Svěrkoš byl můj bývalý agent, ale pořád jsme samozřejmě v kontaktu. Už nejsme jakoby oficiálně vázaní, ale samozřejmě jsme v kontaktu a vlastně Václav přišel s tou nabídkou z Baníku a samozřejmě doma je doma, Ostrava je můj domov. A samozřejmě, když jsem se jako rozhodoval mezi jakoby tím Baníkem a jinýma nabídkama, tak jsem to samozřejmě zvažoval, ale musím říct, že prostě pro mě i pro moji rodinu, i z fotbalového hlediska, když vlastně jsem hrál v České republice za Ostravu, tak jsem se snažil dostat někam do zahraničí, což se mi povedlo a nechtěl jsem to takzvaně hned vzdát a vrátit se zpátky do České republiky, do Ostravy.
1: Újpešť, je to asi trochu změna, když to porovnáme s Puškáš Akademia, což je tedy klub, který hraje na stadionu pro 4000 lidí, navíc vlastně kousek od Budapešti na vesnici v podstatě, ta kapacita je vyšší než počet obyvatel té vesnice. Teď je to přes 12 000 kapacita stadionu Újpešť. Tak jaká to je změna?
2: Teď se cítím jako víc jako fotbalista, protože Újpešť je velký klub, tradiční klub, je to v Budapešti a musím říct, že po těch 2 letech, když jsem byl v tom Puškáši, tak trošku jsem ztratil takovou svou identitu. Hledal jsem sám sebe a právě teďka vlastně Újpešť přišel a musím říct, že jsem se znova našel, tak vlastně jak jsem hrál v Ostravě i vlastně v Ostrý Vídeň, je prostě ty kluby jsou tradiční, mají velkou fanouškovskou základnu a teď mě to ohromně baví a strašně si to užívám, že můžu hrát zase fotbal pod fanouškama a jsou tady super zápasy, vlastně Ferencvároš největší zápas, s Ferencvárošem je to největší zápas v Maďarsku, největší derby, něco jak prostě Lazio a AS Řím nebo Sparta Slávě.
1: Říká fotbalový obránce Patricio Stronaty, který hraje v Maďarsku za Újpešť. Já bych se ještě vrátil zpátky, protože mě zaujalo, že jste říkal, že když jste hrál v tom svém bývalém klubu Puškáš Akademia, tak jste tam hledal sám sebe. Jak se to třeba projevovalo, jak to vypadalo, to hledání sama sebe?
2: Musím říct, že dáme tomu po těch 2 letech, jak jsem říkal, byly zápasy, kdy jsme prostě hráli doma a bylo na stadioně teď nevím, třeba 1500 lidí a bylo to prostě bez atmosféry a třeba udělal jsem nějaký dobrý souboj nebo nějaký skluz, vypichl jsem balon, tak jakoby radoval jsem se, ale necítil jsem takovou tu podporu z té tribuny nebo takový ten aplaus, takovou prostě to, co jsem zažíval vlastně v Ostravě ve Vídni a teď co vlastně zažívám v Újpešti. To mi trošku chybělo a to mě mrzelo a je možné, že potom třeba po těch 2-3 letech už jsem jako třeba ten skluz udělal nebo udělal nějaký dobrý zákrok, tak jsem se ani sám neradoval, no. To prostě jsem nebyl já a teď vlastně to je jiné, no.
1: Hostem Radiožurnálu Sport byl fotbalový obránce, který hraje v Maďarsku za Újpešť, Patricio Stronaty. Děkuji moc, že jste si udělal čas.
2: Já vám taky děkuju a mějte se. Naschledanou.
1: Z Budapešti Adam Procházka, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 15 hodin, 19 minut, příjemné čtvrteční odpoledne všem, kteří dál posloucháte odpolední radiožurnál Sport. Fotbalisty Jablonce čeká úvodní duel v hlavní fázi konferenční ligy. No a Severočeši, jak už bylo taky několikrát dnes odpoledne řečeno, se představí na hřišti Freiburgu, tedy týmu, který před 5 měsíci hrál v finále Evropské ligy a aktuálně dokonce vede německou Bundesligu. Ve Freiburgu zanechala stopu taky trojice českých fotbalistů.
1: Skoro bych řekl, že to byl splněný sen. Člověk zažil jako spoustu krásných zážitků za těch 8 let, co jsem tam byl, a za tu dobu se prostě Freiburg pro mě stal srdeční záležitostí.
2: Zažil jsem tam dva krásné roky, potkal spousty skvělých lidí v klubu, v kabině i mimo fotbal.
3: Mám na to strašně krásné vzpomínky, protože Freiburg byl krásný klub, krásné město a na Freiburg vzpomínám mý kariéře strašně moc. Hodně lidí mi tam přirostlo k srdci a to jsem vlastně tam strávil rok.
4: Zhodují se Pavel Krmaš, Vladimír Darida i Václav Pilař. V historii Freiburgu už nenajdeme jiného českého fotbalistu. V sezóně 2013-2014 se ale v německém klubu u hranice s Francií a Švýcarskem sešli hned tři.
1: Nám se tam těch 8 let žil jako nádherně. Je to studentské město, plný zeleně, čistý, bezpečný. My jsme bydleli třeba kousíček od stadionu, takže to bylo hrozně jako takový příjemný a nedám vlastně jako na to dopustit. Nic bych neměnil, bylo to krásný prostě.
4: Vzpomíná obránce Pavel Krmaš, který ve Freiburgu žil dlouhých 8 let. To záložník Václav Pilař, hlavně vinou zranění, strávil v klubu jen jedinou sezónu.
3: Švýcarsko-francouzský hranice, kousek a opravdu i teplejc tam bylo, slunečno a město bylo nádherný a jak jsem si zamiloval ten klub, jak se tam ke mně chovali, jaký byli skvělí lidi a jak vlastně mě pořád mají rádi, i když jsem tam žádnou díru do světa neudělal, tak ta lidská stránka byla krásná a do tohoto město všechno, narodil se mi tam vlastně můj první syn Jakub.
4: Freiburg, který aktuálně vede Bundesligu, se do nejvyšší německé soutěže poprvé dostal až v roce 1993. Od té doby čtyřikrát sestoupil a zase se vrátil. I přes prohru s Aston Villou 0-3 je květnová účast ve finále Evropské ligy největším úspěchem v historii klubu.
2: To je opravdu rodinný klub, kde mají své tradice, mají svoji myšlenku, které se dlouhodobě drží, která jim funguje. Takže ty hodnoty a takový to hodně rodinný domácí prostředí v tom klubu asi je nejvíc, na čem oni si zakládají.
4: Říká záložník Vladimír Darida, který ve Freiburgu strávil 2 roky. S českým triem Krmaš, Darida a Pilař se v jedné kabině sešel jako spoluhráč i současný trenér Freiburgu Julian Schuster.
5: Jestli jsou všichni Češi takoví, tak je to velmi dobrá vizitka pro celý český národ. Všichni tři to byli nejen vynikající hráči, ale i úžasní kluci. Určitě ode mě pozdravujte, pokud bude příležitost.
4: O tom, jaké vzpomínky budou mít na Freiburg fotbalisté Jablonce, se rozhodne večer. Vzájemný duel na úvod konferenční ligy začne ve 21 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá živě. Z Freiburgu Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
0: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
2: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
3: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
4: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
1: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
5: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionů jsou náklady.
6: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
7: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
1: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 15.30. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
1: České radiokomunikace dnes nechali odstřelit dva stožáry vysílače v Liblicích u Českého Brodu. Oba stožáry se zřítily současně na pole směrem ke Kolínu. Měřili 355 metrů a byly tak skoro 50 let nejvyšší stavbou v Česku. Vysílač už dřív využíval Český rozhlas. Vysílání z něj ukončil v roce 2021. V posledních letech neměl žádné využití a nezbytná oprava a údržba by byla velmi nákladná. Policie pátrá po 48-letém Milanu Tichopádovi z Ostravy. Minulé úterý odešel z domova ve čtvrti Vítkovice a od té doby o sobě nedal vědět. Muž trpí demencí a má závažné poruchy paměti a orientace, informovala o tom mluvčí ostravské policie Eva Michalíková. Pohřešovaný měří přibližně 175 cm, má krátké prošedivělé vlasy a modré oči. Z domova odcházel v černých teplácích, tyrkysové mikině a červených botách. Pokud máte o muži jakékoliv informace, volejte na linku 158. Brazilcům se nově zkrátil pracovní týden ze 6 dnů na 5. Rozhodl o tom brazilský parlament, který schválil změnu ústavy. Stalo se to před druhým kolem prezidentských voleb, které bude příští týden v neděli. Zkrácení pracovního týdne prosazoval současný levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Ústavní změnu se ale podařilo schválit po změně postoje pravicového kandidáta na prezidenta Flávia Bolsonara. A víkend v Česku bude zatažený a deštivý. Teploty v sobotu dosáhnou maximálně 12 až 17 stupňů, v neděli se ochladní na 9 až 14. Podle meteorologů se v noci na sobotu a pondělí taky můžou objevit přízemní mrazíky. Sport. Obránce Ondřej Karafiát prodloužil smlouvu Mladé Boleslavi. Je už šestým hráčem, se kterým Středočeši za poslední týden uzavřeli nový kontrakt. Podle informací klubu jde o dlouhodobější smlouvu. Karafiát patří ke stabilním členům základní sestavy čtvrtého celku šance ligy. Do Mladé Boleslavi se vrátil v zimě po předčasném konci v Norimberku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 nehoda před Odrami a kolony před Šmejkalkou i Jihlavou. Na D1 z Ostravy na Brno se tvoří jen kratší kolona před exitem 330, tam ještě provoz odklánějí nákladní auta na Nový Jičín, osobní můžou přes Suchdol na Mankovice. Dálnice byla na kilometru 325,5 uzavřená po vážné nehodě, teď už levým pruhem nějakou dobu vypouštějí zbytek aut uvízlých v koloně, pak ukončí odklon. Na D1 z Prahy do Brna čekejte dvě kolony kvůli omezením. Od pražského okruhu na Šmejkalku mezi 12. a 24. kilometrem je to na 40 minut, pak různě roztrhaná fronta je mezi exity 104 Větrný Jeníkov a 112 Jihlava. I tam je omezení osobním autem, to jde zhruba za 20 minut, kamionem déle. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se za sjezdem na Městec tvoří kolona z 52. k pracím na 56. kilometru 20 minut. Silnice 35 je hodně ucpaná kvůli omezení v Mohelnickém kopci. Kolona z Mohelnice je zhruba na 20 minut, ale hlavně opačným směrem se stojí už před Studenou Loučkou a tam je zdržení i hodinu. A v Praze kolony na vnějším městském okruhu taky kvůli omezením na Ohradě, ve spojovací a Vegbelské směr D8 plus Vegbelské dolů do Hloubětina stále řeší nehodu před Novopatskou, kolona z Cínovecké od McDonald's. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, zpočátku zejména v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, během dne se rozpustí. K večeru bude ale v Čechách oblačnost znovu přibývat. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů, zejména na severozápadě jen do 12 a na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
5: Vy posloucháte čtvrteční Radiožurnál Sport. V 15 hodin 34 minut sportovní střelec Jiří Přívracký slaví další úspěch na světovém poháru v egyptské Káhiře. Po pondělním vítězství se vzduchovou puškou vybojoval bronz v třípolohové malorážce a Jiří Přívracký by s námi teď měl být ve spojení na Radiožurnálu Sport. Hezký den.
6: Dobrý den.
5: Tak my spolu tenhle týden mluvíme podruhé. V Káhiře jste získal už dvě medaile a to jste předtím v téhle sezóně na pódiové umístění čekal. Tak já

0: Mně osobně blížší právě ta třípolohová malorážka, kterou jsme stříleli dneska. Je to z toho důvodu, že je trošku zábavnější, střílí se ve třech polohách, nejenom v jedné, a vlastně se střílí venku. Takže hraje vliv i vítr a podnebné podmínky a to dělá celé to střílení trošku zajímavější.
1: A když se střílí venku, v Káhiře je poměrně teplo, nějakých 30 stupňů Celsia, tak ovlivňují vás sportovní střelce nějak výrazně třeba takovéhle teploty, nebo dneska vám to sedlo?
0: Takovéhle teploty samozřejmě dokážou člověka ovlivnit, nicméně naštěstí tady nemáme až takové vedra, máme to zhruba 25-26 stupňů, takže to je celkem příjemná teplota a to je ještě v pohodě. Když jsme byli letos v Číně, tak tam bylo 37 a vlhkost asi 90% a to opravdu není potom příjemné střílení.
1: Střelec Jiří Přívratský s námi na Radiožurnálu Sport. Vy jste tedy získal bronz v třípolohové malorážce, porazil jste vašeho kolegu z reprezentace Filipa Nepejchala, který na tom byl většinu času velmi dobře, pak ale pokazil jednu z ran, tak třeba tohle nějakým způsobem ovlivnilo, jak vnímáte ten svůj výsledek a jeho výsledek?
0: Určitě to ovlivnilo, vlastně to tu medaili udělalo takovou trošku hořko-sladkou, protože samozřejmě člověk se z medaile raduje vždycky, nicméně mě mrzí, že to bylo právě na úkor Filipa, protože jak jste sám říkal, v tom finále se mu dařilo střílet pěkně a vlastně celou dobu se držel na příčkách nade mnou a až jeho poslední rána, která se mu úplně nepovedla, tak rozhodla o tom, že vypadl nakonec čtvrtý.
1: No a Filip Nepejchal, Jiří, čeká na tu individuální medaili na světovém poháru už od roku 2019, tak tohle asi člověk v tom závodě v hlavě nějakým způsobem nemá, ne? Ale dokáže se soustředit na to, jak se třeba kolegovi a Krajanovi daří a nějakým způsobem mu přeje, aby uspěl?
0: Já si myslím, že s Filipem jsme dobří kamarádi a že si to navzájem přejeme, takže určitě člověk má radost, když třeba vidí, že se obou daří, že jsme na těch lepších příčkách, což zrovna dneska tak úplně nebylo, spíše jsme se drželi na těch nemedailových, až potom ke konci se to proměnilo, takže to nebylo úplně radostné, ale když jsme stříleli závody, které nám šlo něco lépe, tak to samozřejmě člověka potěší, když to vidí na té výsledkovce, že jsme spolu někde nahoře.
1: Jiří Přívratský s námi na Radiožurnálu Sport. Ještě jedna věc mě zajímá. Dvě medaile jste tedy teď získal na světovém poháru v egyptské Káhiře. Tak jaké máte plány dál? Co vás teď čeká?
0: No, vlastně většina výpravy se dneska vrací domů, nicméně pár nás tady zůstává, protože na tento světový pohár navazuje ještě mistrovství světa ve velkorážných disciplínách, které se střílí na 300 metrů, takže mě už zítra čeká vlastně trénink s touto zbraní a potom další den závod a už to bude plynule pokračovat.
1: Tak já vám budu moc držet palce a když jsme si spolu tenhle týden povídali dvakrát, tak třeba to vyjde ještě jednou. Mějte se hezky zatím, naslyšenou.
0: Děkuji, mějte se hezky, naschledanou.

Český dráhový cyklista Dominik Topinka skončil na mistrovství světa v Šanghaji 11. v Keirinu, zvítězil Nizozemec Harry Lavriesen a už 22. zlatou medailí z mistrovství světa opět dokázal vylepšit a posunout vlastní rekord. Barbora Němcová byla 12. ve vylučovacím závodě z boje o další vylepšení pozice. Jí vyřadil pád poté, co talentovanou českou cyklistku srazila bohužel k zemi jedna ze soupeřek. Teď už skupina Kiss Crazy Crazy Nights. Příjemné odpoledne.

0: Plavci Matěj Zábojník a Vojtěch Netrh budou ve večerním bloku plzeňských sprintů bojovat o limit na mistrovství světa. Pokusí se o něj na trati 50 metrů prsa. Do finále postoupili jednoznačně, stejně jako Barbora Janíčková na 100 metrů polohově. Olomoucká plavkyně už má letenku na šampionát do Číny jistou, poté co překonala hned tři limity na světovém poháru v Azerbajdžánu. V rozhovoru s Martinem Charvátem mluvila Janíčková o tom, jak rychlou kvalifikaci na šampionát bere.
1: Určitě to je pro mě uleva, takové potvrzení toho, že na to mám, že to tam je, ale samozřejmě nikdy to nemůže člověk brát jako samozřejmost, protože do toho můžou přijít i nějaké zdravotní komplikace, pak se třeba nemusí vydařit, ale jsem ráda, že takhle vyšlo, že to je hotové a sama jen pro sebe tady potom chci zkusit, jestli třeba mám aspoň na Bčko na toho 100 znaka, to ještě bych se tak jako přála, jaký úkol, ale jinak už vlastně, když to řeknu takhle, jak mám splněno.
2: Jaký je světový pohár na Dálném východě?
1: Je to vlastně bazén, kde já jsem byla v roce 2015 na evropských hrách jako juniorka, takže bylo docela hezké se tam vrátit. Něco jsem si matně pamatovala, byť samozřejmě na ten šampionát před těmi lety to bylo úplně nádherně vyzdobené. Ale bylo to fajn, bylo tam docela málo lidí, takže to rychle odcípalo. Takže já jsem byla spokojená a mile překvapená, protože jsem se měla trošičku obavy.
2: Když se ještě dostaneme k tomu začátku té přípravy, zkoušela jste měřit různé výjezdy po obrátkách, obrátky a podobně, takové ty technické věci, které se zpravidla měří jako na začátku přípravy, než se člověk vrhne do toho samotného závodění, případně pokud z toho máte nějaké poznatky, data, tak co z toho vyplynulo pro vás?
1: My jsme měli měření v Šamorině ještě vlastně, když jsme odjeli do Paříže, tak jsme měli měření tam úplně kompletní a teďka na začátku té sezóny tak úplně ne, protože člověku by to třeba ani nedalo ty data, která on potřebuje, protože hold po těch dvou, třech týdnech není tak ideálně jako rozplavaný. A teďka, když jsme se chtěli podívat na nějaké kontrolní, minimálně aspoň záběry pod vodou, jak vypadá, jestli se nějak posouvá třeba ta ruka, se kterou si teďka trošku hraje, aby měla ostřejší úhel v tom záběru, tak bohužel nám do toho vlezlo asi jako sedmkrát buď nějaký zdravotní problém z mojí strany nebo ze strany našeho kondičního trenéra, který teda mi i analyzuje ten záběr, a nebo jsme se jednoduše nesešli, takže teď to bylo takové trošku složitější s tím, ale plánujeme to během následujících zhruba dvou týdnů, jak se uvidíme, takže už bychom něco tak nějak obměnili, jak to vypadá, ale nějaké jako, že bychom začínali přímo na úvod měřením, tak to ne.
2: Kolik těch limitů vlastně celkově chcete na mistrovství světa? Tři máte, o jednom jste mluvila?
1: Jako nezbírám to úplně jak nějaké bobříky, protože když jsem se dívala na rozpis, tak přece jenom tam ty moje vedlejší disciplíny jsou vždycky dvě v jeden den, takže já to ani bych to nechtěla plavat úplně všechno, protože nechci být úplně extrémně unavená a přece jenom pořád mojí prioritou je 100 kraul, ale říkám, kdybych přidala třeba ten na 100 znaka, kde by mi mělo stačit Bčko, ale samozřejmě chci zkusit to takzvaně jako pušnout na ten limit, kam až to bude, kde se momentálně nacházím. Tak ještě jen 100 znak bych se ráda zaplavala na tom světě, protože na 50 motýl jednak limit nemám a jednak je to podle mě hodně náročné se dostat třeba do semifinále. Takže uvidíme ten znak. Myslím si, že se na něj budu sedět líp a třeba mám lepší šanci na umístění.
2: Říká Barbora Janíčková z Plzně, Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta se vrací tam, kde před dvěma lety z výjezdy za posluchači začala.
1: Proč právě tady v Olomouci? Tak to je poměrně jednoduché, protože jde o tradiční sportovní město, jak fotbalové, tak hokejové.
0: V říjnu na Hanou znovu dorazí velmi zajímavá sestava v čele s naším expertem a pětinásobným českým mistrem Pavlem Horvátem. Těšit se tradičně můžete i na historky legendy československého fotbalu Antonína Panenky, mistra Evropy z roku 1976, který si i o 6 let později zahrál na světovém šampionátu.
2: Byl tam jeden hráč, který v té době měl velký problém s alkoholem. Byl vylosovaný na dopingovou kontrolu. Vlastně, aby se mohl vyčurat z zkumavky, tak je povolený pivo, protože pivo je močopůdný, 1 hodina pryč, nikde. 2 hodina, hráč nikde. Za 2,5 hodiny si odevřeli dveře, vypotáte se, říká, nalíte jako bro. Říká, kucí, 18 piv jsem udělal. A přišel dozadu do autobusu, říkal, a už se mi chtělo při druhým.
0: 19. října se v olomouckém Jazz Tibet klubu představí i speciální host. Někdejší fotbalový reprezentant Roman Hubník, který se k velké kariéře odrazil právě v Sigmě.
3: Musím říct, že jsem rád, že jsem skončil, protože to v dnešním videu, co používají pořád rozhodčí, tak už je to nebezpečný, no, protože tehdy jsem udělal skluz, diváci mi zatleskali a akorát právníkář byl naštvaný, protože pak to musel zasypávat.
0: Desítka Pavla Horváta v Olomouci v pondělí 19. října v Jazz Tibet klubu.
4: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.

0: Radiožurnál je 16 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
1: Sněmovna v prvním čtení podpořila zvýšení postihu za trestné činy proti životnímu prostředí. Některým francouzským supermarketům po kyberútocích stále chybí mražené potraviny. Fotbalisté Sparty přivítají v evropské lize Lillestrøm. Plzeň nastoupí na hřišti Ferencvároše. Dlouhé kolony jsou na silnici Svitavy Olomouc před omezením v Mohelnickém kopci. A zítra bude polojasno až skoro jasno, v Čechách ráno a večer i oblačno a teploty do 19 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Tresty za poškozování životního prostředí se možná zpřísní až na 10 let vězení. Počítá s tím vládní novela trestního zákoníku, kterou dnes v úvodním kole podpořili poslanci. V Česku se podle ministerstva spravedlnosti většina protiprávních činů proti životnímu prostředí řeší jako přestupky. Novela zavádí nový trestný čin těžké poškození životního prostředí, říká poslankyně hnutí ANO Jana Demjanová.
3: Nově bude možné postihovat jednání, kterým dojde k trvalému nebo dlouhodobému závažnému poškození půdy, vody, ovzduší, ekosystému nebo zvláště chráněných přírodních stanovišť.
1: V základní sazbě má za nový trestný čin hrozit 2 až 8 let vězení. Policisté pátrají po 43-letém Radku Galuškovi. Podezírají ho z pokusu o vraždu na Uhrskohradišťsku. Podle policie může být nebezpečný. Muž je zhruba 170 až 180 cm vysoký. Má krátké hnědé vlasy, širší obličej a výrazné čelo. Podezřelý se může pohybovat v šedém autě Škoda Fabia. Jakékoliv informace o hledaném volejte na linku 158. V některých francouzských supermarketech po kybernetických útocích stále chybí mražené a čerstvé zboží. Neznámí hackři na začátku týdne na dálku změnili teplotu v mrazácích. Obchody kvůli tomu museli vyhodit jídlo za desítky milionů eur.
4: V prodejně Monoprix v centru Paříže je prázdný mrazák s nápisem, že obchod při kybernetickém útoku napadli hackři. Několik dní po útoku chybí mražené maso, ryby, zelenina nebo zmrzliny. Hackrům se na dálku podařilo napadnout systémy dánské společnosti Danfoss a v mrazácích v asi 700 obchodech přes noc zvýšili teplotu až na 50 stupňů. Dánská firma, která francouzským supermarketům dodává mrazicí a chladicí technologie, se brání s tím, že používané systémy byly zastaralé. K hackerskému zásahu se na rozdíl od předchozích rozsáhlých útoků ve Francii zatím nikdo nepřihlásil. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Na varšavském mezinárodním filmovém festivalu má dnes premiéru film režiséra Václava Marhoula Doznání. V roce 2019 režisér získal mezinárodní uznání za film Nabarvené ptáče, který se dostal do užší nominace na cenu Oscar za nejlepší cizojazyčný film.
5: Have you ever seen a child starve to death, professor?
6: No.
5: I have.
7: Děj filmu Doznání se odehrává v jedné z moskevských věznic v roce 1938, tedy v době stalinského režimu. Doznání řeší to, zda si má člověk uchovat lidské hodnoty, jako je důstojnost, sebeúcta a morálka, i za cenu vlastního života i životů blízkých. Václav Marhoul film natočil na 35mm negativ a do hlavních rolí obsadil například Nicka Noltyho, Jennifer Jason Leighovou nebo Breda Dourifa. Do českých kin dorazí Marhoulovo Doznání příští rok. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalisté Sparty a Plzně nastoupí ke svým druhým zápasům v hlavní části Evropské ligy. Pražané po výhře v úvodním kole přivítají na Letné norský Lillestrøm. Jeho dres v minulosti oblékal Nor Jonathan Brunes, který dal po letním přestupu do Sparty zatím jen jednu branku.
9: Před týdnem jsem mluvil s rodinou a se svými blízkými a říkal jsem jim, že přestože mi to tam teď moc nepadá, tak jsem tu opravdu šťastný. Život v Praze jsem si zamiloval a doufám, že tu zůstanu, co nejdéle to půjde. Užívám si to tu a doufám, že důvěru, kterou ve mě fanoušci i trenéři vkládají, začnu svými góly brzo splácet.
8: Zápas Evropské ligy mezi Spartou a Lillestrømem se bude hrát na Letné od 18 hodin a 45 minut. Plzeň nastoupí ve 21 hodin na hřišti Ferencvároše Budapešť. Ve stejnou dobu se Jablonec představí na úvod konferenční ligy v německém Freiburgu.
2: Zelená vlna. známe lepší cestu.
6: Zdržení na D1 před Čmejkalkou i 35 před Mohelnicí. Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno se nejdřív táhne kolona od Pražského okruhu z 11. kilometru do zúžení na 24. u Šmejkalky 3/4 hodiny a pak dál na D1 směr Brno čekejte ještě jednu různě roztrhanou kolonu od sjezdu 104 Větrný Jeníkov k pracím u exitu 112 Hlava. Osobním autem je to na 1/4 hodiny, kamionem i o dost víc. Dálnice D1 z Ostravy na Brno je už za sjezdem na Nový Jičín plynule průjezdná, odklon ukončený, následky vážné nehody na kilometru 325,5 odklizené. Na D11 z Prahy směr Hradec Králové za exitem Městec zůstává kolona teď z 53. kilometru do omezení na 56. na 1/4 hodiny. Na silnici 35 ze Svitav na Olomouc se tvoří kolona před Studenou Loučkou, popoždí pak až hodinu do omezení v kopci kousek před Mohelnicí. Z druhé strany je zdržení naopak jen drobné. V Praze odpolední kolony na okruzích, vnějším i městském, taky kvůli omezením je ucpané okolí Ohrady, spojovací, Vekbelské fronty obou směrně do kopce kvůli zúžení před nájezdem na Cínoveckou a směrem dolů do Hlubětina v Kbelské nehoda před Novopatskou, fronta předtím z D8 od Zdib. Ještě výjezd z Prahy na Příbram 4 kolona od Lipenců 25 minut k omezení u Jíloviště. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude polojasno až skoro jasno, hlavně v Čechách mlhy nebo nízká oblačnost, teploty do 19 stupňů. Tolik zprávy.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
10: Krásný den, milí posluchači, je tu další Desítka Pavla Horváta v prostředku října. Vítám Pavla, dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Tak, máme tady hosta, kterého by si mohl představit, ale říkal jsem si
11: ale
10: zase...
11: Ale vidím, že máš prst na spoušti, to, tak něco...
10: Prst na spoušti, no. Tak je to nositel takového hodně zajímavého příjmení, které samozřejmě souvisí třeba s takovou docela známou melodií. Já si dovolím tady...
11: Přihrát polívčičku.
10: Lehce něco. Ale pak si přihřeješ i ty.
11: Samozřejmě.
10: Vůbec se neboj. Jo, to je nájezd. Uvertýrka.
11: To chápeme.
10: Napsal dlouho. Jízda Valkýr. Víš, kdo to napsal? Příjmení bys tušil asi,
11: já si myslím, že to bude nějaký Wagner.
10: Richard Wagner. No, tak, to je náhoda, co?
11: Takhle, on teďka to tak, to je, já řeknu to jméno, že je tady Tomáš Wagner, není to žádný spisovatel, není to ani Petr Janda, který tady byl před týdnem, teď mi to sám nadhodil, že to bylo výborný, ale je to můj bývalý spoluhráč z Plzně a je to vlastně můj současný jako trenérský kolega v tuhle chvíli v Příbrami, dělá spoustu funkcí u spousty mužstev a já jsem rád, že si Tomáši přijel a vítej a užij si to tady s náma.
12: Dobrý den, ahoj, děkuji za pozvání a zajímavý představení.
10: No a tak, aby vám to bylo třeba bližší, protože cítím, že možná tady opera Valkýra z tetralogie Prsten Nibelungu vám není zas tak blízká, chápu to, je to strašně dlouhá věc, i řehole to poslechnout. Tak vám pustím něco, co třeba jste mohli slyšet i v těch vašich profesích, když jste trénovali oba v Příbrami, ono to tam zní třeba, když člověk nastupuje, nebo tam jí klobásu před zápasem. To je trošku jiný soudek.
11: Je to super, mě jediný, já jsem tam teďka nedávno byl na druhou ligu se podívat s Prostějovem a vlastně ta písnička je super, jenom je prostě blbý, že tam nejsou ty lidi. Jako. Kdyby tam byl plnej ten staďák, tak podle mě je to fakt jako bomba.
12: No já si myslím hlavně, že ji nahrával nebo pomáhal ji nahrávat tehdy druhý golman, co tam býval, Kuba Ronzik, takže on to měl rád, ale on dneska vlastně do dneška dělá takového rapera asi, nebo co to je, takže už je to už má takových 15 let tradici.
11: No, takže se tam zapsal nesmazatelně v podstatě.
12: Ale podle mě ji známe stejně jenom v Příbrami, jako, i když je tam 15 let. Tak...
10: Já ji mám teda strašně rád a možná je to tím, že jsem tam docela často jezdil jako reportér a hrají to tam pravidelně. Pan Broš tam občas řve ty góly, hodně gól.
11: Tak já teďka taky, jako já chodím na ty stadiony, že jo, já ty hymny, samozřejmě nároďák, to je jasný, no, ale když jsem na Spartě, tak si zpívám spartianskou, když jsem na Slávě, jak si zpívám jako slavistickou, jako prostě je to v Plzni jasný, že jo, to je jasný, takže to je prostě, když tam jezdíš pravidelně, no tak ty písničky, my, co máme hudební sluch, tak by bylo špatný, kdybychom je neuměli, že jo.
12: Jo, tak je to hezký určitě před tím zápasem, když si to zaspívají ty fanoušci a akorát v té Příbrami ještě musíme ty fanoušky a ten stadion dostat.
10: Tak třeba k tomu může přispět Tomáš Wagner i z té aktuální pozice, kterou Pavel trošku nakousl, ale myslím, že posluchačům byste sám mohl představit teda, že hráčská kariéra, byť vám je 630, asi teď v profi fotbale úplně není, a jaká je tedy?
12: Tak vzhledem k tomu, že jsem měl nějaký zdravotní problémy, tak jsem se musel vydat trošku jinou cestou. Chtěl jsem samozřejmě u fotbalu zůstat, takže jsem momentálně asistent trenéra v Příbrami Jirky Kouta a trénu U19 dorost.
10: Takže dva týmy vedete takhle v podstatě.
12: Dva týmy a je to časově docela blázinec.
11: To je od rána do noci v podstatě.
12: Jako doma. Úplně nepanuje spokojenost, ale už si zvykla, tak je to dobrý.
10: Jo. No já vím, že tam ale spousta těch, kteří hráli dřív profi fotbal, nějakým způsobem zůstávala nebo zůstává možná dodnes. Myslím, Daniel Huňa tam trénoval, Tomáš Zápotočný, taky tam působil.
12: Jo, jo, jo.
11: Tak další asistent Máša taky vlastně.
12: Jo, jo, Dominik Mašek je s náma asistent.
10: A to je Dominik Mašek, ten, který hrál i za Boleslav, za Bohemku, co sbírá houby.
12: Jo, jo, to je Huber. Je zajímavý, že ho dneska znají všichni spíš jako Huber.
11: Tam, je to,
12: jako
11: tam je to kousek do těch Brt, ne? Tak jako...
12: Chodí často.
11: A nosí do šatny něco?
12: Panu Starkovi donesu občas. Aha,
10: aha. No ne, ale jak vás to napadlo teda, že byste mohl zůstat u trénování, bylo to během kariéry už třeba nějaký signál?
12: No právě, že ne, já jsem jako spíš říkal, že ne, že asi bych nedokázal být trenér, ale ono to tak, samozřejmě člověk třeba v 25 něco plácne a ten čas se změní, člověk se trošku změní, takže byla to úplná náhoda. Vlastně jsem zkoušel po poslední operaci, co jsem měl, tak jsem zkoušel začít se vrátit jako do toho profi fotbalu ještě, ale vzhledem k tomu, že jsem asi po dvou týdnech hned cítil bolesti zase a věděl jsem, že už prostě to je špatný, takže jsem musel vlastně narychlo přemýšlet, co s tím, a my u 17 zrovna neměli trenéra, takže někdy vám ten život přinese vlastně ze dne na den, jsem se stal jako trenérem. I když samozřejmě už jsem nad tím jako přemýšlel, že asi ta varianta toho může být, třeba hlavně v Příbrami si to jako zkusit, jestli mě to vůbec bude bavit, jestli na to vůbec mám. A zatím jsem u toho třetím rokem, takže...
11: No a k tomu se samozřejmě přidávají licence. No. Když jsme spolu teďka vlastně mluvili, domluvili jsme se na rozhodu, tak se absolvoval nějaký bloček, tak jak to tam vypadá?
12: Tak jsem na Ačku teďkon, vlastně že dneska je čtvrtek, tak od poní do středy jsme měli druhý blok licence, takže zdravím kluky z licence, jsem zvědavý, kolik z nich to poslouchá dneska.
11: A kolik to proleze.
12: A kolik to proleze, já doufám, že všichni.
11: No a není to jednoduchý, jako, není. Musím říct, že takhle, vždycky těžší si myslím, že jsou ty přijímačky, aby jsi se dostal do toho počtu, který tam je, a pak už je to takový, jako, nechci říct jednodušší, ale už máš klid. Jo.
12: 100%, ty přijímačky jsou nejdůležitější a udělal jsem to na podruhý, nevím, Pavle, jak ty.
11: Já si myslím, že jsem to udělal na poprvý, musím říct teda jeden příběh rychlosti, já jsem vlastně končil a taky jsem dělal Ačko a dělal jsem vlastně přijímačky, bylo to v tu dobu, kdy Marián měl ty problémy číšovský a já jsem vlastně byl hrozně nervózní a ten den druhý jsem tam jel a říkám, ty vole, z čeho seš nervózní, jako proč se nervuju, takže možná mi i tohle pomohlo a vlastně jsem ty licence jako prolez na poprvý. Jo.
12: A ono možná, když třeba člověk tam jede jako, že když hraje 12-15 let ligu, má něco za sebou, tak ono možná ta nervozita jenom z toho, že vlastně člověk by ani neměl být, když vlastně od 5 let dělá fotbal a měl by to vlastně udělat na první dobrou úplně v klidu, ale on bohužel ty testy jsou takový, nevím, slovíčkaření. No,
10: že možná ta praxe úplně vždycky není jako jenom ta 100% jistota, ale teorie se
11: taky
10: hodí.
11: No není to měřítko, no takhle, já nevím, jestli Vagy bude souhlasit, jo, a ono, já jsem, tady my si z toho děláme srandu, naše lingvistický okýnko, prostě tady ty slova explicitně a implementace, to my jsme prostě jako ve fotbalové kariéře, to úplně nezažiješ, jako ve fotbalové šatně tyhle slova se moc nepoužívají a pak, když to tam na tebe někdo chrlí, jako v nějaký přednášce nebo u zkoušek, tak úplně nevíš, jako jak to jako používat a co to všechno znamená.
12: Mění se to hrozně a určitě i za tenhle třídenní blok jsem taky slyšel slovíčko, já si říkám, ale to se já sám nehrál fotbal, to není možný, lidi, jako, tady některé věty ani nechápu, jako nedovedu si představit, že bych třeba šel do té U19 a vysvětoval jim to takhle, jak no, třeba jasně, se o tom bavíme na té licenci, protože by na mě koukali jak na blázna.
11: No, tak jsou samozřejmě průpravní cvičení, herní cvičení, jo, ale my třeba to můžeme říct normálně přihrávky, že jo?
12: Ne, tak pojdem si nahrát.
10: Asi z běžného života každý ví, že prostě, když to řekneme tak trošku polopatičtěji, než no. to nějak hrozně jako nějakou filozofickou frází říct, tak je to jednodušší, jak nám pusa narostla, jak se říká.
11: No, no. Určitě. Host
10: desítky Pavla Horváta. Je tu Tomáš Wagner v první české lize, 272 zápasů, 74 gólů, 18 asistencí. Spousta klubů probereme ty nejzásadnější, ale přece jenom na závěr kariéry i zahraniční zkušenost. Ta nás s Pavlem docela no, zaujala.
11: Mě úplně překvapila. Já musím fakt přiznat, že jsem to vůbec vlastně nevěděl, protože se mi v určitou dobu trošku ztratil jednak ze života, jednak z fotbalové mapy, protože jsem věděl, že máš i zdravotní problémy, že jo, takže tohle jsem nevěděl, a když to na mě vykouklo, jestli Honzo teda řekneš tu
10: statistiku. Na Kypru jste byl Nea Salamis a sezona 30 zápasů, 17 gólů, sezona 2021. To klobouk dolů teda.
11: No, to jako mě úplně, nechci říct, vyrazilo dech, protože jako on byl vždycky střelec, jo, nebyl to ten hráč, který asi bude úplně sprintovat z křídla na křídlo, nebo se vracet k tomu, aby padal do střel, ale byl to střelec a tohleto číslo stejně mě překvapilo, no, takže jednak jak ses tam dostal a jednak jak jsi to tam jako užil, protože to byla celkem jako úspěšná sezona.
12: Tak sezona to úspěšná byla, stoprocentně, užil jsem si to skvěle, i když byl bohužel covid v té době, což tam byl docela přísný a to bylo takový to mínus toho angažma, ale samozřejmě, tak když se daří, útočníkovi dává góly, tak jsem tam navázal skvělý vztah s těma lidma a říkám, užil jsem si to, mrzí mě, že to byl jenom rok, ale jak už si ty říkal, ty zdravotní problémy jsem tam měl a ve výsledku si myslím, že to hrálo i roli pak v tom, jestli tam budu zůstávat nebo ne, protože ať je to jak je, tak Kypr je malej. Je tam jenom fotbal, možná pak trošku volejbal a všichni tam řeší fotbal, takže jako když párkrát jsem z toho vypadl a nehrál jsem, tak samozřejmě všichni ty kluby věděli, že jsem zraněný a vlastně jsem se tam vracel na operaci po sezóně, takže myslím si, že to byl ten důvod toho, proč jsem tam nepokračoval. Ale jinak krásný, jako všichni, kdo asi hráli na Kypru, tak to prostě skvělý angažma a myslím si, že i ten fotbal šel jako hrozně nahoru tam, takže vidíme to i v těch klubech, co hrajou evropský poháry, tak jsou tam docela úspěšní, bych řekl.
10: Třeba Pafos ten taky hraje, takže porazí Slavii 4-1 v lednu. Ale jsou tam i jiní, kteří už třeba dříve ukázali i jiným českým týmům. Jenom mě zajímá, Tomáši, když jsem koukal i na statistiky v české lize, tak vlastně 2018-19, když jste se s Karvinou zachraňovali v té docela i legendární baráži v různých kontextech, tak jste měl nejproduktivnější roční kariéry a pak o dva roky později takhle jste skoroval a to už bylo teda jako na prahu třicítky, tak změnil se Tomáš Wagner začínající Příbramy a který se setkal s Pavlem a pak takovýhle Tomáš Wagner kolem třicítky v něčem?
12: Já myslím, že určitě.
11: Nebo já to doplním tu otázku, jo. Jak vnímá jako tenhle ten střelec, který ho v sobě máš, změny ve fotbale a i ten věk, jak na tom jako funguje?
12: Změny ve fotbale, myslím si, že je třeba škoda, že už za nás se furt hrálo těch 30 kol, myslím si, že i těch 36 zápasů pak v té sezóně, ať se to nezdá, tak 6 zápasů navíc.
11: Jo. Může být 5 gólů.
12: Může být 5 gólů.
10: Tak se Komličenko, váš nedávný nebo dávný souputník, dal tehdy ten rekord, když byla ta nadstavba, že jo? Jinak měl David Lafata nějaký rekord.
12: Tak to si myslím, že asi jen tak někdo nepřekoná, to samozřejmě mu tam... To bylo neuvěřitelné, mu tam padlo všechno.
10: Na 28 gólů, ne?
12: Já vlastně můžu odpovědět, jak jsem se dostal na ten Kypr, tak ono to bylo taky z důvodu toho, že vlastně jsem z Karviné mířil do Boleslavy, kde bylo všechno připravené na to, že tam vlastně Komličenko skončí a asi se v tehdy mladá Boleslav se snažil logicky z toho vytěžit co nejvíc peněz a bylo to takový, že on tam pak zůstal, což samozřejmě byl problém, že jo. Pro mě hlavně problém, protože mě bylo úplně jasný, že ať je to jak je, tak hrát bude Komličenko, protože se ho budou chtít snažit prodat v zimě hned, takže celkově ten přechod, jestli si někdy jako vyčítám něco v té kariéře, i když se snažím jako to nedělat, protože člověk vždycky jako chce udělat to nejlepší pro sebe, tak si myslím, že jsem mohl jít z Karviny do Polska a rozhodl jsem se tehdy pro Boleslav a díky tomu, že ten Komličenko se neprodal, tak vlastně si myslím, že to byla chyba asi.
10: Je pravda, že on tehdy dal dokonce 29 gólů za tu sezonu, kdy vy jste ještě byl v Karviné, pak jste přišel v létě a on tam zůstal a dal 10 gólů za 15 zápasů, než asi odešel. Mě tam zaujala jedna věc, kterou jste zmiňoval v rozhovoru poté, že tam nějakým způsobem se objevilo nějaké zranění z dřívejška, které neodhalila zdravotní prohlídka a prý vám to mělo uškodit. Já jako nemusíme být příliš konkrétní, ale napadlo mě to v kontextu těch zdravotních prohlídek, jak moc jsou třeba takhle, protože pak těch klubů jste střídal docela dost na konci kariéry, jak to třeba je náročné jenom projít. Nemusíme jít konkrétně k tomuhle případu Boleslavy, ale obecně, protože jsme se o tom nebavili nikdy, Pavle.
11: Jo, je to pravda.
10: Jo, že jako tak co všechno se zkoumá takhle na té zdravotní prohlídce.
12: Já si teda nepamatuju, že bych nějak udělal v mladý Boleslavy, takže...
10: Ne, jo.
12: Takže to je spíš chyba jejich asi, nebo věřím, že se to taky dneska posunulo už ta doba, jo, za těch 5, 6, 7 let, co to je, ale já jsem žádnou zdravotní prohlídku nedělal, no. Takže...
10: Já jsem tam měl...
12: Ne, to bylo špatně, někdy tak někdy máte prostě smůlu i v tom fotbale, já jsem odjel na dovolenou, tam jsem si zlomil malíček na pláži, takže už...
11: Na noze, takže
12: už jsem přijel s tím, tak jsem to nějak 14 dní kousal, na soustředění už to nešlo a ve výsledku pak možná zmiňuješ to, že já měl vlastně v operaci ruky, taky někdy v 21 nebo ve 20 a samozřejmě ve fotbalovém životě už nechcete jít na vyndání drátu, protože ztratíš 14 dní, jo, a ty kluby to nechtějí a to vydržíš a to zvládneš. A mě to vlastně nikdy nebolelo, ale paradoxně za to, že se šlo všechno v té Mladé Boleslavi, že jsem odjel na soustředění, dělal jsem tam kondici na kole, jenže jak jsem jezdil furt na kole, trošku těžší terén, tak mě začala bolet ta ruka. A když já už na konci v té Karviné už mě tam vyndavali ty dráty postupně, jo, protože před baráží zase nechtěli, já jdu na operaci, takže jsem doma přijel k doktorovi, ten řekl, lehni si, koukej se doleva, opíchnul mi to a tahl mi normálně, hráli Češi se Švedama, myslím, hokej, tak já tam poslouchal ten hokej a bych nemyslel na to, že vůbec mě tam vyndává něco z ruky, no, takže to bylo, tohle období se sešlo jako blbě, říkám, no, takže pak ta Boleslav podruhý nevyšla.
11: Já bych jenom tady k tomu dodám, jo, já jsem byl v Příbrami, Matěj Polidar, který teďka už nějaký čas hraje v Jablonci, tak já jsem ho zažil vlastně jako mladýho kluka v Příbrami. A musím říct, že společně s Melíškem, s brankařem současným i Příbrami, tak to byly takový ty klasický kluci venkovský a Matěj Polidar třeba přišel, jsme měli před zápasový trénink, byl v pohodě a druhý den přišel a měl ruku v sádře, že si byli s klukama jenom zakopat, že jako se mu to stalo, ale že jako může hrát, jo, nebo Melíšek, když šel podle mě jako na jeden z prvních svých ligových zápasů, tak jsme hráli Bago a on hrál Bago tak, že mu někdo roztrhl hlavu špuntama a on zrovna se ostříhal na krátko, takže to tam měl, že měl normálně to zelený, jak to doktor zamazával, tak měl tam prostě 5-centimetrový šlic jako a šel chytat ligu prvně nebo po druhý, takže tam jsou kluci, který jdou do všeho naplno a tady ty dráty mě úplně nepřekvapujou, no, protože znám třeba Míru Slepičku, který prostě taky měl spoustu těch jako menších zranění, který prostě k životu patří, k životu takových těch kluků, který dělají všechno naplno.
12: Ale tak to si myslím, že máš pravdu, že v té Příbrami také bude Melde, jako to je do dneška, jo, to je démon úplně, on hrál vlastně, měl zanární kůzku zlomenou, on s tím dochytal 5 zápasů.
10: Jo, jenom brankář Martin Melichar?
12: Martin Melichar, no, takže ten je jako úplně jinde a jo, tak určitě začal to tam slépat, to je taky jasný, že jo, ten taky měl věci. No ale jako je pravda, že já i v tomhle jsem, myslím, byl jako docela držák, ale na druhou stranu, jestli se mi to možná pak nevrátilo s těma problémama, protože jako spoustu zápasů jsem hrál s injekcí, no, což je určitě špatně.
11: No. Jasně, no, to je jasně. Já jenom ještě se vrátím těm testům, já jsem tenkrát šel do Sportingu a tady taky v Čechách se vůbec ty testy nedělaly a já vím, že jsem měl problém levej kotník a pravý koleno. A přijel jsem na stadion a tam byl nějaký fyzioterapeut, který mě jako prohlížel a zkoušel, co jako nějaký rozsah kloubní, což u mě bylo fantastický, že jo. Jsem se nepředklonil pod kolena, takže na to asi úplně jako nekoukal, ale vyhodnotil, že mám jako horší pravý kotník a levý koleno. Takže jsem měl na tu rezonanci, v tu dobu to nebylo úplně obvyklý, takže mi vyfotili ty dvě věci, které jsem měl podle mě v pohodě, ale ty vlastně to udělal křížem, takže myslím si, že kdyby mi tenkrát vyfotil levý kotník, kde teďka ještě mám nějaký zapouzdřený zánět, tak bych možná tu prohlídku asi neprošel, ale v tu chvíli jako hrála náhoda se mnou, no, ale myslím, že teďka už ty prohlídky jsou hodně důkladný a už jsme viděli i to, že v uvozovkách bych řekl, že nějaký zboží bylo vráceno.
12: Já teda musím, že si pamatuju, jsi šel v Plzni přede mnou, jak jsme chodili v zimě vždycky na ty fyzické testy, možná chodili každý půl rok, že jo? A ty jsi šel zrovna přede mnou, jak říkáš o tom, že předklonit a takhle, ne? Tak to jako musím, že na to vzpomínám do dneška, to je to doktor, ten pan doktor tam byl vyřízený.
11: A on doktor s náma tam byl to a on říká, je tak pane Horvát, pojďte. A já říkám, budeme to dělat, ono tak to uděláme. tak je to dobrý, je to furt stejný.
12: jo, to si pamatuju, jsem se smál. Jako.
10: Je to s námi Tomáš Wagner.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
10: Chci se zeptat ještě samozřejmě, nebo spíš připomenout, že Tomáš Wagner se potom zahraničním angažmá vrátil pak do Příbramy, kde teda už byl jeho klub ve druhé lize, tam jste teda zase nastřílel kupu gólu. Nějakým způsobem jsem pochopil, že zase, o čem jste se bavili, to zdraví už vás pak připravilo o tu kariéru, dostal se na trenérskou dráhu. Ale když se dostane na začátek, tak jste byl jeden z takových těch hráčů, které si možná Příbram hýčkala pro ten velký fotbal, protože opravdu příbramští odchovanci, to je slavná škola, tady samozřejmě měli jsme Miroslava Slepičku, ale tak když se bavíme teď z těch mladších, Dominika Maška jsme zmínili, Antonín Barák, Václav Černý, Tomáš Wagner, Aleš tady s námi, Aleš Matějů, Antonín Fantiš, který s váma taky začínal tehdy Příbramy, spousta lidí, ale říkali jste, že přece jenom někteří divočáci, takhle, hýčkali se vás tam, jakože se o vás vědělo, jestli na vás víc dbali, třeba tebe jednou prodáme, tak dávej bacha.
12: To já si nemyslím právě, já jsem rád za to, jak to tam bylo, myslím, že to bylo právě naopak. Jo, tam to bylo, myslím, takové drsné město, že jo, vždycky se to vědělo.
11: Tak no hlavně vždycky, i ty starší hráči byli drsnější, starší,
12: jo,
11: podle mě.
12: Jo. Tak jako, tyjo, Míra, Tomáš Pilík vlastně tam byl, ty všichni, jako jsme se tady s Pavlem o tom bavili, no, že ta doba tam jako ty mladí, tam jsme jenom přišli, pozdravili a seděli a udělali všechno, co nám řekli, jako, takže.
10: No, vzpomíná se tady na muže, který dělá Masera teď v Ačku Příbramy?
11: No, Marcel
12: Mácha, no, tak to, je to, tak to byl ten jeden z těch, kterýho jsme zdravili první.
11: Tak já řeknu s Marcelem Máchou jednu historku, protože já jsem se s ním pak samozřejmě jako trenér potkával, že jo, v Příbrami, ale my jsme hráli s tím, a já nevím, za co jsem hrál, jestli to bylo za Spartu, za Teplice, ono to je jedno. Ale vím, že jsem jako ho dohrál, nějaký souboj, rozhodčí to nepísk a on mi neřekl vůbec nic. A pak jsme stáli tak jako mimo hru a on mi normálně dal pěstí na solar, tyhle. Ale já jsem úplně samozřejmě bez dechu a on zase neřekl nic.
12: To je, a on je nějaký rekordman, ne? V kartách nebo má jich
11: strašně. No ale on byl, on jako popíšeme, je to jako menší jako chlap, jo, prostě, jo. Ale byl důrazný prostě, já vždycky jsem říkal, tak to je klasický Příbramák, prostě, jo. To neuhne, bolí, každý souboj bolí a ještě jako na tebe kouká, že to každou chvíli ukončí.
12: Strašně moc startu, že jo, dva góly jediný, to já si musím ho do dneška, říkám, mechu, ty jsi nemohl ani za půlku, vejti.
10: Dal dva góly a devět
12: dneska dělal v té době?
10: Dva góly a devět červených karet.
12: No, tam on to hrál, jak to říká Pavel, to mě vůbec nepřekvapuje.
10: A to bylo bez varu ještě.
12: A on byl jako opravdu do něj, on i když byl jako...
11: No, jak skála.
12: Do něj jste nechtěli narazit nic, to jako ten šel... Na hrazdu a ten tam dělal nesmysly věci.
10: Ale tak to vzpomínáme na éru třeba na začátku milénia, kterou jsme tady připomínali i vlastně s Danielem Šmejkelem, když tady byl na zápasy proti Sedanu a Astonville. Možná Tomáš Wagner nespomene přímo konkrétní duely, ale jestli jako kluk jste chodili k Litavce taky podávat balony nebo
11: jasný,
10: některé určitě, z těch hráčů, jestli určitě. Jste obdivovali, přece jenom tam...
12: Tak Rudu Otepku musím říct, tak já jsem chodil určitě na každý zápas, to jako když teda ještě odskočím do té dnešní doby, já musel ty moje kluky třeba ze 18, já jim vlastně musel říkat, jestli se přijdou vůbec podívat na zápas, že skoro jim to musím nakazovat občas, jo. Teď už si řekli, teď už chodí, teď už mi napíšu jenom lístky, já je pošlu a jdou, ale prostě ta doba se změnila, ale já tam byl, myslím, na každý zápas a tyhle zápasy si pamatuju, Sedan, Paok, myslím, tam byl ještě, jo, Aston Villa, máš pravdu, takže to bylo jako v té době 7, 8, 9 tisíc lidí, takže pro kluka, nevím, 9 let, tak samozřejmě nádherná atmosféra, takže určitě si na to pamatuju. A říkám, hlavně Rudu Otepku si pamatuju, že spoustu zápasů rozhodoval, takže vždycky si jako to dítě většinou pamatuje toho,
11: co dává Mára ty Kulič goly. Taky. No.
12: Mára Kulič taky určitě.
10: Horsígl tam taky hrál.
12: Horsígl tam pak chvilku byl. Marcela, že jo, taky jako jsem znal, jako že prostě celou kariéru strávil tam.
10: Tomáš Wagner debutoval v první lize 23. května 2009 a tuším, že to mohlo mít drahé. Připomenete, vy jste dal gol totiž, ne?
12: No, podle mě to byl můj jediný kontakt v tom zápase.
11: Fakt jo?
12: Já tam přišel, byl jsem hrozně nervózní, měl jsem úplně spálený nohy, to víš asi, co myslím, ne, Pavle. Jak z té nervozity, já jsem šel na 15 minut, ale nemohl jsem se rozběhnout. Jako, mě to dělalo jako celý život problém, jako
11: rozběhnout.
12: Ale v tomhle zápase to nešlo prostě, jo. Takže trenér vyřízený, že jo, to byl myslím Čuhel. No, ty jsi čerstvý a já říkám, já nemám nohy.
11: Nebíží
12: no,
11: to.
12: Ale pak 90. my jsme jak vedli, standardka, a asi Lukáš Pleško to tam nacentroval, já jsem na zadní dal gole, no, takže říkám, první kontakt s balonem.
11: No, to si běžel, ale potom.
12: No, pak už jsem běžel. Ty nohy povolili, ale já nevěděl, co mám dělat v tu chvíli, takže jako... No.
10: Jenom, takže... proti komu to bylo, Tomáši? Pamatujete si, tady sídlí nedaleko nás, no.
12: Žižkov,
10: Viktorka
12: no.
10: Žižkov. Já vás nechci zkoušet, ale vzpomenete si úplně poslední ten soutěžní zápas teď ve druhé lize, co jste hrál před třemi roky.
12: Já taky jsem Žižkov. Říkal, to je osud.
10: A taky gól?
12: No.
10: Střelec, jak říkal Pavel Horvát, no.
12: No, ale tam mě to vyděsilo, ale tam už jsem se začal připravovat na to, že to bude asi konec, protože jsem to už dohrával zase s bolestí, ten zápas, a byl to poslední zápas, tak já pak 14 dní jako obrovský problém je vůbec chodit. No a pak jsem si
11: a
12: vlastně...
11: A teď se bavíme o kolenou teda, jo?
12: Ne, stytká kost, je to takový... Aha.
10: Jako sedací taková, jo, ta nebo...
12: No, já ani nevím, jak to mám popsat, ale ve stytký kosti máme všichni chrupavku a i tam moc nemám, takže... A je to asi podobný s kolenama, že jo? Když nemáš chrupavku, tak máš velký problém s tím, abys vůbec mohl pokračovat v kariéře, no.
10: A v životě vás to omezuje nějak teďko, nebo?
12: No, posledních 3/4 roku ne, ale samozřejmě už ta myšlenka, proč skončit, byla vůbec kvůli tomu, že jako já si nemohl jít zaběhat, já nemohl jít dělat nic. Já byl rád, že jsem se šel projít. Hmm. A tam jsem trošku jako zpozornil, říkám, ale stojí ti to za to. Ale doktorka, paní doktorka Velebová, jsem dostal kontakt přes jednoho kluka v Plzni vlastně, takže naštěstí jsem šel k ní a říkám, trošku mi s tím pomohla, no, takže teďkon už jsem trávil léto, že jsem si občas šel zahrát padel, jdu si zaběhat
11: a
12: začínám být jako spokojenější, ale bylo to nepříjemný, třeba ty 2 roky, kdy fakt třeba teď je podzim, jo, přijdeš domů, a jsi zvyklý 35 let jako něco dělat, takže to jako, bylo to nepříjemný, bylo to na hlavu, ale zaplať pámu se to teď trošku zlepšilo.
10: Tomáš Wagner je hostem desítky Pavla Horváta, věříme, že vás zdravotní problémy budou míjet a samozřejmě budeme teď pokračovat v kariéře, která byla tehdy snad ještě bezbolestná. Chci se dostat totiž, že do března 2010 Pavel už válel za Viktorku Žižkov a vy jste... Plzeň, pardon, měli jsme tady Žižkov. Vy jste hráli proti sobě, Plzeň Příbram 3-1, Pavel dával gol na 3-0 a Tomáš pak o nějakých 8 minut později na 3-1, tak jste se potkali poprvé.
11: To bylo v Plzni, jo?
10: To bylo v Plzni, no. A Tomáš prohrál, ale bylo to v té době, kdy jste ještě hrál pod Karolem Markem, myslím, jako náhradník a po tomhle zápase jste dostal první důvěru v základu a od té doby už jste neskoroval do konce sezóny.
12: Já vím, jak je to byl zápas, protože shodou okolností se taťka na něj vyrazil podívat a nechápu, jako dneška prostě jede tam, nehraju, dobrý, tak jdu hrát 20 minut, tehdy asi jsem hrál, dal jsem góla.
11: On odjel.
12: A volám tátovi, říkám, hele, tak co, dobrý, ne, jakože, tak přijdu na chvíli, dám góla. No, hele, já nevím, jestli tehdy byl Lajspor, nevím, jestli to možná byl, no. Ale jako taťka ho určitě nepoužíval, jo, a říká, no, a kolik to skončilo? A říkám, no 3-1, když jsem dal góla. No, ale mě už byla zima, jsem v 80.
10: Takže
12: si přijel se podívat prostě vlastně na mě na nějakých 5 minut a když už jsem začal hrát, tak... Ale
11: o půli nešel na párek a koukal na rozsud.
12: Ale vypadalo to v hlase, že byl spokojený z toho zápasu, jo, tak se mu to asi líbilo. Ale pamatuju si ještě k tomu zápasu, že pak vlastně tehdy Karel Krejčí asistent, tak on mě samozřejmě znal s Příbrami, takže si myslím, že třeba i ten gol mi pak pomohl v tom, když přemýšleli o tom, jestli mě do Plzně udělají, no.
11: To já ještě nevím, jsem se ještě nepohyboval v té druhé kanceláři.
12: Tý horší, ale v životní. Jak za mě je prostě kancelář jako kabina mnohem lepší.
11: Je to rozdíl, velký.
12: Velký.
10: No. Ale tady je takové to věčné téma, Žolík nebo člen základní sestavy, že pro útočníka to může mít dost rozdílné významy. Vy jste totiž do tohoto momentu byl náhradník a dal jste tam nějaké góly a pak, jak jsem říkal, byste v základu a najednou to nepadalo.
12: Tak jako...
10: Jestli to psychicky vnímáte, no, nebo jestli Pavel si tohle uvědomoval u útočníku, že najednou dostane důvěru Ježišmarja a rozsype se třeba, nebo že to nejde.
11: Já dám Vagimu čas a ty si připrav jméno Krejčík z Viktorky Žižkov, najdi to, protože ten ve své době. Já tuším, že měl nějaký rekord a teď možná 4-5 jako střídající hráč nastoupil a vždycky dal gól a pak vždycky, když hrál od začátku, tak gól nikdy nedal.
12: Ale ty si pamatuješ určitě Šimra, že jo?
11: No jasně, no.
12: No tak ten mě tohle říkal, ale no. Když jsem tam takhle začínal, on říkal, hele, ty nemusíš hrát, ty budeš ten Krejčí, jak tehdy dával ty góly. Ale já mu vždycky říkal, že nechci, že jo? Chci
11: no to nechce žádný hráč.
12: Ale to je jasný, já nevím ani, jestli je to jako vlastně, jestli je to jako že tě chválí nebo lichotí někdo, když to
11: jako řekne, hele, všichni mají
12: že
11: rádi,
12: základu hrát neumí.
11: No, to je hrozný. To takhle, když to řekneš, tak je to blbý, je to hrozný, no, ale všichni mají rádi ty hráče, co dají gol a jako trenér musíš vědět, že je dobrý, když máš na lavici někoho, koho tam dáš a říkáš si, on to otočí.
12: Určitě, hlavně není pak naštvaný tolik, že nehrál, to si řekne vlastně, že ten gol dal. Ale jako tehdy jsem se toho bál, když to ten Šimi říkal a říkám, no, tak snad tohle nebudu, jako, protože bych 10-15 let jako dostříhal a byl žolík, tak to ne.
10: Tak. Našli jsme oficiální stránky Šance ligy. Tomáš Krejčík v lize 58 zápasů, 12 gólů. První teda za Viktorku Žižkov proti Drnovicím zrovna ze základní sestavy, ale pozor, pak tady sezona 94-95, vlastně několik gólů a koukám, že snad všechny jako střídající hráč, a když byl v základu, tak nedal.
11: A něco bylo po sobě, jako fakt to bylo série nějaká, jo. Že vím, že už vždycky všichni si říkali, hele, nastupuje Krejčík, to je gól.
10: Jo, má tady právě sérii někdy na podzim 94, asi 5 nebo 6 gólů a všechno jako střídající, tak to mě jenom zajímalo a vím, že když se takhle člověk baví, třeba taky jsme se Tomáši párkrát viděli po zápasech na takovém tom rychlém rozhovoru pro televizi, tak na to se prostě nejde ptát.

0: No, ale...
1: A ne, jak
0: ale jsou to teda vzpomínky, že bych se na ně možná ani nespomněl. No,
1: ne, spíš jde o to, že dneska to samozřejmě taky připadá asi
2: dneska
1: často...
2: Dneska už je VAR.
0: Dneska už je VAR.
1: Dneska prostě je VAR, nepřiznávej.
3: Dneska už se přiznávat nemusí.
0: Ne, takhle, já si myslím, že spíš se dneska jdou všichni hned přiznat, protože víš, že to stejně za minutu všichni uvidějí, no, takže...
4: No, a... je, takhle...
0: Bylo to hezký tehdy.
4: No, jasně, tak, no, hezký to je, a teď zase vžíš se do role toho trenéra, ty hraješ jako o živobytí a...
0: No tak taky a, ti říkám, ten mu dal, že?
4: No Marko, a nějaký 20-letý kluk se přizná, jako, jo, je to... Já jsem zažil jedno fair play, který mě úplně, jako, vyrazilo dech a bylo to při finále hokejové ligy, Plzeň hrála ve Zlíně, my jsme tam byli a myslím si Tomáš Slovák, že hrál beka a k něčemu se přiznal a Zlín normálně vyrovnal a šlo se do prodloužení. Byl to 7. zápas a Plzeň vedla a Zlín vyrovnal a vím, že taky prostě pak si říkali kluci, že byli vlastně odměněný za to fair play, že to tak dopadlo, no.
0: No, musí člověk věřit tomu, že se mu to vrátí pak, no.
1: Jo. Ale tak Josefu Hužbaveru se to, myslím, vrátilo v úspěšné kariéře mnohokrát tenhle fair play čin.
5: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
1: Tomáš Wagner pokračoval pak samozřejmě ještě nějaký čas Příbrami a my si můžeme připomenout, že taky porazil s Příbrami Viktorku Plzeň a možný důvod, proč se to taky povedlo?
6: 2-1. Stačilo několik desítek sekund a hned je to veselější. Milan Petržela zatáhl míč do hlouby pokutového území Bate Borisov a zpětnou přihrávkou našel Marka Bakoše, po kterého už to byla celkem jednoduchá úloha dát gól. To se mu povedlo a Plzeň tady vede ve 43. minutě nad Borisovem 1-0. Jan Kaliba, Radiožurnál Minsk.
1: Tohle byl Minsk, konec listopadu 2011. A 4 dny potom, nebo 3 dny potom hrála Příbram doma z Plzní a jste vyhráli 2-1, to bylo vlastně poprvé, co Tomáš porazil Pavla Horváta, tak mě trošku jako napadlo, že možná tady dovětek toho, že jste měli postupovou výhru i vyčerpání z náročného cestování, taky mohl rád ve prospěch tady Tomáše.
0: Já vlastně dneska pochopil, nebo až když jsem přešel pak do Plzeň, jsem pochopil, proč jsme tehdy porazil.
4: Já teď přemýšlím takhle, jak jsem si to poslech, že to muselo být jako nároční cestování. Jo.
1: Zpátky.
4: Bylo to v Minsku a já si to pamatuju.
1: Počkej, tak to asi nebylo tak náročný, ne?
4: Já si pamatuju odjezd na letiště. Aha. Jenom.
0: Až.
1: Abychom to doplnili posluchačům, Viktorka Plzeň tehdy v přetěžké skupině AC Milan Barsa a Bate Borisov. Po úvodní remize doma jste venku vyhráli 1-0, bylo to v tom Minsku a postoupili jste do Evropské ligy do jarní fáze.
4: No a my jsme pak ještě hráli, ale s AC doma ten poslední zápas.
1: A to bylo těch 2-2?
4: No, ale to nebylo rozhodující, protože už bylo jedno, jestli uděláme bod nebo padnem, takže tenhle ten zápas byl rozhodující, jo, musím říct, že ta noc v Minsku na tom hotelu byla zajímavá, že vím, že zase, prostě ta doba byla jiná, jeden pokoj, narvaný 25 lidma a vím, že tam s náma byli i doktoři, tam bylo jedno kouzlo, jsem viděl, jak se kouří uchem, byla to jako samozřejmě fígl, ale já jsem to zbaštil, že jo, protože to je jedno.
1: Dobře.
4: Prostě kouzelná noc. Prostě.
0: A tak vyhrál se v Lize mistrů. Tak...
4: No a jedeš do Příbram, jak si říkáš, to nějak jako uhrajem. No.
0: To uděláme jak.
1: A Tomáš Wagner v 53. dává gol na 2-0 a už pouze Marian Čišovský, kterého vzpomínáme, tak už snižoval. Tak ale myslím,
0: Lukáš Pleško šedal, viď?
1: Ale ten první.
0: Ten první, jo. On mi nahrával na ten druhý.
1: No, tak pěkný zážitek asi, ne? Vy jste teda nevěděli asi ten kontext.
4: A Plašun je Plzeňák, ne?
0: Plašun je ze Stříbra někde tam od Plzeň. A
1: říkali jste, nebo jako, já ne, tak vy jste byl fakt mladý tehdy, 21 let, jako bavili jste se třeba o tom v kabině, že hele, budu unavený, možná něco?
0: Ne, pro nás, to už si nepamatuju, ale tak pro nás to určitě byla motivace jako obrovská, že ho porazit Plzeň a využít té situace, že budu unavený, to je jasný, a tak je to, do dneška to vidíme, že ty zápasy po Lize mistrů jsou těžký jako ve všech klubech, takže určitě jsme to chtěli využít, ale my jsme hráli pod Davidem Vavruškou a my jsme hráli jako dobrý fotbal, takže my jsme si jako věřili v té době celkově, jako David ještě byl takový, že říkal prostě, ale pojďme vyhrát, hrajme fotbal, prostě pojďme dát víc gólů, soupeř, to byla vlastně jiná taktika a nám se to v té sezóně strašně dařilo, jo, takže my jsme si tu sezónu docela užívali a tohle bylo jenom takový plus, že vlastně jsme dokázali porazit Plzeň, ale rozumím tomu, jako že určitě pro tu Plzeň to nebyl zápas, že to bylo hrozně těžký se asi namotivovat na nás. Ale Dan Kolář, myslím, tehdy říkal právě tomu Plešunovi, že jsme hráli dobře. Jsme hráli, to tam nějak říkal, že nevím, snad líp v Barcelona, jako, že
4: to
0: zveličoval to jako náš výkon.
1: A tak třeba ty...
0: My hráli dobře a Plzeň určitě byla v nějaký fázi unavená. Chápu, že asi přijet do Příbrami po Lize mistrů, jako nechceš, no.
1: No, ale tak jste se, teď jde jako

0: zase já trošku novinářský, ale možná paradoxně jste se sám obral o možný titul, protože ty body pak docela chyběly. Mm. Protože Tomáš Wagner, tohle byl poslední zápas za Příbram před odchodem teda do Plzně, než vás prodali do Plzně, protože jste od jara 2012 patřil Viktorce Plzeň. Byl jste třeba u jednání, nebo víte, jak vyjednává Jaroslav Starka třeba takhle o Tomáši Wagnerovi?
1: Ne, já jsem šel tehdy za panem Starkou a říkám mu, že chci dvojnásobek platu. A on říká, já neměl moc teda, aby se teď lidi nezhodili v autě.
2: Měl 2000, jako odchovanec.
1: A on mi říká, tehdy mi říká, to se mě líbí, jako, že se nebojíš jako takhle přijít, říct. Ale on už asi tehdy věděl, že já stejně půjdu pryč, takže říkal, není problém, to je jasný. A pak za 14 dní se začala řešit Plzeň, no, takže neměl jsem to tušení, ale nebyl jsem u toho jednání určitě pana Starky s panem Šátkem.
2: To byl mášít Kerdovi. Hele, tak jdeš do Plzně.
1: Ne, já ti to dávám, ale jdeš do Plzně, takže...
2: Já bych ti přidal klidně i třikrát tolik, ale jdeš do Plzně.
1: Přesně tak, takže tak jak to bylo. A nebyl jsem u žádných těch, jak jsem byl mladý, jsme se tady s Pavlem bavili. Já znal jenom Příbram tehdy a pro mě to byl jako skok o tři levly.
2: No dobrý,
1: jako.
2: Tak jedeš přes ty Brdy do tý Plzně první.
1: Teď víš, jak jsem dojel první, ne? Jsem tam, já byl v Příkopě, první cestu do Plzně. Jsem se chytnul na cestě hned. Takže volám tehdy asi agentovi a říkám, hele, zavolejte tam někam někomu do tý Plzně, že to vypadá, že zřejmě na 9. nepřijedu. Takže jsem přijel později ještě ten první den. No. A Lukáš Pleško samozřejmě shodou okolností jel proti mě z Plzně. Takže už to za 10 minut to věděli všichni. Jo. Takže říkám, super den.
2: Tak se mu to povedlo. Jo.
0: Ale Pavel často mluví hrozně hezky i o tom, jak přijímali ty hráče, jak je i podporovali, ale samozřejmě útočník má konkurenci, ty góly prostě musí dávat, takže to má možná třeba v něčem těžší, než když přijde Václav Pilář a chce se od něj třeba jiná práce. A konkurence tam byla teda.
1: Jo, přijmul mě pěkně, to musím říct, citron ve očích jsem měl asi 2 dny po nějaký akci, takže to souhlasím, vůbec jsem nechápal, že to, já říkám, to snad nepřestane pálit, a jako, to říkám, já jsem mladý, citron. Ne, to nebylo o tebe, víme, že tahle situace nebyla o tebe, ale byla to od konkurenta v útoku, takže chtěl asi ať nevidím na ten balon, ale bral jsem to, že to jako říkám, no, jestli jsem přešel jako ze sportovního hlediska o 3 levely, tak z toho pozápasového hlediska jsem, to bylo tak 10 levelů.
0: Nahoru.
1: No, to bylo úplně jiný svět.
0: No. Byla to ale samozřejmě těžká sezona i pro Plzeňáky, protože obhajovali už ty nabité pozice. Pavle, ty jsi o tom často mluvil, přece jenom my jsme to připomínali s Jiřím Steinerem a se spoustou lidí. 2012. koncovka byla dramatická. Jenom si to připomenem, než budeš mluvit.
3: Liberecké akce v první půli byly přímočařejší a hlavně Rabušic měl dobré možnosti, jak otevřít skóre. Po přestávce se ale Severočeši soustředili hlavně na bránění bezbrankové remízy a mohlo se jim to vymstít. V 56. minutě ale zachránil Slovan skvělým zákrokem proti Bakošově střele Bičík. Při střele Daredy pomohl gólmanovi Tyč. Liberec tak nerozhodný stav uhájil a po 6 letech slaví mistrovský titul. Jaroslav Plašil, Radiožurnál Liberec.
0: Často zmiňovaná koncovka dramatické finále. Já nevím, jestli Tomáš Wagner tam nastoupil taky na poslední minuty, jestli tam šanci jsme neslyšeli teda, že by popisoval kolega Plašil.
1: Tak to je chyba toho redaktora. No.
0: To byl krátký sumář, abych ho tady nehanil, tam byly jenom 2 ty největší šance.
1: Ale tam to je jedna věc, která mě jako extrémně mrzí, že nevyšla, ale já jsem tam měl obrovskou šanci, asi 5 minut do konce, nebo 3 minuty do konce, tam propadl dlouhý aut, jsme házeli, tam to propadlo, zase tam kluci přede mnou udělali dobrou práci. Já jsem si dal dobře i tělo před tím stoperem a z otočky jsem vlastně střílel a David Bičík to vytáhl na tyč. Jo, měli jsme rok, ale já mohl dát větší. Tam se, to si prostě vyčítám do dneška, jsem mohl vystřelit určitě jako razantněji. Jak asi, jak jsem se otáčel, tak jsem do toho jen tak jako plácnul a to byl jako i skvělý zákrok. On možná do dneška ani, on nebyl tolik vidět, takže možná do dneška, ale tam jim David Bičík chytí jednoznačně ten titul. A mě ho vzal, bohužel.
2: Tak teďka teda jsme se s odstupem několika let prostě dozvěděli, kdo nám to zkazil.
1: No, já.
2: ne, já to, tak ty jsi to říkal, že už to několikrát prostě bylo to, já jsem byl samozřejmě hrozně zklamaný, jsme to nevyhráli, ale vlastně jsem to tomu Liberci jako přál, protože to bylo hrozně sympatický mužstvo v tu dobu.
1: Ale mě to i tak přišlo. Mě ten, jako že ten zápas, i jsem jako mladý, jo, tak to měl si určitě víc zkušeností a víc jako z těch zápasů, ale mně to přišlo, že na to, že se hraje o tolik, jo, že to je vlastně zápas, kdo vyhraje má titul, remíza šla samozřejmě za Liber, tak já jsem z nás necítil, že to chceme jako, že to, jak kdyby jsme přesně jim to jako přáli.
2: Tyhle to, no,
1: tak, jako nebyla to taková, jako hele, vzpomenu si na finále ze Spartou pohár, jo. Nevraživost, jo. Ale my přijeli do Liberce, jak kdyby jsme jako nechci nic s nima vose, chtěli jsme vyhrát, je jasný, ale, ale jak kdyby nás to netrápilo, že jsme remizovali, no. Tehdy jsem to tak cítil a přišlo mi to hrozně
2: mě to potom, já asi uvědomuji, že pak jsme přišli do té šaty, tam se jde po těch schodech nahoru a že vlastně, jako, tak já jsem to bral v tom kontextu celý té sezony, že jo, jsme se probojovali do Ligy mistrů, jasně. Prostě skončili jsme vlastně, jako mohli jsme to vyhrát, ale skončil si třetí a já jsem si furt říkal, ale jako pro Plzeň prostě je to furt skvělý výsledek, jako, jo, příští rok zase budeš hrát před kola, jo, a vlastně jsem tušil, že to mužstvo je silný, takže já jsem to bral, samozřejmě nejsi šťastný, že prohraje, já nejsem šťastný, že tady s tou prohrou střežu, tak budu takže já si myslím, že nás to všechny mrzelo, akorát ten Liberec prostě nebyl tak jako takovej ten rival v tu dobu, jako souhlas, byla Sparta třeba.
1: A oni tam i pak, že samozřejmě lidi běželi na hřiště a oni byli docela fajn na nás, jako že nás respektovali. Říkali, děkujem kluci, hráli jste skvěle, jako super sezóna, my jsme šťastní, že máme titul. A ono to tak zapadlo do toho, že jsme už zase jeli prostě do Plzně.
2: A do Plzně.
0: No, a vlastně je to paradoxní, že Tomáš Wagner pak ty další dvě sezony, které Plzeň brala titul i s Pavlem, tak strávil na hostováních. Ta první přišla vlastně na rozehrání v Příbrami, kde vám to sedlo, protože samozřejmě není to nafukovací tedy ten čas, tak se dostaneme už tedy do doby, kdy jste se vrátil po sezóně 2012-13, kdy jste pod Františkem Strakou se tedy nakonec vytáhli na 11. místo a vy jste pak hráli i vlastně před kola a tam se dost zapsal vlastně i Pavel Horvát, můžeme si připomenout tady jednoho estonského soupeře.
4: A v tuto chvíli tedy krátce po 8:30 znovu spěcháme do Štruncových sadů, kde padají branky. Je to další gol v zápase Plzně s estonským mistrem Neme Kallio a na místě je Jan Kaliba.
5: Ano, plzeňským se povedlo nasadit scénář toho zápasu zpátky na žádané koleje, 22. minuta 1-1 je to ve Štruncových sadech, minutě 20. faulovali hosté v pokutovém území Koláře, aspoň podle švédského soudního Johannessona, a Pavel Horvát, kapitán plzeňského týmu, penaltu proměnil, takže je to v 23. minutě 1-1. Celkově Plzeň vede ve dvojzápase 5-1. Jan Kaliba, Radiožurnál Plzeň.
0: A Pavel v 38. pak ještě dal dva góly a měl hat-trick takhle v předkole. Tomáš Wagner tu výhru 6-2 podpořil gólem, takže to byl pro vás oba teda pěkný večer, si troufnu typovat.
2: To jsi mi to včera připomněl, jsem se šel podívat do pokoje, jestli tam ten balón ještě mám a je tam.
0: Máš balón, jo, z toho?
2: Jo, tak to byl jediný můj hat-trick, tak jsem si s odpuštěním vzal balón, no.
1: Ale byl krásný.
2: Byl krásný.
0: Vám teda přišli později, když jsme u hat-tricku v Boleslavi, myslím v Jablonci, jste tam na úvod té sezony 2016-17 taky dal Karviné 3 góly, ale máte ty balony třeba, nebo to bylo z Ligy mistrů speciálnější, nemáte?
1: Jsme byli chudší kluby a my jsme to.
0: To se nedávalo.
2: Takhle tohle byl předkolo, to se hrálo s Pumou, takže to není balon z Ligy mistrů.
0: Aha, to byl plzeňský,
1: jo, to byl plzeňský, tam se nehrál. Ale jinak...
0: chci jenom návratově, jasně, ale návratově, když jsme v té Plzni, tak to bylo po tom příbramském hostování. Pavel Vrba vás hrozně chválil, dal jste dva góly Jablonci zrovna super poháru a nějakým způsobem jste možná cítil zase další šance, i ta předkola vyšla.
1: Já bych potřeboval, aby tyhle góly se počítaly do té stovky, ale bohužel to nejde, no, ale...
0: V té první lze 92 gólů, že jo?
1: Ta sezona byla jako skvělá, to zase akorát to neskončilo tím titulem, no, ale asi, že jo, postoupili jsme do té Evropské ligy, pak z té Ligy mistrů. Jo, ona, prostě ta doba je zase jiná, jo, ta konferenční liga to strašně změnila, to si myslím, že my jsme jako v té době ten tým byl tak skvělý, že si myslím, že třeba takovou konferenční ligu, kdyby jsme do ní někdy spadli, tak si myslím, že půjdeme hrozně daleko, no, ale bylo v té době hrozně těžký i pak s toho Jabloncem, s tím Mladý Boleslavi vlastně se dostat do těch pohárů, no, jako v Jablonci jsme měli dobrou sezonu, dobrý ty předkola, ale vyřadili jsme Kodáň, pak hraješ s Ajaxem, no, nedáš penaltu, vlastně 1-0, vypadneš z dvojzápasu a nemáš tu možnost propadat do té konferenční ligy, kde ty soupeři prostě jsou přijatelnější, no, takže ta doba byla těžší a o to víc jsem šťastný, že jsem si ty hezký zápasy nějaký zahrál, no.
0: No já myslím, že můžem tedy připomenout ten výrazný zápas, ve kterém jste hodně přispěl Viktorce Plzeň k úspěchu.
5: Centr do pokutového území CSKA Moskva od Rajtorala odvrácený Limberský, ani on nedokázal dostat míč do nadějné pozice pro své spoluhráče, protože ten byl zblokovaný ještě prvním nejblíže stojícím hráčem. Velká šance, ale je to branka. Plzeň dává v 90. minutě přeci jenom branku, je to Tomáš Wagner, který vystřídal před malou chvílí a tenhle útočník projevil zabijácký instinkt.
0: Tak co? Pěkný.
2: Dobrý,
1: je to hezký, no, tak taky jako...
0: 10. prosinec 2013.
1: 10. prosinec, ano, je to už asi 10 let. Krásný moment, jasný, bavili jsme se i o tom Liberci, tam to nevyšlo, tak jsem to pak bral tak, jakože zase mi to vrátilo tady v tomhle zápase a byl to strašně důležitý gól. Pamatuju si, nebo vím, že na YouTube je video nějaký, točíme, jako točil někdo trenéra, my se tam pak radujeme, že tam dojdeš úplně v klidu napít, Pavle, bez emocí, jako, takže krásný vzpomínky a jsem vděčný, že jsem to mohl prožít.
2: Já si jako vybavu ten teď já nevím, jsem to tam kopal já, ten balón, že
1: rajty.
2: A on, vím, že Baky tam udělal tu práci, odstavil toho hráče, kdo by to propadlo. A já jsem podle mě byl jako blízko u stříhaček, já jsem se nemohl jít radovat, já jsem byl fakt jako unavený. A já teď, jestli se nepletu, tak Pavel Vrba měl v ten den 50, není to možný?
0: No on se loučil z Plzní, on odcházel pak reprezentaci.
2: Jo, to byl poslední zápas vlastně. Takže ten zápas měl spoustu takových
0: chvíl. Měl 54 dny předtím, koukám, no.
2: Takže já vím, že jsme mu tam dávali ten svetr takovej po tom zápase, ten s tím sobem a že se mu tam zpívalo všechno nejlepší a to, ale že to jako bylo super, že vlastně tam hrál, jestli se jmenoval Honda ten Japonec.
1: Honda, no, pak měl ještě standardku.
2: A pak měl standardku, já jsem na něj něco řval, ale japonsky, vím, že jsem na něj řval, jako, že to je neuvěřitelné, jako Shinjira Renai. A on jako tak to, a kop to přes, vlastně, jo, no. Někam to to.
1: Já se sem modlil,
2: já taky, ale říkám, tohle hlavně nám to nemůže říct. Jabko, hlavně to netrefí, no, takže to, ale jako to byl krásný jako zážitek. A jako pro tebe určitě si myslím asi jeden z nejhezčích gólů, co si vůbec dal.
1: Jako jo, jsem rád, že to nebylo ani do prázdní, myslím, no, že to bylo jako hezky udělaný.
2: Ne, já si myslím takhle, že to si vlastně každý, ty si to vysníváš odmala, že jo, no, 90. minuta, Tomáš Wagner, ty vole, ty to tam práskneš.
0: To je pravda, že snad 10 let předtím dal Marek Inseláciu takovýhle gol, taky postupový.
1: A to je právě ten moment, kdy si pamatuju, že když tehdy mi mohlo být 11, že když dával gola tomu Láciu, já prostě, že tehdy byl jeden zápas Ligy mistrů a to jako já ještě jako malej musel vydržet, koukal jsem na to v kuchyni jako na menší televizi, jo, a ta Liga mistrů je pro mě, jako když bych si měl vybrat mezi titulem a Ligou, já prostě nevím, ta Liga mistrů je pro mě něco prostě strašně jako skvělýho, odmala jsem to žral a takže jsem jako hrozně šťastný, že se mě tohle povedlo, no, ale hlavně, že to nebyl jenom gól nějaký 1-1, nebo jako, ale no že ten gól byl prostě extrémně důležitý.
2: Když se přichází k plzeňskému stadionu od pivovarů, tak jsou tam vlastně takový ty, co vybrali fanoušci, ty nejdůležitější čtyři momenty a jeden z nich je ten gól Tomáše, no.
1: No, tak jsme to tam, já jsem to docela cítil ten den, já jsem věřil, že tu sílu jako na to máme a jo, super moment.
0: No, moc vám gratulujeme i takhle zpětně, protože to byl velký zážitek i pro vlastně nás, fotbalové fanoušky. Ještě otázka doplňující k té Lize mistrů. Vlastně vy jste tehdy dokázali, ať už to bylo proti Bate Borisov, anebo proti CSKA Moskva, porazit v té Lize mistrů ty papírově slabší soupeře. Teď se bavíme o Slavii, která tam už je druhou sezonu a jak s Pafosem na konci té minulé účasti, tak teď vlastně i v tom dalším vystoupení v Baku to nezvládla. Vnímáte tam jako nějakou odlišnost? Protože prostě před 5 lety Slavia došla třeba do čtvrtfinále Evropské ligy do duelu s Arsenalem a ten jako tým byl a je do dneska obrovsky silný, ale tady to najednou jako nejde to, co se dařilo v té Plzni.
2: Tak to těch aspektů může být velká spousta, no.
0: Nebo jestli tam u vás fakt byl nějaký ten duch toho, že jste to teda naplánovali, ten jeden zápas dáme, protože to bylo fakt o ten gol i tehdy v tom Minsku.
2: Já si myslím, že jako tady Bate Borisov pro nás byl prostě srovnatelný soupeř a doma jsme s nima remizovali 1-1 a tam jsme je porazili, jo, je to, myslím si, že možná je to i výhoda toho, že to je ten druhý zápas. CSKA vlastně, tam vím, že jsme si dali taky nějaký takový vlastňák, to Matušovi podjelo pod nohou vlastně a pak z ničeho jsme dali dva góly, Jo, a z 3-0 podle mě to bylo 3-2, jestli se nepletu, nebo 2-1.
1: No, no, my jsme hrali ty taky tam dával gól, a jsme hrali v Petrohradě,
2: no,
1: že jo?
2: No, no, tak jak... 2 góly jsme dali a byl ten první zápas
1: 3-2. Ne, 3-2
2: tomu jsou. Jo, že jsme vlastně z prohraného zápasu udělali to, že vlastně tím, že jsme dali ty 2 góly, tak jsme je pak vlastně vrátili jsme se do hry a doma jsme je pobili, no, takže to jsou takový maličkosti. Vlastně teď, když se vrátíme, já furt mám před očima tu šanci toho Lukáše Provora, teda v rychlosti jenom, že jo, na dvakrát prostě takovýhle gól, to je třeba ten příklad, co říkal Vagy, že v Liberci ten gól nedal a tady prostě prostřelíš toho Akinfejeva.
1: Ale já si prostě myslím už v osobem času, že v té Plzni byla jako jiná aura. Slávě má fantastický tým, já neříkám, jo. Ale my jsme dokázali prostě na tu vůli, nebo prostě jsme si, nebo hlavně vy, jako jo, jste si prostě tak věřili, jo, že jste fakt věděli za sebou už 2-3 roky, prostě když už jste jako věděli, že s těma dobrýma týmama umíme hrát. Já myslím, že s Bayernem doma jsme, myslím, nebo s Manchesterem City jsme taky hráli jako dobrý zápas, jo, i když se třeba... Takže si myslím, že tam v tu chvíli jsme prostě věděli, že na to CSKA Moskva máme a kluci těma zkušenostma, tím, jak fakt byli dobrý, tak se pak nám povedlo udělat jako takovýhle výsledek, no. Což u Slávy nevím, myslím si, že to tam není už o takový jako kabině. Neříkám, že máš špatnou kabinu, ale prostě...
2: Je ta doba jiná.
1: No.
6: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
0: Tomáš Wagner tady s námi je ještě několik minut, tak závěrečné téma.
2: No, tak budoucnost, no. Co plánuješ? Jsi furt mladý člověk. Tak,
1: no, děkuju. Co plánuju? Hele, určitě se budu teď věnovat tomu trénování. Jo, docela mě to baví, tak uvidím, ale nechci se určitě jako stresovat tím, že musím být nějaký fantastický trenér. Určitě bych někdy chtěl, kdyby mě to bavilo celou dobu, ale nechci se jako stresovat tím, protože ta práce, víš sám, že je úplně jako jiná, než když se věnuje svojí kariéře jako hráčský, takže nechci se díky tomu dosáhnout pod tak, že musím něčeho dosáhnout, rád bych, ale uvidím, jak ty roky teď před sebou s tou licencí a tak co bude, ale určitě bych chtěl zůstat u fotbalu, to je jasný, no, nic jiného neznám. Od 5 let hraju fotbal a asi tohle jsou podobné příběhy, takže no, s tím fotbalistů, takže jako a furt jako cítím, že ten fotbal miluju, že ho mám rád, takže ani bych od něj nechtěl vlastně odejít, ale kam je vítr zavane, to fakt nevím.
0: No, jsme zvědaví, jestli se třeba vrátí někdy první liga zase k Litavce. Pavel Horvát si vyzkoušel, jaké je to tam trénovat první ligu a už nějaký čas tam chybí, tak třeba i Tomáš Wagner přispěje k tomu, že tamní klub zase bude zpátky mezi elitou. Tomáši, moc děkujeme, že jste přišel. Ať se vám daří i v tom rodinném životě, protože jsem něco četl, tak snad teda přejeme hodně zdraví, ať se všechno vydaří. A třeba zase se budeme těšit brzy na slyšenou někdy.
1: Já moc děkuji za pozvání Pavlovi i vám tady a bylo to fajn tady s váma pokecat o těch dobrých časech.
0: To jsme rádi. Pavle, taky děkujeme.
2: Hezký den.
6: Evropská fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
7: Fotbalová Sparta se pokusí potvrdit svou formu tentokrát na evropské scéně. Ve čtvrtek bude hrát proti norskému Lillestrému o 6. vítězství za sebou bez zraněného kapitána Karabce.
8: Neřekl bych, že by se úplně musel měnit ten herní styl, protože si myslím, že tam máme hráče, který nejsou úplně typologicky stejný, ale jsou schopní některé ty věci zastoupit, anebo naopak třeba tam zazdát něco jiného.
7: Zvládne Sparta i druhé utkání v základní části Evropské ligy, to se dozvíte ve čtvrtek z našeho přímého přenosu, který začne stejně jako zápas Pražanů s Lillestrémem v 18 hodin a 45 minut.
6: Poslouchej Sport, Radiožurnál Sport.
9: Festival Pri Bohemia Radio a jediné sportovní rádio u nás, stanice Radiožurnál Sport, vás zvou na fotbalovou talkshow Desítka Pavla Horváta. Nenechte si ujít večer s bývalým českým reprezentantem a fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem, legendárním fotbalistou Antonínem Panenkou a bývalým českým profesionálním fotbalistou Romanem Hubníkem. Moderuje Jan Pěruška. Pondělí 19. října od 18 hodin v Gestibet klubu v Olomouci. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
10: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Kateřina Caucidisová. Do 1. listopadu musí žadatelé o připojení do elektrické sítě podepsat dodatek ke smlouvě. Německo zavedlo plošný zákaz alkoholu na vlakových nádražích. Fotbalisty Sparty a Plzně čekají zápasy v evropské lize. Jablonec poprvé nastoupí v konferenční lize. Kolona vzniká na výjezdu z Prahy na Příbram před Jílovištěm. A zítra bude polojasno až skoro jasno, v Čechách ráno a večer i oblačno, teploty do 19 stupňů.
6: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
10: Domácnosti a firmy, které mají uzavřenou smlouvu o připojení do elektrické soustavy, k ní musí nově podepsat dodatek, a to do začátku listopadu. Firmy připojené na vysokém a velmi vysokém napětí navíc musí složit nevratnou kauci. Cílem je zajistit, aby firmy i domácnosti tyto projekty skutečně realizovaly. Podle mluvčího energetického regulačního úřadu Jana Hamrníka se povinnost týká odběratelů i výrobců elektřiny, kteří už mají teď zarezervovanou kapacitu.
11: Proto musí nejpozději do začátku listopadu uzavřít nový dodatek ke smlouvě o připojení. Pokud by tak neučinili, rezervace kapacity by jim zanikla. Týká se to přitom zákazníků na všech napěťových hladinách, tedy i domácností.
10: Podle svazu energetiky jsou takových zákazníků desítky tisíc. Na vlakových nádražích v Německu začal platit zákaz alkoholu. Opatření, které doteď testovala jen některá města, se nově rozšiřuje na území celého státu. Podle německých drah to zajistí na nádražích větší pořádek a hlavně bezpečnost.
12: Alkohol und Gewalt leider oft zusammenhängen.
13: Mluvčí německých drah Anja Brekrová řekla, že násilí jde bohužel často ruku v ruce s alkoholem, a připomněla taky incident z letošního léta, kdy opilý cestující bez jízdenky vystrčil mezi Baden-Badenem a Karlsruhe z rychle jedoucího vlaku zaměstnance drah. Přímo na vlaky se ale současný zákaz alkoholu nevztahuje. Naopak ve vlacích Intercity se dál bude alkohol i prodávat. Některé organizace činné v sociální oblasti proto kritizují, že opatření nezlepší podmínky chudých a závislých lidí, kteří se na nádražích často zdržují, a jenom povede k jejich vytlačování. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
10: Se začátkem nové tepné stopné sezóny varují hasiči před rizikem požáru. Hořet může třeba kvůli špatně vyčištěnému komínu. V minulé topné sezóně hasiči na Jižní Moravě likvidovali 105 takových požárů. Podle mluvčího krajského sboru Jaroslava Mikošky jsou důležité pravidelné kontroly.
14: Základní lhůty pro čištění spalinové cesty při celoročním provozu jsou 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva. Zákon o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést své pomocí.
15: Sport. Fotbalisté Sparty se ve druhém zápase Evropské ligy utkají na Letné s norským Lillestrømem. Utkání začne ve 6:45. V 9 večer pak Plzeň nastoupí v Budapešti proti Ferencvároši a Jablonec k prvnímu zápasu konferenční ligy na stadionu německého Freiburgu. Radiožurnál Sport nabídne přímé přenosy, Radiožurnál Vstupy. Sportovní střelec Jiří Přívratský získal druhou medaili na světovém poháru v Káhiře. Po zlatu ve vzduchové pušce byl třetí v třípolohové malorážce. V souboji o bronz přitom porazil reprezentačního kolegu Filipa Nepejchala. Přívratský Radiožurnálu Sport řekl, že měl proto z medaile hořko-sladký pocit.
16: Člověk se z medaile raduje vždycky, nicméně mě mrzí, že to bylo právě na úkor Filipa, protože v tom finále se mu dařilo střílet pěkně a vlastně celou dobu se držel na příčkách nade mnou, a až jeho poslední rána, která se mu úplně nepovedla, tak rozhodla o tom, že vypadl nakonec čtvrtý.
15: Závod vyhrál Francouz Lucas Chris.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Zdržení stále na D1 za Prahou i na čtyřce před Jílovištěm. Na dálnici D1 z Prahy na Brno vzniká kolona od nájezdu z pražského okruhu z 12. kilometru. Je to na půl hodiny do zúžení na Šmejkalce. Na D1 dál z Prahy na Brno za sjezdem na Větrný Jeníkov z kilometru 105 je různě roztrhaná fronta k pracím u exitu 112 Jihlava osobním autem 10 až 15 minut. Na dálnici D5 z Rozvadova na Prahu u Plzně popouští kolona od exitu 80 Bory do omezení v tunelu Valík asi čtvrt hodiny, pak je D5 plná před Prahou od exitu 5 Rudná až na pražský okruh k exitu 19 Ořech osobním autem půl hodina. V Praze dlouhé kolony po celém městě, stále hlavně z Hloubětina nahoru k Belskou do omezení před nájezdem na Cínoveckou. Kvůli zúžení v Liberecké z centra u Proseka jsou fronty ze spoda od Blanky před tunelem kolony i z Ucpané Libně. Velké problémy taky v okolí Ohrady a na výjezdu z Prahy silnicí 4 na Příbram čekejte až půl hodiny v koloně od prvního sjezdu na Lipence do omezení u sjezdu na Jíloviště. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
18: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, zpočátku hlavně v Čechách mlhy a nebo nízká oblačnost během dne se rozpustí. K večeru bude ale v Čechách oblačnosti znovu přibývat. Nejvyšší teploty do 19 stupňů, hlavně na severozápadě jen do 12 a na horách většinou kolem 11 stupňů. Tolik zprávy.
15: Už jen 25 minut na Radiožurnálu Sport zbývá do té chvíle, než začne živý program, který bude pokračovat až vlastně skoro do půlnoci. Čeká nás jeden hokejový zápas, tři fotbalové, tak jak jste slyšeli před malou chvílí. V 17 hodin a 30 minut začíná Tip Sport Extraliga Litvínov proti Hradci Králové v přímém přenosu. Podíváme se také na plavání v Plzni, tedy na plzeňské sprinty. No a už za chvíli vás také pořádně a podrobněji pozveme na ty tři fotbaly, které se dnes odehrají.
18: Radiožurnál Sport
4: a Vojtěch Šafář.

0: 18 hodin a 45 minut, to je čas, kdy dnes na Radiožurnálu Sport začíná první fotbalový přenos. Spartu čeká druhý zápas v hlavní části Evropské ligy. Po vítězství v Jerevanu nad Araratem Arménia nastoupí na Letné proti norskému Lillestrømu. Proti svému bývalému klubu by se rád prosadil i spartianský útočník Jonathan Braut-Brunes, který od prvního utkání za pražský celek čeká na soutěžní gol.
1: Jo, přesně to dělám posledních 10-11 zápasů. Šetřím si ty góly na ně.
2: Odpověděl s úsměvem 26-letý Jonathan Braut-Brunes na otázku, jestli si druhou branku ve spartianském dresu schraňuje na tým, za který v minulosti taky nastupoval.
1: Zažil jsem tam pěkné časy, i když jsem tolik nehrál. Byl jsem ještě celkem mladý, bylo mi tehdy 19-20 let a dost jsem se tam naučil od zkušenějších hráčů. Jeden z nich, útočník Thomas Olsen, mi napsal, jestli dorazím na jejich trénink, takže tam mám stále dost kontaktů.
2: Od chvíle, kdy Brunes hrál za Lillestrøm, už uplynulo 5 let a během nich se norský útočník vypracoval až v nejdražšího hráče, kterého kdy Sparta přivedla. A navzdory střeleckému půstu si nové angažmá v pražském klubu užívá.
1: Před týdnem jsem mluvil s rodinou a se svými blízkými a říkal jsem jim, že přestože mi to tam teď moc nepadá, tak jsem tu opravdu šťastný. Život v Praze jsem si zamiloval a doufám, že tu zůstanu co nejdéle to půjde. Užívám si to tu a doufám, že důvěru, kterou ve mě fanoušci i trenéři vkládají, začnu svými góly brzo splácet.
2: Do norské reprezentace se Jonathan Brunes ještě nepropracoval. V útoku čtvrtfinalisty letošního mistrovství světa má velkou konkurenci svého bratrance a kanoníra Manchesteru City Erlinga Haalanda. A tak si během rekordně dlouhé reprezentační přestávky mohl odpočinout. V Norsku uchytání ryb.
1: Ten výlet jsem měl naplánovaný už dlouho. Neodjel jsem proto, že nedávám góly. Praha je velké rušné město. Je fajn si od všeho trochu odpočinout, být na chatě v Norsku a rybařit.
3: Ten gól by mu slušel, protože on v těch zápasech dost toho naběhá opravdu, ať už v presu, anebo pak když máme balon, tak se nám prostě snaží pomáhat, dávat do toho všechno, ale bohužel není odměněn. No, takže doufejme, že to prolomí teďka už co nejdřív a začne mu tam padat.
2: Přál by si obránce Jaroslav Zelený, aby se norskému spoluhráči začalo dařit. Jestli Brunes prolomí střelecké trápení ve Spartě v zápase Evropské ligy proti Lillestrømu, se dozvíte z přímého přenosu Radiožurnálu Sport. Ten začne s výkopem utkání v 18 hodin a 45 minut. Z Letné Pavel Tilšár, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Hudba stále ještě zní v podvečer na Radiožurnálu Sport. To už ale nebude platit za 14 minut, kdy začíná hokejová extraliga a potom se přidají také fotbalové zápasy. Teď už vás pozveme na ten další, který se bude hrát od 21 hodin. A máme pro vás takovou otázku. Kolik znáte hráčů fotbalového Ferencvároše? Pokud jste v minulých letech a měsících poslouchali přenosy Radiožurnálu Sport ze zápasu fotbalové šance ligy, tak byste měli znát minimálně dva. Dnešního soupeře Plzně v evropské lize totiž oblékají Kadu a Birmančevič.
1: Jméno Velika Birmančeviče vyvolávali fanoušci na Letné mnohokrát. Vždyť se hned ve svém prvním roce v Česku v dresu Sparty stal nejlepším hráčem sezóny.
2: Birmančeviče známe velmi dobře ze Sparty, je to vlastně tahový křídelník, rychlej, hodně za obranu. Sami jsme viděli, že tolik příležitostí teďka nedostává.
1: Říká trenér Plzně Radoslav Kováč. Naráží na to, že srbský křídelník zatím čeká ve Ferencvároši na start v základní sestavě i na první gól. Kadu je naopak jedna z opor týmu z Budapešti.
2: Kadu má vynikající ofenzivní schopnosti a velmi dobře cítí prostor. To znamená spoustu centrů, spoustu proběhů a je to chytrý hráč, že dokáže udělat rozdíl.
3: Jo, tak na Kadu se těším. Já jsem s ním dobrý vztah. Strávil jsem s ním tady jeden rok. Je velice dobrý dopředu. Vím, že dozadu to není zase tak úplně 100%.
1: Navázal na plzeňského trenéra Kováče jeho svěřenec Alexandr Sojka. Oba budou doufat, že si s Kaduem a Birmančevičem na hřišti poradí lépe než překladatelka na tiskové konferenci.
4: Kadu.
1: Birmančevič. Trenér Plzně Radoslav Kováč naopak lingvisticky zazářil, když se s místními novináři rozloučil maďarsky.
2: Holnap talas kozunk.
1: Jestli Kováčovi dobrá nálada zůstane i během utkání na hřišti Ferencvároše v evropské lize, uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport od 21 hodin. Z Budapešti Adam Procházka, Radiožurnál.

0: My baby said. Hokejová typ Sport Extraliga startuje na radiožurnálu Sport už za 9 minut. Litvínov se utká s Hradcem Králové v přímém přenosu naší digitální stanice, té nejposlouchanější v Česku. No a ještě než se to stane, tak vás zveme na fotbaly, které dnes také uslyšíte v přímém přenosu. Například Jablonec vstoupí do hlavní fáze konferenční ligy a na úvod ho čeká ve Freiburgu hodně těžká zkouška. Fotbalista Jablonce totiž nastoupí na hřišti aktuálního lídra německé Bundesligy, který navíc před 5 měsíci hrál i finále Ligy evropské.
1: Tak jako vedou německou ligu, takže určitě by to byl zázrak nebo nějaký překvapení. Jedeme tam jako outsideri a málo kdo asi čeká, že bychom tam vyhráli, ale to neznamená, že jedeme jako předem poražení.
2: Tvrdí jablonecký obránce Jiří Sláma. Severočeši si uvědomí, že na úvod hlavní fáze konferenční ligy ve Freiburgu budou šance bodovat jen minimální.
3: Rychlost ofenzivních hráčů, přechod útoku, ten pressing, repressing, neustále dostávají toho soupeře pod tlak a z těch chyb samozřejmě můžou těžit. Jsou výborní ve vzduchu, mají hodně vysokých hráčů, ofenzivní standardky, dávají z nich góly, takže ať už je to Matanovič nebo oba stopeři, i středoví hráči nejsou malí, takže jako je to prostě komplexní tým.
2: Popisuje trenér jablonských fotbalistů Luboš Kozel, v čem je síla aktuálního lídra německé Bundesligy.
3: To je o tom, jak budeme hrát na míči, aby jsme prostě byli schopní třeba po zisku míče taky ten balon udržet, dokázat toho soupeře dostat trošku do stavu, že musí třeba do toho bloku, a protože jejich pressing, repressing je na vysoký úrovni a hodně týmům to dělá problémy, takže bude to samozřejmě o defenzivě, ale i o té naší kvalitě na míči, jestli dokážeme tady předvést pod takovým tlakem, tady asi může být.
2: Kapitán Severočechů Nemanja Tekijašky obavy ze soupeře, který v této sezóně jen jednou ztratil body při remíze ve Frankfurtu, ale nemá.
4: Je to úplně jiný level než ty soupeři, co jsme měli předtím v kvalifikacích, ale jasně, jako mají dobrou formu, ale taky víme, že mají nějaké věci, které nedělají dobře, na které jsme se připravovali a taky chceme zdobit.
2: Úvodní duel fotbalistů Jablonce v hlavní fázi konferenční ligy začne na hřišti Freiburgu ve 21 hodin a radiožurnál Sport ho odvysílá živě. Z Německa Tomáš Petr, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Pojďme si shrnout to, co se stalo v českém fotbale. Dnešní den, to znamená 15. října, útočník Slovácka David Puškáč dostal od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na 3 soutěžní zápasy, a to za faul a vyloučení v zápase v Liberci. 2 utkání si nezahraje záložník Jakub Kučera z Hradce Králové po červené kartě za hrubost v duelu s Artisem. O 1 zápas pak přijdou vyloučený Jakub Černín ze Zlína a Louis Lurving z Olomouce. O těchto trestech informovala Ligová fotbalová asociace, ale tresty dnes rozdávala také Mezinárodní agentura pro integritu tenisu a zastavila činnost srbskému hráči Stefanu Miličevičovi, a to na 24 let. Asi jste o něm neslyšeli, protože je to tenista, který nikdy nehrál ani v první tisícovce světového žebříčku. Teď ale bude pikat za to, že nejspíš zmanipuloval 6 utkání, včetně 5, do kterých sám nastoupil, a potom také scháněl další profesionální tenisty, kteří by se nechali uplatit, a to je zkrátka věc, kterou integrita tenisu nemůže nechat nepotrestanou. Stalo se to mezi lety 22 až 24 a součástí trestu je také pokuta 1,5 milionu korun v přepočtu. Teď už se budeme ale věnovat něčemu daleko příjemnějšímu, doufejme bez vysokých trestů, jenom těch dvouminutových. Začíná totiž hokejová Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: S mikrofonem za sportem.
0: Tak jako jste zvyklí, Litvínov, Hradec Králové, tohle utkání můžete klidně poslouchat nerušeně na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Sem tam se také vydáme do Plzně na důležitý podnik v plavání, tedy na plzeňské sprinty. V 18.45 se k tomu potom přidá Evropská fotbalová liga. Z Letné teď ale už do Litvínova. Z utkání mezi Vervou a Hradcem Králové komentuje David Kalvas.
2: První minuta, skóre zatím bezbrankové 0-0 a první zakázané uvolnění litvínovského týmu, který se před chvilkou ubránil pěkné kombinaci Hradce Králové. Hosté rychle zaútočili, McCormack rychle poslal kotouč na své útočníky a ti se hráli dobrou akci v útočném pásmu, pak mířila přihrávka před bránu, ale tam už byla litvínovská obrana, která si s pukem poradila, a i když za cenu zakázaného uvolnění, tak kotouč odvrátila do bezpečí. Vhozeno, puk mají zase hosté, přihrávka na levou stranu, nahození před bránu, ale tam litvínovští obránci se postarali o dva útočníky východočechů a může hrát Ondřej Kaše na levé straně. Puk neudržel, ale už zase mají hokejisté Litvínova. Jak zdává o mantinel, a máme tady další zakázané uvolnění, takže se hra přesune před litvínovského brankáře. Takže na konci první minuty čekáme na první gól. Litvínov Hradec Králové 0-0. Z Litvínova David Kalvas, Radiožurnál. Pokračujeme na Radiožurnálu Sport. Střela rovnou z buly. Po pravé ruce se vazoval brankáře Čajana a ten ukázal postřeh a dobrou pozornost, takže puk poslal do rohu kluziště, kde je Kempf, ale jsou tam hosté Pere v zápětí Koblasa a domácí se ubránili. Ovšem zase kotouč mají hokejisté v bílých dresech, které oblékli hráči Hradce Králové. Koch, přidávka na levou stranu a hosté jsou v útočném pásmu. Nahození před bránu, ale připravená lapačka brankáře Litvínova chytila kotouč, takže se bude zase vázovat před brankářem Čajanem po nahození Mudráka z levé strany. Opět po pravé ruce brankář Čajan se ještě občerství a za chvíli si zase musí připravit a musí být opět ve střelu, protože při minulém vazování hosté vystřelili rovnou z buly. To se teď ale nestalo a domácí se kopili kotouče, jak se vyjíždí z levé strany, trošku zavrávoral, puk ztratil a tak může hrát Zdráhal. Jenomže jeho přihrávka nebyla přesná, Šámal ji ukořistil a můžou zaútočit litvínovští hokejisté. Už jsou v útočném pásmu, Koblaca vystřelil, ale Škorvánek vyrazil jeho střelu z levé strany. Teď tam trošku hostující obrana nechala dost prostoru Koblasovi, který vypálil, ale netrefil se přesně. Hosté už jdou dopředu, přešli modrou čáru, hezká přihrávka na Kousala, Kousal vystřelil, ale beton teď vytrčil svůj pravý brankář Čajan a pak skočil po puku a ukryl ho ve své lapačce. Takže za malou chvilku se zase bude vazovat před litvínovským golmanem. To vše na konci druhé minuty za nerozhodného stavu 0-0 mezi Litvínovem a Hradcem Králové. Tentokrát se bude vazovat po levé ruce litvínovského brankáře, na buly půjde Jurčík a proti němu Čacho. To znamená, že se proti sobě staví čtvrté útočné formace. Hosté opět úspěšní, zatím jim buly jdou mnohem lépe a díky tomu získávají puk v útočném pásmu. Teď je Kotouč uhrazení a je tam taková strkanice. Hosté úspěšnější. Čacho dává za branku, přidávka přední a na poslední chvíli tam pokryli litvínovští hráči hostujícího útočníka. Teď je zase hosté. Výborně to udělal Kout, nahození, domácí zblokovali, ale puk se dostává ještě k Nenonemovi, který vystřelil, ale trafil pouze pravý beton brankáře Čajana. Teď dobrý obraný zákrok Poláška, který položil svou hokejku do přihrávky, která mířila před bránu, no ale v úvodu zápasu jednoznačně lepší a nebezpečnější Východočeši, kteří zase zahrozili, ale teď už se litvínovští ubránili a Velka jenom protečoval a puk už je zase u hokejek hráčů Hradce. Ti jdou dopředu. Teď už projíždí do útočného pásma hostující Pavlík. Hezky se otočil, přihrává na pravou stranu, ale domácí se ubránili i s obráncem Svozilem, který byl teď v obrané akci. Posila z Komety Brno okamžitě nastoupila v první obrané formaci a teď tedy zabránila akci Východočechů. Domácí dostali puk do útočného pásma, ale puk nemají pod kontrolou a tak se puk zase dostal do středu hřiště a odtamtud zase zpátky do obraného pásma Hradce Králové, jenomže puk má Koch, což je možná překvapivě zatím nejproduktivnější hráč Hradce Králové. Koch hezky se zbavil litvínovského hráče, přihrál dopředu, jenomže Jergl upadl a tak ztratil Kotouč. Milanson v zápětí má puk, jenomže tam hosté faulovali Ondřeje Kašeho a tak budeme svědky první přesilovky v tomhle zápase. Ve čtvrté minutě za stavu 0-0 mezi hokejisty Litvínova a Hradce Králové už je hostující hráč na trestné lavici. Slyšeli jste hlavního rozhodčího Pavla Obadala, který vyměřil trest na 2 minuty zasekání a Pere dostal tedy 2 minuty. Bude se vazovat v obraném pásmu Hradce Králové po pravé ruce golmana Škorvánka, který zatím musel zasahovat pouze jednou po té střele Koblasy. Teď už vozeno, domácí mají puk David Kaše, navádí si ho na pravou stranu a zajíždí za branku. Zatím má stále puk na své hokejce, Zabrzdil, přihrává na svého bratra, Ondřej Kaše vyjíždí z levé strany, ale hodně dobře si ho všímají hosté a domácí museli si vyměnit puk.

za Litvínovskou branku a museli si hodně oddechnout, protože domácí sehrál tu přesilovku velmi dobře. Už jsou zase v útočné pásmu, Šámal, litvínovští i hosté prostřídali. Přihrávka na levou stranu od Svozila, Moravčík dává ale přes celou šířku na Sukela. Sukel kratší přihrávkou na Maštalířského, jenomže tomu puk sjel z hokejky, ale hraje zase Sukel na pravé mantinelu. Dává na Svozila, Svozil vystřelil, dobrá střela, k dorážce se tam ještě chystal Maštalířský, ale to připravilo šanci hostující obránce i za cenu toho, že ztratil hokejku. Domácí ale pokračují v útočné pásmu. Sukel na levé straně dává Šámalovi, který je u modré čáry, sjíždí si po levém mantinelu. Diváci pískají, chtějí další faul, ale Šámal jde. Přihrávka, Moravčík, střela, Svozil, puk si našel ještě Šámal. Šámal, další přihrávka, Sukel, ale to teď hosté nepustili ke střele, Svozil. Přihrávka na pravou stranu, Moravčík, zase Svozilovi na modrou. Svozil a gól! Tak asi to byl právě Stanislav Svozil. Jehož střela zapadla k levé tyči. Nepřišlo mi, že by tečoval litvínovský útočník na brankovišti a brankář Škorvánek tedy poprvé loví kotouk ze své branky, když už možná dokonce hosté hráli chvíli v pěti a Litvínov v šesté minutě tedy vede 1-0 po gólu pravděpodobně Stanislava Svozila, který vystřelil ne příliš vysokou střelu, ale přesně tam, kam potřeboval, nad beton hostujícího brankáře a puk tedy zaletěl k levé tyči brankáře Mountfieldu a Litvínov vede 1-0 po té, co se tedy trefila čerstvá posila chemiků Stanislav Svozil. Ještě si necháme potvrdit střelce úvodní branky. Škorvánek. Tak jste slyšeli, ano, Stanislav Svozil, clonící hráč, ale udělal výbornou práci, protože Škorvánek to příliš neviděl a nemohl reagovat na tu přesnou střelu litvínovského obránce. Hosté už jdou dopředu, jenomže Kempf se dobře zatáhl a puk získal, takže teď se bojuje ve středním pásmu, kotouč už mají zase hosté, Kalina přihrává Pláňkovi, Pláněk raději zacuval, dává zpátky Kalinovi, který je ještě v obrané pásmu, rychlá výměna puku mezi dvěma beky a Tamáši. Teď dostal puk, ale jen ho prodloužil za litvínovskou branku, jenomže domácí zvládli tuhle situaci. Sukel, přihrávka na Šámala, domácí mají rychlost, jdou dopředu, ale hosté dokázali odvrátit puk za branku, takže teď bude hrát Tamáši, který vyjíždí z levé strany, forechecking dobrý Litvínova, Koblasa na pravé straně a najednou je před branou Sukel, který tam se musel zbavit hokejky hostujícího obránce, nakonec vystřelil, ale v těžké pozici s ním odcestoval od levé tyčky k pravé také brankář Škorvánek a nakonec si připsal další dobrý zákrok. Puk už je v litvínovském obraném pásmu, kam ho hosté dokázali odehrát, ale litvínovští teď nakonec nezautočili, už zase hosté půjdou dopředu z levé strany, Jergl, puk má Pere, který teď bude přihrávat, ne, tak nakonec stále si hraje s kotoučem a jezdí s ním po pásmu útočném, zabrzdil, vystřelil, ale trefil pouze hráče Litvínova, Klíma má puk, přihrávka na střed, ještě jednou se kotouč odrazil od litvínovského hráče právě ke Klímovi, teď se tam otočil hostující obránce, ale Šámal nefauloval a tak může hrát Čučmen, domácí jsou v útočné pásmu, střela, ale dobrý blok teď hostujícího Mudráka, domácí ale stále mají kotouč Šprinar, jenomže přihrál do míst, kde byl pouze hostující obránce Mudrák, který ale nerozehrál dobře a tak zase rychle otáčí hru domácí, jenomže Čučmen už toho měl dost a tak se nakonec odebral na střídačku, ale Litvínov má šanci, Maštalířský najednou po přihrávce od pravého mantinelu byl chvíli sám před brankářem, vystřelil, ale Škorvánek chytil jeho pokus, tohle byla velmi dobrá šance. Litvínov ale v útoku, přihrávka na Moravčíka teď Svozil na levé straně, domácí se stále drží v útočné pásmu, Jícha u mantinelu, ale k puku se dostal Miškář, raději zabrzdil, protože proti němu vystartoval litvínovský hráč, teď velmi zvolna hosté rozehrávají. Puk míří za branku, Škorvánek se dívá před sebe, kde mu jezdí litvínovští hráči, ale hosté nakonec nahazují, udělali to šikovně, protože trefili z vlastního pásma, byl to Pláněk, brankáře Čajana, ten odehrál puk do rohu, takže hosté jsou v útočné pásmu. Nahození, teď mají puk, Radil s kotoučem vyjíždí z levé strany, faul, nakonec střela, Radil a dobrý zákrok, ovšem trest teď
nedovolené bránění, 9. minuta, Litvínov, Hradec Králové 1-0 a za malou chvilku půjde Pavlík na trestnou lavici, takže hosté budou mít druhého vyloučeného v tomhle zápase. Teď komerční přestávka.

0: chvíli oddechu v 9. minutě za vedení 1-0.
1: Chvíli oddechu také pro Davida Kalvase. Můžeme si připomenout to, co se děje ve světě sportu na jiných místech. Například v Šanghaji pokračuje mistrovství světa v dráhové cyklistice. Dominik Topinka skončil 11. v disciplíně Keirin. Zvítězil fenomenální Nizozemec Lavreisen. On je v dráhové cyklistice opravdu suverénní. Získal už 22. zlatou medaili a tím znovu opět vylepšil svůj vlastní rekord. Další Češka Barbora Němcová, ta byla 12. ve vylučovacím závodě a byť je tahle Češka talentovaná a určitě myslela na lepší umístění, tak měla velkou smůlu. Nebyla sice totiž vyloučená v tomhle závodě, ale musela odstoupit, protože soupeřka do ní narazila a tím pádem ji tahle kolize vyřadila ze závodu. No a ještě jedna zpráva. Rally v Krušnohoří sice proběhne, ale ne v místech, kde žijete Třívek. Pořadatelé museli upravit trasu závodu rally Mirikidy v Krušných horách. Česká inspekce životního prostředí zabránila předběžným opatřením dvěma rychlostním zkouškám v tačí oblasti východní Krušné hory, která je domovem právě kriticky chráněného ptáka. Musíme říct, že tetřívek obecný, jehož populace v Krušných horách patří mezi nejcennější a zároveň nejohroženější v Česku. To je hlavní důvod, proč vlastně vznikla ptačí oblast východní Krušné hory, takže tomuhle tleskáme. A teď už se vracíme zpátky na hokej do Litvínova, kde hraje Hradec Králové a kde je David Kalvas.
0: 9. minuta, 1-0, domácí začínají přesilovku. Koblasa na levé straně, přihrávka na Jakse, Jaks vystřelil, ale tentokrát neprošel ten puk až na brankáře hostů, takže hosté odehráli kotouč až do litvínovského obraného pásma, kde už si nabral puk Jaks, středem přihrává na Kempfa, ten nabral rychlost, dává na pravou stranu, jenomže tam byli hosté, ale puk nakonec dostali do středního pásma, byť se zdálo, že litvínovští ho udrží v útočné třetině, tak nakonec puk tedy skončil uprostřed hřiště a domácí budou muset rozehrávat akci ještě ze své obrané třetiny. Jaks jede středem, dívá se, komu by přihrál, nakonec na střed Koblasovi, jenomže tohle byl jasný offside, protože na pravé straně přejel Ondřej Kaše a tohle byl offside o takové dobré 2-3 metry, opravdu hodně jasný. Takže v 10. minutě 1-0, zatím jediným střelcem v 6. minutě Stanislav Svozil a ještě to bylo při přesilovce v její poslední sekundě. Takže domácí využili první přesilovku, teď hrají po druhé v početní výhodě, jenomže ta se jim zatím tolik nedaří. Hosté zase vyhráli buly a vyhodili kotouč až k brankáři Čajanovi, ten přistavil hokejku na led a zastavil puk, který jel za jeho brankou. Teď už Sukel domácí prostřídali, Sukel středem a zase se vrací po dobré práci Miškáře až za litvínovskou branku. Tam předává puk střelci zatím jediné branky Svozilovi, který dává Moravčíkovi, ten rychle přihrává Sukelovi na levou stranu a domácí jsou v útočném pásmu. Šámal na zadním mantinelu, ale Miškář ale nevyhodil. Na modré čáře zachytil kotouč Svozil. Hezká přihrávka na pravou stranu. Přihrávka před bránu, ne, tak nakonec to byl sražený puk od obránce hostů Maštalířský. Tam cpal puk do předbránkového prostoru, ale nakonec tuhle situaci hosté zvládli, až Korvánek ukryl kotouč do své lapačky, ale zase dobré střídání druhého přesilovkového útoku Litvínova, který dal nebo postaral se o ten úvodní gol zápasu. Teď už je zpátky ale zase elitní formace. 27 sekund ještě bude hostující útočník Pavlík na trestné hlavici, vazuje se po levé ruce brankáře Škorvánka a zase hosté úspěšní na buli, ale puk neudrželi. Takže může hrát Koblasa, v útočné pásmu střela, ale nesedla mu úplně ideálně, Škorvánek jí vyrazil a tak domácí pokračují zase v útočném pásmu. Jaks navádí si puk, hezká přihrávka, střela, ale teď to prolétlo těsně vedle tyče. Ta střela Davida Kašiho, domácí stále v útoku, teď se Koblasa snaží zbavit kohouta, ale nepovedlo se mu to. V zápětí ale hosté nevyhodili puk, takže zase hrají litvínovští. Kempf dává Koblasovi, v zápětí Ondřej Kaše, ale teď už se hosté určitě ubrání a půjdou dopředu. Pavlík, který 2 minuty odpočíval a teď jde z levé strany a snažil se zasunout kotouč za brankáře Čajana, udělal to výborně až tedy na tu koncovku. A teď na druhé straně Urban se snaží dostat za obranu, jenomže mezi tím ten puk odjel až do rohu kluziště, takže hosté se ubránili a Vukojevič vyhazuje dopředu, kde už je zase hostující útočník Zdráhal, který přihrává. Melanson si sjíždí, vystřelil, ale na přední tyči nebylo místečko. Čajan ji přikryl, takže teď už bude hrát Jurčík a zase Litvínovští. Už jdou do útoku Havelka, jenomže proti dvěma hráčům neuspěl. V zápětí domácí můžou hrát Urban, dává za sebe, jenomže za sebou nemá žádného ze svých spoluhráčů. Toho využívají hosté, kteří teď jdou do útočného pásma. Soukal, tedy Kousal, dává za branku. Přihrávka Beran, ale ji získal na chvilku a zase hosté pokračují. McCormack, přihrávka před bránu, Kotouč se tam odráží a končí kde? Za bránou. Tak teď opravdu hodně dramatická situace a Kotouč nakonec neskončil za litvínovským brankářem Čajanem, ale tohle bylo opravdu dobře sehrané od hostů, kteří nebyli daleko od toho, aby vyrovnali, ale nepovedlo se jim. Takže ve 12. minutě Litvínov vede nad Hradcem Králové 1-0. Pavel Čajana tam ztratil masku, takže teď si ji teprve nasazuje a sebere si hokejku a za chvíli už zase bude připravený. No ale teď před pár sekundami si připsal dva velmi těžké zákroky, hlavně po tom, co na něj pádil z levé strany Pavlík, a udělal to velmi dobře, jenomže Čajan se roztáhl a nakonec levým betonem chytil střelu hostujícího útočníka. Už zase vozeno, hosté jsou v útočném pásmu, stále se tam držíme. Kormek, hezká přihrávka po modré nahození před bránu, jenomže tam byli domácí hráči a můžou jít dopředu. Havelka, jenomže neprohodil hostující obránce McCormacka, teď Jergl se snaží zaútočit, jenomže jde proti třem litvínovským obráncům, tak si hezky odcouval k modré čáře a v zápětí puk nahodil za litvínovskou bránu a litvínovští tam už byli v přesile a dokázali ten Kotouč odehrát do obraného pásma Hradce Králové i za cenu toho, že budou hrát hosté zezadu. Koch, jenomže pod tlakem Jíchy, Jícha teď kolem něj poskakuje sem a tam a Koch raději volí přihrávku u mantinel, která nebyla přesná a litvínovští můžou jít dopředu. Rychlá souhra, ale teď dobrá obraná práce Mudráka, který se vytahuje, vystřelil těsně vedle levé tyče, ale dobře to udělal teď hostující obránce. Nejen v obraně, ale i v útoku. Hosté zůstávají v útočné pásmu, další střela Mudráka zblokovaná Jíchou, hosté tam povalili útočníka Radila a budou hrát přesilovku. Škorvánek už odjel a přihrávka teď až puk nakonec dojel k Čajanovi, který ukryl Kotouč pod svou lapačku. Takže ve 13. minutě 1-0.
1: No a my máme zase trochu času podívat se na to, co se děje ve světě. Například je tu norský lyžař Alexander Amott Kilde, ten je známý nejenom proto, že je to snoubenec americké lyžařské hvězdy Michaely Šifrinové, ale je to také sjezdař, který má vedle křišťálového globu za vítězství ve světovém poháru ve sbírce také dvě stříbrné medaile z mistrovství světa a také stříbro a bronz olympijských her v Pekingu, jenomže od roku 2024 se mu nedaří. Bylo to právě v tenhle rok ve Wengenu, kdy utrpěl na světovém poháru vážná zranění při pádu, zranění pravé nohy a ramena a po komplikacích v léčbě musel podstoupit řadu operací. Pokusil se o návrat do světového poháru, chtěl být i na únorových olympijských hrách, ale nešlo to. Teď je na soustředění v Chile a máme další smutnou zprávu, zejména pro něj, protože si přetrhl achilovou šlachu. 34letý specialista na rychlostní disciplíny utrpěl zranění ve středu při pádu na tréninku sjezdu. Bohužel je nám to líto.
2: Hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
3: Ahoj, tady David Tomášek, je to nová sezona Extraligy. Vrátilo se nás hodně a bude to jízda. Co se nemění, je hokej v rádiu. Od úvodního buly zahajovacího zápasu až po zvednutí poháru pro mistra uslyšíš na Radiožurnálu Sport.
4: Poslouchej Sport.
2: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
1: Ano, poslouchejte extraligový hokej. Právě teď posloucháte zápas mezi Litvínovem a Hradcem Králové v podání Davida Kalvase.
0: 13. minuta, 1-0 pro Litvínov a hosté hrají přesilovou hru, už z ní uplynulo 15 sekund, domácí se ubránili, vyhráli vazování a pak vyhodili Kotouč, takže hosté začínají ze své obrané třetiny, už jsou ale v útočné pásmu. Nenonen dává na levou stranu, tam ale dobře teď bránil litvínovský hráč, jenomže puk má McCormack u modré čáry. Přihrávka na pravou stranu, zase McCormack u modré čáry, hlídkuje, sjíždí si trošku do středu, ale dává přihrávku na pravo. Klíma, McCormack, střela vedle pravé tyčky. Čajan nemusel zasahovat, takže hosté stále v útočné pásmu. Klíma dává na pravý mantinel, rychlá výměna, jenomže Pere nakonec se obtočil kolem litvínovského hráče, vystřelil a ale Čajan byl připravený. Hosté zůstávají Nenonen, ale teď už domácí vyhodili po té, co Pere nespracoval přihrávku, a tak bude hrát Koch. Hostující obránce teď vyjíždí z levé strany, dává na Jergla, hosté rychle už si předali puk a jsou v útočné pásmu a gól! Tak tohle byla rychlá akce, ťuk, ťuk, ťuk, a střela Radila. Ve 14. minutě je vyrovnáno, také hosté využívají přesilovou hru, takže domácí Stanislav Svozil tentokrát byl vyloučený, předtím skóroval a ve 14. minutě máme srovnáno 1-1, ale tohle byl ťukes už vlastně z obraného pásma, si to hosté vyťukali rychlou kombinací a nakonec hostující útočník Lukáš Radil překonal docela svůhlu brankáře Pavla Čajana, který si nepokryl svou tyčku, a tak hosté srovnali na 1-1 také v přesilové hře. Bude se za malou chvilku vazovat, už se tak stalo, Miškář a Sukel, hosté úspěšní, a tak může Zdráhal zautočit z pravé strany, jenomže před něj se dostal Čučmen a tak Litvínovští se ubránili, Čučmen musí znovu hrát, poté co dva hráči bojovali u mantinelu a Litvínovští se ubránili, vyhodili puk a bude to zakázané uvolnění, je to tak, takže vyhodili přes všechny čáry, že v závěru 14. minuty za stavu 1-1 mezi hokejisty Litvínova a Hradce Králové se hra přesune zase před litvínovského golmana Pavla Čajana, který tedy inkasoval před malou chvilkou, kdy ho překonal Lukáš Radil po přihrávce Tamášiho. Už mají zase pukalé domácí, kteří uspěli navazování. Jax přihrává na pravou stranu, Šámal posílá puk do útočného pásma, ale tam byli hosté, kteří ale nepřihráli ideálně, a tak může hrát Cukel, dává Koblasovi, Koblasa z levé strany, navádí si puk, dává před bránu, nakonec se snažil vystřelit, ale z úhlu minul hostující klec, takže hosté se ubránili a můžou jít dopředu. Zdrál už nemá síly, takže jenom nahodil a jde střídat, a tak Cukel z pravé strany vystřelil, ale jeho pokus zblokoval hostující obránce, takže domácí musí hrát znovu a Cukel nakonec s pukem zajíždí až do středního pásma, stíhá ho Čacho, takže nakonec hosté vybojovali puk, jenomže tady je u mantinelu, ale už ho má Nenonen, který rychle vypálil za modrou čárou, trefil připraveného Čajana, ten rychle rozehrál, a tak domácí půjdou do útoku, Šámal středem, Šámal jede do útoku, jenomže tam má spoluhráče, opět Ondřej Kaše byl rychlejší než jeho parťáci, a tak se domácí provinili teď offsidem v 15. minutě 1-1 a bude se tedy vhazovat ve středním pásmu. Hosté prohrávali 0-1 poté, co se trefil v 6. minutě Svozil. Svozil pak byl vyloučený, no a ve 14. minutě tedy Lukáš Radil vyrovnal na 1-1. Už je vhozeno ve středním pásmu, Pláněk má puk, takže budou hrát hosté, jenomže Kotouč sjel teď z hokejky Kochovi, takže teď Hradec přišel o puk a bude hrát Polášek. Polášek dává na levou stranu, Ondřej Kaše otáčí se, kde je puk, a ten loví ve vzduchu David Kaše, jenomže Kotouč spadl ke Kochovi, a tak můžou hrát hokejisté Hradce Králové. Nahození do rohu kůziště, v útočné pásmu, za pukem jede Kohout, je tam také Polášek a Polášek byl u puku včas a tak mohl přihrát. Kotouč teď zase spadl z výšky, nepříjemná situace pro hostujícího Kocha, který čekal na ten puk, až spadne, ale zvládl to perfektně, takže domácí teď můžou jít dopředu, protože hosté ztratili po dobrém zásahu Kocha nakonec Kotouč. Teď Koch může hrát znovu, přihrávka po mantinelu na pravou stranu, jenomže Ondřej Kaše zastavil puk a snaží se teď projít přes dva hráče, to se mu nepovedlo, přijíždí tam ještě David Kaše a puk míří k mantinelu, kde už jsou ale litvínovští hokejisté. Jícha ale najíždí k vlastní třetině a dává Šprinerovi, přihrávka napravo, jenomže nebyla přesná a je z toho zakázané uvolnění. Teď si domácí nerozuměli, chtěli také dělat rychlou akci, jenomže na rozdíl od té hostů se jim nepovedla, a tak se do zakončení a natož do gólu vůbec nedostali. V 16. minutě 1-1 bude se vazovat v litvínovském obraném pásmu. Tamáši půjde na buly a proti němu Jícha po pravé ruce brankáře Čajana. Hosté zase úspěšní, takže Vukojevič nahazuje před bránu a tam se puk od brusle Svozila odrazil až za litvínovskou klec, kde už masíruje litvínovský obránce Beran svého soupeře, ale hosté se drží v útočném pásmu. Ještě střela teď z úhlu, ale přeletěla přes břevno litvínovské branky, Kotouč jde za bránu, tam je Svozil, v zápětí Beran A Litvínovští drží kotouč uhrazení, rychle tam přijeli také hostující hráči. Pere se dívá, kam puk vypadne společně s Jíchou. Teď si Pere trošku odstoupil a udělal dobře. Nohou přikopl kotouč svému spoluhráči, jenomže Vykojevič nepřihrál úplně ideálně. Hosté ztrácí puk, jenomže domácí nedokázali rozehrát. Až teď Maštalířský jde dopředu, jenomže puk rychle ztratil. Vykojevič předvedl dobrý obranný zákrok a hosté vyhodili teď až do litvínovského obraného pásma a pro změnu teď hokejisté Mountfieldu se provinili zakázaným uvolněním, takže se bude vhazovat v obraném pásmu Hradce Králové. 17. minuta, Litvínov, Hradec Králové 1-1 a za chvíli tedy zase se bude hrát před brankářem Škorvánkem. Na střely na bránu vedou domácí 9-8, na střely celkem 18-14, na střely ze slotu 8-7 pro Hradec Králové, takže celkem vyrovnaná bilance střelecká a opravdu ten zápas je zatím v úvodu vyrovnaný. Teď domácí neuspěli navazování, takže hosté vyhazují zase až za litvínovskou branku a je z toho další zakázané uvolnění. Teď rozhodčí volají zpátky hráče, kteří rychle naskákali na střídačku Hradce Králové, ale budou se muset vrátit zpátky na hrací plochu. Kempf půjde na vazování. Ještě se tam teď hosté radí společně a za chvíli se bude vazovat po pravé ruce golmana Škorvánka. Vhozeno, domácí mají kotouč, jenomže se tam něco nelíbilo čárovému rozhodčímu, který nechá vůli opakovat, takže teď František Štěpánek si vodí puk ještě jednou, domlouvá tam Kempfovi a v zápětí puk hodil mezi hráče. Domácí vyhráli, ale ne tak čistě jako před chvilkou, takže hosté vyhodili do litvínovského obraného pásma. Čučmen toho stíhá Radil, střelec vyrovnávací branky na 1-1, Čučmen dává o mantinel a za pukem jede David Kaše, takže zakázané uvolnění se tentokrát pískat nebude, jenomže Mac Cormack si odtlačil Davida Kašeho na mantinel. Domácí ale mají puk, jak může střílet za levým kruhem, ale přihrával, jenomže netrefil hokejku Davida Kašeho a teď se bude muset bránit, protože hosté jdou dopředu, jenomže trošku zpomalili útok. Takže už přihrávka před bránu, šance velká, výborný zákrok Pavla Čajana, tam najednou byl hostující hráč sám před litvínovským brankářem, zase rychlá soura, pravděpodobně to byl Pavlík, který najednou tam číhal, ale další výborný zákrok litvínovského brankáře, který teď zneškodnil další rychlou souru. Domácí teď jsou v útočném pásmu Koblasa, jenomže domácí si tak nerozumějí v těch rychlých kombinacích, přesto udrželi se teď v útoku na hození před bránu, za pukem jde Šábel, dává před bránu, pak to zkoušel ještě z velkého úhlu Sukel, který ale nebyl na levé tyči, kdyby ano, tak by zasouval kotouč za překvapeného Škorvánka. Takhle je puk v rohu kluziště a tam bojují hosté společně s domácími. Čacho byl úspěšnější, může hrát Koch, vyměnil si s Čachem kotouč a hosté můžou jít do útoku. Přijde mi ale, že Čacho nemá úplně rychlost a opravdu ztratil kotouč při tom, co přejížděl modrou čáru, jenomže v zápětí hosté získali puk a teď se kotouč odrazil od litvínovských hráčů. Golman Čajan si raději trošku povyjel ze své branky a ukryl kotouč pod lapačku, protože domácí byli trošku dezorientovaní a neviděli přesně, kde mají puk, tak to vyřešil za ně Pavel Čajan, který před malou chvilkou chytil velkou šanci Hradci a proto je skóre v 19. minutě 1-1. Máme tady ještě komerční přestávku, takže chvíli klidu pro obě strany a...
1: Ale samozřejmě, že se do Litvínova znovu vrátíme.
2: Radiožurnál Sport.
4: Jediná sportovní stanice v Česku.
1: Dnes budeme sledovat dál zápas mezi Litvínovem a Hradcem Králové v rámci hokejové extraligy. Zatím je to 1-1 na konci první třetiny, no ale také fotbal a zejména Evropskou ligu. Můžeme říct, že ve 7:15 začínají třeba zápasy polského Lechu proti Leverkusenu. Patrik Šik pouze na lavičce. Lyon Crystal Palace, tam platí to samé o Pavlu Šulcovi, také pouze mezi náhradníky. Co se týče večerních zápasů, Ferencvároš, Plzeň, to budeme vysílat od 21 hodin v přímém přenosu. Hoffenheim, Bešiktaš, Coufal a Hložek v základní sestavě německého celku. No ale, jak už jsme říkali, za 45 minut začíná ten další důležitý zápas pro české fanoušky.
2: Evropská fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
5: Fotbalová Sparta se pokusí potvrdit svou formu tentokrát na evropské scéně. Ve čtvrtek bude hrát proti norskému Lillestrému o 6. vítězství za sebou bez zraněného kapitána Karabce.
6: Neřekl bych, že bych se úplně musel měnit ten herní styl, protože si myslím, že tam máme hráče, kteří třeba nejsou úplně typologicky stejní, ale jsou schopní některé ty věci zastoupit a nebo naopak třeba tam zazdát něco jiného.
5: Zvládne Sparta i druhé utkání v základní části evropské ligy. To se dozvíte ve čtvrtek z našeho přímého přenosu, který začne stejně jako zápas Pražanů s Lillestrémem v 18 hodin a 45 minut.
4: Poslouchej Sport, Radiožurnál Sport.
1: Do té doby, než začne fotbal, se stále ještě věnujeme především hokej. Litvínov, Hradec Králové a David Kalvas.
0: 19. minuta, Litvínov, Hradec Králové 1-1, domácí zahrozili z protiakce, teď Urban to vzal na sebe, vystřelil, ale Škorbánek předvedl výborný zákrok, chytil puk do lapačky, nevyrazil ho, protože už tam dojížděl také Polášek, který měl choutky na to, aby puk zasunul do případně odkryté branky, jenomže Škorbánek mu nechal zajít chuť, protože chytil puk do své lapačky. Bude se vazovat zase v obraném pásmu Hradce Králové, co je zajímavé, tak zatím ani k jedné střele se nedostala formace Kempf, Ondřej Kaše, David Kaše, která je právě na ledě, ale zatím je tedy výtečně pokrytá hostujícími hráči. Jak se přihrává, jenomže zase výborná obrana Hradce Králové a hosté můžou jít dopředu. Pere už jede do útočného pásma, přihrávka Tabáši a dává gól. Takže hosté vedou, ubránili se a hosté ten únik 2-1 sehráli perfektně a Alex Tabáši dává na 2-1. Když prostřelil litvínovského brankáře Pavla Čajana, který nebyl v lehké pozici a inkasuje tedy podruhé v tomhle zápase. Na konci 19. minuty tedy Hradec Králové vede v Litvínově 2-1. Mountfield otočil skóre. Ano, vypadalo to, že ta střela si našla místečko v rozkleku litvínovského golmana, který tam nechal skulinku a Tamáš ji trefil perfektně. Takže hosté vedou 2-1. Miškář a Sukel navazování a puk zůstal mezi nimi. Tak jak jsem mluvil o tom, že hosté nedovolili zatím ani jednu střelu tomu nejlepšímu litvínovskému útoku v téhle sezóně, tak nejenže nedovolili vystřelit, ale dokázali i proti tomuto útoku skórovat. Takže velmi cenné body pro hostující hráče. Teď na buli musí jít Radil, protože Miškáře rozhodčí vykázali v zápětí. Miškářce ale po buli dostal k zakončení, jenomže Čajan byl připravený a tu střelu Begendovou z úhlu dokázal vyrazit. Hosté teď ale hra vysokou holí, bude se hra přesouvat do obraného pásma Hradce Králové. 50 sekund do konce úvodní třetiny. Litvínov tedy prohrává s Hradcem Králové 1-2. Vyrovnaný zápas, ale hosté měli nakonec víc těch nebezpečných akcí, které musel řešit brankář Pavel Čajan. Dvakrát ale neuspěl. Zatím Alex Tamáši, gól a přihrávka. Takže dá se označit za dosavadního muže zápasu, byť není tak vidět třeba jako někteří jeho spoluhráči. Hezká přihrávka teď hostů, už jsou zase v útočné pásmu. Přihrávka před bránu a teď zázrakem. Kotouč neskončil po zakončení Radila v bráně, kdy to hosté sehráli zase skvěle. Spoza brány dostali puk před bránu a pak tedy nevím, jak je to možné, že hosté nezakončili do opuštěné branky a domácí teď přežili obrovskou šanci Hradce Králové a osvobodili se. Teď litvínovští hrají v útočné pásmu, kde bojují o kotouč, ale ty přechody do útoku Hradce Králové, ty jsou opravdu velmi nebezpečné a domácí s nimi mají velké problémy. Teď pošťuchovaná u mantinelu, takže hra není příliš plynulá, hráči tam hrají hokejkami, kopou do puku, všechno možné a vypadá, že se u mantinelu dohraje úvodní třetina. Je to tak, zazněl klaxon, prvních 20 minut máme za sebou a nakonec spokojnější půjdou do kabin hokejisté Hradce Králové, protože Mountfield vede v Litvínově 2-1, když hosté odpověděli na gól Svozila, trefili se pak Radil a Tamáši. Takže Hradec Králové vede v Litvínově po první třetině 2-1.
4: Radiožurnál Sport.
1: Za 18 minut bude pokračovat zápas mezi Litvínovem a Hradcem Králové, stejně tak jako přímý přenos na Radiožurnálu Sportno. A teď už můžeme lákat. Za 40 minut začíná utkání mezi pražskou Spartou a norským Lillestrømem. To se týká fotbalu, tedy konkrétně Evropské ligy. Už za chvíli se vydáme přímo na Letnou, abychom zjistili, jaká je základní sestava domácích. Můžeme prozradit, že útočné trio bude Jurásek, Brunes, Singatech a více už za chvíli.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport. Zatím hrajeme písně, ale to proto, že utkání hokejové Tip Sport Extraligy má za sebou první třetinu a čekáme na rozehrání té druhé. Litvínov zatím prohrává s Hradcem Králové 1-2. No a také se těšíme na to, že začne fotbalová Evropská liga na Letné. Konkrétně Sparta bude hostit norský Lillestrøm. Tohle utkání bude komentovat Pavel Tilšar a toho už teď vítám ve vysílání. Dobrý den.
1: Hezký podvečer z Letné.
0: Tak jestli se nemýlím, tak Sparta se holedbala před tímhle zápasem, respektive pochlubila se, že je to poprvé, co nastoupí se základní sestavou, ve které se všichni hráči narodili v 21. století. Tak můžeš nám říct, jak vypadá základní jedenáctka Sparty?
1: Ano, úplně poprvé v lize nebo na evropské scéně je možné, že ta základní jedenáctka Sparty byla narozená v 21. století v některém z přípravných zápasů nebo v domácím poháru. Každopádně k tomu dnešnímu utkání proti Lillestrømu, tak je tam pět změn oproti nedělnímu vítězství nad Pardubicemi v šance lize. V brance zůstává Surovčík, v obraně Gudal a Suchomil, v záloze Sochůrek a v útoku Singatech a Brunes. V obraně jsou nově Maďar Vitájoš, hrál od základu nebo v základní sestavě od první minuty v zápase MOL Cupu na Žižkově, ale v evropské soutěži je to pro něj premiéra ve Spartě od první minuty. 19-letý Maďar Vitájoš, tedy z levé strany na stoperu vedle Gudela, Ševinský v záloze. Kromě Sochůrka Mansverk, který se vrací po zranění, a taky Scott Irwin. No a v útoku po boku Singateha a Brunese Matěj Jurásek, který byl taky velkým tématem včerejší tiskové konference s trenérem Janem Priskem, který říkal, že Jurásek má velmi blízko k tomu, aby se prosadil do základní sestavy, třeba přes Alcocera, který už je taky na lavici náhradníků, nebo přes Mercáda. Každopádně, jak jste mohli poznat z té základní sestavy, tak třeba i s ohledem na soupeře je to trochu pozměněné a samozřejmě i s ohledem na to, co všechno Spartu čeká v nadcházejících týdnech.
0: Můžeš nám ještě říct, kdo bude proti Spartě dnes hrát v té základní jedenáctce, zkrátka za Lillestrøm, je tam nějaké jméno, které by český fanoušek mohl znát?
1: Já si myslím, že to nejpoutavější jméno bude stát před střídačkou norského celku. Je to Hans Erik Ødegaard, což je otec Martina Ødegaarda, což je kapitán fotbalistů a Arsenalu, taky jsme o něm mluvili v dnešním ranním vysílání Radiožurnálu Sport. Jinak ta základní jedenáctka Lillestrømu je složená opravdu primárně z hráčů z Norska. Je tam ještě jeden Švéd, jeden hráč z Angolie. No a možná posluchačům Radiožurnálu Sport by mohlo být nejznámější jméno kosovského fotbalisty Ildrena Ibrahimaje, který nastupoval zhruba před dvěma lety taky za Mladou Boleslav, ale pravda, v české šancelize toho opravdu moc neodehrál.
0: Zní to, Pavle, že na Letné už teď, a to říkáme půl hodiny před začátkem zápasu, je slušná atmosféra, jaká se čeká návštěva?
1: Včera ještě říkali zástupci pražského klubu, že zbývá zhruba tisícovka lístků na dnešní zápas s Lillestrømem. I z toho je možná poznat, že na Letnou nepřijel soupeř úplně obrovského jména. Je to tým, který hraje v některém z evropských pohárů, respektive v jeho hlavní části, po 26 letech. Loni hrál ještě v Norsku druhou ligu. No a možná proto už tady hodinu a čtvrt před výkopem zpívali fanoušci norského celku, kteří dorazili opravdu v hojném počtu, skoro zaplnili ten sektor hostů tady na Letné, takže zhruba hodinku před zápasem tady byli víc slyšet fanoušci Lillestrømu než ti domácí. Každopádně spartianští příznivci ti budou mít určitě navrch nad těmi z Norska v tom zápase, který začne zhruba za půl hodiny.
0: Za půl hodiny, to je čas také, kdy se uslyšíme s Pavlem Tilšarem v přímém přenosu. Zatím děkujeme.
1: Budu se těšit na slyšenou.
0: No já jenom připomenu ještě základní sestavy na jiných trávnicích, kde se dnes bude hrát Evropská liga. Liga Lech Poznaň hostí německý Leverkusen Patrick Schick, ten sedí pouze na lavičce náhradníků a to samé platí také o Pavlu Schulzovi, který bude zahřívat lavičku Lyonu v utkání proti Crystal Palace. Jestli se dostane některý z českých hráčů třeba do základní sestavy Hoffenheimu, to se teprve uvidí. Od 21 hodin bude Hoffenheim Hoffenheim na domácím hřišti hrát proti Bešiktaši. No a samozřejmě, že nás bude hodně zajímat utkání mezi Ferencvárosem a Viktorií Plzeň. To začíná v 21 hodin v přímém přenosu. No a budeme ten přímý přenos tak trochu kombinovat ještě s konferenční ligou Freiburg Jablonec. To je utkání, které totiž také začíná v 21. Ještě jednou připomenu, že za 10 minut se rozehraje druhá třetina utkání hokejové Tipsport Extraligy mezi Litvínovem a Hradcem Králové. Východočeši zatím vedou 2-1. No ale ještě než se vydáme do Litvínova, tak to vezmeme krátkou oklikou přes západní Čechy. Už za chvíli.

0: Na Radiožurnálu Sport posloucháte přímý přenos z hokejové extraligy. Zatím tedy pouze z hokejové extraligy, přidá se k tomu ještě fotbalová Evropská liga a také konferenční, to nás ale ještě čeká. Ještě než se vrátíme na led v Litvínově, zatím Hradec Králové po první třetině vede 2-1 a druhá třetina ta začne až za nějakých 6 minut, tak se vydáme za vodou v jiném skupenství než ledovém, v vůni chloru, totiž už na městském stadionu na Slovanech v Plzni dýchá Martin Charvát a sleduje plzeňské sprinty.
1: V plzeňských sprintech zatím úspěšnější plavci, kteří tady jsou jako zahraniční, vlastně ze tří závodů, které se plavaly ve finále A, tak pouze v jednom případě se Čech, a to Jan Foltín, dostal před chvílí na 100 metrů polohově na stupně vítězů, když doplaval jako třetí. 200 metrů volným způsobem, to byly ty závody, které už jsou za námi. V podání mužů zvítězil Samuel Košťál, tedy slovenský dlouholetý reprezentant, před Maďarem Kakukem a také Rakušanem Semaškem. Mezi ženami ta situace co do národnosti byla podobná. Na prvním místě byla Maďarka Kertéšová před Rakušankou Holinskou a další Maďarkou Kokasovou. Takže opravdu zajímavé závody, co se týče času, tak vlastně to vůbec nejlepší předvedl před chvílí Rakušan Lukas Edl, muž, který 100 metrů polohově vyhrál v novém rekordu meetingu 51,88 setin sekundy. Pokud se tady čeká na české vítězství, tak to by mohlo přijít za malou chvíli, protože ve finále na 100 metrů polohově se představí Barbora Janíčková, která do finále postoupila nejrychlejším časem, navíc poměrně kvalitním, když to srovnáme s tím, co se tu dnes zatím plavalo, druhý nejkvalitnější výkon v dopoledních rozplavbách napříč všemi možnými disciplínami předvedla Barbora Janíčková. Hodně zajímavé také by mohlo být finále na 50 metrů prsa, kde zaostal Matěj Závodník pohodle 8 setin sekundy za svým vlastním českým rekordem. Z Plzně Martin Charvát, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport.
3: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Za 20 minut na Radiožurnálu Sport začíná zápas Evropské fotbalové ligy mezi Spartou a norským Lillestrømem. Ještě do té doby se ale budeme výhradně věnovat hokejové typ Sport Extralize, a to konkrétně zápasu Litvínov Hradec Králové. Zrovna začíná druhá třetina a sleduje ji David Kalvas.
1: Zhruba za 20 sekund by měla začít druhá část. Poté první Hradec Králové vede v Litvínově 2-1, když hosté dokázali otočit skóre. Prohrávali po gólu Svozila, který při svém prvním utkání za Litvínov hned skóroval přesilovce v její poslední sekundě. Hosté ale také v početní výhodě po skvělé souře vyrovnali díky Radilovi a v 19. minutě Alex Tamáši dal na 2-1 pro Hradec Králové. Teď už ve středovém kruhu připravený František Štěpánek a vhozeno. Domácí budou jako první útočit. Puk letí po levém mantinelu za branku Hradce Králové. Domácí mají kotouč, jenomže už o něj přišli, a tak hosté rychle vyhodili do středního pásma, nekomplikovali si situaci. Domácí už jdou zase dopředu. David Kaše přihrává po mantinelu. Svozil ale musí počkat, protože v útoku už byl Ondřej Kaše a rozhodčí teď vyhání jeho spoluhráče Davida Kempfa. Hosté můžou zaútočit úplně v klidu. Domácí jdou střídat. Přihrávka Miškáře na svého obránce, teď už McCormack přihrává po pravé straně, ale puk proletěl, nezachytil ho žádný z jeho spoluhráčů. Takže zakázané uvolnění, 38 sekund odehráno, zatím z druhé části, a 2-1 stále pro Hradec Králové. Hra se tedy zase přestěhuje před brankáře Stanislava Škorvánka, kterého zatím jako jediný překonal Stanislav Svozil. Tamáši a Sukel na vůli domácí uspěli. Jaks ale nevystřelil, přihrává před bránu, neudělal to vůbec dobře. Kotouč chytili hosté, rychlá přihrávka dopředu a za pukem jde Pere. Jenomže Čajan rychle poslal puk do rohu kluziště a tam už byli litvínovští hokejisté. Čučmen hraje z pravé strany, jenomže už ho hosté atakují a puk nakonec rozehrál Čučmen o mantinel a kotouč opustil hřiště, takže přerušená hra bude se vazovat v litvínovském obraném pásmu. Za Litvínov je tam stále druhá útočná formace, ale teď už se zase střídá, přichází tam první útok vedený Davidem Kempfem, který ještě ani jednou nevystřelil na hostující branku, takže opravdu výborně dobře pokrytý tenhle vězný útok Litvínova. Tamáši na buli proti Kempfovi, puk zůstal mezi nimi a Čučmen může hrát o mantinel. Ondřej Kaše, jenomže ten puk mu poskakoval, takže už ho má Jergl, to je hostující útočník, a hosté si teď přihrávají ve svém obrané pásmu. Dlouhá přihrávka, ale chybná, může hrát Ondřej Kaše, ale museli ještě počkat. Kempf vystřelil, ne, tak nakonec zase Mudrák mu v tom zabránil, takže opět tahle formace nevystřelila. Jak teď na levé straně, litvínovští drží útočné pásmo, David Kaše na pravé mantinelu, hezky se zbavil Mudráka, jede za bránu, přihrává na Ondřeje Kašeho, ten vystřelil, ale trefil pouze boční sídi. Domácí ale pokračují v útočné pásmu, jak vystřelil, ale puk tam zblokovala hostující hokejka a výborně to udělali hosté, kteří se ubránili, ale dobré střídání, snad nejlepší litvínovského elitního útoku v tomhle zápase. Litvínovský obránce Baláš přidává po mantinelu, Maštalířský zabrzdil na levé straně a v zápětí přišel opuk. Jenom na chvilku, Baláš totiž dojel do situace, vystřelil, ale také trefil pouze boční síť z levé strany a teď už to vypadá, že hokejisté Hradce Králové mají puk. Jergl přidává do středního pásma, tam jsou sice litvínovští hráči, ale hosté se na chvilku ubránili. Litvínovští už zase spěchají dopředu, Koch proto rychle vyhazuje puk o mantinel a dopředu už jde Zdrál. Hosté v útoku, střela, Čajan vyrazil, teď se díval nad hlavu, kam puk vyrazil, ještě dorážka, ale trefil tam Klíma, právě litvínovského golmana, který nebyl v jednoduché pozici, protože na něj dobře vystřelil hostující útočník Zdrál a vůbec netušil Čajan, kam se od jeho výstroje puk odrazil, díval se tak kolem sebe, najednou puk už byl u dalšího hráče Hradce Králové, který vystřelil, ale netrefil se přesně k tyči a proto si další úspěšný zákrok připsal litvínovský brankář. Na buli je Čacho a Litvínovský centr Sukel domácí získali vazování, ale hraje se stále v jejich obrané pásmu, jenomže teď bojují u mantinelu, je tam ale také Čachov, který udržel v těžkých pozicích puk na své hokejce, teď přijel zprava doleva, stále jede s pukem, zabrzdil za levým kruhem, vystřelil, ale trefil pouze Svozila, který vystartoval proti němu a připsal si obraný blok. Domácí mají puk a jdou 2-2, teď už 4-2 domácí, jenomže Šámal jel do šířky, nakonec vystřelil z velkého úhlu a Škorvánek špičkou lapačky ten kotouč nakonec vyhnal do ochranné sítě, takže ve 23. minutě stále 2-1 pro Hradec Králové, poté co domácí teď zaútočili, jenomže Šámal jak zajel do šířky až k mantinelu, tak zbrzdil tu akci a hostům dovolil pohlídat litvínovské hráče. Chvíli to vypadalo na přečíslení Litvínova, ale domácí se o tu výhodu připravili. Už se vodilo v obrané pásmu Hradce Králové, jak se přihrává za bránu a tam McCormack stíhá litvínovského hráče úrazení. Puk je u mantinelu, jede tam Kempf, je tam také ale hostující Kalina a hosté stále mají puk, přihrávka přes šířku na pravou stranu, rychle dopředu, Radil protečoval a hraje Čajan. Jenomže jeho přihrávka nebyla přesná, Myškář přijel na správné místo a tak hrají hokejisté Hradce Králové, ale domácí teď byli důrazní u mantinelu a teď David Kaše a v zápětí Kempf vybojovali puk a dopředu může jít Ondřej Kaše, ne David Kaše, z pravé strany vystřelil, dobrý zákrok, ale hostujícího brankáře Škorvánka a dorážka už nebyla příliš důrazná, domácí ale stále mají puk v útočném pásmu a David Kaše tam teď zablokoval Vukojeviče, ale nedošáhl na puk, který se odrazil, hosté se ubránili, ale jen na chvilku puk odpinkli do středního pásma, kde už je Ondřej Kaše a ten rychle zase nabírá směr útok, jenomže hosté ho zastavili u modré čáry a teď byl opět zastavený Ondřej Kaše, domácí musí vyklidit útočné pásmo, aby nebyl offside a tak hosté můžou zaútočit. Dlouhá přihrávka na Pereta, na levou stranu rychlá soura a Zdráhal teď nepřihrál ideálně, jinak to mohl být zase pěkný ťuke z hostů. Tamáši jde za pukem, který je za brankou, teď už je v rohu a domácí zvládli tuhle situaci. Svozil přihrává po mantinelu, Havelka protečoval, ale hosté se ubránili. Pláněk, přihrávka a puk už je v litvínovském obraném pásmu. Jede za ním Svozil, který zajíždí za bránku, přihrává na svého spoluhráče. Domácí se teď dostali do těžkostí, protože to neudělal úplně dobře litvínovský obránce Jax a hosté, ale toho nevyužili. Litvínovští můžou jít dopředu. Havelka teď už hraje litvínovský Jurčík, který jede po pravé straně, ale nemá příliš velkou rychlost, takže ho oloupili hosté. Opuk, Klíma, přihrávka na pravou stranu a zaútočí teď hosté. Už teď v útoku byl Zdráhal, přihrávka míří na Vukojeviče, obránce, rychlá výměna, Klíma navádí si puk středem, udělal to hezky, ale domácí se dobře zastoupili a můžou jít dopředu. Urban je v útočné pásmu, najíždí mu Sukel, střela, ale výborný zákrok hostujícího brankáře Škorvánka, který rychlou souhru domácích zneškodil. Litvínovští pokračují, střela, přidávka před bránou, zase Škorvánek vyrazil a Koblasa v zápětí dorážel, ale výborný zákrok Škorvánka. Takže tohle byly dva dobré momenty hostujícího týmu. A teď přerušená hra. 26. minuta, Litvínov prohrává s Hradcem Králové 1-2, z Litvínova David Kalvas, Radiožurnál. Bude se vazovat ve středním pásmu poté, co puk opustil hřiště a na vůli půjde Jícha a za hosty se sklání k buli Čacho. Domácí získali puk, takže bude hrát Litvínov s kotoučem. Jenomže u modré čáry ho domácím hosté vzali a tak může zaútočit Kohout, který má puk na pravé straně. Přihrával do středu, ale teď tam Čacho odvádí dobrou práci. Poté, co Nenonen nespracoval puk a teď už se litvínovští ubránili a Maštalířský jede do útočného pásma, puk mu poskakuje, Šprinar vystřelil, Škorvánek vyrazil a pak už dobrá práce obrany hostů, Kohout se dobře zatáhl a pomohl teď pokrýt litvínovského útočníka, který se chystal na dorážku. Ale litvínovští už jdou zase dopředu, teď ale trošku zradila přihrávka, takže se zdrželi u modré čáry, Maštalířský dobře teď forčekuje a musí hrát Kohout, který dává do středu a dělal to velmi dobře, hosté se ubránili, Radil jede do obrané třetiny, rychle se tam otočil, udělal to výborně a hosté můžou zautočit. Přihrávka po mantinelu vyjela teď zpoza branky na pravé straně, kde už je zase Radil, který hraje opravdu velmi dobře v tomhle zápase, ale teď to má těžké u mantinelu, je tam také Myškař, Radil ale udržel puk, hezky dává na střed, kde už je Koch, jenomže domácí mu sebrali puk a dva na jednoho můžou jít, jenomže Koch už se zatahuje, přesto domácí jdou do střely, jenomže střelu Davida Kašeho hostující obrana zblokovala, Litvínovští ale stále v útoku na hození před bránu, puk se tam odráží, Škorvánek neví, kde má kotouč, ale pomohla mu jeho obrana a Radil teď už dostal puk do středního pásma, přihrávka na Pavlíka, který jede za pukem za bránu v rohu kluziště, už má puk, jenomže proti němu jsou tam dva Litvínovští hráči a ti mu sebrali kotouč, jenomže v zápětí hodně špatná přihrávka z levé strany od Čučmena, takže z toho je zakázané uvolnění. 28. minuta, Litvínov Hradec Králové 1-2 a bude se vazovat tedy v litvínovském obraném pásmu. Na bude půjde Tamáši, který má v tomhle zápase 1+1 a proti němu je Kempf. Domácí mají puk, Svozil přihrává po mantinelu a uhrazení je teď Tamáši, Pere, ale domácí získali kotouč. Ondřej Kaše středem hřiště ujíždí, ale teď mu je tam v zádech Pere, který mu znemožnil přihrávku v pravý čas, takže domácí jsou už u mantinelu, kde teď po pravé ruce brankáře Škorvánka se bojuje u brankové čáry, uhrazení v rohu skoro. Hlavní rozhodčí sleduje puk a ten stále zůstává mezi hráči přišpendlený u mantinelu. Už ho má Ondřej Kaše, který dává na obránce Jakse, Jak snázuje před bránu, teď Sukela, těsně vedle pravé tyčky, Sukel má puk, jenomže už je v klinči dvou hráčů a tak Melanson teď pomohl obraně vyhodit puk, Čučmen dává na Jakse a Jak se už rychle zase otáčí hru, jenomže Koblasa nespracoval kotouč a tak zdráhal, může jít dopředu, vystřelil, ale na poslední chvíli Čučmen zblokoval jeho ostrou ránu z levé strany, takže nemusel zasahovat brankář Čajan. Čučmen má puk, rozvážná rozehrávka, proti němu vyrazil teď hostující Kousal, takže puk jenom o mantinel, Sukel prodloužil a nakonec neprodloužil, takže z toho je zakázané uvolnění a bude se vazovat v litvínovském obraném pásmu, když Sukel nakonec se nedosáhl na puk. Ve druhé třetině ale domácí zvýšili tempo a jsou lepším týmem, na střeli 14-3, na střelu na branku 7-2, takže opravdu ve druhé třetině, hlavně první útok, se výrazně zlepšil a hned zatápí hostům. Klíma na Buli po pravé ruce, golmana Čajana proti Klímovi Sukel a rozhodčí Štěpánek, ještě jak teď na chvíli nám tam skameněl, teď už ale se pohl a vykazuje litvínovského centra Sukela. Tak nevykazuje, tak se bude vazovat a už nakonec hrají hosté, kteří získali puk a Kousal to udělal výborně, v těžké pozici udržel kotouč, Pláněk, přihrávka na pravou stranu, rychlá souhra, zdráhal, sjíždí k modré čáře, nahazuje před bránu, ale tam byli litvínovští hráči a Sukel vyhazuje teď do středu hřiště. Kde je Pláněk? Pláněk zajíždí až ke svému brankáři, přihrává na pravou stranu a teď už jdou hosté do útoku, zdráhal, kotouč tam poskakuje, už ho má Klíma, který ho skrotil a dává zpátky Zdráhalovi, ten dává Kousalovi. Kousal je v litvínovském obraném pásmu, ale byl faulován a v zápětí fauloval. Takže

0: polohově, zaplavala ji za čas 58,33 sekundy, což podle toho, co našel někdejší šéf trenér reprezentace Vlastimír Perna, tak je pátý nejlepší čas současné sezóny. Barbora Jiníčková vyhrála naprosto jednoznačně tuhletu trať a za chvíli tady začne poměrně hodně očekávané finále na 50 metrů prsa mužů, do kterého postoupil Matěj Zábojník časem pouze o 800 sekundy pomalejším, než je jeho aktuální český rekord. Bohužel ten stále není na té elitní úrovni proto, aby se Zábojník dostal na mistrovství světa podobným nebo stejným časem, jako je jeho český rekord, tak by se musel zlepšit přibližně ještě o půl sekundy, což na 26-sekundovém závodě je opravdu obrovská porce času. Z Plzně Martin Charvát, Radiožurnál.
1: S mikrofonem za sportem.
2: Za sportem, konkrétně teď zase za hokejem, vydáváme se na zápas Litvínov Hradec Králové za Davidem Kalvasem.
3: 30. minuta, 2-1 pro Hradec Králové, hosté vyhráli Buly a Nenonen teď vystřelil na brankáře Čajana z úhlu, ale ten chytil puk do své lapačky. Nenonen teď se ukázal jako silák u mantinelu, získal puk a nakonec se protlačil i ke koncovce a litvínovský brankář si musel připsat dobrý zákrok. Ve druhé třetině jich tolik nemá, protože ve druhé třetině se domácí zlepšili a jsou mnohem aktivnější. Beran, litvínovský obránce, teď zase v osobním souboji, tentokrát ho vysvobodil jeho spoluhráč a tak litvínovští můžou zaútočit Jícha, ale domácí byli pokryti ve středním pásmu a tak už hraje Kohout. Přihrávka, Kohout upadl ve středním pásmu a domácí můžou jít do útoku. Teď z levé strany už projíždí před bránu, střela Škorvánek, ale zlikvidoval akci Maštalířského, který je velmi aktivní v tomhle zápase a teď zase z levé strany zaměstnal litvínovský útočník brankáře soupeře a také obranu. Domácí jsou v útočném pásmu, ale Koch už jim sebral puk, takže hosté se ubránili nahození přes všechny čáry až k brankáři Čajanovi. Ten rychle rozehrává a bude hrát litvínovský obránce Beran. Přihrávka a Kempf si hodil puk na zadní mantinel, jede za ním, je tam Koch, je tam také Ondřej Kaše a litvínovská elitní formace už je zase na ledě. McCormack dává Radilovi a Radil vyváží puk z pravé strany, obloučkem dává na Miškáře, jenomže ten puk byl příliš dlouhý, takže je z toho zakázané uvolnění a hra se přesune před brankáře Škorvánka.
2: Do litvínovské haly zase za chvíli a zkontrolujeme, jak se dařilo na té očekávané 50. Třeba i Matěji Zábojníkovi, jdeme za Martinem Charvátem.
0: Matěj Zábojník skončil druhý a pro něj bohužel v horším čase než v dopoledních rozplavbách, zaplaval to celé za 26,87 setin sekundy a tím pádem skončil dost výrazně za mužem, který stanovil nový rekord meetingu, sice Rakušan Bernhard Reitzhammer, nový rekord meetingu a tedy i vítězný čas je 26,51 setin sekundy. Z Plzně Martin Charvát, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
2: No a my ještě jednou připomeneme, že s mikrofonem za sportem je pořad, který se aktuálně věnuje tedy plavání a také hokejové extralize, ale za chvíli také i fotbalové evropské lize. Sparta bude hrát proti norskému Lillestrému v přímém přenosu. Za 4 minutky je výkop, proto budeme dávat právě tomuto zápasu trochu více prostoru. Ale samozřejmě, že z hokeje nepřijdete o nic důležitého, kdybyste přeci jenom utkání mezi Litvínovem a Hradcem Králové chtěli slyšet nerušeně. Jde to třeba i na stránkách i rozhlas.cz. Teď se právě vydáváme zpátky do Litvínova, kde hraje Hradec za Davidem Kalvasem.
3: 31. minuta, Hradec Králové vede v Litvínově 2-1, ale před malou chvilkou David Kempf nebezpečně pálil z mezikruží, ale trefil se přímo do lapačky brankáře Škorvánka. Vynikající zákrok hostujícího golmana a teď už hosté se snaží zaútočit, jenomže puk už kryje Moravčík, přidávka na Koblasu a ten dává ale nepřesnou přihrávku, takže hosté jsou v útočném pásmu. Teď Vukojevič, jenomže Koblasa ho přitiskl k mantinelu, Jergl, hosté nahození před bránu, jenomže tam byli dva litvínovští hokejisté, kteří dokázali zasáhnout a domácí vypadá to, že by se mohli ubránit. Šámal, Moravčík teď s pukem na levé straně přihrává středem, kde už je Koblasa v útočné pásmu z levé strany, nešel do souboje jeden na jednoho a nakonec ztratil puk, takže dopředu může jít Zdrál. Zdrál jede s pukem, ale litvínovská obrana ho spacifikovala a tak hraje Čučmen, který dává Jaksovi. Šámal, tomu je v patách hostující hráč, Šámal ale nabral rychlost a už projíždí přes červenou čáru, nahodil puk za bránu.

0: Havelka jede za kotoučem do rohu kluziště. Srážka u mantinelu, Havelka dává před bránu, tam je Čučmen u mantinelu, před bránou nikdo nebyl, kotouč jenom proletěl až k hrazení a domácí nakonec zahrozili, ale teď se musí vracet do útočného pásma. Jak snahodil, za bránou už hraje Jurčík, který objíždí bránu, přihrává přední, tam je ale příliš velký provoz, Urban vystřelil, ale z otočky ten puk nedostal na brankáře Škorvánka, Litvínovští pokračují v útočném pásmu, Havelka za bránou se přetlačuje a může hrát Urban, ale teď už hostující obránce Kalina, který ještě ale nevyhodil a Litvínovští Čučmen pálí a Škorvánek chytá do své lapačky a raději uklidní své spoluhráče, nechá jim oddechnout, protože domácí teď odehráli dobré střídání. Přerušená hra, 33. minuta, Hradec Králové vede v Litvínově 2-1 a máme tady komerční přestávku, takže tady se chvíli hrát nebude. A
1: to je právě ten moment, kdy za stavu 2-1 pro Hradec Králové opouštíme tohle extraligové utkání mezi Litvínovem a právě Mountfieldem. Budeme se teď věnovat více fotbalu, ale budeme se samozřejmě zpátky do Litvínova vracet na důležité události a situace. No, pokud byste přeci jenom chtěli, ještě jednou to připomínám, můžete poslouchat nerušeně celý ten přenos ze severních Čech, a to prostřednictvím naší aplikace nebo na našem webovém rozhraní, případně na stránkách i rozhlas.cz. Teď už se budeme věnovat evropské lize ve fotbalu. Musíme připomenout, že dnes se hraje mnoho zápasů, ve kterých budou hrát i Češi. Lech Poznaň proti Leverkusenu, tam ale Patrik Šik pouze na lavičce. Pavel Schulz za Lyon také na lávce proti Crystal Palace, ten zápas také začíná za necelou minutu. No a co se týče pražské Sparty, která nastoupí proti norskému Lillestrømu už doslova za několik desítek vteřin, to už je záležitost Pavla Tilšara.
2: Alcocer, Mercado a po zranění se vracející obránce Martinec, zkušený kadeřábek, nebo třeba jedna z čerstvých posil Hufr. Za malý moment začne tento zápas, a to rozehrávkou hráčů Lillestrøm.
1: Hned na úvod se nám stalo to, že jsme ztratili spojení s pražskou Letnou. Bohužel máme tuhle nepříjemnou zprávu, ale na obnovení toho spojení se pokusíme zapracovat co nejrychleji. Vypadá to, že ve spojení se Letnou už jsme znovu. Takže ještě jednou Sparta Lillestrøm a Pavel Tilšar.
2: První minuta utkání, právě zápas začal, Sparta Lillestrøm 0-0, jako první do balónu kopli hráči norského celku, dlouhým míčem dostali balón na polovinu Sparty, kde hrál do zámezí Suchomel. Polovina první minuty, Sparta Lillestrøm v evropské lize 0-0, dlouhý nákop, který míří od hráčů Lillestrømu, konkrétně od stopera Gabrielsena na polovinu Sparty až u rohového praporku. Míč stíhá Gudal, jeden ze tří norských hráčů ve spartianském dresu, který nepustil na míč útočníka Gulbrandsena, a tak je z toho rozehrávka autu pro Spartu. Na konci první minuty za stavu 0-0 maďarský obránce Sparty Vitájoš u míče má ho v rukách a pošle ho zpátky na hrací plochu. Vybral si Mansverka, ten mu sklepl zpátky, opět Vitájoš vedle svého pokutového území, rozehrává po léně. Singatech ale ztrácí balon s pravým obráncem Lillestrømu Rangerem. A tak může hrát kapitán hostujícího celku Gabrielsen. Jeden z obránců vrácí míč zpátky až na brankáře Dalberga. Ten rozehrává do levé strany, tam je Pajncil, což je levý obránce Lillestrømu. Přihrávka po léně a míč zpátky na střed hřiště. Zatím tedy fotbalisté Lillestrømu za úvodních 90 sekund víc na balónu než domácí Spartané, skóre 0-0 a rozehrávka Lillestrømu z obrané poloviny z pravé strany od obránce Rangera, který míč vrací pro stopera Gabrielsena. Zahrál si taky golman Dalberg, je vidět, že Lillestrøm si věří na míči a rozehrává v těžkých pozicích ve svém pokutovém území, ale Spartané teď dobře napadají a míč získal Suchomel, přihrál ho Juráskovi, který je vedle pokutového území, řítí se do šestnáctky, padá tam, ale rozhodčí ze Slovinska Matoša ukazuje, že to faul nebyl od vracejícího se levého obránce Lillestrømu Pajncila, takže z toho je míč pro golmana Dalberga. 0-0, začátek třetí minuty zápasu Evropské ligy, Sparta Lillestrøm, rozehrávka norského celku dlouhým nákopem, golman Dalberg si vybírá na polovině Sparty Basiho, který dokázal ten míč srazit do středového kruhu, ale pak už hrají Spartané, konkrétně záložník Irvin, který vrátil zpátky pro Ševinského, což je dnešní kapitán Sparty. Ševinský po něm Gudal vrátil balon zpátky pro golmana Surovčíka, který teď hlídkuje na úrovni svého velkého vápna, rozděluje doleva Gudalovi. Gudal mu vrací, ale Lestrem napadá v těžké pozici Surovčíka a Ševinského, a tak musí Spartané hrát, ale zvládají tu rozehrávku ze své poloviny. A Brunet se ve středovém kruhu dokázal teď ustrážit balón v souboji se záložníkem Ottossonem. Rozdělil míč do pravé strany na Juráska. Sparta už na polovině Lestrému. Jurásek tentokrát padá a je faulovaný, ale není to v pokutovém území, takže Sparta bude rozehrávat volný a přímý kop na polovině soupeře na začátku čtvrté minuty. Za stavu 0-0 míč si vezme Irvin, což je jedna změn ze změn v základní sestavě Sparty oproti nedělnímu zápasu v lize s Pardubicemi. Sparta hraje mimo jiné taky o šestou soutěžní výhru v řadě. Čtvrtá minuta, Sparta Lillestrøm, Evropská liga a 0-0, zatím bez střely na branku, ať už na jedné nebo na druhé straně. Teď mají Pražané první možnost zahrozit u šestnáctky soupeře. Kousek od rohu velkého vápna, nějakých 10 metrů z pohledu Sparty zprava. Bude rozehrávat levonohý Irvin a může tak míč kroutit do branky. Centr skotského záložníka Sparty hledá Brunese, ale norský útočník v pražském dresu nezakončil, tak pozor, na druhou stranu už se řítí Felix Va, ale tento křídelník z Angoly, hráč Lillestrømu, se zastavil za polovinou hřiště a tam ho obrali vracející se Spartané, konkrétně Ševinský, který vrátil zpátky brankáři Surovčíkovi, a ten rozehrává křížným pasem do levého křídla, kde je Singatek, tam se snaží míč zpracovat a taky se obhodit bránícího pravého beka Lillestrømu Rangera, což se mu sice podařilo, ale pak skončil Singatek s míčem zámezí, takže out Lillestrømu na začátku páté minuty za stavu 0-0. Sparta hraje o druhou výhru v soutěži v této sezóně. Lillestrøm je po 26 letech v Evropě a v prvním kole prohrál s portugalským Torrense. Pátá minuta 0-0. Lillestrøm rozehrál out, ale dlouho míč neudržel na svých kopačkách a tak hraje Sparta znovu autem z levé strany. Vitájoš, maďarský obránce, vrací balon na polovinu Sparty Gudalovi. Gudal přihrává na krátko Ševinskému. Kapitán Sparty je kousek před středovým kruhem a rozděluje balon do pravého křídla Suchomilovi. Suchomil vrací zpátky. Na konci páté minuty za stavu 0-0 čekáme v přímém přenosu radiožurnálu Sport na první šanci tohoto utkání. Míč na polovině Lillestrømu mají ho Spartané, ale Irvin ho ztrácí a dopředu tak se může vydat Lillestrøm, konkrétně záložník Nyheim, ale zastavil možný rychlý útok po levé straně a vrátil balon do středového kruhu, kde už je s míčem kapitán Gabrielsen, což je stoper Lillestrømu, a teď kombinuje se svým spoluhráčem z obrany. Začíná šestá minuta zápasu Sparta Lillestrøm, zatím 0-0, bez větších šancí se hraje dosavadní průběh tohoto utkání. Teď si ale hodně věřil golman Dalberg a je velkou z branky. Suchomel může zakončit z velké dálky do odkryté klece, ale tam se stačili vrátit dva hráči Lillestrømu, konkrétně to byl jeden ze stoperů Christiansen, který za svého brankáře Dalberga vyřešil tu situaci. Suchomel z nějakých 30 metrů mohl pálit do poloodkryté branky Lillestrøm po velké chybě švédského golmana norského týmu Dalberga, ale tu zatím největší šanci tedy pravý obránce Sparty v dnešním zápase nevyužil. Přímý přenos utkání Evropské ligy mezi Spartou a Lillestrømem vysíláme na radiožurnálu Sport nebo třeba na webu i rozhlas.cz. 7. minuta, Sparta Lillestrøm 0-0. Z Letné Pavel Tilšar, radiožurnál. Na radiožurnálu Sport tedy pokračujeme v našem přímém přenosu. Míč má Sparta na polovině Lillestrømu, Mansverk hrál doprava, Suchomil dozadu a míč má Ševinský. Kousek od středového kruhu, po něm Gudal nalevo, už Singatech táhne balon po křídle, vrací se k němu dva hráči, teď konkrétně křídelník Basy. Singatech udělal kličku na střed, vrátil balon zpátky Gudalovi, Gudal si vybírá Vitájoše a po Vitájošovi může hrát Singatech, který se vyhnul kličkou obránci Rangerovi, který ho poslal k zemi. Jednoznačný faul ukazuje slovinský sudí Matoša a další volný přímý kop pro Spartu. Na konci sedmé minuty za stavu 0-0 Sparta vyhrála v úvodním kole Evropské ligy 4-1 v Jerevanu nad Araratem Arménia a pokusí se na to doma navázat v souboji s Lillestrømem, v souboji, ve kterém jsou Pražané jednoznačným favoritem. Z levé strany Irvin už si připravuje balón na úrovni, dá se říct, velkého vápna, ale úplně v křídle, úplně u postranní liney. Takže takový je typ, dá se říct, v úvozovkách rohového kopu, byť od toho rohového praporku je to celkem daleko. 8. minuta, Sparta Lillestrøm 0-0 a rozehrávka Irvinga už za chvíli v našem přímém přenosu. 8. minuta 0-0, Irvin u balónu a rozebíhá se, kope do něj, centr za malé vápno, Brunes ve vzduchu, ale nezakončil a míč se vrací až na polovinu hřiště. Irvin, po něm Suchomel. Rozděluje teď z pozice posledního hráče balon do pravé strany Sochůrkovi. Sochůrek, po něm hraje Jurásek s balonem, vrací Sochůrkovi. Nabízí se na pravém křídle z pohledu Sparty taky Suchomel, po něm opět Jurásek, centrovaný balon, dobrý míč, kousek před malé vápno, ale taky dobrá hlavička Gabriel Sena, kapitána Lillestrømu v dnešním zápase, stoper norského týmu. Hlavou dostal ten balon do zámezí a Sparta bude vhazovat z pravé strany z úrovně. Dá se říct, velkého vápna, míč si bere Jurásek do svých rukou a za malý moment ho pošle na hrací plochu. Juráskovi se nabízí zatím jen Suchomel a tak si vybírá Jurásek riskantním autem až Ševinského u půlící čáry, riskantním, protože tam natahoval nohu útočník Gulbrandsen, ale nenatáhl, takže hraje Sparta s míčem, Irvin po něm, na pravém křídle opět Jurásek, který se snaží být aktivní v úvodu zápasu. Polovina 9. minuty, Sparta Lillestrøm v evropské lize 0-0. Míč má Gudal, po něm Singatech, znovu si věří na kličku kolem obránce Rangera, ale tam mu tentokrát nevychází, takže by byl třeba Singatech faulovaný. Míč v zámezí, Sparta vhazuje z levé strany vedle pokutového území norského soupeře. Pak vrací balón Vitájoš, maďarský levý obránce Pražanů, až na Gudala, což je stoper, který hrál opět do levého křídla. Singatech si tam znovu věřil na kličku přes Rangera, ale ten dal rychle nohy k sobě, nepustil tedy ten balón Singatechovi do běhu a Sparta opět vhazovala. Rychle otočila hru zleva doprava. Na začátku 10. minuty za stavu 0-0 v zápase Evropské ligy proti Lillestrømu. Pražané po těch úvodních dvou minutách už jsou aktivnější s míčem a drží teď balon dlouho na polovině soupeře. Brunes, po něm Sochůrek už před 16. Vlevo je Singatech, jeho centrovaný balon na zadní tyč a před Juráskem pohotový obránce Pancil, který hlavičkoval vedle branky Lillestrømu. Znamená to, že Sparta bude rozehrávat rohový kop v polovině 10. minuty za stavu 0-0. Vůbec poprvé hraje Sparta ligové utkání nebo zápas Evropské ligy se základní jedenáctkou narazenou v 21. století. Taky to je dnešní téma tohoto utkání, ale samozřejmě jednoznačné téma je, jestli Sparta po šesté za sebou vyhraje. Teď má rohový kop z pravé strany. Centruje Jurásek, respektive Irvin, a pak boxoval balon Gloman Dalberg. A míč je až u středového kruhu. Má ho tam Mansverk, dává do pravé strany Irvinovi, ten vrací Sochůrkovi. 11. minuta 0-0 a Spartané se teď vyhání zpětnými přihrávkami až na vlastní polovinu, až k brankáři Surovčíkovi. Na to reaguje Lillestrøm, snaží se rychle vyběhnout z toho hlubokého bloku a snaží se taky napadat útočník Gulbrandsen rozehrávku Surovčíka. Surovčík si věří na přihrávku na střed, Ševinský sklepl Mansverkovi a na levé straně už je Vitájoš. Lillestrøm teď nenapadá nějak vysoko a pouští Spartu do poklidné kombinace na vlastní polovině. Vlastně ten nejvyšší hráč v tom rozestavení Lillestrøm, Gulbrandsen, ve středovém kruhu na vlastní polovině, takže Sparta útočí do plných. Na konci 11. minuty za stavu 0-0 stále čekáme na přímou střelu na brankáře Dalberga. Na branku už Spartané vystřelili z velké dálky, Suchomel trefil obránce Kristiansena, který bránil polootevřenou branku po velké chybě Dalberga. 0-0, 11. minuta končí, Sparta na polovině soupeře kombinuje. A konkrétně Irvin teď táhne míč zprava na střed. Irvin, přihrávka ze středu do levého křídla, Singatech tam spěchá, ale taky obránce Ranger, který hraje do zámezí a znovu z toho bude.
1: Na Pražskou Letnou za fotbalem se samozřejmě vrátíme. Pojďme jenom zkontrolovat, jak se vyvíjí zápas hokejové typ Sport Extraligy mezi Litvínovem a Hradcem Králové, který sleduje David Kalvas.
0: Do konce druhé třetiny ještě 29 sekund. Litvínov prohrává s Hradcem Králové stále 1-2. Platí to od 19. minuty, kdy hosty poslal do vedení Alex Tamáši a Mountfield otočil skore. Teď už vozeno zase před brankářem Čajanem. Kotouč proskočil na levou stranu, kde je Maštalířský, ale je tam také Kohout. Hosté byli důrazní a tak můžou ještě zautočit. Kohout za bránou snaží se zbavit litvínovského hráče. Kohout sjíždí až k modré čáře, nahodil před bránu. Kotouč tam ale narazil do dvou hráčů, kteří stáli před brankářem Čajanem, a litvínovští vyhodili puk, který zase končí za brankovou čárou hostů, takže zakázané uvolnění. Ještě 7 sekund do konce druhé třetiny. Ve druhé části byli lepší domácí, kteří přestříleli soupeře 14-3 střely na branku ve druhé třetině, jenomže Litvínovští z toho příliš nevytěžili, i když 10 ran vyslali ze slotu, to znamená z té nejlepší střelecké pozice, ale výborně chytá Stanislav Škorvánek. Už vozeno v litvínovském obrané pásmu, hosté zase vyhráli vazování, ještě McCormack možná vystřelí, přihrává Jergovi, ten vypálil, ale zase trefil pouze hráče před brankářem Čajanem a možná jste slyšeli, druhá třetina skončila po 40 minutách. Hradec Králové vede v Litvínově 2-1.
1: Děkujeme, budeme se zase těšit na třetí část, ale teď už se vracíme na pražskou Letnou. Tam se hraje fotbal, konkrétně Evropská liga, Sparta proti Lillestrému a Pavel Tilšar.
2: Začíná 14. minuta utkání, Sparta Lillestrém 0-0, největší šanci měl zatím domácí obránce Suchomel, který po velké chybě švédského golmana norského týmu Dalberga, který rozehrával přesně středem hřiště, měl před sebou, dá se říct, poloodkrytou branku, ale do ní se vraceli dva hráči Lillestrému, Christiansen a Gabrielsen, tedy dva stopeři Lillestrému, a právě Christiansen, první jmenovaný, dokázal zabránit míči, který letěl na branku norského týmu. 0-0 tedy, 14. minuta, Sparta nevyužila ani tři rohové kopy a teď je balón u spartianského golmana Surovčíka. Riskantní rozehrávka na střed hřiště, ale Irvin to zvládá, tu přihrávku pro Gudela, který už ale chybuje při pasu do křídla. Vitájoš nedosáhl na jeho balón na nějakých 10 metrů a tak se Lillestrém zadarmo dostává k míči, k autu, konkrétně na polovině Sparty. Ale tím autem se dostal Lillestrém až na svou polovinu, konkrétně k bránícímu Gabrielsenovi, respektive stoperovi Gabrielsenovi, teď v roli rozehrávajícího hráče, kapitán týmu, dává míč na střed. Těžká přihrávka pro Otosona, tento ale zvládl. Na pravém kraji je obránce Ranger. Znovu hraje na střed hřiště, tentokrát pro Nyheima, který sklepl do křídla. Teď se Lillestrém snaží nazbírat pár procent v držení balonu, ale následně poklouzl Gabrielsen, jenže Brunes toho nedokázal využít. A pozor na druhou stranu, protože dobrou přidávku dostává Gulbrandsen. Náběhu má křídelníka Basiho, ale proti němu vyběhl Gudal a nepustil ho do nějaké větší šance. Zatím Pražané brání výborně, respektive Lillestrém si nic nevypracoval. Ale teď se Pražanům zase nedaří přejít půlící čáru a kombinovat může Lillestrém. Konkrétně na konci 15. minuty za stavu 0-0. Míč má stoper Christiansen, hraje ho kousek od sebe na střed hřiště pro naběhnutého Otosona. Ten sklepl pod sebe znovu Christiansenovi. Jeho křížní pas ze středu do pravého křídla z pohledu Lillestrému zastavuje levý bek Sparty Vitájoš hlavičkou za postranní lineu. Out Lillestrému z pravé strany od Rangera pro stopera Gabrielsena, jeho dlouhý nákop, za kterým měl směřovat křídelník Lillestrému Basi, ale ten míč končí až za postranní čárou, respektive za koncovou čárou vedle branky Surovčíka. Spartianský golman bude za stavu 0-0 v polovině 16. minuty utkání Evropské ligy rozehrávat. Surovčík už má míč položený na trávníku, rozehrává nakrátko Gudelovi. Ten si dával hodně na čas s tou rozehrávkou, ale naštěstí pro Spartu ten balon dokázal se dostat až k Vitájušovi, který pak dokázal přetlačit v souboji Basiho. Ten se s ním vrátil až k půlící čáře, kde Basi, křídelník Lillestrému, levého beka Sparty Vitájoše fauloval. Už Pražané rozehráli na konci 16. minuty za stavu 0-0, míč ze středu hřiště doprava. Irvin, po něm Sochůrek, znovu Irvin a následně Ševinský, který dnes oblékl taky kapitánskou pásku na svou levou paži. Rychle míč ze středu do levé strany, kam si odskočil střední záložník Sochůrek. Sochůrek teď pohybem se dostává do středu hřiště. Mansverk a opět si zahraje Ševinský. Lillestrém ve všech hráčích pod balónem aktuálně. Ševinský a jeho nepřesná přihrávka, které využívá Gulbrandsen, který pak následně skončil na zemi. Vypadalo to alespoň z komentátorské pozice Radiožurnálu Sport jako nedovolený zákrok Adama Ševinského, ale hraje se dál, ukazuje slovenský soudí Matoša. Stále 0-0, 17. minuta zápasu. Rozehrávka Sparty z půlící čáry, Ševinský, Gudal a nalevo už je Vitájoš, maďarský bek Sparty a jeho dlouhý nákop za obranu, za kterým spěchá Singatek. Ten si dal dobrý dotek a už je v 16, ale brankář Dalberg rychle vyběhl, skočil Singatehovi pod nohy, navíc letí praporek asistenta rozhodčího nad hlavu a to znamená, že byl Singatech při svém náběhu v offsideové pozici. Na Letné, řekl bych, není úplně vyprodáno na utkání druhého kola Evropské ligy mezi Spartou a Lillestrømem, ale sektor hostů z Norska, z města kousek od Osla, je, řekl bych, téměř plný. Lillestrøm se hodně těšil na návrat do Evropy po 26 letech. 0-0, 18. minuta, Sparta Lillestrøm. A rozehrávka švédského brankáře Dalberga, který je před pokutovým územím Lillestrømu. Potom offsideu Singateha nakopává balón až na polovinu Sparty, kde Ševinský dokázal přehlavičkovat záložníka Nyheima. Balón u středového kruhu má ho konkrétně bránící hráč Gabrielsen. A teď taky informace pro posluchače Radiožurnálu. Končí 18. minuta, Sparta hraje s Lillestrømem, zatím 0-0. Z Letné Pavel Tilšar, Radiožurnál. A rychle spěchíme zpátky v přímém přenosu Radiožurnálu Sport k tomu, co se děje na hřišti. Žlutá karta pro spartanského hráče Suchomela, který ztratil balón na půlící čáře a pak dohrál jednoho ze soupeřů, konkrétně záložníka Nyheima, který nebude potřebovat ošetření, ale Suchomel na něm v úvozovkách získal žlutou kartu. 19. minuta prvního poločasu, Sparta Lillestrøm zatím 0-0, až na to zakončení právě potrestaného Suchomela, který z nějakých 25 metrů pálil do branky, kde nestál Gloman Dahlberg, ale zastoupil ho stoper Christiansen. Bez větších šancí dosavadní průběh zápasu, ve kterém je Sparta jednoznačným favoritem. Míč na polovině Sparty, spěchá za ním záložník Mansverk, respektive obránce Ševinský, vrací ho až pro Golmana Surovčíka. Balon do levé strany, oblouček, který je vysoký pro Vitájoše, a rychle chce Lillestrøm vhazovat z pravé strany obránce Rangera, ale neměl dobrou nabídku od svých spoluhráčů, respektive od záložníka Ibrahimaje, a tak hrál Ranger až dozadu na polovinu Lillestrømu. Levý obránce Pincel teď vyváží míče středem hřiště, dává do levé strany na Felixe Vá, což je hráče z Angoly v dresu Lillestrømu. Následně končí na zemi, ale fauto nebylo, tak může hrát Sparta a Andrew Irwin rozebíhá na pravém křídle Juráska. Teď útok do otevřenější defenzivy soupeře. Jurásku v centru, Brunes neodhadl ten balón, který letěl do pokutového území, a na druhé straně hřiště je Singateh, který ještě vrací pod sebe Vitáju, si chystá balón na centr, už posílá míč do 16 Lillestrømu, ale to nebyl dobrý balón, který se odráží až ke středovému kruhu. 20 minut skoro za námi, Sparta Lillestrøm 0-0 v evropské lize. Rozehrávka Gudala od středového kruhu, po Gudalovi může hrát Irwin, ale jeho přihrávka na Juráska přesná není. Balón až u golmana Lillestrømu Dahlberga a jeho dlouhý nákop do středového kruhu. Tam hlavičku je Gudal, který dokázal přeskočit soupeře, a Singletech měl dobrou pozici před 16, ale vůbec nevystřelil dobře. Ten míč se mu svezl po nártu na ten vnější a kroutil se od levé tyče Dahlbergovy branky daleko, nějakých 10 metrů. Takže čekáme taky na druhé zakončení. Na branku Lillestrømu v tomto zápase Surovčík zatím bez práce na druhé straně hřiště. Sparta Lillestrøm ve druhém zápase hlavní části Evropské ligy 0-0, začíná 21. minuta. Rozehrávka Lillestrømu od malého vápna, Christiansen přiťukl brankáři Dahlbergovi, po něm může hrát kapitán týmu Gabrielsen, což je taky obránce. Balon do středového kruhu nebo ke středovému kruhu, kde se snažil křídelník Lillestrømu Basy sťuknout pro svého spoluhráče Nyheima, ale balonu se zmocnil Singateh a teď mocně tancuje před 16 soupeře, ale stopku mu vystavil obránce Gabrielsen, a to čistým skluzem, takže může hrát norský tým, konkrétně Gulbrandsen, a po něm už záložník Ottosson rozebíhá na levém křídle Felixe Vá, který si teď poradil se Suchomelem, dává pod sebe obrovská šance Lillestrømu, nekončí zakončením Basiho, ještě tam je v šanci záložní řada soupeře. Ottosson chtěl přiklepnout Ibrahimajovi, ale ten už nedokázal zakončit spoza pokutového území. Tak taky Lillestrøm v úzovkách vystrčil růžky poprvé v tomto zápase ve 22. minutě. Gólem to naštěstí pro Spartu neskončilo. Pražané hrají s norským týmem 0-0, 22. minuta ve své polovině. Na míči, nebo u míče, jsou fotbalisté norského týmu, konkrétně obránce Ranger, vrací až pro golmana Dahlberga, ten rozděluje do levé strany na levého beka Pincela, který chtěl hrát na střed hřiště, ale do jeho přihrávky natáhl nohu Suchomel a míč se odráží za postranní lineu, takže rozehrávat bude Lillestrøm z levé strany, konkrétně to bude právě obránce Pincel, který hraje zpátky do stopera. Kristiansena, který zastavil střelu Suchomela z nějakých 25 metrů. Předtím chyboval Gloman Dalberg, který nebyl ve své brance, což je zatím největší šance Sparty, kterou evidujeme. Přijmeme přenosu radiožurnálu Sport. Před chvílí norský tým, vlastně dá se říct poprvé s míčem u svých kopaček v pokutovém území Sparty, ale to zakončení pro Surovčíka nakonec z dobré pozice nebylo nebezpečné. 23. minuta prvního poločasu, Sparta Lille Strém 0-0, Pražané vhazují nakonec z pravé strany. Rozhodčí ze Slovenska Martin Matoša otočil aut pro domácí, kteří mají teď míč ve středovém kruhu, konkrétně stoper Gudel hraje doleva Vitájošovi, ten musí dávat pozor. Musí si dávat pozor na nabíhajícího Basiho, křídelníka Lillestrému, který byl hodně blízko. Vitáš hrál dozadu brankáři Surovčíkovi, ten mu teď obloučkem vrací. Vitáš kombinuje se Singatehem u půlící čáry, následuje pas do Sochůrka, kterého ale předskočil záložník Lillestrému Otoson. Balon zámezí, Sparta bude vhazovat. 23 minut za námi z prvního poločasu, skóre stále 0-0. Vitájoš u balónu, má ho ve svých rukách, ukazuje, že nemá teď dostatečný pohyb, hodně prudký aut pro Sochůrka, od kterého se odráží ten balón skoro pro nabíhajícího Felixe Va, ale ten se k míči nakonec nedostal přes dobře bránícího Suchomela, takže u míče Pražané, Gudel ho vrací Surovčíkovi, napadá tam Gulbransen. Lillestrém teď nalezlý na Spartě, na její polovině, Pražané se ale věří na tu riskantní rozehrávku i s pomocí golmana Surovčíka, který je teď už ale v hodně těžké pozici. Spartané to zvládají i díky Irvingovi, který protečoval ten míč lehce Juráskovi. Jurásek udržel a po Mancerkovi rychle hraje Sochůrek. Ze středového kruhu pas z levé strany Singatech. Má teď dobrou pozici, Singatech to zkouší technicky spoza pokutového území, ale to byla ležérní střela Singateha, byť ten záměr byl znát, měla to být technická střela z pohledu hráče více zleva od osy trávníku k pravé tyči těsně nad zemí, ale ten míč letěl jen do středu branky, kde byl golman Dalberg připravený. Stále 0-0, druhá střela Sparty na branku, první zákrok švédského golmana Lestrému Dalberga. 25 minut tedy už, nebo 25. minuta už se rozeběhla v zápase Evropské ligy na Letné. Sparta i Lestrém čekají na první gol zápasu. Jurásek teď v pravém křídle. V náběhu má Suchomela vedle pokutového území soupeře. Suchomel tam bojuje s Kristiansenem a dokázal získat míč od jeho kopaček a pak centruje na Brunese, ale dobře z branky teď vyběhl mezi své malé vápno a penaltu golman Dalberg. A ten míč sebral, vlastně říct, těsně po odrazu od trávníku, těžký míč taky pro golmana, který to ale zvládl. 25. minuta končí, Sparta Lillestrém 0-0, dlouhý nákop golmana Dalberga a Basi si přistrčil Vitájoše. Surovčík musí pomoci s bráněním. Slovinský rozhodčí Matoša nepískal nedovolený zákrok křídelníkovi Lillestrému Basimu a byla z toho těžká pozice pro Surovčíka, kterou nakonec zvládl brankář Sparty před svým pokutovým územím jen za cenu od kopu do zámezí. Lestrém rozehrává z pravé strany autem, míč už ve středovém kruhu má ho Kristiansen, což je stoper norského týmu, přiťukává záložníkovi Otosonovi, který hraje zase doleva. Tam je levý bek Pintzil. A teď Lillestrém kombinuje na krátkém prostoru ve středovém kruhu. Dlouhý křížní pas do pravé strany, ale Basi v offsideu. Tentokrát tedy po tom sporném souboji před malým momentem s Vitájošem pomohl spartianskému obránci offside soupeře. 26. minuta, Sparta Lillestrém v Evropské lize stále 0-0. Připomínám, že na radiožurnálu Sport od 21 hodin bude následovat další zápas Evropské ligy. Plzeň bude hrát v Budapešti proti Ferencvárosi a v konferenční lize Jablonec ve Freiburgu. Oba zápasy vám nabídneme v přímém přenosu. 26. minuta teď na Letné, Sparta Lillestrém 0-0 a Pražané se teď zbavili balónu. Míč v zámezí a vhazuje Lillestrém z pravé strany ze své poloviny Ranger až pro stopera Gabrielsena, který je u rohu své šestnáctky, vrací až Dalbergovi, což je golman Lillestrému. Dalberg hraje do levé strany a následuje dlouhý nákop k půlící čáře. Tam Ševinský vyhrál vzdušný souboj a hrát může Mansverk, po něm Sochůrek. Spartané pokračují útokem přes pravou stranu, kde se Suchomel dokázal zbavit kličkou Nihajma. Pak předává Juráskovi, Jurásek slepává Sochůrkovi, nadhazuje si balon nad sebe, ale trochu to přehnal Jurásek se sebevědomím u šestnáctky soupeře, jinže pak dobře napadá zase Irvin, takže Pražané zůstávají na polovině soupeře a Jurásek centruje, jinže to není dobrý balon. Znovu pro Brunese, který by potřeboval dostat nějaký míč ideálně do těla, do náběhu na hlavu, tak aby prolomil to své střelecké trápení už 11 soutěžních zápasů. Čeká nejdražší posila Sparty na gól od toho prvního ligového kola, kdy Brunes skóroval proti Zlínu. 27 minut za námi, Sparta Lillestrøm 0-0 a rozehrávka norského týmu ze své šestnáctky. Konkrétně je to Glomana Dalberg, který dává míč na střed hřiště pro seběhnutého záložníka Ibrahima. Je ten z jedné dal do levé strany, následuje dlouhý nákop na polovinu Sparty. Tam Vitáš hlavičkuje před dvěma soupeři a hrát může Mansverk, má víc prostoru na středu hřiště. Mansverk rozděluje do levé strany Singatehovi, ten má spoustu času i prostoru, navedl si míč do rychlosti, naznačuje střelu, vrací zpátky Irvinovi, který pálí a jeho rána z jedné trefuje Otosona. Míč nedostal až k brankáři Dalbergovi. Sparta pokračuje v tlaku ve 28. minutě za stavu 0-0. Vitájoš dává doleva Singatehovi, ten ustál souboj s Rangerem, ale pak narazil do skluzujícího Otosona. Ten získal míč pro Lillestrøm a hrát tak může norský tým. Gulbrandsen dává nakrátko pro Nyheima, který má v náběhu Felixe Vá, ale tento křídelník Lillestrøm míč nedostal do běhu přes dobře postaveného Suchomela a následně ten, který zkazil v dresu Lillestrømu, vidí žlutou kartu. Je to záložník Nyheim, který stáhl rukama jednoznačně Juráska bez toho, aniž by chtěl hrát balón. A tohle musel slovinský rozhodčí Matoša jednoznačně potrestat za žlutou kartu. Na žluté karty tedy vyrovnáno 1-1, na góly 0-0, Sparta Lillestrøm, druhý zápas pro oba týmy v této sezóně Evropské ligy. Lillestrøm po 26 letech v hlavní části některého z evropských pohárů, Pražané jsou favoritem zápasu, zatím to ale tak úplně nepotvrzují. Jsou na hřišti, řekl bych, lepším týmem, který víc drží balón. Spartané měli taky dvě šance zakončení Suchomela zpoza pokutového území do poloodkryté branky a taky technický pokus Singateha zpoza šestnáctky, ale na nějakou možná úplně 100% šanci čekáme. Teď navíc se chybuje Sochůrek ve středovém kruhu. Ván následně, Felix Ván následně narazil do Ševinského. Chtěl by faul, ale hraje se dál, takže Pražané můžou hrát na začátku 30. minuty za stavu 0-0 na polovině soupeře. V pravém křídle je Suchomel, vedle něj Jurásek, který dostává balon od svého spoluhráče z lajny. Následně Jurásek centruje dobrý míč, který ale nadrazil nad sebe Kristiansen a ten balon se snáší před 16 Lillestrømu, kde jsou ale aktivnější při dobírání balónu Spartané. Teď Gudel na levé straně má Vitájoše, po něm může hrát Singateh, před sebou má Rangera, věří si na kličku na střediště, ale Rangera si v té situaci odstrčil rukou, byť ukazuje, že nechtěl trefit soupeře a bude to i se žlutou kartou, ale řekl bych, že ne za ten zákrok od Ebrimi Singateha, ale za následné stěžování si, a to hodně zblízka do obličeje sudímu Martinu Matošovi ze Slovinska. Takže druhý potrestaný hráč na straně Sparty, která zatím hraje s Lillestrømem přesně po půl hodině zápasu v Evropské lize 0-0. Ranger je v pořádku, ošetření nepotřebuje, byť se občerství, měl to kousek od střídačky norského týmu a bude se hrát dál tento zápas v přímém přenosu radiožurnálu Sport, kde uslyšíte všechny zápasy českých klubů v evropských fotbalových pohárech v této sezóně živě. Rozehrávka Lillestrømu trochu spožděná z obrané poloviny. Gabrielsen si vybírá nakonec přihrávkou dozadu Golmana Dalberga. Dalberg na úrovni velkého vápna, přihrávka na střed hřiště Nyheimovi. Ten má v zádech Irvina a tak vrací míč zpátky Golmanu Dalbergovi, který tentokrát volí dlouhý nákop. Chtěl míč poslat za spartianskou defenzivu do náběhu Ibrahimajovi, ale tento kosovský záložník a taky bývalý hráč Mladé Boleslavy rozhodně tento balon stihnout nemohl. Míč u Surovčíka Sparta rozehrává na konci 31. minuty prvního poločasu 0-0. Utkání Evropské ligy proti Lillestrømu zatím gól tady na Letné nenabídlo. Míč má Gudal ve středovém kruhu, dává ho vedle sebe Ševinskému. Ševinský si vybírá Mansverka, Mansverk z jedné doprava Suchomilovi, ale to je kombinace, dá se říct, pěti Spartanů na jejich polovině proti dvěma, respektive třem napadajícím hráčům, takže tady by Spartané měli být v klidu a tuhle přesilu zvládnout, ale je to daleko od branky norského týmu. Ševinský, nabízí se mu Mansverk, taky z pravé strany Irvin, který vrací opět na osu trávníku až k 16. Praženu Gudelovi, ten z jedné hraje Sochůrkovi. Spoustu prostoru pro 18-letého záložníka Sparty, který má rychlost a tah na branku, ale pak nepřihrál přesně Singatehovi do náběhu, ale Lillestrøm se zbavuje míče jen odkopem do zámezí. Sparta zůstane na polovině soupeře, Konkrétně autem posílá míč, balon zpátky do hřiště Vitájoš, vybírá si Gudala, po něm bude hrát Mansverk, Lillestrém za míčem brání zatím svou šestnáctku bez nějakých větších problémů. Hraje tady na Letné s domácí Spartou tento norský tým 0-0 na konci 32. minuty. Míč má záložník Nyheim.
1: Na Letnou se zase vydáme za chvíli, jenom připomeneme, jak se vyvíjí Evropská liga ve fotbale na jiných stadionech. Lech Poznaň proti Leverkusenu už 0-1 po půl hodině. Branku Leverkusenu ale nedal Patrik Šik, ten stále sedí na lavici náhradníků. Lyon, Crystal Palace 1-0, tady dal branku Tolisso. Co se týče Sparty s Lillestrémem, tak tam jste slyšeli, že je to zatím bezbrankové, a ještě jednou připomínáme, že od 21 hodin budeme v rámci Evropské ligy dávat také přímý přenos utkání mezi Ferencvárošem a Viktorií Plzeň. To samé platí také o konferenční lize a zápase mezi Freiburgem a Jabloncem. No a protože sledujeme také hokejovou Tip Sport Extraligu, tak se půjdeme podívat do Litvínova. Jestli pak už začala třetí třetina proti Hradci Králové, to už řekne David Kalvas.
0: Začala 41. minuta, Litvínov Hradec Králové 1-2, to znamená, že stále platí skóre, které je už od 19. minuty, všechny góly padly v první třetině. Teď už zase Vozino v litvínovském obranné pásmu, Jax přihrává o mantinel, Šámal a Kotouč vrací na pravou stranu, kam si sjel už Čučmen, který nahazuje po mantinelu, Kotouč vyjede tady pode mnou na levé straně, ale mají hokejisté Hradce, jenomže chyba, Koblasa před bránou, na dvakrát to zkoušel, až Korvánek zase předvedl dobrý zákrok, takže výborná práce gólmana Stanislava Škorvánka. No a teď je domácí, se dostali po chybě.
1: Znamená to, že Hradec Králové stále vede 2-1 v Litvínově. Vy tenhle zápas můžete dál poslouchat nerušeně třeba na stránkách iRozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Před malou chvíli jsme říkali, že Leverkusen vede 1-0 proti Lechu Poznaň v Polsku. Pravda, to už není. Leverkusen vede už 2-0. Za Bayer se trefil Tillmann, který dával na 2-0. No a také musíme opravit. Byl to Patrik Šik, který dal ten první gol. On totiž v 18. minutě vystřídal za zraněného Terriera a proměnil penaltu. To znamená, že se postaral o první branku zápasu. Aby padla nějaká branka, o to se snaží také spartanští fotbalisté na Letné proti Lillestrému. To sleduje Pavel Tilšar.
2: Ve 35. minutě stále 0-0 i po velké šanci Gudala, ke kterému se dostal balon po centru z pravé strany. Hlavička vytáhlého norského stopera Sparty ale nebyla přesná, tak aby překonala gólmana Dalberga v brance Lillestrému, takže stále je to 0-0. Míč ve středového kruhu, ve středovém kruhu ve 35. minutě zápasu. 35. minuta utkání, Sparta Lillestrém 0-0 i po předchozí velké šanci norského stopera, ale Sparty Tobiase Gudela, který byl sám na úrovni malého vápna po centru z pravé strany od křídelníka Juráska, byl na úrovni malého vápna Gudel sám a mohl si vybrat stranu, kam pošle balón, ale zakončil hlavičkou jen na střed branky Lillestrému, kde byl připravený švédský golman norského týmu Dalberg, a ten si připsal druhý zákrok v zápase. Spartané vystřelili třikrát na branku soupeře, jednou Dalbergovi, který udělal velkou chybu v rozehrávce před svým pokutovým územím, vypomohl taky stoper Kristiansen. Na druhé straně Surovčík zatím nemá zákrok, je téměř bez práce, ale jednou v Lillestrém byl v nebezpečné pozici, zakončení z toho ale nebylo, vypomohla spartianská defenziva. Ta ofenziva se teď hlásí na druhé straně o ruku v 16. Lillestrému, penalta z toho ale nebude, následovat bude rohový kop v polovině 36. minuty za stavu 0-0. Nejen jak dopadne tento rohový kop, můžete poslouchat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Z Letné Pavel Tilšar, Radiožurnál. Rohový kop tedy rozehraje Andrew Irwin zprava, skotský záložník Sparty, svou levou nohou. V 16. samozřejmě nechybí Gudel, který měl před chvílí velkou šanci z úrovně malého vápna, nepřekonal brankáře Dalberga, a na začátku 37. minuty je tak stále skóre 0-0. Slovinský rozhodčí Matoša ještě roztrhává nějaké dvojičky v pokutovém území Lillestrému před tím rohovým kopem, který ještě nerozehrál Irwin, až teď dostal pokyn od slovinského sudího. 0-0, 37. minuta, Irwin se rozebíhá, centrovaný balon na bližší tyč, tam byl ve vzduchu Vitájoš, ale nezakončil. Za ním hlavičkovali hráči Lillestrému, konkrétně to byl Basy, který vypomohl zbráněním. Další míč zprava od Juráska před 16. hraje Lillestrøm a pozor si musí dávat Mansverk, který je teď jako poslední hráč na polovině hřiště a před sebou má dva hráči Lillestrømu a tak volí přihrávku dozadu na Surovčíka. Ten stojí někde 10 metrů před svým velkým vápnem. Bez tlaku soupeře rozehrál Singatehovi, ten vrátil na střed hřiště a Mansverk už křížním pasem rozebíhá Juráska. Jurásek se snaží obhodit si levého beka soupeře Pancila, což se mu nepodařilo, pak se vrací do souboje s tímto hráčem, který je znovu odstavil Juráska od balónu tělem a Lillestrøm může pokračovat kombinací středem hřiště. Ibrahima i po něm Ottosson dává ze středu znovu doprava kapitánovi Gabrielsenovi, který už s míčem přebíhá půlící čáru. Pak znovu hraje dozadu. Pravý bek Ranger dává míč na osu hřiště na střed Kristiansenovi, který postává před středovým kruhem. 0-0 je to v souboji Sparty a Lillestrømu ve druhém kole hlavní části Evropské ligy. 38. minuta. Spartané aktivnější v kombinacích, v držení balonu i v nebezpečných pokusech. Možná tu největší šanci zahodil hlavou z malého vápna Gudal zhruba před 3-4 minutami. Teď jsme v minutě 38. Skóre tedy stále 0-0. Pražané už znovu na balonu, konkrétně Sochůrek ho táhne po levé straně, úplně v křídle má volného Singateha, ten proti sobě Rangera a tentokrát si nevěří na rychlou kličku a centr, vrací míč zpátky Sochůrkovi, který pokračuje v kombinaci se Singatehem vedle pokutového území. Singateh táhne pomalu míč k 16. soupeře, snaží se nalákat si nějakým způsobem Rangera, který ho ale dobře vytlačil od pokutového území Lillestrømu a Spartané jsou tak znovu dál o 16. Pak Singateh nasadil jestličky Rangerovi, ale tomu vypomohl záložník Ottosson, který ten míč odpálil do zámezí, navíc to bylo s dotekem Singateha, takže by z toho měl být out pro Lillestrøm. Ano, jen jsem teď zkoumal, co řeší slovenský sudí Matoša, který šel do pokutového území Lillestrømu a ukazoval brankáři Dalbergovi, že má, nevím jestli svou flašku, ale zkrátka jedna plastová láhev už byla na úrovni brankové liny a taký Dalberg odhodil zase o kousek dál, aby se třeba nikdo z hráčů, kdyby na ní spadl, nezranil. 39. minuta, Sparta Lillestrøm 0-0, Pražané teď ve středovém kruhu nebo kousek od něj faulovali, konkrétně to je Sochůrek, který byl pozdě v souboji s Nihajmem, který by chtěl žlutou kartu pro soupeře, sám ji má a tak nemůže moc protestovat směrem k sudímu Matošovi. Lillestrøm už rozehrál. 40. minuta, Sparta hraje s norským soupeřem v Evropské lize, zatím 0-0 a teď je znovu faul, konkrétně Singateh u postranní čáry fauloval Rangera ještě na polovině Lillestrømu, který bude za malý moment tedy rozehrávat volný a přímý kop. Zhruba 5 minut do konce normální hrací doby prvního poločasu. Posloucháte Radiožurnál Sport, kde vám ještě v průběhu večera nabídneme dva fotbalové přímé přenosy z evropských pohárů v evropské lize Ferencvároš Plzeň a v konferenční Freiburg Jablonec od 21 hodin. Teď je Sparta Lillestrøm, 40. minuta prvního poločasu a stále skóre 0-0. Singateh má míč u půlící čáry, ale kousek od sebe znovu dva soupeře a Ottosson šikovně o Singateha znovu poslal balon do zámezí, takže Pražané budou vhazovat z pravé strany, respektive hráči Lillestrømu budou vhazovat z pravé strany. Singateh se může zlobit jen sám na sebe, že ten míč neudržel. 41. minuta, Sparta Lillestrøm 0-0. Jsem zvědavý na to, co vymyslí Brian Priske, tedy trenér Sparty, o přestávce, protože se mi zdá, že ten mladý výběr spartianského týmu, vlastně všichni hráči narození až v 21. století, zatím není tak zkušený a nedokáže si zatím vytvořit konstantní tlak na polovině Lillestrømu, který je jednoznačným outsiderem tohoto zápasu. 41. minuta, Sparta versus norský tým 0-0 v evropské lize. A navíc teď Pražané znovu přišli o míč na polovině soupeře pro offside Juráska. Dalberg nespěchá s rozehrávkou na konci 41. minuty. Golman Lillestrømu si teď míč hodil ještě na trávník o pár metrů před sebe, zase blíž k pokutovému území Sparty a pošle dlouhým nákopem ten balón na polovinu Pražanů. Dalberg hledá své spoluhráče, ale Ševinský je výborný ve vzduchu, přehlavičkoval teď Nihajma. Jenže odražení míč mají hráči Lillestrømu. ne dlouho, ale dlouho ho neměl ani Spartané, protože Irvin naslepo poslal ten balon do křídla, ale tam jsou jen hráči ve žluto-černých dresech, tady fotbalisté Lillestrému. Terží zatím drží skóre 0-0 tady na Letné v souboji s domácí Spartou v Evropské lize. 42. minuta utkání, Brunes teď nepříjemně napadá Dalberga a míč vedle branky Lillestrému bude z toho roh Sparty poté, co na zemi skončil Nyheim. Drobně ho přistrčil Irvin, hráči Lillestrému chtěli faul, ale bude z toho roh pro Spartu. 42. minuta utkání, Irvin připravený u rohového praporku, takže by na čtvrtý pokus od rohového praporku tu Spartanům vyšlo v tomto zápase. Uslyšíte to samozřejmě na radiožurnálu Sport. Irvin už je připravený u rohového praporku. Všichni hráči Lillestrému v 16. centr, který ale končí pouze v rukavicích gólmana Dalberga, který je hodně vysoký, ale teď taky...
1: Škoda toho rohového kopu, my si zase chviličku počkáme, než se vrátíme na pražskou Letnou. I tohle utkání můžete poslouchat nerušeně v aplikaci Můj rozhlas. Jenom přerušujeme trošku ten přenos pražské Sparty s informací, že Patrik Šik dal už druhý gol v zápase Leverkusenu na hřišti Lechu Poznaň a i po druhé to bylo z penalty. Tentokrát před koncem poločasu Leverkusen tedy vede už 3-0. No a ještě půjdeme zkontrolovat utkání hokej typ Sport Extraligy mezi Litvínovem a Hradcem Králové. Ten sleduje David Kalvas.
0: 47. minuta na konci, Hradec Králové vede už 3-1. Hosté přestáli nebezpečné litvínovské akce a udeřili. Ve 47. minutě Lukáš Radil dostal nabito z levé strany na pravý kruh a vypálil z jedničky a trefil se náramně. Krásný gól a Mountfield vede v Litvínově 3-1 ve 48. minutě. Domácí útočí teď z levé strany. David Kaše dává zabrání.
1: Utkání mezi Litvínovem a Hradcem Králové je také k dispozici nerušeně na našich webových stránkách nebo v aplikaci Můj rozhlas. My jdeme zpátky na Letnou, na Evropskou ligu ve fotbale. Sparta, Lillestrém a Pavel Tilšar.
2: 44. minuta, stále 0-0 i po centru Singateha z levé strany, který znovu stáhnul ze vzduchu do svých rukavic brankář Dalberg. Naposledy, když jsme byli v tomto zápase na radiožurnálu Sport, tak právě švédský gólman norského týmu zase chyboval, když vyhazoval ten balón ze svých rukavic, tak mu trochu vyjel a letěl tam, kam asi Dalberg nechtěl. Každopádně Spartané toho nevyužili a tak je to stále 0-0. Velké šance měli Gudel, který hlavičkoval z úrovně malého vápna, taky Suchomel, který to zkoušel z nějakých 25 až 30 metrů do poloodkryté branky, ale Suchomel trefil Kristiansena, což je stoper, Lillestrému Gudel zase Dalberga, což je brankář norského týmu. A tak Pražané se v tomto utkání zatím trápí v koncovce. Už jsme na začátku 45. minuty zápasu Evropské ligy, stále 0-0 a teď po faulu Spartanů u půlící čáry možnost pro Lillestrém, který chystá dlouhý nákop od středového kruhu až k 16. Sparty. Je to záložník Otosson, který je našel Gabriel Sena, ten hlavičku je do pokutového území Sparty. Ještě Nyheimův vysoký centr, který přiletěl celé velké vápno, ještě tam dokázal Felix Vak křídelník Lillestrému vrátit míč do nebezpečného prostoru, ale z takového toho čtvrtkruhu před šestnáctkou Sparty už Pražané odpálili balón až na polovinu soupeře. Znovu se míč vrací až ke Gudelovi, spartanskému stoperovi, který musí být na pozoru. Stejně jako Suchomel, který teď řekl bych fauloval Felixe Vatena, ale ustál souboj. A tak je tu šance soupeře a zarána z úrovně velkého vápna Ibrahimaj nachází jen rukavice gólmana Surovčíka. Ten si připsal první zákrok v zápase, tedy v poslední minutě prvního poločasu, alespoň co se tedy týká základní hrací doby. A udržel skóre 0-0. Vitájoš na levé straně, už na začátku nastavení, táhne míč na střed hřiště, ale teď velká zloba na sudího ze Slovenska Martina Matošu, který ukončil první poločas v době, kdy si Vitájoš chystal míč zleva do, řekl bych, docela slibného útoku. Takže rozumím zlobě spartianských hráčů i tomu, co teď slyšíte z tribun tady na Letné. Dokonce i trenér Brian Priske vybíhá směrem za rozhodčím, ale ne, že by mu chtěl vyčinit, on jde za Ševinským, aby šel do kabiny. Asi si je Brian Priske vědom toho, že Spartané určitě můžou hrát lépe ve zbytku zápasu, protože zatím hrají s Lillestrémem v utkání Evropské ligy 0-0. I druhý poločas uslyšíte na radiožurnálu Sport v přímém přenosu a věřme tomu, že se tady na Letné nebude pískat.
3: S mikrofonem za Sportem.
1: Fotbal teď nahradí hokej, vydáváme se zpátky na hokejovou typ Sport Extraligu, konkrétně na zápas mezi Litvínovem a Hradcem Králové, který sleduje David Kalvas.
0: 49. minuta, Litvínov prohrává s Hradcem Králové 1-3, domácí se teď musí bránit, poté co hosté jsou v útočné pásmu, ale už ztratili puk, takže bude hrát Sukel, přihrává za svou branku, zase Sukel, rychlá výměna Kotouče. Před malou chvílí domácí měli velkou šanci. Kempf byl sám před brankářem Škorvánkem, ale ten zase předvedl dobrý zákrok. Teď už Kotouč zase před brankářem hostů, který opravdu chytá skvěle v tomhle utkání. Kotouč je za jeho klecí teď. Domácí ho vybojovali. S pukem jede Koblasa, přihrává na baláže, ten vystřelil, ale trefil pouze brankáře Škorvánka. 50. minuta, Litvínov prohrává s Hradcem Králové 1-3. Z Litvínova David Kalvas, Radiožurnál. Vazuje se zase před brankářem Škorvánkem, který teď chytil do své lapačky Kotouč, který k němu přiletěl po tom, co se domácí nastěhovali do útočného pásma a zase zaměstnali hostující obranu, a Škorvánek si připisuje další dobrý zákrok a opravdu tenhle zápas chytá ve velké pohodě. Daří se mu a je to vidět na jeho sebevědomém výkonu. Bude se vazovat po levé ruce slovenského brankáře. Ondřej Kaše půjde na buly a jeho soupeř nebyl úspěšný, ale nakonec puk se odrazil až do útoku. Přidávka, rychlá akce a hosté měli hned tutovku po rychlé souře, jenomže zase Radovan Pavlík, to je takový smolař dnešního zápasu. Kotouč míří dopředu, Kempf byl faulovaný a Litvínovští budou hrát za chvilku přesilovku. Ano, je to tak, Litvínov tedy bude mít početní výhodu, ale to byla velká šance. Radovan Pavlík se zase po rychlém ťukesu dostal sám před brankáře Čajana, ale ten dal domácím ještě šanci. Mudrák fauloval a dvě minuty dostane tedy tento obránce a Litvínov v 50. minutě bude hrát přesilovou hru za stavu 1-3. Na buly půjde hostující Čacho a proti němu Kempf. Už jsou oba připravení, rozhodčí čárový hodil Kotouč, Litvínovští mají puk. Jaks sjíždí si k modré čáře, teď až na pravou stranu, rychlá souhra, Jaks stále má puk, dává na Ondřeje Kašiho, který je ve středu, střela, Koblasa pálí, ale domácí netečovali puk do brány, vyražený Kotouč, pravděpodobně tam vložil hůl ještě brankář Škorvánek, takže po 13 sekundách se bude opakovat vazování v obraném pásmu Hradce Králové, hosté prostřídali a na buly půjde Kempf a proti němu Tamáši po levé ruce brankáře Škorvánka. Vozeno, domácí mají puk, ale dlouho se u nich neohřál a tak ho Pláněk vyhodil do středního pásma, kde už je Koblasa. Koblasa se otočil, dává Jaksovi a Jaks teď zajíždí za litvínovskou branku, vyjíždí z levé strany, ale byl obrán o puk, takže už budou hrát zase hosté. Tamáši zápětí hosté odevzdali Kotouč, takže hraje zase Jaks a v útočné pásmu už je Ondřej Kaše, který přihrává Koblasovi. Koblasa se vyhl teď hráčům, ale v zápětí přihrál Jaksovi na pravou stranu David Kaše. Jaks bude pálit, rána, Škorvánek vyrazil a domácí se zase k teči nedostali a hosté vyhodili puk k brankáři Čajanovi, ten rychle rozehrává dopředu, domácí už jsou v útočné pásmu, Ondřej Kaše otáčí se tam, ale fotbalově si teď pomohli hosté a vykopli puk až k litvínovské brance, takže Litvínov bude muset začínat zase od své brány. Přihrávka na levou stranu, Moravčík dává napravo, Šámal má puk, nahodil si na boční síť, ale hosté vyhodili svozil, teď je nedokázal být na pravém mantinelu a tak se musel vrátit až ke svému brankáři. Svozil teď vyváží Kotouč, přihrává na levou stranu, Moravčík už je v útočné pásmu, domácí teď v útoku Maštalířský, Moravčík dává Maštalířskému, který je v rohu kluziště na levé straně z pohledu brankáře. Střela, Moravčík pálí, tyčka, dorážka, fantastický zákrok. Teď brankáře Škorvánka po dorážce Šámala, no domácí mají smůlu. Sukel teď svozil, Moravčík, svozil, Moravčík, střela a Škorvánek chytá. Takže další tyčka od domácích, a...
1: Litvínov ale stále prohrává s Hradcem Králové 1-3. Právě teď je na severu Čech komerční přestávka. Máme tedy časy zopakovat to nejdůležitější, co posloucháte v pořadu s mikrofonem za sportem na Radiožurnálu Sport. Totiž, že pražská Sparta zatím hraje o poločase Evropské ligy proti norskému Lillestrømu bez branek. Druhá půle začne za nějakých 8 minut a Radiožurnál Sport samozřejmě bude u toho. Pojďme si připomenout ještě, jak to vypadá na dalších stadionech. Alkmaar a Hapoel Berševa bez branek o poločase, Celje Omonia, tam zatím vede Omonia 1-0, Lech Poznaň hostí Bayer Leverkusen, prohrává 0-3, a to i díky dvěma proměněným penaltám Patrika Šika, který nezačal v základní sestavě, ale v 18. minutě nahradil zraněného spoluhráče. To Pavel Šulc, ten stále ještě o poločase sedí na lavičce Lyonu, ale jeho spoluhráči drží výsledek 2-0 proti Crystal Palace v domácím zápase. Royal Union Saint-Gilloise 0-0 s Realem Sociedad Salzburg, AC Milan, tam je to 0-2, Torenze Sunderland 1-0. No a zbytek zápasů se bude hrát večer od 21 hodin, včetně toho mezi Ferencvárošem a Viktorií Plzeň, samozřejmě v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.

0: V minulém roce francouzská federace vykázala 8milionovou ztrátu a to je obrovská změna ve vývoji francouzské ekonomiky, alespoň co se fotbalu týče. Necháme to takhle vyznít a teď se můžeme vrátit zpátky do Litvínova na hokej. Hraje tam Hradec Králové a je u toho David Kalvas.
1: 52. minuta, Litvínov prohrává 1-3, teď se rozhodčí radí spolu, protože Polášek poslal k zemi Pereta, který se jen těžce zvedal z ledu, ale nakonec tedy už je na střídačce. Rozhodčí nesignalizovali žádný trest, no a tak teď tam diskutují Pláněk a také litvínovský Sukel a pravděpodobně se bude pokračovat v plném počtu hráčů. Zatím tedy 52. minuta, Litvínov před malou chvilkou mohl zase snížit, jenomže trefil Moravčík tyčku, takže domácí už podruhé během utkání trefili brankovou konstrukci ve druhé třetině Koblasa. Teď tedy Moravčík, pak ještě dorážel Šámal, který měl odkrytou skoro branku. Ležela tam hokejka Škorvánka a od ní se Kotouč odrazil do bezpečí. Škorvánek chytá opravdu skvěle, má i štěstí a Hradec Králové vede v Litvínově 3-1. Vylučovat se nebude a už se zase hraje. Přihrávka Baláže na pravou stranu, kde je Polášek, který dává na Koblasu, ten dává na Baláže a Litvínov rozjíždí další útok. Protečovaný Kotouč míří za branku Hradce Králové, tam je Vukojevič, který ale vyhodil puk jenom do středního pásma a jede za ním zdrál, jenomže Kotouč už mají zase litvínovští hokejisté. Sukel přihrává na Koblasu, Koblasa z pravé strany, rychlá předávka a už má zase Sukel Kotouč na levé straně, jenomže ho masíruje teď dozad Klíma. Litvínovští ale měli chvilku puk, ale pak už o něj přišli, teď se k ním vrátil, ale Baláš jenom odkopl Kotouč do útočného pásma, kde byl ale jeho spoluhráč, takže domácí se museli vrátit a může útočit Hradec Králové. Teď z levé strany Radil, jenomže ztratil puk, takže domácí Maštalířský z pravé strany už se vrhá do útoku, jenomže Melanson ho přibrzdil a Kotouč teď trefil záda hostujícího útočníka Pavlíka, který se ale přeci jen ke Kotouči v zápětí dostal a teď ho drží u levého mantinelu, přihrává na opačnou stranu hřiště pohrazení, jenomže tam byl litvínovský Urban a teď už hraje Beran. Litvínovský obránce domácí můžou jít dopředu. Maštalířský na levé straně už je Jurčík a Jurčík se probíjí přes Kohouta, jenomže neprobil, dává Urbanovi. Urban už je za bránkou, jenomže tam je také Myškář a v zápětí už slaví úspěch hosté, kteří obrali domácí opuk a můžou zautočit. Teď dopředu jede Kalina, ale jenom nahodil na brankáře Čajana. Přeci jen Kalina není žádný útočník, takže jenom nahodil a zajel ještě za litvínovským golmanem tak, aby získal pásmo pro svůj celek, což se mu povedlo, takže za malou chvilku se bude vhazovat v litvínovském obranné pásmu. 54. minuta, Hradec Králové vede v Litvínově 3-1. A za chvíli tedy bude v permanenci zase litvínovská defenziva, protože se bude vazovat v litvínovském obranné pásmu. Střely celkem v tomhle zápase 62-48 na branku, 36-29, ale na góly vede Hradec Králové 3-1. Už vozeno, domácí rozehrávají, puk míří na levou stranu, jenomže David Kaše ho nezachytil, takže Kotouč se vrátil zase za litvínovskou branku, kde už je svozil, vyjíždí z levé strany, přihrávka na Davida Kašeho, který si sebral puk ve středním pásmu, dává napravo, David Kempf zase proti Škorvánkovi a zase hádejte kdo, zase to byl Škorvánek, skvělý zákrok, domácí tuhle šanci nevyužili. Ondřej Kaše pokračuje, je za brankou, dává na Svozila, střela a proletěla těsně vedle pravé tyčky, ale zase dobré střídání Litvínova a Moravčík u modré čáry má puk, dává za bránu, jenomže tam je jako první Koch, už je tam také David Kempf, ale jsou tam také hráči Hradce Králové, kteří ale působí trošku bez energie, teď samozřejmě byli unavení a Radil vyhodil jenom do středního pásma, kde už je Moravčík, hosté jdou střídat, ale domácí také a s pukem v obrané pásmu je Svozil. Svozil přihrává na pravou stranu, Polášek dává do středu a Sukel už může zaútočit. Sukel vystřelil, ale zblokovaná rána končí na ochranné síti za brankou brankáře Škorvánka, takže v 55. minutě je skóre stále 3-1 pro Hradec Králové, ale další obrovská šance Litvínova, kterou zase domácí nevyužili.
0: Ještě musíme rychle připomenout, vy můžete dál poslouchat hokejový přenos mezi Litvínovem a Hradcem Králové nerušeně třeba na našem webu, nebo v aplikaci Můj rozhlas, že se také hraje fotbalová Evropská liga. Sparta zatím

0: proti norskému Lillestrømu nevstřelila gól, ale ani soupeři se to na Letné nepodařilo. Druhá půle začíná za nějaké 2 až 3 minutky a Radiožurnál Sport bude u toho. Do té doby se ale ještě vydáváme zpátky na Litvínovský stadion, kde hraje Hradec a kde vše sleduje David Kalvas.
1: 55. minuta, zase Rána z dobré pozice za pravým kruhem a zase chytá Škorvánek, přestože chvíli nevěděl, kde má kotouč, tak nakonec si ještě posichroval svůj posed a strčil si rukavici za svá záda a zjistil, že puk má pod kontrolou, takže další úspěšný zákrok tohoto brankáře, no a bude pro domácí velmi obtížné ho ještě několikrát překonat, protože jeden gol by jim nestačil. Teď komerční přestávka, 5 minut 22 sekund do konce třetí třetiny. Litvínov prohrává 1-3, přestože výrazně zatím přestříleli domácí soupeře a páleli častěji z nebezpečných pozic, tak jednoznačně proti tomu, aby Litvínov bral nějaké body, tak je brankář Stanislav Škorvánek, který předvádí opravdu vynikající výkon a musí mu tleskat 3581 fanoušků. Řekl bych, že někdy mu zatleskali možná i litvínovští fanoušci, protože opravdu Škorvánek je dnes fantastický a hlavně díky jeho bezchybnému výkonu. Hradec Králové vede v Litvínově 3-1, když hosté prohrávali. V 6. minutě skóroval Stanislav Svozil, který hraje poprvé za Litvínov a hned dal gol a musím tedy říci, že hraje velmi dobře, hlavně snad jsem neviděl od něj pokaženou rozehrávku, takže bude určitě velkým přínosem pro Litvínov. No a jako jediný vlastně dokázal překonat Škorvánka, když vystřelil od modré čáry, nebyla to žádná pumelice, ale ta střela letěla nad ledem a letěla přesně k tyči. Škorvánkovi clonili litvínovští hráči a na kotouč nedosáhl a inkasoval. Pak ale skóre otočili Radil Tamáši a ve třetí třetině zase Radil. Tak jsme vyplnili komerční přestávku, můžeme pokračovat. Už se zase hodilo.
0: My budeme pokračovat, ale v pořadu s mikrofonem za sportem se vracíme na pražskou Letnou. Samozřejmě, že o to nejdůležitější utkání Litvínova proti Hradci Králové nepřijdete, ale kdybyste přece jenom nechtěli přijít ani o ty méně vzrušující momenty, tak doporučujeme naladit v aplikaci Můj rozhlas nebo na našem webu přímý a nerušený přenos. Teď už se vydáváme na druhý poločas Evropské fotbalové ligy mezi Spartou a Lillestrømem a předáváme slovo Pavlu Tilšarovi.
2: Za malý moment začne druhý poločas tohoto utkání, potom prvním je skóre 0-0. Sparta byla aktivnější téměř ve všech ofenzivních číslech. Držení balónu, počet střel na brankáře soupeře, počet velkých šancí, ale gól tak jako tak vstřelit nedokázala. Tu největší příležitost měl zřejmě Gudel, který po centru Juráska z pravé strany hlavičkoval z úrovně malého vápna přímo do prostoru, kde stál brankář Lillestrømu Dalberg, a pak to zkoušel taky Suchomel po té, co Dalberg v úvodu zápasu chyboval v rozehrávce a nebyl ve své brance, ale tu dokázal ustrážit obránce Kristiance, najednou zakončoval spoza pokutového území taky Singateh, jeho střela ale přesná nebyla. A možná proto střídal Singateh o poločasové přestávce, zůstal v kabině, místo něj na trávník přišel pro druhý poločas Kostaričan Josimar Alcocer. Začal druhý poločas zápas Evropské ligy mezi Spartou a Lillestrømem za stavu 0-0. Rozehrávka Pražanů v úvodních sekundách druhé půle má míč Ševinský, po něm Gudal už u středového kruhu. Lillestrøm v úvodu druhého poločasu zbrkle nenapadá a drží pozici na své polovině. Na pravé straně už na polovině soupeře je Suchomel, snažil se dostat balon obloučkem na Juráska, který se srazil s obráncem Pajncilem a ten nefauloval podle slovinského sudího Matoši, takže míč u brankáře Lillestrømu Dalberga, který ještě počká, až k němu doběhne útočník Sparty Brunes, pak si míč vezme do svých rukavic a za malý moment bude rozehrávat, ale ještě chvilku zdržení předtím, než Dalberg bude moct kopnout do balónu, a to proto, že ve hřišti je druhý balón, který Brunes zakopne do zámezí a až pak tedy bude moct pokračovat toto utkání druhého kola hlavní části Evropské ligy. Sparta Lillestrøm 0-0 i po první minutě druhého poločasu. Rozehrávka norského týmu z úrovně velkého vápna od gólmana Dalberga, prodloužený míč až pro křídelníka Felixe Va, který ale nenavázal dobrým nákopem nebo na dobrý nákup Dalberga dobrou přihrávkou do křídla na Basiho Lillestrøm. Ztratil balon pak ale taky Alcocer. Z pohledu Sparty a tak znovu kombinují fotbalisté norského celku. Na pravém křídle se snaží získat teď o Spartany rohový kop, ale Mansfrk tam bojuje srdnatě u rohového praporku a dokázal ten míč ustrážit před dvěma hráči soupeře. Pak ale nepřihrál přesně Brunesovi, takže kombinuje Lillestrøm kousek od půlící čáry. Teď z pravé strany se snaží založit postupný útok, konkrétně záložník Ottosson v kombinaci s Ibrahimajem. Míč až u respektive stopera Kristiansena, který rozehrává znovu do pravého křídla. Tam si se běhl křídelník Basi. Rychle u něj byl Alcocer a odkopl míč za postranní lineu. Takže Lillestrøm bude vhazovat na začátku 48. minuty za stavu 0-0 v zápase Evropské ligy mezi Spartou a Lillestrømem. Míč u pravého beka norského týmu Rangera, který si vybírá Gabrielsena. Kapitán Lillestrømu vrátil Kristiansenovi a jeho křížný pas nachází v náběhu na levém křídle Felixe Dva, který ještě míč udržel na hrací ploše před kapitánem Sparty Ševinským. Vrátil balon zpátky pro obránce Pinesila, který znovu kombinuje s křídelníkem Felixem Dva, kterého se snaží odzbrojit Ševinský, ale zatím neúspěšně. Lillestrøm se teď usadil před pokutovým územím Sparty a kombinuje, akorát teď tedy směrem dozadu, zase k záložníkovi Ottossonovi, který se obloučkem snažil překonat spartianskou defenzivu, ale Gudal si počkal na jeho pas a přiklepl balon Mansfrkovi. Ten se rychle rozeběhl středem hřiště a po ose trávníku dovezl ten balon až téměř k Alcocerovi do levého křídla. Alcocer pak spadl k zemi, po souboji s Rangerem foulovaný nebyl podle slovinského sudího Matoši. Sparta ale udržela míč a hraje dál ve 49. minutě utkání s Lillestrømem stále v Evropské lize 0-0. Jurásek na pravém křídle míč si natáhl na střed hřiště, neodcentroval, přihrál na krátko Irvingovi. Na pravém křídle Suchomel, který se snažil kličkou zbavit Pinesila, což se mu nepodařilo, míč se od levého beka Lillestrømu odrazil do zámezí. Sparta bude vhazovat na úrovni velkého vápna z pravé strany. Suchomel hraje dozadu až půlící čáře k Ševinskému, který si vybírá Gudala ve středovém kruhu. Gudal otáčí hru doleva, Sochůrek je tam odskočený, Alcocer zatím není v nějaké dobré nabídce, tak to Sochůrek musí vzít na sebe, ale vzal si teď opravdu těžký úkol, narazil do třetího hráče, kterého se snažil překonat a pak mohl hrát Lillestrøm. Nedlouho Rangerova přihrávka končí u Mansfrka. Na začátku 50. minuty za stavu 0-0 další útok Pražanů. Jurásek na pravém křídle, snaha o kličku a taky centr kolem Pinesila a to se mu nepodařilo dokonale. Alespoň vybojoval pro Spartu rohový kop číslo 6 v tomto zápase. Sparta bude rozehrávat první rohový kop ve druhém poločase a to z pravé strany, tak nakonec ne, rozhodčí po vzoru taky pravidel z mistrovství světa můžou tyhle situace zkoumat taky rychle si je probrat s videoasistenty na dálku a zvýhodněný je bránící tým. Takže Lillestrøm bude rozehrávat z úrovně malého vápna. 50. minuta, Sparta Lillestrøm stále 0-0, gól zatím nepadl ani po změně stran. V prvním poločase byli Pražané aktivnější, měli i nějaké slibné příležitosti, ale že by si vytvořili nějaký konstantní tlak proti norskému soupeři, který je po 26 letech v některém z evropských pohárů a loni hrál ještě druhou norskou ligu. To se říct nedá, největší šanci měl stoper Gudal z úrovně malého vápna, hlavičkoval na střed branky přímo k brankáři Dalbergovi, který vychytal taky střelu Singateha zpoza pokutového území ještě v prvním poločase a Singatehovi se nedařilo asi tak, jak by si představoval kouče Brian Priske, proto ho pro druhý poločas vystřídal Josimar Alcocer z Kostariky. Ten se zatím neprosadil, proto je to v 51. minutě mezi Spartou a Lillestrømem v Evropské lize 0-0. Přímý přenos můžete poslouchat na radiožurnálu Sport. Z Letné Pavel Tilšar, radiožurnál. Na levém křídle Alcocer teď marně bojuje o balon, nakonec se vrátil do toho souboje s obráncem Rangerem, ale faulovalo podle slovinského sudího Matoši. Následovat tedy bude rozehrávka Lillestrømu a jeho volného přímého kopu. Dva stopeři, Gabrielsen a Christiansen, si vyměnili balón. Kapitána Gabrielsen pak znovu faulovaný. Byl to opět Alcocer, který tentokrát povalil k zemi kapitána soupeře. V 52. minutě za stavu 0-0 se tedy chystá rozehrávka Lillestrému a zřejmě další střídání na straně Sparty směrem od rohového praporku, kde se rozcvičuje.
0: Na Letnou zase za chvíli a my teď už zkontrolujeme to, jak se vyvíjí předehrávka 11. kola hokejové Tip Sport Extraligy mezi Litvínovem a Hradcem Králové. Sleduje ji David Kalvas.
1: Do konce zápasu 35 sekund a už je tady hotovo, protože do prázdné branky dal při hře 6-4 Jordan Pere ještě ten čtvrtý gól Hradce Králové. Hosté byli pod velkým tlakem Litvínova, jenomže domácí si prakticky po celý zápas neví rady s vynikajícím golmanem Stanislavem Škorvánkem a tak ho překonal pouze Stanislav Svozil, další hráči ne. Naopak hosté předvedli velmi dobrou efektivitu od druhé třetiny prakticky, co šance to gól a proto tedy Hradec Králové vede krátce před koncem zápasu 4-1, ještě 25 sekund, vhazuje se v litvínovském obraném pásmu, teď se bojuje uhrazení, už má kotouč ale obránce Koch, který si sjíždí, vystřelil z pravého kruhu, ale trefil pouze připraveného brankáře Pavla Čajana, tak to by pro domácí bylo hodně kruté, kdyby dostali bůra takhle 1-4 vzhledem k tomu, že opravdu ta střelecká převaha byla obrovská v tomhle zápase. 73 střel domácí, 49 Hradec Králové, ze slotu střely 33-17. Přesto nakonec skóre 1-4. Už zase vhozeno na pravé straně, ještě se probíjí před bránu Koch, ale nakonec si to rozmyslel. Ještě střela, ale Havelka jí zblokoval, Jurčík, a Havelka může jet sám na bránu, dává Jurčíkovi, ale ten byl vychytaný opět Stanislavem Škorvánkem, který si připsal další skvělý zákrok a orámoval tím vlastně své skvělé představení tady v Litvínově. Zápas skončil, Hradec Králové vyhrál v Litvínově 4-1 a posouvá se na třetí místo tabulky Tip Sport Extraligy. Tolik z Litvínova, hezký večer.
0: Děkujeme, to byl David Kalvas. Ano, můžeme si teď ještě jednou zopakovat, co se dnes všechno bude na radiožurnálu Sport dít. Vy jste teď doposlouchali předehrávku 11. kola Tip Sport Extraligy. Hradec Králové alespoň do zítřka poskočil na třetí místo. Poté, co vyhrál v Litvínově 4-1, nás bude zajímat ale zejména Evropská fotbalová liga. Leverkusen proti Lechu Poznaň zatím vede v 50. minutě 3-0, Lyon nad Crystal Palace 2-0. To je jen ochutnávka, těch zápasů se hraje daleko víc. Bude nás zajímat také od 21 hodin zápas mezi Ferencvárosem a Viktorií Plzeň, samozřejmě v přímém přenosu, a to samé platí, tedy ten přímý přenos, i o utkání mezi Spartou a Lillestrémem. Jdeme na Pražskou Letnou, kde všechno důležité popisuje a sleduje Pavel Tilšar.
2: Začíná 55. minuta, v tomto utkání zatím stále nepadl gól, Sparta Lillestrém 0-0, po změně stran už zhruba za 9,5 minuty, zatím vůbec bez šancí, míč má tedy u svých kopaček teď jeden z hráčů norského týmu, dlouhý nákop Gabrielsena a ten míč končí až v pokutovém území Spartanů, kde se teď srazili Ševinský s útočníkem Gulbrandsenem, který byl teď trochu asi aktivnějším v tom souboji se spartanským golmanem. Nelíbilo se to teď spartanským bránícím hráčům Gudelovi a Ševinskému a tím pádem trochu vášní na trávníku na Letné. Na konci 55. minuty za stavu 0-0 Surovčík to ale s útočníkem Gulbrandsenem berou oba dva sportovně a za malý moment tedy Pražané budou rozehrávat. 55 minut, gól nepřineslo v tomto zápase Evropské ligy. Stále 0-0 mezi Spartou a Lillestrémem. Rozehrávka Pražanů od Surovčíka ke Gudalovi. Gudal vrací zpátky spartanskému golmanovi. Ten rozehrává do pravé strany. Ševinský, po něm Suchomel. Míč má na úrovni velkého vápna. Nakopává míč po léně Brunesovi. Brunes ale byl bráněný teď jedním ze záložníků Otosonem, který ale ztratil balón. A Brunes může pokračovat v náběhu. Má Alcocera, ten je ve velké šanci. Alcocer dává gól. 1-0. 56. minuta, nedorozumění při bránění Lillestrému využili Brunes a zakončující Alcocer, který prostřelil golmana Dalberga z levé strany. Míč si ještě připravil jedním dotekem dovnitř pokutového území a překonal Dalberga střelou zleva k pravé tyči. Ze svého pohledu Sparta vede nad Lillestrémem 1-0. Velká radost taky z ochozů tady na stadionu na Letné. Spartě se, řekl bych, ve druhém poločase vůbec nedařilo směrem do ofenzivy připravit si nějaký tlak proti norskému soupeři, a tak využila zaváhání v přibránění norského týmu, tedy Lillestrému. A první gól zápasu dává Josimar Alcocer po přihrávce Jonathana Brauta Brunese. Sparta tak vede 1-0 v 57. minutě utkání. Lillestrém bude za malý moment rozehrávat ze středového kruhu. Všechno je v pořádku, žádný offside, Sparta vede 1-0. Rozehrávka ze středového kruhu od záložníka Ibrahimaje, který si vybírá jednoho z dvou stoperů, konkrétně je to Gabrielsen, po něm Christiansen, a ten je napadaný Alcocerem, a tak musí vrátit balon až pro brankáře Dalberga. Jeho dlouhý nákop, který letí až na polovinu Sparty, tam hlavičku je Gudal pro Sochůrka. Sochůrek ten míč získal u půlnící čáry, zalepil, zpracoval, a tak může hrát Mansverk. Po Mansverkovi zase Alcocer, který vrací balon zpátky na polovinu Sparty. Hraje tam levý bek Vitájoš, po něm dnešní kapitán Spartanů Ševinský. Následuje přihrávka na Mansverka, který je ve středovém kruhu. Lillestrém, který před chvílí inkasoval první gól zápasu, v 58. minutě se ještě nepouští do nějakého napadání na polovině Sparty. Zatím ještě dost času chybí do konce zápasu a Pražané vedou jen o jeden gól. Míč má teď před pokutovým územím Lillestrému levý bek Pajncil, který dokázal zastavit přihrávku Spartanů do 16 a pak sám vytáhl balon přes půlící čáru. Na levé straně je Felix 2, Klička na střed hřiště. Jurásek se poctivě vrátil, vypomohl Suchomelovi, a tak Lillestrém nezakončil. Jurásek se pak trochu zapomněl při dalším náběhu, a tak míč získává levý bek Lillestrému Pajncil, který byl přistrčený pravým křídelníkem spartanského týmu Juráskem. 1-0 pro Spartu. Před chvílí po přihrávce od Brunese skóroval Alcocer, který se prosadil technickou střelou z levé strany kousek před malým vápnem ze svého pohledu k pravé tyči. Překonal Dalberga, který už byl v takovém pádu, a Sparta oslavila první gól zápasu. 59. minuta ve své polovině. Míč má Lillestrém, po tom faulu na Pajncila ho ještě nestratil, ale zatím hraje na své polovině Christiansen, po něm kapitán Gabrielsen, takže kombinace dvou stoperů Lillestrému a křížný pas, který si pohlídá pravý bek Sparty Suchomel, nepustil k míči křídelníka Felixeva, a tak je z toho spartianský aut na úrovni velkého vápna. 59 minut zápasu za námi, Sparta vede nad Lillestrémem v druhém kole ligové fáze Evropské ligy 1-0. Zdravotní problémy má Sivert Mansverk, který se vrátil zpátky do hry po zranění a teď si sedl na trávník a žádá si ošetření od spartianské lavičky v době, kdy už se připravuje ke střídání taky dvojice Macek, Mercado, a možná to bude dokonce trojice čerstvých hráčů, která přijde do tohoto utkání. Kromě Mercada a Macka je tam taky Hufr, který ještě donedávna hrával třeba za Wolverhampton s Ladislavem Krejčím. Vypadá to, že Mansverk nebude schopný pokračovat v tomto zápase. Macek by měl přijít do středu hřiště na jeho místo. Hufr, řekl bych, na pozici pravého beka. Místo Suchomela, který má žlutou kartu už z prvního poločasu. Žlutou kartu měl taky Singatech, ten už taky není na trávníku, toho vystřídal Alcocer. Zatím jediný střelec tohoto zápasu v 56. minutě. Teď je přesně za námi hodina hry. V době, kdy už Mansverk odchází po svých ze hřiště, a my se za malý moment i v přímém přenosu radiožurnálu Sport dozvíme, jestli doopady doopravdy bude střídat, a je to tak potvrzeno. Mansverk končí po hodině zápasu, místo něj přijde na trávník Macek. Dalším čerstvým hráčem, který vstoupí na trávník, bude Mercado, a vypadá to, že asi zaujme pozici Juráska, a tím dalším hráčem, který odejde, zřejmě doopravdy bude Suchomel a místo něj Hufr. Už potvrzeno, že Jurásek tedy po hodině hry taky končí. V tomto zápase na jeho pozici tedy vstupuje Mercado, a za malý moment potvrzení taky toho, že ani Suchomel nedohraje toto utkání. Místo něj tedy na hrací plochu právě teď vstupuje Kiana Hufr. Minutka další uplynula z tohoto zápasu, jsme na konci 1.60. Sparta vede nad Lillestrémem 1-0. Po změně stran v 56. minutě skóroval Alcocer, který se prosadil po chybě při bránění Lillestrému u půlící čáry, když si tam neporozuměl záložník Ottosson s jedním z bránících hráčů. Trochu si dávali přednost, kdože půjde k míči po té, co Ottosson ten balón ze poloviny Sparty jenom tak protečoval. Spartané toho dokonale využili a breakovou situaci 3-2 proměnili v první gól tohoto zápasu. 62. minuta, tři noví hráči Sparty tedy na trávníku. A za malý moment informace pro Radiožurnál. V polovině 62. minuty Sparta vede nad Lillestrémem 1-0 po trefě Alcocera. Z Letné Pavel Tilšar, Radiožurnál. Pokračujeme v našem přímém přenosu na Radiožurnálu Sport v době, kdy čas poskočil nakonec 62. minuty a Sparta stále vede 1-0. Teď získal míč Suchůrek ve středovém kruhu, udělal kličku Kristiansenovi a předává Hufrovi do pravého křídla. Hufr vidí volného Alcocera na druhé straně hřiště. Alcocer si dal dotek k 16. Lillestrému, ale zastavil ho Ranger na úrovni velkého vápna. Pak hraje Alcocer dozadu Vitájošovi, maďarský bek Sparty. Hraje na střed hřiště Mackovi, taky Macek se seznamuje s hracím předmětem tohoto zápasu. Macek rozdělil Hufrovi do pravé strany, Hufr ztratil míč v souboji s Felixem Va. Felix Va táhne míč na střed hřiště, kde ho dokázal udržet taky v souboji s Irvingem, ale s tou už se Spartané rychle stačili vrátit zpátky za balon. Ottosson rozehrává záložní do Lestrému na stopera Gabrielsena, kapitán norského týmu si žádá znovu balón od záložníka Ibrahima, který se nabízí taky Rangerovi na přihrávku do středu hřiště, ale Ranger si zvolil někoho jiného a chyboval v rozehrávce. Spartané toho nedokázali využít. Irving se svou dlouhou přihrávkou neuspěl. Co teď? Další dlouhá přihrávka akorát k 16. Sparty. Ta taky nebyla přesná. Vitájoš ji zastavil. Konkrétně od Ibrahima je směřovala na rozeběhnutého Basiho. 63 minut za námi. Sparta vede nad Lillestrémem 1-0 ve druhém zápase této sezony Evropské ligy. Alcocer dokázal proměnit situaci 3-2 v gólovou radost v 56. minutě po přihrávce od Brunese. Teď má míč Macek ve středovém kruhu, vrátil ho zpátky Gudelovi. Lillestrém stále poctivý v tom svém bloku. Teď Brunes si udělal prostor pohybem, Macek ho hledal přihrávku na nějakých 30 metrů. Potřeboval by dát gól tento norský útočník Sparty, zatím se mu to nedaří a to jeho střelecké trápení se může protáhnout. Pokud by neskoroval dnes proti Lillestrému, tedy svému bývalému týmu, už na 12 soutěžních zápasů v řadě. 1-0 pro Spartu, 64. minuta utkání, rozehrávka Dalberga dlouhým nákopem na polovinu Sparty, kde dokázal míč jenom lehce učísnout Vitájoš a tak může hrát Lillestrém na pravé straně pas k pokutovému území. Míč teď u středového kruhu zpátky Spartané ho získali a Irving rozebíhá Mercáda. Mercado v pravém křídle proti sobě má dva protihráče, dokázal se kolem nich prosadit kličkou Mercado u brankové lajny, jenže ten jeho centr je příliš vysoký a navíc už byl spoza lajny, ukazuje asistent sudího, takže i kdyby někoho našel přesně a třeba by někdo v rudém dresu skóroval, tak by zřejmě branka neplatila. 65. minuta ve své polovině, Sparta stále drží jednogólové vedení nad Lillestrémem 1-0. Taky norský tým a konkrétně Hans-Erik Edegor, tedy trenér Lillestrému, bude střídat. Na trávník vstupuje Thomas Olsen, jeden z nejzkušenějších hráčů Lillestrému, o kterém taky vyprávil na Radiožurnálu Sport. Jonathan Braut Brunes, tedy spartianský útočník, je na hrací ploše. Společně s ním taky Erik Kitolano, který vstoupil na hrací plochu. Takže posílením ofenzivy Lillestrému skončil taky Basi. Rozehrávka Dalberga, to je golman Lillestrému dlouhým nákopem na polovinu Sparty. Ševinský hlavičku je pro Hufra. Tomu se zatím nedaří vstup na trávník. Zhruba po hodině hry znovu ztratil balón, tentokrát na polovině Sparty. A hrát tak můžou fotbalisté norského celku. Konkrétně je to obránce Pincil, který dává stoperům Kristiansen, Gabrielsen a už si hraje zase vpravo balon u Rangera, který opět hraje dozadu. Gabrielsen otočil opět těžiště hry z pohledu Lillestrému na Pincila, útok středem hřiště, míč se odrazil od Nihajma k Olsenovi a ten rozebíhá na levém křídle Kitolana, který centruje. Nový muž na trávníku trefil Ševinského a Lillestrøm tak bude zahrávat rohový kop v 66. minutě a měl by to být vůbec první roh Lillestrømu v tomto zápase oproti šesti spartianským. Míč pošle do pokutového území Ottosson z levé strany v minutě 66. respektive už na začátku 67. Sparta vede nad norským týmem 1-0. Teď první roh Lillestrømu v zápase. Záložník Ottosson a jeho přetažený centr, tam je Felix Vá, před ním hlavičku je Sochůrek. Felix Vá ještě v 16. snaží se stlumit ten balon. To se mu nepodařilo a čerstvý Alkoser si dává dlouhý dotek až do lajny, tam dosprintoval míč a udržel ho v souboji se dvěma protihráči, jenže Surovčí dostal skákavou přihrávku a pak přisvítil nad Letnou, těžký nákop pro Sochůrka, který se ještě snažil tu situaci vyřešit v fotbalově u lajny, ale nespracoval v otočce a tak vhazuje Lillestrøm z úrovně velkého vápna, jenže asi špatné vhazování. To mi teď jediné dává smysl, to, co ukazuje asistent sudího, protože předtím Sochůrek jednoznačně hrál do zámezí, ale vypadalo to, že Ranger asi při tom autu přešlápl čáru, čehož si všimli taky rozhodčí v čele se Slovincem Matošou. Takže spartianský aut na začátku 68. minuty, Pražané vedou nad Lillestrømem 1-0 po gólu. Alkoseda z 56. minuty, kostaričský křídelník teď ztratil balón, přihrávkou, která měla být jednoduchá, ale nebyla dobrá. V 68. minutě tak bude vhazovat Lillestrøm z pravé strany, jenže ten aut taky nebyl kvalitní v podání Rangera, doletěl pouze ke spartianskému záložníkovi Irvingovi a ten hraje dozadu, snaží se uklidnit hru. Vitájoš až pro brankáře Surovčíka v 68. minutě, v době, kdy Sparta stále vede nad Lillestrømem v evropské lize 1-0, Ševinský táhne míče středem hřiště, už se dostal až ke středovému kruhu a přesně rozehrává Sochůrkovi. Dobrá práce spartianského stopera, Sochůrek na ní navázal, už je Alkoser u 16. soupeře, Klička na střed střela, která trefuje nataženou nohu Rangera, Alkoser ale ještě má ten odražený míč a po něm může hrát Irving. V pravém křídle si počkal na přihrávku Mercado, proti sobě dva hráče, Mercado centruje, Brunes ve vzduchu. Nakonec se nedostal do ideálního výskoku, míč ho přiletěl a balon skončil v rukavicích gólmana Lillestrømu Dalberga. V 69. minutě, alespoň tedy na jejím začátku, se skóre měnit nebude, stále 1-0 pro Spartu v souboji s Lillestrømem, o kterém posloucháte v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. A na naší digitální stanici a pak nabídneme od 21 hodin další dva fotbalové přenosy. Ferencváros Plzeň a Freiburg Jablonec. 69. minuta. Sparta vede nad Lillestrømem 1-0 a teď kontroluje hru. Norskému týmu se nedaří v ofenzivě, nedokáže si vytvořit nějaké nebezpečné příležitosti u Surovčíkovi 16 a Spartané teď bez větších problémů rozehrávají. Gudal, po něm Vitájoš, navíce taky Macek na ose trávníku, vybírá si odskočeného Irvinga na pravé straně, po Irvingovi bude hrát Mercado. Teď má teď sílu a hodil si míč na střed hřiště kolem Pancila, ještě předává Sochůrkovi, který bude pálit možná 16. Sochůrek, ale to je střela jen do prostřed branky, kde byl připravený gólman Dalberg a bez problému si připsal další zákrok v tomto zápase, konkrétně čtvrtý úspěšný. 70. minuta, Sparta vede nad Lillestrømem 1-0, rozehrávka norského týmu z jeho 16. Dalberg si míč hodil na zem a dlouhým nákopem hledá spoluhráče křídelníka Felixe Va, kterého ale přehlavičkoval Vitájoš, maďarský obránce Sparty. Hlavou našel Alkosere a ten je faulovaný Rangerem kousek za půlící čárou. Přerušení hry využije zřejmě trenér Hans-Erik Edegor k dalšímu střídání, konkrétně třetímu v tomto zápase. Na trávník za malý moment vstoupí Henrik Meland, který nahradí na hrací ploše středního záložníka Nyheima. Vypadá to tedy na výměnu postu za post. Nyheim už v posledních minutách měl trochu pomalejší pohyb, taky se držel za nohu, takže možná i preventivní střídání z pohledu zranění hráče. 20 minut necelých do konce normální hrací doby. Nad rámec první půle nenastavil slovinský sudí Matoša. Snad ani sekundu uvidíme, a vy o tom uslyšíte na Radiožurnálu Sport, kolik nastaví nad rámec celého zápasu, nebo všech těch 90 minut. Teď Mercado v akci na pravém křídle, po něm Hufr. Přihrávka mezi nohama soupeře na Sochurka, ten je v 16 zádech brance. Sochurek se točí a padá v 16. Bude z toho penalta nebo ne? Slovinský sudí Matoša ukazuje, zatím hraje se dál, byť alespoň z mé pozice tady na jedné z tribun na Letné to vypadalo, že Sochůrkovi pomohl soupeř na trávník, ale sám Sochůrek se zase tolik nezlobil, takže možná sám ví, že to faul nebyl. Uvidíme a vy o tom uslyšíte při přerušení hry, kdy se možná sudí Matoša se svými asistenty u videa té situaci vrátí. Teď ale pozor, na druhé straně šance Lillestrému a hlavička střídajícího Olsena. Možná největší šance norského týmu minimálně ve druhém poločase, kdy se dostal k zakončení 35-letý útočník Olsen, ale hlavou nemířil na spartianskou branku. Vedle pravé tyče Surovčíkovy brány letěl jeho pokus. Na druhé straně hřiště skončil na trávníku bez cizího zavinění Pancil, který si sám lehnul a rád by už v tomto utkání nepokračoval, alespoň to naznačoval gestem rukou směrem ke střídačce, že to nevypadá na pokračování v tomto utkání. 72. minuta zápasu, teď tedy na Letné chvíli přerušeno ošetřování levého beka Pancila, který naznačoval zřejmě bolest stehenního svalu na jedné ze svých noh a nohou, a tak tím pádem to vypadá, že v tomto utkání tedy pokračovat nebude. 72 minut za námi, Sparta vede nad Lillestrémem stále jen 1-0 po trefě Alcocera v 56. minutě zápasu. Opravdu levý bek Pancil skončí v tomto zápase, místo ní na trávník vstoupí dánský obránce Frederik Elker, který ho nahradí na pozici levého beka. 73. minuta, ve své polovině Sparta stále vede.
0: Chvíli se ale teď nehraje, Sparta stále vede 1-0. Můžeme zmínit, jak dopadla předehrávka 11. kola hokejové Tip Sport Extraligy. Hradec Králové vyhrál na ledě Litvínova 4-1 a minimálně do zítřka, kdy se bude hrát zbytek 11. kola, okupuje Mountfield třetí místo extraligové tabulky. Teď se pojďme podívat. AC Milan vede nad Salzburgem v 73. minutě už 4-0. Real Sociedad vede v Belgii nad Royal Union Saint-Gilloise 1-0. Také je tam odehráno 70 minut. To samé platí o utkání Lyon Crystal Palace, ale domácí francouzský tým vede už pouze 2-1. Pavel Schulz stále na lavice náhradníků. Na rozdíl od Patrika Šika, který hraje od 18. minuty, za Leverkusen dal dvě penalty, proměnil je v 70. minutě. Proto Bayer vede proti Lechu Poznaň v Polsku už 3-0. Zpátky na Letnou, kde hraje Sparta proti Lillestrému, za Pavlem Tilšarem.
2: 1-0 pro Spartu v době, kdy čas poskočil do 74. minuty a kdy taky trenér Lillestrému Edegaard vystřídal další dva hráče, takže už využil všech pět čerstvých hráčů ze střídačky. 1-0 pro Spartu, 74. minuta utkání. Surovčík má míč teď ve svém pokutovém území na úrovni malého vápna, rozehrává na střed Vitájoš z jedné, rozděluje doleva Gudalovi, ten si vybírá Irvinga, který se dokázal zbavit kličkou napadajícího Otosona, rozdělil doprava Ševinskému a po něm hraje Hufl, který ale zapomněl míč za sebou, musí si dávat pozor na střídajícího Kytolána, ale nakonec to i se štěstím Hufr zvládl a Macek tak může pokračovat v akci. Mercado už u 16 soupeře z pravé strany si navádí ten míč do pokutového území. Dvakrát si zasekl bránícího hráče a pak odcentroval, ale nenašel nikoho v rudém dresu uvnitř pokutového území Lillestrému. Irving před 16, snaží se projít skrz několik hráčů soupeře a Brunes z otočky vypálil, ale teď ho dokázal Dahlberg vychytat v 75. minutě utkání. 75. minuta, Sparta vede nad Lillestrémem 1-0 i po předchozí šanci Brunese, který vypálil z otočky zpoza pokutového území bez přípravy. To zkusil k pravé tyči Dahlbergovi branky, ale švédský golman norského celku se teď zaskvěl u své pravé tyče. Inkasoval v 56. minutě, když ho překonal střídající Alcocer, který přinesl nebezpečí do ofenzivy Sparty, byť Sparta využila po změně stran vlastně vlastně první šanci v 11. minutě druhé půle po chybě soupeře. V té úvodní 10minutovce po změně stran se Spartanům ofenzivně nedařilo. Podobně jako v prvním poločase, kdy si vytvořili nějaké náznaky, třeba Gudelova hlavička z úrovně malého vápna byla nebezpečná, ale gól neznamenala. Gól dal tedy až Alkoser v 56. minutě, teď ještě rohový kop z levé strany v podání Macka, dalšího střídajícího hráče v tomto utkání, ale záložník Sparty našel jen natažené rukavice golmana Dalberga. Sparta tedy vede nad Lillestrémem 1-0 od 56. minuty. Teď čas poskočilo o 20 minut dál, jsme v 76. a přímý přenos z tohoto zápasu dál vysíláme na Radiožurnálu Sport. Z Letné Pavel Tilšar, Radiožurnál. Sparta vybojovala aut na polovině soupeře, Kiana Hufr konkrétně o jednoho ze střídajících hráčů Kitolana, a tak Sparta vhazuje zprava směrem k půlící čáře. Ševinský si tam zasekl napadajícího Olsena, pak ale nepřihrál přesně a Macek jednoznačně teď zatáhl za žlutou kartu soupeře, ale Olsen pokračuje v akci. Gudel se musí hodně ohánět, aby zastavil dalšího hráče Norda, což se mu podařilo, ale vzhledem k tomu, že Lillestrém z té situace nezakončila, vlastně skončila krátce po tom faulu Macka, tak se sudí Matoša ještě vrátil k té situaci a nenechal hru plynout dál. Odpískal nedovolený zákrok Romanu Mackovi, který viděl žlutou kartu, a Lillestrém tak dostane možnost volného přímého kopu, který je daleko od pokutového území Sparty. Každopádně nebezpečně nacentrovat se z této pozice rozhodně dá. Frederik Elker, dánský záložník, střídající hráč, je připravený rozehrát tuhle standardní situaci v 78. minutě zápasu. Proti stojí jen jeden hráč ve zdi, tím je Mercado. Sparta vede 1-0. Elkerův centr na zadní tyč, kde čekal jeden z hráčů Lillestrému na hlavičku, byl to stoper Christiansen, ten míček k němu nedostal a Sparta by mohla jít teď do trochu otevřenějšího soupeře, jenže Sochůrek byl rychle mezi třemi hráči ve žlutých dresech a z takové pozice se těžko dostává. Sochůrek vybojoval alespoň aut pro Spartu na polovině soupeře. Z levé strany Vitájoš si vezme ten balón. Už mu sudí Matoša ze Slovinska a počítá, tak si musí pospíšit. Maďarský bek Sparty zvládl to. Sekunda zbývala k tomu, aby aut Matoša otočil na druhou stranu. Nestalo se, Sochůrek pak padá na úrovni velkého vápna vedle pokutového území a byl faulovaný podle slovenského rozhodčího, takže z toho bude volný přímý kop taky na druhé straně v krátkém časovém úseku. Teď na začátku 79. minuty zápasu Sparta vede nad Lillestrémem samozřejmě 1-0 a z levé strany bude moct centrovat Andrew Irwin. Už je připravený u balónu kroutit ten balón a znovu zaměstnat brankáře Lillestrému Dalberga, který znovu hlídkuje ve svém malém vápně v 16. norského soupeře. Taky stopeři Gudel a Ševinský, kteří umí zakončit hlavou centr, který zakončuje, ale Vitájoš, a ta hlavička přesná není, končí daleko od levé tyče Dalbergovy branky. Lillestrém tedy stále prohrává na Letné s domácí Spartou pouze o jeden gól, 0-1 na konci 79. minuty, 56. skóroval Alkoser. Rozehrávka Lillestrému z úrovně malého vápna, nakrátko si vyměnili teď balón Christiansen, stoper a brankář Dalberg, následuje dlouhý nákop Christiansena až na polovinu Sparty, kde dokázal taky Olsen sklepnout ten balón pro své spoluhráče a z toho je dobrá pozice na zakončení. Rána, která trefila Ševinského, byl to záložník Ibrahimaj, který to zkoušel z nějakých 18 metrů. Další dobrá pozice k zakončení, ale tentokrát letí míč nad Surovčíkovu branku, konkrétně z kopačky Frederika Elkera, který to zkusil z nějakých 25 metrů, ale byl v záklonu a balón rychle nabral výšku. Skončil tedy za Surovčíkovou brankou. 17 tisíc diváků a 24 k tomu sleduje tento zápas Evropské ligy na Letné mezi Spartou a Lillestrémem. Pražané zatím vedou nad norským soupeřem 1-0 v 56. minutě skóroval Alkoser. Balón před 16. Pražanů po výkopu Surovčíka má ho stoper Sparty Gudal. Dlouhý nákop, který letí na polovinu Lillestrému. Tam hlavičku je střídající Elker. Balón ke středovému kruhu, kde se fotbalist hokejistům norského celku nepodařilo ten míč dostat na trávník, na zem a vytvořit si postupný útok kombinací. Míč skončil v zámezí po odkopu jednoho ze záložníků, byl to myslím Ottosson, který poslal balon do zámezí a tak vazuje Sparta zprava. Hufr vybírá si Brunese, k němu ale míč nedoletěl, Macek se ještě snaží vyzrát na 2-3 soupeře, kousek od středového kruhu, patička od Ibrahima je, se odrazila od jednoho ze Spartanů Irvinga pouze k Alcocerovi, který může křížným pasem najít Mercada, to se mu podařilo. Na pravé straně Mercado znovu bráněný dvěma soupeři. Asi poctivá příprava na toho nebezpečného hráče, tohoto nebezpečného hráče Sparty. Ale nebezpečný je i Irvin, střelou zpoza 16. Přestřelil branku Dalberga. Stále 1-0 pro Spartu i na konci 81. minuty tohoto utkání. Dalberg tentokrát nemusel zakročit, ale pořádně se proletěl přes své malé vápno. 1-0 pro Spartu, začala 82. minuta zápasu, posloucháte Radiožurnál Sport a fotbalový večer. Tímto utkáním z Letné neskončí od 9. Pro vás budeme mít další dva přímé přenosy ze zápasů Plzně v Budapešti proti Ferencvároši a Jablonce v Německu proti Freiburgu. 82. minuta utkání tady na Letné, Sparta drží jednogólové vedení nad Lillestrømem, norský tým, ale v posledních okamžicích se už dostává k 16 Pražanů a dokázal i dvakrát zakončit, byť ani jednou Surovčík nemusel zakročit. Zdá se, že ani teď nepřijde střelecký pokus Lillestrømu, protože norský tým má balon kousek od středového kruhu a konkrétně i obránce Christiansen, který dává do levé strany levému bekovi Elkérovi, ten hraje znovu na střed. Zahraje si taky záložník Ottosson, po něm Gabrielsen, napravo už zase Ranger, který si vybírá seběhnutého Ibrahimaje. Gabrielsen a jeho přihrávka k pokutovému území Sparty, tam se Olsen snaží vyzrát na Gudala, což se mu nepodařilo. Naštěstí pro Spartu se ten míč příhodně odrazil pro spartianského stopera. Ten chtěl najít dlouhým nákopem Mercada na polovině soupeře, ale byl to příliš prudký balon, který Mercado nemohl stihnout a tak se dostal až k brankáři Dalbergovi. Ten má ten míč, teď míč na úrovni velkého vápna a v 83. minutě zastavu 1-0 pro Spartu rozehrává do těžké pozice Gabrielsenovi, kterého napadá Brunes. Lillestrøm ale zvládá teď rozehrávku u svého pokutového území a zahraje si znovu Dalberg, který rozděluje po přihrávce od Gabrielsena do levé strany. Tam je Elker, po něm zase záložník Nord, který si tam seběhl k rohu velkého vápna. Vrátil zpátky Elkerovi, ten už byl pod těžkým tlakem Hufra, ale Lillestrøm vybojoval aut a pak zvládl překombinovat s napadající dva spartianské fotbalisty. Dostal míč až brankáři Dalbergovi, který ale nerozehrál přesně dlouhým nákopem z velkého vápna do pravého křídla. Míč na hrací ploše nestihl další střídající hráč Kitolano, který se natahoval marně. 1-0 pro Spartu, 84. minuta ve druhém zápase v této sezóně Evropské ligy. V utkání je proti norskému Lillestrømu, který čeká na 100% šanci v tomto zápase. Pražané v 56. minutě zaváhali, respektive využili zaváhání norského soupeře a v situaci 3-2 to zaváhání Lillestrømu potrestal, konkrétně Josimar Alcocer po přihrávce od Brunese. Alcocer pálil už uvnitř pokutového území k levé tyči Dalbergovy branky. Jsme na konci 84. minuty utkání. Sparta tady vede 1-0 a znovu bude Brian Priske střídat v době, kdy je míč v zámezí a Spartané chystají další aut. Ze hry odchází Andrew Irvin, skotský záložník, který měl na starosti i rozehrávání standardních situací. Před chvílí se ukázal tady fanouškům střelou zpoza pokutového území, která přiletěla Dalbergovu a branku. A tak tedy v dnešním zápase v úzovkách kanadský bod tento skotský záložník Sparty si nezapsal. 85. minuta, Sparta vede nad Lillestrømem 1-0 místo Irvinga na trávníku Santiago Eneme, ale teď raději sledujeme útok Lillestrømu a šanci Olsena, který pálí z ostřejšího úhlu z otočky a teď se dostal do dobré pozice, přes skluzujícího Gudela dokázal zakončit, ale přestřelil taky Surovčíkovu branku z ostřejšího úhlu. Zkušený 35. tedy nevyrovnal skóre tohoto zápasu, ale varování pro Spartu, která má, dá se říct, od toho gólu na 1-0 utkání pod kontrolou, ale Lillestrøm teď v posledních minutkách už se dostává k 16. Sparty a tohle bylo třetí zakončení za nějakých posledních 10 minut, byť Surovčík nemá z tohoto úseku ani jeden zákrok. Ještě 5 minut se bude hrát do konce 90. minuty a pak budeme sledovat na radiožurnálu Sport, kolik slovinský sudí Matoša a jeho tým tady dnes na Letné nastaví nad rámec. Sparta vede 1-0 od 56. minuty, kdy skóroval Alkoser, a teď i s ohledem na to, že je to jen o jeden gól, si Surovčík nedělá starosti, dlouhým nákopem hledá Brunese až u už 16. Lillestrému, kde ale Brunes fauloval obránce Lillestrému Kristiansena, a tak norský celek bude mít k dispozici rozehrávku před svým pokutovým územím. Vypadá to, že kapitán Gabrielsen ponechá tu rozehrávku pro brankáře Dalberga. Pravda, Lillestrém se potřebuje dostat co nejrychleji na polovinu Sparty a tam být nebezpečný, protože za celý zápas dokázal zaměstnat Surovčíka jen jedním pokusem, který ale Surovčík bez problému zachytil. Bez velké šance je norský tým zatím tady na Letné, snad to nezakřiknu v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Sparta vede 1-0, 87. minuta. Lillestrém dokázal ten míč udržet na polovině Sparty. Konkrétně na levé straně je teď obránce Elker, vrací zpátky Kristiansenovi jeho křížný pas do prava, kde je úplně volný Melan, a ten si zpracoval balón v náběhu, má Ibrahima, je ten je v 16. dává pod sebe a zakončení súrovně penalty, které letí nad spartianskou branku. Varování číslo 4 za posledních 10 minut pro Spartu. Surovčík ani tentokrát nemusel zakročit, ale vypadá to, že Lillestrém cítí šanci proti Spartě v závěru zápasu. Přeci jen už to byl v posledních okamžicích trochu ležerní mod v podání svěřenců Briana Priského. 87 minut je za námi. V tomto zápase Sparta stále vede nad Lillestrémem v úzovkách jen 1-0 ve druhém kole Evropské ligy. Teď ale Brunes předává Mercadovi před částnáckou Lillestrému, ten pálí Mercado jen na střed branky. Dalberg má další zákrok v 88. minutě, stále tedy 1-0, ale Lillestrém rychle bude spěchat na druhou stranu hřiště. Konkrétně teď levý bek Elker, jeho nákop se snaží protečovat křídelník Kitolano za sebe do náběhu záložníkovi Ibrahimajovi, což se mu nepodařilo. Balon v zámezí právě od Kitolana a Sparta bude vhazovat v 88. minutě za stavu 1-0. Hufr vybírá si Mercada, který už bude mít víc prostoru v závěru zápasu, jak se Lillestrém bude snažit tlačit za vyrovnáním. Rozebíhá Mercado Enemeho, ale Eneme je u míče později než bránící Gabrielsen. Macek pak kousek od středového kruhu hlavou málem našel Brunese u 16 soupeře, ale Brunese k balonu nedostal ani teď po další hlavičce Gudala, která letěla skoro od poloviny hřiště až k 16 norského týmu. Míč propadává do pokutového území Lillestrému a má ho golman Dalberg. 89. minuta, Sparta stále vede nad Lillestrémem 1-0 od trefy Alkosera v 56. minutě. Míč má Eneme, který ho dokázal získat po hlavičce Macka na polovině soupeře. Mercado teď si povodil kličkou Elkera, kterému poslal míč mezi nohama, a centruje z pravého křídla. Možná to byl střelecký technický pokus, obstřel na zadní tyč, možná centr na Alkosera, který se snažil tu zadní tyč zavírat, jak se ve fotbalovém slovníku říká, ale každopádně ani střela, ani centr to nebyl dobrý, a tím pádem z toho je jen rozehrávka Lillestrému z úrovně malého vápna. 89 minut za námi, ještě 60 sekund z normální hrací doby. Sparta stále drží jednogólové vedení nad Lillestrémem v tomto utkání Evropské ligy. A ještě nebudu říkat, že míří za druhým vítězstvím, protože je to stále jen o jeden gól. Dlouhý nákop Dalberga a Gudal teď chybuje. Na polovině Sparty daroval míč Lillestrému, který vhazuje z pravé strany. Melan si vybírá u půlící čáry Gabrielsena, po něm hraje Kristiansen. Znovu Gabrielsen u míče. Ještě 5 minut by se mělo hrát nad rámec celého zápasu. 90. minuta ve své polovině, Sparta vede nad Lillestrémem 1-0 od 56. minuty, když skóroval Alkoser. Závěr utkání poslouchejte na radiožurnálu Sport. Z Letné Pavel Tilšar, radiožurnál. Tak tady ještě 15 sekund, než by nám čtvrtý rozhodčí měl ukázat, kolik nastaví nad rámec tohoto utkání. Zdali pak to bude o něch 5 minut, vypadá to doopravdy na 5minutovku nad rámec základní hrací doby. Takže ještě dostatek času jak pro Spartu, aby navýšila vedení tohoto utkání, nebo pro Lidestrém na vyrovnání. Teď ale Sochůrek dokázal přetlačit soupeře a Mercado v šanci před 16. Klička mu ale nevychází kolem Elkéra na úrovni velkého vápna. Tentokrát dánský obránce dokázal ten míč dobře zachytit a odpálil ho za postraní Lajdun. Sparta bude vhazovat na úrovni velkého vápna v polovině první z 5 nastavených minut. Eneme už dostal pokyn, že začal odpočet 5 sekund. Eneme to stihnul, aut k Sochůrkovi a Brunes znovu z otočky. Rána, která dostala nebo nabrala výšku po teči Kristiansena a spadla do rukavic Dalberga, nic nebezpečného pro golmana Lestrému, který okamžitě posílá míč na polovinu Sparty. Ještě 4 minuty z nastavení a teď propadl Gudal a je z toho šance Lestrému, obrovská šance, gól! Vyrovnáno a je to Tomas Olsen, který po hrubici Tobiase Gudala vyrovnává na 1-1. Obrovská radost norského týmu, který se zadarmo dostává k vyrovnání. Tobias Gudal teď vůbec neodhadl ten balón, který letěl z poloviny Lillestrému. Neodhadl jeho výšku, možná mu zaplaval, schoval se za světla. To se dozvíme asi až po utkání a ten balón ideálně proletěl do běhu Melandovi, který ideálně našel v 16. Tomase Olsena, hráč, který je jeden z nejzkušenějších v Lillestrému, který si pamatuje třeba i spartianského útočníka Brunese, tak vyrovnal na 1-1 z druhé střely Lillestrému na branku. Tak tedy Sparta přišla o ten jednogólový náskok ve druhé z 5 nastavených minut a tohle bude, pokud Pražané ještě neskórují a nedotáhnou ten zápas do vítězného konce, Spartany tedy opravdu velice mrzet, protože pokud měli Pražané v této sezóně Evropské ligy někoho jednoznačně porazit, tak kromě Araratu Arménia, to řekl bych upřímně, měl být i Lillestrém. Ale je to 1-1. Třetí minuta nastavení celkových 5 a Mercado rychle musí přepnout do 100% módu. Na pravé straně si teď povodil soupeře a centruje na zadní ty Ginger. Dalberg si znovu sebere ten centr, který letěl na Sochůrka a Alcocera a kontroluje teď balón ve třetí z 5 nastavených minut a třeba se Lillestrém ještě pokusí o otočku skóre po dlouhém nákopu Dalberga. Je to znovu útočník Tomas Olsen, který se srazil na polovině Sparty s jedním z hráčů v rudém dresu, byl to Macek, od kterého míč šel do zámezí, ne tak nakonec žlutá karta pro střídajícího Melanda, který byl ještě potrestaný za jeden z předchozích zákroků a Sparta bude vhazovat ze své poloviny. Skóre 1-1, už jsme ve čtvrté z 5 nastavených minut. Ještě opravím autora asistence na vyrovnávací gol Olsena, byl to Nord, ale to asi příliš posluchače Radiožurnálu Sport a zejména fanoušky Sparty nezajímá, protože Pražané přišli o vedení a možná i o výhru v zápase číslo 2 v Evropské lize ve třetí, respektive druhé minutě nastavení, když skóroval útočník Olsen. Ještě čas Sparta ale má na to dát druhý gól v zápase a z tohoto utkání vytěžit 3 body, jenže teď se nepodařilo Sochůrkovi najít Brunese v pokutovém území a Lillestrém se ubránil odkopem do zámezí. Pražané vhazují už v době, kdy bude začínat 5. a poslední nastavená minuta. Je to 1-1 mezi Spartou a Lillestrém, který vyrovnal až v nastavené čase po obrovské chybě Gudala a rozehrávce Glomana Dalberga našel Nord Olsena v pokutovém území a Olsen zakončil přesně k pravé tyči ze svého pohledu. Už jsme v 5. nastavené minutě. Spartané taky už zjednodušili hru po dlouhém nákopu Surovčíka míč v zámezí a Eneme chystá dlouhý out v době, kdy už na jedné z těch světelných tabulí tady v naletné svítí čas 4.30 z 5minutového nastavení. Enemeho dlouhý nához vytáž prodloužil za sebe v 16. Brunes. Je tam taky Alcocer, který pálí, ale jedna střed branky. Dalberg má míč ve svých rukách. rukavicích a už jen 20 sekund z pětiminutového nastavení je jasné, že Dahlberg pošle míč daleko od svého pokutového území a tím nákopem hledá ještě za spartianskou defenzivou Olsena, tak Gudal se znovu nechytil teď s nabíhajícím hráčem na Lestrému a málem z toho byla taky dokonalá přihrávka v podání brankáře, jako jsme třeba viděli i v zápase posledního kola šance ligy od Milana Heči. 1-1, zápas skončí, Sparta, Lillestrém, Pražané měli to utkání jednoznačně pod kontrolou, ale možná až moc počítali s tím, že je Lillestrém nemůže ohrozit, což se jim vymstilo v nastaveném čase, v tom pětiminutovém nastavení, kdy po dlouhém nákopu od gólmana Dahlberga se míč dostal ke střídajícímu Nordovi a další střídající hráč Olsen vyrovnal střelou z pokutového území na 1-1. To bylo v čase 90+1, hrály se ještě další 4 minuty. Alcocer z té největší šance v nastavení gól na 2-1 nedal, zůstal tedy na jedné brance z tohoto zápasu v 56. minutě. Mohlo to být určitě veselější z pohledu Sparty, protože Lillestrém byl tým, který Sparta porazit měla, ale hrála s ním ve druhém kole ligové fáze Evropské ligy 1-1.
0: To byl Pavel Tilšar, díky. 1-1, to je určitě zklamání pro české fanoušky a zejména pro ty, kteří fandí Spartě. Pro všechny ostatní můžeme ještě doplnit, že se budeme těšit za zhruba 20 minut. Začíná další zápas Evropské ligy, Ferencvároš, Viktoria, Plzeň v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Ovšem, ten přenos bude kombinovaný, budeme to totiž střídat.

0: Výsledkový servis na Radiožurnálu Sport je 20 hodin 42 minut. Jednak se dnes hrálo jedno utkání 11. kola hokejové typ Sport Extraligy. Hradec Králové zvítězil v Litvínově 4-1, no ale také se hrál evropský fotbal, tedy konkrétně Evropská liga. Sparta remizovala s norským Lillestrømem 1-1 po té, co inkasovala až v samotném závěru a po obrovské chybě defenzivy. Máme také další konečné výsledky a hodně zajímavá utkání dnes odehráli dva čeští reprezentanti. Leverkusen ten vyhrál na hřišti Lechu Poznaň 4-0 a Patrik Schick ten začal sice jako náhradník, v 18. minutě přišel na hřiště a po 11 minutách si vzal na starosti penaltu, tu proměnil, pak přidal ještě jednu střelu z pokutového kopu a nakonec tedy pomohl dvěma brankami. Trefil se po 11 minutách, co přišel na hřiště. Pavel Schulz, ten přišel v 70. minutě utkání Lyon Crystal Palace na hřiště a po 6 minutách dal důležitou branku. Sice zvyšoval na 3-1, Crystal Palace ještě dokázali snížit, nakonec konečný výsledek 3-2. Pojďme si to ještě projet. Alkmaar porazil Berševu 2-1, Celje prohrálo s Omoní 0-3, Royal Union Saint-Gilloise 1-1 s Realem Sociedad a Salzburg AC Milan 0-4. Ty důležité zápasy se budou hrát ještě večer a nás bude nejvíce zajímat ten, který se bude hrát v Budapešti. Ferencvároš hostí Viktorii Plzeň a přímo na krásném stadionu v maďarském hlavním městě už je připravený Adam Procházka. Dobrý den.
1: Hezký večer z Budapešti.
0: Co se týče sestavy Ferencvároše, my už jsme to, Adame, slyšeli v tvých příspěvcích. My možná budeme znát některá jména, která nastoupí dnes za domácí.
1: Budeme určitě znát

0: Dvě jména, začněme tím v obraně, to je Kadu, brazilský levý back, který hrál samozřejmě za Plzeň, takže pro něj to je znovu speciální utkání. To jsme očekávali, že Kadu bude v základní sestavě, protože on je jednou z těch opor Ferencvároše, varoval před ním taky trenér Plzně Radoslav Kováč, ale poměrně překvapivé je, že hrát bude taky Veljko Birmančević, což je další známé jméno pro fanoušky české nejvyšší soutěže, tedy šance ligy. Birmančević, ten hrál za Spartu, ale ve Ferencvároši nedostává tolik příležitostí. No a tohle je vlastně jeho vůbec první start v základní sestavě v dresu týmu z Budapešti, takže plzeňští si vyzkouší tedy hrát jednak proti Kaduovi i proti Birmančevičovi. Je to poměrně překvapivé, protože Arsány, který hraje před Birmančevičem v té základní sestavě nejčastěji, tak tomuto s Kaduem jde skvěle na té levé straně a právě před tohle kombinací Kováč varoval a mluvil o ní Kováč na tiskové konferenci. Takže to, že Birmančevič je v základní sestavě, je překvapení. No a když se podíváme na sestavu Plzně, tak tam žádné překvapení není. Vrací se Merchas Dosky, tedy levý obránce, ale pojďme si to projet hezky po pořadě. V brance Dominik Ťapaj, před ním tedy čtveřice obrana Dosky, toho už jsme zmínili, pak taky Dvech, Prepsl a Gabriel. V záloze Pirgič, kapitán Hrošovský, Panoš. Na pravém křídle bude běhat nahoru a dolů, tak jak jsme zvyklí, Memič. Na levé straně Sojka a na hrotu Kabongo, tedy nejlepší střelec Plzně v letošní sezóně, má na kontě už 5 branek.
1: Ten zápas se rozehraje za 15 minut na stadionu, který se jmenuje Groupama Arena. Kapacita je alespoň podle těch oficiálních tabulek 22 tisíc sedaček, tak zajímalo by mě, jestli teď to vypadá, že třeba bude vyprodáno a jestli si tam třeba mluvil s nějakými fanoušky.
0: Vypadá to, že by vyprodáno mohlo být, ještě tedy zbývá 15 minut, jak si říkal, do začátku zápasu, takže ještě volná místa vidět jsou, ale třeba ta hlavní tribuna Ferencvároše, kde je i kotel, ta je úplně plná, nad ní mimochodem visí taky dres s číslem 12, často mluví hráči i trenéři o 12. hráči a tím myslí právě fanoušky a některé kluby to berou tak vážně, že to číslo 12 na dresu úplně vyřadí a to je případ právě Ferencvároše, ale zmínil si fanoušky, mluvil jsem s nimi před stadionem, odchytil jsem si i jednoho fanouška Ferencvároše, byl to takový mladík, mohl mu být nějakých takových 16-17 let, jmenoval se David a ptal jsem se ho na to, jestli už nejsou fanoušci Ferencvároše unavení z toho, že zkrátka hrají často proti Plzni, protože tohle je čtvrté vzájemné střetnutí za poslední ani ne dva roky a David byl hodně suverénní, říkal, že by klidně to mohlo tak být, aby Ferencvároš hrál z Plzní každý rok, protože je to, teď ho budu citovat, mluvil anglicky easy win, tedy jednoduchá výhra. Hodně sebevědomý byl David, pak jsem odchytl taky dva fanoušky Plzně, byl to táta a syn, František starší a mladší, a ti taky říkali, že jim vůbec nevadí, že Plzeň hraje znovu s Ferencvárošem, protože konec konců Budapešť je dostupná pro fanoušky, vlak jezdí přímo, i autem se dá, takže těm vůbec nevadí, že tedy Plzeň hraje už po několikáté s Ferencvárošem a taky v Budapešti. A když už jsem zmínil vzájemné zápasy, tak taky doplním tu bilanci. Ta je naprosto vyrovnaná, protože jednou vyhrál Ferencvároš, jednou Plzeň a jednou z toho byla remíza. Každopádně šťastnější byla spíš Plzeň, protože dva zápasy, to byl vlastně dvojzápas před rokem v únoru, první kolo playoff Evropské ligy a tam sice jednou vyhrál Ferencvároš a jednou Plzeň, ale Plzeň doma 3-0, Ferencvároš předtím v Groupama Aréně 1-0, takže z postupu se nakonec radovala Plzeň, tedy do osmifinále Evropské ligy. Teď je to zápas té ligové fáze, Plzeň by chtěla budovat, protože připomínám, ten úvodní zápas při vstupu do Evropské ligy v aktuální sezóně prohrála ve Štruncových Sadech s Unionem San Gilloas 0-3.
1: Budeme se těšit na komentář Adama Procházky. Utkání začíná za 12 minut. Pro tuhle chvíli díky.
0: Naslyšenou.
1: No a za chvíli se na Radiožurnálu Sport budeme věnovat ještě konferenční lize. I tam má český fotbal svého zástupce.

0: Bude se hrát také konferenční liga od 9 hodin. Startují další zápasy. Pojďme se jenom podívat na ty nejzajímavější výsledky utkání, která teď pomalu končí, tedy pomalu končí minimálně ten, který se hraje ve Splitu. Hajduk vede nad Ajaxem Amsterdam ve 4. minutě nastavení 2-1. Lugano v divokém zápase porazilo doma Červenou zvězdu Bělehrad 3-2. No a Sofia, tedy tím myslíme CSKA Sofia, doma prohrála s Monákem pouze 1-2. Večer, ale to už je za nějakých 8 minut startuje utkání mezi aktuálně vedoucím celkem fotbalové Bundesligy a českým Jabloncem. Freiburg Jablonec, to je utkání, které bude sledovat Tomáš Petr a toho teď vítáme vysílání. Dobrý den.
1: Hezký podvečer.
0: Tak předpokládám, že vedoucí celek Bundesligy asi nenasadí úplně 100% sestavu na Jablonec, takže očekáváme změny, jak to vypadá v základní sestavě.
1: Trefil si to přesně, spíš nezůstal kámen na kameni, když to tak řeknu, protože oproti zápasu se Schalke hned 7 změn v sestavě domácích. Já jsem před tímhle zápasem ještě stihl mluvit rychle s trenérem Josefem Petříkem, nebo s asistentem trenéra Jablonce, a ten mluvil o tom, že především útok je celý komplet nový, to trio vepředu, a že se dá očekávat, že oba hráči, kteří jsou na krajích, tedy Grifo a Irie, že budou chodit především do středu hrací plochy, protože ta jejich venkovní noha, jak on to řekl, je slabší, takže se dá čekat, že to budou domácí tlačit hodně středem asi.
0: Ještě nám prosím řekni něco k sestavě hostí, tedy Jablonce.
1: Tam bylo hlavním otazníkem asi to, kdo bude na hrotu útoku při neúčasti zraněného Lamina Adjava. Připomenu, že v Brně si zlomil ruku a tak bude přece jenom mimo hru asi o něco déle. Šanci dostává Růsek, právě on také skóroval právě na zbrojovce při vítězství Jablonce 1-0 o víkendu a tomu asi vynesl tedy místo v základní sestavě, která vypadá následovně. V bráně Hanuš, před ním obrana Sláma, Pavloviče, Tekijašky a Cedidla, defenzivní štíty Okeke a Sedláček, před nimi trio Polidar, Alium, Čanturišvili a na hrotu už zmiňovaný Antonín Růsek.
0: Ono, úspěch případný Jablonce, o tom jsem mluvil jako o malém zázraku a přeci jenom do Freiburgu je to docela daleko z Česka. Jestli pak přijeli podpořit Jablonec nějací fanoušci z Česka?
1: Přijeli, mělo bych tady být zhruba 300, což si myslím, že na zápas českého klubu v evropských pohárech venku je velmi solidní návštěva, navíc ještě v kontextu Jablonce, o kterém se dlouhodobě mluví, že nemá moc velkou fanouškovskou podporu ani v těch domácích zápasech, ale řekl bych, že tady samozřejmě velkou roli hrálo to, že Freiburg je v té dojezdové vzdálenosti autem, mělo by to být z Jablonce třeba 8 hodin, když to dobře jede a nezaseknete se už v Praze, takže ty 300 teď v rohu z mého pohledu nalevo, nevím, jestli jich je tam úplně 300, možná jsou i rozeseti dále po stadionu, každopádně oproti domácímu kotli, který je za tou brankou napravo ode mě, tak tam to bude úplně jiná jízda, protože už hodinu a půl před zápasem tam bylo obsazeno, všichni jsou v bílém, viděl jsem tam i včera na tom předzápasovém tréninku připravené choreo, tak jsem hodně zvědav na to, jak se budou domácí fanoušci prezentovat.
0: Ten zápas začíná už za 5 minut, těšíme se na něj, komentovat ho bude Tomáš Petr. Zatím naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Na Radiožurnálu Sport dohrává hudba, která je spíše spojená s Anglií a konkrétně s Manchesterem. A konkrétně s Manchesterem City, ale my se teď budeme věnovat jiným, i když také fotbalovým týmům, a to konkrétně nejdřív konferenční lize, protože musíme zmínit, že Mohamed Salah, egyptský reprezentant, pomohl Trabzonsporu ve svém vůbec prvním zápase v konferenční lize gólem a asistencí k vítězství 4-2 na hřišti Kuopia. My budeme, co se týče konferenční ligy, sledovat zápas Freiburgu proti Jablonci, ten se hraje v Německu a budeme ho poslouchat v kombinovaném přenosu s Evropskou ligou, ale pokud byste chtěli, můžete si naladit právě tohle utkání nerušeně na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Budeme se teď ale také věnovat lize evropské, kde hraje Viktoria Plzeň a ta přijela do Budapešti na hřišti Ferencvároše a tohle utkání sleduje Adam Procházka.
1: Krásný večer, tady už se všechno schyluje k začátku, atmosféra, jak můžete slyšet, je hodně solidní. Groupama Arena v Budapešti zaplněná téměř úplně, i když tedy pár volných sedaček vidět je, i plzeňští přijeli ve velkém počtu, téměř zaplnili ten sektor hostů, ale teď už se začíná hrát a jako míče se první dotknou hráči Ferencvároše, tedy domácí hráči. Gomez okamžitě posílá nákop směrem dopředu a Dele zpracovává, ale přichází o míč jenom na chvíli, protože se okamžitě dostává zpátky na kopačky hráčů Ferencvároše. Ošvat, pravý obránce, přihrává zpátky a bude kombinovat se svými stopery, takže máme první minutu zápasu mezi Ferencvárošem a Plzní v Evropské lize 0-0 a Ferencvároš u míče, teď se snaží začít další akci konstruktivně, teď tedy přichází nákop Ráma Kerse, který míří na pravé křídlo, tam je dosky, je tam dřív než Dele, tedy nebezpečný nigerijský křídelník Ferencvároše, ten teď vhazuje míč do hry a dostává ho okamžitě zpátky, teď centruje do vápna, které míč propadl až na puntík penaltový, ještě šance teď pro Kadu a to je levý obránce Ferencvároše, ten ale nakonec přihrává doleva na Birmančeviče, centr nakonec prodloužený a vypadá to, že ten míč skončí mimo hrací plochu a bude to první roh zápasu pro Ferencvároš. Druhá minuta a Plzeň tedy zatím pod tlakem domácího týmu, zatím se hráči Viktorie skoro nedotkli míče, no a ten roh bude rozehrávat Kadu, tedy jeden z těch příběhů dnešního zápasu, protože Kadu odehrál pár sezon v Plzni, dával góly, asistence, hlavně taky často centroval na hlavy svých spoluhráčů a o to se pokouší i teď. Centr Kadu a roh nakonec dobrý, zákrok Ťapaje, ale míč zase propadl někam na penaltový puntík a Ferencvároš pokračuje v tlaku. Přenešení těžiště hry na Kadu a ten je tedy na pravé straně hřiště, nezvykle. Přihrává pod sebe, tam je Birmančevič, spolupráce dvou hráčů, které známe z minulých let šance ligy, teď už opět stopeři, pomáhá taky Ošvat a Ferencvároš dál drží míč na polovině soupeře, teď nákop do vápna, odvrácený doskym, teď už si třeba plzeňští alespoň chvíli zahrají s míčem, ne, přichází nákop Sojky, nepřesný, Ferencvároš opět u míče a to už máme třetí minutu zápasu, no a plzeňští tedy zatím tápou a hrají bez míče. Ferencvároš opět s míčem ve středovém kruhu Korbu, tedy záložník, přihrává pod sebe, kombinují stopeři Ferencvároše. Teď neví úplně, co s míčem Gomez, nakonec přenáší hru na pravou stranu, pravý obránce přihrává doprava Birmančevič. Třetí minuta, Ferencvároš, Viktoria Plzeň 0-0. Z Budapešti Adam Procházka, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: Jak víte, my budeme tohle utkání Ferencvároše proti Viktorii Plzeň také kombinovat s utkáním konferenční ligy. Jablonec hraje na hřišti momentálně vedoucího týmu německé Bundesligy Freiburgu a tohle utkání sleduje Tomáš Petr.
4: Se snaží. Na pravé straně Irie rozehrává útok Freiburgu v končící třetí minutě za stavu 0-0 mezi Freiburgem a Jabloncem. Je to teď Suzuki, který na pravé straně ztrácí balón a naopak ho má Alium. Jeho přihrávka dozadu teď trošku zkomplikovala život Pavlovičovi, ale ten se ještě stihl vypomoci přihrávkou až ke golmanovi Hanušovi. Ten nakopává míč jen na hlavu domácího stopera Matiase Gintra a míč teď odskákal až k Julianu Šustrovi. Jako legenda hráčská převzal tu trenérskou štafetu tady po Christianu Streichovi, dlouholetém kouči. A teď tedy právě on vede Freiburg do té bitvy s Jabloncem. Polovina čtvrté minuty, stav nerozhodný 0-0, to říkám ve chvíli, kdy domácí vrátili ten míč až k Backhausovi. A právě on teď vyčkává s míčem u penaltového puntíku a kontroluje, co se kde děje, jestli se někde neobjeví volný některý z jeho spoluhráčů. Nakonec je to jen taková ta krátká rozehrávka doprava na Matiase Gintra. Po něm hraje Kibler, Irie a tady byl dobře čistě odstavený Heller. Postaral se o to Pavlovič, který si připisuje plusové body při defenzivní činnosti. A teď Pavlovič také bude v té konstruktivní fázi se snažit založit útok ve spolupráci se Slámou. Sedláček ztratil balón, ale Irie také rychle odevzdává. Pavlovič nákopem přesouvá hru na pravou stranu, kde je Čanturišvili. Ten tam má trošku víc prostoru. Čanturišvili už se blíží kruhu, pokud vám musím přehrávka na Ruska. Ten ještě sklepával na Aliuma, ale už je jablonecký útok trošku mimo střeleckou pozici. Čanturišvili ještě drží míč Okeke. Další dloubáček do vápna, ale tam je zaparkovaný Osterhage, který uklízí balón směrem k půlící čáře. Tam je ovšem hostující kapitán Tekijašky a Jablonec znovu v útočné snaze. Konkrétně je to Okeke, který má balón na středu hrací plochy, ale vrací ho zpátky do středového kruhu Pavlovičovi. Ten si naráží se Sedláčkem. Pátá minuta končí, šestá bude začínat. Freiburg Jablonec zatím 0-0. Sedláčková.
0: Utkání Freiburg Jablonec k dispozici nerušeně na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. To samé ale platí i o utkání Ferencvároš Viktoria Plzeň. Tam míříme teď na Radiožurnálu Sport za Adamem Procházkou.
1: V prvních minutách trenér Plzně rozdává pokyny, teď už ale rozdává přihrávky levý obránce Plzně Dosky. Přihrává zpátky na Prepsla, neporozuměl si, teď nebezpečná situace, protože tam nebezpečně dotahoval na brankáře a narážel Listeš, tedy útočník Ferencvároše, ale Plzeň to zvládla a teď se otvírá prostor na pravé straně. Gabriel sprintuje s míčem, má před sebou stále ještě prostor, napravo může přihrávat svému spoluhráči, tedy Memičovi. Memičův centr do vápna, Kamongo chtěl zakončit dokonce patičkou, ale to se mu úplně nepodařilo. Nicméně Plzeň zůstává u míče na polovině soupeře a to je to podstatné. Teď hraje Dvech. Dvech se s míčem otáčí, přihrává na pravou stranu, tam je připravený Gabriel, nabíhá mu dopředu taky Hrošovský. Hrošovský dává pod sebe, ale do offsideu, respektive Hrošovský stál v offsideové pozici a to znamená, že to bude opět standardní situace pro domácí Ferencvároš z vlastní poloviny, zase si to na starost vezme Kadu, už rozehrál na Nadě, Nať zpátky na Kadu a dobrá kombinace těchto dvou hráčů Ferencvároše a tak můžou domácí trochu uklidnit situaci, ale pak přichází rychlá přihrávka na Kadu a nepřesná. Kadu se natahoval, co to šlo, ale tu přihrávku nezachytil, takže míč zadarmo po chybě v rozehrávce Ferencvároše pro Plzeň. Prepsl má míč pokutovém území, vybírá si pro spolupráci Doskyho, ten z první dává na Memiče, Memič patičkou na Doskyho, ten si míč potom předkopl a vypadá to, že byl faulovaný, leží na zemi, svíjí se v bolestech a je to první žlutá karta zápasu pro pravého obránce Ferencvároše Ošvata, který chtěl ve skluzu zabránit tomu úniku Doskyho po levé straně, ale byl v tom souboji až příliš pozdě. A tak po žluté kartě a po faulu bude Plzeň zahrávat standardní situaci a vypadá to, že si to na starost vezme faulovaný hráč. Ne, Dosky nakonec zůstává na místě a míč si bere Prepsl s Memičem. Ono to je hodně, hodně daleko od branky soupeře, asi nakonec z toho nebude ani pokus o centr do vápna, ale spíš rozehrávka na krátko, ale nechme se překvapit. 8. minuta, Ferencvároš, Plzeň 0-0. Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport, utkání hlavní fáze Evropské ligy. Plzeň bojuje o první body v aktuální sezóně této pohárové soutěže. Prepsl dává zpátky, takže to byla rozehrávka na krátko. Zahraje si i brankář Ťapaj. Byť rakouský brankář Florian Wiegele už by měl být po nemoci v pořádku, tak stejně Ťapaj dostává šanci, předvedl se dobře v tom víkendovém utkání šance ligy, kdy Plzeň přehrála Mladou Boleslav 3-0 a Ťapaj udržel čisté konto. Teď se Plzeň dostává k míči na polovině soupeře, autové vhazování, rychle rozehrává Dosky ve spolupráci s Kabongem, teď už přihrávka na stopery, zahraje se taky Prepsl, ten se s míčem otáčí, Dosky hraje poblíž středové čáry, ale vrací se s míčem, protože je atakovaný Delem. Prepsl přihrává brankáři do pokutové.
0: Plzeň má míč na kopačkách, doufejme, že se nic nestane a že můžeme v klidu zkontrolovat, jak se vyvíjí zápas konferenční ligy mezi Freiburgem a Jabloncem, který sleduje Tomáš Petr.
4: Polovina deváté minuty, Freiburg Jablonec nerozhodně 0-0. Už jsme viděli jednu velkou šanci domácích. Naštěstí pro Severočechy rána Irieho šla na břevno. Teď pozor na Kiblera, který přihrává do puktového území. Tam je Eggestein, ale ještě vrací mimo vápno doprava. A tam je právě Irie, který znovu chce zlobit z té pravé strany. Centr do pokutového území. Tam Pavlovič musel odhlavičkovat alespoň na hranici vápna, ale znovu ten míč sbírají domácí. Další ostrý centr, který se možná i kroutil směrem k té zadní tyči. Proto i domácí publikum zareagovalo, ale stav stále nerozhodný 0-0, a to po 9 odehraných minutách. Hanuš teď sbírá balón a ponese ho na hranici malého pokutového území, odkud Severočeši budou rozehrávat. Je to míč nakrátko, a to doleva na Pavloviče. Ten ještě posouvá až k lajně na Slámu. Slámová přihrávka na Sedláčka, ale tohle nebyl dobrý pas. To bylo do špeku a Sedláček to měl navíc daleko, takže domácí budou hazovat před střídačkou, které šéfuje Julian Schuster, který teď také doběhl pro ten míč na kužel a háže ho Kiblerovi, tak aby Freiburg co nejrychleji navázal hru, ale je to autové vazování dozadu na Matiase Gintra, který využije té přihrávky až ke golmanovi Backhausovi. Desátá minuta právě končí, jedenáctá začíná. Freiburg Jablonec zatím stále 0-0 na úvod hlavní fáze konferenční ligy. Rosenfelder, a po něm je tam Osterhage, jablonečtí se snaží napadat, Alium je tam aktivní, ale nikdo ho nepodpořil. Eggestein, po něm Osterhage, na levé straně už je to také Grifo, který se zapojuje do téhle kombinace, ale stále to je ještě na obrané polovině Freiburgu. Rosenfelder teď je před středovým kruhem, kde ale hlídkují Rusek a Alium. Míč doprava, Matias Ginter, ten rozehrává až k pravé lajně, kde je Irie. Irie má proti sobě Slámu, dokázal se mu vyhnout a přihrává na střed Eggesteinovi. Ten vrací Iriemu, Irie už je při hranici pokutového území na středu. Je rána, ale míří přímo do středu branky, kde byl připravený Jan Hanuš. Ale jestli někdo v úvodu zlobí, tak je to rozhodně Irie, který tam tedy už minimálně po druhé dokázal vypálit solidní ránu, která zaměstnala Jana Hanuše. Ta první střela šla.
0: Zatím je to ale v tomhle utkání, ve kterém Freiburg hraje v hodně kombinované sestavě bezbrankové. Musíme připomenout, jak se vyvíjí ostatní zápasy. V konferenční lize Atalanta vede nad Pafosem v 11. minutě už 1-0. Branka také padla v evropské lize Benfica Celtic. Tenhle šláger zatím se vyvíjí po 10 minutách lépe právě pro domácí portugalský celek. A také Ararat Armenia, ten se dostává proti Jagiellonii do velké šance. Nás ale bude nejvíc zajímat to, jak se vyvíjí zápas v Maďarsku. Ferencváros, Viktoria Plzeň a Adam Procházka.
1: Roh Plzně Sojkal posílá do vápna a zakončení, ke kterému se tam dostal Pirgič, a nakonec to zakončení bylo neúplně nebezpečné, takže se s ním stopeři Ferencvároše poradili, odkopli míč pryč. Běží 12. minuta, respektive její konec, a znamená to, že to skóre je stále tedy 0-0. Před malou chvílí se k první střele utkání dostal Amar Memič spoza pokutového území soupeře. Turánu kroutil doprostřed branky, ale nebezpečně padala za záda brankáře Radnotyho, takže si musel trochu vyskočit brankář. Teprve 20-letý ve službách Ferencvároše, ale poradil se s tím. Skóre tedy 0-0 a Plzeň se opět dostává k míči. První minuty nevypadaly pro Viktorii vůbec dobře, protože se nedostávala vůbec k míči, ale teď už je to lepší. Hra se vyrovnala, dokonce v posledních minutách má Plzeň navrh. Teď se Ferencvároš uchýlil k dalšímu odkopu na polovinu soupeře a tam ve vzduchu kraluje stoper Prepsl. Nakonec ale přichází o míč a to je šance na protiútok, ale skvěle se vrátil Pirgič, získal míč pro Plzeň a ta může naopak do protiútoku na druhou stranu. Sojka ustál dva souboje a přihrává dopředu na Memiče. Memič přebírá míč, ale další tvrdý souboj. Tentokrát už vyhrává stoper Ferencvároše Gomez a dopředu míří Ferencvároš. Končí 13. minuta 0-0 mezi domácím týmem a Plzní. Dele teď ukazuje svoje technické kvality na pravém křídle na polovině soupeře, nakonec ale vrací míč pod sebe na Ošvata, ten si pomáhá se stopery. Ferencvároš se v tuhle chvíli nastěhoval na polovinu Plzně a hraje po levé straně. Birmančevič zatím ne úplně tolik u míče, asi tak, jak by si představoval, teď ale dostává znovu přihrávku a byl tvrdě atakovaný zezadu Gabrielem, pravým obráncem Plzně, a je to faul podle sudího Damiana Silvestčaka z Polska. Žlutá karta to není, tu jedinou má pravý obránce Ferencvároše Ošvat, ale bude to standardní situace, první taková nebezpečná z toho hlediska, že by Ferencvároš mohl ten míč nacentrovat do pokutového území. No a u toho míče už stojí v dresu Ferencvároše muž, který Plzeň velice dobře zná. Je to Kadu, levý obránce z Brazílie. Před zápasem se tu zdravil s generálním ředitelem Plzně Adolfem Šátkem. Smáli se. Vypadalo to, že byli rádi, že se zase po nějaké době vidí. Teď tedy Kadu bude mít k dispozici standardní situaci. 15. minuta. Ferencvároš, Plzeň 0-0. A levý obránce Ferencvároše zahrává pravačkou nakonec nakrátko na Ošvata. Ošvat centruje do vápna, tam si nabíhá Salemakers, ale nakonec míč nedostává, tedy Rámakers, pardon. Odvrátil ten centr Sojka jenom na roh, takže po standardní situaci si Kadu vyzkouší centr i od rohového praporku. Opět pravačkou už si postavil míč na ten čtvrtkruh před rohový praporek a čeká, až se jeho spoluhráči sformují v pokutovém území. Polovina 15. minuty a Ferencvároš by chtěl otevřít skóre. Roh opět nakrátko, míč se vrací ke Kaduovi. Kadu posílá do vápna Birmančeviče, ten může centrovat levačkou. Opět odvráceno, stoper Prepsl splnil defenzivní.
0: Zatím bez branek v utkání Ferencvároš, Viktoria Plzeň, jestli pak Jablonec stále na hřišti Freiburku odolá. To řekne Tomáš Petr.
4: 1-0 vede Freiburg nad Jabloncem, právě doznívá, nebo doznívá asi ne, ale zní naplno radost domácích, protože Vincenzo Grifo se prosazuje z přímého volného kopu. Ten míč byl zhruba na ose hřiště, tak půl metru před hranicí pokutového území. Dotáhl ho tam Rosenfelder, který z pozice stopera se vydal dopředu a byl faulovaný těsně před hranicí vápna. Tek Jašky viděl žlutou kartu, no a z následné standardky Vincenzo Grifo pravačkou neomylně zavesil ten balón do sítě. Takže Freiburg se ujímá vedení 1-0, nutno říci, že asi zaslouženě, protože do téhle chvíle byli domácí aktivnější, nebezpečnější a Jablonec bude muset dotahovat, ještě připojím čas, končí 16. minuta. Freiburg tedy vede nad Jabloncem 1-0 a teď to jsou Severočeši, kteří to zkusí směrem dopředu. Tekiašky táhne míč po pravé straně, vypomůže si přihrávku doprava, Cedidla ale vrací na Okekeho na osu hřiště. Míč přebírá následně Pavlovič, dává doleva Slámovi. Sláma má proti sobě Irieho, ale našel tam Polidara. Polidar zkusil ocentrovat zajímavý míč do vápna, ale nakonec přímo do koše golmana Backhause, takže branka Freiburgu bude rozehrávat od své branky. Polovina 17. minuty a Jablonec prohrává ve Freiburgu 1-0. Backhaus v klidu s míčem.
0: Znovu se samozřejmě do Freiburgu vrátíme. Musíme také ještě říct, že za Hoffenheim v evropské lize proti Bešiktaši dnes nastoupili jak Vladimír Coufal, tak Adam Hložek, Robin Hranáč pouze na lavičce. Zatím v 17. minutě tenhle zápas bez branek. Ještě před chvílí byl bez branek zápas evropské ligy mezi Jagiellonií a Araratem Arménia. To bylo v 11. minutě. Teď o pár minut později už je to 1-1. No a pojďme se vrátit znovu do Budapešti. Tam hraje Ferencvároš proti Plzni, sleduje to Adam Procházka.
1: 18. minuta, Hrošovský a rána zpoza vápna, nakonec zblokovaná, takže skóre je i v 18. minutě mezi Ferencvárošem a Plzní 0-0, ale zápas se rozjíždí, teď je to nahoru, dolu a nahoru teď míří Ferencvároš, konkrétně Birmančevič na levém křídle v souboji 1-1 s Gabrielem. Raději uklidnil situaci a přihrál pod sebe na Kadu a Kadu teď hledá naděje záložníka uprostřed hřiště, ten si pomáhá s Listešem, ale jeho přihrávka takový svícen na nikoho, to znamená, že se míče zmocní alespoň na chvíli Plze. A je to Memič, který roztáčí své rychlé nohy a nakonec se snaží přelobovat brankáře z poloviny hřiště. Netrefil to úplně přesně, respektive ta délka a výška, to bylo dobré, ale nedokázal ten míč namířit do branky. Ale všimnul si, že Radnoty, brankář Ferencvároše, je vyběhnutý mimo své pokutové území. Mimochodem, ten prožívá svůj debut v dresu Ferencvároše. On ještě nikdy nehrál za A tým ani v nejvyšší maďarské soutěži a teď dostává šanci v evropské lize. Zajímavé rozhodnutí slovenského trenéra Ferencvároše Borbéliho Baláše. Uvidíme, jak si tenhle mladík poradí s těžkým debitem v evropské lize. Zatím tedy odolává střelám a pokusům Plzně. Teď kombinuje Ferencvároš na vlastní polovině, 19. minuta. stále 0-0. Birmančević otáčí hru na pravé křídlo, tam zpracovává míč Dele, pravý křídelník, Klička na střed hřiště, souboj 1-1 s Doskym, Dosky ho dokázal nakonec ustát, nakonec se uvolnil, Dele centruje do vápna na Listeše, míč zpracovává Birmančević, dává pod sebe na Kadua, ale hra nebude pokračovat, protože je to offside. Čárový rozhodčí zvedl praporek, všiml si toho taky hlavní sudí Silvest Čak, a tak bude Plzeň rozehrávat od vlastní branky. 19. minuta, víc nebezpečnějších pokusů měla určitě Plzeň těch střeleckých.
0: Ale zatím je stav bezbrankový a my se znovu vrátíme do Německa na utkání Freiburg Jablonec do konferenční ligy. Tam je Tomáš Petr.
4: 20. minuta startuje a Freiburg vede nad Jabloncem 1-0. Staral se o to Vincenzo Grifo, který pálil z přímého volného kopu. Přesně Jablonec po té inkasované brance zhruba 5 minut zpátky trošku přidal na aktivitě, ale do zakončení se nedostal. Naopak je to pár okamžiků zpátky, co pálil znovu Grifo, když si natáhl míč od té levé lajny, řekněme po hraně vápna, na střed a pálil na vzdálenější tyč. A Hanuš musel vytasit dobrý zákrok tak, aby Jablonec už neprohrával o 2 góly. Teď tady v polovině 20. minuty stále platí Freiburg 1, Jablonec 0. Sláma na levé straně teď bezradně se snažil propálit Irieho, což nevyšlo. Ale Severočeši budou vazovat. Sláma posílá míč zpátky na Pavloviče, ten využije služeb Tekijaškyho. Tekijašky k pravé lajně, tam je Cedidla. Cedidla ve spolupráci s Čanturišvilim, ale ten byl vytlačený zpátky na vlastní obranou polovinu a míč zase zpátky u Tekijaškyho, Cedidla napravo. A proti sobě má ale hned připraveného Grifa.
0: Zatím je to tedy stále nepříznivé pro český klub. Musíme připomenout, že neúplně příznivě to dopadlo také pro pražskou Spartu. Ta v evropské lize vedla nad norským Lillestrømem ještě v nastaveném čase, jenomže po hrubé chybě v defenzivě inkasovala na konečných 1-1. Vracíme se zpátky do Maďarska. Ferencváros, Viktoria Plzeň, sleduje Adam Procházka.
1: 21. minuta, Ferencváros Plzeň 0-0, zápas, ve kterém měla víc šancí zatím určitě Plzeň a konkrétně hodně aktivní křídelník Memič, který už se dostal k třem střelám, jedna byla z poloviny, další dvě spoza vápna, pokusy o obstřel na zadní tyč, ani jednou mu to zatím nevyšlo, byl poměrně frustrovaný po tom posledním pokusu, ale jsou to samozřejmě dobré signály od Plzně, která se čím dál tím víc a víc dostává do utkání. Ferencváros teď kombinuje na vlastní polovině, argentinský stoper Gomez přihrává pod sebe na Rámakerse, to je pro změnu belgický obránce, teď si jenom vyměňují míč, jako by nevěděli kudy dopředu. Plzeň spíš vyčkává u středové čáry, není to agresivní pressing a teď díky tomu Plzeň taky získává míč, ale nepovedená přidávka Panoše znamená, že se k míči dostává Dele na polovině soupeře, předkopl si míč až příliš před sebe, odkop Prepsla znamená autové vhazování pro Ferencváros ve 22. minutě za bezbrankového stavu v utkání hlavní fáze Evropské ligy. Gomez přihrává opět Rámakersovi. Rámakers už se rozliží, kam by poslal dlouhý nákop, což je nejčastější forma rozehrávky domácího týmu tady v Budapešti. Teď pro změnu Gomez kouká před sebe, ale žádná nabídka, jako by záložníci Ferencvároše spali nebo se nechtěli nabízet stoperům. Teď se vrací ke stoperům záložník Nať, jako by slyšel má slova, to je nejzkušenější hráč Ferencvároše. Dobrá přihrávka, se kterou si poradil Ošvat, to je pravý obránce u středové čáry. No a teď se to Ferencvároši trochu otevírá na levé straně, tam operuje Kadu a taky Birmančević. Teď Birmančević u míče míří směrem dopředu, je atakován Sojkou, ale Birmančević ten souboj ustál a teď přihrává dopředu Listešovi. Listeš už si tvoří pozici, ještě dává do vápna na Deleho. Dele má šanci vystřelit, rána levačkou a dvech zamezil té střele, strčil do té rány, do té trajektorie hlavu a odhlavičkoval ten míč mimo hrací plochu. Bude z toho rohový kop pro Ferencvároš. Na konci 23. minuty bezbrankový stav, no a roh si na starost vezme opět hráč, který odehrál několik zápasů a pár sezon za Plzeň v plzeňském dresu, Kadu. Centrovat bude pravačkou, už udělal několik kroků zpátky, zvedl svoji levačku, dívá se na nabídku svých spoluhráčů, posílá centr do vápna, který nakonec odhlavičkovává Prepsl a ukazuje spoluhráčům, aby vyběhli pryč, ale jsou stále v klinči. Ferencváros u míče na pravé straně. Je to Kadu, tentokrát se centruje levačkou, prodloužení a opět Dvech zasáhl, po něm taky Pirgič a kapitán Hrošovský odkopává míč vysoko, teď zpracovává trochu krkolomně záložník Ferenc Vároše, nať přihrává zpátky brankáři Radnotimu, teď se může Plzeň alespoň trochu nadechnout ve 24. minutě po tom, co čelila tlaku a taky rohu Ferenc Vároše, ale u míče zůstává domácí tým. Je to opět nať, který hraje s dlouhými vlasy v čelence, podobně jako třeba Birmančevič. U míče teď stoper Gomez, stoper Ferenc Vároše, pomáhá si s Kaduem, ten mu v zápětí míč vrací. Ferenc Vároš kombinuje na vlastní polovině, ne tak daleko od vlastního pokutového území. Pro míč si zbíhá Birmančevič, ale přichází o něj. Šance pro Memiče na levém křídle, který přihrává do středu hřiště na kapitána Hrošovského. Ten skvěle se protáhl mezi dvěma hráči Ferenc Vároše, padá k zemi, ale faul to nebyl a dopředu míří domácí tým. Birmančevič levačkou posílá míč dopředu na Zachariasena, ale ten o míč přichází a to je zase šance pro Plzeň, ale další nepřesná přihrávka Hrošovského, jenomže míč se odráží zase dost příhodně pro Plzeň. Teď taková nepřehledná situace ve středovém kruhu, míč vyplaval u hráčů Ferenc Vároše a hodně prostoru je na pravém křídle. Ferenc Vároš se přibližuje pokutovému území, Ošvat centruje do vápna, ale skvěle se tam vrátil Sojka, vypomohl obráncům Plzně. Memič byl faulovaný, takže si může Plzeň opět trochu oddechnout ve 25. minutě za bezbrankového stavu v Evropské lize. Bude to
0: v Evropské lize se hrají další zápasy. Benfica vede nad Celticem už 2-0 v 25. minutě. Celta Vigo nad Juventusem 1-0. Odehráno je také 24 minut a nějaké ty drobné Jagiellonia Ararat 1-1. No a teď do konferenční ligy. Tady nás zajímá nejvíce zápas mezi Freiburgem a Jabloncem, který sleduje Tomáš Petr.
4: 26. minuta odstartovala a Freiburg vede nad Jabloncem 1-0 v skóre, které platí od 15. minuty, kdy skóroval z přímého volného kopu Vincenzo Grifo. Severočeši teď rozehrávají pár metrů za půlící čarou. Je to Sedláček, který dává na Čanturišviliho. Ten okamžitě vrátil Sedláčkovi. Přihrávka k vápnu Cedidla. Jeho patička Alium by se tam mohlo prosmíknout. Jeho rána souhlu, ale nakonec spíše taková střílená přihrávka, která prošla vápnem. Luboš Kozel každopádně zatleskal rukama nad hlavou za tuhle snahu a tuhle aktivitu jabloneckých. Řekl bych, že po té inkasované brance hosté trošku víc zabrali, ale také se to dá přičíst tomu, že Freiburg už vede a tak domácí mohli také trošičku možná i podvědomně polevit. Polidar se snaží znepříjemnit domácím rozehrávku, ale bude z toho jen další vazování na pravé straně. Míč tam má Kibler, ale nemá moc komu. Nakonec šikovně přímo na nohu Eggesteina, který z první ze vzduchu napál míč k půlící čáře a tam fauloval Tekijašky. Kapitán Severočechů si musí dát velký pozor, protože už viděl žlutou kartu a samozřejmě další napomenutí by poslal Jablonec do 10 a Tekijašky ho předčasně do sprch. Polovina 27. minuty, Freiburg vede 1-0 a domácí rozehrávají teď ze středového kruhu. Eggestein táhne už míč po pravé straně, stále Eggestein, po něm Irje u lajny, ale vrací směrem na střed na osu hřiště, kde je připravený Osterhage. Spolupráce s Matiasem Gintrem, Suzuki, který není až tolik vidět, teď se nabídl na přihrávku. Osterhage, Rosenfelder potáhl míč a dává doleva k lajně na Christiana Gintra, pardon, to je Vincenzo Grifo, jeho centr, dobrý míč, Kibler tam naskakoval a prosadil se ve vzduchu, ale nedokázal usměrnit ten balón mezi tři tyče, šlo to půl metru, možná metr nad břevno Hanušovy branky, ale trestu hodně nehlídaný, tam byl pravý obránce Freiburgu Kibler a teď tedy Severočeši měli i určitou dávku štěstí, že v polovině 28. minuty skóre zůstává v úzovkách jen 0-1 z pohledu Severočechů, tedy že Freiburg stále vede pouze o gól. Polidar, Okeke, spolupráce, do které se ale připletl Irie a málem jabloneští ztratili balón. Sedláček, jeho nákop dopředu, Čanturišvili se přesunul z pravé strany na levou a teď tam má trochu prostoru, táhne míč k pokutovému zemí, stále Čanturišvili, přihrávka na pravou stranu, tam je Alium, ještě se tam nabízí také Cedidla, jenže teď už je ten moment překvapení pryč a Freiburg sformovaný v dostatečném počtu uvnitř vápna, každopádně útok jabloneckých ještě bude pokračovat a Sedláček před hranicí pokutovou zemí dává doleva na Slámu, Slámu v centr, došel do vápna, 1-1! Tam byl Růsek, který to netrefil úplně ideálně, ten míč byl ještě tečovaný a proto Backhaus nemohl zakročit a Severočeši tedy srovnávají na hřišti aktuálního lídra Bundesligy na 1-1. Antonín Rusek, který rozhodl o vítězství Jablonce o víkendu na hřišti Zbrojovky, teď tedy hrdinou okamžiku srovnáno a bude se začínat na novo pro Jablonec velmi, velmi cenný zásah, který nejenže povzbudí morálku, ale hlavně je tu možnost bojovat o bodový zisk po tom úvodu, kdy Freiburg vypadal v útoku opravdu velmi nebezpečně. Tohle je samozřejmě velká psychická vzpruha. Antonín Rusek tady srovnává po necelé půl hodině hry na 1-1 a domácí teď se sklopenými hlavami zůstávají v takovém němém úžasu. Každopádně do konce zápasu ještě hodně, hodně času. Teď začala 30. minuta a ve Freiburgu tedy Jablonec.
0: Už dva goly tedy padly v utkání, které posloucháte na Radiožurnálu Sport, ale můžete také nerušeně na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Zatím jsme na branku čekali v zápase Ferencvároše a Viktorie Plzeň v Evropské lize. Třeba má pro nás změnu Adam Procházka.
1: Změnu nemám, je to stále 0-0 ve 30. minutě. Ferencvároš už teď dobré dvě minuty u míče. Teď prostrkává Zachariasen na Kadua. Kadu by mohl střílet, ale raději otáčí hru na pravou stranu. Ferencvároš obléhá pokutové území Plzně. Teď je to Ošvat, který má míč v souboji 1-1 s Memičem. Rána Ošvata, měl to být asi pokus o obstřel, ale ta rána mířila do prostřed branky, navíc byla slabá. Žádný problém pro brankáře Plzně Ťapaje, který ten míč chytil do svých rukavic. Teď si ho pouští na špičku kopačky, zpracovává a bude ho rozehrávat na pravou stranu. Ne, to bylo jenom naznačení, nakonec na levou stranu. Prepsl zpracovává na vlastní polovině, přihrává do Skimu, ten se snaží poslat do úniku Kabonga a daří se mu to. Kabongo je za defenzivní linií, ta už ho doběhla, teď si snaží míč prostrčit mezi dvěma obránci. To se mu podařilo, ale už se nedokázal sám dostat přes ta dvě těla a to znamená, že Plzeň přichází o míč. Dele a dlouhý nákop na levé křídlo na Birmančeviče, toho ale dobře a poctivě brání obránce Gabriel, který díky tomuhle souboji získává míč pro Dveha. Ten utíká už na polovinu soupeře přes půlící čáru a odevzdává míč Sojkovi. Sojka se rozebíhá proti dvěma obráncům, nakonec se s míčem otáčí a vrací ho pod sebe na zmiňovaného Dveha. Ten se vrací až na vlastní polovinu, respektive k té středové čáře, protože všichni hráči Ferencvároše teď zalezli na vlastní polovinu na konci 31. minuty za bezbrankového stavu zápasu mezi Ferencvárošem a Plzní v Evropské lize. Dvech teď rozehrává na Prepsla na vlastní polovině. Plzeň už se dlouho pohybuje kolem středové čáry, ale ne a ne se posunout dopředu. O to se snaží Memič přihrávkou, kterou ale zachytil Ošvat. Nakonec se míč do zámezí odrazil právě od Memiče. A to znamená, že míč má teď Ferencvároš. 32. minuta, Ferencvároš, Plzeň zatím bez branek 0-0. Z Budapešti Adam Procházka, Radiožurnál. Ferencvároš pokračuje v držení míče na vlastní polovině, záložník Naď přihrává dopředu na Ošvata, Ošvat vrací Naďovi, který se poměrně často vrací mezi stopery tak, aby pomohl s tou rozehrávkou, protože ta vypadá často v podání Ferencvároše trochu bezradně, teď se ale otevírá prostor na pravém křídle. Ferencvároš na polovině soupeře, pravý křídelník Dele už má míč u své levačky a vybírá si pro souboj 1-1 Doskyho, ale ten ho znovu ubránil, Dele přihrává pod sebe, teď centr Ošvata míří na zadní tyč, nepříjemný balon, Ťapaj ho chytal, skákal směrem dozadu a trochu se přerazil o pravou tyč své branky, snad bude v pořádku, vypadá to, že už vstává z trávníku a bude moct pokračovat, ale to jsou nepříjemné balony, takové ty nepovedené centry, které ale shodou okolností míří přesně do horního rohu branky. Takže ne úplně jednoduchá situace pro Ťapaje, ale poradil si s ní, už je na nohou a může rozhrávat. 33. minuta, Ferencvároš Plzeň 0-0 a nákop Prepsla na polovinu soupeře. Kabongo natěsno hlídaný Ráma Kersem, který uhlídal tedy Kabonga. Míč propadl za oba zmiňované hráče a sebral si ho stoper z Argentiny Gomez. Ve službách Ferencvároše samozřejmě. Teď Kadu na levém křídle, další spolupráce s Birmančevičem, jenomže Birmančevičova přihrávka nebyla přesná, skončila v zámezí. Kadu se snažil ten balon zachytit na hrací ploše, alespoň s kluzem, ale byl u toho míče pozdě. To znamená, že se Plzeň pomalu přesune na polovinu soupeře, protože bude míč vhazovat do hry. Autové vhazování pro Gabriela, tomu se zatím nikdo nenabízí. Rozhodčí už začíná odpočítávat 5 sekund, pravidlo, na které už jsme si ve fotbale zvykli. Takže Gabriel rozehrává, nepřesně. Odkop Gomeze, který padá do středového kruhu, souboj Doskyho s Delem. Dosky vyhrává, ale ta hlavička míří na kopačky stopera Ráma Kerse. Ten prohazuje...
0: Z Budapešti se znovu přesuneme teď do Freiburgu. Tam ještě před chvílí Jablonec senzačně srovnal v konferenční lize na 1-1. Utkání sleduje Tomáš Petr.
4: Přesně polovina, 34. minuty. Jablonec hraje ve Freiburgu 1-1. To říkám ve chvíli, kdy Sláma nakopává míč, ale Čanturišvili, než se zorientoval nalevo, tak už míč byl v autu. No, tak Čanturišvili se teď přesunul zprava doleva, ale už zase míří na tu svou pozici vpravo v tom, řekněme, ofenzivním trojzubci, pokud to tak můžeme nazvat, v podání Jablonce, protože levá strana patří Polidarovi. Irie sklepává ve středu hrací plochy Gesteinovi, ten okamžitě posouvá doleva do běhu Griffovi. Vincenzo Griffo následně do vápna. Christian Ginter, tečovaná rána, velké problémy Hanuše, který na dvakrát musel likvidovat ten balón. Ještě se domácí publikum i trenér Julian Schuster zlobí, že to nebyl roh. Ale na tu dálku ode mě těžko soudit. Každopádně rozhodčí ukázali Jabloneckým, že mohou pokračovat ve hře. Sláma na levé straně rozehrává na Polidara, ten si chtěl pustit balón, ale to nepřipustil Kibler, který hájí tu pravou stranu defenzívy Freiburgu. Irie, teď už v útoku faulovaný, jasně, Sláma ho tam podsekl. Není vůbec potřeba o tom více debatovat. Irie, ten nestával vůbec pomalu ze země, zkrátka se vyšvihl takovým, skoro bych chtěl říct, saltem na nohy a okamžitě odcupital pryč. Mezitím Kibler rozehrává na Matiase Gintra, ten dává na Eggesteina. Eggestein teď ve středovém kruhu vyhodnocuje varianty, kudy jít dopředu. Rosenfelder přebírá míč vlevo, proti němu už se ale vydává Alium a tak zase domácí berou tu cestu balónu přes Eggesteina. Matias Ginter, ten rád podporuje útok, teď přesouvá míč doprava na Irieho. Irie má proti sobě Slámu, vybírá tedy Eggesteina na ose hřiště. Matias Ginter, zase se ta smyčka utahuje okolo jabloneckého krku. Tentokrát Rosenfelder po povezení blíže k vápnu dává na Christiana Gintra. Vincenzo Griffo zkusí to z dálky, nepříjemná rána, která skočila. Ještě se tam tlačili domácí do dorážky, ale tu první situaci Hanuš vyřešil a pak vypomohli obránci. Znovu Christian Ginter. 36. minuta bude končit, stav nerozhodný 1-1, Freiburg ale teď tlačí Jablonec do úzkých. Eggestein ve středovém kruhu, po něm hraje Rosenfelder, nalevo Griffo, ale teď Jablonec pomalinku vytlačuje domácí na vlastní obranu polovinu. Eggestein, Matias Ginter. Zároveň to také může být určitá past od domácích, kteří možná se snaží trošku i vylákat Jablonec defenzivně. Nákop dopředu na Kiblera, ten hlavou usměruje míč na penaltový puntík, ale tam už si došel pro balón Hanuš a rychle rozehrál na Okekeho. Ten okamžitě nákopem hledá Aliuma, ale Alium neuspěl v hlavičkovém souboji s Rosenfeldrem a tak Freiburg zpátky na míči. Polovina 37. minuty. Jablonec dokázal ve Freiburgu vyrovnat po té, co skóroval v 15. minutě Griffo, tak se o gól na 1-1 postaral krátce před půl hodinou hry hostující Rusek. Teď Irie zprava si navedl balón a šel do koncovky. Ta jeho střela byla přizdvihnutá a bude z toho tedy rohový kop pro domácí celek. A to znamená, že práci bude mít kapitán Christian Ginter. Dlouholetá opora Freiburgu, stejně jako v uvozovkách jmenovec Matias Ginter, i když kapitán Ginter je s přihlasovaným U a Matias Ginter je normálně s měkkým I. Teď je tedy Christian Ginter, kapitán, který už zdvihl pravou ruku, zacupital a posílá centr na bližší tyč. Tam byl ale Polidar, který odhlavičkoval. Griffo ještě posílá míč zpátky do ohně. A tam taky Jašky dokázal vyřešit situaci, i protože byl faulovaný. Polovina 38.
0: Je to stále 1-1 mezi Freiburgem a Jabloncem v evropské lize. Benfica vede nad Celticem v 38. minutě. Už 3-0. Jak to vypadá s Ferencvárošem a Viktorií Plzeň, to řekne Adam Procházka.
1: 38. minuta, lépe to vypadá z Plzní, byť to skóre tedy je stále 0-0 mezi Ferencvárošem a Plzní, ale Plzeň je aktivnější, je nebezpečnější. Před malou chvílí se k dvěma střelám dostal pravý obránce Plzně Gabriel, ta první pravačkou byla zblokovaná, ta druhá levačkou z voleje, ta už mířila na branku, ale byla slabá, takže brankář Radnoty si s ním poradil. Teď Plzeň znovu umíče na hranici, vápna, Sojka se skoro dostal k míči a tedy i k zakončení, ale přispěchal tam na poslední chvíli stoper Gomez, získal míč pro Ferencvároš a Dele se snaží rychle přesunout do útoku.

0: centrovat, anebo samozřejmě napřímo ohrozit branku gólmana Plzně Ťapaje. Na starost si tu standardku bere Kadu, který dokáže centrovat i pravačkou, i levačkou. Vypadá to, že tentokrát zvolí pravačku a to by mohlo napovídat, že to bude spíš centr než pokus o střelu, protože ten míč se bude kroutit pryč od branky a právě tedy možná na hlavy spoluhráčů Kadua. Teď už dostává pokyn ke hře. Kadu ukazuje levačkou směrem nahoru, teď centruje do vápna, míč propadá na zadní tyč, nakonec odvráceno, potom ještě kapitánem Hrošovským, definitivně do bezpečí. 40. minuta bude pomalu končit. Ferencvároš Plzeň, Evropská liga, hlavní fáze stále 0-0 a teď dobrá klička naděje záložníka Ferencvároše, který se snažil dostat na polovinu soupeře, ale zodpovědně se vrátil Sojka. Teď ale hodně prostoru pro Birmančeviče. Ten už se dostává do pokutového území. Souboj 1-1 s Doskym. Dosky to skvěle ustál. Zblokoval ten centr. Birmančevič tleská Kaduovi za tu přihrávku a je to autové vhazování pro Ferencvároš. Z pravé strany poblíž pokutového území Plzně hrát bude Korbu, tedy záložník Ferencvároše. Přihrává pod sebe na Ráma Kerse. Po něm Nať a zahraje se taky Gomez. Teď se fotbalisti Plzně vrátili do vlastního pokutového území. Centr opět odvrácený, s tímhle si zatím dokáží plzeňští vždy poradit dobře, ale moc se nedostávají k těm odraženým balónům a proto další šance na centr pro Kadua. Ten už je blízko vápnu soupeře, Kadu centruje, znovu odvráceno, Panoš zpracovává, obchází soupeře, tedy Nadě, no a nabíhá mu tam skvěle Memič, který dostává přihrávku za obranu, dostane se k míči Memič, ano, dostane a teď v souboji s Gomezem Memič padá na zem, tohle bylo čisté. Tělo na tělo, skvělá práce Gomeze, potlesk celého stadionu, dokonce i maďarští novináři ve stoje tleskají. Škoda, protože Memič už se dostával za obranu, víme, jak je na tom rychlostně dobře, ale Gomez se skvěle vrátil a pak prudkým pohybem těla odstavil, tedy od míče Memiče, a bude to tedy opět pokračovat za bezbrankového stavu 0-0. Zpátky se k míči dostává Plzeň, protože nákop brankáře Ferencvároše Radnotyho nebyl přesný, podobně jako nákop Doskyho. To znamená míč pro Ferencvároš na vlastní polovině. Ošvat se s míčem otáčí, chtěl ho nakopnout dopředu, ale Kabongo presoval hodně rychle a to znamená, že tu přihrávku zblokoval. Ferencvároš teď opět rozjíždí další útok z vlastní poloviny. Gomez, tedy hrdina toho posledního okamžiku, který zabránil gólové příležitosti Memiče, rozehrává doleva na Kadu a ten okamžitě míč vrací zpátky. Skoro to vypadá, jako by Ferencvároš chtěl ten poločas dohrát za bezbrankového stavu. Teď už se ale Ošvat dostává i na polovinu soupeře, přihrává na Deleho. Delemu se teď nedaří, je to nebezpečný nigerijský křídelník, rychlonohý s dobrou střelou, ale dnes v zápase úplně není. Teď ho ještě postrčil Prepsl, asi ho chtěl trochu vyprovokovat. Dele z toho není úplně nadšený, ale pokračuje se dál ve hře. Ferencvároš u míče na vlastní polovině, Nať rozehrává na pravou stranu, Ošvat zpracovává podél pravé postraní čáry, rozebíhá se dopředu, centruje do vápna, Dvek odlavičkovává a bude to další roh. Drobný potlesk v Groupama aréně, která má kapacitu 22 tisíc diváků. Plno úplně není, je tu několik volných sedaček, ale kolem těch 18, 19 tisíc, možná i 20 bytů být mohlo. A teď se před zraky všech dostane k dalšímu rohovému praporku a rohovému kopu. Kadu rozehrává nakrátko na Birmančeviče, ten vrací Kaduovi, ten už centruje do vápna na zadní tyč, tam se k míči dostává Zachariasen, hlavička nakonec zblokována, odkopnuto Doskym, ale zpátky u míče záložník Ferencvároše. Nať, 44. minuta, první poločas se chýlí ke konci, Ferencvároš tlačí centr do vápna na zadní tyč, Panoš odlavičkovává před Birmančevičem, ale míče zpátky v pokutovém území, Zachariasen, zakončení, končí těsně vedle branky, ale tomu všemu předcházel faul na jednoho z hráčů Plzně, takže z toho žádná branka nebude. 44. minuta, to už jsme zmiňovali, zatím tedy stále bez branek, těžko říct, jestli si nevyžádá taky Memič ošetření, vypadá to, že ne, už je na nohou, bude moct pokračovat. Není to jeden z těch nejvyšších hráčů, to rozhodně ne, ale teď ve vzdušném souboji pomohl Plzni, která se bránila a získal tedy standardní situaci z velké dálky na vlastní polovině, vypadá to, že to bude nákop brankáře Ťapaje.
1: První poločas bude končit nejenom v Budapešti, ale také ve Freiburgu. Tam se hraje konferenční liga, hraje tam Jablonec a sleduje to Tomáš Petr.
2: 44. minuta končí, poslední minuta základní hrací doby první půle odstartuje za pár chvil. Freiburg Jablonec nerozhodně 1-1.

0: A poté, co domácí šli do vedení, když se v 15. minutě trefil Grifo z přímého volného kopu, tak krátce před půl hodinou hry vyrovnal hostující Rusek a od té doby tedy platí nerozhodné skóre. Teď to jsou domácí, kteří se tlačí do útoku, a to po pravé straně, kde úřaduje Irie, obzvlášť v úvodu zápasu byl hodně nebezpečný, ale potom, co šli domácí do vedení, tak jeho aktivita notně ustala a od toho vyrovnání jabloneckých...
1: Teď pojďme zase do Budapešti na standardní situaci Plzně a slovo má Adam Procházka.
2: 45. minuta, první poločas pomalu končí, je to 0-0 mezi Ferencvárošem a Plzní a Plzeň se dostává ke standardní situaci, rozehráno nakrátko na polovině soupeře, teď kapitán Hrošovský dívá se do vápna, centruje do vápna, do toho pravého vzdáleného rohu, hlavička směrem do ohně, odvráceno, teď se obránci Ferencvároše zlobí, podle jejich názoru byl kapitán Zachariasen faulovaný, ale sudí nepíská, nakonec píská. Ani offside, ani faul, ale konec prvního poločasu, vůbec nic nenastavil hlavní sudí a tak se tedy hráči dostanou do kabin po prvním poločase, který byl bezbrankový. Ferencvároš, Plzeň 0-0.
1: Za Adamem Procházkou zase za 15 minut, až začne druhá půle, teď zpátky do Freiburgu za Tomášem Petrem.
0: Kiblera. Ještě 30 sekund zbývá z toho minutového nastavení. Freiburg Jablonec 1-1. Pavlovič teď hodně agresivní při tom bránění a nakonec je z toho faul v blízkosti rohového praporku, takže takový o pár čísel vylepšený roh pro Freiburg a poslední šance první půli, protože do vypršení toho minutového nastavení zbývá 10 sekund. Grifo si tam připraví ten míč a teď potřebuje Jablonec ustrážit tuhle standardní situaci, pokud chce odejít do kabin za nerozhodného stavu 1-1. Vincenzo Grifo, který pošle míč do pokutového území, jednočlená zeď na té bližší tyči, ještě před hranicí vápna zaparkovaný sedláček. Grifo ještě nemůže rozehrávat, asistent rozhodčího mu tam překáží, hlavní arbitr až teď dává píšťalkou pokyn. Grifo zdvihl pravou ruku a posílá centr na bližší tyč. Zajímavý centr, který proletěl skrze vápno. Irie na zadní tyči ještě hledá střeleckou pozici, ale Okeke zblokoval jeho pokus a první půle končí po 45 minutách plus té jedné přidané, tedy ve Freiburgu platí nerozhodné skóre. 1-1 domácí šli do vedení v 15. minutě, kdy se trefil z přímého volného kopu Vincenzo Grifo, ale hosté dokázali vyrovnat krátce před půl hodinou hry. To byl Antonín Rusek, který i díky teči jednoho z bránících hráčů tedy srovnal na 1-1 a takové je ve Freiburgu i skóre po prvních 45 minutách.
1: Moc krát děkujeme, i za Tomášem Petrem se vrátíme, až začne druhá polovina, to znamená za nějakou čtvrt hodinku. No a zatím je to hodně remízové z českého pohledu, z pohledu i českého koeficientu. Tak jak jsme teď slyšeli v konferenční lize, zatím po 45 minutách Jablonec ve Freiburgu 1-1, což je tedy, musíme říct, pro severočeský klub mimořádně skvělý výsledek. 1-1 ale rozhodně úplně není ideální výsledek pro pražskou Spartu a ten už je konečný proti Lillestrému. Dnes Spartané vedli většinu zápasu v evropské lize, ale v závěrečném nastavení po obrovské hrubce v obraně inkasovali ten rozhodující gól na 1-1. Já říkám rozhodující, ale myslíme tím rozhodující o tom, že výsledek nakonec byl dělba bodů. No a jak jste slyšeli před malou chvílí, zatím remízově hraje také Viktoria Plzeň proti Ferencvároši v Budapešti. Je to 0-0. Druhé půle začínají ve 22:01. Uslyšíte to na Radiožurnálu Sport.
3: S mikrofonem za fotbalem.

Radiožurnálu Sport. Kromě Pink Floyd také pořad s mikrofonem za fotbalem, který posloucháte už od 21 hodin, vlastně už od 18.45, protože dnes se hrají evropské poháry s trojí českou účastí. Právě už v podvečer rozehrála svůj zápas Evropské ligy Sparta po té, co porazila Ararat Arménia na jejím hřišti, tak chtěla porazit také dalšího, asi řeklo by se druhého nejslabšího soupeře, který ligová fáze Evropské ligy přinesla, ale to se nepodařilo. Sparťané sice vedli nad norským Lillestrømem 1-0, ale nakonec v nastavení bylo srovnáno na 1-1 a tímhle výsledkem zápas také skončil. Co se týče ostatních výsledků, tak zazářil třeba Patrik Schick, který dal za Leverkusen 2 góly, i když oba byly z penalty a bylo to poté, co přišel až v 18. minutě na hřiště, když nahradil zraněného spoluhráče. Bayer vyhrál na hřišti Lechu Poznaň 4-0, no a Pavel Schulz, ten také dával dnes branku, zařídil 1 gólem, dokonce gólem patičkou, jen tak mimochodem moc hezký, až nebudete mít co hledat třeba na sociálních sítích. Lyon porazil Crystal Palace i díky Pavlu Schulzovi 3-2. Aktuálně ještě víme, že Ferencvároš hraje s Viktorií Plzeň bez branek o poločase, druhá půle začne zhruba za 7 minut, Radiožurnál Sport rozhodně u toho bude, no a budeme také sledovat v kombinovaném přímém přenosu, jak se vyvíjí zápas konferenční ligy. Tam zatím Jablonec dokázal srovnat na hřišti vedoucího celku Bundesligy Freiburgu na 1-1 a to je stav, který trvá i po 45 minutách.

0: Na Radiožurnálu Sport se znovu vracíme k fotbalu, konkrétně to bude teď Evropská liga a druhý poločas utkání mezi Ferencvárošem a Viktorií Plzeň, to bude komentovat Adam Procházka.
1: Hezký večer ještě jednou, začal druhý poločas před pár sekundami, Ferencvároš Plzeň 0-0, rychlá rekapitulace prvního poločasu, na střely poměrně vyrovnané 10-8 pro Plzeň, která byla aktivnější, Memič se dostal hlavně k několika příležitostem, ale ani jednou nedokázal skórovat a tak začínáme stejně jako v úvodu prvního poločasu. Bezbrankový stav 0-0, u míče teď Ferencvároš, do hry bude vhazovat Kadu, který už má míč ve své pravačce, udělal několik kroků dopředu, rozehrává na Listeše, ten prohrál hlavičkový souboj, ale získal alespoň další autové vhazování, Kadu se posunul o takové 2-3 metry, tentokrát volí variantu přihrávku dozadu na stopera Gomeze, ten prodloužil míč až na brankáře, tedy Radnotyho. Nákop dopředu zpracovává Birmančevič, po něm hraje Kadu, který na podruhé ten míč získává, ale pak o něj v zápětí Ferencvároš opět přichází, takže si může na vlastní polovině zakombinovat taky Plzeň. Dvech přihrává dopředu, Gabriel tu přihrávku zachycuje, to bylo těžké zpracování, obešel Nadě, už jsem chtěl říct, ale ten dokázal nakonec ten souboj ustát a vypíchnout míč Gabrielovi do zámezí. 47. minuta, autové vhazování pro Plzeň, stále platí bezbrankový stav a vypadá to, že to bude i dlouhý aut do vápna. Podání Plzně. 47. minuta, Ferencvároš Plzeň, zatím v Evropské lize bez branek 0-0. Z Budapešti Adam Procházka, Radiožurnál. A my se vracíme pohledem zpátky na trávník. Ten dlouhý aut v podání Plzně nebyl přesný. Ferencvároš bez problémů odvrátil a k přechodu do útoku už se chystal ošvat, ale neměl před sebou úplně nalajnovanou dálnici směrem na polovinu soupeře a tak přihrává zpátky na stopery. Míč se otáčí až na levou stranu. Šajtle v podání Kadu a na Birmančeviče nepřesná. Gabriel dokázal předskočit před srbského křídelníka. Přichází zápětí nákop Plzně, teď pohledná patička, která uklidňuje situaci, byla to patička Memiče, který dál tedy drží míč pro Plzeň, teď kombinace pokračuje, ale to napadání Ferencvároše je nepříjemné, teď se z něho snaží vymotat Kabongo a daří se mu to, skvělá přihrávka taky na Pirgiče, ten míří do pokutového území soupeře, Pirgič bude pálit z pravé strany, nakonec ještě centr s Kluzem tam přiletěl, obránce Gomez a to znamená rohový kop pro Plzeň, ale ta situace vypadala hodně nadějně, byl to ukázkový protiútok, skvělé prostrčení Memiče z první na nabíhajícího Pirgiče. Myslel jsem si, že bude pálit, protože vypadalo to, že má klapky na očích a že zkrátka měří přímo na branku. Potom tedy přihrával přihrávka zblokovaná a roh pro Plzeň, rozhrávat ten roh bude. Z levé strany Sojka, který už si ten míč nachystal na to místo, které míči patří při rohových kopech. Bude to přímo pod kotlem plzeňských fanoušků, kteří tleskají, Sojka centruje a nakonec Dele odvrací. Plzeň získává míč ještě na polovině soupeře, ale dosky nemá komu a tak přihrává zpátky na brankáře Ťapaje. Ten zpracovává podrážkou, přihrává vysoký míč na Memiče. Memič se snaží prosmíknout mezi dvěma hráči, to se mu nepodařilo a teď šance pro Birmančeviče. Už je na hranici pokutové zóny, prostrkává na Zachariasena, Zachariasenova rána a Ferencvároš vede 1-0. 49. minuta, byla to hodně, hodně rychlá akce a Groupama Arena ožívá. Ten kotel skáče, fanoušci Ferencvároše mávají šálami nad hlavou a hlouček hráčů Ferencvároše se raduje. Vedle branky Ťapaje to zakončení, přízemní střela na vzdálenější tyč, Ťapaj neměl nárok. Dobré zakončení kapitána Ferencvároše po asistenci ex-Sparťana Birmančeviče, který se dostal s míčem hodně, hodně dopředu, několik metrů už se blížil pokutovému území, mohl si vybrat i variantu střely, nakonec ještě přihrál Zachariasen, ten tam měl hodně, hodně volného prostoru v pokutovém území, zakončil levačkou a poslal tedy Ferencvároš do vedení 1-0, máme tu 50. minutu a první body Plzně. V aktuální sezóně Evropské ligy se zase o něco vzdalují. Plzeňští už netrpělivě čekají, než se všichni hráči Ferencvároše.
0: My už také netrpělivě čekáme na to, jestli se rozehraje i druhý poločas ve Freiburgu. Tam se hraje konferenční liga, hraje tam konkrétně Jablonec a sleduje to Tomáš Petr.
2: 49. minuta začíná, a to faulem Aliuma. Stav nerozhodný, je 1-1 mezi Freiburgem a Jabloncem. Domácí, podobně jako do první půle, i do té druhé nastoupili aktivně. Jablonec ale měl jednu příležitost. Alium se řítil sám na brankáře, jenže praporek nakonec znamenal, že i kdyby Baghaus nechytil tu jeho střelu, takže by stejně žádná radost jabloneckých nepanovala. Teď šance z pravé strany, tam se snažili domácí procpat do koncovky. Ještě Christian Ginter z nepříjemně život, Suzuki zpracoval míč ve vápně, zblokovaná rána. Rosenfelder vrací k pokutovému zemí, ale tam už se podařilo Severočechům odklidit míč. Pavlovič odkopává do bezpečí. 50. minuta začíná, stav nerozhodný, 1-1 mezi Freiburgem a Jabloncem. Irje, tedy domácí pravé křídlo, které obzvlášť v úvodu zápasu hodně zatápilo Slámovi, tak teď zase volí cestu míče doleva. Grifo natáhl se na střed hrací plochy, ale Okeke výborně zafungoval a zastavil tenhle útok, jenže zase rychle odevzdal balón. Takže může hrát Kibler na pravé straně Irje. Irje, proti němu Polidar. Irje nechal patičkou za sebe Eggestein. Roztahuje ho ještě doprava a centr nepřijde. Eggestein ještě dává zpátky na Kiblera. Až teď je to takový střílený centr, řekněme, ale hodně nepřesný. Takže v závěru 50. minuty zastavu 1-1. Naprosto v klidu. Brankář Severočechů Jan Hanuš může dopítat k tomu míči, není to ani běh, ani chůze, ale je to tak, aby to zkrátka u rozhodčího prošlo, aby to nebylo zdržování hry. Rozehrávka nakrátko s Pavlovičem, míč doleva ke Slámovi, Sláma skloněná hlava, dostoupený protihráčem, Irje udráží míč do autu a Sláma tak bude vazovat. Musím říct, že tenhle český reprezentant nehraje úplně dobré utkání. Moc si nevěří a valná většina těch balonů, které k němu jdou, končí takovými nákopy dopředu bez nějakého nápadu a plánu. Ale to není možná problém jen Slámy, ale i dalších jaboneckých. Severčiši se moc do kombinace nedostávají, ale v té jedné jediné šanci tam se dokázal Rusek prosadit v 28. minutě. Matias Ginter tečoval jeho střelu do protipohybu golmana Baghause a Jablonec tedy dokázal srovnat po té úvodní brance Grifa z 15. minuty. No a stav 1-1 platí i teď na přelomu 51. a 52. minuty, kdy domácí rozehrávají u půlící čáry Osterhage, po něm už je to Rosenfelder. Ten rád vyváží balón až k pokutovému území, ostatně on stál na začátku té úvodní branky zápasu. Christian Ginter, jeho tečovaný centr zleva, ale jablonečtí odklidili balón, Rosenfelder a Čantorišvili ještě bojují o míč a nakonec to bude out pro Severočechy. Takže Čantorišvili může odejít od balónu a cedidla. Má teď úkol vracet míč zpátky do hry a nabídka je naprosto nulová, jako by nikdo nechtěl balón, všichni tak nějak schovaní za fotbalisty v bílých dresech, protože Freiburg dnes nastoupil v těch bílých dresech s takovými tenkými červenými proužky. Nakonec balón Kruskovi a Polidarovi, a tihle ofenzivní hráči alespoň prodloužili k pokutovému území soupeře, ale tam už zase Baghaus otáčí hru a Freiburg pádí dopředu. Irje na pravé straně dokázal odcentrovat a cedidla musí odkopávat té míči, jenže pouze ke Kiblerovi a Freiburg zase bude obléhat branku Jablonce. Znovu je to Irje na pravé straně, srovnal si to na levačku, jeho centr na zadní tyč, cedidla musí levičkovat. Ještě tam to vypadalo na problém na hranici vápna, ale Alium nakonec získal balón, ovšem odevzdává ho Eggesteinovi, jeho rána! Krásná táhlá střela, která nakonec končí na rohovém kopu, takže ve 53. minutě stav stále 1-1, ale Jablonec se zase začíná dostávat pod tlak, což utvrdí i tahle standardní situace, kdy Vincenzo Grifo je připravený u rohového praporku a právě on bude posílat míč do ohně. Hlouček za penaltovým puntíkem a na zadní tyč také míří balón. Hanuš se tam neprosadil a z brankové čáry Sláma vykopává míč. Domácí se hlásí o gól, ale pokračuje se ve hře. Ne. Je to gól nebo je to faul? Teď si nejsem vůbec jistý tím, co se stalo, protože rozhodčí tam signalizuje k brance. Možná to bude nedovolený zákrok, nebo hlavní sudí Edgar Malcev si k sobě volá kapitány. Je tam Tekijašky, je tam Christian Ginter. Domácímu publiku se tohle otálení nelíbí. Viděli možná balón v brance, sudí úplně ne. A ještě se tam domácí hlásí o to, že by to zkrátka měl být gól, ale bude se rozehrávat. Od branky Jablonce, tedy z pokutového území Severočechů, gól to nebyl, zůstává skóre 1-1, i když Julian Schuster má ruce nad hlavou a ještě něco signalizuje k sudím. A teď také hlavní arbitr z Lotyšska Edgar Samalcev se ještě ukazuje Hanušovi, ať počká s tou rozehrávkou, dal si ruku k levému uchu, tam, kde má ten komunikátor, a bude se řešit tahle situace asi u videa, jestli to tedy byl okamžik, který přinese další gólovou radost, a nebo jestli ten balón celým objemem nebyl za brankovou čárou, těžko říct. Ode mě ze stanoviště samozřejmě k brance vidět nebylo, monitor k dispozici nemám, ale Edgar Samalcev stále vyčkává, jaký verdikt přijde od videa. 55. minuta utkání, buď to bude i nadále 1-1, anebo Freiburg půjde do vedení 2-1. Už jednou domácí vedli a Jablonec zvládl vyrovnat. Teď je otázkou, jestli tenhle úkol budou mít svěřenci trenéra Luboše Kozla znovu, a nebo jestli video rozhodne o tom, že i nadále se bude pokračovat za nerozhodného stavu. Polovina 55. minuty a stále se čeká na to, jestli Edgar Samalcev se ukáže na ten středový kruh, na ten puntík uprostřed hrací plochy, a nebo jestli Jablonečtí budou rozehrávat ze svého pokutového území. Komunikace s videem, kde je Chorvát Zebec a také lotyšský arbitr Gluhovs, a teď už jde také Edgar Smalcev k monitoru, který má přesně na středové čáře proti mně na té vzdálenější straně toho banneru, kde je napsáno UEFA Conference League, tedy konferenční liga, tak tam teď Edgar Smalcev se přímo před tou protější tribunou tedy sleduje ty předchozí okamžiky, po kterých domácí volali, že by se měl uznat gól. Jablonečtí ty samozřejmě na to měli úplně jiný názor, a teď je otázkou, co uvnitř vápna viděl Edgar Samalcev, nebo jestli se tam řeší ještě nějaký další jiný prohřešek. Obdélník a ruka ukazuje na střed, domácí se radují, Freiburg vede 2-1. 56. minuta utkání, po konzultaci s videem tedy je ta předchozí situace vyhodnocena jako gólová. Moc nerozumím tomu, proč Edgar Smalcev šel k videu. Buď ten balón byl za brankovou čarou a video rozhodčí to viděli, anebo ten míč v bráně nebyl a pak nebylo potřeba volat sudího k monitoru ani v jednom případě, podle mého. Každopádně gól uznaný a Freiburg tady znovu vede nad Jabloncem, tentokrát 2-1.
0: Jablonec znovu prohrává tedy v konferenční lize. V evropské lize se také do nevýhodného stavu dostala i Viktoria Plzeň. Ta hraje na hřišti Ferencvároše a sleduje to Adam Procházka.
1: 59. minuta, Ferencvároš vede nad Plzní 1-0. Tenhle stav platí od 49. minuty, kdy se prosadil Zachariasen, kapitán a norský záložník Ferencvároše po přihrávce Birmančeviče. Před malou chvílí se k zakončení dostal taky Kabongo, ale ta hlavička byla příliš slabá a obecně v tom druhém poločase se zatím Plzeň nedostává úplně do hry a často čelí nebezpečným útočným výpadům Ferencvároše. No a domácí fanoušci tady v Rupama aréně, jak určitě slyšíte pod mým hlasem, si to teď užívají. Teď rozehrávka Plzně neúplně jistá v podání Ťapaje, přihrál soupeři v záložních řadách, tedy Naďovi, po něm pokračuje Dele, ale přichází o míč šance na protiútok Plzně. Plzeň se řítí na polovinu soupeře, Sojka už překročil středovou čáru, posouvá míč na Kabonga, ale ten pas byl příliš dlouhý, poradil si s ním Gomez, tedy stoper, a teď s míčem kouzlí Birmančevič, spadl, ale míč udržel, spadl po druhé a tentokrát už sudí Silvesčak píská faul. Sojka není úplně spokojený s tímhle rozhodnutím, stejně tak je na tom Pirgič, to je záložník Plzně, ale faul to podle sudího byl a tak Ferencvároš rozehrává. Máme za sebou už skoro hodinu hry, Ferencvároš tedy vede 1-0 a dostává se do další útočné akce, dlouhý pas na Deleho, ten přesprintoval Doskyho, potom padá v souboji s Doskym, faul to není, teď Dosky musel vydolovat míč, který byl pod nohama ležícího Deleho, ale Dosky mu se to podařilo a tak se dostává s míčem ke středové čáře, potom ale přichází takový nepřesný neurčitý vysoký balon, který padá ke stoperům Ferencvároše, kteří potom vykombinovali ten pressing Plzně. Nať se s míčem otáčí a skvěle nachází Zachariasena, skvělá akce Ferencvároše na jeden dotek a Dele může utíkat po pravém křídle. 61. minuta, Ferencvároš se snaží navýšit si vedení, ale přihrávka Deleho není přesná. Končí v pokutovém území Plzně pod kontrolou Dveha, který jenom sledoval, jak se ten míč dokutálel mimo hrací plochu. Znamená to odkop od brány pro golmana Plzně Ťapaje. Přihrává nakrátko, nakonec se mu míč vrací zpátky od Prepsla, takže to bude na Ťapajovi. Ten zase míč vrací Prepslovi, jako by ani jeden nechtěl převzít zodpovědnost za tuhle rozehrávku. Nakonec je to Prepsl. Pomáhá si s dalším stoperem, Dvehem. Ten přihrává k středové čáře Gabrielovi. Jeho přihrávka z první na sojku nepřesná. K míči se dostává Ferencvároš jenom na malou chvíli. Už je balon zpátky u nohou hráčů Plzně, konkrétně Sojka, kterého ale presuje hodně agresivně Kadu a nakonec vytlačil Sojku až zpátky na vlastní polovinu. Ale Sojka se možná dostane k míči znovu. Ne, nakonec mu ho v uvozovkách vzal Dveh, až teď mu ho vrací. Sojka tedy na vlastní polovině opět posouvá míč jenom pod sebe. To už běží 62. minuta, Plzeň dohání jednogólové manko v Budapešti v Groupama aréně proti Ferencvároši v Evropské lize. Teď další rozehrávka Plzně přes stopery. Pirgič si zbíhá stejně jako Hrošovský a právě kapitán Plzně dostává míč. Rozehrává ho na Doskyho, ale ten opět jenom vrací míč stoperům. Plzeň se teď nedokáže dostat na polovinu soupeře. Třeba se to podaří Prepslovi, ne. Teď dobře vyčkávají hráči Ferencvároše, mají skvěle obsazené fotbalisty Plzně a tak to zkouší Ťapaj dlouhým nákopem na Memiče. Ten zalepil míč neuvěřitelně k trávníku, skvělý první dotek nártem. Memič zpátky u míče, posouvá míč do středu hřiště. Plzeň se přibližuje pokutovému území, pas nepřesný, ale odražený míč pro Panoše na hranici pokutového území Ferencvároše. S míčem se otáčí a vrací ho do Skimu. Teď se tedy posunula na polovinu soupeře. Ferencvároš brání Prepsl, udělal několik kroků vpřed, ale potom přihrál pod sebe do Skimu, hraje taky Dveh. Dveh vidí na pravé straně volného Sojku, dává mu míč, Sojka se vrací, má míč u své levačky, znovu se s ním otáčí, Kadu ho vystupoval a nakonec ho donutil přihrát opět zpátky. Plzeň se ale stále drží na polovině soupeře, je v 63. minutě. Memič zasekává, vrací se Radoslav Kováč. Kouč Plzně teď vehementně gestikuluje na své spoluhráče, aby otočili hru na pravou stranu, kde je o něco víc prostoru, ale plzeňští pokračují ve hře na té druhé straně. Mezitím už se připravuje trojice hráčů Plzně na střídání. Je tam Fál, taky Červ a taky Ladra. Uvidíme, koho vystřídají. Mezitím ale Plzeň dál kombinuje na polovině soupeře. Pirgič zpracovává v souboji s Listešem, ustál to a ustrážil míč pro hostující tým. Dveh, přihrávka na Prepsla, ale zase je to takové trochu bezmyšlenkovité. Třeba tomu myšlenku dá Memič. Přenáší těžiště hry napravo, tam je Gabriel, ale Birmančevič si splnil defenzivní povinnosti a vyhrál vzdušní souboj a teď se i dostává k míči. Dal si tělo před Dveha, nechal se faulovat a to znamená, že přichází střídání. Dolů jde kapitán Plzně Hrošovský, který tedy předá kapitánskou pásku.
0: Nové hráče si poslechneme zase za chvíli při návštěvě v Groupama aréně v Budapešti. Teď jenom krátký pohled na ostatní stadiony. Benfica stále vede nad Celticem po hodině hry 3-0. Celta Vigo ta dostala branku v domácím zápase proti Juventusu. Také je tam odehráno 62 minut. No a co se týče Hoffenheimu, za který od začátku hráli Coufal i Adam Hložek, ten zatím prohrává s Bešiktašem, ale Adam Hložek už za to nemůže, ten opustil hřiště před pár minutami a každopádně Bešiktaš tedy vede v Německu 1-0. My se vydáváme také do Německa, ale na hřiště Freiburgu, který hostí Jablonec v konferenční lize a sleduje to Tomáš Petr.
2: Polovina 63. minuty, Freiburg, Jablonec 2-1, Okeke teď je napomenut žlutou kartou, měl tam ještě nějaké slovní připomínky k hlavnímu arbitrovi, připomeňme, že Freiburg se dostal do vedení po čtvrthodině hry, po necelé půl hodině hosté dokázali srovnat, no a ve druhém poločase to byl gól, který muselo schválit až videogól na 2-1, dlouho se tady čekalo na ten verdikt, ale nakonec hlavní arbitr Edgar Malcev se ukázal na ten středový puntík a Pavloviče, tedy ve 53. minutě označen jako autor vlastní branky. Freiburg teď zakládá útok, na pravé straně se nabízel Irie, ale Sláma tam dobře četl hru, Rusek na levé straně zády k bráně, snaží se vysunout Okekeho, ale ten míč je příliš dlouhý a Rosenfelder je tak u balónu jako první, po něm hraje Osterhage, znovu Rosenfelder ve středu hrací plochy, Griffo, který si teď seběhl hodně do hlouby pole a navíc na osu hřiště, spolupráce s Eggesteinem, napravo už je to Irie, který teď může nabrat rychlost a pádí po kotovému zemí, vyhnul se Okekemu, stále Irie, ale nakonec nepřesná přihrávka, Čanturišvili nakopává na pravé křídlo, ale před Aliumem zase spolehlivý Rosenfelder a my budeme také informovat posluchače Radiožurnálu. 65. minuta se právě rozeběhla a Freiburg vede nad Jabloncem 2-1. Pavlovič si dal ve 53. minutě vlastní gól, i když se dlouho čekalo, jestli ten míč byl za brankovou čarou. Nakonec hlavní arbitr Edgar Smalcevs musel ještě k monitoru, aby tedy posvětil ten gól domácích na 2-1. Už v prvním poločase se v 15. minutě z přímého volného kopu trefil Griffo a pak ve 28. minutě to byl Ruse, který pálil a Matias Ginter si srazil míč do vlastní branky. Teď Griffo na hranici poktovou zemí hledal středskou pozici a Eggestein pálí krásně! 3-1! Nádherná rána Eggesteina k tyči a Freiburg odskakuje do dvougólového trháku. Freiburg, Jablonec tedy 3-1 a ten možný bodový zisk pro Severočechy se v 65. minutě povážlivě vzdaluje. Z Německa Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: Děkujeme, zase se vydáme do Freiburgu třeba na nějaké góly, doufujeme, že také severočeského klubu. Teď míříme zase do Maďarska na utkání Ferencvároš Viktoria Plzeň za Adamem Procházkou.
1: Sport. 67. minuta, Ferencvároš stále vede nad Plzní 1-0, ale teď možná šance pro Plzeň. K míči se dostává Memič, zasekává, otáčí se s míčem, ale zamotal se v pokutovém území, ještě potom vypíchl míč pro spoluhráče Doskyho, takže Plzeň stále u míče, teď ale narážečka neúspěšná, ale Dosky získává míč, přihrává pod sebe, rána Sojky, ještě dorážka Fála, ne, k míči se nedostane. Nakonec, i kdyby se dostal, tak by to nic neznamenalo, protože sudí ten postraní zvedá praporek a to znamená offside, rozhrávat tak bude Ferencvároš v 68. minutě, zavedení 1-0, ještě opakuji, střelce té branky ve 49. minutě, kapitán Zachariasen, který se prosadil levačkou přízemní střelou na zadní tyč po přihrávce Birmančeviče. Teď přihrávka Červa, ne úplně přesná, ale Ladra získává míč pro Plzeň, teď se dostává zpátky k balónu, dobře přihrává Sojkovi, ten se s míčem otáčí, Birmančevič teď přijel s kluzem, ale minul míč a proto Plzeň pokračuje dál, centr na Fála, Fál hlavičku je nad branku, mimo branku, těžká pozice, měl ten míč nad sebou, musel hodně vyskočit, ani tak to nestačilo. 68. minuta končí, Plzeň prohrává v Budapešti s Ferencvárošem v Evropské lize 0-1, ale teď se trochu víc dostává do hry, možná i díky trojici střídajících hráčů, protože ve hře je nově Červ, Ladra a taky Fál. Odešli Kabongo, Panoš a Hrošovský. Teď nákop Ferencvároše nepřesný a míč zadarmo pro Memiče, ten je na levém křídle, padá po souboji s Delem a sudí píská faul. Standardní situace pro Plzeň, hodně, hodně daleko od branky, je to sice na polovině soupeře, ale jenom nějakých pár metrů, 5-6 za středovou čárou, takže Plzeň rozehrává raději nakrátko, byl to Dosky, který míč uvedl do hry, po něm pokračuje taky Ladra, který se hodně zapojuje do hry, potom co přišel na trávník v 64. minutě, teď běží minuta 69. No a teď přichází o míč Gabriel a to je šance zase pro Ferencvároš. Arzány se snažil ten míč zpracovat, podržet si na zádech Dveha, který je teď kapitánem, potom co odešel Hrošovský. A nakonec je to autové vhazování pro Plzeň, hráči si to tak trochu vymodlili, museli okřiknout rozhodčího, který nakonec tedy jim dal za pravdu. Autové vhazování proběhlo, Plzeň u míče, konkrétně brankář ve vlastním pokutovém území, Ťapaj, už ho tam presoval Arzány a taky Zachariasen. Míč se vrací zpátky k brankáři Plzně Ťapajovi, ten se dívá před sebe, vidí volného Dveha, Dvech zpracovává, ale míč vrací jenom pod sebe na Ťapaje, toho atakuje nový útočník na hřišti Arzány. Ťapaj ale dobře našel volného Prepsla, pokračuje Čerev, který ustál ten souboj a nakonec rozjel docela zajímavou akci, která pokračuje přes střed hřiště. Tam je Ladra, má před sebou hodně prostoru. Ladrova rána z dálky 2 metry nad a bude to odkop od brány, ale z ničeho nic se tam před Ladrou otevřel prostor před pokutovým územím a tak si řekl, proč ne. Vyzkoušel to, ale ta střela se vznesla až příliš vysoko a tak může rozehrávat brankář Ferenc Vároše Radnoty v 71. minutě za příznivého stavu pro domácí 1-0. Odkop Ráma Kerse, který míří na dveha, ten hrudníkem hodně zkušeně sklepl na Prepsla, ten posunul na Doskyho, teď si skvěle rozuměli defenzivní hráči Plzně, kteří tak získali míč pro hostující tým. Dosky posouvá se dopředu, má před sebou prostor, je stále na vlastní polovině, posouvá míč zase pod sebe, zahraje se taky Dvech, tedy liberijský stoper. Ten chtěl levačkou hledat Sojku, ale nebylo to přesné a tak může hrát naopak Ferenc Vároš a Birmančevič. Už se blíží do pokutového území, přihrávka levačkou, Dosky zachytil, odkopl ještě hlavička Červa, zpracování hrudníkem Ladry a Plzeň tedy má šanci založit protiútok. Dlouhý pas na Fála. Fál běží za míčem, ale rychlejší bude Ráma Kers, belgický stoper Ferenc Vároše, který míč zakopává do zámezí, ale Plzeň se posouvá na polovinu soupeře.
0: Posouvá se, zatím ale stále Plzeň prohrává na hřiště Ferenc Vároše 0-1. Hoffenheim ten srovnal na 1-1 proti Bešiktaši v 70. minutě, trefil se Aslány, ještě jednou připomínám, že na hřišti je v tuhle chvíli za německý celek Vladimír Coufal. O srovnání by samozřejmě chtěli usilovat také fotbalisté Jablonce, i když k tomu budou mít hodně daleko, protože s Freiburgem už prohrávají o dvě branky. Vydáváme se právě do Freiburgu na konferenční ligu za Tomášem Petrem.
2: Posledních 20 minut základní hrací doby, 71. minuta se rozeběhla. Freiburg vede nad Jabloncem 3-1 a teď domácí dvakrát střídají ze hry. Odejde Irie, který především v úvodu zápasu hodně zlobil, a ze hry jde dolů také Rosenfelder, ten byl na začátku té první branky tohoto zápasu, kdy vyvezl míč k pokutovému území soupeře, kde byl následně faulovaný. No a místo nich přicházejí Filip Lienhardt s číslem 3 a také Keisuke Goto s číslem 42. To jsou tedy změny, které mají zase ještě oživit hru o Freiburgu, lídr Bundesligy. Vede nad Jabloncem 3-1 v 71. minutě a hlavní sudí Edgar Smalcev teď ještě ukazuje, že se nemůže rozehrávat od branky domácích. Vůbec netuším, co by tam mohli pánové u videa Zebec a Gluhov se ještě kontrolovat, ale teď už to gesto bylo jasné. Malcev se ukázal, můžete hrát, a to znamená, že Backhaus tedy posouvá míč na čerstvého Lienharta a Freiburg rozehrává od své branky. Polovina 72. minuty, domácí vedou nad Jabloncem 3-1 a zkusí zaútočit zprava. Ne, přihrávka na osu hřiště, kde Osterhage rychle ho dostupuje Kuo a byl faulovaný. Výborná práce čerstvého hráče Jablonce. Garank Kuo tam výborně přečetl úmysly domácích a nejenže vybojoval faul, ale i žlutou kartu pro soupeře, což se třeba může i v dalším dějství hodit, i když času do toho závěrečného výzdu už není úplně mnoho. 72. minuta končí, Osterhage tedy napomenut a Jabloneční budou rozehrávat standardní situaci. Na střelu by to bylo ve chvíli, kdy máte v týmu třeba Roberta Karluše, pak by to šlo, ale jinak ta vzdálenost na přímou ránu je poměrně značná. U míče je připravený Sláma, který by to trefoval levačkou, a na pravačku je tam Čanturišvili. Ten také teď zdvihl levou ruku a ukazuje spoluhráčům, kde mají stát. Mezitím Sláma se rozhlíží, Čanturišvili kontroluje situaci. Nakonec přihrávka po zemi doprava na Polidara, Polidaru v centru do pokutového území. Tam je nebyla jeho zakončení, ale míč se tam v houštině těl ztratil, nepropadl do brány a Backhaus a jeho spoluhráči tedy přežili tuhle situaci. Zajímavě rozehraná standardní situace, pochvalme za kreativitu jablonecký celek, ale i tak v končící 73. minutě Freiburg stále vede nad Jabloncem 3-1.
0: Znovu se vydáme do Freiburgu, zase zanedlouho v pořadu s mikrofonem za fotbalem. Teď se vracíme do Maďarska. Ferenc Vároš, Plzeň, Adam Procházka a Evropská liga.
1: 75. minuta a Plzeň stále marně dotahuje jednobrankové manko. Ferenc Vároš vede od 49. minuty, takže od začátku druhého poločasu 1-0 po trefě kapitána Zacharia Sena. Plzeň teď většinu času u míče, snaží se nějakou kombinací často po zemi dostat až k pokutovému území Ferenc Vároše. Teď se to Plzni nepodařilo a tak u míče Ferenc Vároš, konkrétně stoper Rámakers, pomáhá si s Gomézem, Gomez vrací Rámakersovi, ten si pomáhá dokonce i s brankářem Radnotym a ten už posílá nákop na polovinu soupeře. Tam se k míči dostává Dele, tohle bylo neúplně poctivé bránění, k míči se žene taky Birmančevič, naštěstí pro Plzeň byl připravený Gabriel, trochu riskantní teď rozehrávka v podání Ťapaje, ale hodně konstruktivní přes Dveha na zmiňovaného Gabriela. Jeho pas směrem dopředu už zblokoval Dele. A tak to bude autové vhazování. Domácí fanoušci teď ukazují své šály na celém stadionu a zatím ten zápas pro ně tedy vypadá o něco lépe než pro Plzeň. A míč teď drží Plzeň. 76. minuta a Ferenc Vároš vede nad Plzní 1-0. Z Budapešti Adam Procházka, Radiožurnál. Teď zpátky pohledem na hřiště. V pokutovém území Plzně padá Dele, nakonec se penalta nepíská, Červ odkopává, ale byla to trochu podezřelá situace, protože Dele už se dostával k míči a taky k zakončení, potom spadl, podle jeho názoru asi byl zatažený, ale nepíská se, pokračuje se dál Arzány na levém křídle společně s Birmančevičem, Arzány to bere na sebe, ale míč si až příliš předkopl, vyřešil to Sojka, který ten míč odkopl pryč od branky a po něm pokračuje Gomez. Gomez, pas dopředu, Karu zpracovává, posouvá na Birmančeviče. Kombinace s Arzánem skvělá. Birmančevič v pokutovém území. Má to na lavačku, padá a tohle je penalta. Tohle bude penalta. Kapitán Plzně Dveh zkrátka srazil k zemi Birmančeviče, který se dostal před Dveha. Šikovně si tam ten míč posunul, nebo to nakonec nebude penalta. Těžko říct. Teď to vypadá, že to je nakonec offside. Myslím si, že by to penalta asi byla, kdyby to offside nebyl. Ale samozřejmě offside má přednost a to znamená, že se bude odkopávat od branky. Fanoušci v Groupama aréně hodně nespokojení, píská se, ale zkrátka tak to bude. Další střídání na straně Plzně. Přichází Vyšinský, který střídá Memiče, který je viditelný.
0: Plzeň tedy stále žije svůj sen o prvních bodech v evropských pohárech v této sezóně. To se asi může rozpustit pro Jablonec, který hraje ve Freiburgu konferenční ligu. Sleduje to Tomáš Petr.
2: 76. minuta právě končí, 77. minuta startuje. Freiburg vede nad Jabloncem 3-1, do hry přišly teď další čerstvé síly, Souček a Holí. Severočeši se snaží ještě oživit hru a třeba v té závěrečné necelé čtvrthodině zdramatizovat duel, ve kterém drželi skóre 1-1, ale teď už o dva góly prohrávají. Je tam nedovolený faul na té vzdálenější straně hrací plochy. Holí, který na hřišti je pár sekund, je napomenut žlutou kartou za trošku ostřejší zákrok. A proto jste slyšeli také ten hvist domácího publika. Možná jste neslyšeli hvist hlavního arbitra, ale určitě tu nesou hlasnou reakci od fanoušků Freiburgu, kteří ale jinak mohou být spokojeni, protože přestože to dlouho nevypadalo úplně slavně, když Jablonec dokázal v 28. minutě vyrovnat, tak od 53. minuty už zase Freiburg vede a dokonce ten náskok dokázal navýšit na 3-1. Po vlastním gólu Pavloviče se trefil ještě Eggestein a lídr německé Bundesligy tedy kráčí za prvním vítězstvím v hlavní fázi konferenční ligy. Připomeňme, že pro Freiburg i pro Jablonec je to úvodní utkání. Po tom žlutém faulu Holého už znovu navázána hra a Freiburg to zkouší zprava. Osterhage, prostrkávačka, která ale končí faulem. Goto se provinil v souboji s Tekijaškym, to byl jasný faul ze zadu a tak z toho je šance pro Jablonec založit útok Čanturišvili. Po něm
0: do Německa zase po výletu do Maďarska. Vracíme se do Evropské ligy ve fotbale. Ferenc Vároš, Viktoria Plzeň a přezkoumávání předchozí situace v podání Adama Procházky.
1: 80. minuta a Dvech je hodně rozčílený, běží směrem k rozhodčímu, protože po přezkoumání videorozhodčího bude mít Ferencvároš k dispozici penaltu. 80. minuta. Ve chvíli, kdy to Plzeň nejméně potřebuje, je blízko k inkasování další branky. Byla to situace na hranici offsideu, protože původně ve hře rozhodčí odpískali offside, ale po dalším přerušení se k tomu videorozhodčí vrátil a vypadá to, že odhalil, že to offside nebyl, no a o faulu pak bylo, to bylo jasné, to už bylo vidět i z dálky, že se Birmančevič zkrátka dostal před Dveha a ten ho srazil k zemi. A to znamená další kritická situace pro Viktorii Plzeň. Vypadalo to, že si ten míč k penaltovému puntíku vezme Kadu, tedy bývalý hráč Plzně, ale spíš ten míč jenom chránil pro kapitána Zachariasena, který se tak může v zápase prosadit po druhé. Povedlo se mu to ve 49. minutě po přihrávce Birmančeviče. Teď se může prosadit po vybojované penaltě, kterou vybojoval Birmančevič. Takže tahle spolupráce v dnešním zápase funguje náramně. Kapitán Chris Zachariasen už dělá několik kroků zpátky, stojí těsně před tou hranicí pokutového území. Sudí ještě nedal pokyn k zahrávání pokutového kopu. 81. minuta končí a Zachariasen versus Ťapaj. Tak kdo zvítězí v tomhle souboji? Zachariasen se rozebíhá, rána doprostřed, gól! Ferencvároš vede nad Plzní 2-0 v Evropské lize a Groupama Arena opět slaví a teď už to z Plzní nevypadá vůbec dobře. Je to pro Viktoriány druhý zápas v letošní, v aktuální sezóně Evropské ligy. Zatím Plzeň nevstřelila gól. V prvním utkání inkasovala třikrát od Unionu San Gilloas, teď dvakrát od Ferencvároše. A je to tedy 0-2 a už tolik času nezbývá. 82. minuta už je ve své polovině a Ferencvároš slaví v tom hloučku. Teď je to znovu Zachariasen v obětí s Birmančevičem, dva hráči.
0: Zle nehezky se to vyvíjí pro český fotbalový koeficient. Pojďme se zase na chvíli podívat na to, jak hraje Jablonec na hřišti Freiburgu konferenční ligu. Je u toho Tomáš Petr.
2: 1.80. minuta, Freiburg vede 3-1. Han už teď musel zakročit proti rohovému kopu domácích, ale nakonec se ještě dopískává faul. 1-3 z pohledu Jablonce na hřišti lídra německé Bundesligy. Připomeňme, že v první půli se po čtvrthodině trefil Griffo, pak v 28. minutě po ráně Růzka si srazil míč do vlastní branky Matias Ginter, ale ve druhém poločase také vlastní gol hostujícího Pavloviče, a to v 53. minutě, a následně krásná rána Eggesteina z 65. minuty znamenají, že Freiburg tedy vede 3-1, a to už na přelomu 1.80. a 2.80. minuty. A navíc domácí jsou na míči. Než jsem to dořekl, tak už ho vybojoval Čanturišvili. Na zádech má ovšem Eggesteina. Čanturišvili si vypomohl přihrávkou zpátky, stejně jako Sláma, který posílá až ke gólmanovi. Hanuš otáčí hru doprava na Tekijaškyho. Tekijašky zapíná motory, u lajny pobíhá také Cedidla, ale míče měl mířit na Kuola. Teď si tam Tekijašky a Kuola nerozuměli. Nemusí to zas tak vadit, protože Linhardt odkopává pouze do autu. A Cedidla si může vzít balón a bude vracet míč zpátky do hry. Jenže to chce také nabídku. Kuol obsazený, Polidar tam teď aktivně doběhl, nabídl se. Cedidla nakonec posílá míč na obsazeného holého, který to měl nesmírně těžké. A nakonec ještě fauloval Linharta. Naprosto chápu, proč se teď Martin Cedidla zlobí, protože ta nabídka

0: hlavní sudí Edgar Smalcevs byl opravdu hodně blízko. A i když se říká, že pod svícnem bývá největší tma, tak tady lotyšský arbitr rozhodl správně. Souček, po něm Cedidla na pravé straně. Přihrávka na Čanturišviliho, riskantní, která sice prošla, ale pak přišla také rychlá ztráta. Linhardt, Eggestein, kombinace s Osterhagem, Eggestein, šlapáček od Polidara, ale pokračuje se dále. Dopředu vyváží míč na pravé straně Kibler, dává úplně Kleině a tam už se nabízí do kombinace zpátky Kibler. Nedokázal odcentrovat po té přihrávce od Suzukiho. No, takže jablonečtí tuhle situaci zvládli, ještě se snaží je vyrazit dopředu Pavlovič, ale to nevyšlo, jenže dobře četl, hru nebyla. Tak přece jenom Jablonec získává balón, faulovaný byl Polidar jednoznačně, polovina 84. minuty, Freiburg vede 3-1 a střídat se bude na obou stranách domácí.
1: Jablonec tedy prohrává s Freiburgem o 2 góly a o 2 góly je to také na hřišti Ferencvároše, kde hraje Viktoria Plzeň Evropskou ligu. Sleduje to Adam Procházka.
2: 86. minuta začíná v Groupama aréně. Ferencvároš vede 2-0 nad Plzní a po faulu Červa mají domácí k dispozici standardní situaci, kterou bude zahrávat samozřejmě Kadu. Kadu pravačkou centruje do vápna, dlouhý nákop, který míří i nad hlavu Majgy, tedy nového ofenzivního hráče Ferencvároše na hřišti. Ten už se vrací zpátky, protože ten míč skončil v zámezí. Bude to odkop od branky pro Ťapaje, ten rozehrává rychle ve vlastním vápně na kapitána Dveha. Ten už míří s míčem dopředu, Plzeň teď musí dopředu, děj se co děje, centr na Fála, ten hlavičkou na Vyšinského, ten se snažil obhodit Kadua neúspěšně. Míč končí v zámezí, autové vhazování pro Plzeň. 86. minuta, Fál sklepává na Gabriela. Gabriel, dobrá klička, ale potom nepřesná přihrávka, byl faulovaný. Mezitím to znamená teď standardní situace pro Plzeň z podobné vzdálenosti, jako to před malou chvílí zahrával Kadu z Ferencvároše. Tentokrát si to na starost vezme Ladra, tedy ofenzivní záložník Plzně, který přišel do hry ve druhém poločase, má obě ruce nad hlavou a ještě čeká, až sudí dá pokyn k rozehře, protože se musí ještě uklidnit tu situaci na hranici vápna mezi hráči obou týmů. Teď už Ladra centruje do vápna, hlavička Dveha kapitána, ale vysoko nad, vůbec to Dvech netrefil, přitom Ladra posadil ten míč na hlavu kapitána Plzně poměrně přesně. Nebyla to úplně jednoduchá pozice, ale asi bychom očekávali o něco lepší zakončení nebo prodloužení. Nevyšlo ani jedno z toho a tak je to odkop od branky pro brankáře Radnotyho. Takže tenhle 20-letý chlapík, který debituje v dresu Ferencvároše, poprvé hraje v A týmu a vypadá to, že si odnese čisté konto, ale ještě nepředbíhejme, přece jenom zbývá dokonce odehrát 3 minuty v té základní hrací době a potom případně ještě prodloužení. Plzeň teď u míče. Na polovině soupeře Vyšinský kombinuje s Ladrou, ten ale přichází o míč, vybojoval alespoň aut, nevybojoval. Takže si míč do svých rukou může opět vzít Kadu a nemusí nikam spěchat. Ferencvároš, opakuji, vede nad Plzní v Evropské lize ve druhém kole té ligové fáze 2-0. Kadu rozehrává dopředu na kapitána Zacharia.
1: Teď to přeci jenom trochu zrychlíme, to střídání mezi jednotlivými stadiony. Vracíme se do Freiburgu na konferenční ligu za Jabloncem a Tomášem Petrem.
0: 87. minuta začíná, Freiburg vede nad Jabloncem 3-1. Teď jablonečtí v ofenzivní snaze faulovali, byl tam nedovolený zákrok na Makenga, takže rozehrávat bude domácí Freiburg až poté, co tedy Makengo bude zpátky na nohou, což už se stalo. Ostatně i Kuol, který se provinil, odchází, omlouvá se. A teď tedy Linhartova rozehrávka, která posílá míč doprava. Polovina 87. minuty, Jablonec prohrává o 2 branky 1-3. A ten bodový zisk tedy v tuhle chvíli poměrně v nedohlednu. Alespoň sláma může vazovat po tom souboji se Suzukim, a to za půlící čarou na levé straně. Sláma hledá, komu že by poslal balón, ale jako už po několikáté v zápase nikdo nechce míč. Nikdo se nenabízí, všichni odbíhají, už se divím, že hlavní sudí Malcevs tam nepočítal, protože tohle bylo na úrovni zdržování a nakonec auto do špeku, po kterém přichází jablonecký faul, tak tohle bylo hodně zle vyřešeno od Severočechů. Rozehrávka Freiburgu z pravé strany už v polovině 88. minuty, tam se rozebíhal Goto a

0: Také ten míč k němu propadl, ale ještě tam měl Pavlovič velkou kliku, že od toho Gota se ten míč vrátil zpátky k Pavlovičovi. Tam dobrý náběh předvedl střídající Goto a na tohle by si měli dát Severočeši pozor. Griffo v kombinaci, ale nepřesný pas, který propadá až ke golmanovi, a tím je dnes na straně Jablonce Hanuš. Rozehrávka doprava na Čanturišviliho. Čanturišvili ale trefil jen první překážku.
1: Znovu se vrátíme na stadion Budapešti. V Budapešti, kde hraje Ferencvároš, jdeme na utkání Viktorie Plzeň v Evropské lize.
2: Žurnálu Sport. 90. minuta končí a Plzeň se dostává do kontaktu s Ferencvárošem. Snižuje na 1-2, prosadil se střídající Višinský po skvělém prodloužení Dveha, tedy kapitána, a vypadá to, že tady v Groupama aréně by to mohlo být ještě drama. Dlouho to vypadalo na pohodlnou jízdu Ferencvároše, ale teď bude Plzeň, doufejme, sahat po bodech. Přihrávka směrem dopředu od Pirgiče nepřesná. Ale byl tam faul, Plzeň se rychle dostává k míči zpátky, rychlá rozehrávka, ale ještě předtím to vypadá na dvojité střídání v podání Ferencvároše. Do hry se podívá Madaráš, no a kromě něj taky hráč s číslem 10, tedy Levy. Dvojité střídání, které asi teď má jako za hlavní úkol našetřit nějaké ty sekundy pro Ferencvároš. Teď ukazují hráči Plzně, no a taky trenérský štáb Plzně, že to trvá zkrátka až příliš dlouho, to střídání, a že by měl jít jeden z hráčů tedy mimo, jenomže sudí nechává hru plynout dál a bude tak rozehrávat Ladra. Standardní situaci na polovině soupeře. 91. minuta končí, nastavených minut je 6, takže ještě spoustu času pro Plzeň vyrovnat. Přidávka do vápna od hlavičkováno. V podání Majgy a Ferencvároš se žene do protiútoku. Levy si hází míč kolem Ladry, ale ten skvěle ustál ten souboj. Pomohl mu Višinský, dobrá práce Plzně. Odkop Ťapaj na polovinu soupeře pouze na nohy protihráče, tedy konkrétně Nadě, ale ten o míč přichází, takže Plzeň je u míče. Druhá minuta nastavení běží, Ferencvároš vede v Groupama aréně nad Plzní 2-1. Teď pozor na tuhle minulou špatná přihrávka, Višinský ten míč neustrážil a Ferencvároš míří do protiútoku. Přihrávka směrem doleva na Oudoudu. Oudouda může centrovat do vápna také, že centruje. Dvech zblokoval ten pas, ale bude to rohový kop. Teď musí Plzeň přečkat tohle nebezpečí a potom se opět pokoušet vyrazit do útoku. Připomenu ten průběh. Ferencvároš vedl od 49. minuty po brance Zachariase na 1-0. Stejný hráč potom z penalty zvýšil v 81. minutě a v 90. Višinský snížil na 1-2. To je stav, který platí i teď. Rozehrávka, rohový kop, ale přerušeno. Musí si to hráči Ferencvároše zopakovat, protože v tom malém pokutovém území dochází k pošťuchování tak intenzivnímu, že to rozhodčímu vadilo. Takže rozehráno znova a Arzány ani nechce kopat ten centr do vápna, spíš jenom brání ten míč vlastním tělem u rohového praporku, ale šikovně ten míč získal faul. Přidávka dopředu na Ladru, ten prodlužuje hlavičkou, padá k zemi, chtěl by faul, faul to není, a teď Kováč křičí na postranního rozhodčího, dokonce po něm vyběhl, trochu jsem se bál, aby ho neatakoval, ale nakonec ty nervy udržel na uzdě. 93. minuta, tedy třetí minuta nastavení z 6. Ferencvároš Plzeň 2-1 a ten míč teď budou mít k dispozici hráči Ferencvároše. A teď přichází žlutá karta pro trenéra Viktorie Radoslava Kováče, myslím si, že oprávněná. Teď si to užívají fanoušci, kteří sedí přímo za střídačkami a konkrétně za střídačkou Plzně, kteří
1: rychle půjdeme ještě zkontrolovat, jak se vyvíjí závěr zápasu ve Freiburgu, kde hraje Jablonec. Jdeme za Tomášem Petrem.
0: Polovina druhé, nastavené minuty, celkem se má přidávat 5 minut. Připomínám, že tam bylo to dlouhé zkoumání videa. No a před pár okamžiky nebezpečně hlavičkoval Teky Jašky, trefil břevno, ale skóre tedy zůstává stále 3-1 pro Freiburg. Jablonečtí každopádně nesklamali, nepropadli na hřišti lídra Bundesligy a také celku, který v květnu hrál finále Evropské ligy. Ale
1: stále Jablonec ale prohrává 1-3 a dlouhé nastavení ještě bude pokračovat. Vracíme se zpátky do Maďarska. Ferencvároš, Plzeň a Adam Procházka.
2: Čtvrtá minuta nastavení pomalu končí, Plzeň prohrává na stadionu Ferencvároše 1-2, ale je u míče a snaží se dobít pokutové území Ferencvároše. Teď dobrá přihrávka na Ladru, ten posouvá míč na Červa, Červ by mohl vypálit z dálky, Červ a jeho rána míří do prostřed branky, přesně do rukavic Radnotyho, to je škoda. Teď se otevřel prostor před červem, který to vyzkoušel. Rána byla poměrně prudká, ale mířila přímo do rukavic Radnotyho. A my to řekneme i posluchačům Radiožurnálu. Zbývají už jenom 2 minuty nastavení. 95. minuta, tedy 5. minuta nastavení z 6. Ferencvároš vede nad Plzní 2-1. Plzeň dlouho prohrávala 0-1, potom i 0-2. Dvakrát se prosadil kapitán Ferencvároše, tedy domácího týmu, Zachariasen, ale Vyšinský...
1: My se teď na chvíli odpojíme a půjdeme zkontrolovat, jak se vyvíjí zápas Jablonce v konferenční lize. Slovo má Tomáš Petr.
0: Začala čtvrtá nastavená minuta z avizovaných 5. Před pár sekundami Garang Kuol snížil na 2-3. Jablonec žije, ale času je opravdu málo. Freiburg má jednogólový náskok a to říkám minutu 40 před vypršením té ohlášené 5minutovky, která byla přidána na vrch. Backhaus nakopává míč dopředu. Trochu se divím, jak rychle k tomu přistoupil brankář Freiburgu. Tam byl útočný faul, takže Jablonec dostává míč a teď se samozřejmě Severočeši pohrnou k pokutovému území soupeře. Ještě mají 80 sekund, možná se pak předá i něco navrch, ale každopádně minimálně 80 sekund mají na to, aby třeba srovnali na konečných 3-3. Hanušův nákop míří na levou stranu, kde je Holý. Ten nedokázal prodloužit, protože výše vyskočil Eggestein, ale Jablonečtí budou vazovat. Konkrétně tam bere Sláma, který by měl pospíchat, protože toho času je málo. Poslední minuta z těch 5 přidaných a tam výborně Osterhages první odkopává Slámův aut. Ještě Matanovič zabojoval, stejně jako Tekijašky, který posílá balon k pokutovému.
1: Rychle se nenápadně připojíme znovu k závěru, ke komentáři Adama Procházky.
2: Plzeň, 96. minuta už tedy končí, teď už vypršel i nastavený čas. Sudí zběsile rozdává žluté karty a tohle vypadá na poslední šanci v Plzně, jak tenhle zápas v Groupama aréně s Ferencvárošem vyrovnat na 2-2. Plzeň prohrává 1-2. Rozhrává tu standardní situaci. Klíčovou standardní situaci bude Ladra. Je to poměrně z dálky. Ten míč leží přesně na hranici středové čáry. Všichni hráči Plzně jsou naběhnutí za pokutovým územím soupeře. Dokonce i brankář Čapaj teď stojí ve středovém kruhu. Ale rozehrávku má tedy na starost Ladra. Ladra už se rozebíhá, rozehrává nakrátko na Vyšinského, ten si pouští míč za sebe šikovně, centruje do vápna, ta rána je zblokovaná, brankář Ferencvároše chytá Radnoty a tohle jsou mohutné oslavy, protože to není jenom zákrok, ale taky konec zápasu. Ferencvároš poráží Plzeň v Evropské lize 2-1.
1: Rychle se tedy ještě vydáváme zpátky do Freiburgu, kde hraje Jablonec za Tomášem Petrem.
0: Ale nešel. Polovina 6. nastavené minuty a stále platí to, že Freiburg vede nad Jabloncem 3-2. Přidávat se mělo 5 minut a je konec. Teď hlavní sudí Edgar Semalcevs ukončuje utkání mezi Freiburgem a Jabloncem. Právě skončilo utkání mezi Freiburgem a Jabloncem. Ani necelých 6 minut nastavení nestačilo na to, aby Jablonec získal bod. Nakonec prohrávají Severočeši ve Freiburgu po boji 2-3. Připomínám, že hosté prohrávali od 15. minuty, kdy se trefil z přímého volného kopu Grifo, ale v 28. minutě vstřílel Růsek a jeho ránu tečoval Matias Ginter do vlastní branky. První půle tedy skončila nerozhodně 1-1. Ve druhém poločase ve 53. minutě po takové nepřehledné situaci musel zamířit hlavní rozhodčí Kvideu a nakonec uznal to, že míč byl za brankovou čarou a jako autor branky byl označen hostující obránce Pavlovič, který si dal tedy vlastní gól. V 65. minutě nádherně pálil zpoza hranice vápna Eggestein na vzdálenější tyč. Freiburg už vedl 3-1, ale Jablonec se ještě dokázal v samotném závěru vrátit do hry. Ve 3. nastavené minutě to byl Kuol, který vykřesal naději, snížil na 2-3, ale víc už Severočeši nestihli a tak na úvod hlavní fáze konferenční ligy Jablonec prohrál na hřišti Freiburgu 2-3. Z Německa Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: 3 fotbalová utkání, 3 fotbalové přenosy jste dnes slyšeli na Radiožurnálu Sport a bohužel pro českého fotbalového fanouška ty výsledky úplně příznivé nebyly. Připomeňme to ještě jednou všechno. Sparta Praha hrála s norským Lillestrémem pouze 1-1, když vedla a o své vedení přišla až v nastavení. To byla Evropská liga. Viktoria Plzeň prohrála o jeden jediný gol nakonec, 1-2 na hřišti Ferencvároše a Jablonec předvedl úctyhodný výkon na hřišti týmu, který aktuálně vede německou soutěž, Freiburgu 2-3, a vůbec to nebylo špatné vystoupení. Musíme také připomenout, že se dnes představilo hodně českých reprezentantů i v jiných zápasech, co se týče Patrika Šika, ten nezačal v základu Leverkusenu, ale střídal v 18. minutě a proměnil dvě penalty a pomohl Bayeru k výhře 4-0 nad Lechem Poznaň. Lyon, ten si zase užil Pavla Šulce, i když až na posledních nějakých 30 minut přišel český záložník na hřiště a dal jednu branku, dal jí patičkou. Byla to branka na 3-1 a Lyon nakonec zvítězil 3-2. No a ještě si musíme zapsat do statistik asistence Vladimíra Coufala, ten přihrával na jednu branku Hoffenheimu, ten ale doma prohrál s Bešiktašem 2-3. To byl pořád s mikrofonem za sportem na Radiožurnálu Sport.

0: Fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta se vrací tam, kde před dvěma lety z výjezdy za posluchači začala.
1: Proč právě tady v Olomouci? Tak to je poměrně jednoduché, protože jde o tradiční sportovní město, jak fotbalové, tak hokejové.
0: V říjnu na Hanou znovu dorazí velmi zajímavá sestava v čele s naším expertem a pětinásobným českým mistrem Pavlem Horvátem. Těšit se tradičně můžete i na historky legendy československého fotbalu Antonína Panenky, mistra Evropy z roku 1976, který si i o 6 let později zahrál na světovém šampionátu.
2: Byl tam jeden hráč, který v té době měl velký problém s alkoholem. Byl vylosovaný na dopingovou kontrolu. Vlastně, aby se mohl vyčurat z zkumavky, tak je povolený pivo, protože pivo je močopůdný, jedna hodina pryč, nikde. Druhá hodina, hráč nikde. Za 2,5 hodiny si odevřel dveře, vypotácel se, říká, nalít jako bro. Říká, kucí, 18 piv jsem udělal. A přišel dozadu do autobusu, říkal, a už se mi chtělo při druhým.
0: 19. října se v olomouckém Jazz Tibet klubu představí i speciální host. Někdejší fotbalový reprezentant Roman Hubník, který se k velké kariéře odrazil právě v Signě.
3: Musím říct, že jsem rád, že jsem skončil, protože v dnešním videu, co používají pořád rozhodčí, tak už je to nebezpečný, no, protože tehdy jsem udělal skluz, diváci mi zatleskali a akorát právníkář byl naštvaný, protože pak to musel zasypat.
0: Desítka Pavla Horváta v Olomouci v pondělí 19. října v Jazz Tibet klubu.
4: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.

0: repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
1: Krásný den, milí posluchači, je tu další Desítka Pavla Horváta v prostředku října. Vítám Pavla, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak, máme tady hosta, kterého by si mohl představit, ale říkal jsem si
2: ale
1: zase...
2: Ale vidím, že máš prst na spoušti, tak něco...
1: Prst na spoušti, no. Tak je to nositel takového hodně zajímavého příjmení, které samozřejmě souvisí třeba s takovou docela známou melodií. Já si dovolím tady
2: přihrát polívčičku.
1: Lehce něco. Ale pak si přihřeješ i ty.
2: Samozřejmě.
1: Vůbec se neboj. Jo, to je nájezd. Uvertyrka.
2: To chápeme.
1: Musel dlouho. Jízda Valkýr. Víš, kdo to napsal? Příjmení bys tušil asi,
2: já
1: vy.
2: Já si myslím, že to bude nějakej... Wagneros.
1: Richard Wagner. No, tak, to je náhoda, co?
2: Takhle, já řeknu to jméno, že je tady Tomáš Wagner, není to žádný spisovatel, není to ani Petr Janda, který tady byl před týdnem, teď mi to sám nadhodil, že to bylo výborný, ale je to můj bývalý spoluhráč z Plzně a je to vlastně můj současný jako trenérský kolega v tuhle chvíli, v Příbrami dělá spoustu funkcí u spousty mustev a já jsem rád, že si Tomáši přijel a vítej a užij si to tady s náma.
3: Dobrý den, ahoj, děkuji za pozvání a zajímavý představení.
1: No a tak, aby vám to bylo třeba bližší, protože cítím, že možná tady opera Valkýra z tetralogie Prsten Nibelungu vám není zas tak blízká, chápu to, je to strašně dlouhá věc, i řehole to poslechnout. Tak vám pustím něco, co třeba jste mohli slyšet i v těch vašich profesích, když jste trénovali oba v Příbrami, ono to tam zní třeba, když člověk nastupuje, nebo tam jí klobásu před zápasem. To je trošku jiný soudek.
2: Je to super, mě jediný, já jsem tam teďka nedávno byl na druhou ligu se podívat s Prostějovem a vlastně ta písnička je super, jenom je prostě blbý, že tam nejsou ty lidi. Jako. Kdyby tam byl plný ten staďák, tak podle mě je to fakt jako bomba.
3: No já si myslím hlavně, že jí nahrával nebo pomáhal jí nahrávat tehdy druhý golman, co tam býval, Kuba Ronzik, takže on to měl rád, ale on dneska vlastně do dneška dělá takového rapera asi, nebo co to je, takže už je to už má takových 15 let tradice.
2: No, takže se tam zapsal nesmazatelně v podstatě.
3: Ale podle mě ji známe stejně jenom v Příbrami, jako, i když je tam 15 let.
1: Já ji mám teda strašně rád a možná je to tím, že jsem tam docela často jezdil jako reportér a hrají to tam pravidelně. Pan Brož tam občas řve ty góly, hodně gól.
2: Tak já teďka taky, jako já chodím na ty stadiony, že jo, já ty hymny, samozřejmě nároďák, to je jasný, no, ale když jsem na Spartě, tak si zpívám spartianskou, když jsem na Slávě, tak si zpívám jako slavistickou, jako prostě je to v Plzni jasný, že jo, to je jasný, takže to je prostě, když tam jezdíš pravidelně, no tak ty písničky, my, co máme hudební sluch, tak by bylo špatný, kdybychom je neuměli, že jo.
3: Jo, tak je to hezký určitě před tím zápasem, když si to zpívají ty fanoušci a akorát v té Příbrami ještě musíme ty fanoušky a ten stadion dostat.
1: Tak třeba k tomu může přispět Tomáš Wagner i z té aktuální pozice, kterou Pavel trošku nakousl, ale myslím, že posluchačům byste sám mohl představit teda, že hráčská kariéra, byť vám je 36, asi teď v profi fotbale úplně není. A jaká je tedy?
3: Tak vzhledem k tomu, že jsem měl nějaký zdravotní problémy, tak jsem se musel vydat trošku jinou cestou. Chtěl jsem samozřejmě u fotbalu zůstat. Takže jsem momentálně asistent trenéra v Příbrami Jirky Kouta a trénu U19 dorost.
1: Takže dva týmy vedete takhle v podstatě.
3: Dva týmy a je to časově docela blázinec.
2: To je od rána do noci v podstatě.
3: Jako doma úplně nepadne spokojenost, ale už si zvykla, tak je to dobrý.
1: Jo. No já vím, že tam ale spousta těch, kteří hráli dřív profi fotbal, nějakým způsobem zůstávala nebo zůstává možná dodnes. Myslím, Daniel Huňa tam trénoval, Tomáš Zápotočný, taky tam působil. Ne?
3: Jo.
2: Tak je... další asistent Máša taky vlastně.
3: Jo, Dominik Mašek je s náma asistent.
1: A to je Dominik Mašek, ten, který hrál i za Boleslav, za Bohemku, co sbírá houby.
3: Jo, to je Hubert. Je zajímavý, že dneska znají všichni spíš jako Hubert.
2: Tam, je to,
3: jako
2: tam je to kousek do těch brt, ne? Tak jako...
3: Chodí často.
2: A nosí do šatny něco?
3: Panu Starkovi donesu občas. Aha.
1: No ne, ale jak vás to napadlo teda, že byste mohl zůstat u trénování, bylo to během kariéry už třeba nějaký signál?
3: No právě, že ne, já jsem jako spíš říkal, že ne, že asi bych nedokázal být trenér, ale ono to tak, samozřejmě člověk třeba v 25 něco plácne a ten čas se změní, člověk se trošku změní, takže byla to úplná náhoda, vlastně jsem zkoušel po poslední operaci, co jsem měl, tak jsem zkoušel začít se vrátit jako do toho profi fotbalu ještě, ale vzhledem k tomu, že jsem asi po dvou týdnech hned cítil bolesti zase a věděl jsem, že už prostě to je špatný, takže jsem musel vlastně narychlo přemýšlet, co s tím, a my u 17 zrovna neměli trenéra, takže někdy vám ten život přinese vlastně ze dne na den, jsem se stal jako trenérem, i když samozřejmě už jsem nad tím jako přemýšlel, že asi ta varianta toho může být, třeba hlavně v Příbrami si to jako zkusit, jestli mě to vůbec bude bavit, jestli na to vůbec mám, a zatím jsem u toho třetím rokem, takže...
2: No a k tomu se samozřejmě přidávají licence. No. Když jsme spolu teďka vlastně mluvili, domluvili jsme se na rozhovor, tak se absolvoval nějaký bloček, tak jak to tam vypadá?
3: Tak jsem na Ačku teďkon, vlastně že dneska je čtvrtek, tak od poní do středy jsme měli druhý blok licence, takže zdravím kluky z licence, jsem zvědavý, kolik z nich to poslouchá dneska.
2: A kolik to proleze.
3: A kolik to proleze, já doufám, že všichni.
2: No a není to jednoduchý, jako není. Musím říct, že takhle. Vždycky těžší si myslím, že jsou ty přijímačky, aby jsi se dostal do toho počtu, který tam je, a pak už je to takový, jako nechci říct jednodušší, ale už máš klid. Jo.
3: 100%, ty přijímačky jsou nejdůležitější a udělal jsem to na podruhý, nevím, Pavle, jak ty.
2: Já ale... si myslím, že jsem to udělal na poprvý, musím říct teda jeden příběh rychlosti, já jsem vlastně končil a taky jsem dělal Ačko a dělal jsem vlastně přijímačky, bylo to v tu dobu, kdy Marián měl ty problémy číšovský a já jsem vlastně byl hrozně nervózní a ten den druhý jsem tam jel a říkám, ty vole, z čeho seš nervózní, jako proč se nervuju, takže možná mi i tohle pomohlo a vlastně jsem ty licence jako prolez na poprvý. No.
3: A ono možná, když třeba člověk tam jede, jako, že když hraje 12-15 let ligu, má něco za sebou, no. Tak ono možná ta nervozita jenom z toho, že vlastně no. Člověk by ani neměl být, když vlastně od 5 let dělá fotbal a měl by to vlastně udělat na první dobrou úplně v klidu, ale on bohužel ty testy jsou takový, nevím, slovíčkaření. No.
1: Že možná ta praxe úplně vždycky není jako... Jenom ta 100% jistota, ale teorie se taky hodí.
2: No, není to měřítko, no takhle, já nevím, jestli Vagy bude souhlasit, jo, a ono, já jsem, tady my si z toho děláme srandu, naše lingvistický okýnko, prostě tady ty slova explicitně a implementace, to my jsme prostě jako ve fotbalové kariéře, to úplně nezažiješ, jako ve fotbalové šatně tyhle slova se moc nepoužívají a pak, když to tam na tebe někdo chrlí, jako v nějaký přednášce nebo u zkoušek, tak úplně nevíš, jako jak to jako používat a co to všechno znamená.
3: Mění se to hrozně a určitě i za tenhle třídenní blok jsem taky slyšel slovíčko, já si říkám, ale to se já sám nehrál fotbal, to není možný, lidi, jako tady některé věty ani nechápu, tak. A jako nedovedu si představit, že bych třeba šel do té U19 a vysvětoval jim to takhle, jak no, třeba jasně, se no. O tom bavíme na té licenci, protože by na mě koukali jak na blázna.
2: No, tak jsou průpravní cvičení, herní cvičení, jo, ale my třeba tomu můžeme říct normálně přihrávky, že jo?
3: Pojdem si nahrát.
1: Asi z běžného života každý ví, že prostě, když to řekneme tak trošku polopatičtěji, než to nějak hrozně jako nějakou filozofickou frází říct, tak je to jednodušší, jak nám pusa narostla, jak se říká. No,
3: určitě. Host desítky
1: Pavla Horváta. Je tu Tomáš Wagner v první české lize, 272 zápasů, 74 gólů, 18 asistencí. Spousta klubů probereme ty nejzásadnější, ale přece jenom na závěr kariéry i zahraniční zkušenost. Ta nás s Pavlem docela zaujala.
2: Mě úplně překvapila. Já musím fakt přiznat, že jsem to vůbec vlastně nevěděl, protože se mi v určitou dobu trošku ztratil jednak ze života, jednak z fotbalové mapy, protože jsem věděl, že máš i zdravotní problémy, že jo, takže tohle jsem nevěděl a když to na mě vykouklo, jestli Honzo teda řekneš tu statistiku.
1: Na Kypru jste byl Nea Salamis a sezona 30 zápasů, 17 gólů, sezona 20-21, to klobouk dolů teda.
2: No, to jako mě úplně, nechci říct, vyrazilo dech, protože jako on byl vždycky střelec, jo, nebyl to ten hráč, který asi bude úplně sprintovat z křídla na křídlo, nebo se vracet k tomu, aby padal do střel, ale byl to střelec a tohleto číslo stejně mě překvapilo, no, takže jednak jak ses tam dostal a jednak jak jsi to tam jako užil, protože to byla celkem jako úspěšná sezona.
3: Tak sezona to úspěšná byla, 100%, užil jsem si to skvěle, i když byl bohužel covid v té době, což tam byl docela přísný a to bylo takový to mínus toho angažma, ale samozřejmě, tak když se daří, útočníkovi dává góly, tak jsem tam navázal skvělý vztah s těma lidma a říkám, užil jsem si to, mrzí mě, že to byl jenom rok, ale jak už si ty říkal, ty zdravotní problémy jsem tam měl a ve výsledku si myslím, že to hrálo i roli pak v tom, jestli tam budu zůstávat nebo ne, protože ať je to jak je, tak Kypr je malej, je tam jenom fotbal, možná pak trošku volejbal a všichni tam řeší fotbal, takže jako když párkrát jsem z toho vypadl a nehrál jsem, tak samozřejmě všichni ty kluby věděli, že jsem zraněný a vlastně jsem se tam vraceli na operaci po sezóně, takže myslím si, že to byl ten důvod toho, proč jsem tam nepokračoval. Ale jinak krásný, jako všichni, kdo asi hráli na Kypru, tak to prostě skvělý angažma a myslím si, že i ten fotbal šel jako hrozně nahoru tam, takže vidíme to i v těch klubech, co hrajou evropský poháry, tak jsou tam docela úspěšní, bych řekl.
1: Třeba Pafos ten taky hraje, takže porazí Slavii 4-1 v lednu. Ale jsou tam i jiní, kteří už třeba dříve ukázali i jiným českým týmům. Jenom mě zajímá, Tomáši, když jsem koukal i na statistiky v české lize, tak vlastně 2018-19, když jste se s Karvinou zachraňovali v té docela i legendární baráži v různých kontextech, tak jste měl nejproduktivnější roční kariéry a pak o dva roky později takhle jste skóroval a to už bylo teda jako na prahu třicítky, tak změnil se Tomáš Wagner začínající Příbrami a který se setkal s Pavlem a pak takovýhle Tomáš Wagner kolem třicítky v něčem?
3: Já myslím, že určitě.
2: Nebo já to doplním tu otázku, jo. Jak vnímá jako tenhle ten střelec, který ho v sobě máš, změny ve fotbale a i ten věk, jak na tom jako funguje?
3: Změny ve fotbale, myslím si, že je třeba škoda, že už za nás se furt hrálo těch 30 kol, myslím si, že i těch 36 zápasů pak v té sezóně, ať se to nezdá, tak 6 zápasů navíc.
2: Jo. Může být 5 gólů.
3: Může být 5 gólů.
1: Tak se Komličenko, váš nedávný nebo dávný souputník, dal tehdy ten rekord, když byla ta nadstavba, že jo? Jinak měl David Lafata nějaký rekord.
3: Tak to si myslím, že asi jen tak někdo nepřekoná, to samozřejmě mu tam... To bylo neuvěřitelné, mu tam padlo všechno.
1: Na 28 gólů, ne?
3: Já vlastně můžu odpovědět, jak jsem se dostal na ten Kypr, tak ono to bylo taky z důvodu toho, že vlastně jsem z Karviné mířil do Boleslavy, kde bylo všechno připravené na to, že tam vlastně Komličenko skončí a asi se v tehdy mladá Boleslav se snažil logicky z toho vytěžit co nejvíc peněz a bylo to takový, že on tam pak zůstal, což samozřejmě byl problém, že jo. Pro mě hlavně problém, protože mě bylo úplně jasný, že ať je to jak je, tak hrát bude Komličenko, protože se ho budou chtít snažit prodat v zimě hned, takže celkově ten přechod, jestli si někdy jako vyčítám něco v té kariéře, i když se snažím jako to nedělat, protože člověk vždycky jako chce udělat to nejlepší pro sebe, tak si myslím, že jsem mohl jít z Karviny do Polska a rozhodl jsem se tehdy pro Boleslav a díky tomu, že ten Komličenko se neprodal, tak vlastně si myslím, že to byla chyba asi.
1: Je pravda, že on tehdy dal dokonce 29 gólů za tu sezonu, kdy vy jste ještě byl v Karviné, pak jste přišel v létě a on tam zůstal a dal 10 gólů za 15 zápasů, než asi odešel. Mě tam zaujala jedna věc, kterou jste zmiňoval v rozhovoru poté, že tam nějakým způsobem se objevilo nějaké zranění z dřívejška, které neodhalila zdravotní prohlídka a prý vám to mělo uškodit. Já jako nemusíme být příliš konkrétní, ale napadlo mě to v kontextu těch zdravotních prohlídek, jak moc jsou třeba takhle, protože pak těch klubů jste střídal docela dost na konci kariéry, jak to třeba je náročné jenom projít. Nemusíme jít konkrétně k tomuhle případu Boleslavy, ale obecně, protože jsme se o tom nebavili nikdy, Pavle.
2: Jo, je to pravda.
1: Jo, že jako tak co všechno se zkoumá takhle na té zdravotní prohlídce.
3: Já si teda nepamatuju, že bych nějakou dělal v mladý Boleslavi, takže...
1: Nejo.
3: Takže to je spíš chyba jejich asi, nebo věřím, že se to taky dneska posunulo už ta doba, jo, za těch 5-7 let, co to je, ale já jsem žádnou zdravotní prohlídku nedělal, takže...
1: Že spíš
3: ale
1: pak
3: měl jsem tam, já jsem tam měl... Ne, to bylo špatně, někdy máte prostě smůlu i v tom fotbale, já jsem odjel na dovolenou, tam jsem si zlomil malíček na pláži, takže...
2: Už,
3: na noze, takže už jsem přijel s tím, tak jsem to nějak 14 dní kousal, na soustředění už to nešlo a ve výsledku pak možná zmiňuješ to, že já měl vlastně v operaci ruky, taky někdy v 21 nebo ve 20 a samozřejmě ve fotbalovém životě už nechcete jít na vyndání drátu, protože ztratíš 14 dní, jo, a ty kluby to nechtějí a to vydržíš a to zvládneš. A mě to vlastně nikdy nebolelo, ale paradoxně za to, že se šlo všechno v té mladé Boleslavi, že jsem odjel na soustředění. Dělal jsem tam kondici na kole, jenže jak jsem jezdil furt na kole, trošku těžší terén, tak mě zašla bolet ta ruka. I když já už na konci v té Karviné už mě tam vyndavali ty dráty postupně, jo, protože před baráží zase nechtěli, jít na operaci, takže jsem doma přijel k doktorovi, ten řekl, lehni si, koukej se doleva, opíchnul mi to a tahal mi normálně, hráli Češi se Švedama, myslím hokej, tak já tam poslouchal ten hokej a bych nemyslel na to, že vůbec mě tam vyndává něco z ruky, no, takže to bylo... Tohle období se sešlo jako blbě, říkám, no, takže pak ta Boleslav podruhý nevyšla.
2: Já bych jenom tady k tomu dodám, jo. Já jsem byl v Příbrami, Matěj Polidar, který teďka už nějaký čas hraje v Jablonci, tak já jsem ho zažil vlastně jako mladýho kluka v Příbrami a musím říct, že společně s Melíškem, s brankařem současným i Příbrami, tak to byly takový ty klasický kluci venkovský a Matěj Polidar třeba přišel, jsme měli před zápasový trénink, byl v pohodě a druhý den přišel a měl ruku v sádře, že si byli s klukama jenom zakopat, že jako se mu to stalo, ale že jako může hrát, jo, nebo Melíšek, když šel podle mě jako na jeden z prvních svých ligových zápasů, tak jsme hráli Bago a on hrál Bago tak, že mu někdo roztrhl hlavu špuntama a on zrovna se ostříhal na krátko, takže to tam měl, že měl normálně to zelený, jak to doktor zamazával, tak měl tam prostě 5-centimetrový šlic jako a šel chytat ligu prvně nebo po druhý, takže tam jsou kluci, kteří jdou do všeho naplno a tady ty dráty mě úplně nepřekvapují, no, protože znám třeba Míru Slepičku, který prostě taky měl spoustu těch jako menších zranění, které prostě k životu takových těch kluků, který dělají všechno naplno.
3: Ale tak to si myslím, že máš pravdu, že v té Příbrami tak je bude Melde, jako to je do dneška, jo, to je démon úplně, on hrál vlastně, měl zanární kůzku zlomenou, on s tím dochytal 5 zápasů.
1: Jo. Jenom brankář Martin Melichar?
3: Melichar, no, takže ten je jako úplně jinde a jo, tak určitě začal to tam slépat, to je taky jasný, že jo, ten taky měl věci. No ale jako je pravda, že já i v tomhle jsem, myslím, byl jako docela držák, ale na druhou stranu, jestli se mi to možná pak nevrátilo s těma problémama, protože jako spoustu zápasů jsem hrál s injekcí, no, což je určitě špatně.
2: No. Jasně, no, to je jasně. Já jenom ještě se vrátím k těm testům, já jsem tenkrát šel do Sportingu a tady taky v Čechách se vůbec ty testy nedělaly a já vím, že jsem měl problém levej kotník a pravý koleno. A přijel jsem na stadion a tam byl nějaký fyzioterapeut, který mě jako prohlížel a zkoušel, co jako nějaký rozsah kloubní, což u mě bylo fantastický, že jo. Jsem se nepředklonil pod kolena, takže na to asi úplně jako nekoukal, ale vyhodnotil, že mám jako horší pravej kotník a levý koleno. Takže jsem měl na tu rezonanci, v tu dobu to nebylo úplně obvyklý, takže mi vyfotili ty dvě věci, které jsem měl podle mě v pohodě, ale ty vlastně to udělal křížem, takže myslím, že kdyby mi tenkrát vyfotil levý kotník, kde teďka ještě mám nějaký zapouzdřený zánět, tak bych možná tu prohlídku asi neprošel, ale v tu chvíli jako hrála náhoda se mnou, no, ale myslím, že teďka už ty prohlídky jsou hodně důkladný a už jsme viděli i to, že v uvozovkách bych řekl, že nějaký zboží bylo vráceno.
3: Já teda musím, že si pamatuju, jsi šel v Plzni přede mnou, jak jsme chodili v zimě vždycky na ty fyzické testy, možná chodili každý půl rok, že jo, a ty jsi šel zrovna přede mnou, jak říkáš o tom, že předklonit a takhle, ne, tak to jako musím, že na to vzpomínám do dneška, to je to doktor. Ten pan doktor tam byl vyřízený.
2: A on doktor s náma tam byl to a on říká, je tak pane Horvát, pojďte. A já říkám, máme to, budeme to dělat, a on tak to uděláme. Tak, říká, tak je to dobrý, je to furt stejný.
3: Jo, to si mám, to jsem se smál. Jako.
1: Je to s námi Tomáš Wagner.
0: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
1: Chci se zeptat ještě samozřejmě, nebo spíš připomenout, že Tomáš Wagner se potom zahraničním angažmá vrátil pak do Příbramy, kde teda už byl jeho klub ve druhé lize, tam jste teda zase nastřílel kupu gólu. Nějakým způsobem jsem pochopil, že zase, o čem jste se bavili, to zdraví už vás pak připravilo o tu kariéru, dostal se na trenérskou dráhu. Ale když se dostanu na začátek, tak jste byl jeden z takových těch hráčů, které si možná Příbram hýčkala pro ten velký fotbal, protože opravdu příbramští odchovanci, to je slavná škola, tady samozřejmě měli jsme Miroslava Slepičku, ale tak když se bavíme teď z těch mladších, Dominika Maška jsme zmínili, Antonín Barák, Václav Černý, Tomáš Wagner, tady s námi Aleš Matějů, Antonín Fantiš, který s váma taky začínal tehdy v Příbrami, spousta lidí, ale říkali jste, že přece jenom někteří divočáci, takhle, hýčkali se vás tam, jakože se o vás vědělo, jestli na vás víc dbali, třeba tebe jednou prodáme, tak dávej bacha.
3: To já si nemyslím právě, já jsem rád za to, jak to tam bylo, myslím, že to bylo právě naopak. Jo, tam to bylo, myslím, takové drsné město, že jo, vždycky se to vědělo.
2: No hlavně vždycky, i ty starší hráči byli drsnější, no, podle mě. No,
3: tak jako, tyjo, Míra, Tomáš Pilík vlastně tam byl, ty všichni, jako jsme se tady s Pavlem o tom bavili, no, že ta doba tam jako ty mladí, tam jsme jenom přišli, pozdravili a seděli a udělali všechno, co nám řekli, jako, takže. No,
1: vzpomíná se tady na muže, který dělá Masera teď v Ačku v Příbrami?
3: To byl ten jeden z těch, kterýho jsme zdravili první.
2: Tak já řeknu s Marcelem Michalem Máchou jednu historku, protože já jsem se s ním pak samozřejmě jako trenér potkával, že jo, v Příbrami, ale my jsme hráli s tím, a já nevím, za co jsem hrál, jestli to bylo za Spartu, za Teplice, ono to je jedno, ale vím, že jsem jako ho dohrál, že jsem ho dohrál nějaký souboj, rozhodčí to nepísk a on mi neřekl vůbec nic. A pak jsme stáli tak jako mimo hru a on mi normálně dal pěstí na solar, tyhle. Ale normálně, já jsem úplně samozřejmě bez dechu a on zas neřekl nic.
3: To je, on je nějaký rekordman, ne? V kartách nebo má jich strašně.
2: No ale on byl, on jako popíšeme, je to jako menší no, jako no. Chlap, jo, prostě, no. ale byl důrazný prostě, já vždycky jsem říkal, tak to je klasický Příbramák, prostě, jo. Ten neuhne, bolí, každý souboj bolí a ještě jako na tebe kouká, že to každou chvíli ukončí.
3: Strašně moc startu, že jo, dva góly jediný, to já si musím jít do dneška, říkám, Mechu, ty jsi nemohl ani za půlku, vej ty.
1: No dal dva góly a devět červených karet.
3: No, tam on to hrál, jak to říká Pavel, to mě vůbec nepřekvapuje.
1: A to bylo bez varu
3: ještě. A on byl jako opravdu do něj, on i když byl jako...
2: On jak skála.
3: Do něj jste nechtěl ani narazit nic, to jako ten šel... Na hrazdu a ten tam dělal nesmysly věci.
1: Ale tak to vzpomínáme na éru třeba na začátku milénia, kterou jsme tady připomínali i vlastně s Danielem Šmejkelem, když tady byl na zápasy proti Sedanu a Stonville. Možná Tomáš Wagner nespomene přímo konkrétní duely, ale jestli jako kluk jste chodili k Litavce, taky podává balony nebo
2: jasný,
1: některé určitě, z těch hráčů, jestli určitě. Jste obdivovali, přece jenom tam...
3: Tak Rudu Otepku musím říct, tak já jsem chodil určitě na každý zápas, to jako když teda ještě odskočím do té dnešní doby. Já musel, ty moje kluky třeba ze 18, já jim vlastně musel říkat, jestli se přijdou vůbec podívat na zápas, že skoro jim to musím nakazovat občas, jo. Teď už si řekli, teď už chodí, teď už mi napíšu jenom lístky, já je pošlu a jdou, ale prostě ta doba se změnila, ale já tam byl, myslím, na každý zápas a tyhle zápasy si pamatuju, Sedan, Paok, myslím, tam byl ještě, jo, Aston Villa, máš pravdu, takže to bylo jako v té době 7, 8, 9 tisíc lidí, takže pro kluka, nevím, 9 let, tak samozřejmě nádherná atmosféra, takže určitě si na to pamatuju. A říkám, hlavně Rudu Otepku si pamatuju, že spoustu zápasů rozhodoval, takže vždycky si jako to dítě většinou pamatuje to toho,
2: co dává Mára ty Kulič
3: goly.
2: Taky.
3: No. Mára Kulič taky určitě.
1: Horsígl tam taky hrál.
3: Horsígl tam pak chvilku byl. Marcela, že jo, taky jako jsem znal, jako že prostě celou kariéru strávil tam.
1: Tomáš Wagner debutoval v první lize 23. května 2009 a tuším, že to mohlo mít drahé. Připomenete, vy jste dal gol totiž.
3: No, podle mě to byl můj jediný kontakt v tom zápase.
2: Fak, jo?
3: Já tam přišel, byl jsem hrozně nervózní, měl jsem úplně spálený nohy, to vidíš asi, co myslím, ne, Pavle. Jak z té nervozity, já jsem šel na 15 minut, ale nemohl jsem se rozběhnout. Jako, mě to dělalo jako celý život problém, se jako
2: rozběhnout.
3: Ale v tomhle zápase to nešlo prostě, jo. Takže trenér vyřízený, že jo, to byl myslím Čuhel. No, ty vodič jsi čerstvý a já říkám, já nemám nohy.
2: Nebíží
3: no, ale,
2: to.
3: Ale pak 90. jsme jak vedli, standardka a jsem Lukáš Pleško to tam nacentroval, já jsem na zadní dal gole, no takže říkám, první kontakt s balonem.
2: No bál, to si běžel, ale potom.
3: No pak už jsem běžel, ty nohy povolili, ale já nevěděl, co mám dělat v tu chvíli, takže jako. No.
1: Jenom, takže... proti komu to bylo, Tomáši? Pamatujete si, tady sídlí nedaleko nás, no.
3: Žižkov,
1: Viktorka
3: no.
1: Žižkov. Já vás nechci zkoušet, ale vzpomenete si úplně poslední ten soutěžní zápas teď ve druhé lize, co jste hrál před třemi roky.
3: Já taky jsem říkal, to je osud.
1: A taky gol?
3: No.
1: Střelec, jak říkal Pavel Horvát, no.
3: No, ale tam mě to vyděsilo, ale tam už jsem se začal připravovat na to, že to bude asi konec, protože jsem to už dohrával zase s bolestí, ten zápas, a byl to poslední zápas, tak já pak 14 dní jako obrovský problémy vůbec chodit. No a pak jsem si
2: a
3: vlastně...
2: A teď se bavíme o kolenou teda, jo?
3: Ne, stytká kost, je to takový...
1: Aha. Jako sedací taková, jo, ta nebo...
3: No, já ani nevím, jak to mám popsat, ale ve stytký kosti máme všichni chrupavku a i tam moc nemám, takže... A je to asi podobný s kolenama, že jo? Když nemáš chrupavku, tak máš velký problémy s tím, abys vůbec mohl pokračovat v kariéře, no.
1: A v životě vás to omezuje nějak teďko, nebo?
3: No, posledních 3/4 roku ne, ale samozřejmě už ta myšlenka, proč skončit, byla vůbec kvůli tomu, že jako já si nemohl jít zaběhat, já nemohl jít dělat nic. Já byl rád, že jsem se šel projít. A tam jsem trošku jako zpozornil, říkám, hele, stojí ti to za to. Ale doktorka, paní doktorka Velebová, jsem dostal kontakt přes jednoho kluka v Plzni vlastně, takže naštěstí jsem šel k ní a říkám, trošku mi s tím pomohla, no, takže teďkon už jsem trávil léto, že jsem si občas šel zahrát padel, jdu si zaběhat
2: jsem se chtěl zeptat,
3: začínám být jako spokojenější, ale ale bylo to nepříjemný. Třeba ty dva roky, kdy fakt třeba teď je podzim, jo, přijdeš domů a jsi zvyklý 35 let jako něco dělat, takže to jako, bylo to nepříjemný, bylo to na hlavu, ale zaplať pámu se to teď trošku zlepšilo.
1: Tomáš Wagner je hostem desítky Pavla Horváta, věříme, že vás zdravotní problémy budou míjet a samozřejmě budeme teď pokračovat v kariéře, která byla tehdy snad ještě bezbolestná.
0: Host desítky Pavla Horváta.
1: Chci se dostat totiž do března 2010, kdy Pavel už válel za Viktorku Žižkov a vy jste... Plzeň, pardon, měli jsme tady Žižkov. Vy jste hráli proti sobě, Plzeň Příbram 3-1, Pavel dával gol na 3-0 a Tomáš pak o nějakých 8 minut později na 3-1, tak jste se potkali poprvé.
2: To bylo v Plzni, jo?
1: To bylo v Plzni, no. A Tomáš prohrál, ale bylo to v té době, kdy jste ještě hrál pod Karolem Markem, myslím, jako náhradník a po tomhle zápase jste dostal první důvěru základu a od té doby už jste neskoroval do konce sezóny.
3: Já vím, jak je to byl zápas, protože shodou okolností se taťka na něj vyrazil podívat a nechápu, jako dneška prostě jede tam, nehraju, dobrý, tak jdu hrát 20 minut, tehdy asi jsem hrál, dal jsem gola.
2: On odjel.
3: A volám tátovi, říkám, hele, tak co, dobrý, ne, jakože, tak přijdu na chvíli, dám gola. No, hele, já nevím, jestli tehdy byl Lajspo, nevím, jestli to možná, jako, možná byl, no. Ale jako taťka ho určitě nepoužíval, jo, a říká, no, a kolik to skončilo? A říkám, no, 3-1, když jsem dal gola. No, ale mě už byla zima, jsem v 80.
1: Takže
3: si přijel se podívat prostě vlastně na mě na nějakých 5 minut a když už jsem začal hrát, tak... Ale
2: o půli nešel na párek a koukal na rozsud.
3: Ale vypadalo to v hlase, že byl spokojený z toho zápasu, jo, tak se mu to asi líbilo. Ale pamatuju se ještě k tomu zápasu, že pak vlastně tehdy Karel Krejčí asistent, tak on mě samozřejmě znal z Příbramy, takže si myslím, že třeba i ten gol mi pak pomohl v tom, když přemýšleli o tom, jestli mě do Plzně udělají. No.
2: To já ještě nevím, jsem se ještě nepohyboval v té druhé kanceláři.
3: Tý horší, ale v životní. Jak za mě je prostě kancelář jako kabina mnohem lepší.
2: Je to rozdíl, velký.
3: Velký.
1: No. Ale tady je takové to věčné téma, Žolík nebo člen základní sestavy, že pro útočníka to může mít dost rozdílné významy. Vy jste totiž do tohoto momentu byl náhradník a dal jste tam nějaké góly a pak, jak jsem říkal, byste základu a najednou to nepadalo.
3: Tak jako...
1: Jestli to psychicky vnímáte, no, nebo jestli Pavel si tohle uvědomoval u útočníku, že najednou dostane důvěru Ježišmarja a rozsype se třeba, nebo že to nejde.
2: Já dám Vagimu čas a ty si připrav jméno Krejčík z Viktorky Žižkov, najdi to, protože ten ve své době. Já tuším, že měl nějaký rekord a teď možná 4-5 jako střídající hráč nastoupil a vždycky dal gól a pak vždycky, když hrál od začátku, tak gól nikdy nedal.
3: Hele, ty si pamatuješ o Češima, že jo?
2: No jasně, no.
3: No tak ten mě tohle říkal, ale no. Když jsem tam takhle začínal, on říkal, no. Hele, ty nemusíš hrát, ty budeš ten Krejčí, jak tehdy dával ty góly. Ale já mu vždycky říkal, že nechci, že chci samozřejmě
2: hrát. No to nechce žádný hráč.
3: Ale to je jasný, já nevím ani, jestli je to jako vlastně, jestli je to jako že tě chválí nebo lichotí někdo, když to
2: řekne, všichni mají rádi,
3: základu hrát neumí.
2: No, to je hrozný. To takhle, když to řekneš, tak je to blbý, no, ale všichni mají rádi ty hráče, co dají gól a jako trenér musíš vědět, že je dobrý, když máš na lavici někoho, koho tam dáš a říkáš si, on to otočí.
3: Určitě, hlavně není pak naštvaný tolik, že nehrál, jasně, si řekne vlastně, že ten gól dal. Ale jako tehdy jsem se toho bál, když to Šimi říkal a říkám, no, tak snad tohle nebudu, jako, protože bych 10-15 let jako dostřídával a byl Žolík, tak to ne.
2: Tak.
1: Našli jsme oficiální stránky Šance ligy. Tomáš Krejčík v lize 58 zápasů, 12 gólů. První teda za Viktorku Žižkov proti Drnovicím zrovna ze základní sestavy, ale pozor, pak tady sezona 94-95, vlastně několik gólů a koukám, že snad všechny jako střídající hráč, a když byl v základu, tak nedal.
2: A něco bylo po sobě, jako fakt to byla série nějaká, že vím, že už vždycky všichni si říkali, hele, nastupuje Krejčík, to je gól.
1: Jo, má tady právě sérii někdy na podzim 94 asi 5 nebo 6 gólů a všechno jako střídající, tak to mě jenom zajímalo a vím, že když se takhle člověk baví, třeba taky jsme se Tomáši párkrát viděli po zápasech na takovém tom rychlém rozhovoru pro televizi, tak na to se prostě nejde ptát, protože to jsou spíš, tak jsem to tady vytáhl. Ještě mě zajímá věc, na kterou se možná ptali tehdejší novináři i třeba Josefa Hušbauera i Karola Marka, protože v ročníku 2009-10 v dubnu jste hráli v Českých Budějovicích, tehdejší stoper Budějic, dnešní trenér Hradce David Horeš dal 2 góly. A vy jste prohráli 2-1. A jeden gol padl poté, co se Josef Hušbauer přiznal k nějaké teči. A vím, že jste hodně řešilo, že pak dostal trošku jako sfénováno, ne od trenéra, on se k tomu vyjadřoval, že mi jako nenadávali, ale říkali, ať už to teda nedělám. Tak možná mu nadávali.
3: Ne, tak Pepa je hodnej kluk, mě to ani nepřekvapilo vlastně, že se v té době přiznal, já mu to určitě nevyčítal, tak byl jsem stejně starý, tak ještě abych mu něco takového vyčítal. Trenér mu to vyčítal, myslím tehdy, no, ale...
1: A ne, jak máš pohled fotbalistu?
3: Že už bych se na ně možná ani nespomněl. No, toto.
1: Ne, spíš jde o to, že dneska to samozřejmě taky připadá asi
3: dneska
1: často...
3: Dneska už je VAR. Dneska už je VAR.
1: Dneska prostě je VAR, nepřiznávej.
2: Dneska už se přiznávat nemusí. Ne,
3: takhle, já si myslím, že spíš se dneska jdou všichni hned přiznat, protože víš, že to stejně za minutu všichni uvidějí, no, takže...
2: No, no, takhle...
3: Bylo to hezký tehdy.
2: No, jasně, tak, no, hezký to je, a teď no. Zase vžíš se do role toho trenéra, ty hraješ jako o živobytí a...
3: No tak taky ti říkám, ten mu dal, že?
2: No, a nějaký 20-letý kluk se přizná, jako, jo, je to... Já jsem zažil jedno fair play, který mě úplně, jako, vyrazilo dech a bylo to při finále hokejové ligy, Plzeň hrála ve Zlíně, my jsme tam byli a myslím si Tomáš Slovák, že hrál beka a k něčemu se přiznal a Zlín normálně vyrovnal a šlo se do prodloužení. Byl to 7. zápas a Plzeň vedla a Zlín vyrovnal a vím, že taky prostě pak si říkali kluci, že byli vlastně odměněný za to fair play, že to tak dopadlo, no.
3: No, musí člověk věřit tomu, že se mu to vrátí pak, no.
1: Jo. Ale tak Josefu Hužbaveru se to, myslím, vrátilo v úspěšné kariéře mnohokrát tenhle fair play čin.
0: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
1: Tomáš Wagner pokračoval pak samozřejmě ještě nějaký čas Příbrami a my si můžeme připomenout, že taky porazil s Příbrami Viktorku Plzeň a možný důvod, proč se to taky povedlo?
4: 2-1. Stačilo několik desítek sekund a hned je to veselější. Milan Petržela zatáhl míč do hlouby pokutového území Bate Borisov a zpětnou přihrávkou našel Marka Bakoše, po kterého už to byla celkem jednoduchá úloha dát gól. To se mu povedlo a Plzeň tady vede ve 43. minutě nad Borisovem 1-0. Jan Kaliba, Radiožurnál Minsk.
1: Tohle byl Minsk, konec listopadu 2011. A 4 dny potom, nebo 3 dny potom hrála Příbram doma z Plzní a vy jste vyhráli 2-1. To bylo vlastně poprvé, co Tomáš porazil Pavla Horváta. Tak mě trošku jako napadlo, že možná tady dovětek toho, že jste měli postupovou výhru i vyčerpání z náročného cestování, taky mohl rád ve prospěch tady Tomáše.
3: Já vlastně dneska pochopil, nebo až když jsem přešel pak do Plzeň, jsem pochopil, proč jsme tehdy porazili.
2: Já teď přemýšlím takhle, jak jsem si to poslech, že to muselo být jako náročné cestování. Jo.
1: Zpátky.
2: Bylo to v Minsku a já si to pamatuju.
1: Počkej, tak to asi nebylo tak náročný, je?
2: Já si pamatuju odjezd na letiště. Aha. Jenom.
3: Až.
1: Abychom to doplnili posluchačům, Viktorka Plzeň tehdy v přetěžké skupině AC Milan Barsa a Bate Borisov. Po úvodní remizě doma jste venku vyhráli 1-0, bylo to v tom Minsku a postoupili jste do Evropské ligy do jarní fáze.
2: No a my jsme pak ještě hráli, ale s AC doma ten poslední zápas.
1: A to bylo těch 2-2?
2: No, ale to nebylo rozhodující, protože už bylo jedno, jestli uděláme bod nebo padnem, takže tenhle ten zápas byl rozhodující, jo, ta musím říct, že ta noc v Minsku na tom hotelu byla zajímavá, že vím, že zase, prostě ta doba byla jiná, jeden pokoj narvaný 25 lidma a vím, že tam s náma byli i doktoři, tam bylo jedno kouzlo, jsem viděl, jak se kouří uchem, byla to jako samozřejmě fígl, ale já jsem to zbaštil, že jo, protože to je jedno.
1: Dobře.
2: Prostě kouzelná noc. Prostě.
3: A tak vyhrál se v Lize mistrů. Tak...
2: No a jedeš do Příbram, jak si říkáš, to nějak jako uhrajem. No.
3: To uděláme jak.
1: A Tomáš Wagner v 53. dává gol na 2-0 a už pouze Marian Čišovský, kterého vzpomínáme, tak už snižoval. Tak ale myslím,
3: Lukáš Pleško šedal, viď?
1: Ale ten první.
3: Ten první, jo. On mi nahrával na ten druhý.
1: No, tak pěkný zážitek asi, ne? Vy jste teda nevěděli asi ten kontext.
2: A Plašun je Plzeňák, ne?
3: Plašun je ze Stříbra někde tam od Plzeň. A
1: říkali jste, nebo jako, já ne, tak vy jste byl fakt mladý tehdy, 21 let, jako bavili jste se třeba o tom v kabině, že hele, budu unavený, možná něco?
3: Ne, pro nás, to už si nepamatuju, ale tak pro nás to určitě byla motivace jako obrovská, že ho porazit Plzeň a využít té situace, že budu unavený, to je jasný, a tak je to, do dneška to vidíme, že ty zápasy po Lize mistrů jsou těžký jako ve všech klubech, takže určitě jsme to chtěli využít, ale my jsme hráli pod Davidem Vavruškou a my jsme hráli jako dobrý fotbal, takže my jsme si jako věřili v té době celkově, jako David ještě byl takový, že říkal prostě, ale pojďme vyhrát, hrajme fotbal.

0: ubral o možný titul, protože ty body pak docela chyběly. Hmm. Protože Tomáš Wagner, tohle byl poslední zápas za Příbram před odchodem teda do Plzně, než vás prodali do Plzně, protože jste od jara 2012 patřil Viktorce Plzeň. Byl jste třeba u jednání, nebo víte, jak vyjednává Jaroslav Starka třeba takhle o Tomáši Wagnerovi?
1: Ne, já jsem šel tehdy za panem Starkou a říkám mu, že chci dvojnásobek platu. A on říká, já neměl moc teda, aby se teď lidi nezhodili v autě.
2: Měl 2000, jako odchovanec.
1: A on mi říká, tehdy mi říká, to se mi líbí, jako, že se nebojíš jako takhle přijít, říct. Ale on už asi tehdy věděl, že já stejně půjdu pryč, takže říkal, není problém, to je jasný. A pak za 14 dní se začala řešit Plzeň, no, takže neměl jsem to tušení, ale nebyl jsem u toho jednání určitě pana Starky s panem Šátkem.
2: To byl mášít Kerdovi. Hele, tak jdeš do Plzně.
1: Ne, já ti to dávám, ale jdeš do Plzně, takže...
2: Já bych ti přidal klidně i třikrát tolik, ale jdeš do Plzně.
1: Přesně tak, takže tak jak to bylo. A nebyl jsem u žádných těch, jak jsem byl mladý, jsme se tady s Pavlem bavili. Já znal jenom Příbram tehdy a pro mě to byl jako skok, o tři levely.
2: No dobrý,
1: jako.
2: Tak jedeš přes ty Brdy do tý Plzně první.
1: Víš, jak jsem dojel první, ne? Jsem tam, já byl v Příkopě, první cestu do Plzně. Jsem se chytnul na cestě hned. Takže volám tehdy asi agentovi a říkám, hele, zavolejte tam někam někomu do tý Plzně, že to vypadá, že zřejmě na 9. nepřijedu. Takže jsem přijel později ještě ten první den. No. A Lukáš Pleško samozřejmě shodou okolností jel proti mě z Plzně. Takže už to za 10 minut to věděli všichni. Jo. Takže říkám, super den.
2: Tak se mu to povedlo.
0: Jo. Ale Pavel často mluví hrozně hezky i o tom, jak přijímali ty hráče, jak je i podporovali, ale samozřejmě útočník má konkurenci, ty góly prostě musí dávat, takže to má možná třeba v něčem těžší, než když přijde Václav Pilář a chce se od něj třeba jiná práce. A konkurence tam byla teda.
1: Jo, přijímali mě pěkně, to musím říct. Citron ve očích jsem měl asi 2 dny po nějaký akci, takže to souhlasím. Vůbec jsem nechápal, že to, já říkám, to snad nepřestane pálit. A jako, to říkám, já jsem mladý. Citron. Ne, to nebylo o tebe. Víme, že tahle situace nebyla o tebe.
0: Jedna z 20.
1: Ale byla to od konkurenta v útoku, takže chtěl asi ani nevidět na ten balon, ale bral jsem to, že to jako říkám, no. Jestli jsem přešel jako ze sportovního hlediska o 3 levely, tak z toho pozápasového hlediska jsem, to bylo tak 10 levelů.
0: Nahoru.
1: No, to bylo úplně jiný svět.
0: No. Byla tohle samozřejmě těžká sezona i pro Plzeňáky, protože obhajovali už ty nabité pozice. Pavle, ty jsi o tom často mluvil, přece jenom my jsme to připomínali s Jiřím Steinerem a se spoustou lidí. 2012. koncovka byla dramatická. Jenom si to připomenem, než budeš mluvit.
3: Liberecké akce v první půli byly přímočařejší a hlavně Rabušic měl dobré možnosti, jak otevřít skóre. Po přestávce se ale Severočeši soustředili hlavně na bránění bezbrankové remízy a mohlo se jim to vymstít. V 56. minutě ale zachránil Slovan skvělým zákrokem proti Bakošově střele Bičík. Při střele Daredy pomohl gólmanovi Tyč. Liberec tak nerozhodný stav uhájil a po 6 letech slaví mistrovský titul. Jaroslav Plašil, Radiožurnál Liberec.
0: Často zmiňovaná koncovka dramatické finále. Já nevím, jestli Tomáš Wagner tam nastoupil taky na poslední minuty, jestli tam šanci jsme neslyšeli teda, že by popisoval kolega Plašil.
1: Tak to je chyba toho redaktora. No,
0: to byl krátký sumář, abych ho tady nehanil, tam byly jenom 2 největší šance.
1: Ale tam to je jedna věc, která mě jako extrémně mrzí, že nevyšla, ale já jsem tam měl obrovskou šanci, asi 5 minut do konce, nebo 3 minuty do konce, tam propadl dlouhý aut, jsme házeli, tam to propadlo, zase tam kluci přede mnou udělali dobrou práci. Já jsem si dal dobře i tělo před tím stoperem a z otočky jsem vlastně střílel a David Bičík to vytáhl na tyč. Jo, měli jsme rok, ale já mohl dát větší. Tam se to si prostě vyčítám do dneška, jsem mohl vystřelit určitě jako razantněji. Jak asi, jak jsem se otáčel, tak jsem do toho jen tak jako plácnul a to byl jako i skvělý zákrok. On možná do dneška ani, on nebyl tolik vidět, takže možná do dneška, ale tam jim David Bičík chytí jednoznačně ten titul. A mě ho vzal, bohužel.
2: Tak teďka teda jsme se s odstupem několika let prostě dozvěděli, kdo nám to zkazil.
1: No, já.
2: ne, já to, tak ty jsi to říkal, že už to několikrát prostě bylo to, já jsem byl samozřejmě hrozně zklamaný, jsme to nevyhráli, ale vlastně jsem to tomu Liberci jako přál, protože to bylo hrozně sympatický mužstvo v tu dobu.
1: Ale mě to i tak přišlo. Mě ten, jako, že ten zápas, i jsem jako mladý, jo, tak měl si určitě víc zkušeností a víc jako z těch zápasů, ale mně to přišlo, že na to, že se hraje o tolik, jo, že to je vlastně zápas, kdo vyhraje, má titul, remíza šla samozřejmě za Liber, tak já jsem z nás necítil, že to chceme jako, že to, jak kdyby jsme přesně jim to jako přáli.
2: To, no,
1: jako nebyla to taková, jako Jako, hele, vzpomenu si na finále ze Spartou pohár, jo. Nevraživost, jasný, ale my přijeli do Liberce, jak kdyby jsme, jako nechci nic s nima, chtěli jsme vyhrát, to je jasný, ale jak kdyby nás to netrápilo.

0: že jsme remizovali, no. Tehdy jsem to tak cítil a přišlo mi to hrozně
1: divný. Mě to potom já asi uvědomuji, že pak jsem přišel do té šaty, tam se jde po těch schodech nahoru a že vlastně, jako, tak já jsem to bral v tom kontextu celý té sezony, že jo, jsme se probojovali do Ligy mistrů, jasně. Prostě skončili jsme vlastně, jako mohli jsme to vyhrát, ale skončil si třetí a já jsem si furt říkal, ale jako pro Plzeň prostě je to furt skvělý výsledek, jako, jo, příští rok zase budeš hrát před kola, jo, a vlastně jsem tušil, že to mužstvo je silný, takže já jsem to bral, samozřejmě nejsem šťastný, že prohraje, já nejsem šťastný, že tady s tou prohrou střežu, tak budu takže já si myslím, že nás to všechny mrzelo, akorát ten Liberec prostě nebyl tak jako takovej ten rival v tu dobu, jako souhlas, byla Sparta třeba.
0: A oni tam i pak, že samozřejmě lidi běželi na hřiště a oni byli docela fajn na nás, jako že nás respektovali. Říkali, děkujem kluci, hráli jste skvěle, jako super sezóna, my jsme šťastní, že máme titul. A ono to tak zapadlo do toho, že jsme už zase jeli prostě do Plzně.
1: A do Plzně.
2: No. A vlastně je to paradoxní, že Tomáš Wagner pak ty další dvě sezony, které Plzeň brala titul i s Pavlem, tak strávil na hostováních. Ta první přišla vlastně na rozehrání v Příbrami, kde vám to sedlo, protože samozřejmě není to nafukovací tedy ten čas, tak se dostaneme už tedy do doby, kdy jste se vrátil po sezóně 2012-13, kdy jste pod Františkem Strakou se tedy nakonec vytáhli na 11. místo a vy jste pak hráli i vlastně před kola a tam se dost zapsal vlastně i Pavel Horvát, můžeme si připomenout tady jednoho estonského soupeře.
3: A v tuto chvíli tedy krátce po 8:30 znovu spěcháme do Štruncových sadů, kde padají branky. Je to další gol v zápase Plzně s estonským mistrem Neme Kallio a na místě je Jan Kaliba.
4: Ano, plzeňským se povedlo nasadit scénář toho zápasu zpátky na žádané koleje. 22. minuta 1-1 je to ve Štruncových sadech. V minutě 20. faulovali hosté v pokutovém území Koláře, aspoň podle švédského soudího Johannessona, a Pavel Horvát, kapitán plzeňského týmu, penaltu proměnil, takže je to v 23. minutě 1-1. Celkově Plzeň vede ve dvojzápase 5-1. Jan Kaliba, Radiožurnál Plzeň.
2: A Pavel v 38. pak ještě dal dva góly a měl hat-trick takhle v předkole. Tomáš Wagner tu výhru 6-2 podpořil gólem, takže to byl pro vás oba teda pěkný večer, si troufnu typovat.
1: Když mi to včera připomněl, jsem se šel podívat do pokoje, jestli tam ten balón ještě mám a je tam.
2: Máš balón, jo, z toho?
1: Tak to byl jediný můj hat-trick, tak jsem si s odpuštěním vzal balón, no.
0: Ale byl krásný. Byl krásný.
2: Vám teda přišli později, když jsme u hat-tricku v Boleslavi, myslím v Jablonci, jste tam na úvod té sezony 2016-17 taky dal Karviné 3 góly, ale máte ty balony třeba, nebo to bylo z Ligy mistrů speciálnější, nemáte?
0: Jsme byli chudší kluby a my jsme to.
2: To se nedávalo.
1: Takhle tohle byl předkolo, to se hrálo s Pumou, takže to není balon z Ligy mistrů.
2: Aha, to byl plzeňský,
0: jo, to byl plzeňský, tam jsem hrál. Ale jinak...
2: chci jenom návratově, jasně, ale návratově, když jsme v té Plzni, tak to bylo po tom příbramském hostování. Pavel Vrba vás hrozně chválili, dal jste dva góly Jablonci zrovna super poháru a nějakým způsobem jste možná cítil zase další šance, i ta předkola vyšla.
0: Já bych potřeboval, aby tyhle góly se počítaly do té stovky, ale bohužel to nejde, no, ale...
2: V té první lze 92 gólů, že jo?
0: Ta sezona byla jako skvělá, to zase akorát to neskončilo tím titulem, no, ale asi, že jo, postoupili jsme do té Evropské ligy, pak z té Ligy mistrů. Jo, ona, prostě ta doba je zase jiná, jo, ta konferenční liga to strašně změnila, to si myslím, že jsme jako v té době ten tým byl tak skvělý, že si myslím, že třeba takovou konferenční ligu, kdyby jsme do ní někdy spadli, tak si myslím, že půjdeme hrozně daleko, no, ale bylo v té době hrozně těžký i pak s toho Jabloncem, s tím Mladý Boleslavi vlastně se dostat do těch pohárů, no, jako v Jablonci jsme měli dobrou sezonu, dobrý ty předkola, ale vyřadili jsme Kodáň, pak hraješ s Ajaxem, no, nedáš penaltu, vlastně 1-0, vypadneš z dvojzápasu a nemáš tu možnost propadat do té konferenční ligy, kde ty soupeři prostě jsou přijatelnější, no, takže ta doba byla těžší a o to víc jsem šťastný, že jsem si ty hezký zápasy nějaký zahrál, no.
2: No já myslím, že můžeme tedy připomenout ten výrazný zápas, ve kterém jste hodně přispěl Viktorce Plzeň k úspěchu.
4: Centr do pokutového území CSKA Moskva od Rajtorala odvrácený Limberský, ani on nedokázal dostat míč do nadějné pozice pro své spoluhráče, protože ten byl zblokovaný ještě prvním nejblíže stojícím hráčem. Velká šance, ale je to branka! Plzeň dává v 90. minutě přeci jenom branku, je to Tomáš Wagner, který vystřídal před malou chvílí a tenhle útočník projevil zabijácký instinkt.
2: Tak co? Pěkný.
5: Dobrý,
0: je to hezký, no, tak taky jako...
2: 10. prosinec 2013.
0: 10. prosinec, ano, je to už asi 10 let. Krásný moment, jasný, bavili jsme se i o tom Liberci, tam to nevyšlo, tak jsem to pak bral tak, jakože zase mi to vrátilo tady v tomhle zápase a byl to strašně důležitý gól. Pamatuju si, nebo vím, že na YouTube video nějaký, točíme, jako točil někdo trenéra, my se tam pak radujeme, že tam dojdeš úplně v klidu napít, Pavle, bez emocí, jako, takže krásný vzpomínky a jsem vděčný, že jsem to mohl prožít.
1: Já si jako vybavu ten teď já nevím, jestli jsem to tam kopal já, ten balón, že
0: Rajty.
1: A on, vím, že Baky tam udělal tu práci, odstavil toho hráče, to by to propadlo. A já jsem podle mě byl jako blízko u stříhaček, já jsem se nemohl jít radovat, já jsem byl fakt jako unavený. A já teď, jestli se nepletu, tak Pavel Vrba měl v ten den 50, není to možný?
2: No on se loučil z Plzní, on odcházel pak reprezentaci.
1: Jo, to byl poslední zápas vlastně. Takže ten zápas měl spoustu takových
2: chvíl. No 54 dny předtím, koukám, no.
1: Takže já vím, že jsme mu tam dávali ten svetr takovej po tom zápase, ten s tím sobem a že se mu tam zpívalo všechno nejlepší a to, ale že to jako bylo super, že vlastně tam hrál, jestli se jmenoval Honda ten Japonec.
0: Honda, no, pak měl ještě standardku.
1: A pak měl standardku, já jsem na něj něco řval, ale japonsky, vím, že jsem na něj řval, jako, že to je neuvěřitelné, jako Shinjira Renai. A on jako tak to, a kop to přes, vlastně, jo, no. Někam to.
0: Já se sem modlil,
1: já taky, ale říkám, tohle hlavně
0: nám
1: to
0: nemůže říct.
1: Jabko, hlavně to netrefí, no, takže to, ale jako to byl krásný jako zážitek. A jako pro tebe určitě si myslím asi jeden z nejhezčích gólů, co si vůbec dal.
0: Jako jo, jsem rád, to nebylo ani do prázdní, myslím, no, jasný, že to bylo jako hezky super, udělaný.
1: Ne, já si myslím takhle, že to si vlastně každý, ty si to vysníváš odmala, že jo, no, 90. minuta, Tomáš Wagner, ty vole, teď to tam práskne.
2: To je pravda, že snad 10 let předtím dal Marek instaláciu takovýhle gol, taky postupový.
0: A to je právě ten moment, kdy si pamatuju, že když tehdy mi mohlo být 11, že když dával gola tomu Láciu, já prostě, že tehdy byl jeden zápas Ligy mistrů a to jako já ještě jako malej musel vydržet, koukal jsem na to v kuchyni jako na menší televizi, jo, a ta Liga mistrů je pro mě, jako když bych si měl vybrat mezi titulem a Ligou, já prostě nevím, ta Liga mistrů je pro mě něco prostě strašně jako skvělýho, odmala jsem to žral a takže jsem jako hrozně šťastný, že se mě tohle povedlo, no, ale hlavně, že to nebyl jenom gól nějaký 1-1, nebo jako, ale no že ten gól byl prostě extrémně důležitý.
1: Když se přichází k plzeňskému stadionu od pivovaru, tak jsou tam vlastně takový ty, co vybrali fanoušci, ty nejdůležitější čtyři momenty a jeden z nich je ten gól Tomáše, no.
0: No, tak jsme to tam, já jsem to docela cítil ten den, já jsem věřil, že tu sílu jako na to máme a jo, super moment.
2: No, moc vám gratulujeme i takhle zpětně, protože to byl velký zážitek i pro vlastně nás, fotbalové fanoušky. Ještě otázka doplňující k té Lize mistrů. Vlastně vy jste tehdy dokázali, ať už to bylo proti Bate Borisov, anebo proti CSKA Moskva, porazit v té Lize mistrů ty papírově slabší soupeře. Teď se bavíme o Slavii, která tam už je druhou sezonu a jak s Pafosem na konci té minulé účasti, tak teď vlastně i v tom dalším vystoupení v Baku to nezvládla. Vnímáte tam jako nějaký odlišnost? Protože prostě před 5 lety Slavia došla třeba do čtvrtfinále Evropské ligy do duelu s Arsenalem a ten jako tým byl a je do dneska obrovsky silný, ale tady to najednou jako nejde to, co se dařilo v té Plzni.
1: Tak to těch aspektů může být velká spousta, no.
2: Nebo jestli tam u vás fakt byl nějaký ten duch toho, že jste to teda naplánovali, ten jeden zápas dáme, protože to bylo fakt o ten gol i tehdy v tom Minsku.
1: Já si myslím, že jako tady Bate Borisov pro nás byl prostě srovnatelný soupeř a doma jsme s nima remizovali 1-1 a tam jsme je porazili, jo, je to, myslím si, že možná je to i výhoda toho, že to je ten druhý zápas. CSKA vlastně tam vím, že jsme si dali taky nějaký takový vlastňák, to Matušovi podjelo pod nohou vlastně a pak z ničeho jsme dali dva góly, Jo, a z 3-0 podle mě to bylo 3-2, jestli se nepletu, nebo 2-1.
0: No, no, my jsme hrali ty taky tam dával gól, a jsme hrali v Petrohradě,
1: no,
0: že jo.
1: No, no, tak jak... 2 góly jsme dali a byl ten první zápas 3-2.
0: Ne,
1: 3-2
0: tomu
1: jsme. Jo, že jsme vlastně z prohraného zápasu udělali to, že vlastně tím, že jsme dali ty 2 góly, tak jsme je pak vlastně vrátili jsme se do hry a doma jsme je pobili, no, takže to jsou takový maličkosti. Vlastně teď, když se vrátíme, já furt mám před očima tu šanci toho Lukáše Provora, teda v rychlosti jenom, že jo, na dvakrát prostě takovýhle gól, to je třeba ten příklad, co říkal Vagy, že v Liberci ten gól nedal a tady prostě prostřelíš toho Akinfejeva.
0: Ale já si prostě myslím, už v osobním času, že v té Plzni byla jako jiná aura. Slávě má fantastický tým, já neříkám, jo. Ale my jsme dokázali prostě na tu vůli, nebo prostě jsme si, nebo hlavně vy, jako jo, jste si prostě tak věřili, jo, že jste fakt věděli za sebou už 2-3 roky, prostě když už jste jako věděli, že s těma dobrýma týmama umíme hrát. Já myslím, že s Bayernem doma jsme, myslím, nebo s Manchesterem City jsme taky hráli jako dobrý zápas, jo, i když se třeba... Takže si myslím, že tam v tu chvíli jsme prostě věděli, že na to CSKA Moskva máme a kluci těma zkušenostma, tím, jak fakt byli dobrý, tak se pak nám povedlo udělat jako takovýhle výsledek, no. Což u Slávy nevím, myslím si, že to tam není už o takový jako kabině. Neříkám, že mají špatnou kabinu, ale prostě...
1: Je to doba jiná.
0: No.
5: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
2: Tomáš Wagner tady s námi je ještě několik minut, tak závěrečné téma.
1: No, tak budoucnost, no. Co plánuješ? Jsi furt mladý člověk.
0: Tak, no, děkuju. Co plánuju? Hele, určitě se budu teď věnovat tomu trénování. Jo, docela mě to baví, tak uvidím, ale nechci se určitě jako stresovat tím, že musím být nějaký fantastický trenér. Určitě bych někdy chtěl, kdyby mě to bavilo celou dobu, ale nechci se jako stresovat tím, protože ta práce, víš sám, že je úplně jako jiná, než když se věnuje svojí kariéře jako hráčský, takže nechci se díky tomu dosáhnout pod tak, že musím něčeho dosáhnout, rád bych, ale uvidím, jak ty roky teď před sebou s tou licencí a tak co bude, ale určitě bych chtěl zůstat u fotbalu, to je jasný, no, nic jiného neznám. Od 5 let hraju fotbal a asi tohle jsou podobné příběhy, takže z těch fotbalistů, takže jako a furt jako cítím, že ten fotbal miluju, že ho mám rád, takže ani bych od něj nechtěl vlastně odejít, ale kam je vítr zavane, to fakt nevím.
2: No, jsme zvědaví, jestli se třeba vrátí někdy první liga zase k Litavce. Pavel Horvát si vyzkoušel, jaké je to tam trénovat první ligu a už nějaký čas tam chybí, tak třeba i Tomáš Wagner přispěje k tomu, že tamní klub zase bude zpátky mezi elitou. Tomáši, moc děkujeme, že jste přišel. Ať se vám daří i v tom rodinném životě, protože jsem něco četl, tak snad teda přejeme hodně zdraví, ať se všechno vydaří. A třeba zase se budeme těšit brzy na slyšenou někdy.
0: Já moc děkuju za pozvání Pavlovi i vám tady a bylo to fajn tady s váma pokecat o těch dobrých časech.
2: To jsme rádi. Pavle, taky děkujeme.
1: Hezký den.
5: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
6: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
5: Na radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
7: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslavení Zana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
8: Když jsem začal takhle ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénovalo.
7: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co kdybychom pak šli ještě před tím, že půjdeme dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit. Já se musím nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
5: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopní vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
6: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
9: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
10: Česko musí zpřísnit postihy za trestné činy proti životnímu prostředí. Novelu v úvodním kole podpořila sněmovna. Unijní lídři se v Bruselu přou o financování společného rozpočtu. Fotbalisté Sparty v Evropské lize remizovali s Lillestrømem. Plzeň prohrála v Budapešti s Ferencvárošem. Dnes čekáme polojasno až skoro jasno. V Čechách ráno a večer i oblačno, teploty do 19 stupňů. Je pátek 16. října. U hlavních zpráv vás vítá Martin Matějka.
11: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
10: Za narušování životního prostředí by mohlo hrozit až 10 let vězení a počítá s tím novela trestního zákoníku, kterou v úvodním kole podpořili poslanci. A Česko musí tresty posílit kvůli unijním požadavkům.
12: Až 10 let odnětí svobody by mohlo nově hrozit členům organizovaných skupin. Sazby mají vzrůst taky za neoprávněné nakládání s chráněnými živočichy, pokračuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO.
13: Chceme zásadním způsobem zpřísnit trestání škod na životním prostředí. Výrazně se zvyšují sazby, zavádí se nové skutkové podstaty.
12: Mezi novými trestnými činy je ekocida, nejzávažnější poškození životního prostředí, například zničení ekosystému. Podporu má novela i u opozice, pokračuje poslanec ODS Petr Bendl.
14: Ochrana životního prostředí před závažnou a vědomou trestnou činností je důležitá a je správné, aby Česká republika evropské požadavky řádně promítla do svého práva.
12: Teď novelu posoudí ústavně právní výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
10: V Bruselu druhým dnem pokračuje summit Evropské rady. Lídři států 27 zatím vedou tvrdý spor o podobu víceletého rozpočtu Unie. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítá, aby do společné kasy tekly výnosy z emisních povolenek nebo daně z tabáku. A bohatší země, takzvaný čistí plátci, ale nechtějí dál navyšovat své příspěvky.
15: Rozdíly v pozicích členských států jsou podle Babiše obrovské. Uvedl, že Česko bude bojovat, aby z rozpočtu na roky 2028 až 2034 získalo maximum peněz.
16: Samozřejmě ten základ platí všichni z HND v procentech, ale když se tomu napočítá, kolik my platíme za emisní povolenky a co nám chtějí všechno vzít, tak to je samozřejmě absolutně nepřijatelné.
15: A nepřijatelný je navržený rozpočet také pro německého kancléře Friedricha Merce či švédského premiéra Ulfa Kristerssona. Ti ho chtějí zásadně osekat.
17: Far too big, far too expensive.
15: Do Bruselu už dorazil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který se zúčastní pátečního jednání Evropské rady. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
10: Rusko znovu zasáhlo kritickou infrastrukturu v Kyjevě a kyjevské oblasti. Část ukrajinské metropole a jeho okolí zůstaly bez elektřiny.
18: Ukrajinské ministerstvo energetiky na svém telegramovém kanálu oznámilo, že brigády energetiků se snaží dodávky proudu co nejrychleji obnovit. Práci jim ale komplikují pokračující ruské vzdušné útoky a následky předchozích úderů. Předevčírem Rusko zasáhlo všechny kyjevské tepelné elektrárny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který je hostem summitu Evropské unie v Bruselu, oznámil, že Polsko dodá nový balík pomoci protivzdušné obraně Kyjeva. Obsah zbrojních dodávek označil za tajný. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
10: Americký prezident Donald Trump nepodepíše souhlas s veřejným přenosem popravy bývalého armádního psychiatra. Ten před 17 lety zastřelil na texaské základně 13 lidí. Odsouzený zemře začátkem prosince před popravčí četou. Přihlížet budou smět jen pozůstalí obětí. Ministr obrany Pete Hegseth přímý přenos ohlásil minulý týden.
19: Prezident Trump oznámil, že odsouzený armádní psychiatr Nidal Hassan zemře podle plánu, ale vysílat se jeho zastřelení 13 vojáky nebude. Podle amerických médií prý netušil, že Hassan je od vražedného incidentu v roce 2009 ochrnutý od pasu dolů. Plán ministra Hegsetha popravu vysílat odsoudili demokraté i republikáni, byť některé veřejné osobnosti s popravou souhlasili. Šlo by o první veřejnou popravu ve Spojených státech zhruba po 90 letech. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
10: Severní Koreu a Čínu spojil nový silniční most přes pohraniční řeku Jalu. Obě země si od něj slibují další posílení ekonomické spolupráce a KLDR očekává, že díky větší obchodní výměně bude ještě líp čelit ekonomickým sankcím OSN.
20: Nový most je dlouhý 3 kilometry a v podstatě je dokončen od roku 2014 a není úplně jasné, co dosud bránilo jeho otevření. Před několika týdny zprovoznili strategicky důležitý most na společné hranici také Rusko a Severní Korea. Ale Čína i nadále zůstává nejdůležitějším obchodním i politickým partnerem KLDR. Peking i Pchjongjang chtějí nový most využívat hlavně pro přepravu surovin, strojírenských výrobků, spotřebního zboží a také vojenského materiálu. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
10: Demoliční firma ve čtvrtek dopoledne odstřelila 355 metrů vysoké vysílače v Liblicích na Kolínsku, které byly téměř 50 let nejvyššími stavbami v Česku. Stožáry se po odpálení náloží podle plánu zřítily na pole směrem ke Kolínu. České radiokomunikace pro vysílače už neměly využití, nepodařilo se je prodat a nevyplatila by se ani jejich případná oprava, která by vyšla na 170 milionů korun.
3: Na odstřel se přijela s dětmi podívat paní Barbora.
21: Je to taky zvláštní, ale je nám z toho smutno. No. Zrovna jsme si říkali, že je to škoda, že nechceme prostě, aby to spadlo, ale už je pozdě.
3: Stejně jako ona výbuch sledovali stovky lidí. Někteří komplikovali demoliční firmě práci, říká střelmistr Petr Mikula.
22: Od rána nám sem lezly křovým různý existence s foťákama, ale zvládli jsme to.
23: Bylo to naprosto přesně podle plánu. Ty stožáry bylo plánováno, že se zhroutí do sebe, což se podařilo.
3: Konstrukci budou dělníci následujících 20 dní odklízet. Z Liblic Alena Junová, Radiožurnál.
10: Ve věku 83 let zemřel publicista a spisovatel Rudolf Křesťan. Napsal více než 3000 fejetonů, které založil na nadsázce Recesia slovních říčkách. První fejeton otiskl už ve svých 16 letech.
24: Nejsem králem fejetonu, protože králem fejetonu je čtenář.
10: Zdůrazňoval Rudolf Křesťan ve vysílání Českého rozhlasu v roce 2013. Na kontě měl přes 20 knih a nikdy prý netrpěl noční můrou, že nenajde téma nového fejetonu.
24: Já jsem měl to štěstí, že jsem nikdy nebyl fejetonistou deníku, který musí ten text odevzdat na poslední chvíli.
10: Spolupráce pojila Rudolfa Křesťana i s Českým rozhlasem, kde působil jako moderátor nedělního Dobrého rána s Dvojkou. Pravidelně se s ním potkával i Aleš Cibulka.
25: Každý pátek mezi 8 a 9 měl svoji hodinku fejetonů a pro mě to byla ohromná škola.
10: Za sbírku fejetonů nazvanou Proč nemám pistoli získal Rudolf Křesťan v roce 2015 cenu Miloslava Švandrlíka. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
11: Sport.
10: Fotbalisté Sparty remizovali ve druhém utkání hlavní části Evropské ligy s Lillestrém 1-1. Norský soupeř vyrovnal skóre až v nastaveném čase. Pražané byli z výsledku zklamaní, ale ztrátou dvou bodů v závěru zápasu se nechtějí zaobírat příliš dlouho, říká jich trenér Brian Priske.
26: Každý odejde domů se špatným pocitem kvůli výsledku, který je vždy nejdůležitější, ale myslím si, že abychom se mohli posunout dál, musíme se zaměřit i na náš výkon a z něj si můžeme vzít spoustu dobrých věcí, ze kterých můžeme těžit v dalších zápasech. Teď je naším cílem zvítězit v nedělním utkání. Tohle už je za námi.
10: Plzeň v Evropské lize prohrála i druhý zápas, tentokrát v Budapešti s Ferencvárosem 1-2. Jablonec na úvod konferenční ligy podlehl domácímu Freiburgu 2-3. A hokejisté Litvínova prohráli domácí předehrávku 11. kola Tipsport Extraligy. Hradci Králové podlehli 1-4.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
27: Na D1 zavřený Klimkovický tunel a překážka za Měrošovicemi. Na dálnici D1 je uzavřený Klimkovický tunel u Ostravy, silničáři tam ruší omezení a provoz je zastavený asi na 15 minut v obou směrech, poté se opět bude jezdit tunely bez omezení. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stojí za nájezdem od Benešova na 22. kilometru porouchané osobní auto. Blokuje tam pravý pruh v omezení, místo je označené šipkou a projíždí se levým pruhem. Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova počítejte s překážkou u sjezdu na Mariánské lázně. Na kilometru 128 stojí porouchané nákladní auto, je po požáru, uzavřený je odstavný pruh. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem sjíždějte na Teplice už exitem 52 přes Velemín. Následující sjezd na 64. kilometru je uzavřený kvůli vyprošťování převráceného kamionu. A v Praze připomínáme uzavírku tunelu Blanka. Obousměrně zavřený bude až do rána úsek mezi Letnou a Trojou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Noc je teď polojasná až skoro jasná, místy se můžou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Ochlazuje se až na 1 stupeň, místy se objeví i přízemní mrazíky. A přes den čekáme polojasno až skoro jasno, zpočátku hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost. Postupně se pak rozpustí, k večeru má ale v Čechách oblačnosti znovu přibývat. Nejvyšší páteční teploty 14 až 19 stupňů, hlavně na severozápadě naměří jen do 12 a na horách většinou kolem 11 stupňů. To byly hlavní zprávy. A začíná repríza senátního duelu s Lukášem Matoškou.
0: Český rozhlas nabízí duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. Od mikrofonu vás zdraví Lukáš Matoška. V následujících minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 51 Žďár nad Sázavou. Tady ve studiu jsou proto dva tamní kandidáti. Starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda, který kandiduje jako nestraník, byl navržen stranou Volt Česko v koalici se Starosty a osobnostmi pro Moravu a hnutím Hlas regionu. Dobrý den.
1: Krásný dobrý večer vám i vašim posluchačům.
0: A senátor KDU ČSL Josef Klement. Dobrý den i vám.
2: Hezký večer a zdravím posluchače mého oblíbeného rádia Radiožurnál.
11: Volby 2026, senátní duel.
0: Ještě na úvod řeknu, že tento duel předstáčíme v úterý 13. října, to znamená, že na případné následné události nemůžeme reagovat. V obvodu kandidovalo celkem 5 uchazečů, Michal Šmarda získal 27,6% hlasů, Josef Klement získal 25,62% hlasů. Pánové, s trochou nadsázky by se dalo říct, že tady tenhle váš letošní souboj je vlastně odveta, protože před 6 lety vás pan Klement, obracím se na vás, pane Šmardo, ve druhém kole porazil. Proč si myslíte, že to letos dopadne jinak?
1: Letos k těm volbám přišlo ohromné množství lidí, mnohem víc než minulé. Já jsem dostal historicky téměř rekordní počet hlasů, 12,25 tisíce hlasů, a to je mnohem více lidí, než kteří přišli minule. Já věřím, že právě ta motivace lidí vybrat si skutečně prospěšného senátora bude tím, co je přivede i ke druhému kolu, a moc se na to těším.
0: Pane Klemente, jak vyplývá, tak vy jste byl senátorem po dobu 6 let, ten svůj mandát obhajujete. Čím si vysvětlujete, že druhé kolo vám málem uteklo, že jste se do něj dostal doslova o jediný hlas?
2: Tak určitě to bylo tím, že kolega Michal Šmarda využil toho, že v našem senátním obvodě jsou dva středopraví kandidáti a pravděpodobně se ty hlasy nějakým způsobem rozmělní a rozdělí, což se stalo skoro úplně přesně na půlku. A proto vlastně byli zde tři vážní kandidáti, kteří dopadli plus minus o 2% stejně.
0: Když jste, pane Klemente, kandidoval před 6 lety a uspěl, tak jste hodně v kampani zdůrazňoval vylidňování vašeho regionu Žďárska. Jak jste se to pokoušel v uplynulých letech řešit?
2: Tak tohle je nesplněný cíl. Ten nesplněný cíl, který dál pokračuje, budu se samozřejmě snažit všechny zákony, které budou směřovat k dostupnosti bydlení, ke stavebnímu zákonu, aby se zrychlila výstavba, aby mohli občané využívat komfortu města a samozřejmě i v rámci venkova zajistit potřebné služby.
0: A to by mělo podle vás pomoci zastavit vylidňování Žďárska?
2: Myslím si, že ten komfort, který můžou obce a města nabídnout, tak určitě tento trend by měl minimálně zpomalit.
0: Pane Šmardo, měl jsem pocit, že teď jste mírně kývnul hlavou, takže i podle vás toto jsou recepty na to, jak zastavit nebo přinejmenším zpomalit ten trend ve Žďársku?
1: Byly by, kdyby byli konkrétní a kdyby přicházeli včas. Mně přijde poněkud zvláštní, když po 6 letech v Senátu Josef řekne, pomalu se chystám k tomu, že začnu podporovat zákony, které umožní to, co jsem kdysi slíbil.
0: Použil jiná slova, tak, abychom byli korektní.
1: Těch 6 let je skutečně dlouhá doba a ty výsledky by měly být vidět. Já jsem z radnice zvyklý na to, že každý den lidi hodnotí moji práci, každý den musím skládat účty, a když se skládají účty za jednou za 6 let, tak by to nemělo být tak, že řeknu, no už to pomalu začíná a už se na to chystám. Já k tomu chci říct to, abych byl konkrétní a přece jenom není to, aby ten duel byl věcný. Já k tomu chci říct to, že podle mého názoru se musí změnit například rozpočtové určení daní, tak, aby třeba ty obce, ale i kraje, které jsou v horších klimatických podmínkách, tak aby byly lépe finančně od státu zajištěny i kvůli tomu, jaké tam jsou podmínky. Například v Itálii nebo ve Švýcarsku je to naprosto běžné a funguje to. Ano. Já bych chtěl například tento konkrétní bod, který zabrání vysvětlení.
0: A já vám teď slíbím, že se k němu za pár minut dostaneme, ale musím nechat, pane Klemente, vás reagovat na tu kritiku. Letos jste to vy, kdo jako senátor skládá účty, tak nepodcenil jste to působení v uplynulých 6 letech, když jste tady před chviličkou sám připustil, Je to nesplněný cíl týkající se pozastavení toho trendu vylidňování Žďárska?
2: Ano, já jsem se k tomu přiznal, nezapírám to nějak, je to nesplněný cíl. Na tomto problému se je potřeba pracovat kontinuálně a ano, 6 let jsem byl v Senátu a přece jenom pokud jste v nějaké instituci a snažíte se obhájit, tak pořád je lepší, nebo pořád je snaží střílet do toho, co se stalo a nestalo, než populisticky slibovat. A já jsem tohleto řekl a přiznávám, že to je nesplněný cíl a chci na něm pokračovat.
0: Podle vás pan Šmarda populisticky slibuje?
2: Já si myslím, že tohleto není jenom problém Senátu, to vylidňování, nebo respektive práce v Senátu. Je to soustavná práce i starostů na obcích, aby ten komfort těm svým občanům dávali právě třeba ve formě bydlení. A třeba Žďár klesl z nějakých 24 na 20 tisíc obyvatel a Nové Město ten trend má úplně stejný.
0: Čímž jste se tedy vyhnul té otázce, zda váš konkurent populisticky slibuje, ale nechme ji tedy stranou. Pane Šmardo, vaše stručná reakce, ať se posuneme a dostaneme třeba k tomu rozpočtovému určení daní.
1: My se jako obce snažíme, a to nejenom Nové Město na Moravě, Josef Klement má pravdu, že i v Novém Městě na Moravě o několik set občanů poklesl počet obyvatel. Není to tak hodně jako ve Žďáře, tam to bylo několik tisíc, nicméně i u nás ten trend je, sice je to lepší, ale ten trend je taky tento podobný. Ale já například s Martinem Merkosem, starostem Žďáru, stejně jako s jeho předchůdci, jsem tuhle problematiku hodně diskutoval a musím říct, že třeba ve Žďáře se můžeme inspirovat právě tím projektem společných investic, kde oni vystavili dům s Českou spořitelnou. Ale potřebujeme větší podporu státu. A já jsem chtěl říct jednu věc. Josef Klement nebyl jenom senátorem, byl i jedním z nejvyšších představitelů vládní politické strany a myslím si, že malinko zabrat mohl.
0: Pane Klemente, tak na to vás zase musím nechat zareagovat z důvodu korektnosti. Poprosím vás o velkou stručnost, ať se posuneme.
2: Tak já si myslím, že jsme zabírali dost, že jsme se snažili v minulosti i pod vládou Petra Fialy konsolidovat finanční prostředky a snažili jsme se nějakým způsobem působit v tom, aby finanční prostředky byly na té příjmové části, aby byly právě pro ty investice do obcí a měst.
0: Než budeme pokračovat, tak připomenu, že našimi hosty jsou dva kandidáti na senátora v obvodu číslo 51 Žďár nad Sázavou, jmenovitě senátor lidovců Josef Klement a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.
11: Volby 2026, senátní duel.
0: Já jsem to slíbil a já svoje sliby tady budu plnit. Vy jste se, pane Šmardo, před pár minutami zmínil o tom klíčovém bodu z vašeho programu a to je změna rozpočtového určení daní. Tvrdíte, že to současné nastavení je ve prospěch velkých měst a v neprospěch třeba tak velkého města, jaké vy vedete. Myslíte si, že byste jako nestranický senátor, který nepatří ani k opozici, ani k vládě, měl sílu toto změnit?
1: Já jsem přesvědčen, že ano, protože když se někdo vymlouvá na pravomoce nebo vymlouvá se na to, že je součástí jenom slabého týmu, tak je to především přiznání toho, že nemá odvahu o těch věcech mluvit nahlas a tvrdě je prosazovat. Já jsem zažil mnoho pozic v životě na radnici, zažil jsem i opozici a když jsme za něčím šli, tak jsme to prosadili.
0: Dobře, víte, a co jak byste vlády prosazoval, kdybyste se nakrásně stal senátorem, to vámi prosazované rozpočtové určení daní, jeho změnu?
1: Principiálně bych upozorňoval na ty nespravedlnosti. Vemte si, že obce na Vysočině mají mnohem vyšší náklady například ze zimní údržbou, ale to se netýká jenom obcí, to se týká i nemocnic, takže se jedná i o financování zdravotnické péče. Týká se to škol, týká se to všech těchto institucí, které mají obrovské náklady jenom s tím, že prostě jsou tam horší klimatické podmínky. Stát to na rozdíl například tohoto Švýcarska, Itálie nezohledňuje a je to něco, za co já bych chtěl zabojovat. Kdysi už se o to snažili bojovat někteří moji předchůdci. Nepodařilo se jim to, ale já jsem přesvědčen, že mám takovou buldočí povahu, že mě se to podaří.
0: Pane Klemente, připouštíte i vy, že rozpočtové určení daní je potřeba změnit?
2: Ano, prosazovali to hejtmani, mimochodem i náš hejtman Honza Grolich, a který je mým velkým podporovatelem a vlastně hlas pro mě je vlastně i hlas pro Honzu Grolicha. A já jenom bych upozornil na to, že v Senátu jsme rozděleni do různých politických klubů a samozřejmě jedinec, který tam je sám za sebe, tak má velmi malé vyjednávací podmínky a rozhodně...
0: Pan Šmarda říkal, že je buldog. Myslím si, že jste použil tento příměr.
2: Tak mě by zajímalo, jak by Bulldog byl v tom Senátu zarazen, protože si myslím, že každý jsme nějak členem nějaký koalice nebo nějakého...
0: Dostaneme se k tomu zařazení. A já bych na něj chcete... Dobře, tak prosím.
1: Přímo otázku bych rád odpověděl. Josef Klement právě řekl, že díky tomu, že je členem silného senátorského klubu, tak měl obrovské šance na to, aby prosadil ten svůj program, ale zároveň před chvíli přiznal, že ho vlastně neprosadil. Čili proč těch 6 let, kdy byl člen takhle silné skupiny, tak se mu nepodařilo prosadit.
0: Čím se vracíme?
1: Já jsem přesvědčen o tom, a teď, když mluvil o Janu Grolichovi, že Jan Grolich se předsedou lidovců stal právě proto, aby se ti lidovci změnili. Aby už to nebyly jenom prázdné řeči, ale aby oni začali opravdu pracovat. A upřímně řečeno, Josefe, já si myslím, že on, pokud tím předsedou nějaký čas bude, tak za prvý nebude to senátor bez vedlejšáku, ale bude to pravděpodobně senátor, který bude tvrdě pracovat a je možné, že k tomu donutí i vás ostatní.
0: Tak, nechám vás reagovat, pane Klemente.
2: To je výzva. Já si myslím, že Michal Šmarda jako bývalý předseda ČSSD a zároveň starosta a možná dalších x funkcí měl, tak mi přijde jakoby ne na místě, aby kritizoval Honzu Grolicha, který je opravdu výkonej a snaží se KDU-ČSL posunout v tom procentuálním levelu výš.
0: Zaměřme se teď, pánové, na ty vaše kandidatury a nechme teď stranou kandidaturu předsedy lidovců pana Grolicha, který uspěl už v prvním kole. Pane Šmardo, zaznělo to tady, že ještě před 2 lety jste byl předsedou sociální demokracie, pak jste stranu opustil, dnes tedy kandidujete jako nestraník. Pokud byste se stal senátorem, do kterého senátorského klubu byste zamířil?
1: Děkuji, já jsem si teda vůbec nevšiml, že jsem kritizoval Jana Grolicha, ale pokud to tak Josef pochopil, tak to může být jeden z těch důvodů, proč si ne vždycky rozumíme.
0: Tak ale prosím k té mojí otázce.
1: Já jsem přesvědčen o tom, že v Senátu po těchto volbách a výsledky prvního kola mi dávají zapravdu v tom, takže se podaří ustavit klub nezávislých silných regionálních osobností, které mají podobné politické názory jako já. A pokud takový klub vznikne, tak budu moc rád, že budu moc být jeho členem.
0: S kým byste v tom klubu byl například?
1: Každopádně si neumím představit, že bych se nechal zařadit do těch škatulek, jestli jsem provládní nebo protivládní, jestli jsem spíš fialovec nebo Babišovec, protože já si myslím, že to lidem bere kreativitu a právě to může být jedna z těch věcí, která jim bere ten tak na branku.
0: Pane Šmardo, s kým byste byl v klubu senátorském?
1: No uvidíme, kdo se tam dostane.
0: Takže to teď ještě je nejasné, ale když říkáte, nechcete být škatulkován ani jakožto případný senátor vládní, ani jakožto případný senátor opoziční, tak přeci jenom, když se podíváte na ten uplynulý rok a byl byste už senátorem, hlasoval byste býval spíš s vládou nebo s opozicí?
1: No, tak jak kdy, já mohu vám to říct na konkrétních příkladech. Například o zákonu o rozpočtové odpovědnosti bych rozhodně pro navržený zákon vládní nehlasoval, ale snažil bych se ho rozumným způsobem upravit. Například o zastropování cen paliv bych naopak hlasoval s vládou. A takhle můžeme jít bod po bodu. Tam, kde některé vládní strany například se chovají velmi výrazně, třeba vystupují proti svobodě médií, tam bych je nepodpořil. Tam, kde přicházejí z impulzy pro regiony a pro náš průmysl, tam bych je podpořil.
0: Tak,
1: a to je
0: prosím,
1: právě ten rozdíl.
0: Kam byste patřil? Vy, pane Klemente, to je jasné, protože jste doposud předsedal lidoveckému klubu. To znamená, to vaše zaměření v tom stávajícím rozložení politických sil v Česku by bylo jasné a protivládní.
2: V současné době ano, protivládní. Já mám pocit z té debaty vždycky teď poslední dobou s kolegou Michalem Šmardou, že ty jeho názory jsou spíš provládní, ale nechci se tomu dál jako věnovat.
0: No, samozřejmě on říkal, že v některém ohledu jako by hlasoval s vládou, v jiném ohledu nikoli.
2: Ten systém zařazení do politických klubů a hnutí v rámci Senátu je jasný a malý klub, který jsou v rámci nezávislých, podle mě nevznikne a vždycky bude nějak politicky orientován.
0: Jak jste říkal, rozumím tomu.
2: Takže na to kolega Šmarda neodpověděl.
0: Premiér Babiš si před pár dny postěžoval, že Senát ve skutečnosti nevystupuje jako pojistka demokracie, jakožto vy lidovci říkáte, ale že vystupuje jako opoziční těleso. Nebylo to někdy tak v tom uplynulém roce, že jste vraceli zákony Babišově koalici jenom z toho důvodu, že byly z dílny vládní koalice?
2: Rozhodně ne, protože k nám teď poslední dobou do Senátu chodí poslanecký návrh, který nejsou diskutovaný napříč vlastně v mezirezortu a v ostatních ministerstvech. Je to fakt poslanecký návrh, takže ta nepřipravenost těch zákonů, viz stavební zákon a tak dále, opravdu je, kde je spoustu chyb, a to je právě ta role Senátu, že má kontrolovat materiály, které přichází ze sněmovny, a naše legislativa senátní se k tomu absolutně vyjadřuje. A co se týče té zaškatulkování, já si myslím, že jak už jsem řekl, já jsem jasně zaškatulkován.
0: Zmiňme jeden konkrétní materiál, kterým by se měla sněmovna zaobírat zrovna zítra. Připomínám ještě jednou, že teď spolu mluvíme v úterý večer. Na program sněmovny by se zítra měl vrátit zákon o státních zaměstnancích, který vetoval jak Senát, i díky hlasu tady pana senátora Klementa, tak potom i prezident. Jak byste se, pane Šmar, dostavil případně tady k tomuhle zákonu?
1: Snažil bych se ho opravit, protože ten zákon na jedné straně se snaží odblokovat takový ten zkostnatělý úřednický aparát, ale na druhé straně dává politikům příliš velkou možnost, aby vlastně vyměňovali lidi jenom na základě politických kritérií. A to je něco, co mi vadí, protože odborný aparát státu, to je něco, co musí fungovat. A tohle je přesně ten můj přístup. Já prostě nechci být, tak jak to říkal Josef Klement, zaškatulkován, abych pořád jenom křičel Fiala huj, Babiš fuj. Já prostě chci, aby ty zákony byly kvalitní, bez ohledu, která vláda ho předkládá. To znamená, ať už je vláda jakákoliv, pro mě je nejdůležitější tlačit i k tomu, aby pracovala ve prospěch našeho regionu.
0: Tak, pane Klemente,
1: to je důležitější, než kdo ji vede.
0: Pane Klemente, teď se mi zdálo, že jste mírně pokyvoval hlavou pro změnu zase vy, ale vy jste přece hlasoval, jak jsem říkal, proti tady tomuto zmíněnému zákonu o státních zaměstnancích, a předpokládám, vaše kritika trvá.
2: Ano, trvá ta kritika, a já bych se jenom ještě možná malinko vrátil, a ono to s tím souvisí, o tom hlasování, o rozpočtové odpovědnosti. My jsme právě tento zákon, který přišel do Senátu, ač vlastně nemáme možnost třeba hlasovat o státním rozpočtu, tak tento zákon jsme právě se snažili konstruktivně doplnit pozměňovacími návrhama, který šly potom zpátky do sněmovny. A tam to bylo smetený ze stolu. Takže tam si myslím, že panuje ve sněmovně úplně jiná nálada v rámci politických triček. U nás v Senátu si myslím, že jsme v tomhle tom demokratičtější.
0: Našimi hosty tady ve studiu jsou dva kandidáti z obvodu číslo 51 Žďár nad Sázavou, kandidáti do Senátu, senátor KDU ČSL Josef Klement a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.
11: Volby 2026, senátní duel.
0: Pane Klemente, váš vyzývatel, pan Šmarda, už tady narazil na ten váš slogan, že budete senátorem bez vedlejšáků. Je to tedy potíž, když váš pan stranický předseda, zmíněný pan Grolich, chce být přinejmenším prozatím jak senátorem, tak hejtmanem?
2: Já jsem tento slogan vzal sám na sebe, na svoji osobu. Já jsem nikoho nekritizoval tímto sloganem, protože já, když jsem byl zvolený do Senátu, tak jsem předtím působil 6 let jako místostarosta okresního města, takže zkušenost komunální politiky mám, a v okamžiku zvolení jsem rezignoval na svoji funkci a plně jsem se věnoval Senátu. To byl signál pro mé voliče, že já nechci mít k tomu žádnou jinou další funkci.
0: A jak k tomu přistupuje váš pan předseda?
2: Já si myslím, že tohle to je každýho záležitost. Jak jsem říkal, kolega Šmarda byl předsedou strany, byl starostou a s tím souvisí ještě z dalších x funkcí. Jestli to všichni ty lidi zvládají, tak ať to tak dělají. Já se chci plně věnovat práci pro Senát a pro region.
0: Pane Šmardo, jak to vlastně budete mít vy? Já, jak jsem se informoval, tak v komunálních volbách jste neuspěl, tak jako minule vaše uskupení skončilo až na druhém místě. Je tedy ještě ve hře, že kdybyste se stal senátorem, že byste současně zůstal i starostou Nového Města, a pokud ano, zvládal byste to dohromady?
1: Já jsem přesvědčen o tom, že jsem v komunálních volbách uspěl. Já jsem dostal ze všech kandidátů nejvyšší počet hlasů a chtěl bych za to tady.
0: Promiňte, hovořil jsem teď o výsledku vašeho hnutí.
1: O jeden mandátík méně jsme dostali než kolegové. Nicméně dostal jsem nejvyšší počet hlasů ze všech novoměšťáků a chtěl bych za to všem novoměšťákům poděkovat. Každopádně já na žádné funkci nelpím. Pro mě je to práce a upřímně řečeno, pro mě nevadí, když vlastně kolegové pana senátora Klementa zároveň jsou hejtmany, zároveň jsou starosty. Mě to nevadí. Pro mě jsou rozhodující výsledky jejich práce. Já ve svém životě mám jenom dva koníčky. Jeden z nich je práce, ale ten nejdůležitější je rodina. Nebudu tyhle dva koníčky šidit, nemám prostě žádné jiné.
0: Dobře.
1: A ono ve chvíli, kdy se opravdu věnujete něčemu na 100%, tak to prostě dáte. A já bych chtěl popřát i našemu okresu, aby měl prospěšného senátora, který tomu bude dávat 100%.
0: Pane Klemente, chcete k tomu něco dodat jednou větou, protože končíme, náš čas vypršel?
2: Jak jsem řekl, já bych rád pracoval pro region a pro Senát na plný úvazek a do toho jdu s vervou.
0: Našimi hosty byli kandidáti na senátora v obvodu s číslem 51 Žďár nad Sázavou, senátor KDU-ČSL Josef Klement a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. Pánové, děkuji vám oběma, že jste přišli.
2: Děkuji.
1: Taky moc krát děkujeme a mějte se nádherně.
2: Hezký večer.
0: I k tomuto duelu se můžete vrátit na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
11: Volby 2026. Senátní duel.
4: Je půl jedné, v nočním radiožurnálu už jsme pro vás připravili krátké zprávy. A s nimi je ve studiu Martin Matějka.
10: Po srážce nákladního autu s autobusem u vjezdu do Eurotunelu je 19 lidí zraněných. Nehoda se stala na francouzské straně Lamaňského průlivu. Provoz vlakové dopravy mezi Francií a Británií je tam v obou směrech přerušený. Informovala o tom francouzská televizní stanice TF1. Autobus převážící stavební dělníky se údajně převrátil na koleje, kde ho srazil nákladní vlak. Nikdo ze zraněných ale není v ohrožení života. Rakouský soud propustil z vazby Slováka, který čelí obviněním z otravy sklenice s dětskou výživou HIP. Informuje o tom agentura APA. 39-letého bývalého zaměstnance společnosti HIP zadrželi rakouské úřady na začátku května. Je podezřelý, že do skleniček s příkrmy přidal jed na krysy. Pak je rozmístil v supermarketech v Rakousku, Česku a na Slovensku, aby firmu vydíral. Podezřelý po propuštění z vazby nesmí opustit Rakousko, vinu ale odmítá. Víkend v Česku bude zatažený a deštivý. Teploty v sobotu dosáhnou maximálně 12 až 17 stupňů, v neděli do 14 stupňů. Podle meteorologů se v noci na sobotu a pondělí taky můžou objevit přízemní mrazíky. Dnes bude ještě jasno a teplo, místy se ale může tvořit mlha. A Brazilcům se nově zkrátil pracovní týden z 6 dnů na 5, rozhodl o tom brazilský parlament, který schválil změnu ústavy. Stalo se to před druhým kolem prezidentských voleb, které bude příští týden v neděli. Zkrácení pracovního týdne prosazoval současný levicový prezident Lula da Silva. Ústavní změnu se ale podařilo schválit po změně postoje pravicového kandidáta na prezidenta Bolsonara.
11: Sport.
10: Fotbalisté Sparty remizovali v evropské lize s norským Lillestrømem 1-1 a Pražané vedli a inkasovali až v nastavení druhé půle. Viktoria Plzeň si připsala druhou porážku v základní části soutěže. Na stadionu maďarského Ferencvároše prohrála 1-2 a Jablonec vstoupil porážkou do konferenční ligy německému Freiburgu, podlehl na jeho hřišti 2-3.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
27: Překážka na D1 za Mirošovicemi a nehoda u Bořitova na Blanensku. Na dálnici D1 je opět průjezdný Klimkovický tunel u Ostravy, skončila tam několikadenní údržba a po krátké uzavírce se opět jezdí oběma směry, bez omezení. Na D1 z Prahy do Brna spozorněte za nájezdem od Benešova. Na 22. kilometru v odstavném pruhu stojí porouchané vozidlo, blokuje tam odstavný pruh a zpomaluje se. Na dálnici D5 z Plzně na Rozvadov zvyšte pozornost u sjezdu na Mariánské Lázně. Na kilometru 128 je uzavřený odstavný pruh po požáru na nákladním vozidle. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem je na 64. kilometru uzavřený sjezd na Teplice. A využijte proto už dřívější exit u Velemína na 52. kilometru. Na silnici 43 z Brna do Svitav pozor na nehodu za Bořitovem. Osobní auto při ní skončilo v příkopu, projíždí se pomaleji. A v Praze pokračuje noční údržba v tunelu Blanka. Obousměrně je uzavřený úsek mezi Letnou a Trojou a práce tam jsou naplánované do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Přes den čekáme polojasno až skoro jasno. Zpočátku hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, postupně se rozpustí a nejvyšší páteční teploty 14 až 19 stupňů. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: A já vám přeji příjemnou noc. Dnes už máme pátek, to znamená 16. října a svátek dneska oslaví Havel. Koho zahrajeme v úvodu dnešního noční radiožurnálu? Tak za chvilku tady budou Guns N' Roses, taky Ondra Ruml a jako první Lady Gaga.
11: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

1500 zavěšených žárovek, které jemně blikají ve tmě a připomínají jedno velké souhvězdí. I takovou světelnou instalaci můžete až do neděle vidět v Praze. Večer začal 14. ročník Signál festivalu. Jaká místa a umělecká díla letos rozsvítí metropoly, to prozradíme už za chvíli.

Celkem 21 míst Praze se na 4 dny mění v Galerii digitálního a světelného umění. Začal 14. ročník Signal Festivalu, který letos poprvé přivádí návštěvníky také do Davids. Představuje díla umělců z Česka i zahraničí, mezi nimi i instalaci světoznámého amerického umělce.

0: Jima Campbella.
1: Je to jedna z největších objektových instalací, kterou letos máme na festivalu. Je to 20 metrů vlastně dlouhá řada zavěšených ledkových žárovek, kterých je 1500.
2: Popisuje jednu z instalací, která bude umístěna v parku generála Lázaro Cárdenase, programový manažer a kurátor Signal Festivalu Daniel Burda.
1: Ta věc působí z dálky jako zdánlivě chaotice se skupení blikajících žárovek, což je taková hra s divákem. Jim Campbell, který vlastně pochází z kinematografie, tak je taky filmář a vytvořil tohle dílo jako film, to znamená, že tam je určitý obsah, který ale právě je vidět jenom z určitého pohledu, z určité vzdálenosti a z určité rozostřenosti.
2: Signal Festival nabídne také dva videomappingy. Jeden na průčelí arcibiskupského semináře v Dejvicích, druhý na staroměstské radnici. Ten vytvořila ukrajinská umělkyně Svitlana Rajniš, která při práci vycházela z myšlenek Václava Havla a jeho eseje Moc bezmocných.
3: The whole piece is built on...
4: Celé dílo je postaveno na jazyce, písmenech a slovech, které představují hlavní umělecký přístup k této práci. Vše začíná českými slovy. Slovy, která jsou spojována s Václavem Havlem, jako je pravda a svoboda. Ty jsou pak deformována a mizí, aby se poté na budově znovu objevila. Jenže to už nejsou jen česká slova. Jsou to slova v různých jazycích. To symbolizuje to, že na demokracii musíme pracovat všichni společně.
2: Mezi 21 instalacemi ale nebudou jen čistě světelné projekce. Některé totiž propojí vizuální show s divadlem. Patří k ním i inscenace Voda souboru Laterny Magiky, kterou uvidí návštěvníci staré čistírny odpadních vod v Bubenči, přibližuje kurátor festivalu Daniel Burda.
1: Radim Vizváry jako ředitel Laterny Magiky se stal i režisérem tohohle díla. Bude to taková multižánrová koláž jednak nonverbálního divadla, akrobacie, zpěvu a vlastně videomappingu. Samozřejmě není to divadelní představení na celý večer, je to asi na 10 minut, tak aby jsme dokázali to dílo vlastně odbavit rychle a předat a vlastně znovu ho otočit dalším divákům.
2: Součástí přehlídky bude také program pro děti. Ty si můžou v kampusu Hybernská vyrobit třeba animované medúzy nebo si vyzkoušet programování LED pásku. Celý Signal Festival potrvá do 18. října. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: Radiožurnál pro vás má audioknihu Foucaultovo kivadlo.
1: Nač by člověk žil, kdyby bylo všechno opravdu tak, jak se to jeví?
0: Poslechněte si hvězdně obsazenou dramatizaci slavného románu Umberta Eka.
2: Popuste uzdu fantazii, Kazabunde. Popuste uzdu fantazii.
0: Audioknihu Foucaultovo kivadlo na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
3: Jedna hodina. Zprávy a Martin Matějka.
4: Ukrajinské drony zasáhly rafinerii v ruské Ryazaňské oblasti, tvrdí to gubernátor. A přístup k údajům z evidence skutečných majitelů firem budou mít zřejmě jen ověření lidé. Fotbalisté Plzně podlehli v evropské lize domácímu Ferencvároši 1-2. A dnes čekáme polojasno až skoro jasno. V Čechách ráno a večer i oblačno, teploty do 19 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Ukrajina podle agentury Reuters obnovila údery na ruské rafinérie. Gubernátor Ryazaňské oblasti Pavel Malkov na sociálních sítích napsal, že drony způsobily požár v tamním ropném zařízení. O obnovení úderů mluvil v rozhovoru pro list Financial Times ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Kyjev útoky na ruská ropná zařízení na několik dní přerušil potom, co americký prezident Donald Trump ohlásil energetické příměří. Moskva ale podle Zelenského na ukrajinskou energetickou infrastrukturu útočila dál. Přístup k údajům z evidence skutečných majitelů firem mají mít do budoucna jen ti, kteří ministerstvu spravedlnosti prokáží oprávněný zájem. Počítá s tím vládní novela zákona, která reaguje i na unijní směrnice. Sněmovna ji podpořila v úvodním kole projednávání. Cílem normy je podle předkladatelů více chránit osobní údaje a soukromí skutečných majitelů firem, řekl před poslanci minister pro sport a předseda klubu motoristů Boris Šťastný.
6: Novela omezuje veřejnou dostupnost informací o skutečných majitelích a nahrazuje ji kontrolovaným přístupem na základě oprávněného zájmu, přičemž zároveň posiluje kontrolu nad tím, kdo data využívá, rozšiřuje přístup pro klíčové instituce, zvyšuje ochranu ohrožených osob.
4: Novelu teď projednají poslanci ústavně právního výboru. Jemenští povstalci Husijové vypálili několik raket na jemenský prezidentský palác ve městě Aden na jihu země. Během útoku zahynuli podle agentury AFP nejméně 4 lidé, 2 z nich byli členové ochranky. Asi 10 lidí je zraněných. V budově byl i jemenský premiér a ministři, všichni vyvázli bez zranění. Husijové tvrdí, že v prezidentském komplexu se nachází velitelství vojenských operací řízené saudskými důstojníky a sklad zbraní. Informovala o tom agentura Saba, která je na povstalce napojená. Jemenští povstalci podporovaní Íránem vedou od roku 2014 občanskou válku proti mezinárodně uznávané jemenské vládě. V posledních měsících útočí Husijové i na Saudskou Arábii, která jemenskou vládu podporuje. Jihomoravští policisté hledají zloděje, který se snažil vloupat do téměř 50 domů v Pavlově na Mikulovsku. A v noci ze soboty na neděli se pokusil vypáčit desítky dveří v obci. 4 domy se mu podařilo vykrást.
7: Tady přímo u kliky takový malý zásek, že vlastně někdo se tam pokoušel prostě zaseknout mezi gumu a dveře nějaké páčidlo.
8: Jaroslav Gracl z Pavlova je jedním z asi 50 lidí, kteří nahlásili na policii pokus o vloupání. Podle místních kradla minimálně jedna žena. Ukazuje mi video bez zvukového záznamu Jaroslav Gracl.
7: Tady vlastně v 1:35 ráno je vidět, jak vlastně jde nějaká paní, chodí, zkusí za kliku, nejde to, jde dál.
8: Video předali policii.
9: Policisté zajišťují stopy a prověřují veškeré poznatky, které by mohly vést do padení pachatele. Jedná se o 48 domů.
8: Říká policejní mluvčí Petra Hrůzová. Místní strážníci v obci v noci nehlídkují. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
5: Sport.
4: Fotbalisté Plzně prohráli v evropské lize i druhý zápas, tentokrát v Budapešti s Ferencvárošem 1-2. A Viktoria snížila trefou střídajícího Višinského v 90. minutě a v nastavení ještě bojovala o bod. Pokračuje obránce Plzně Adam Gabriel.
10: Ale nemyslím si, že by to bylo tak, že bychom ten zápas měli ve vlastních rukách a pak nějakýma chybama jsme jako prohráli. Myslím, že to bylo jako utkání, které jsme mohli zlomit na vlastní stranu. Každopádně takhle venku, když máte možnost udělat aspoň bod, což ke konci jsme se tomu přiblížili. Tak to zamrzí vždycky, protože samozřejmě chcete bodovat a obzvlášť s tímhle soupeřem, který už jsme s ním tady prostě párkrát bodovali z Plzní.
4: Sparta v Evropské lize navázala na výhru z Jerevanu domácí remízou s norským Lillestrømem 1-1 a Jablonec začal hlavní část konferenční ligy porážkou ve Freiburgu, prohrál 2-3.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zavřený sjezd z D8 na Řehlovice a nehoda u Bořitova na Blanensku. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem je na 64. kilometru uzavřený sjezd na Řehlovice. Přikládají tam náklad z převráceného kamionu. Pokud chcete jet na Teplice, sjíždějte už na exitu 52 Velemín. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy počítejte s omezením u Staré Boleslavy. Na 13. kilometru je uzavřený levý pruh kvůli práci na vozovce. Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova jeďte opatrně kolem sjezdu na Mariánské Lázně. Na kilometru 128 je uzavřený odstavný pruh, stojí tam nákladní auto po požáru. Na silnici 43 z Brna do Svitav a mezi Bořitovem a Krhovem osobní auto skončilo v příkopu a průjezd je omezený a projíždí se pomaleji. A v Praze bude celou noc uzavřený tunel Blanka mezi Letnou a Trojou. Obousměrná uzavírka kvůli údržbě má skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Přes den čekáme polojasno až skoro jasno, zpočátku hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, postupně se rozpustí a nejvyšší páteční teploty 14 až 19 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
12: Co dělat, když agresivní chování žáka ohrožuje ostatní ve třídě? Řešení hledá ministerstvo školství a ve hře je i dočasné vyloučení z výuky. Další téma pro noční radiožurnál, rozebereme ho už za chvíli.
13: Noční radiožurnál
5: a Petr Zajíček.

0: Agresivita ve školách se dostává stále více do popředí. Ministerstvo školství proto zvažuje, jak lépe ochránit děti i učitele před problémovým chováním některých žáků. V úvahu přichází třeba dočasné vyloučení žáka z běžné výuky. Najít cestu mezi bezpečím ve školách a právem každého dítěte na vzdělání ovšem není jednoduché.
1: To, že se žák dostává do nějakých emočních vypětí, prostě, které mohou v jeho spolužácích vyvolávat nějakou obavu aktuální, tak to se prostě nám děje.
2: Říká ředitel pražské základní školy profesora Švejcara Ondřej Lněnička. Dostali se tam i do situace, kdy museli řešit bezpečí ostatních dětí. Škola ale naráží na limity systému. Asistenti pedagoga, výchovný poradce nebo školní psycholog jsou totiž podle Lněničky často přetížení.
1: Je to pro všechny strany frustrující. Pro dítě, pro spolužáky, pro rodiče, pro učitele, pro asistenty, pro vedení, pro OSPOD. Jsou tam zainteresovaní. Chtěli by s tou situací pohnout, ale těch možností je skutečně málo.
2: Sám by uvítal víc podpůrných opatření a odborníků, kteří by pracovali s problémovým žákem i celou třídou. Ministerstvo školství zdůrazňuje hlavně prevenci, zvažuje ale i další kroky. Jedním z nich je zvýšení odpovědnosti rodičů za chování dítěte ve škole. Druhým dočasné vyloučení žáka z běžné výuky vysvětluje Michal Černý, ředitel odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva školství.
3: Je naprosto nezbytný to ošetřit tak, aby se jednalo skutečně o momenty, kdy ne, že to dítě zlobí, hází papírový koule a flusá flusačkou, nebo řekne paní učitelce sprostý slovo, ale ve chvíli, kdy fakt to dítě někoho ohrožuje.
2: Vyloučení na několik dnů, maximálně týdnů, má být až poslední možností, kdy škola vyčerpá všechna podpůrná opatření, pozve rodiče, kontaktuje OSPOD a další. Zároveň je nutné zajistit dítěti terapeutickou podporu i během vyloučení z výuky.
3: V téhle fázi je především taky potřeba s tím dítětem pracovat. Samozřejmě, aby se nevrátilo stejný dítě, aby se vrátilo jako změněný dítě, který třeba někdy si udělat nebude nebo bude dělat míň. A stejně tak se musí pracovat s tou třídou, protože to dítě taky právě mohly být nějaký důvody, proč to dítě udělalo.
2: Lenka Felcmanová, předsedkyně neziskové organizace SOFA, k tomu ale dodává.
4: Možnost nabízí spolupráce třeba ze středisky výchovné péče, týmy duševního zdraví, ale bohužel to regionální pokrytí zatím není takové, abychom to vždycky vlastně mohli garantovat.
2: V tom vidí problém i Jarmila Čechová, učitelka a speciální pedagožka z organizace Učitel naživo. Upozorňuje, že problematické chování dětí často souvisí s rodinným prostředím a samotné vyloučení ho nevyřeší. Větší smysl podle ní dává posílení prevence a podpory ve školách, například prostřednictvím většího počtu sociálních pedagogů.
5: Pokud jsem přišla na některé školy, tak jsem často byla volána už v nějaké situaci, kdy to chování toho dítěte vygradovalo. Ale vy můžete vidět od začátku třeba školní docházky nějaké jako náznaky.
2: Vyloučení má být prostředkem k nápravě, ne trestem. Dítě by se případně mohlo učit distančně. To by ale bylo potřeba umožnit i na základních školách. Podle dětského ombudsmana Martina Beneše je nutné chránit jak právo dítěte na vzdělání, tak bezpečí jeho spolužáků. Jeho úřad už řešil případy z obou pohledů. Vyloučení proto musí být až krajním řešením.
6: Jde mi o to, aby to řešení bylo postavené tak, abychom měli elementární jistotu, že o to dítě je skutečně jako postaráno a že ta škola se nezbavuje nebo nezasahuje do práv dítěte, se kterým nedokáže dobře pracovat.
2: Ministerstvo zatím o těchto opatřeních pouze uvažuje. Konkrétní podobu případných změn teprve hledá. Zabývat se jimi bude i školský výbor. Poslanci vnímají závažnost situace a potřebu hledat řešení. Agrese vůči spolužákům i slovních útoků na učitele na školách přibývá. Agresi nebo násilí vůči spolužákovi řešilo ve školním roce 2023 až 2024 přes polovinu základních škol, které navštívila Česká školní inspekce. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Čeští čtenáři mají doporučení na podzimní čtení nebo možná i tipy na nákup vánočních dárků. Ve včerejším velkém knižním čtvrtku jim nakladatelé vybrali 15 titulů a podrobněji k nim řekneme už za chvíli.

0: Speciální regál ve velkých knihkupectvích má od včerejška 15 knih, které čeští nakladatelé vybrali do velkého knižního čtvrtka. Mezi typy 29. vydání tradiční akce podporující čtenářství se dostaly romány, kniha o běhání i několik historických titulů.
1: Jako člověka, nejen jako slavného vojevůdce a válečného stratega, představuje maršála Radeckého skotský historik Alan Skett. Skett sám je monarchista a známý euroskeptik. A pohled na maršála Radeckého tedy přináší i nový pohled na jeho dobu. Další významnou osobnost, tentokrát fenomenálního překladatele Shakespeareova díla do češtiny Martina Hilského, připomíná kniha Vykloubený čas. Redaktor, překladatel a Hilského žák Petr Onufer s legendou české anglistiky natočil 54 hodin rozhovorového materiálu.
2: U toho prvního rozhovoru legrace je, že jsme si tak jako stanovili, co by tam všechno mělo být a tohle všechno tam opravdu je. My jsme se scházeli u Hilských doma v jejich zimní zahradě. Bylo to něco jako prostě chodit k němu na domácí seminář anglické nebo americké literatury.
1: Nebyl by to velký knižní čtvrtek, aby se ve výběru neobjevily i dětské knihy. Jedna se už na pohled vymyká všem, a to hlavně ilustracemi od Julie Šeblové. Tu ke spolupráci oslovila populární autorka dětských knih, taky blogerka a herečka Marie Doležalová. Jak říká její kniha Jáchym ze zámku a Víla Vilomína, je možná víc inspirací k zamyšlení i pro dospělé.
3: Několikrát se tam říká a říká to ta Víla Vilomína, říká, no jo, prosím tě, oni se furt tváří, jako že se ničeho nebojí, ale oni se bojí víc než my.
1: Na seznamu 29. vydání Velkého knižního čtvrtka je kromě tradičních formátů i kniha o běhání nebo ezoterice. Kateřina Svá. Svátková, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I po celou noc.

0: své zástupce na komunální úrovni si Češi zvolili.
1: Teď se začíná hrát o to, kdo města další 4 roky povede.
0: Jak se změní priority velkých měst?
1: Kde už je o nové koalici jasno?
0: A kde se naopak čekají dlouhá vyjednávání?
1: A nakolik se do vyjednávání promítnou vztahy stran na celostátní úrovni?
0: Česko po volbách.
1: Seriál Radiožurnálu, který vás zorientuje v politické situaci v zemi.
0: Česko po volbách.
1: Živé shrnutí od našich reportérů.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Je 2:30. Zprávy připravil Martin Matějka.
3: Útočník na základní škole v americkém státě Oregon zabil nejméně 3 děti a jednoho dospělého, informovala o tom americká stanice CBS. Policisté na místo dorazili do 3 minut po oznámení střelby. Pachatele už našli v areálu školy mrtvého. Nejméně 2 lidé skončili v nemocnici, další podrobnosti zatím nejsou jasné. Podle stanice CNN začal útočník střílet nejdřív na auto před školou a potom uvnitř budovy. Do zasažené školy chodí asi 450 dětí ve věku zhruba od 5 do 11 let. České radiokomunikace nechali odstřelit 2 stožáry vysílače v Liblicích u Českého Brodu. Oba stožáry se zřítili současně na pole směrem ke Kolínu. Měřili 355 metrů a byly tak skoro 50 let nejvyšší stavbou v Česku. Vysílače dřív využíval Český rozhlas, vysílání z ní ukončil v roce 2021. A v posledních letech neměl žádné využití a nezbytná oprava a údržba by byla velmi nákladná. Se začátkem nové topné sezóny varují hasiči před rizikem požárů. Hořet může kvůli špatně vyčištěnému komínu nebo kvůli neopatrnému zacházení se žhavým popelem. V minulé topné sezóně hasiči třeba na Jižní Moravě likvidovali 105 takových požárů, způsobili škodu za téměř 7 milionů korun. A letošní sklizeň zelí v Česku bude podprůměrná až průměrná, může za to sucho, někde i bouřky a krupobytí. A výnosy může zlepšit sklizeň pozdních odrůd zelí, které stále ještě rostou. A sklizeň zelí potrvá do poloviny listopadu.
0: Sport.
3: Hokejisté Litvínova prohráli v Tip Sport Extralize s Hradcem Králové 1-4. Jediný gól severočeského týmu dala nová posila z Komety Brno Stanislav Svozil. Dnes se bude hrát v nejvyšší soutěži dalších 5 utkání. Radiožurnál Sport 1 nabídne v pořadu s mikrofonem za hokejem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavřený sjezd z D8 u Řehlovic a překážka u Obrataně na Pelhřimovsku. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem je na 64. kilometru uzavřený sjezd na Řehlovice. Vyprošťují tam převrácený kamion. A pokud jedete do Teplic, sjíždějte už na 52. kilometru u Velmína. Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova počítejte s překážkou u sjezdu na Mariánské Lázně. Na kilometru 128 stojí nákladní auto po požáru v odstavném pruhu. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na Plzeň a Žatec. Na 58. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Na silnici 19 z Plehřimova do Tábora se vyhněte překážce před Obrataní. Na vozovce leží sražená srna, jede pro ní myslivec. A v Praze připomínáme uzavírku v tunelu Blanka. Obousměrně uzavřený bude až do rána úsek mezi Letnou a Trojou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noc je teď polojasná až skoro jasná, místy se můžou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Ochlazuje se na 1 stupeň, místy se objeví i přízemní mrazíky, přes den pak čekáme polojasno až skoro jasno. Zpočátku hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, postupně se rozpustí, k večeru má ale v Čechách oblačnosti znovu přibývat a nejvyšší páteční teploty 14 až 19 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: A pojďme se stručně podívat do dnešního kalendáře. Máme pátek 16. října, tak svátek slaví Havel. No a kdo má ze známých narozeniny? 65. oslaví herečka Veronika Želková, 55. herec, režisér a moderátor Ondřej Sokol. A připomínáme také, že jsou to dneska 2 roky, co předčasně zemřel někdejší člen skupiny One Direction, zpěvák Liam Payne.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

talking, and we can talk about whatever is on your mind. V roce 1975 to bylo naposledy, kdy ještě legendární tenistka Martina Navrátilová startovala za socialistické Československo. Změna potom přišla náhle, téměř ze dne na den, a okolnosti připomeneme už za chvíli v dalším dílu našeho tematického seriálu.

0: Na Radiožurnálu celý tento týden nabízíme seriál o legendární tenisce Martině Navrátilové. V neděli totiž tato fenomenální sportovkyně oslaví 70. narozeniny. 7 příběhů postupně připomíná kariéru slavné české rodačky. V minulých dnech už jsme si připomněli začátky na obyčejných kurtech nedaleko Prahy. Mládežnická léta plná setkání se slavnými šampiony a také období prvních Grand Slamů. Tentokrát zavítáme do doby, kdy začalo být pro talentovanou juniorku stále složitější dostat se na turné mimo takzvaný východní blok.
1: Výjimečně talentovaná tenistka se chtěla stát světovou jedničkou, ale zároveň cítila, že podmínky pro sportovní rozvoj byly pro ní stále složitější. Z rozhlasového archivu vám teď nabízíme vzpomínku na bývalého úspěšného trenéra i funkcionáře Miloše Konráda, který kdysi českému rozhlasu popisoval důležité okolnosti náhlé emigrace tenistky.
2: A její takový ten konec a důvod, proč rychle zmizla, to byla schůze trenérské rady, kterou řídil Antonín Bolárd, a oznámil nám tam všem trenérům, že po dohodě s předsedou ČSTV Antonínem Himlem by se nedoporučovalo, aby Martina jezdila na západ, aby jeden rok celou zimní sezonu strávila na turnajích v Česku a na turnajích v socialistických zemích. Nevím, jakým způsobem a kdo to sdělil Navrátilom, a ona z republiky zmizela natrvalo.
1: Martina Navrátilová ještě v 18 letech, jenom pár hodin po vyřazení v semifinále US Open, požádala v New Yorku o politický azyl a aby se co nejlépe ochránila, svolala tiskovou konferenci, na které útěk veřejně oznámila.
3: Nejhorší bylo to, že já jsem o tom se nemohla bavit s nikým a bylo to jasný, že to je to nutné, když jsem teda chtěla tu tenisovou kariéru, že mě ta federace nebo vlastně stát nepustí tak často, jak jsem potřebovala, abych ten tenis mohla hrát. Pak mi dělali jako potíže, že mě nechtěli pustit do Ameriky na to US Open. A táta říká, no to tak to se ještě zhorší. 100% jsem si jistá nebyla, ale pak když jsem tam odjela a začala jsem zase hrát, tak jsem říkala, no tak jinak to nepůjde. No.
1: Vysvětlovala už později Martina Navrátilová.

0: A světovou jedničkou se stala poprvé v červenci roku 1978 po prvním wimbledonském titulu, ale rodiče i blízcí z bývalého Československa to mohli sledovat jen na dálku. A jak těžké to bylo, když si vyprávěla pro britskou televizi maminka tenistky Jana Navrátilová.
1: We were watching this final.
2: To finále jsme sledovali na televizní obrazovce s přáteli v Plzni, kde se dal chytit signál západoněmecké televize. Manžel nervózní nebyl, ale já strašně. Když zápas skončil, vůbec jsem nemohla mluvit. Celá jsem se třásla. Bylo to hrozné.
1: After match I couldn't talk.
0: Tehdejší československý režim Martinu Navrátilovou po útěku zavrhl. Složité to měli blízcí tenistky, o které se veřejně nepsalo ani nemluvilo, a když už, tak jen velmi stroze.
3: Na mezinárodním tenisovém mistrovství Francie v Paříži se stala vítězkou dvouhry žen Chris Evertová-Lloydová. Ve finále porazila Navrátilovou 2-6, 6-3 a 6-3.
0: Domů do rodného Československa se mohla Martina Navrátilová poprvé podívat až v roce 1986 jako členka amerického fedcupového týmu 11 let po emigraci. Právě to připomeneme v dalším dílu našeho seriálu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: host radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 2 hodiny. Jsou tady zprávy a Martin Madějka.
1: V Kyjevě po ruských útocích nefunguje elektřina a cenový strop nafty dnes vzrostl o 14 haléřů za litr, benzín naopak zlevnil. Jablonečtí fotbalisté prohráli na úvod hlavní fáze konferenční ligy ve Freiburgu 2-3 a dnes čekáme polojasno až skoro jasno. V Čechách ráno a večer i oblačno, teploty do 19 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: V části Kyjeva jsou po ruských útocích přerušené dodávky elektřiny, píše to server RBK Ukrajina s odkazem na ukrajinské ministerstvo energetiky a energetickou společnost Ukrenergo. Rusové podle serveru zasáhli kritickou infrastrukturu v kyjevské oblasti. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zůstalo na Ukrajině bez proudu nejméně 600 tisíc lidí. Rusko zasáhlo taky Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny. Podle tamních úřadů nejsou po útoku oběti ani zranění. Na Rusko naopak útočili ukrajinské drony, zasáhly průmyslové objekty a sklady v Rostovské oblasti na jihu Ruska. Na místě začalo hořet, jeden muž byl zraněný. Maximální povolená cena nafty dnes vzrostla na 48 korun a 77 haléřů za litr. To je o 14 haléřů víc než ve čtvrtek, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na benzín naopak klesl. Čerpací stanice ho už můžou prodávat nejvýš za 46 korun a 72 haléřů za litr, tedy o 39 haléřů míň. A vláda reguluje ceny pohonných hmot od začátku října. Opatření má platit do konce měsíce. V některých francouzských supermarketech po kybernetických útocích stále chybí mražené a čerstvé zboží. Neznámí hackři na začátku týdne na dálku v obchodech změnili teplotu v mrazácích a chladničkách. Supermarkety kvůli tomu museli vyhodit jídlo odhadem za desítky milionů eur.
3: V prodejně Monoprix v centru Paříže je prázdný mrazák s nápisem, že obchod při kybernetickém útoku napadli hackři. Několik dní po útoku chybí mražené maso, ryby, zelenina nebo zmrzliny. Hackrům se na dálku podařilo napadnout systémy dánské společnosti Danfoss a v mrazácích v asi 700 obchodech přes noc zvýšili teplotu až na 50 stupňů. Dánská firma, která francouzským supermarketům dodává mrazicí a chladicí technologie, se brání s tím, že používá